0: ti odkazují v závěti, vyplatil ještě dalších 50 liber. Ale protože vím, jak jsou mladí lidé zapomnětliví, dám ti je pro jistotu hned teď.
1: Nic si od vás nevemu, paní.
0: Na stole leží moje peněženka, podej mi ji, už se mi nechce vstávat z křesla. A vedle je taková podlouhlá modrá obálka, ta z kanceláře pana Hopkins, na tu mi také dones.
1: Já o vás začínám mít opravdovou starost.
0: Nedělej mi tuhle chvíli ještě těžší. Vem si to.
1: Nejde mi z hlavy, jak jste onehdy večer říkala, že kdybyste dnes...
0: Tak už dost. Tu prázdnou obálku můžeš zase položit na stůl a přitáhni mi křeslo blíž ke krbu. Ještě blíž, je mi nějak chladno.
1: Přilož ještě.
0: Děkuji. A jdi už spát. Dobrou noc.
1: Dobrou noc, paní. Ale kdybyste přece jenom něco... Přiběhnu třeba o půlnoci.
0: Kolik je hodin? 8:45? Ještě zkontrolují závěť, aby nedošlo k nějakým mrzutostem. Elizabeta dalších 50 liber už má. Zlaté hodinky po Patrikovi dostane syn sestřenky Emmy William, Patrikovu kuřáckou soupravu a sbírku dýmek pan Hopkinson, co mi to chtěl tenkrát naznačit poznámkou o Charlesových obchodních záležitostech. Ne, ne, kdyby něco nebylo v pořádku, řekl by mi to, znám ho přece, jen žádné pochybnosti. Vždycky jsem si zakládala na tom, že se vyznám v lidech. 100 liber své neteři Miriam. Nemůže chudinka za to, že je tak tvrdohlavá. Také jsem bývala taková. 100 liber postačí, abych neodešla s výčitkami svědomí, že jsem jí křivdila. Svým hlavním dědicem pak ustanovuji svého synovce Charlese Ridgewaye. Charles bude mojí zásluhou bohatý muž. Právem byl mi skutečnou oporou. Mám pocit, že jemu na mě opravdu záleží. Ještě 3,5 minuty. Podpis je také v pořádku. Tak, a jsem připravena. Teď se potěším z Charlesova dárku.
2: Přímý přenos koncertu symfonické hudby z Royal Albert Hall pokračuje další skladbou Ludwiga van Beethovena, jeho 5. symfonií zvanou Osudová.
0: Ach, Patriku, ty se svým irským smyslem pro humor bys určitě řekl, že takový hudební doprovod k vlastní smrti je trošku moc. A srdce mi buší jako splašen. Jakým způsobem přijde? Ohlásí se předem z rádia? To sám Patrik si promnejte. 20 let je strašně dlouhá doba. A Patrik je teď pro mě cizí člověk. Mám strach. Je to

0: Promiňte, paní, já se jen chci přesvědčit, jestli něco... Pro Krista, pánu!
1: No tak hlavu vzhůru, milý pane Ridgewayi, už druhý den jste jako tělo bez duše.
2: Odpustíte, ta hrozná a nečekaná rána, jsem z toho docela vyřízený.
1: My, doktoři, si nepotrpíme na laciné utěšování, ale snad vás uklidní, když vám řeknu, že jste zesnulé paní Hartrové velice zpříjemnil poslední rok života.
2: Díky bohu, aspoň to.
1: Příčina smrti je poměrně jasná, ale přesto musela být provedena úřední pitva. Každou chvíli očekávám její výsledek, i když jen potvrdí můj předpoklad.
2: Takže srdeční slabost.
1: Je vám to zvláštní schoda. Teprve dnes jsem dostal od zesnulé velice podivný vzkaz. Doručila mi jej osobně její věrná Elizabeta.
2: Vzkaz? A podivný?
1: Přečtěte si ho.
2: Docela zřetelně slyšela hlas svého zemřelého manžela. Pro mne přijde v pátek večer o 9:30, aby se tak mimo veškerou pochybnost prokázala možnost komunikace se světem duchů. To je naprostá záhada, doktore.
1: Vaše tetička měla, zdá se, halucinace, že slyší hlas svého zesnulého muže. A ta domněnka ji podle všeho tak strašně rozrušila, že když nastal osudný okamžik, její srdce to nevydrželo. Zemřela na šok, který si sama přivodila.
2: Myslíte autosugestí?
1: Všechno tomu nasvědčuje.
2: Nechápu, co si to vzala do hlavy.
1: Byla tak rozumná a střízlivá, ani já nechápu, jak mohla uvěřit nějaké duchařině.
2: Za to já ano, ty starý šarlatány. Moje tetička bohudík zdaleka nebyla tak rozumná a střízlivá, jak si myslíš. Vyhnala od sebe sestřenku Miriam jen proto, že nechtěla skákat, jak ona pískala. Za to mě zobala z ruky a políkala i ty nejpitomnější lichotky jako maliny. Ani si nedokázala zjistit, že jsem na dně a potřebuji její peníze. A nakonec jsem na ně nemusela ani tak dlouho čekat. Stačil trik s rádiem, povídačka o stričkovi Patrikovi, nalepený Bíbr a licousi obyčejný kanadský žartík, nic kriminálního. V podstatě normální obchodní transakce.
0: Mladý pane, mám vám ohlásit, že přišel pan Hopkinson.
2: Ať si jde laskavě dál. Konečně se dostaneme k věci.
3: Dobrý den, pane Ridgway.
2: Dobrý den.
3: Z vašeho vzkazu jsem usoudil, že se domníváte, že poslední vůle paní Hartrové je uložena v mé kanceláři.
2: Ovšem, kde jinde by byla?
3: Pravda je, že jsem na její pokyn vypracoval nový testament, který pak jistou dobu byl uložen v mém sejfu.
2: Byl?
3: Přesně tak. Před týdnem mě paní Hartrová požádala písemně, abych jí její poslední vůli poslal, že jí chce naposledy přehlédnout.
2: Nevěděl jsem, že si ji nechala poslat...
3: Určitě ji najdete mezi jejími dokumenty. Tolik vám snad můžu prozradit, že vás mi učinila hlavním dědicem.
2: Považoval jsem za své právo a povinnost prohlédnout všechny důležité papíry zesnulé tetičky, ale poslední vůle mezi nimi nebyla.
3: A což mezi jejími osobními věcmi? Staré dámy mívají ve zvyku ukládat podobné dokumenty na prapodivná místa, třeba mezi prádlo a tak.
2: Elizabeto? Elizabeto?
0: Přejete si, mladý pane?
2: Prohlédl někdo osobní věci mé tetičky, prádelník, skříně?
0: Já, pane. Přikázal jste mi to a byl jste u toho.
3: Nenašla jste náhodou mezi nimi podlouhlou modrou obálku s razítkem mé kanceláře? Byla v ní její poslední vůle.
0: Žádnou podlouhlou modrou obálku a vůbec žádný dokument jsem nenašla. Přece vím, jak vypadá taková poslední vůle. Ale paní Hartrová ji měla v rukou, než umřela, chudinka.
2: Cože?
3: Víte to určitě?
0: Když jsem k ní v pátek večer přišla, seděla v křesle u krbu docela blízko. A protože už se jí nechtělo vstávat, tak mě požádala, abych přiložila, že jí nějak mrazí. A také, abych jí podala z psacího stolu tu modrou obálku. Vytáhla z ní nějaké lejstro, asi si ho chtěla přečíst a mě řekla, abych obálku zase položila na stůl. Ještě tu leží, jen se podívejte.
2: Jenomže prázdná.
3: Ano, to je právě ta obálka, v níž jsem paní Hartrové onen dokument poslal.
0: Tak vidíte, že mluvím pravdu. A ještě předtím, než jsem odešla, mi paní dala 50 liber. pro případ, že by na to mladý pán zapomněl.
2: To je v pořádku, už si můžete jít po svých, Elizabeto.
3: Ještě maličkost. Víte určitě, že v krbu hořel oheň?
0: Jo, docela jistě.
2: Vy tomu rozumíte, pane Hopkinsne?
3: Napadá mě dvojí možné vysvětlení.
2: Jaké?
3: Tak zaprvé, stará paní si vyžádala novou verzi své poslední vůle proto, aby ji mohla zničit.
2: Ale proč?
3: Nedošlo mezi vámi a paní Hartrovou k nějakému nedorozumění nebo konfliktu, pane Ridgway?
4: Ne, to ne, ne, absolutně ne. Vyloučeno, náš zájemný vztah byl do posledního okamžiku ten nejlepší.
3: Opravdu?
4: Vy mi nevěříte?
3: Ovšem, že vám věřím. V tom případě zbývá druhá možnost.
2: Jaká?
3: Když si paní Hartrová naposledy četla svoji poslední vůli, udělalo se jí náhle nevolno, ruka jí klesla.
4: To není možné.
3: Proč ne? Papír vypadl na žhavé uhlíky.
4: Pro boha. A co když se ta poslední vůle nikdy nenajde?
3: Pak bude na neštěstí pro vás platit předchozí dokument pořízený před 4 roky. Paní Hartrová v něm všechno odkazuje své neteři Miriam Robinsonové.
4: Cože? Všechno té potvoře a jejím zprátkům?
3: Už je to tak, pane Ridgway. Co s tím naděláte?
4: Co to říkáte, vy starý strašáku dozelý?
3: Že se musíte smířit s tím, že nebudete po své tetičce dědit.
1: Pánové, právě jsem dostal výsledek pitvy.
3: A příčina smrti?
1: Jak jsem předpokládal, selhání srdce. Ale ukázalo se, že její stav byl ještě daleko vážnější, než jsem se domníval. Ani s největší péčí by nežila déle než takové 2 měsíce. Snad to trochu zmírní váš zármutek, pane Ridgwayi.
4: Že by žila jen 2 měsíce?
1: Maximálně. Co je vám, pane Ridgwayi? Vždyť vy jste zbledl jako smrt, člověče.

V 60. letech posílila řady mladých pedagogů v našem gymnáziu klidná a vlídná kolegyně s milým úsměvem a širokým moravským srdcem Boženka. Tehdy byl velký nedostatek bytů a taky ředitelství školy poskytlo azyl ve školním kabinetě. K tomu, jak bylo zvykem, vyfasovala několik veřejných funkcí, mezi jinými se stala i jednatelkou svazu rodičů a přátel školy, tedy zkráceně SRPŠ. A protože ve svém dočasném útulku z části i úřadovala, našli jsme jednoho dne razítko toho bohulibého spolku povalovat se zcela nepatřičně na stole mezi ostatními lejstry a talířkem s večeří. A nás napadlo, že se to musí potrestat. Razítko SRPŠ jsme nenápadně odnesli do zborovny, tam jsem se posadila k psacímu stroji a ostatní diktovali. Tehdejší předseda SRPŠ, jehož dcerku jsem měla ve třídě, byl vysoce postavený kádr, vážený a důstojný pán, z něhož se těžko kdo byl ochoten dělat legraci. Jeho jménem jsme tehdy Božence oznámili, že jí jako vzorné jednatelce sdružení uděluje pochvalu, s níž je spojená peněžitá prémie ve výši 1000 korun československých. Na tehdejší poměry to byla závratná částka. Podpis předsedy jsem okopírovala z omluvného listu jeho dcery. Vedle jsme otiskli ono osudné razítko a na obálku jsme napsali Boženčinu adresu. Známku na dopise jsme orazítkovali jakýmsi prastarým razítkem, dávno nepoužívaným, s nápisem Pionýrské hospodářství, které léta sloužilo zejména na apríla k podobným účelům. Představovali jsme si, že Boženka dopis najde v poště, přijde se nám pochlubit a my se jí vysmějeme. Zdálo se to jednoduché a bez komplikací. V tomto momentě však přesně propracovaný plán dostal první trhlinu. Boženka si dopis přečetla a v dojetí nad lidskou dobrotou spěchala v radostné euforii do ředitelny, aby nejprve poděkovala aspoň řediteli školy. Což o to ten mýval pro naše žertíky porozumění. Ovšem kdyby. Kdyby se mě někdo zeptal, kolikrát za čtyřletou dobu působení lze najít předsedu SRPŠ o velké přestávce v ředitelně, odpověděla bych, že nikdy. Jenže, milí posluchači, právě těchto a ne jiných 10 minut za 4 léta studií své dcery si zvolil důstojný pán k tomu, aby něco sdělil našemu řediteli. Božence padl do rány, hned srdečně poděkovala za milé ocenění, mávala mu před očima osudným dopisem a potřásla mu pravicí. A teď tě, milí posluchači, zase asi zklamu. Předseda zůstal naprosto klidný. Prohlásil, že sice na minulé schůzi nebyl přítomen, ale nevadí, akci zřejmě iniciovali kolegové. Ještě dodal, že je to správné rozhodnutí, se kterým on naprosto souhlasí. Následovalo blahopřání ředitele a teprve pak se šťastná Boženka přišla pochlubit do zborovny. Je na bíledni, že za zmoklou slepici tam nebyla ona, nýbrž my, strůjci celé akce. Přesvědčili jsme se, že na posměváčky jsou opravdu háčky. Vysvětlovali jsme, omlouvali se, žehlili. Leštili jsme kliky tak dlouho, dokud pánové z výboru nevzali celou aféru jako realitu. Co se stalo, nedalo se odestát. A tak nakonec se vybičovali k logickému závěru. Boženka prémii přece jenom dostala.

0: Po 26. se vydáváme na toulky českou minulostí. Stále se pohybujeme na poněkud nejisté a nepevné půdě nejstarších českých pověstí. Bereme do rukou jména, děje, události a pokoušíme se ty kamínky zasadit do mozaiky naší historie. Ale patří tam tedy do historie? Mohla být ku příkladu taková populární osobnost jako Libuše skutečná?
1: Byla mezi ženami přímo jedinečnou ženou. V úvaze prozřetelná, v řeči rázná, tělem cudná, v mravech ušlechtilá, nikomu nezadala v rozhodování pří, ke každému byla vlídná, ba spíše líbezná, ženského pohlaví ozdoba a sláva, dávajíc rozkazy prozřetelně, jako by byla mužem.
2: Skvělá charakteristika. Opravdová kněžna.
0: Moment, kněžna?
1: Ne, v Kosmově kronice nepadne o kněžně ani slovo.
0: Kde se tedy vzala?
2: U Hájka. U Václava Hájka z Libočan.
0: Ano, ten má na svědomí lecos taky na kněžnu. Libuši má autorské právo. Libuše podle něj přišla ke své funkci docela demokraticky ve volbách.
1: Pátý měsíc po smrti Krokově sešli se starší, aby sobě pána a správce zvolili. Společně se poradivše a rozváživše způsob všech tří dcer Krokových, usnesli se, aby panování a spravování zemské při dcerách Krokových zůstalo a aby lid obecný byl od nich při rozšiřování země napomínán. Ovšem toho jim oznámit nesměli, obávajíce se jejich umění a vtipnosti.
0: No a co se majetku týká, tak ten Libuše, podobně jako její sestry, vyhrála v jakési loterii.
1: Sestry, zjevše se na hrad psáry, obeslali všecken lid. Otázku učinili, kterou z nich by za pána mít chtěli. A oni po malém a krátkém potazu dali tu odpověď, aby oni sami jako dědičky to knížectví mezi sebou losem rozdělili.
0: Na Kazy připadl stavební pozemek, který vešel do historie jako Kazín. Teta založila na svém území nemovitost Tetín.
2: A Libuše?
0: Přece Libušín.
2: O, nikoli.
1: Libuše obdržela východní stranu toho knížectví i s hradem, jenž slul psáli.
2: Načež?
1: Od lidu všeho po jednom měsíci jest za správce přijata. A tak lid poddaný sobě pokojně spravovala a spravedlivě soudila.
0: Dovolím si připomenout jednu větu z minulých toulek. Skutečný Libušín doopravdy existoval.
2: Taky, že existoval. A ze všech tří sesterských hradů byl největší a taky nejreálnější.
1: Vystavěla hrad tehdy nejmocnější u lesa, jenž se táhne u vsi Stibečné, a podle svého jména jej nazvala Libušín.
2: Libušín. Hradiště nedaleko Kladna, vypínající se na dobře opevněném skalnatém srázu, původně střežilo kmenovou hranici Čechů proti Lučanům.
1: Jak potvrdili nedávné archeologické výzkumy, tuto úlohu plnil Libušín asi od konce 9. století do 11. století.
2: Našli se tu však i střepy keramiky pražského typu a také zbytek hliněného kotouče s vypíchaným symbolem slunce, což znamená, že tu existovalo osídlení už někdy v 6. nebo 7. století.
1: Asi dávno před zbudováním hradiště bylo na Libušíně pohanské kultovní místo starých Slovanů.
0: Tedy snad za časů Libušiných. No, možná má pravdu Zdeněk Váňa, který bádal na Libušíně, když tvrdí.
1: Hradisko, které tu vzniklo v 9. století a nebylo samo o sobě nijak významné, převzalo tradicí udržené jméno té vsi a spolu s ním i nějaké ústní podání, které mohlo být zárodkem pověsti o Libuši.
0: Jiří Brabenec pokládá existenci Libuše a jejího Libušína za hotovou věc.
1: Jak se ubránit tomu, aby se fantazie nerozeběhla do tajuplného dávnověku?
0: V očích reportérových mizí nynější kostelík svatého Jiří a vesnice Libušín a na jejich místě
1: objevuje se nasypaný val s palisádou z poražených stromů, lemující celé hradiště. Uprostřed hradiště je srub z dubových trámů, u jehož vchodu pod košatou lípou stojí mračná socha mocného boha. Okolo srubu několik chat, které svědčí o tom, že místo je pouze zřídka kdy obydleno. Tu a tam se objevuje člověk, muž i žena, otrok, který vleče velkou otep dříví. Po valu chodí stráže, muži v kožešinách, ozbrojeni luky a šípy, u pasů mají zavěšeny rohy, kterými mohou troubit na poplach. Čas od času se zadívají pátravě do dálky, zda někde nespatří kouřová znamení. Úzkou mezerou v záseku a průkopem ve valu přijíždí několik mužů na koních. Houf mužů zůstává stát před srubem. Hovoří spolu vzrušeně, ale jen polohlasem. Za chvíli vychází ze srubu ženská postava, usedá pod lípou vedle sochy mocného boha na přitesaný kámen a kyne rukou ozdobenou prsteny a náramky příchozím. Ti zdraví složením rukou pod prsy a přistupují blíže. Obraz mizí.
3: Ano, a mizí v pravý čas, neboť jsme narazili na velice sporný moment celé pověsti.
2: Od Jiráska, stejně jako z opery Bedřicha Smetany, a taky z řady jiných uměleckých děl víme, že sídlem kněžny Libuše i jejího pozdějšího manžela, zakladatele přemyslovského rodu, nebyl žádný Libušín, ale...
1: Vyšehrad.
3: Kosmas však umisťuje legendární děje, které mají souvislost s Libuší, na Libušín.
2: Jak tento oříšek rozlousknout?
1: Kosmas Vyšehrad zná. Říká o něm, že se nejprve jmenoval Chrasten.
2: Asi podle skály zarostlé chrastím, tedy keři.
1: Nepřipisuje mu však funkci panovnického sídla, ale provizorního strážního hradu, který vznikl na počátku dívčí války.
2: Zatímco Děvín si zbudovali údajně na levém břehu Vltavy na Zlíchovském kopci ženy, muži si urychleně vybudovali na pravém břehu Chrasten, Vyšehrad.
3: A co na to kronikář Dalimil?
1: Ani ten o Vyšehradu, co by Libušině sídle, nic neví, ale přece jenom činí nepatrný posun.
2: Ano, on se mu Libušín přece jenom nezdál asi dost reprezentativní a tak ho raději úplně vypustil a centrum k české knížecí moci nijak neoznačuje, nepojmenovává.
3: Vyšehrad poprvé jmenuje v souvislosti s Libuší a Přemyslovci kronikář Přibík Pulkava z Radenína.
1: Krok zanechal po sobě tři dcery. Prvorozenou Bělu, která se podle některých nazývala Kazi, ta postavila hrad Bílinu a povznesla týž kraj.
3: Vida, další varianta. Žádný Kazín, ale Bílina.
1: Druhá dcera jménem Tetka.
3: Postavila Tetín, to už známe. Přeskočme pár řádků, ať už jsme u té Libuše.
1: Libuše vynikala schopnostmi nad ostatní. Byla totiž Sibylou, měla ducha věšteckého a předvídala a vykládala z věšteb budoucnost.
3: Další střih na otázku profese ještě u Libuše dojde.
1: Česká země ji ustanovila za soudce místo jejího otce Kroka. Nejprve postavila hrad Vyšehradský a vládla celé zemi české po dlouhé časy.
3: Tak a na scéně dějin je Vyšehrad.
2: Přibík z Radenína, řečený Pulkava, byl kněz, rektor školy u svatého Jiljí na Starém městě pražském a taky literát.
3: Dovolíme si poznámku, typický režimní, loajální literát, on byl totiž oficiálním životopiscem Karla IV.
2: Zanechal po sobě dílo, které mělo být především oslavou lucemburského rodu.
1: Karel IV. Mu prý poskytl kronikářské prameny, takže svým způsobem stál u kolébky Přibíkova spisu a zřejmě i nového znění pověsti.
2: Pulkava jako první oznamuje, že Vyšehrad založila Libuše. Odtud vládla, odtud přizvala ze stadic Přemysla, tady nařídila založení Prahy.
1: Od tohoto okamžiku, tedy od doby Karla IV., se traduje představa o Vyšehradu jako o prvním přemyslovském vládním sídle.
3: Co k tomu dodat?
2: Neexistuje věrohodný pramen, který by mohl Pulkavovu verzi nějak potvrdit. Není. Do roku 1000 nevíme o Vyšehradu z průkazných historických zdrojů z Holanic.
1: Ani archeologie nám nepomůže. Jestli na Vyšehradě něco bylo, tak už to dávno zmizelo do nenávratna. Od 11. do 19. století se tam totiž skoro nepřetržitě bouralo, přestavovalo, budovalo, čímž vznikl zpřeházený pro archeologi nečitelný terén, který datování nálezů velmi stěžuje. I když se na Vyšehradě intenzivně kopalo, nenašlo se tam nic, žádné hmotné svědectví, které by se dalo zařadit do časů Libuše a Přemysla.
2: Kolem roku 900 byl střediskem knížecí moci nikoli Vyšehrad, ale Levý Hradec a později Pražský hrad.
3: a ještě hlouběji v minulosti?
1: Odtud žádná věrojatná svědectví nepocházejí. Jestli bylo takovým centrem ku příkladu rozlehlé hradiště Budeč jako první centrum českého kmene, tak to zůstává zatím jenom jako hypotéza.

0: Po smrti Kroka vládla jeho nejmladší dcera z Libušína. Odtud věštila slávu Praze, odtud poslala do Stadic pro Přemysla Oráče.
1: Ještě než si do těch Stadic pro Přemysla pošleme, proberme si v Libušině dotazníku její jméno a pak taky profesní zařazení.
0: Libuše se vůbec nejmenovala Libuše.
1: Ano, i tato jedna z mála jistot dosud nám zbylá, se otřásá v základech.
2: Kosmas totiž Libuši píše jako Lubosa se dvěma S, což se čte Luboša.
0: Tím však výčet kněžniných jmen zdaleka nekončí. Nejrůznější kronikářské prameny znají i jako Libusii s měkkým i tvrdým i po L.
2: Jde o staré slovanské jméno Ljuboša, případně Ljubuša. Vyskytuje se i jinde než u nás.
0: Ovšem pozor, Ljuboša, Ljubuša, Luboša bylo staré jméno mužské. Historik Alexander Brickner objevil ještě ve 14. století jistého pražského klerika s tímto jménem.
2: Podle této teorie je hradiště Libušín pojmenováno podle nějakého Ljuboši. Nějakého, nikoli nějaké.
0: Libuše vynikala schopnostmi nad ostatní. Byla totiž sibylou, měla ducha věšteckého a předvídala a vykládala z věšteb budoucnost.
1: Sibyla.
2: Vědma, hadačka, prorokyně.
0: Která také rozsuzovala rozvaděné strany.
2: Ano, v této podobě ji představil Kosmas a řada jeho následovníků.
1: Jako takovou ji uvádí ve slavné soudní scéně.
0: Toho času vznikl mezi dvěma obyvateli, kteří vynikali bohatstvím i rodem a byli správci nad lidem, nemalý spor o mez sousedních polí. I pustili se do takové hádky mezi sebou, že jeden druhému vjel nehty do hustých vousů a tupíce se hanebně nevybíravými nadávkami a luskáním pod nosem hřmotně vejdou do dvora, s velikým hlukem předstoupí před svou paní a snažně žádají, aby spornou věc mezi nimi rozhodla po právu a spravedlnosti.
1: Obraťme list, nikoli přeneseně, ale doslova, obraťme list Kosmovy kroniky a zopakujme si, jak autor Libuši charakterizoval.
0: Byla mezi ženami přímo jedinečnou ženou. V úvaze prozřetelná, v řeči rázná, tělem cudná, v mravech ušlechtilá, nikomu nezadala v rozhodování pří, ke každému byla vlídná, ba spíše líbezná, ženského pohlaví ozdoba a sláva. Dávajíc rozkazy prozřetelně, jako by byla mužem.
2: Skvělá charakteristika. Opravdová kněžna.
1: Jistě. Přesně o 16 řádek dále narazíme na zcela jiný druh kádrového posudku a přitom nezapomínejme od téhož autora.
0: Ta si zatím hověla,
1: řeč je o Libuši,
0: jak si rozpustile vedou rozmařilé ženy, když nemají muže, kterého by se báli, měkce ležíc na vysoko nastlaných vyšívaných poduškách a o lokece opírajíc jako o porodu.
1: Co to je?
2: Že by stylistický přehmat autora, který zapomněl na svou předchozí charakteristiku?
0: A nebo ten rozpor v povahopisu vypadá, jako by měl Kosmas k dispozici dvě různé verze nějakého podání starců, které prostě spojil dohromady?
1: V tom případě dost neobratně.
2: Ani v dalším ději však nevystupuje Libuše jako pozdější národní kněžna. Spíše u ní převládají negativní rysy.
1: Což se dá vystupovat i ve zvolání oné strany, která podle výroku soudkyně Libuše proces prohrála.
0: Toť křivda mužům nesnesitelná. Žena děravá se obírá mužskými soudy v lstivé mysli. Víme zajisté, že žena, ať stojí či na stolci sedí, málo má rozumu, oč ho má ještě méně, když na poduškách leží. Tehdy opravdu se hodí spíše k tomu, aby se poznala s mužem, nežli aby bojovníkům vynášela nálezy. Vždyť je věc jistá, že všechny ženy mají dlouhé vlasy, ale krátký rozum.
1: V terminologii konce 20. století se takovýto pohrdavý mužský postoj vůči druhému pohlaví kvalifikuje jako sexismus.
2: Mnohem mladší Dalimil však už o poduškách, ve kterých by se Libuše povalovala, ani nemukne. A Alois Jirásek, když na konci 19. století dává pověstem definitivní podobu, tak už se vyjadřuje dočista cudně.
0: Na Vyšehradě Libuše v bělostném vínku kol čela seděla, soudíc pod košatou lípou, na povýšeném stolci kobercem prostřeném.
1: Žádné podušky, ale kobercová dekorace.
2: Hájek z Libočan má podrobnosti o procesu a o urážlivé reakci prohrávající soudní strany bez konkurence nejvíc.
1: To se od něj nakonec dalo očekávat.
2: Kde je vzal? Tu je vzal.
1: Mimochodem, ilustrace v jeho kronice nám představuje Libuši jako turistku odpočívající na patníku u frekventované silnice. A ti dva na smrt rozhádaní Zemani vypadají, jako by jenom náhodou šli kolem a přitom se drží v družném rozmaru kolem ramen.
0: Stala se sváda mezi Rohoněm, synem Kalovým, a Milovcem, synem Přeslavovým, ve vsi, která šlo ve Chuchel, o meze a o dědiny, kteréž vedle sebe měli.
2: Rohoně a Milovce před hájkem a dlouho po něm nikdo nezná. Jmenovitě se objevují až ve Smetanově Libuši jako Chrudoš od Otavy a Šťáhlav na Radbuze.
1: Proč však tuto historku Kosmas zapsal? Chtěl jí něco říct?
0: Třeba ano, třeba dal průchod názoru.
2: Možná, že svému názoru.
0: Že se žena nehodí do žádných vladařských funkcí.
2: Třeba chtěl podtrhnout, že se něco takového hodí jenom pro pořádného chlapa.
0: Třeba právě proto říká pohaněná Libuše.
2: Je velmi zapotřebí, abyste měli správce ukrutnějšího, než je žena.
1: Je velmi zapotřebí, abyste měli správce ukrutnějšího, než je žena.
2: Neboli dobře vám tak.
1: Ano, všimněme si, jak tedy vzhledem k Libušině charakteristice vědma tento problém řeší.
2: Jděte nyní domů a koho vy si zítra vyvolíte za pána, toho si já vezmu za manžela.
0: Mezitím povolala své sestry, kterými zmítali podobné vášně. O čem se té noci uradili oni tři hadačky, nebo co tajného ujednali, nebylo sice známo, avšak ráno se vše zjevilo nad slunce jasněji, když jejich sestra Libuše označila místo, kde se tajil jejich budoucí kníže i jeho jméno.
1: Ano, události vzaly velice dramatický obrat. Ani se moc nemůžeme divit tomu, že ku příkladu naši předkové v 18. století pohlíželi na Libuši jako namazanou ženu, která dovedla šikovně využít důvěřivosti prostého lidu, aby povýšila na knížecí stolec muže, za něhož se chtěla provdat, no a přitom to rafinovaně navlékla jako věštbu.
2: Hle, za oněmi horami,
1: řekla Libuše a ukázala prstem nahoře, evidentně to bylo České středohoří.
2: Je neveliká řeka Bílina a na jejím břehu je vidět vesnici, jež slove Stadice.
1: Tak to napsal Kosmas. Ostatní kronikáři tuto přímou řeč více méně papouškovali, i když musíme konstatovat, že Hájek z Libočan ji papouškoval nejkvětnatěji.
2: Hle, hyn za oněním horami, kdež potok nevelmi příliš veliký jest jménem Bílina.
1: A tak dále, a tak dále. Už starý Kosmas přinese v Libušině promluvě pozoruhodně přesný popis působiště budoucího šéfa státu.
2: V obvodu té vsi je úhor, zdéli a šíří 12 kročejů, jenž ku podivu, ač leží mezi tolika poli, přece nenáleží k žádnému poli. Tam váš kníže oře s dvěma strakatými voly.
1: Svou preciznost kronikář korunuje popisem již zmíněného výrobního prostředku.
2: Jeden vůl má vpředu dokola bílý pás a bílou hlavu. Druhý je od čela po zádech bílý a zadní nohy má bílé.
1: Tyto a ještě další podrobnosti svědčí buď to o dobrém Libušině pozorovacím talentu, a nebo že ony voli a samozřejmě i budoucího manžela už musela někde vidět. Nebo o obém.
2: Vezměte mou řízu, plášť i přehozy, jaké sluší knížeti. Jeďte vyřídit tomu muži vzkaz ode mne i od lidu a přiveďte sobě knížete a mě manžela. Muž má jméno Přemysl. Ten na vaše hrdla a hlavy vymyslí mnohá práva, neboť to jméno latinsky zní premeditans. Rozmýšlející, nebo super ex cogitans, přemýšlející. Jeho potomstvo bude v celé této zemi panovati na věky věků.
1: Obec Stadice leží dodnes na severu Čech, u dnešních Teplic kousek od Ústí, opravdu je u řeky Bíliny asi 90 kilometrů od Vyšehradu a nejméně 60 kilometrů od Libušína.
0: Ať z toho nebo z onoho hradu měli k sobě Přemysl a Libuše dost daleko.
1: Přesto pověst praví, že se vlastně před svatbou znali. Kůň, který poselstvo vedl, kráčel bez zaváhání, neboť jak poznamenává Kosmas s trochou jízlivosti,
2: tou cestou nejednou již šlapal.
1: To přiznání, že mezi Libuší a Přemyslem šlo o vážnou známost, vkládá kronikář přímo do úst kněžny.
0: No dobrá, smiřme se s úsměvnou představou, jak se knížecí milenci tajně navštěvují, z lásky neváhají konat výlety na takovou vzdálenost. Na chvilku uvěřme i myšlence, že vyvolený muž, který jedinou českou dynastii založil, byl v skutku ze Stadic.
1: Co by to tedy bráno doslovně a logicky znamenalo?
0: Znamenalo by to, že Čech Přemysl Oráč vůbec nebyl ve vlastním slova smyslu Čech, ale Lemuzan.
1: Lemuzan?
0: Na severozápadě naší země žil v sousedství mocných Lučanů nevelký kmen Lemuzanů a z jejich krve musel Přemysl Oráč pocházet.
1: Jestli tedy Přemysl byl ze Stadic.
2: V tomto případě by šlo vlastně o nejstarší známý dynastický sňatek v našich dějinách, kdy manželským svazkem české kněžny s lemuským lechem mírovou cestou splynuli do té doby dva samostatné kmeny.
0: Nejspíš byly asi od sebe odděleny územně bariérou nepřátel.
2: Mezi panstvím Čechů a Lemuzanů se totiž vklínilo území Sedličanů a Litoměřiců.
0: Ale to už je detail, v pověsti se fantazii meze nekladou.
1: No, hezky se nám to spekuluje. Kolega Václav Hájek by z nás měl radost.

0: Vymyslel si Přemysla Kosmas?
1: Zaznamenal s Kaskou tehdy všeobecně známou, anebo pro Libuši manžela stvořil, čili je jakýmsi Přemyslovým duchovním otcem?
2: Obě dvě verze mají své zastánce, měli je a budou je mít.
1: Takže spor nelze jednoznačně rozhodnout?
0: Pro domněnku číslo jedna, tedy že přemyslovské autorské právo náleží Kosmovi, mluví skutečnost, že na rozdíl od předchozích pověstí vypráví podrobněji. Skoro je znát, jak volně fabuluje.
2: Kromě toho víc než jindy pracuje s putovními motivy.
1: S putovními?
2: Oni skutečně putovali napříč Biblií i antikou. Tak ve Stadicích orá starý známý párek mýtických volků, kteří zmizí. Taky tam zázračně rychle roste ořeší z hole, kterou Přemysl zabodl do země.
1: Ano, to byla ta slavná otka, ještě se u ní zastavíme.
2: Jeho jméno, tedy Přemyslovo.
1: Prý vzniklo od slůvka přemýšlející.
2: A taky povolání.
1: Oráč.
2: To všecko sugeruje představu, že Přemysl má být jakýsi kulturní dobroděj, který naučil lid orbě.
0: Tyto prvky učený Kosmas mohl přejmout z literatury a jistě to udělal rád.
2: Na druhé straně řada faktů nasvědčuje tomu, že Kosmas spíš jenom přizdobil a obohatil tradiční vyprávění či starší předlohu.
1: Starší předlohu. Věčná škoda, že se nedochovala.
2: No, ona se možná dochovala.
1: Ale v tom případě by padla Kosmova unikátnost jako našeho autora číslo jedna.
2: Nejspíš ano.
1: Kdo by ho mohl případně tedy předstihnout?
2: Kristián.
0: Neboli křišťan.
2: Právě v jeho, tedy takzvané Kristiánově legendě, je příběh o Přemyslovi, i když velmi stručně a odlišně zachycen.
1: A Kristiánova legenda je starší než Kosmova kronika?
2: V tom je právě problém. Už po několik desetiletí vedou badatelé spor o to, jestli pochází Kristián ze století 10. nebo z dob mladších.
0: Je dokonce možné, totiž v případě, že text je mladší, než kam se hlásí, že legenda vznikla jako podvrh.
2: Ovšem v současné době se historikové dívají na Kristiánovu legendu očima vlídnýma.
1: To znamená, že uznávají její starobylost a pravost?
2: Zdá se, že i její věk. Jestliže se podaří dokázat, že Kristián zaznamenal pověst o Přemyslovi, a to i s uvedením jeho jména, půl druhého století před Kosmou, tak to by byl mimo jiné důkaz o stáří přemyslovské tradice.
1: Kosmas by tedy přestal být naším nejstarším zasvěceným zpravodajem.
2: Zpravodajem ano, kronikářem ne. Toto prvenství se mu asi vzít nepodaří.

0: lichá, šíří se pověst a zároveň mínění křivé, že paní sama vždy za nočního ticha tu bájenou cestu na koni tam konávala a před kuropěním se vracívala.
1: 60 kilometrů v noci tam a stejně tolik zpátky na koňském hřbetě.
0: Kněžna jízdou příšernou často tu jezdila.
1: Tu příšernou cestu si přidal oproti Kosmovi Jirásek.
0: Hledání stop oné cesty je dnes stížené.
1: Říká zastánce věrohodnosti Přemyslovské a všech ostatních pověstí Jiří Brabenec.
0: Je zhola nemožné urazit tu vzdálenost přes hory a pláně koňmu za jediný den. Dnes. Ovšem v době prvého Přemyslovce. Cesta z Libušína k dnešnímu Slanému a dál planinou k dnešní Budyni, k Doksanům a Klovosicům a potom přes Středohoří k Bílině do Stadic. Ta cesta byla tehdy známá a znatelná. Dobrý kůň ji mohl zdolat za jediný den, protože ve zvlněném terénu urazí s jezdcem 60 až 90 kilometrů za den. V ruských stepích, severoamerických prériích a v argentinských pampách urazil kůň i přes 100 kilometrů.
1: Tolik pan Brabenec. Kněžna Libuše nejsouc ani kovboj ze severoamerické prérie či gaučo z pampy v Argentíně, přitom zvládla za den 60 tam, 60 zpátky. Přičemž si mezi tím s Přemyslem asi nepovídali o staročeské politické scéně.

0: a byla svatba.
1: Lois Jirásek sice na ní nebyl, ale jako by byl.
2: Jedli hojná jídla a pili hodně medoviny, pili a pěli nebo naslouchali pěvců, jak hráli na struny a zpívali staré zpěvy o hrdinech a bojích zašlých dob. Slavili volbu, slavili sňatek za dne, slavili jej dlouho do noci, za svitu ohňů a smolnic.
1: Inu jednak bývali staří Čechové, statní junáci, jednak bylo co slavit. Právě se zakládala další z evropských dynastií.
0: I když jenom v pověsti.
1: Opouštíme Přemysla a Libuši, abychom se s oběma během našich toulek českou minulostí opět setkali. Hnedle příště to však nebude. Na pouti starými pověstmi českými nás totiž ještě předtím čeká dívčí.
3: Říkala mu Milost pane.
4: Krajský trestní soud v Praze, Praha, 29. května.
3: Na počátku měsíce února uviděl jakýsi Čeněk Chrást, 44-letý autodrožkář na ulici děvče asi 18-leté, které se mu zalíbilo. Dívka nesla pivo a dávala pozor, aby nerozlila. Autodrožkář se k ní přitočil a začal jí zahrnovat galantnostmi. Děvče se hyhnělo a pána odhánělo, aby dal pokoj, že musí s pivem domů. Ale Chrást byl člověk zkušený, který to se slečnami dovedl. A tak po delším mluvení mu dívka slíbila dostaveníčko. Bylo to v neděli. Chrást jí zavedl do Stromovky a poručil jí bílou kávu. Přitom jí tam neustále přesvědčoval o svých horoucích citech. Dívka klopila oči a pořád se pochechtávala. Když byl autodrožkář příliš dotěrný, odstrkovala ho a říkala: ale milost pane, nechte si to, milost pane. Autodrožkář horlil, že není žádný milost pán. To se prý dnes už neříká. Dívka na to: ale přece jste milost pán. Ale slečno, namítal pan Chrást. A já nejsem žádná slečna, řízně odpověděla dívka. Autodrožkář zaplatil a vyzval dívku do biografu. Bránila se a říkala, co by tomu řekla milost paní. Ouha, pomyslel si pan Chrást, poznala, že jsem ženat. A hned jí to začal vymlouvat. Manželství za dnešní moderní doby není překážkou. I mezi ženatým pánem a svobodnou dívkou se může vyvinout vážná známost. Pak šli do biografu. Dávali hezký kousek. Autodrožkář byl něžný, dívka se už tolik nebránila, jen říkala, co by tomu asi řekla milost paní, kdyby to viděla. Jste moc dovolený, milost pane, vyčítala mu. Uplynul nějaký čas. A dnes seděl dotyčný Chrást před senátem Vrchního rady Trosta pro zločin svedení osoby nedospělé, jeho dozoru svěřené. Ukázalo se totiž, že ona dívka byla jeho služebnou. Obžalovaný namítal, že o tomto faktu neměl tušení. Celý čas byl na cestách a nemohl se valně starat o domácnost. U nich se střídali služky, on si jich nikdy nevšímal a sotva věděl, že nějakou služku mají. Služebné najímala jeho paní a sama jim také dávala výpověď. Služky byly jen na hrubé práce. Paní vařila a posluhovala u stolu. Obžalovaný se doma najedl a pak se vyspal. Neměl jiného myšlení než na obchod. Toto tvrzení podepřela manželka obžalovaného svědeckou výpovědí. Nepamatuje se, že by se její muž byl někdy na služebnou podíval. Vůbec si myslila, že ani na ženské není a byla velmi překvapena, když byla na jejího manžela vznesena tato obžaloba. Panu Chrástovi také polehčovalo, že dívka sama mu neřekla, že u něho slouží. I tomu soud uvěřil, když služka měla vypovídat u soudu. Ustavičně klopila oči a místo odpovědí se pochechtávala. Soud zamítl žalobu státního zástupce doktora Neureitera a obžalovaného osvobodil. Jeho manželka si ho od soudu odvedla. Autodrožkář bude asi podroben domácímu kárnému řízení.
4: Lidové noviny 30. 5. 1935. Broucho svatební.
3: Krajský soud v Praze, Praha, 19. dubna.
4: Blažena, 35-letá švadlena, četla v novinách inzerát, jehož obsahem bylo, že inteligent, netančící a nekuřák je syt svobodného života a hledá bytost, která by s ním založila rodinný krb. Třeba s menší tělesnou vadou, věno žádoucí. Blažena neměla tělesnou vadu, ale vyhovovala druhé podmínce. Měla ušetřeny nějaké peníze. Dopsala tedy na udanou šifru a přihlásil se jí netančící inteligent. Byl to Ferdinand Bašta, 37-letý obchodní jednatel. Byl vysoký blondýn, jehož způsoby byly vybrané a řeč plyná. Blaženě se zalíbil, jenom se jí zdál být trochu mladý. Bašta řekl, že jeho mládí nemůže být překážkou, neboť má rozum jako starý, a vyzval Blaženu, aby s ním sdílela společnou domácnost, což je nutné proto, aby vzájemně vyzkoumali, jestli je mezi nimi, jak se říká, soulad duší. Blažena souhlasila a přestěhovala si k němu šicí stroj a začala si připravovat výbavu. S velkou láskou dala se do šití bílých svatebních šatů. Ferdinand u ní sedával, přihlížel k práci a jevil velký zájem. Ty šaty, říkával, udělej hodně volné, hodně volné. Proč, divívala se švadlena, já jsem přece štíhla. Hodně volné, opakoval Ferdinand umíněně, to je teď moderní. Co ty rozumíš ženské módě? Usmívala se Blažena schovývavě. Možná, že víc než ty, odvětil Ferdinand záhadně. Ostatně já to chci. Když si to přeješ, tak se nedá nic dělat. Budou volné, nestarej se. Blažena šila noční košile, lajblíky a vůbec takové ženské tajemství. Ferdinand starostlivě a s jistým napětím přihlížel. Nemusíš do prádla vyšívat monogramy, prohlásil. Monogramy musí být, aby se v prádle nestratilo, poučovala ho švadlena. Nechci monogramy a dost. Divný muž, pomyslela si nevěsta. Ale co dělat, všichni muži jsou takoví. Uplynulo několik neděl. Blažena šla po ulici a vidí před fotografickým závodem stát ověnčená auta. Zástup lidí čeká se zájmem, až vyjdou novomanželé. Blažena se k zástupu připojila, protože hrozně ráda viděla svatby. Po chvíli vystupuje z průjezdu nevěsta. Atlasový šat, splývavý závoj, vínek na hlavě. Nemlich ty samé šaty jsem si zřídila, plesá Blažena, jenomže tahle ta je trochu tělnatá. Vzadu jí to šponuje. Mělo by se to trochu povolit. V boku by potřebovala ubrat. Na ramenou to chce být štircnuté. No, holka zlatá, která švadlena tě tak zřídila? Najednou se zarazila. Za otylou nevěstou přišel ženich v černém. Blažena se podívá. Můj ty světe, vždyť je to pan Bašta. A zase uplynulo několik neděl. Blažena s Ferdinandem se sešli. Byla to jejich poslední schůzka. Dali si dostaveníčko před senátem vrchního rady Krištůvka. Pana Baštu soudili pro zločin podvodu. Ukázalo se, že věno své první nevěsty investoval do svatebního podniku s jinou nevěstou. Její úspory byly vynaloženy na zařízení domácího krbu jiné. Jiná šla k oddavkám v jejich svatebních šatech a jiná používala jejího prádla, které s takovou pílí a láskou vyšívala. Zkrátka se ukázalo, že pan Bašta ji podvedl. Obžalovaný byl na návrh státního zástupce doktora Svobody uznán vinným a odsouzen do žaláře na 6 měsíců. O podmínečném odkladu trestu bude konáno šetření.
3: Lidové noviny, 24. 1935. To nebyly křtiny.
4: Okresní soud v Praze, Praha, 19. března.
3: Stalo se to počátkem měsíce února. Paní Tlamichovou porodní bábu napadlo, aby se podívala z okna. A jak tak kouká, vidí, jdou dvě paní. Ta jedna se jmenuje Kateřina Štěbencová a ta druhá Kristýna Pavlištová. Paní Pavlištová nese v náručí cosi jako děcko v peřince. Bylo to alespoň povijánem ovázané. Obě ženy se tváří sladce, rozmarně. Ty, dělá paní Pavlištová. To je hezký, švitoří paní Štěbencová. Berany, duc. Hájej, hošičku malej. Paní Tlamichová strnula. Co to má být? Říká s úžasem. Že by v tomto domě byla radostná událost, to mně není povědomo. Nevím, že se v baráku nějaká ženská čekala. Přece bych musela o tom něco vědět. Obě ženy se sladkým břemenem vykročily z domu. Paní Tlamichová hodila na sebe sukni a hlavu si ovázala šátkem. Na její tváři se jeví výraz rozhodnosti. To není jen tak, šeptá si rozhodně. Já to nemůžu tak nechat. Děcko se musí koupat. Musíš novorozeněti vařit heřmánkový čajíček. To musí dělat odborník. Paní Tlamichová se řítí z domu. Spěchá, aby zastihla obě ženy a volala je k odpovědnosti. To jsou nynčko časy, žehrá porodní babička. Jeden opravdu neví, jak by se zachoval. Tadyhle od nepaměti pomáhám dětem na svět. Tisícům rodiček jsem pomohla v těžké hodince. A tady máš poděkování. Poděkování, Barboro Tlamichová. Volají k porodu cizí ženskou a já mám škodovat. Na to se podívám. Žolíku, Žolí! Ozval se z domu mužský hlas. Žolí, pojď sem, tu máš, odpovídá ženský hlas. Kde je ten pes? Před chvilkou tu byl. Žolíku! Paní Tlamichová kluše za ženskými, co nesou to zabalené v peřince. Došli za roh a z jejich tváří zmizel sladký, mazlivý výraz. Ohlížejí se na všechny strany a paní Pavlištová rozbaluje peřinky. Z ambaláže vykoukla černá psí hlava. Pes zívl, olízl se a zakňučel. Mlč, zaskohrala hrozivě paní Pavlištová.

0: činu. Přicházím, abych ten zločin odhalila. Dnes soudil okresní soudce Rada Mráz paní Štěbencovou a paní Pavlištovou pro přestupek krádeže. Pes, pravda, nebyl žádné čistokrevné zvíře, ale byl věrný a ctil oddaně manžele Ticovi. Soud uznal obžalované vinnými a vyměřil každé 3 dny tuhého vězení. Z toho případu je vidět, jak velice se rozmohla zločinnost. A také to, že metody amerických únosců začínají pronikat až do naší ulice.
1: Lidové noviny 23. 1938.

0: Bylo sichravé listopadové odpoledne. Právě jsem spořádal neobyčejně sytý oběd, v němž nikterak nepodstatným chodem byly těžkostravitelné lanýže a seděl jsem sám v jídelně, nohy na obrubě krbu, po ruce stolek, který jsem si přisunul k ohni, na stolku pár skrovných zákusků a různé láhve s vínem, pálenkou a likéry. Dopoledne jsem pročítal Gloverova Leonidase, Wilkeho Epigoniádu a Griswoldovy Kuriozity. Neváhám proto přiznat, že jsem z toho byl poněkud připitomělý. Pokusil jsem se vzchopit pomocí klaretu, ale když mi nepomohlo ani povícero sklenek, v zoufalství jsem otevřel pohozené noviny. Pozorně jsem si přečetl rubriku Domy k pronajmutí, pak rubriku Zaběhnutí psy a pak dvě rubriky o uprchlých manželkách a učních. A potom jsem se neohroženě pustil do úvodníku. Když jsem jej přečetl od první do poslední řádky, aniž jsem porozuměl jediné slabice, už jsem chtěl zklamaně odhodit to čtyřstránkové arcidílko, když mě zaujal následující odstavec. Cesty vedoucí k smrti jsou početné a prapodivné. Jistý londýnský list píše o muži, který zahynul z příčiny skutku nevšední. Dotyčný foukal šipky, což je hra, při níž se dlouhá jehla omotaná kouskem příze fouká tenkou trubičkou do terče. Muž vložil jehlu do nesprávného konce trubičky a když se nadechoval, aby šipku prudce vypálil, vtáhl si ji do hrdla. Šipka se mu zasekla do plic a za několik dní na to muž zemřel. Když jsem tohle dočetl, popadl mě ohromný vztek. To je ale hanebný podvod, zvolal jsem. Nehorázná kachna, z prstu vycucaný výplot nějakého méněceného pisálka. Tihle chlapi sázejí na přehnanou lehkověrnost našeho věku. Ha, brousí svůj vtip na nepravděpodobných výmyslech, na bizarních příhodách, jak tomu říkají. Jenže lidem bystře uvažujícím, jako jsem já, je na první pohled zřejmé, že daleko nejbizarnější je fakt, jak se tyhle bizarní příhody poslední dobou rozmohly. Pokud se mne týká, nemíním od nynějška uvěřit ničemu, co je jen trošenku nevšední.
1: Mein Gott, to byste byl ale ohromný plásen.
0: Ozval se na to jeden z nejpozoruhodnějších hlasů, jaké jsem kdy slyšel. Zprvu jsem měl dojem, že mi hučí v uších, což se člověku stává, když si notně přihne. Avšak v zápětí mi ten zvuk připadal, jako když někdo udaří silným klackem do prázdného sudu. A tímto výkladem bych se byl nejspíš spokojil, kdybych byl nerozpoznal artikulované slabiky a slova. Od přírody nejsem ani trochu nervózní a těch několik sklenic klaretu, které jsem vysrkal, mi zvedlo náladu, takže jsem se vůbec nevyplašil. Naopak, nonšalantně jsem se kolem sebe potom betřil.

0: střelci rozhlédl, ale žádného jsem nespatřil.
1: Ozval se znovu hlas. Vy ale musíte být namasaný jak prase, když vy nevidíte, že tu setím srovna proti famy.
0: Potom mě napadlo, abych se podíval přímo před sebe. A na mou ruši, rovnou před nosem naproti u stolu, seděla postava vymykající se bližšímu zařazení, ale ne tak docela popisu. Její tělo tvořil vinný nebo rumový sud či nádoba toho druhu. Do jeho dna byly zapuštěny dvě butely, sloužící nejspíš jako nohy. Místo paží se z horní části trupu klátily dvě značně protáhlé láhve, jejichž hrdla nahrazovala ruce. Pokud jde o hlavu, nezaznamenal jsem na nestvůře nic víc než drátěný demižón, završený trichtýřem jako husarskou čapkou, sraženou do očí. Ležel na sudu na plocho s otvorem namířeným na mne a tímto otvorem, který se špulil jako ústa velice pedantské staré pany, vydávala ta kreatura dunivé zvuky, které zřejmě pokládala za srozumitelnou řeč.
1: Povítám, mručelo to, musíte být namasaný jako prase, když vy sedíte tam a nefidíte mě sedět tady. A taky povítám, že musíte být hloupější než husa, když vy nevěříte, co je černý napilím. Všecko, každý slovo, co tam tisklí, je pravda. Kdo jste? Prosím vás, zeptal jsem se důstojně, třeba že s jistými rozpaky. Jak jste se sem dostal a o čem to vlastně mluvíte? Jak já jsem tady dostal, potom vám nic není. A o čem mluvím? O tom mluvím, co je podle mě dobře mluvit. A kdo já jsem? No proto jsem tady přišel, abyste na vlastní oka viděl. Jste opilý pobuda, zvolal jsem. A já teď zazvoním a nařídím sluhovi, aby vás vykopl na ulici. Smál se ten chlap. To nedokážete. Nedokážu? Ohradil jsem se. Co nedokážu? Zazvonit, odpověděl. Na to jsem se pokusil stát, abych svou pohrušku uvedl ve skutek, avšak ten darebák se napřáhl přes tůl a hrdlem jedné té dlouhé láhne mne klepl do čela a srazil mě zpátky do křesla. To mě úplně ohromilo a chvilku jsem byl na rozpacích, co počít dál. On ale nerušeně pokračoval.
2: No vidíte, nejlíp, když klidně sedíte. A teďka se vy dovíte, kto já jsem. Dobře se podívejte. Já jsem anděl pitvornosti.
0: No, pitvorný jste dost, osměřil jsem se odpovědět. Ale měl jsem vždycky dojem, že andělé mají křídla.
2: Křídla! Zvolal značně popuzen, co bych dělal já s křídlami? Mein Gott, co pak mě máte za nějaké kurže? To kurže má křídlo, und sofa má křídlo a malý ťáplík má křídlo, ale anděl nemá ani jedno křídlo a já jsem anděl pitvornosti.
0: A co vlastně teď u mne pohledáváte?
2: Pochletáváte, vybafla ta věc. Vy jste ale nevycválaný trumbera, když vy se ptáte gentlemana a k tomu anděla, co tu pochletává.
0: Takové řeči jsem si už nemohl nechat líbit ani od anděla ne. A tak jsem se vzmužil, uchopil slánku, jež byla na dosah, a mrštil jí po vetřelcově hlavě. On však buď ohnul, nebo já jsem špatně mířil. Podařilo se mi právě jen to, že jsem roztřískal sklo, které krylo ciferník hodin na krbové římse. Pokud se anděla týká, vyjádřil své mínění o mém útoku tak, že mě zase jako prvé několikrát za sebou pořádně klepl do čela.
2: Tyto rány mne okamžitě přivedly k poslušnosti a takřka zahanbeně doznávám, že mi buď bolesti, anebo vzteky vyhrklo z očí krapet slz.
1: Mein Gott, pravil anděl pitvornosti, patrně obměkčen mou zkroušeností. Ten člověk je buď velice namasaný, anebo velice smutný. Ty nesmíš topit tak silný, musíš do fina přidat vodu. Táty se napij, buď paša chlapa, nepreč, nepreč, říkám.
2: Na to anděl pitvornosti dolil můj pohár, v němž bylo asi do třetiny portského, bezbarvou tekutinou, která příštěla z jedné jeho ruky v podobě láhve. Všiml jsem si, že tyto láhve mají na hrdlech nálepky a na těch nálepkách, že je nápis Kirschwasser.
1: Wasser,
2: to je voda. Kirsch, třešeň, asi višňovka. Uznalá andělová vlídnost mě naladila na měko a posilněn tou vodou, již mi nejednou zředil mé portské, ukonejšel jsem se posléze natolik, že jsem mohl klidně naslouchat jeho nevšední přednášce. Netroufal bych si vypovědět vše, co jsem se doslechl, ale z toho, co říkal, jsem postřehl, že je to strážný duch bdící nad všemi maléry lidstva, říkal, a že jeho posláním je pořádat příhody, nad jejichž pitvorností musí znovu a znovu žasnout všichni pochybovači. Rozpovídal se ze široka, kdežto já jsem jen seděl se zavřenýma očima, zabořený do křesla. Aha, bavil se žvíkáním hrozinek a cvrnkáním jejich stopek po pokoji. Avšak anděl si toto mé počínání začal náhle vykládat jako nevážnost ke své osobě. Nepříčetně rozlícený vstal, narazil si trychtýř ještě hlouběji do očí, strašlivě zaklel a pronesl jakousi hrozbu, jejíž smysl jsem přesně nepochopil. Ale nakonec se mi popás uklonil a odporoučil se s přáním hodně štěstí a o trochu víc rozumu. Ulevilo se mi, když odešel. Z těch několika málo sklenic klaretu, jež jsem vypil, na mě teď šlo spaní. Zachtělo se mi schrupnout si na 15-20 minut, jak mám ostatně po obědě ve zvyku. V 6 hodin jsem měl důležitou schůzku, kterou jsem za nic nechtěl zmeškat. Týkala se pojištění mého domu. Zhlédl jsem k hodinám na krbové římse a s potěšením jsem zjistil, že mám ještě 25 minut času. Bylo 17:30, do pojišťovny dorazím hladce za 5 minut. A tak jsem se neprodleně uvelebil k spánku. Když jsem si hezky pohověl, opět jsem zhlédl k ciferníku nad krbem a tu jsem málem uvěřil, že se tu děje opravdu něco velice pitvorného. Shledal jsem totiž, že jsem místo obvyklých 15 až 20 minut dřímal pouze 3 minuty, neboť do sjednané schůzky zbývalo stále ještě 27 minut. Oddal jsem se opět spánku, ale když jsem se probudil podruhé, bylo k mému krajnímu údivu na hodinách pořád ještě 27 minut do 6. Vyskočil jsem, abych hodiny prozkoumal a zjistil jsem, že se zastavili. Mé kapesní hodinky ukazovaly 7:30 a poněvadž jsem spal 2 hodiny, schůzku jsem samozřejmě zmeškal. Ne, nevadí, řekl jsem si, ráno zajdu do pojišťovny a omluvím se. Teď by mě jen zajímalo, co se to stalo s hodinami. Při blížší prohlídce jsem zjistil, že jedna hrozinková stopka, jak jsem je cvrnkal po pokoji za andělovy vleklé přednášky, prolétla rozbitým sklem ciferníku, uvízla jedinečnou náhodou v dírce pro klíček a jak z ní konečkem vyčuhovala, zastavila chod minutové ručičky. Haha, už vidím, řekl jsem si, žádná záhada, jenom náhoda, k jakým tu a tam dochází. Už jsem o tom dál nepřemítal a odebral jsem se v obvyklou hodinu na lůžko. Postavil jsem svíci na stojan v záhlaví postele v úmyslu přečíst si několik stránek spisu Všudy přítomnost boží. Žel bohu, jsem však do 20 vteřin usnul. Světlo jsem samozřejmě nechal hořet. Ve spánku mě děsila přízračná postava anděla pitvornosti. Zdálo se mi, že stojí v patách lůžka, odhrnuje záclonky a dutým odporným hlasem sudu mi slibuje ukrutnou pomstu za opovržení, s jakým jsem se k němu zachoval. Svůj dlouhý proslov zakončil tím, že sňal z hlavy trychtýřovitou čapku, vrazil mi její úzký konec do hrdla a zahltil mne oceánem kiršvaseru. Když jsem z těchto nesnesitelných muk posléze procitl, stačil jsem zrovna zahlédnout krysu, jak pádí od stojanu s rozžatou svící. Nestačil jsem jí však zabránit, aby s ní nezmizela v díře. Krátce na to zavanul do mého chřípí silný dusivý zápach. Rázem mi svítlo, že v domě hoří. V několika minutách se rozpoutal požár v plné síle a v neuvěřitelně krátké době byl celý dům v jednom plameni. Z pokoje jsem mohl uniknout pouze oknem, ale kdo si k oknu přistavil dlouhý žebřík. Chvatně a zdálo se i bezpečně jsem po něm slezal, když tu ohromný vepř, který celkovým vzhledem i fyziognomii připomínal anděla pitvornosti, tedy tento vepř, jak říkám, který do té chvíle klidně dřímal v blátě, si teď zčista jasno vzal do hlavy, že se potřebuje podrbat na levé lopatce a nevynašel si příhodnější drbadlo, než jakému skýtal spodek žebříku. Rázem jsem se zřítil a při smůle, která mě stíhá, jsem si zlomil ruku. Tato událost spolu se ztrátou nároku na pojistné a ještě vážnější ztrátou vlasů, které mi dočista sežehl oheň, na mne hluboce zapůsobila, ba tak mnou otřásla, že jsem se rozhodl, že se ožením. Znal jsem bohatou vdovu, která právě truchlila nad ztrátou svého 7. manžela, a její raněné duši jsem nabídl balšám svých slibů. Zdálo se, že mým prosbám váhavě podléhá. Z pocity vděku a opojného obdivu jsem poklekl k jejím nohám. Zapířila se a sklonila hlavu, takže se její bohaté vrkoče dotýkaly mé prozatímní kštice. Nevím, jak se naše vlasy mohly do sebe zaplést, ale zapletly se. Povstal jsem bez paruky, s holou bleskovkou, kdežto ona plná opovržení a hněvu v záplavě cizí kadeře. Mé vyhlídky na sňatek s vdovou se tedy zhatily nešťastnou náhodou. Usoudil jsem nyní, že je nejvyšší čas skoncovat se životem a zamířil jsem za tím účelem k nejbližší řece. Tam jsem odložil šatstvo, proč bychom neměli umírat tak, jak přicházíme na svět? A vrhl jsem se střemhlav do proudu. Jediným svědkem tohoto osudného činu byla opuštěná vrána, která zřejmě zbloudila od svého hejna. Sotva jsem se ponořil, tento pták si umanul, že uletí s nejnepostradatelnější součástí mého oblečení. Odložil jsem proto zatím sebevražedný úmysl, vklouzl dolními okončetinami do rukávů kabátu a pustil se za padoušským ptákem z bytostí, jakou případ vyžadoval a okolnosti dovolovaly. Avšak krutá osudová smůla se mi stále lepila na paty. Jak jsem se překotně řítil vpřed, hlavu v oblacích, oči upřené na scizitelku mého majetku, zjistil jsem náhle, že se mé nohy nedotýkají pevné půdy, že popravdě řečeno padám do propasti. A věru by ze mne byla zůstala jen mastná skvrna, kdybych se byl naštěstí nezachytil konce dlouhého vodicího lana, visícího z balónu,
1: jenž právě letěl nade mnou. Jakmile jsem se vzpamatoval natolik, abych pochopil, v jaké šlamastice vězím, či spíše se vznáším, začal jsem o své choulostivé situaci z plných plic uvědomovat vzduchoplavce nad sebou. Ale marně. Už jsem se chtěl odevzdat smutnému osudu a bez hlesu klesnout do moře, když tu se můj duch opět vzmužil. Zaslechl jsem odkud si zhora dutý hlas. Vzhlédl jsem a spatřil anděla pitvornosti. Se založenýma rukama se opíral o okraj koše. V ústech měl dýmku, z které nenuceně bafal. Kto fisty? Otázal jsem po chvíli. A co tam don vetr chtěláte? Na tuto licoměrnost jsem byl schopen vyrazit za sebe jen jedno slůvko. Pomoc. Pomoc, opakoval po mně ten lotr. Já, akorát, tady máš flašku. Tady pomůže a jdi mi svočí. S těmito slovy upustil těžkou láhev kiršvaseru, která mi dopadla přímo na temeno hlavy. Měl jsem pocit, že mám mozek na dranc. Už jsem se chystal pustit lana a důstojně se rozehnat se životem, avšak andělův křik mě od toho záměru odvrátil. Drž se! Nač ten spěch, půjčkej! Chceš ještě jeden flaštičku? A nebo si už na dobro střízlivej a máš rozum zase pohromadě? Už konečně věříš, že se tějou pitvorný věci? Přikývl jsem na souhlas. A věříš taky na mě, anděla pitvornosti? Opět jsem přitakl. A uznáváš, že jsi total namasaný a taky plasen? Ještě jedno jsem přikývl. Dej si tedy pravou ruku do levý kapsy od kalhot na tukaz, že se na to propotfoluješ, anděli pitvornosti. Tohle přání jsem z očividných důvodů nemohl splnit. Předně jsem si levou ruku zlomil pádem ze žebříku, takže kdybych se byl přestal držet pravou rukou, přestal bych se držet vůbec. Za druhé jsem neměl kalhoty, neboť jsem dosud nedopadl v ránu, která mi je odnesla. Byl jsem proto nucen k své veliké lítosti zavrtět hlavou záporně. Snažil jsem se dát tím andělu na srozuměnou, že je mi zrovna v té chvíli jaksi zatěžko vyhovět jeho skromnému přání. Ještě se mi hlava ani nezastavila, když anděl pitvornosti zařval. Tak ty táhni k čertu, tonrfeta! Sotva to vyslovil, vytáhl ostrý nůž a přetěl jim lana, na kterém jsem visel. A protože jsme čirou náhodou byli právě nad mým domem, který mi za mého putování docela hezky představili, stalo se, že jsem sletěl po hlavě do širokého komínu a přistál v krbu v jídelně. Když jsem přišel k sobě, pád mě úplně omráčil, zjistil jsem, že jsou 4 hodiny ráno. Ležel jsem jak široký, tak dlouhý tam, kde jsem dopadl z balónu. Má hlava se nořila do popela vyhaslého ohniště, ještě mé nohy spočívaly na troskách překoceného stolku mezi zbytky všelijakých zákusků, promísených novinami, střepy a rozbitými lahvemi, jakož i prázdným džbánem šídamské kiršvasr. Tak se mi pomstil sám anděl pitvornosti.

0: Západní Berlín, výzvědný objekt maskovaný jako radarová stanice na hranici amerického a ruského sektoru. Kancelář Boba Glase, leden 1956.
1: Jak se máš, Bobe? Nazdar, Rasle.
2: Ahoj.
1: A hele, návrat ztracenýho syna, kde jsi byl tak dlouho, co? Už jsme si tady s Raslem říkali, že ses asi přežral vánočního pudinku a ležíš v posledním tažení někde ve špitále.
3: Dobře víš, Bobe, že jsem měl dovolenou 3 neděle. Sám si mi ji podepisoval.
4: Nesmíš brát Boba pořád tak vážně, Margene.
1: Tady, Rasl, to je jiný kamarád. Chodí mě navštěvovat skoro každý druhý den. Ale ty, od chvíle, co jsi udělanej do té Němky, se nás straníš.
4: Nepřeháně, kamaráde.
1: Už ses viděl s tou svou pusinkou, Leonarde?
3: Čekala mě už na letišti a večer budeme spolu.
1: Takže se v našem nočním životě zase budeme muset obejít bez tebe. No nic, chtěl jsem ti večer slavnostně předat dárek, který mám pro tebe schovaný už od naší vánoční party. Co se dá dělat, dostaneš ho teď. No, chlapče, rozbaluj. Co tomu říkáš?
3: No, kuličková tuška s baterkou.
1: A?
3: Podobnou měl McNamee. Vždycky jsem si přál taky mít. No, udělal jsi mi velikou radost, Bobe.
1: To jsem rád. No,
4: škoda, že jsi nemohl přijít na vánoční večírek, Markem, byl perfektní.
1: Jo, ukázka opravdového spojenectví a souladu. Americké hovězí, britská whisky, francouzské šampaňské a německé víno.
4: Prokázali jsme velkou čest panu Gélenovi, že jsme to jeho hnusný víno vůbec pili. Většího odpuštění se mu ani nemohlo dostat.
0: Byt Marie Eggdorfové, únor 1956, večer.
5: Marie? Marie? To jsem já, dveře byly otevřeny. Proboha, Marie.
6: Nic mi není.
5: Teče ti krev. Máš opuchlé oko, co se stalo?
6: 2x mě udeřil pěstí do tváře.
5: O to? Tvůj bývalý muž?
6: Neměla jsem u sebe peníze, nemohla jsem mu nic dát.
5: Ta svině! Jak je možný, že někdo může zajít tak daleko? Svině!
6: No. Prosím tě, nedívej se na mě.
5: Ach, miláčku, miluji tě. Tady, do lavoru.
6: Nešlo mu jenom o peníze. Sousedi mu prozradili, že mám tebe. Vřítil se do koupelny a viděl tam tvoje holení. Nejdřív brečel, že jsem ho zradila. Potom schodil polštáře z postele a našel tam tvoje pyžamo. Chytil mě za vlasy, srazil mě na podlahu a nadával mi do kurev. Pak mě začal bít do obličeje.
5: Měla jsi volat o pomoc.
6: Já se nebojím o sebe. Bojím se o tebe. Je to rváč.
5: Co budeme dělat, holčičko moje zlatá?
6: Nevím.
5: Mám ho zmlátit nebo si s ním promluvit? Sehnat mu místo?
6: Možná. O to je zbabělec. Za války byl na východní frontě a vždycky, když chce, aby si smyslel, jak je statečný, vykládá, jak lámal krky Rusům. A když se potom opije, začne povídat, jak byl mazaný, že se nechal přeložit do hlavního stanu k telefonistům. Doufám, že se co nevidět upije k smrti. Čím dřív, tím líp. Takhle přece nemůžeme žít.
5: Víš co, miláčku? Uděláme si v mém bytě zásnubní večírek. Před Vánoci si říkala, že nejsme zasnoubeni a já bych si strašně přál být s tebou zasnoubený. Pozveme Glase a řeknu taky panu Raslovi, byl přece u našeho seznámení. A třeba by mohl přijít i pan Blake se ženou. Už jsem mu odpustil za to jeho chování tenkrát na schodech.
6: Myslel to dobře.
5: Ale ano. A má moc milou paní. No koho pozveš ty?
6: Nikoho vlastně nemám. Jen rodiče a ty bydlí dost daleko. Počkej. Jenny od nás továrny by určitě ráda přišla. Ty můj miláčku.
0: Platanen Allee 64, březen 1956, byt Leonarda Markhema, večer.
5: Moc ti to sluší, Marie.
3: V těch bílých šatech vypadáš jako opravdová nevěsta.
6: Naliješ mi něco? Potřebuji se trochu napít na kuráž.
3: Jistě, miláčku. A naladím nějakou příjemnou stanici.
2: This is the American Forces Network. The American Forces Network is the branch of our forces information and education division, European Command. AF and Berlin.
7: I love Paris in the springtime. I love Paris in the
6: Hosté jsou tady, ho neběž otevřít.
3: Už běží, miláčku.

0: Tady jsou buráky, tady jednohubky s čedarem, tady šunka a tamhle pivo, víno a džin. Neostýchejte se a berte si.
1: Díky. Je to všechno z bezcelního obchodu, nestálo to žádný majetek.
0: Berte si, pane Glásy, prosím.
2: Bob, zlatíčko, pro vás vždycky Bob. A zůstanu u toho džinu, alespoň zatím.
3: Představíš mě, Mark Hemes, své nastávající?
1: Zajisté.
0: Moc ráda vás poznávám, pane Rasle. Nebýt vašeho nápadu s tou růží, kdo ví? Možná bych tu dneska nebyla. Bavte se dobře. Teď mě prosím omluvte.
3: To je ta dívka, co ti tenkrát poslala vzkaz pod trubkou, že jo?
4: Jo, přesně tak.
3: Asi se umí o sebe dobře postarat, jak se zdá.
4: Všiml jsem si, že si teď při tom představování držel její ruku velmi dlouho, Rasle.
3: Seznámíš mě s její přítelkyní?
5: Promiňte, dovolte, abych vám poblahopřál, pane Mákeme. Jsme se ženou moc rádi, že jste nás pozvali.
4: Doufám, že se vám u nás bude líbit, pane Blíku.
6: No ne, jak
2: máme. Prosím o chvilku pozornosti, dámy a pánové. Přátelé, před časem jsme tady Leonardovi dali do vlasů růži a on v zápětí dostal vzkaz od neznámé dívky. Doufám, že jednou budu ze své opuštěnosti starého mládence vysvobozen za stejně dramatických okolností a stejně úžasnou a krásnou dívkou, jako je Marie.
7: Bravo, bravo.
2: My všichni, Američani, Britové, Němci, každý se svým dílem podílíme na budování nového Německa, nové Evropy. Já vím, teď mluvím jako nějaký politik, ale myslím, že to, co říkám, je pravda. Asi všichni víme, jak má vypadat svoboda a co ji ohrožuje. Asi víme, že jediným místem, kde je možné začít budovat novou a svobodnější Evropu, jsou právě naše srdce. Leonard a Marie patří k národům, které spolu ještě před 10 lety bojovali. Svým zasnoubením přispívají k vybudování skutečného míru. Jejich manželství, tak jako manželství všech takových párů, spojuje národy spolehlivěji než jakékoliv smlouvy. Tak na Leonarda a Marie.
8: Na Leonarda a Marie.
3: Jestli mu jde o celosvětový mír, tak to, abych si vzal Rusku, slečno Jenny. Všem já dávám přednost Němkám. Smím vás obejmout kolem pasu, Jenny?
9: Jestli se nebojíte, prosím.
3: Třeba byste se měla bát vy? Mám pověst neodolatelného soudce.
9: Takže Don Juan.
3: Samozřejmě, že ne. Znáte to, pes, který štěká nekouče.
9: Rozhodně nemůžete počítat s tím, že vás budu brát vážně.
4: Promiňte, že ruším. Skládá vám poklony, Jenny?
9: No, snaží se, ale moc mu to nejde.
3: Markeme, slyšel si přece Glase. Spojení muže a ženy zbližuje národy. Teď nám proslov dlužíš ty.
4: Ne.
3: No
4: ne,
3: tak,
4: ne,
3: Markeme, ne, přátelé, ne, Leonard by chtěl říct pár slov.
4: Tak, dobře. Milí přátelé, dovolte, abych poděkoval tady Bobu Glásovi za ta krásná slova. A těší mě, že do nás s Marií vkládá takové naděje. Sám za sebe bohužel nemohu slíbit, že se mi podaří vybudovat novou Evropu. Jediné, co zvládnu sám, je připevnit poličku do koupelny.
10: A to se manželství hodí.
4: Za nás oba můžu jen slíbit, že budeme šťastní. No, děkuji, že jste přišli na náš zástupný večírek. Jste moc hodný, děkuju vám.
8: Bravo, bravo, bravo.

0: Jak to, že znáte toho Američana v té černé vestě, pane Magem?
1: Pracujeme spolu, pane Blakeu. Už jsem vám to říkal tehdy ve výtahu. Telefonní linky.
0: Dovolte, abych vám dal jednu radu. Když mi říkáte, že pracujete pro Glase, prozrazujete mi zároveň, na čem pracujete. Altklike, operace Gold. To není nic, co bych měl vědět. To je vážný prohřešek proti bezpečnostním předpisům.
1: A jak to, že to teda všechno víte?
0: Pokud jde o utajení, je Berlín malé město. Neměli by vás vídat s Glasem na veřejnosti. Podle mého názoru byste měl přísně oddělovat práci a soukromý život. Tak ještě poblahopřeji vaši snoubence a budeme muset jít. Máte to tu hezky zařízené, pane Mákeme.

0: To byl báječný večírek.
1: Chceš ještě skleničku?
0: A moc krásně jsi mluvil, Leonarde.
1: Myslíš, Marichen?
0: Všiml jsi s Rasla a Jenny?
1: Co je s nima?
0: Odešli spolu. Víš, co mi Jenny řekla, když se tu Rasl objevil?
1: Ne.
0: Řekla, toho chci. Plat nedostanu před koncem týdne a jíst se musí. Napřed do restaurace a potom tanec. No taky má pěkný čelisti, jako Superman, řekla kamarádka Jenny. Tak vidíš. A ten dobrák Russell si myslí, že má všechno pod kontrolou.
1: Bože můj, proč já jsem pořád tak naivní?
0: Ne naivní. Naivní ne. Nevinný. A teď si vezmeš první a jedinou ženu, kterou si v životě poznal. Úžasné. Všechny ženy by si měly brát panice. Chceme vás čerstvé a nevinné. Abychom vám mohli ukázat, jak nás uspokojit.
1: Tak mě uspokoj.
0: I love Berlin in the springtime. I love Berlin in the springtime.
2: Po čtyřech nedělích v dubnu 1956 v bytě Marie Eggdorfové je noc.
1: Slyšíš, Marie?
0: Co je? Vždyť ještě není ráno.
1: Slyšíš?
0: Co? Co jde ze skříně? Běž rozsvítit.
1: Oce, je Marie?
0: Pro boha. Můj bývalý manžel. Oto. A na mol. Ožralý jak Dán, samozřejmě.
1: Jak se mohl dostat dovnitř?
0: Asi mi sebral náhradní klíče, když tu byl minule. Rozvalený na mých šatech. Musel všechny schodit, svině. Určitě se na něm vymočí, prase.
1: Jak to, že jsme si toho nevšimli, když jsme přišli?
0: Asi spal potichu. Co teď s ním?
1: Mohli bychom ho rovnou vyhodit na ulici.
0: Pojď, pomůžu ti. Chytni ho za ruce.
3: Co? Pust mě, ty čupko! Povídám, pust!
0: Raus!
4: Ven, nebo zavolám policii, ano?
3: Policii?
4: Ano, policii.
3: A ty seš kdo? Co ty? Aha, ten anglický smrad. Klidně si zavolejte policii. Uvidí aspoň, co si zač, ty mařeno. Něco jsem ti přines. Tuhle obálku. Z úřadu. No, přečti si to, no. Jen si to přečti.
0: To mě nezajímá.
3: Mají náš dopis z roku 51. Našli ho. Naši smlouvu podepsanou oběma.
0: To je všechno minulost. A to můžeš v klidu zapomenout.
4: Tak o co vám jde?
3: S tebou se nebavím, Angličánku. Přečti si to, mařeno. Přečti si to, povídám. To je zpráva z bytového úřadu, mařenko. On tenhle byt je totiž taky můj.
0: Ty máš kde bydlet. Chceš jenom dělat potíže. Ty jsi jim totiž neřekl, že jsme rozvedeni. A proto si myslíš, že máš na tenhle byt taky nárok.
3: Ale oni to vědí. Vědí to. Máme se dostavit na komisi a oni sami rozhodnou, kdo je ve větší tísni. Tady ten Angličan má byt a ty máš od něj už i snubní prsten. To je určitě bude zajímat.
0: Ty nebudeš rozhodovat, co je bude zajímat. Ty jsi totiž nikdy nic rozhodnout neuměl. Ty jsi nikdy nic neuměl. Ty jsi neuměl postarat o mě, ty jsi neuměl postarat o sebe, ty jsi neuměl ani sehnat tenhle byt. Jsi odjakživa byl jenom...
3: No, řekni, co jsem byl, když jsme šoustali, co?
0: Prosím vás, prase, nechte toho, prosím kus vás. Lidskýho hnoje.
3: Co si to dovoluješ, ty děvko?
4: Jste pryč.
3: Když tobě teklo mlíko po bradě, já už byl dávno na frontě. Urážíš válečný hrdinu.
4: Jistě, ale...
3: To se neodpouští ani kurvě.
4: Prosím vás, běžte už pryč.
3: Ty,
4: Okamžitě se jí omluv a vypadni, nebo tě vyhodím sám.
5: Chceš nakládačku angličánku? Máš jí mi.
4: Stále,
5: co? Co? Co? Ani náhodou, ty sráči.
6: Bože, tě ho pust, ty prase.
5: Rozmačkám ty tvý koule na kaši.
4: Pustím, že zabiju.
5: Leda tak mouchu.
0: Leonarde. Leonarde. Nedýchá. On nedýchá. Je mrtvý. On je mrtvý. Mrtvý, Leonarde. Ty jsi ho zabil. Ty jsi popadl ševcovský kopyto. Ty jsi ho tím kopytem zabil. Slyšíš?
1: Byla to sebeobrana. Nevím, jak se mi dostala do rukou. Hmátl jsem jenom rukou po stole.
0: Můj bože. To ševcovský kopyto po stříčku Valtrova. Co budeme dělat?
1: Zavoláme policii.
0: Všichni policajti tady se s Otou kamarádi.
1: Musíme zavolat kriminál policaj, ti jsou jiní.
0: Ale místní policie pak přijde taky, je to jejich rajon.
1: Tak zavoláme britskou vojenskou policii. Nebo americkou. Bože, co se to stalo?
0: Já jsem do toho taky zapletená. Budu muset informovat německou policii. Co řekneš Němcům?
1: Že jsem se bránil. Že to byla nehoda.
0: Myslíš, že ti uvěří? Podívej se. Podívej, má úplně rozbitou hlavu.
1: To je strašný.
0: A co se stalo nám? Máme pár modřin. A když řekneme cokoliv, obviní nás.
1: Málem mi rozdrtil varlata. Tak co máme teď dělat?
0: Nechci ti říkat, co máš dělat. Měl bys na to přijít sám. Nebudou nám věřit, že to byla sebeobrana, že ti drtil varlata. Nikdo nám to neuvěří, oba nás zavřou.
1: Nemyslím, že by to tak muselo dopadnout.
0: Tak už jsi na to přišel? Ne? Takže to musím říct zase já. Vůbec nic jim nebudeme říkat. Odneseme ho odsud a schováme ho někam, kde ho nenajdou. A když jo, a přijdou mi to říct, řeknu, pro boha, to je strašné. Ale to víte, byl to opilec a asi se dostal do potíží.
1: Je to strašné. Jestli nás někdo uvidí, jako odtud táhneme pryč, bude s námi konec. Bude to vypadat jako vražda. Obyčejná, sprostá vražda. Ježíši Maria, to je hrozný pohled. Co se to udělal, pro boha?
0: Uklidni se. Musíme to udělat chytře.
1: Chytře? Ale jak?
0: Prostě chytře.

Co teď, zeptal jsem se. To by ztratil gloriolu neomylnosti. Řídil se jen svými smysly, řekl Holmes. Sundal psa ze sudu a vedl ho ven ze skladiště dřeva. Když vezmete v úvahu, jaké množství kreozotu se v Londýně každý den rozváží, nemůžete se divit, že nám někdo skřížil stopu. Hodně se ho teď užívá hlavně k impregnování dřeva. Nemůžeme svalovat vinu na chudáka Tobyho. Budeme se asi znovu muset dostat na původní stopu. Ovšem, a nemusíme se naštěstí vracet moc daleko. Na rohu Knight's Place zmátly zřejmě psa dvě různé kreozotové stopy, které se tam křižovaly a rozbíhaly každá jiným směrem. Vydali jsme se po té špatné a teď prostě musíme najít tu správnou. Nebyli s tím větší nesnáze. Odvedli jsme Tobyho na místo, kde se dal oklamat. Chvilku pobíhal v širokém kruhu kolem dokola a konečně vyrazil jiným směrem. Musíme dát pozor, aby nás teď nedovedl na místo, odkud ten sud kreozotu přivezli, poznamenal jsem. To už mě taky napadlo. Všimněte si ale, že běží pořád po chodníku, zatímco sud vezli po vozovce. Ba ne, teď jsme na správné stopě. To by nás vedl dolů k řece, přeběhl Belmont Place a Prince Street. Na konci Broad Street se běhl až k vodě, kde bylo malé dřevěné přístaviště. Zavedl nás až na okraj můstku a tam zůstal stát. Kňučel a hleděl na kalný říční proud. Máme smůlu, řekl Holmes. Tady nasedli do člunu. U přístaviště bylo připoutáno několik pramiček a kocávek. Obešli jsme je s Tobym všechny, ale přestože jednu po druhé horlivě očichal, žádnou stopu nenašel. Hned u primitivního můstku stál cihlový domek a ze vzdálenějšího okna visel dřevěný štít. Velkými písmeny na něm stálo Morkedai Smith a pod tím půjčovna loděk na hodinu i na den. Další nápis nad dveřmi nás informoval, že tam mají i parní člun a tuto skutečnost potvrzovala i velká hromada koksu složeného na molu. Sherlock Holmes se pomalu rozhlédl kolem sebe a výraz jeho tváře nevěstil nic dobrého. Zpropadeně řekl, ti chlapi jsou prohnanější, než jsem očekával. Zdá se, že zametli stopy. Obávám se, že to měli všechno dobře narežírováno předem. Kráčel ke dveřím domku, ale ty se pojednou otevřeli a vyběhl z nich asi šestiletý kudrnatý klouček, následovaný obtloustlou červenolící ženou, která držela v ruce velkou mycí houbu. Marš zpátky a umejt, Žaku křičela. Marš domů, darebáku, jestli přijde táta a takhle tě uvidí, schytáme to od něho oba. To je ale rozkošný klouček, zvolal Holmes strategicky. Lumpík s růžovými tvářičkami, poslyš, Žaku, co pak bys rád? Chlapec se na okamžik zamyslel. Šiling, řekl. A co bys chtěl radši? Dva šilinky, odpověděl malý chytráček po krátkém přemýšlení. Tady je máš, chytej. Máte roztomilé dítě, paní Smithová. Pánbu požehnej, pane, ale hotovej čert. Někdy si s ním nevím rady, hlavně když starý bývá celý dní pryč. On je pryč, řekl Holmes rozčarovaným tónem. To mě mrzí, poněvadž jsem chtěl s panem Smithem mluvit. Je pryč od včerejška od rána a abych vám pravdu řekla, začínám o něho mít starost. Jestli jste si ale přišel vypučit loďku, můžu vám posloužit sama. Chtěl jsem si najmout parní člun. To je malér, protože s tím právě odjel. Ale nejde mi to do hlavy, poněvadž vím, že na něm má uhlí tak nejvýš do Volviku a zpátky. Kdyby si vzal obyčejnou bárku, neřekla bych nic, poněvadž ho práce často zavede až do Gravesendu, a když tam má co dělat, zůstane tam přes noc. Co si ale počne s parním člunem bez uhlí? Mohl si uhlí koupit v některém přístavišti na řece. To mohl, jenže to můj starej nemá ve zvyku. Kolikrát přede mnou nadával na ty zloděje, co chtějí za pár mizerných pytlů nekřesťanský peníze. A pak, víte, nelíbil se mi ten chlap s tou dřevěnou nohou, měl takovej hnusnej ksicht, a mluvil jak nějaký cizák. Proč se tady asi pořád potloukal? Chlap s dřevěnou nohou, řekl Holmes, mírně překvapen. No jo, takovej chlap
s ksichtem hnědým jak vopice. A scháněl tu mýho starýho už párkrát. Včera v noci ho vyburcoval z postele, jenže můj starý asi věděl, že má přijít, poněvadž měl ve člunu zatopíno pod kotlem. Řeknu vám na rovinu, milej pane, že se mi to všechno dvakrát nelíbí. Ale prosím vás, paní Smithová, řekl Holmes a pokrčil rameny, děláte si zbytečné starosti. Jak můžete tvrdit, že to byl zrovna ten člověk s dřevěnou nohou, kdo k vám v noci přišel? Nechápu, jak si tím můžete být tak jistá. Poznala jsem ho po hlase. Znám totiž ten jeho hlas už od dřívějška. Takovej dutej a chraplavej. Zaťukal na okno, mohly být tak 3 hodiny. Hejbni kostrou, kamaráde, povídal. Musíme sebou hodit. Můj starý vzbudil Jima, to je náš nejstarší syn, a vypadli z baráku a mě neřekli ani slovo. Slyšela jsem, jak ta jeho dřevěná hnáta ťuká po kamenech. A byl ten člověk s dřevěnou nohou sám? To vám teda nepovím. To opravdu ne. Nikoho jiného jsem ale neslyšela. Škoda, paní Smithová. Potřeboval jsem parní člun a moc mi doporučovali ten váš... No, jak se ten váš člun jmenuje? Najáda přece. No ovšem, není to ten starý zelený člun s takovým širokým žlutým pruhem nad ponorem? To ne, náš je krásně udržovaný, takových najdete na řece málo. Je čerstvě natřený na černo a s 2 červenýma pruhama. Děkuji, doufám, že se o panu Smithovi brzy něco dovíte. Mám cestu podle řeky a kdybych tam někde na jádu uviděl, vzkážu panu manželovi, že o něho máte obavy. Říkáte, že má černě natřený komín? Ne, černý s bílým pruhem. Promiňte, no ovšem. Černé jsou jen boky člunu, já vím. Naschledanou, paní Smithová. Tamhle je převozník s pramičkou, Watsone. Dáme se převést na druhou stranu řeky. U takovýchhle lidí, řekl Holmes, když jsme usedli napříč pramice, je nejdůležitější nikdy nepřipustit, aby si mysleli, že jejich informace pro vás mají sebemenší význam. Jak zjistí zájem, mlčí jak zařezaní. Když je ale člověk poslouchá lhostejně a zdánlivě na půl ucha, jako já paní Smithovou, doví se od nich obvykle všechno, co chce. Náš další postup se teď zdá docela jasný, řekl jsem. Nože, co byste tedy dělal? No, najel bych si člun a jel bych po řece po stopách Najády. To by byla nesmírná práce, milí příteli. Mohla přistát u kteréhokoliv přístaviště na obou stranách řeky, odtud až do Greenwiche. Hned za mostem začíná hotový labirint přístavních můstků a to se táhne celé míle. Trvalo by vám kolik dní, než byste je všechny prohledal, kdybyste se do toho pustil sám. V tom případě to svěřte policii. Kde pak? Zavolám podle všeho Jonese až v posledním okamžiku. Není to špatný chlapík a nerad bych udělal něco, co by ho mohlo poškodit v zaměstnání. Umínil jsem si, že tenhle případ vyřeším sám, když už jsem s ním šel a když jsem se dostal tak daleko. Co kdybychom si tedy dali do novin inzerát a požádali v něm o informace správce přístavišť? To by bylo ještě horší. Naši příteličkové by okamžitě zjistili, že jsme jim v patách a frnkli by nám z Anglie. Je dost pravděpodobné, že chtějí stejně odjet, ale pokud se budou domnívat, že jim nehrozí nebezpečí, nebudou s tím pospíchat. Jonesova energie nám přitom jen poslouží, neboť jeho verze případu se jistě dostane do denního tisku a uprchlíci si budou myslet, že po špatné stopě jdou všichni. Tak co bychom tedy měli podniknout? Zeptal jsem se, když jsme přistáli poblíž Milbankské trestnice. Vezmeme si tamhle ten fiakr, pojedeme domů, nasnídáme se a hodinku si zdřímneme. Jak to vypadá, budeme dnes v noci muset být zase vzhůru. Hej, šéfe, zastavte nám u telegrafního úřadu. To by ho si zatím necháme u sebe. Může nám být ještě užitečný. Zastavili jsme před poštou v Great Peter Street a Holmes odtamtud poslal telegram. Komu myslíte, že jsem telegrafoval? Zeptal se, když jsme se znova rozjeli. To opravdu nevím.
Vzpomínáte si na tu tlupu příležitostných malých detektivů z Baker Street, kterých jsem použil v případě Jeffersona Hopea? Jak by ne, řekl jsem s úsměvem. A tohle právě je případ, ve kterém nám mohou prokázat neocenitelné služby. Jestli selžou, použiju jiných prostředků. Nejdřív to ale zkusím s nimi. Ten telegram jsem poslal umouněnému malému poručíku Wigginsovi a doufám, že se u nás se svou tlupou objeví dřív, než se nasnídáme. Bylo už mezi 8. a 9. hodinou a začal jsem pociťovat značnou fyzickou vyčerpanost po veškerém tom vzrušení probdělé noci. Byl jsem unavený a ochablý, zmořený na duchu i na těle. Postrádal jsem onoho profesionálního entuziasmu, který poháněl mého přítele, ale zároveň jsem se nedokázal na celou věc dívat jako na pouhý abstraktní intelektuální problém. Pokud šlo o Bartoloměje Scholta a jeho smrt, o tom jsem neslyšel nic dobrého a necítil jsem k jeho vrahům přílišnou nenávist. Něco jiného však byl ten poklad. Patřil, nebo aspoň jeho část, plným právem slečně Morstenové. Dokud tu byla naděje, že ji objevím, byl jsem ochoten zasvětit svůj život tomuto jedinému úkolu. Pravda, najdu-li jej, i ona se pro mne pravděpodobně stane navždy nedostupnou. Byla by však malicherná a sobecká láska, kdyby se dala ovlivnit podobnými myšlenkami. Dávali si Holmes takovou práci s vypátráním zločinců, mám já 10x víc důvodů k tomu, abych se snažil najít poklad. V Baker Street jsem se vykoupal a kompletně převlékl, což mě osvěžilo téměř zázračně. Když jsem přišel dolů do našeho pokoje, bylo už prostřeno k snídani a Holmes naléval kávu. Tady to máte, řekl se smíchem a ukázal na rozevřené ranní noviny. Energický Jones a všudy přítomný reportér už to spojenými silami všechno zorganizovali. Vy už ale celého toho případu máte pokrk, že? Raději si nejdřív vemte šunku s vejci. Vzal jsem od něho noviny a přečetl si krátkou zprávu s titulkem Záhadný případ z Upper Norwoodu. Včera kolem půlnoci, psali ve standardu, byl pan Bartoloměj Scholto z Pondicherry Lodge v Upper Norwoodu nalezen mrtev ve svém pokoji za podezřelých okolností. Pokud jsme mohli zjistit, nebyly na těle pana Scholta shledány žádné známky násilí, byla však odcizena sbírka indických drahokamů, kterou zesnulý gentleman zdědil po svém otci. Mrtvého objevili pánové Sherlock Holmes a doktor Watson, kteří do domu zavítali v doprovodu pana Tadeuše Scholta, bratra zesnulého. Mimořádně šťastnou shodou okolností meškal právě na norwoodském policejním komisařství pan Ethelene Jones, známý člen sboru policejních detektivů, a dostavil se na místo půl hodiny po vyhlášení poplachu. Ihned zaměřil své školené a osvědčené schopnosti k vypátrání pachatelů, což bylo v zápětí korunováno uspokojivým výsledkem. Vazba byla uvalena na bratra zesnulého, pana Tadeuše Scholta, na správcovou domu, paní Bernstonovou, indického komorníka jménem Lal Rao a vrátného či hlídače jménem McMurdo. Je mimo pochybnost, že zloděj či zloději byli s domem dobře obeznámeni, neboť pan Jones, proslulý svými technickými znalostmi a detailními pozorovacími schopnostmi, nezvratně prokázal, že bídáci nemohli do domu přijít dveřmi ani oknem, ale museli vniknout po střeše budovy a odtud sklápěcími dvířky do místnosti, která sousedí s tou, v níž bylo nalezeno tělo mrtvého. Tato skutečnost, spolehlivě zjištěná a ověřená, dokazuje s konečnou platností, že nešlo o loupež pouze náhodnou. Rychlý a energický

můžeme mluvit o štěstí, že kvůli tomu zločinu nezatkli nás. To bych prosil. Dostane-li Jones další ze svých záchvatů energie, nejsme, myslím, v bezpečí dokonce ani teď. V tom okamžiku se ozvalo dlouhé zazvonění a uslyšel jsem naši hospodyni, paní Hudsonovou, jak rozčileně zvýšila hlas plný pohoršení a výtek. Pro boha, Honsi, zvolal jsem a napůl vstal, tak se mi zdá, že už pro nás jdou. Ale ne, tak zlé to s námi ještě není. Tohle jsou naši pomocníci, příležitostní malí detektivové z Baker Street. Při těchto slovech se na schodech rozlehl rychlý cupot bosých nohou, štěbetání vysokých hlásků a do pokoje vpadl asi tucet umouněných otrhánků z ulice. Navzdory bouřlivému příchodu bylo vidět, že mezi nimi panuje jistá disciplina, neboť neprodleně nastoupili do řady a zírali na nás s očekáváním ve tvářích. Jeden z nich, větší a starší než ostatní, vystoupil kupředu s ležérním a povzneseným výrazem, který se na tváři takového strašáčka ze zelí výjímal neobyčejně legračně. Obdržel jsem vaši zprávu, pane, řekl, a vyhlásil jsem jim hned pohotovost. Dostaneme 3 šilinky 6 pencí za lístky. Tady jsou, řekl Holmes a vylovil z kapsy pár stříbrňáků. Příště se budou hlásit tobě, Wigginsi, a mně se přijdeš ohlásit jenom ty. Nemůžete mi vpadat do domu tak jako teď. Je to ale dobré, aspoň k tomu, že teď všichni uslyšíte mé pokyny. Musíte mi zjistit, kam se poděl parní člun Najáda. Majitel se jmenuje Mordecai Smith a člun je černý s 2 červenými pruhy nad ponorem. Komín má černý s bílým proužkem. Bude někde dole na řece. Jeden hoch by měl zůstat u Smithova přístaviště naproti Milbankské tresnici, aby mi dal hned vědět, kdyby se snad člun vrátil. Musíte si úkoly mezi sebou rozdělit a důkladně prohledat oba břehy řeky. Jakmile něco zjistíte, okamžitě mi podejte zprávu. Je vám vše jasné? Rozkaz, veliteli, řekl Wiggins. Platit vám budu stejně jako dřív a ten, kdo člun objeví, dostane navíc guineu. Tady je mzda na den dopředu. Odchod. Dal každému šiling a za moment se už řítili s hlukem dolů po schodech. Za pár okamžiků jsem viděl, jak se hrnou po ulici. Jestli je člun někde na vodě, určitě ho najdou, řekl Holmes a vstal od stolu, aby si zapálil dýmku. Vlezou všude, všechno vidí, všechno zaslechnou. Doufám, že jej do večera vyslídí. Nám teď nezbývá, než čekat na zprávu. Po přerušené stopě se nemůžeme vydat dřív, než najdeme Najádu nebo pana Mordecaje Smise. Dám to by mu tyhle zbytky, snad si na nich pochutná. Jdete si lehnout, Holmesi? Ne, nejsem unavený. Já prostě mám zvláštní konstituci. Nepamatuji se, že by mě někdy unavila práce. Za to nečinnost mě vyčerpává totálně. Zakouřím si a popřemýšlím o té prapodivné historii, do níž nás zasvětila naše švarná klientka. Jestli měl někdy někdo před sebou lehký úkol, pak jsme to dnes my. Lidé s dřevěnýma nohama se nevyskytují za každým rohem a řekl bych, že i ten druhý člověk je naprostý unikát. Zas už ten druhý. Rozhodně z něho nechci před vámi dělat nějakou záhadu. Měl byste si o něm udělat vlastní názor. Vemte v úvahu známá fakta. Maličké stopy, prsty, které nikdy nebyly stlačeny k sobě v botě, bosá noha, hůl jako hrom s kamennou hlavicí, neobyčejná mrštnost a otrávené malé trny. Co vám to všechno říká? Že to musel být nějaký divoch, zvolal jsem. Možná některý z těch Indů, kteří byli spojenci Jonathana Smalla. To sotva, řekl. Při prvním pohledu na ty podivné zbraně mě to také napadlo, ale pozoruhodný charakter těch stop mě přinutil změnit názor. Někteří domorodci z indického poloostrova jsou sice malé postavy, ale žádný by nemohl zanechat takovéhle stopy. Indové mívají dlouhou a štíhlou nohu. Mohamedáni, kteří nosí sandály, mají palec zřetelně oddělený od ostatních prstů, poněvadž mezi ním a dalším prstem obvykle prochází řemínek. A ty miniaturní šípy se také dají vystřelovat jen jediným způsobem, totiž

0: Foukačky. Kde tedy máme toho našeho divocha hledat? V Jižní Americe, hádal jsem nazdař Bůh. Natáhl ruku a vyndal z přihrádky objemný svazek. Tohle je první díl právě vydávaného zeměpisného slovníku. Ale celá nespornou a co nám říká? Andamanské ostrovy leží 340 mil severně od Sumatry v Bengalském zálivu. To nám moc nepomůže. Co tu máme ještě? Vlhké podnebí, korálové útesy, žraloci, Port Blair, trestanecká kasárna, ostrov Rutland, bavlníkové plantáže. A tady to máme. Domorodce z Andamanských ostrovů lze pravděpodobně pokládat za nejmenší lidské plemeno na zeměkouli, ačkoliv někteří antropologové tvrdí, že ještě menší jsou afričtí křováci a digerští indiáni v Americe a v ohňové zemi. Jejich průměrná výška nedosahuje 4 stop, přestože mezi nimi najdeme dospělé jedince, kteří jsou ještě mnohem menší. Jsou divocí, nevlídní a nesnášenliví, nicméně schopní proměnit se v nejodanější přátele, je-li získána jejich důvěra. Toho si povšimněte, Watsone. A teď si poslechněte tohle. Od přírody jsou oškliví, mají velké deformované hlavy, malé a skřivené rysy obličeje. Jejich ruce a nohy jsou však mimořádně malé. Jsou tak nesnášenliví a divocí, že veškeré snahy britských úředníků získat si jejich náklonost skončily neúspěchem. Vždy byly postrachem posádek ztroskotaných lodí, neboť ubíjejí zachráněné plavce holemi s kamennými hlavicemi, nebo je usmrcují otrávenými šípy. Podobné masakry bývají pravidelně zakončovány kanibalskými hodokvasy. Roztomilí lidičkové, v skutku k pomilování. Kdyby tomu chlapíkovi bylo dovoleno, aby jednal podle svých choutek, mohla ta naše záležitost skončit ještě mnohem hrůzněji. Jsem si jist, že i takhle Jonathan Small hořce lituje, že použil jeho služeb. Kde ale mohl k tak podivnému kumpánovi přijít? Ne, to se mě ptáte víc, než vám mohu říct. Jestliže jsme však už zjistili, že Small přijel do Anglie z Andamanských ostrovů, nemusíme se příliš divit ani tomu, že si sebou přivezl domorodého kumpána. Brzo se o něm nepochybně dovíme všechno. Poslyšte, Watsone, vypadáte hrozně unaveně. Natáhněte se na pohovku a já se vás pokusím uspat. Vzal si z kouta housle a když jsem se uvelebil, začal hrát jakousi hlubokou, zasněnou melodii, zřejmě vlastní skladbu, neboť měl pozoruhodný improvizační talent. Mlhavě si vzpomínám na jeho vychrtlé ruce, vážnou tvář, nastoupavé a klesavé pohyby smyčce. Pak se mi zdálo, že pokojně odplouvám v moři tónů, až jsem se octl v říši snů, kde na mě líbezná tvář Mary Morstanové.
1: První probuzení na moři?
2: První selfie s delfínem.
3: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
4: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.

0: Tři lidé mají co činit s onou věcí. Číslo jedna, pumpař.
1: Ty jezdí záhy, chceš utkat celé.
2: Ty jsou brinská silnice.
1: Pádní kopce.
3: Červenec.
1: Ty zelený porost.
3: Letně.
1: Šest hodin ráno. Štutgartské horko.
2: Bílá brinda Štutgartského horka.
1: Čerpací stanice firmy Aral.
3: Modrá a bílá.
1: Zelený porost.
2: Černozelený Mercedes 220.
1: Policejní barva.
3: Modré výstražné světlo.
1: Pádní zelený porost.
3: Černozelený Mercedes.
1: Bílé horko.
2: Zelený porost.
1: Mercedes 220.

0: Postavil jsem se do dveří, protože jejich sirénu bylo slyšet už zdaleka. A bylo by špatné, kdybych seděl u psacího stolu, překvapeně vzlídnul a dělal, jako že jsem je neslyšel. Museli očekávat, že si stoupnu mezi dveře a podívám se, co se děje, kam jedou. Šest ráno se zapnutou sirénou. Naproti tomu jsem směl být trochu překvapený z toho, že přijeli ke mně. Hrál jsem to docela dobře a šel jsem k policejnímu vozu pomalu několika váhavými kroky. Tak, jako bych přece jen pořádně nevěděl, jestli se mě to týká. Čtyři muži, všichni v uniformě, seděli uvnitř. A samozřejmě nikdo nevystoupil, protože žádný, kdo měl kdy na sobě uniformu, ještě nepovažoval za potřebné být zdvořilý. Zůstali sedět a ten, co seděl vedle řidiče, stáhnul okénko. Zeptal se mě, jestli mi v poslední půlhodině nebylo nápadné nějaké auto s čerstvými škrábanci na pravé straně. Zatvářil jsem se, jako bych musel chvíli přemýšlet a pak jsem řekl, ne, já jsem půl hodiny ve službě a to u mě tankovali jen dva vozy. Na těch mi nebylo nic nápadné. Ale já jsem si taky nijak zvlášť nevšímal, jestli s nimi něco je. A na auta, co jedou kolem po silnici, se většinou vůbec nedívám. Když jsem dával tuhle informaci, měl jsem pravou ruku v kapse kalhot a prsty jsem cítil 100 markovou bankovku. Konečně jsem se zeptal, proč, co se děje. Chlap v policejním autě mi neodpověděl, ale najednou vystoupil a zeptal se, jestli svoje prodeje hned zapisuju. A já řekl, ano, to je předpis od šéfa. A on mě požádal, abych mu ukázal pokladní knihu. Šli jsme do kanceláře a zatímco si prohlížel oba dva zápisy, kouknul jsem oknem k čerpacímu stojanu a ubezpečil jsem se už po desáté, že jsem vymazal poslední prodej 20 litrů Supro. Prodej, který jsem nezapsal do pokladní knihy. Policajt vrhl krátký pohled na čerpadla dřív, než řekl, že mám popsat obě auta, co tankovala. A když jsem to udělal, vytasil se konečně s pravdou.
1: Útěk řidiče. Hned za Leonbergem leží v příkopu nějaká cyklistka, kolo je na dránce. A ten lump, co odtamtud zdrhnul, musí mít stopy na pravé straně auta. Volali nám rádiem před 10 minutami a celá ta věc je na nejvýš půl hodiny stará. Řidič na tom místě jen trochu přibrzdil a pak jel dál. Neotočil, aby se vrátil do města a musel proto tudy projet. Vy mi tedy nemůžete říct nic důležitého?
0: To byl okamžik, kdy jsem mohl couvnout. Ale ku podivu jsem se vyjádřil zcela rozhodně a jasně, když jsem s politováním pokrčil rameny a řekl ne. A připojil jsem, pak ho musíte hledat na dálnici. Až k Vjezdu tady nic neodbočuje, kromě téhle polní cesty tady. A ukázal jsem na štěrkovou cestu, po které jsme vždycky jezdili na motorkách do Leonbergu, abychom si přivezli pivo. Ale on se podíval jen zběžně, vlastně se na cestu ani nepodíval, ale jen na kulatou značku, co uzavírá cestu vozidlům všeho druhu. Lidi, jak jsou ti policajti hloupí. Jenom přikývl a pak už si zase sedl vedle řidiče a otvrčeli směr dálnice. Nějakou chvíli bylo úplně ticho. Moje ruka pořád ještě trčela v kapse. Pořád ještě mé prsty vnímaly tu 100 markovku. Ale teď jsem ji uslyšel šustit. Takové bylo ticho. Přemýšlel jsem, jestli se ve štěrku nenacházejí žádné stopy kol. I když jsem je odstranil hráběmi, stejně jako jsem na počítadle čerpadla vymazal 20 litrů supru otočením kliky. A pak jsem začal uvažovat, proč jsem tohle všechno udělal. Stál jsem na betonu čerpací stanice, 6 hodin ráno, bylo už horko, červenec, bílá stuttgartská brinda po mě stoupala, viděl jsem fádní pahorky plné zeleného porostu v dálce a najednou jsem věděl, proč se mi to přihodilo. Jen jsem si potřeboval vzpomenout.
2: Dálnice Janovří,
3: Via Aurelia,
2: odbočka Piomino, zelený porost,
3: červenec,
2: zelený porost,
3: letně,
2: 5 hodin ráno,
3: už horko,
2: Piombické horko, statek ve fádním zeleném porostu,
4: už pobořený,
3: tedy už ne cíl.
2: Bojové stanoviště jedné eskadrony, jednoho praporu, jedné letecké polní divize. Sluneční kanonádě, toskánsky horké.
0: Proti selskému dvoru stála skupina pínyí a já jsem pod tou nejvyšší čekal, až předu ní stíhací bombardéry. Pak jsem se šel dolů do sklepa, který byl ještě nedotčený. Velitel, šikovatel a písař byli už pryč. Jen nadšikovatel Hajs tady seděl a podle rozkazu na mě čekal. Byl jsem tehdy spojkou u třetí čety a měl jsem nadšikovatele Hajse přivést k nám dopředu, protože náš četař den předtím natáhnul brka. Podal jsem hlášení, ale Hajs se na mě vůbec nepodíval. Jen tam tak seděl a kouřil cigaretu. Měl jsem divný pocit. Všiml jsem si, že ještě nebalil. Části jeho plné polní ležely jen tak kolem a myslel jsem si, je padlý na hlavu, jestli se domnívá, že mu ji zbalím. Seděl tady s rozepjatým kabátem, kouřil a vytřeštěně zíral před sebe. Abych něco řekl, ukázal jsem na jeho německý kříž ve zlatě. Tu placku si radši sundejte, až se mnou půjdete dopředu, načikovateli. Je to cíl pro amíky. Probudil se, zostra se na mě podíval a pak najednou zařval, že nemám říkat placka jednomu z nejvyšších německých vyznamenání za statečnost. Postavil jsem se do pozoru a neřekl nic. On zahodil cigaretu.
5: A kromě toho s vámi dopředu nepůjdu.
0: Něco se mi na té věci nelíbilo. Musel jsem vyhlížet dost blbě, protože na mě vyjel.
5: Nečuňte tak na mě. Říkám vám, že s vámi dopředu nepůjdu.
0: Oni zrušili rozkaz?
5: Jaký rozkaz?
0: Že máte převzít třetí četu.
5: Ačkoliv vám do toho nic není, ano, rozkaz je zrušený.
0: A kdo prosím povede třetí četu, pane načikovateli?
5: Poddůstojník Kastner.
0: Smím pana načikovatele poprosit, aby mi dal sebou písemné vyhotovení toho rozkazu? Postoupil o krok ke mně a podíval se na mě. Teď jsem věděl, co se mi na té věci nelíbilo. Bylo mi teď jasné, proč tam seděl, když jsem přišel s nepřítomným pohledem, rozepnutou uniformou a proč kouřil. Hajs měl strach. Už jsem řekl, že jsem měl divný pocit hned, co jsem vstoupil do sklepa. Ten pocit byl strach. Měl jsem strach před strachem načikovatele Hajse. Jsou všechny možné druhy strachu a ve válce se s nimi člověk seznámí. Jsou návaly strachu, se kterými se nedá nic dělat. Člověk se jim musí podrobit a pak se otřást jako pes a běžet zase dál. Je také vrozený strach, nepřetržitá bázeň. A jsou lidé, co dokážou svůj vrozený strach zastavit jako vodovod a po nějaký čas být stateční. A když už nepotřebují být stateční, pak zase ten přívod vody otevřou. A pak jsou ještě skrz naskrz zbabělé svině. Poznají se podle toho, že kolem šíří ovzduší teroru. Není nic brutálnějšího než zbabělec. Vytušil jsem, zač dostal načikovatel Heiss německý kříž ve zletě. Měl jsem strach, protože jsem byl o samotě se zbabělým brutálním lotrem.
5: Slyším dobře? Vy nechcete věřit mému ústnímu sdělení?
0: Velitel eskadrony musel mít přece ještě čas sepsat tak důležitý rozkaz. Podíval se na mě, jako by měl před sebou blázna. Ale mýlil se. Vyznal jsem se v předpisech velmi dobře a věděl jsem, že v takovém případě můžu žádat rozkaz od eskadrony. Bylo to sice trochu neobvyklé, ale rozhodně jsem nemohl být potrestán za to, že jsem žádal důkaz. Přitom jsem už věděl, že bych ve střetnutí s Heissem dopadl špatně. A skutečně taky přestal hrát divadlo.
4: Zapomínáte, že jsme tady sami.
0: Měl v ruce všechny trumfy. Já byl jen malý svobodník, on načikovatel. A mohl mě udat. Mohl tvrdit, že jsem vůbec nepřišel, abych ho odvedl. Nebo že jsem se zdráhal jít znovu dopředu. Nebo že jsem byl opilý, nebo že mě dopadnul při pokusu dezertovat. Byla by pro něj maličkost obrátit všechno vzhůru nohama a dostat mě před válečný soud. Protože jsme jednali beze svědků. Byl jsem sám s brutálním zbabělcem. Ale co udělal potom, překročilo všecko, co jsem očekával. Najednou měl v ruce služební pistoli a namířil je na mě.
4: Teď budu počítat do tří a jestli nevypadne. Jedna.
0: Byl jsem venku jako blesk, vzduch byl bílý horkem. Měl jsem strach, stoupalo po mě horko. A pak zase zašustila v mé kapse stomarkovka. Stál jsem na betonu před čerpací stanicí. Dálniční výjezd Stuttgart-Sever. Cubringská silnice, 6 hodin ráno. Už horko, červenec, jako tehdy u Pionvína. Viděl jsem fádní pahorky plné zeleného porostu v dálce, jako tenkrát u Pionvína. A najednou jsem věděl, proč se mi to přihodilo. Přihodilo se mi to, protože jsem po několik minut cítil úplně stejný druh teroru jako tenkrát u Pionvína. Vím, že je to nelogické, protože ten chlap z BMW kupé neměl v ruce proti mě ani ten nejmenší donucovací prostředek. Nemohl mi hrozit jako načikovatel Heiss. Přesto jsem měl před ním právě takový druh strachu. Přitom to všechno vypadalo prostě. Začal jsem se službou v 5 ráno a obsloužil už 2 auta, když asi ve 6:45 stálo venku BMW kupé. Vůbec jsem ho neslyšel přijíždět. Přikývl jsem, vzal z držadla plnící pistoli, očrouboval jsem benzinový uzávěr, zasunul pistoli dovnitř a zmáčknul kohoutek. Hodiny začaly kroužit.
6: Dneska bude dusno.
7: Jo, pořádně dusno.
0: Když člověk denodenně obsluhuje spoustu aut, nedává pozor na zákazníky. Spozornil jsem teprve, když jsem už zeptal, kam vede štěrkovaná cesta se zákazem vjezdu. Měl na sobě znamenitý oblek, samozřejmě dvouřadový, na hlavě jeden z těch noblesních šedých klobouků a vůz se k tomu taky hodil. Ten správný malý dopolední vůz pro jednu rychlou cestu do Heidelbergu nebo Baden-Badenu, vůz někoho, kdo má kromě toho ještě ve stáji Mercedes 300 nebo Opla 3 litry. Velmi nesympatický.
6: Tahle cesta? A vede do Leonbergu.
7: Je všude široká jako tady?
6: Jo. Dál je dokonce ještě širší. Proč?
7: Musím hrozně rychle do Leonbergu a pak dál. Směr Kalf.
6: To nejde. Nám povolili tu boční cestu k čerpací stanici pod podmínkou, že tam nikoho nepustíme. To může stát šéfa licenci, když dovolíme, aby na tu cestu někdo vjel.
0: To jsem už zase zašrouboval benzinový uzávěr a chtěl se ho právě zeptat, jestli mám přeskoušet olej a vodu, když najednou stál těsně u mě.
8: Poslyšte, já teď pojedu tou štěrkovanou cestou do Leonbergu a vy o tom nikomu neřeknete ani slovo.
0: Chtěl jsem právě otevřít pusu, když jsem spatřil v jeho ruce 100 markovku. Chvíli jsem na něj užasle civěl a pak jsem si ten papír vzal a zastrčil. Zatímco on obešel auto, schoval se za volant a spustil motor. Když mu spopojel a zamířil vpravo na štěrkovanou cestu, uviděl jsem na jeho pravé straně škrábance, na předním blatníku a na dveřích. Vzal jsem úplně mechanicky hrábě a zahladil stopy, co zanechali pneumatiky na volném štěrku polní cesty. A pak jsem šel k čerpadlu a vymazal čísla. Ten chlap a to auto tady nikdy nebyly. Jen 100 markovka v kapse mi připomínala jejich přítomnost. Nevzal jsem ji proto, že by mě zlákali peníze. Vzal jsem ji proto, že z toho člověka vycházel právě ten druh teroru jako značikovatele Hajse. Teror zbabělce. Vím, že 100 markovka není služební pistole. Přesto jsem se po určitou dobu cítil ohrožený tou bankovkou, jako tenkrát tou zbraní. Muselo to vězet v tom člověku. Vypadal úplně jinak než Hajs, ale byl mi zrovna tak nesympatický. Měl jsem z něho strach. Měl jsem vždycky strach jen z lidí. Nemůžu si pomoct. Když mám před sebou někoho z těch chlapů, co mají vždycky navrch, někoho z těch velkých, mocných gangstrů, sebranku s načikovatelskými výložkami a dvouřadovými obleky, tak se vzdám. Já vím, neměl bych se vzdávat, měl bych bojovat. Ale jsem jako ochromený a jako hypnotizovaný zírám na jejich služební pistole a 100 markovky a nakonec se pohnu, abych utekl nebo si vzal jejich peníze. A teď jsem v tom. Takový svinstvo. Ten chlap přejel nějakou ženskou. Snad ho nechytnou. Mám jeho číslo. SU 866. Auto ze Stuttgartu.

0: Tři lidé mají co činit s onou věcí. Číslo 2. Manažer.
1: Hotelová terasa. Bazén. Lehátka model Palm Beach.
2: Účty za jídlo. Rozhovory s obchodními přáteli.
1: Také výlohy na soukromou jachtu v Traveminde
2: nebo aspoň
1: mohou být nyní odepsány jako reprezentační náklady. Sklenice Campari cinkají
3: rudé na pozadí černých jedlí. Sršící stříbro.
2: Hodila by se milenka, ale k tomu nestačí čas mezi termíny.
4: Jen pár dojmů.
3: Jen pár náhradních dojmů.
1: Například
3: před jedlemi Schwarzwaldu.
4: Rudé Campari.
5: Když jsem dneska ráno v 5 hodin opouštěl dům, byl všude klid. Obyčejně vstávám v 9 hodin a jsem kolem 10 v kanceláři. A v tu dobu sedí dáma, s níž jsem se oženil už na zahradě u snídaně se svým dokonalým make-upem. Vychovali jí k tomu neukazovat se za žádných okolností pánovi, za nějž je provdána, i pánům, za něž provdána není jinak než v dokonalém stavu. Ani já, ani druzí pánové se jí nikdy neodvážili říct, že by nám byla milejší trochu méně vystrojená, trošku méně učesaná a vcelku poněkud neupravená. No, v každém případě je taková, jaká je. Vždycky comme il faut. Už po delší dobu naše manželství vůbec nekonzumuji. A jsem jí vděčný, že bere tuto skutečnost na vědomí s jistou formou podrážděné nevlídnosti, ale nikdy nedělá scény. Dřív bývala štíhlá a teď je stále šlachovitější. Dáma v 50. Produkt rostlinné stravy, tenisu a Heleny Rubinsteinové. Čte všechny knihy, na něž já nemám čas. A když někdy potřebuji bujka, jede do Salzburku nebo do Kán. Obyčejně si pak přiveze suvenýr. Nějakého mladého herce nebo hudebníka. Máme 2 rozkošné dcery, 12 a 17 let. Je sladké na ně pohlednout, ale já je vidím jen zřídka, protože nemám čas se o ně starat. Když jako obyčejně opouštím dům, k 10. hodině je Alfred připraven dovést mě do podniku. Vypulíroval už vůz do Vysokého Lesku. Služebná Katka mi přinesla v 8 hodin snídaní do pokoje. Kromě Katky máme ještě 2. služebnou a samozřejmě vychovatelku. To je tedy dům? Dáma, děti, řidič, 2 služebné, vychovatelka. Dohromady spotřebují největší část toho, co vydělám. Fungující rodina, smysl života. Nemám milenku. V posledních letech jsem si dovolil s přestávkami nějakých 2 roků několikrát nakrátko zahnout. S jednou sekretářkou, se ženou obchodního přítele, s cestovními známostmi v hotelu, vždycky se stejným výsledkem. Nestálo to za to. Zůstává tedy práce. Jak známo, muž je zaujat svou prací. Musím se přiznat, že mě to už řadu let na nejvýš nudí. Ten nepřetržitý řetěz termínů, konferencí, podpisů, rozhovorů a obchodních cest. A k čemu to všechno? Nejhorší je, že mě už i nudí o tom přemýšlet, protože i z toho už se stal průmysl. Trvale mě zvou k sezením, na nichž se o tom debatuje. Průmysl hledání smyslu běží na plné obrátky. Tak tedy opustil jsem svůj dům a svoji práci dnes ráno v 5 hodin. A všechno by prošlo hladce, kdyby... kdyby mě nepotkali ty šrámy na pravém blatníku a pravých dveřích mého auta. Připravoval jsem svůj útěk bezchybně. Byl to tak říkajíc perfektní útěk a nyní se z toho stal útěk s vadou na kráse. S ošklivou vadou na kráse. Už několik měsíců jsem připravoval koncern na svou delší nepřítomnost. Spolu se svým advokátem jsem učinil všechna náležitá testamentární opatření. Jeho a svého lékaře jsem zavázal k bezpodmínečnému mlčení. Jejich mlčení jsem vykoupil velkými odkazy ve své závěti. Na čem mi záleželo bylo útěk utajit před svou rodinou, neboť před ní utíkám. Dámě, s níž jsem se oženil, nebude nic chybět, až už tu nebudu. Ale tyhle poslední měsíce chci být sám. Být sám a žít. Desetiletí jsem trávil tím, že jsem valil velkou chrobáčí křišťálovou kouli v nudném městě. Splnil jsem tedy svou povinnost. Nikdo mi nebude moci zazdívat, když poslední měsíce svého života strávím sám. Sám a svým způsobem. S několika krajinami a několika městy, s mořem a láhvemi, s loďmi a kostely, s pohledy, s posledními iluzemi a s velkou agonií. Doufal jsem, že dneska ráno s tím budu moci začít. Být volný. Ale teď sedím u sklenice Campari a dívám se na tmavé švarcvaldské jedle a necítím vůbec nic. Ta hloupá náhoda dnes ráno všechno zkazila. Proměnila můj útěk do svobody v ošklivý případ útěku řidiče. Jestli bude ten člověk z čerpací stanice mlčet, policie mě nenajde. Zabil jsem to děvče nebo jen zranil? Zítra se podívám do novin. Ale já vím, že jsem ji zabil. Takový je tedy konec mé životní dráhy. Mrtvá na cestě jednoho nepodařeného útěku. Hloupá náhoda. Nebo snad vůbec ne náhoda? Snad konec nějakého řetězu? Kde začal? Dokážu si na to ještě vzpomenout.
1: Pět hodin odpoledne v září.
4: Chladno, průzračno.
6: Nyní čaj s rumem.
1: Tiché cinkání šálků.
4: Šedomodrý večer. První světelné reklamy.
1: Pozorované nezaměstnanými.
6: Prodejná láska.
4: Šedomodré fosforeskování.
1: V pohledu Mary Lou.
4: V pět hodin odpoledne v září. Na Urfirstenbrandu.
5: Zatímco jsem na oko četl berlínský Tageblatt, rozvažoval jsem, zda mám zase jednou pozvat Mary Lou na večeři. Seděla u vedlejšího stolu, hovořila s nějakým pánem, kterého jsem neznal. Mary Lou byla uchvatná. Manželka lékaře a vydělávala si své kapesné způsobem, který nikdo nezaslíval. Tehdy jsme byli všichni velmi tolerantní, moderní. A velkorysí. Byl jsem domluvený se Štefanem. Štefanem z akciové společnosti Reling Coch, naší konkurence. Byl jsem napjatý, co mi chce. Znali jsme se jen ze schůzí naší branže. Přišel 10 minut po páté do Bristolu a několikrát se omlouval za zpoždění. Byl prý zablokován svozem nějakou demonstrací nezaměstnaných na Potsdamském náměstí. A zatímco mluvil, vyměnil jsem si ještě s Mary Lou rozhovor v pohlede. Nebyl jsem tenkrát ve 32. ještě ženatý.
7: Co říkáš tomu pánovi, co sedí se mnou?
5: hrozný.
7: On je hrozný.
5: Pošli ho pryč.
7: Mám.
5: Ano. Jsem v 6 hodin volný.
7: Dobře. Počkám, až budeš mít čas.
5: Nebude to trvat dlouho. Potom pojedem ven do Sakrova. A navečeříme se v zahradě u jezera.
7: Skvěle. Jezdím tak ráda autem.
5: Takže potom.
7: Těším se.
5: Potom. Štefan mi nabídl ze svého stříbrného pouzdra cigaretu, já poděkoval, protože jsem tenkrát nekouřil, a on řekl, tak přistupme k věci.
8: Tak přistupme k věci. Poslyšte, jde o tohle. Nabídli nám značný akciový balík vaší firmy. Samozřejmě ne majoritu, ale přece jen značnou minoritu, která by nám zajistila jisté ovlivňování, a my máme v úmyslu tu nabídku využít. Ale sami nemůžeme ty akcie převzít, to vám je jasné. Akciová společnost Reuling Coch přece nemůže zůstat v menšině uvnitř firmy, ve které má podíl.
5: Nevím, jestli mi tehdy sdělil skutkovou podstatu tak přímo, jak to tady podávám. Pravděpodobně mi naservíroval trochu pomaleji a diplomatičtěji ten nehorázný záměr společnosti Reuling Coch spolknout firmu, v níž jsem byl obchodním ředitelem. Firmu, která byla největší konkurencí pro Reuling Coch v celé branži. Byl jsem z toho pav. Proč to říkáte právě mě, pane Štefene? Přece víte, že jsem povinen to všechno hned sdělit panu tajnému Radovi Baumanovi.
8: Dovedli bychom si totiž představit, že byste byl vhodný mladší partner pro tajného Radu Baumana.
5: Chvíli jsem dělal, jako bych mu nerozuměl.
8: No, podívejte se. To je přece docela jednoduché. Vy vystoupíte na akciovém trhu jako kupec Baumanovy minority.
5: Ale já přece na to nemám žádné peníze.
8: Potřebnou částku vám půjčíme.
5: A jak bych ji splatil, kdybych, dejme tomu, přistoupil na tuhle nabídku?
8: To je přece jen formalita. Provedeme to jednoduchým dlužním úpisem, na který nám v příštích 20 letech budete platit úroky. Řekněme 2,5%.
5: A v čem by spočívala má skutečná protislužba? Přece se nemůžu domnívat, že mi společnost Reuling Coch chce najednou darovat kapitálovou účast u Baumana pro moje krásné oči.
8: Ne, samozřejmě, že ne. Podívejte se, my myslíme na dlouho dopředu. Tajnému Radovi Baumanovi je 80. Možná tu bude 2, možná ještě 5 let. Až umře, rozpadne se rodinná majorita do 20 malých zájmových skupin, které spolu budou na kordy. Pak je možné získat majoritu. A k tomu budeme potřebovat uprostřed Baumanova tábora nějakého muže, který je připraven provést sloučení s Reuling Cochem. Rozuměl jste?
5: Rozuměl jsem. Skoro nepřítomně jsem pozoroval, jak pán u vedlejšího stolu vstal a odešel se zarudlým, trapně dotčeným obličejem. Mary Lou dovedla být velmi krutá. Porozuměl jsem, že je to moje hodina. Hodina, ve které jsem si měl ušpinit ruce, abych získal moc. Dřív než se rozhodnu, pane Štefene, rád bych věděl, proč Reuling Coch dospěl k rozhodnutí přijít s tímhle návrhem zrovna za mnou.
8: Protože vás považujeme za nejschopnějšího muže ve vaší firmě. Za člověka, který chápe, že budoucnost průmyslu spočívá ve vytvoření koncernu.
5: Namazal mi to na chleba pořádně tlustě, ale já už věděl, co ta fráze nejschopnější muž znamená, znamenala. Nejúplatnější muž. A Štefan mi to nedopatřením potvrdil, než odešel. Když jsem se ho zeptal, jak bych měl tajnému Radovi vysvětlit, že najednou držím akcie, odpověděl mi.
8: Nepotřebujete vůbec nic vysvětlovat. A kdybyste byl opravdu v rozpacích, můžete si přece najít nějakého nastrčeného člověka.
5: Nastrčeného člověka. To bylo to, co potřebovali. Díval jsem se za ním plný nenávisti, když opouštěl Bristol. Říkal jsem si, jestli na to přistoupím, bude Štefan první, koho oddělám. Domluvili jsme se, že ho během příštího dne zavolám, abych mu sdělil své rozhodnutí. Přešel jsem k Merilu a jeli jsme spolu do Sakrova. Jedli pstruhy a pili bílé víno. Pak jsme jeli ještě jinam a pili punč a v noci jsem ležel v bdělém stavu. Nezřetelně jsem rozeznával předměty v malém, komfortním hotelovém pokoji. A také Merilu bděla. Mluvili jsme spolu. Ne slovy, ale myšlenkami. A naše rozmluva zněla asi takto.
7: Dneska si ke mně nebyl příliš něžný. Ne jako jindy.
5: Já vím. Vůbec jsem na tebe nemyslel.
7: A načpak?
5: Na moc.
7: Je tak důležitá?
5: Je velmi důležitá.
7: Je mi milejší, když jsi něžný. Něžný a požitkářský. A když mi dáváš peníze, tak trochu s rozpaky, jako by ses chtěl za to omluvit.
5: Dneska jsem myslel především na to, že jsem si tě koupil.
7: A fuj.
5: Řekni to ještě jednou. Řekla to ještě jednou. Potom kouřila v temnu. A taky já jsem najednou vsáhl po jejím pouzdru na cigarety a kouřil jsem. Až dosud jsem byl nekuřák, ale schopný, inteligentní nekuřák, se vzestupem nekuřáka. Příští den jsem zavolal Štefanovi a chopil se moci. Stal jsem se nejnepříjemnější nastrčenou figurou, jakou si kdy Röhling Coch přivedl. Odstavil jsem Štefana a jsem nyní už po mnoho let generálním ředitelem společnosti Röhling Coch, nejmocnější člověk v podniku, a začal jsem kouřit. V jistých dobách jsem byl náruživý kuřák. A to je ten důvod, proč jsem dneska ráno utekl. Začalo to docela nenápadně, mnoho let po první cigaretě po válce, tak kolem roku 1947-48. Nebylo to víc než jemné, nezřetelné škrábání takové. Jako bych měl v prsou docela malý špendlík a jako by něco bodalo na jeho špičce. Takže jsem musel kašlat. Ne, nikoliv kašlat, ale tak trochu pokašlávat. V roce 1952 jsem se dal operovat. Malý tumor, řekli lékaři tenkrát, nic zlého. S tím se můžete dožít devadesátky a ono to také skutečně bylo. Po dlouhou dobu dobré, až roku 1954 nebo 55 to začalo znovu. Musel jsem jen občas pokašlávat, znovu jsem cítil ten špendlík. Od té doby jsem proti tomu nic nedělal, omezil jsem kouření a pil mléko a trochu jsem pěstoval autosugestivní trénink a probíhalo to, jak jsem očekával, zůstalo to ještě dlouho konstantní. Člověk vůbec netuší, jak dlouho se může autosugestcí udržet. Ale před půl rokem jsem měl pocit tíže na prsou a tak jsem šel k profesoru Wiesnerovi. Prohlédl mě, mluvil neurčitě kolem dokola a nakonec mi řekl pravdu. Rakovina plic v pokročilém stádiu. Navrhl různé léčebné metody, ale já jsem se ho zeptal na předpokládanou délku života. A dozvěděl jsem se, že můžu počítat ještě s půl rokem až rokem. Potřeboval jsem několik měsíců, abych připravil všechno pro svůj únik. A nyní bych byl měl, kdyby bylo všechno šlo dobře, ještě krásný půl rok před sebou. Půl roku bez špinavých rukou a bez té dámy, se kterou jsem byl ženatý. Půl roku bez moci a domu. Půl roku samoty. Když člověk myslí na rozsudek smrti, který má na krku, snadno pochopí, proč jsem se dal na útěk. Útěk řidiče, roztřeseného hrůzou, když jsem spatřil obličej děvčete. Obličej mrtvé, protože to byl obličej mrtvé, který na mě hleděl, když jsem chvíli brzdil a zpomaloval. Obličej smrti s překroucenýma očima a namodralým, prasklým spánkem, který jsem při 100-kilometrové rychlosti hodil na strop. Já jsem za ní zahoukal a ona se musela leknout, začala kličkovat a já ji zachytil pravým blatníkem, doslova odmrštil vzduchem a pak jsem zastavil. A pak jsem jel dál. Jen jsem si myslel, to přece nemůže být pravda. A myslel jsem si, chci mít svůj půl rok. Svoji půlroční lhůtu. V téhle minutě, když teď sedím nad sklenkou kampáry, vím, že jsem dvakrát v životě ztratil nad sebou kontrolu. Poprvé, když jsem sáhl po cigaretovém pouzdru Merilu. Podruhé, když jsem dnes bezhlavě ujel z místa, kde jsem zabil děvče. S mým půl rokem je konec. Nebudou žádné krajiny a města, žádné pohledy, žádné poslední iluze. Bude jen pohled na pár zkroucených očí, pohled bez iluzí na namodrale zbarvený spánek. Ten člověk z čerpací stanice mě patrně udá. Když se dozví, o co jde, udá mě, aby se s tím nevezl v případě, že mě policie na jiné cestě dopadne. Musí znát číslo mého auta. Ta dívka je mrtvá a já budu mrtvý za půl roku. Nebo dřív. Nikomu tím neposloužím, když se sám udám. Co je to asi za dívku?

podivu nepociťuji žádnou lítost. Nemám potřebu kát se. A nejpodivnější je, že když tak sedím se svým Campari, skoro mě uklidňuje ten výhled. Výhled, že musím vytrvat ještě půl roku bez jakýchkoliv iluzí. Z očí do očí nesmyslnosti.

0: Tři lidé mají co činit s onou věcí. Číslo 3. Dívka.
1: Tip-tip-tip, zámecké náměstí.
2: Roh parkové aleje.
1: Kaštany a šedý pískovec.
3: Kůže a klenoty.
1: Podvazky a náramkové hodinky.
3: Zasazené do chromu.
1: Tip-tip, šuškání a intriky.
3: Slečna Millerová byla spatřena ve voze šéfova syna.
1: Tip-tip, mírné zvýšení cen košil.
3: Tip, módní barvartěnek pro tip, tuto tip, sezónu.
1: Tip-tip.
3: Úlomky korálů budou zasazeny do chromu pro Pan American Airlines.
1: Tip-tip, kaštany a pískovec. Korálová červeň, chmurný nepokoj.
3: Intriky.
4: Zvýšení cen.
3: A bromy stříbrný chrom.
5: Anny pořád říká, že jsem nenormální, protože si nevšímám všech těch věcí, co máme v obchodě. Těch nylonových blůz a punčoch a jemného prádla. Ale podle mě je Anny pitomá, protože se nezajímá vůbec o nic jiného. Šéf mě strčil do pánského oddělení, protože s pánskými věcmi můžu mnohem s nás začít. S pořádnými pevnými látkami, ze kterých jsou udělané věci pro muže. Takový pravý anglický žaket například považuji za skvělý. Nebo kalhoty ze silného pánského flanelu, nebo vlněnou česanou přízy. Nejraději bych se oblékala jako mužský. Šéf se smál, když to slyšel a řekl, komické, přitom vůbec nevypadáte jako muž. A řekl, vy jste k nezaplacení pro moje pánské oddělení. Někdo, kdo tak málo vypadá jako muž a přitom se zajímá o pánskou garderobu. Jsem jenom učednice, ale už mám stálé zákazníky. Šéf se mnou jedná v rukavičkách. Ředitelka pánského oddělení je ke mně moc přátelská, trošku jedovatá, ale přátelská. A možná, že mě má dokonce dost ráda. Někdy zákazníky komanduju, tím se bavím, ale vlastně mě nezajímají. Co mě zajímá, to jsou látky. Ale dneska večer přišel jeden zákazník a ten mě zaujal. Někdy se ptám sama sebe, jestli je pravda, co říká Anny. Že jsem nenormální, protože si nechci nic začít s jemnými dámskými věcmi. Zdá se mi jen prostě pitomé, že musím nosit nylonové punčochy a jemné prádlo a že musím vědět, jaká barva laku na nehty se hodí k mé kůži. Ostatně i tomu rozumím víc než Anny, která natírá svoje nehty úplně nemožnou červenou a vydává hromadu peněz za ohavné frizury. Chtěla bych být jiná. Chtěla bych být tvrdá a pevná a čistá, jako... Jednou, když jsem zrovna obsluhovala zákazníka, zaslechla jsem šéfa, který mě pozoroval, jak říká ředitelce, ona je to taková malá bestie. Bestie, to je přece zvíře. No, ano, chtěla bych být malé, odolné, pevné, čisté zvíře. Miluju zvířata. Nejraději mám koně. Jednou jsem viděla koně úplně zblízka, na venkově, ve stáji. Neměla jsem z něj nejmenší strach. Byl to mladý kůň, ne hříbě, ale už klisnička. Čekala jsem, až ostatní opustí stáj. A potom jsem šla k té mladé klisně a objala jsem jí tlamu. Vydávala zvláštní vůni. Její srst byla pevná, čistá, úplně hladká. A já si myslela, chtěla bych mít takovou srst. Od té doby je to mé nejzbožnější přání. Jezdit na koni. Vím, že by ze mě byla dobrá jezdkyně. Ale samozřejmě se s tím nedá počítat. Můj otec je malý poštovní úředník a po obecné škole jsem se musela stát prodavačkou v obchodě. Snad jednou budu vydělávat tolik, že si budu moct zaplatit hodiny jízdy na koni. Nebo si mě vezme nějaký boháč. Ale pak už bude pozdě. Musela bych začít s jízdou už teď. Teď, dokud je ve mně ještě to zběsilé přání stát se z upravené malé bestie prodavačky v obchodě pevným, čistým, hladkým zvířetem, pevnou malou klisnou se srstí klisny. Souvisí to s tím, že mě dneska ten zákazník hned zaujal.

0: Modrá pastvina, ohromné rudé stáje, plnokrvná stáda.
1: Braníci v modré trávě, ostré chroupání pasoucí se koňské tlamy.
0: Opuštění Orlando za bílým tyčkovým plotem.
2: Pach sedel a bukmikřiny.
0: Braníci v modré trávě.
1: Člověk se vznáší.
0: Člověk se vznáší.
1: Nad modrými pastvinami.
0: Kentucky.
3: Ten zákazník byl Číňan. Americký Číňan. I americké Číňany jsem už častěji obsluhovala. Američané jim říkají Chinks. Tenhle Chink byl mladý. Žádal nylonovou košili. Předložila jsem mu nylonové košile a vedle toho pár lněných košil a zeptala jsem se ho, jestli by raději nechtěl lněné košile, ale on řekl úplně klidně, že dává přednost nylonovým košilím. Mluvil dost dobře německy a řekl to tak, že jsem najednou cítila, že by byl nesmysl hovořit s ním ještě déle o lněných košilích. Když si vybral jednu košili, já mu podala pokladní lístek, zeptal se, v kolik hodin zavíráme.

0: u pultu. Já pak šla rychle na okamžik dozadu. Anny mě viděla a povídala, že vypadám, jako bych právě potkala strašidlo. Když jsem 6:50 vyšla z obchodu, stál tam. Měl na sobě oblek z modré surové bavlny a tu novou nylonovou košili. Vůbec to není můj typ, myslela jsem si. Je oblečený právě tak, jak se muži nemají oblékat, ale už bylo pozdě a šli jsme k jeho autu. Měl silný, ostře červený, pomuchlaný starý Chevrolet. Sedli jsme si dovnitř a on se představil. Wong, řekl. Jimmy Wong. Řekla jsem své jméno. Zatímco jel, mohla jsem ho pozorovat. Byl dost mladý. A pod surovým hedvábím a nylonem byl hubený a pevný. Měl žlutohnědou kůži, která byla tak hladká, jako jeho surové hedvábí. Bylo odporné horko ten večer, ale jeho kůže byla naprosto suchá. Chladně, pozorně a čile řídil auto v dopravní špičce. Neptal se mě, kam chceme, ale jel do restaurace Schönblick a ukázalo se, že objednal stůl. Něco takového se mi ještě nestalo a připadalo mi to neobyčejně pěkné. Objednal předem i menu. Dali nám weinberské hlemíždě a dušené telecí maso s pečenými banány a rýží. A potom kasatu. K tomu jsme pili bílé víno. Protestovala jsem.
1: Nesmíte za mě vydávat tolik peněz.
2: Dokud jsem v armádě, mám peněz dost.
1: Jak dlouho musíte být ještě voják?
2: 3 měsíce.
1: A potom?
2: Zpátky do státu.
1: Kde bydlíte?
2: Kentucky.
1: A co budete dělat, až budete zase v Kentucky?
2: Jsem žokej.
1: Najednou jsem věděla, proč jsem padla na tohohle zákazníka. Byl to muž, který měl co dělat s koňmi. A já to musela cítit. Přišel jsem ke mně od koní.
2: Hodím se velmi dobře na žokeje, protože jsem malý a lehký a přesto velmi silný. Tady, sáhněte si.
1: Ohnul pravou ruku, úplně bez ostychu. Já jsem sáhla na svaly jeho paže. Bylo to, jako bych se dotkla ocelového lana, potaženého surovým hedvábím.
2: Jsem vlastně ze San Francisca. Moji rodiče tam mají prádelnu. Ale jednou jsem se seznámil s mužem, který mě vzal s sebou do Kentucky. Řekl, že bych byl znamenitý žokej, podle toho, jak jsem stavěný. V Kentucky je spousta koní. Ten muž, co mě vzal s sebou, je velký chovatel. Má i závodní hřebčinec.
1: Já jsem dost smutná, když mi vyprávěl o koních v Kentucky. Ale nemohla jsem se odhodlat říct mu něco o své lásce ke koním. Vypadalo by to hloupě povídat žokejovi, že jsem jednou, jedinkrát objala tlamu klisny. Nevěřila jsem proto svým uším, když jsem ho slyšela říkat...
2: Budu vás trochu trénovat.
1: Cože chcete udělat?
2: Budu s vámi trochu pracovat.
1: Vy myslíte s koňmi?
2: Ano. S vámi a koňmi.
1: A jak jste na tohle přišel?
2: Proč pak si myslíte, že jsem vás dneska večer pozval? Samozřejmě taky, protože se mi líbíte. Ale když jste začala s těmi odpornými lněnými košilemi, prohlédl jsem si vás. Z vás by mohla být velmi dobrá jistkyně.
1: Tak? A na čem je to vidět?
2: Nejste příliš velká. Jste štíhlá a pevně stavěná. Máte poměrně dlouhé nohy a krátkou horní část těla. Teď nejste moc silná, ale při tréninku zesílíte. Vaše ruce jsou pevné a zároveň je znát, že jsou citlivé. Vychází z vás vůně, nejen parfém. Koně mají rádi, když jezdec voní.
1: Stuhla jsem. On mě tedy od zhora dolů otaxoval. Předem v krámě. To bylo dost nestydaté. A zároveň to bylo mimořádně příjemné. Ještě nikdy se mnou žádný muž takhle nehovořil. Ale já jsem až doteď neměla s koňmi co dělat.
2: Ano, je nejvyšší čas, abyste začala. Kdy začíná vaše pracovní doba?
1: Ráno v 9.
2: Výborně. To znamená, že spolu můžeme pracovat od 6 do 7. Určitě mám pro vás pár starých jezdeckých kalhot, které by se vám mohly hodit.
1: Ještě teď jsem vylekaná z toho,

0: rychle jsem se podrobila tomu, co navrhl. Měla jsem přinejmenším dělat, jakože vám. Ale on je muž, který si koupí nylonovou košili, když se rozhodl koupit nylonovou košili. A přitom vůbec není pánovitý. Je věcně přímočaře zdvořilý. Byla jsem z něj jak hypnotizovaná. A pak jsem měla pocit, že ke mně něco přichází. Přicházeli ke mně koně. Z Číny a Kentucky ke mně přicházeli koně. Vklusali do mého života, do života prodavačky v obchodě a roztrhali svými kopyty nylonové punčochy a jemné prádlo v krámě mého šéfa. Já jsem klusala sestersky s nimi. Stala jsem se z upravené malé prodavačky odolnou, malou, černou klisnou. Klisnou na lonži Jimmy Wonga. Kapitulovala jsem. Cítila jsem se jako jedno z těch děvčat, co chtějí k filmu a prvně je pozve producent. Rozdíl jenom byl, že Jimmy Wong nemohl vůbec nic vědět, jak moc stojím o to, co mi nabídl. A nechoval se tak, jak se říká, že se chovají filmoví producenti. Vezl mě domů a když jsme tam dorazili, zůstal sedět u volantu. Myslela jsem si, teď to přijde, teď se pokusí mě líbat, jako se vždycky pokoušeli ti ostatní, se kterými jsem se jela pobavit. Ale on neudělal nic takového. Najednou se mě zeptal...
1: Umíte vařit chop suey?
0: Ne. Jednou jsem to jedla v čínské restauraci, ale nevím, jak se to dělá.
1: Je to úplně jednoduché. Potřebujete k tomu kuřecí a vepřové maso, šunku a slaninu.
0: Dost jednoduché.
1: Musíte každý z těch čtyř druhů masa smažit samostatně na oleji. Na oleji nebo taky na sádle.
0: Musí tedy k tomu být čtyři různé pánve?
1: My proto máme malé rendlíky, jsou velmi hezké.
0: A potom?
1: Pak se nakrájejí papriky, česnek a cibule na polodlouhé proužky a ty se dusí. Každá ta věc odděleně.
0: To znamená už 7 vašich malých hezkých pánviček.
1: Nakonec, když se maso usmaží a zelenina podusí, smíchá se obsah těch 7 rendlíků. Ale nesmí z toho vzniknout žádná kaše. Jednotlivé části musí zůstat od sebe čistě oddělené.
0: Pěkná malá úloha pro mistrovskou zkoušku ve vaření.
1: To všechno se smíchá s olejem, bílým vínem a trochou kariomáčky.
0: Tak to ještě k tomu.
1: Olej a bílé víno se dá do těch malých rendlíků už dříve, při smažení a dušení. Jenom kariomáčka se k tomu přidá teprve na konci. U chop suey záleží velmi na tom, jak se to všechno správně smísí.
0: Ano. To si taky myslím.
1: Je to mnohem lehčí než jízda na koni. Než dobrá jízda. Jednou vám chop suey uvařím. Vím, že se to rychle naučíte.
0: Měl jsem trochu husí kůži, když jsem ho tohle slyšela říkat. Jakoby už bylo ujednáno, že se budu učit vařit chop suey. Ostatně mě napadlo, že vaření chop suey je protiklad k jízdě na koni. Mělo to nějak co dělat s jinou stránkou mého života, s mou existencí pěstěné, vyškolené prodavačky, s tím, že jsem věděla, jakou barvu laku na nechty mám zvolit a které látky se hodí k mé pokožce. Zdálo se, že Jimmy Wong ode mě požaduje obojí, abych byla hladká černá klisnička a zjemnělá malá ženuška. Bylo pro mě těžké to všechno pochopit a taky jsem to vůbec nechápala, jenom jsem to nějak cítila. Chápu to teď, když ležím v posteli a snažím se usnout, abych byla zítra ráno svěží. Než jsme se rozloučili, ještě mi vysvětlil, kam se musím zítra ráno dostavit. Jízdárna byla v Leonbergu, to je dost daleko z města. Řekl, že by mě chtěl pokud možno co nejčastěji vozit autem, ale zítra ráno, že to nepůjde, protože na zítřek slíbil vůz příteli. Přemýšlela jsem, jak to zařídit a napadlo mě mé staré kolo ve sklepě. Přijedu na kole.
1: Znáte cestu?
0: Znám městský les dobře.
1: Těsně před Leonbergem musíte dávat pozor. Postavili novou odbočku k dálnici a je špatně značená. Vjede se skoro automaticky na Cubrinskou silnici, když se nedá pozor. Mně samotnému se to stalo už dvakrát.
0: Budu dávat pozor. Přáli jsme si dobrou noc a já vystoupila. On odjel ještě, než jsem otevřela domovní dveře. Šla jsem nahoru. Matka byla ještě vzhůru. Vzala jsem si od ní klíč od sklepa a všechno jí vyprávěla. Potřásala sice hlavou, ale imponovalo jí, že Jimmy Wong ode mě nechtěl jinak nic. Nepostřehla, že ode mě chce mnohem víc než ti druzí. Teď ležím v posteli a nemůžu usnout, protože si připadám jako v pohádce. Chvílemi se dívám na hodiny a lekám se, jak už je pozdě. Půl druhé. Jimmy Wong. Musím se učit jezdit na koni a vařit chop suey. Musím dát pozor, abych se nedostala na Cubrinskou silnici. Zítra ráno. Bože můj, vždyť už je zítra ráno.

0: Tři lidé měli co činit s onou věcí. Pumpař, manažer, dívka. Pro manažera a dívku je věc uzavřena. Pro pumpaře ještě ne.
1: Strávil jsem beze snu noc. Teď už zase sedím v kanceláři čerpací stanice. Je 6 hodin ráno a já vím, že to je ten nejposlednější termín, kdy se můžu přihlásit na policii. Sice na mě vyjedou, ale nechají mě z toho vyjít bez trestu. Není vůbec žádný důvod, proč bych neměl hned sáhnout po sluchátku a kriminálce všechno sdělit. Je to dokonce naprosto nezbytné, protože jestli toho chlapa chytnou bez mé pomoci a on řekne, jak odjel, pak v tom budu těžce lítat kvůli zatajování. To krásný děvče. Její obrázek byl ve večernících. Ten sviňák. To oni umějí malou přejet a pak odprejsknout. Ach, to nikdy nepřestane. Nikdy si nepřestanu vyčítat, že jsem na čikovatele a jsem neoddělal. Nikdy si nepřestanu vyčítat, že jsem vzal tu 100 markovku. A že teď v tuhle minutu vím, když vezmu sluchátko, zůstanu, co jsem byl. Zbabělec. Já sám jsem na čikovatel hajs. Když budu mlčet, budu sám. Sám se svým činem. Mám zavolat. Mám mlčet.
2: Výjezd z dálnice Stuttgart sever. Čerpací stanice ve vládním zeleném porostu.
3: Strach a horko.
2: Rakovina plic a křišťálová sklenice.
3: Chop suey a koně z Kentucky.
2: Roztříštěné spánky.
3: Náhoda a nesmyslnost.
4: Světelné fotografie.
2: Svět.
4: Červeň kampáč.
3: Korálová červeň. Červeň krve.
4: Svět je plný útěků řidičů.
3: Náhod a nesmyslnosti.
4: Denně, každou hodinu.
5: Zavolat.
6: Má se mlčet?
7: Z tunelu do tunelu. Dívám se do kalendáře. Synovi 15, jeho snad úspěšné přijímačky na gympl a konec školního roku, předem avizovaný se samými jedničkami, se mi spojují v potřebu zařídit nezapomenutelný zážitek, který bych mu mohl na rozloučenou s dětstvím dát. A protože mám i staršího nevlastního bratra, se kterým podnikáme občasné cesty, napadá mě šílenost. Cesta k moři za použití kombinace veškerých dopravních prostředků. Autem do Vídně, letadlem do Nice, autobusem na tamní nádraží, vlakem do Monaka a to celé zpět. To bude něco. Chybí už jen loď, kterou mu tam v suvenýrech koupím, a drožka, kterou mají domorodci v Míchově, kde máme chatu. Cesta na letiště, až na malé drobnosti, proběhla bez problémů, jen klasická zácpa ve Vídni, která nebyla naštěstí vyvážena avizovaným průjmem bratra. Bydlíme v opotřebovaném, skromném, ale dobře umístěném hotelu v Nice u nádraží. Už odpoledne jsem vzal naši partu na prohlídku. Vylezli jsme na kopec, na vyhlídku, mrkli na zátoku Andělů a anglickou promenádu. Ve Starém městě byl zrovna festival zmrzlin a tak se tam cpeme. Mělo to 3 sekce. Ovoce, zelenina a různé vychytávky. V životě jsem tolik druhů zmrzlin neviděl. Každý jsme si nabrali něco jiného a pak se vzájemně očumovali. Mně nejvíce chutnala směs pihovatá mouřeninka s mandlemi a klukovi zase okurková. V Nice už jsem podruhé a tak se už docela orientuji. Fascinuje mě tam tramvaj, která přes náměstí Masséna stáhne sběrač a projede to na baterky, aby tam nemuseli být ohýzdné dráty a mohly tam být sochy. Ráno stojíme na nádraží Gare SNCF. Lístek do Monaka stojí jen 3,80. Na peróně pozorujeme mašinu z doby zlaté éry Louis de Funese, kterou přijeli do Saint-Tropez četnice. Náš vlak přijíždí na čas a připomíná mi to pendlák Brno-Letovice. Tlačíme se do vlaku, můj starší brácha si sedá. Bohužel na špatnou stranu. Takže mezi tunely vidí jen křoví a zítku. Já stojím na něčí noze a sleduju ubíhající překrásné azurové pobřeží se zálivy a vesničkami. Po pěti zastávkách vystupujeme v podzemí monackého nádraží. Vše je z naleštěného mramoru. Cesta z nitra skály nás vyplivla dole, rovnou na závodní trať. Odpoledne se totiž budou konat závody historických aut. Kolem jsou jen samý ploty a dráty. Pomalu se šouráme do tunelu a pak nahoru ke kasínu. Sedáme si naproti do Café de Paris na nejdražší kávu v životě a pozorujeme kabriolety značek Bentley, Porsche a Ferrari, jak se v nich prohazují pracháči, kteří vozí krásný slečny. Najednou odněkud vyjde dvojice v kombinézách a za nimi filmový štáb. Jsou to jistě závodníci. Závod jim začíná až později odpoledne. Popadnu foťák a padám mezi filmaře a fotografy. Jo, jo, je to Damon Hill, bývalý mistr světa F1 z roku 1996. A ten druhý je Johnny Herbert, též bývalý pilot Formule 1. Proud kabrioletů se zastavuje, závodníci se mi staví na silnici před kasíno. Filmařský štáb mi uvolňuje místo. Zleva z Café de Paris na to kouká brácha se ženou a mým teenagerem. A tak si tady, přímo na silnici před kasínem v Monte Carlu, uvědomuji tu sílu okamžiku. Těch 10 vteřin, kdy se tahle ruleta velkého světa přestala točit i tak trochu kvůli mně, paparcimu. Jedeme vlakem zpět. Ještě vystupujeme ve Villefranche-sur-Mer. Nádherné domy. Bydlí tu i některé celebrity. Kotví tady obrovská loď. Sedíme v kavárničce a kolem se houpou lodě. Dívám se na železniční trať, zrovna jede vlak. Z tunelu do tunelu. Mezi nimi na nás vykoukne, také jen na 10 vteřin. Je to krásný pohled. Azurová železnice na azurovém pobřeží. Vidíte? Je to zajímavé. Přemýšlím o tom, jaký je život kaleidoskop. Skládačka mikrozážitků, mozaika okamžiků. A tak i moje cesta tehdy dostala trochu jinou barvu kvůli těm 10 vteřin.

0: Druhá polovina 13. století. České království patří k nejmocnějším. O Přemyslu II. Otakarovi se právě mluví jako o králi železném a zlatém.
1: Kutnohorské doly chrlí stříbro, česká vojska porážejí nepřátele.
0: Ale není všechno zlato, co se třpití. Doma zápasí Přemysl Otakar s vlastní odbojnou šlechtou.
1: Páni si za času jeho předků zvykli na slabou vládu a pevná ruka jim vadí.
0: Panovník buduje nová královská města a hrady, vedle jiných i bez děs v severních Čechách.
1: Dohledem nad jeho výstavbou i nad celou odbojnou oblastí pověřuje mladého královského prokurátora Oldřicha z Chlumu.
2: Nebylo toho málo, co mi král naložil na bedra. Velel jsem královské posádce, vybíral daně, hájil zemské právo a vyšetřoval hrdelní zločiny. Jako třeba ten, který jsem nazval
0: Záhada zlaté štoly. Část první. Loupež. V šeru místnosti vytesané do skály stály dvě postavy. Muž v plátěné hornické kazajíce špinavé od jílu se v mihotavém světle louče sklonil ke čtyřem truhlicím s královským znakem ležícím uprostřed kopky. Každá z nich byla opatřena dvěma pečetěmi. Podíval se na svého společníka a po jeho přikývnutí prudce strhl z první truhly obě pečetě. Otevřel víko. Uvnitř byly naskládány kožené váčky. Druhý muž jeden z nich opatrně rozdělal a když se z něj vysypaly těžké valouny zlata, vítězoslavně se usmál. Praha těch dnů byla plná cizinců. Sjížděli se na rytířský turnaj, který se měl konat již v příštím týdnu. Mezi hosty nechyběl ani královský prokurátor pan Oldřich z Chlumu se svojí družinou. On a jeho dva nejbližší, panoš Ota ze Zástřízlí a velitel vojenské družiny Diviš, se ubytovali v dobrém hostinci za branami města. Panoš Ota ze Zástřízlí byl pohledný mladík, vždy dobře oblečený a usměvavý. Málo kdy ušel pozornosti žen a také toho velmi často využíval. Na vkus svého pána někdy až příliš často. Velitel Diviš byl voják každým coulem, mohutný, tvrdý, drsný chlap si zvou táhnoucí se přes celou tvář. Oba byli s Oldřichem z Chlumu od začátku jeho služby u krále a Oldřich se na ně mohl spolehnout jako na sebe samého. Zatímco si jeho společníci prohlíželi, co je v Praze nového, pan Oldřich měl slyšení u krále Přemysla. Král byl v dobrém rozmaru.
3: Po celé Praze se vyprávějí neuvěřitelné historky, jak chytrý královský prokurátor vyzral na zločince. Všichni je znají, jen tvůj panovník ne.
4: Můj králi, pokud byste chtěl slyšet neuvěřitelné historky, pak byste si měl zajít do nějakého šenku, protože já žádné takové neznám.
3: To od tebe bylo dost drze, prokurátore.
0: Bylo však znát, že svou výtku král nemyslí vážně. Znal Oldřicha z Chlumu dlouhá léta a přestože nepocházel z vlivného rodu, jmenoval ho správcem svého hradu Bezděz a pověřil úřadem královského prokurátora. Věděl, že Oldřich je věrný a mimořádně schopný.
4: Bohužel, můj pane, nevím, co se vypráví po Praze. Nemohu ovšem popřít, že se mi poslední dobou pár neobvyklých případů podařilo vyřešit.
0: Dal se do vyprávění a Přemysla jeho historky o zločincích a zločinech v jeho království natolik zaujaly, že nechal čekat i mincmistra Eberharta a perkmistra Mikeše z Dobronína. Eberhard měl od krále pronajaty výnosy stříbrných a zlatých dolů v Jílovém a Mikeš v nich byl královským zástupcem. Už se stmívalo, když král svého prokurátora propustil. Na chodbě paláce se Oldřich s oběma pány poněkud rozladěnými dlouhým čekáním pozdravil a spěchal do hostince za svými služebníky. Měl dobrou náladu. Výroční turnaj, na který přijel, se konal až za týden a on měl celý ten čas jen a jen pro sebe. Konečně si oddechne jak od práce, tak i od své mladé ženy. Ne, že by ji nemiloval, měl Ludmilu velice rád, ale pár dní odloučení jejich vztahu vůbec neuškodí. Jeho spokojenost ovšem netrvala dlouho. Jen se s Otou a Divišem posadili ke stolu, pojedli dobré pečeně a Oldřich pozdvihl džbán vína na přípitek, vtrhnul do krčmy královský voják. Rozhlédl se a když uviděl Oldřicha, hrnul se k němu se zprávou, že musí ihned ke králi. Jakmile Oldřich dorazil do královských komnat, viděl, že se děje něco vážného. Král byl vzteklý a jeho první slova zahřměla síní.
3: To je dost! Jak dlouho ještě necháš svého krále čekat?
0: Oldřich se nebránil. Znal svého krále a proto pouze pokorně sklonil hlavu a poklekl. Neuměl si vysvětlit, proč tak zuří. Král zatím vztekle přecházel před trůnem, až se zastavil přímo u Oldřicha.
3: Teď můžeš Oldřichu dokázat, jestli ses tu odpoledne nevychloubal. Jsi-li opravdu tak chytrý, jak se říká a jak sám o sobě tvrdíš. Víš, proč jsem tě zavolal? Nevíš? Takový bystrý vyšetřovatel a nic netuší? No, zkus hádat.
4: Pane můj, jsem královský vyšetřovatel a ne nějaký kejklíř na pouti. Zavolal jste mě, protože se stalo něco vážného. Pane, snažně vás prosím, pojďme k věci.
0: Oldřich si nejednou ověřil, že si krále získá víc upřímností než podlézavostí. Byli spolu sami, nikdo je neslyšel, a tak si mohl dovolit mluvit otevřeně. Přemysl se nejdříve zatvářil poněkud popuzeně, ale pak se usmál.
3: Co jsi mi řekl, nebylo zrovna uctivé, ale máš pravdu, proto ti prominu. Oldřichu, stala se neuvěřitelná věc. Jistě víš, že jsem byl kdysi nucen uzavřít mír s uherským králem Bélou, který naprosto neprávem získal Štýrsko. Teď přišel čas, abych si vzal zpět, co mi náleží. Ale jak znáš českou šlechtu, ta se příliš nepředhání v ochotě, aby mi ve válce pomohla. Dohodl jsem se proto s rakouskými pány. Svěří své ozbrojené oddíly pod mé velení a já jim za to slíbil zlato. A ne málo. 800 hřiven.
0: Oldřich údivem málem otevřel ústa. 800 hřiven zlata. Za takové množství by bylo možné koupit skoro celé severní Čechy.
3: Příští týden sem na rytířský turnaj přijedou rakouští páni a musí to zlato dostat. Ale já ho nemám. Zmizelo.
4: Zmizelo? 800 hřiven je tak velká hromada, že by ji ani 5 statních chlapů neuneslo. Kde? Jak se to zlato ztratilo?
3: To je právě ta záhada. Zlato pochází z dolů Výlovém. Trvalo téměř rok, než se takové množství vytěžilo. Včera večer moji královští úředníci Výlovém, mincmistr Eberhard a perkmistr Fridlín, zlato převážili, uložili do truhel a zapečetili. Truhly ve sklepení tvrze Výlovém celou noc střežili vojáci. Ráno překontrolovali pečetě, naložili truhlice na vůz a převezli sem na Pražský hrad. Když je však mincmistr Eberhard za mé přítomnosti otevřel, leželi v nich místo zlata kameny. Přitom pečetě byly neporušené.
4: To přece není snadné ukrást takové obrovské množství zlata. Nemohli se úředníci Výlovém smluvit s mincmistrem Eberhardem a zlato uloupit už tam?
0: Král jen zavrtil hlavou a vysvětlil Oldřichovi, že Eberhard v tom nemůže mít prsty. Mincmistr dostává podíl zdolování, ale za vše osobně odpovídá. Pokud se ztracené zlato nenajde, musí sehnat jiné. Tou loupeží by okradl sám sebe. Nesmysl. Král se zase rozčílil a vstekle přecházel komnatou.
3: Kdybych tušil, kdo to mohl udělat. Jenže já ani nevím, jak se ztratilo, natož kdo ho ukradl. To je případ hodný tebe, Oldřichu. Najdi to zlato. Příští týden ho musím rakouským pánům dát, jinak jsou mé plány a pověst ztraceny.
0: Oldřich z chlumu si zamyšleně hladil vousy a přemýšlel. Vyšetřování se musel ujmout, neměl na vybranou. Ale nebyl z toho úkolu příliš nadšený. Vyšetřovat na královském dvoře bylo vždy obtížné a nebezpečné. Král ho osobně doprovodil do sklepení a ukázal mu prázdné truhlice. Na každé z nich byly dvě rozlomené pečetě. Jedna patřila Mikešovi z Dobronína, který krále v Jílovém zastupoval, a druhá perkmistru Fridlínovi, který zastupoval mincmistra Eberharta. Ti dva byli nejvyššími úředníky v Jílovém. Oldřich pečetě pečlivě prohlédl a jejich zbytky si schoval do váčku. Také si od krále vyžádal povolení vyšetřovat a vyslýchat všechny, kterých se to týkalo.
4: Můj pane, řekl jste, že truhlice otvíral mincmistr Eberhard a kromě vás u toho nikdo jiný nebyl. Zlato bylo uloženo tady ve sklepení a střežili je vaši vojáci. Nemohli je ukrást oni?
3: Vyslýchal je můj kat. Ti nevědí nic, tím si můžeš být jistý. Jestli se na něco chceš zeptat Eberharta nebo Mikeše z Dobronína, jsou tady na hradě a bez mého svolení ho nesmějí opustit. Oldřichu, nemáš mnoho času. Nezapomeň. Buď já budu mít zpět své zlato, nebo ty přijdeš o hlavu.
0: Král se na prokurátora přísně podíval a odešel. Oldřich se nevesele usmál, posadil se a přemýšlel. V té době se Oldřichovi služebníci, panoš Ota a velitel Dibiš, vůbec nenudili. Seděli v šenku a popíjeli víno. Kdivišovi se přihlásil jeho dávný známý z vojenských časů. Byl to urostlý muž v zánovním plášti s erbem pánů z Rožberka. Markvart se jmenoval. Společně vypili pár pohárů a Markvart se pochlubil, že měl v Praze důležitý úkol. Chvála Bohu, prý už je to za ním a dokonce si vydělal pořádný kopeček stříbrňáků. Později sice musel odejít, ale naléhal, aby na něho počkali, že se určitě hned vrátí. Panoš Ota, který měl už trochu upito, přikývl. Když šla kolem něho krásná šenkýska, popadl jí, strhl na klín, objal a dlouze políbil. Než se stačil tím polibkem potěšit, dívka vyskočila a pleskla ho po tváři. Vykřikla, že není žádná poběhlice a že na něj zavolá rychtáře. Ota se jen zasmál. Takových výhrůžek už bylo. Dali si s Divišem ještě pár pohárů, když do hospody vešli dva byřici. Dívka ukázala na Otu. Byřicové se k ním hnali a sápali se po Otovi. Diviš vytrhl meč z pochvy a postavil se před ně.
3: Co si to dovolujete, vy nicky? Víte, kdo my jsme? Nevidíte znak na našich pláštích? Jsme ve službách krále. A kdo se nás dotkne, bude toho litovat.
0: Ota přítel Diviše uklidnil a po chvilce dohadování se nechali odvést k rychtáři. Tomu Ota ukázal listinu, která potvrzovala, že jsou vyšetřovateli královského prokurátora a rychtáři nezbylo, než je propustit. Ze vsteku je alespoň nechal vyvést městskou branou, která byla od její hostince nejdále. Byla už noc. Když se blížili k bráně do města, zahlédli na břehu řeky siluety dvou zápasících mužů. Jednoho robustního a druhého menší postavy. Ten větší chytil menšího pod krkem a dýkou, nebo snad nožem, ho několikrát bodl. V tu chvíli vyšel měsíc a v jeho záři bylo vidět, že ten mohutný muž měl na plášti vyšitou rožumberskou růži. Diviš se za ním rozběhl. Ota se sklonil k ležící postavě. Bylo pozdě. Muž byl mrtev. Také Diviš se vrátil s nepořízenou. Neznámý mu unikl. Oldřichovi služebníci se vrátili do města, kde vraždu oznámili rychtáři a spěchali do hostince, kde byli ubytováni. Oldřich z chlumu požádal rychtáře Pražského hradu, aby dal vzbudit a předvést královského mincmistra pana Eberharda. Netrvalo dlouho a rozespalý, mrzutý Eberhard vstoupil do místnosti, kde na něho čekal Oldřich.
4: Nezlobte se, pane Eberharde, že jsem vás dal vzbudit. Jsem královský prokurátor Oldřich z chlumu a král mě pověřil vyšetřováním krádeže zlata. Vím, že je to tajné, ale král mě s tou loupeží seznámil a nařídil, abych vše urychleně vyšetřil. Proto ta noční hodina a spěch. Můžete mi, pane, popsat, jak nakládání zlata v Jílovém probíhalo?
3: Nikdo by neměl pracovat v noci, ale chápu vás. Jak už asi víte, mám od krále pronajaty doly a platím za ně nájem. Za to mi náleží podíl z výnosu celého zlatonosného revíru. V Jílovém vlastním velikou tvrz, říká se jí věž. Tam soustředují veškeré zlato, které se vytěží. Naproti tvrzi je dvorec, kde sídlí královský správce pan Mikeš z Dobronína. Ten dohlíží na to, abych krále nešidil a vše, aby probíhalo podle práva. Mně v Jílové zastupuje úředník pro celý revír perkmistr Fridlín. Ale k věci. Společně s pány Mikešem, Fridlínem a jílovským rychtářem Henslinem jsme zlato převážili, uložili do kožených váčků a naplnili jimi 4 truhlice. Každou z nich zapečetili svojí pečetí pan Mikeš a pan Fridlín. Na noc byly truhlice uloženy ve sklepě věže, který je vytesán ve skále. S každou truhlicí jsem šel do sklepa já osobně a se mnou jílovský rychtář Henslin. Sklep jsem zamkl a dveře zapečetil svou vlastní pečetí. Celou noc dveře hlídali 2 královští vojáci a moji byřici. Ráno byly pečetě jak na dveřích, tak na truhlicích nepoškozené. Truhlice jsme naložili na povoz a ten vyjel do Prahy. Doprovázeli jej pan Mikeš, pan Fridlín a 20 královských vojáků.
0: Potom se ještě Oldřich dozvěděl, že cestou konvoji přepadli lupiči. Ale když je vojáci s Fridlínem v čele začali pronásledovat, zmizeli jim v lese. Pan Eberhard zdůraznil, že ho perkmistr Fridlín ujistil, že u povozu zůstal celou dobu pan Mikeš z Dobronína a kočí. Zlato bylo stále pod dohledem a mimo jiné, za tu chvilku, co byli vojáci pryč, by nikdo ty 4 těžké truhlice nestačil odnést.
3: A představa, že by si jejich obsah přesypal čekající jezdec do sedlových brašen? To je nesmysl. Víte, kolik jezdců by tam muselo být, aby odvezli 800 hřiven zlata? Nehledě na to, že pečetě na truhlách byly neporušené.
0: Jak vše probíhalo v Praze, to Oldřich věděl od krále. Poděkoval panu Eberhardovi a požádal ho ještě o jednu službu. Potřeboval mít v Jílovém svého vyšetřovatele, o kterém by nikdo nevěděl, že k němu patří. Pan Eberhard souhlasil a slíbil vystavit pergamen s pověřením na jméno Ota ze Zástří zlý, ve kterému pronajímá část zlatonosného pozemku a povoluje mu hledat na tomto území zlato. Potom se oba pánové rozloučili. Oldřich odcházel ze schůzky s královským mincmistrem a přemýšlel o tom, co se dozvěděl. Náhle ze stínu vystoupila temná postava. Oldřich se lekl a sáhl po líce. Potom se uklidnil. Poznal svého vzdáleného příbuzného, pana Mikeše z Dobronína. králova zástupce na Zlatých dolech Vílovém.
4: Ty jsi mě vylekal. Co tu pro Boha děláš takhle v noci? Čekal jsi snad na mě?
5: Ano, čekal. Jsi přece můj příbuzný. Řekni mi, Oldřichu, při naší společné krvi. Jde o to zlato, viď? No, nediv se tak. Jsem sice starý, ale nejsem hloupý. Okamžitě, jak se král vrátil ze sklepení, kde si byl s panem Eberhardem kontrolovat truhlice se zlatem, nechal si tě předvolat. Ty klidně pana Eberharda, mincmistra královských dolů, vzbudíš a hodinu ho vyslýcháš. O co jiného by tady mohlo jít? Oldřichu, prosím tě, co o tom víš? Pochop mě, jsem za to zlato králi odpovědný.
4: Nesmím o tom s nikým mluvit. Pouze pro krále něco vyšetřuji, to je vše. Každý jsme králi za něco odpovědný. Ty za zlato, já za mlčení a vyšetřování. Chápu tě.
5: Tak ty mě chápeš? Nic nechápeš. Můj otec pomáhal mladému Přemyslovi, když povstal proti svému otci Václavovi. Přemysl se později s otcem smířil a Václav dal mého otce popravit. Náš rod přišel o všechno, jak dobře víš. Když se stal Přemysl králem, odvděčil se nám tak, že mě přijal za svého úředníka. Ale z majetku, který nám sebral jeho otec, nám nevrátil ani měďák. Žijí jen z královy milosti. Kdykoliv se mu zachce, může ze mě udělat žebráka.
4: Nemyslíš, že ty sám mě dáváš důvod zařadit tě mezi podezřelé?
5: No a co? Hůř být nemůže. Jestli se něco s tím zlatem stalo, čeká mě smrt na popravišti. Tak mi už něco prozrať.
4: Jdi spát, pane Mikeši. Ráno bývá moudřejší večera.
0: Zatímco pan Oldřich vyšetřoval na hradě, Ota s Divišem se vrátili do krčmy. U překvapeného šenkýře si objednali nějaké jídlo a když jim je půvabná šenkýřka přinesla, Ota se k ní obrátil.
6: Nezlob se za to, co se stalo. Jsi příliš pěkná, abych si tě nevšiml. Ale o to teď nejde. Byl zavražděn člověk a já chci potrestat vraha. Řekni mi, co víš o muži, který tady seděl s námi? Markvart se jmenuje.
0: Dívka se nedala dlouho pobízet a navíc, když jí Ota dal stříbrňák, dala se hned do vyprávění. Ten muž, Markvart, jí byl od začátku podezřelý. Kromě úplně nového pláště s erbem pánů z Rožmberka a toho, co měl na sobě, nevlastnil vůbec nic. Ani košily, žádné drobnosti. Navíc to, že slouží pánu z Rožmberka, zdůrazňoval příliš často. Také jí bylo divné, že cizinec, který za ním odpoledne přišel, měl úplně stejný nový plášť jako on. Dívka jim ještě prozradila, že zaslechla, jak se muži spolu hádají o peníze. Šlo o nějaký vůz a kočího, ale víc nevěděla. Diviš se zamyslel.
7: To je opravdu zvláštní. Voják, jako je Markvart, by měl plášť ošoupaný, používaný. A že sebou neměl vůbec nic, to vypadá, jako by byl na útěku. Myslím o to, že máme práci. O té vraždě panu Oldřichovi nic neřekneme. Překvapíme ho a vyšetříme ji sami.

Karel Havlíček Borovský, Tyrolské elegie. Svít měsíčku polehoučku, skrz ten hustý mrak. Jak pak se ti Brixen líbí? Neškareť se tak. Nepospíchej, pozastav se, nechoď ještě spat. Abych s tebou jen chvilinku mohl diskutírovat. Nejsem zdejší, můj měsíčku, toť znáš podle křiku. Neutíkej, nejsem Troj und Bídr, jsem zde jen ve cviku. Jsem tě já s krajem muzikantů, na pozoun jsem hrál. A ten pořád ty vídeňské pány zesnaburcoval. By se po svých těžkých prácech hodně vyspali, jednou v noci kočár policajtů pro mne poslali. 2 hodiny po půlnoci, když na třetí šlo, tu mi dával žandarm u postele šťastné dobrý tro. Se žandarmem slavný úřad, celý v parádě, pupek kordem pevně obvázaný, zlato na krágle. Vstávají, pane redaktor, nelekají se, jdeme v noci, nejsme však zloději, jenom komise. Od všech z Vídně pozdravení, pan Bach je líbá. Jsou-li prej zdrav a tuhleto psaní po nás posílá. Já jsem i na lačný život vždycky zdvořilý. Odpusť, slavná císařská komise, že jsem v košili. Ale Jock, můj černý buldog, ten je grobián. Na habeas corpus tuze zvyklý, on je Angličan. Málem by byl chlap přestoupil 1 paragraf. Již na slavný úřad spod postele udělal vr, haf, haf. Hodil jsem mu tam pod postel Říšský zákoník. Dobře, že jsem měl ten moudrý nápad. Již ani nekvík. Občan zvyklý na pořádek. Bylo to v prosinci. Především jsem si obul punčochy v slavné asistenci. Pak jsem teprv četl psaní. Však ho tuhle mám. Rozumíš-li ouřední němčině? Přečti si ho sám. Bach mi píše jako doktor, že mi nesvědčí, v Čechách zdraví, že prej potřebuju změnu povětří. Že je v Čechách tuze dušno, horké výpary, mnoho smradu po té oktrojírce, holé nezdraví. Že on tedy schválně pro mne kočár sem poslal, abych se hned na státní outraty na cestu vydal. A žandarmům že nařídil, ať mne hodně nutí, kdybych nechtěl ze skromnosti přijmout jeho nabídnutí. Což je dělat, že pak musím hloupý zvyk ten mít, že nemohu žandarmům s flintami pranic odepřít. Dedera mne taky nutil, abych jel jen hned, že by chtěli brodští, až se vzbudí, třeba s námi jet. Pravil mi, že nemám s sebou zbraně žádné brát, nebže oni mají nařízení mne ochraňovat. Že mám též, pokud jsme v Čechách, inkognito jet, sic nám dají dotěraví lidé hrůzu komise hned. Ještě mi dal pan Dedera více moudrých rad, dle nichž se Bachovi pacienti mají spravovat. Tak mne vábil jak siréna. Až jsem obul boty, oblík vestu, kabát, pak i kožich, dříve však kalhoty. Koně a žandarmy stály dávno před domem. Milí braši, maličké strpení, hned již pojedem. O měsíčku, však ty ženské dobře znáš a víš, jaký s nimi člověk na tom světě často mívá kříž. Také z mnohého loučení tajným svědkem byl. Ty znáš líp než každý novelista hořkost těchto chvil. Matka, žena, sestra, dcerka, malá Zdenčinka, stály okolo mne v tichém pláči hořká chvilinka. Já jsem sice starý kozák v půdkách
tužený. Tenkrát jsem měl trochu těsná prsa a zrak skalený. Vtisknul jsem však poděbratku silně do čela, aby se těm policajtům slza nezablištěla. Nepti všichni blíže dveří posud stáli stráž, aby měla tato smutná scéna císařskou stafáž. Trubka břeští, kola hrčí, jedem k Jihlavy. Vzadu, aby jsme nic nestratili, klušou žandarmy. Ten borovský kostelíček stojí na vršku. Skrze lesy smutně na mě hleděl. Jsi to, můj hošku? Pode mnou jest tvá kolíbka. Já tě viděl křtít. Starému vikáři ministrovat, pilně se učit. Táhnout světem na zkušenou, pak z pochodní jít. Naší chase plamenem veselým na cestu svítit. Vidíš, jak ty roky plynou? Znám tě 30 let. Ale chlapče, jaké to obludy vidím s tebou jet. Když jsme jeli přes Jihlavu, měl jsem Spielberg v mysli. Za lincem zas myšlenky na Kufstein z hlavy mi nevyšly. Teprve, když jsme nechali Kufstein vpravo stát, začala se mi alpejská krajina příjemnější zdát. Hloupá jízda, milý brachu, když se neví kam. Veselé ty trubky postilionů jsou jen bídný klam. Všude kolomas a všude přepřahovali. Kdybyste radš ve Vídni přepřáhli a namazali. Telegraf je přece jenom hezký vynález. Ten před námi všude, než jsme přišli, ohlášení nes. By nám mohla policie, starostlivá máti, všude, dříve než tam přijedeme, kamna rozehráti. Nesmím ale zapomenout Budějovice. Tam Dedera koupil Mělnického 4 láhvice. Čili se v něm vlastenecké hnuly myšlenky? Čili doufal, že to pro mne bude léthé na Čechy? Mělnické jsem dávno dopil. Piju Vlaské zas. Ale zdá se, že je v obou stejný nepokojný kvas. Teď měsíčku nechme elegie a přejdeme v heroický tón. Nebo co ti teď chci vypravovat, to byl čertův schon. Cesta z Reichenhallu do Weidringu. Ty ji musíš taky dobře znát. Ta se nedá žádnou ordonancí přeoktrojovat. Hory, skály ohromnější ještě, než jest hloupost mezi národy. Vedle cesty propast bezedná jak držka armády. Temná noc, jak naše svatá církev. A my jedem z kopce jako mžik. Dármo křičí Dedera, drž koně. Prázdný jako zlík. Kočár praští a koně ve větru, již je ďábel horem pádem nese. A postilion někde tam za kopcem do dýmky si křeše. Dolů jako z věže cesta plitká, bůz jak šipka, klouže hý a had. Snad má chuť nás někde do propasti internírovat? Och, to byla pro mne chutná chvilka, neboť neznám žádnou větší slast, nežli vidět slavnou policii úzkostí se třást. Napadnul mi, jsem ti já čtenář Bible, o Jonáši smutný příběh ten, jak jej z loďky k utišení bouře vyhodili ven. Metejme los, pravím. Mezi námi musí někdo velký hříšník být a ten k usmíření nebes musí z vozu vyskočit. Jen to vyřknu, ejhle policajti ani svědomí nespytovali a kajičně vyrazi vše dvířka z vozu vyskákali. Ach ty světe, obrácený světe. Vzhůru nohami ve škarpě leží stráž, ale s panem delikventem samým kluše ekipáž. Ach ty vládo, převrácená vládo. Národy na šňůrce vodit chceš
ale 4 koňmi na opratích vládnout nemůžeš. Bez kočího, bez opratí, pod mě, u silnice propast místo škarpy. Tam jsem cválal sám a sám v kočáře, jako vítr z Alpy. Zvěřiti svůj osud také jednou, koňům splašeným se já mám bát, občan rakouský? Což se mi může horšího již stát? Tak jsem s chladnou rezignací v hlavě, v hubě ale vřelou cigáru, čerstvěji než cár ruský přijel k počtě, v dobrém rozmaru. Tam jsem zatím mustr delikventů, bez ochrany povečeřel hezky, než za mnou stráž s odřenými nosy přikulhala pěšky. Já spal dobře, ale policajti měli tu noc ve Weidringu zlou. Mazali si spiritusem záda, nosy arnikou. Tu je konec této epopeje. K níž jsem nepřibásnil ani chlup. Všechno ti dosvědčí ve Weidringu postmistr Dalrub. Přijeli jsme do Brixenu, beze vší turbací. Krajská vláda dala Dederovi na mne kvitanci. Místo mne ten kus papíru vrátili do Čech. Mne zde černý dvojhlavatý orel drží v klepetech. Krajskou vládu pod krajského žandarmerii. Ty mi dali za anděla strážce v té

V našem městečku Klínici v ulici Dolní, zvané také Mlýnské, se usadil před lety nový hodinář. Chlap černý jako cikán, s načechranými vlasy, srostlým obočím a trudovitou tváří, svobodný, mladý, či nesnad již mladý, to se nemohlo přesně říci. V krámku se roztikaly nesčetné hodinky, velké i malé, kyvadla se předháněla, pendlovky odbíjely všemi možnými tóny, kukačky kukaly. Ale marně chlapík zavrtával své čertovské oči do všech kolem jdoucích, neprodával. U pekaře rostl jeho účet. Uzenář mu dával na úvěr jen proto, že hodiny i hodinky za výkladní skříní i v krámě slibovaly jisté odškodnění. Nejvíce však spekuloval hostinský fousek na neodvratný úpadek, který se blížil den ke dni. Předem odsouzený hodinář pil nejdříve pivo, později už jen rum. Prázdné láhve tvořily pod jeho pultem ponuré baterie. Onoho roku 1890. Nezapomeňte prosím letopočet, v tomto příběhu bude nutné pečlivě sledovat plynoucí čas. Slavil pan Balabán, měšťan, pláteník a domácí nešťastného hodináře své 40. narozeniny. Od své věrné manželky dostal vlastnoručně háčkovaný a červenou stužkou protažený pytlík na tabák. Od syna Frantíka, tehdy 10letého, 4 viržinky, které koupila ovšem paní Balabánová, a od nejmladšího Pepíka usmolenou a lepkavou hubičku. Málem bychom zapomněli na láhev muškátového vína, která byla toho dne schovývavou chotí panu Balabánovi dopřána, a přece to byla právě ona, která rozdmíchala žár milosrdenství v jeho opatrném srdci a způsobila tak tragédii, o jaké se nikomu nikdy ani nesnilo. Takto promluvil pan Balabán k své ženě mezi předposlední a poslední sklenkou tohoto sladkého moku. Drahá Kateřino, jsme přece křesťané. Zželilo se mi jaksi našeho nájemníka, toho čertovského.

Mám jaksi těžké nohy. A František s nimi hned doskočí dolů. Je to krásná příležitost právě dnes rozmnožit svůj poklad v nebesích jedním dobrým skutkem, který konečně, když se to tak vezme, nebude ani docela bez užitku. Byl pátek toho dne, kdy František s tou starou rachotinou v ruce stanul na prahu klenutého krámu. A byl opět pátek právě za týden, kdy se hodinář z dolní ulice ve svém krámku oběsil. Pod záštitou stráže bezpečnosti si vyzvedl pan Balabán osobně své hodinky a odnesl si domů v hedvábném papíře kromě starých cibulí útržek, na kterém bylo napsáno divokým rozházeným písmem Dobrý člověče, vy na mne budete pamatovat. Pan Balabán se otřásl, sežmolil papírek a hodil jej do kamen. Nechtělo se mu chlubit s tak výhrůžnou a podezřelou větou paní Balabánové, vždy nakloněné k výčitkám a posměchu. Pak přiložil k uchu hodinky s tajnou nadějí. Šli, zprávka byla zadarmo. Malý poklad v nebesích se rentoval už tady na zemi. V pravé poledne se pan Balabán podíval se zálibou na Lacino spravené hodinky, ale ukazovali teprve 10. Zatracený chlap. Nemohl je také nařídit. Tučná ruka pana domácího musela ten výkon provést sama. Právě za hodinu vytáhl pan Balabán hodinky poznovu. Pro pána krále ukazovali rovných 11. Několikrát opakoval pan Balabán své pozorování, než zjistil skálopevně, ač to bylo zrovna neuvěřitelné, že ručičky jdou obráceně. Nejdřív bylo trochu kleteb a hubování, jak se sluší a patří. Tak proto bude na toho cikána pamatovat. Vystřelil si z něho ohavník, nespravil, ale zkazil. Ať nemá v hrobě pokoje, byla to rodinná památka. Pak se začala pomalu zachmuřená tvář pana domácího rozjasňovat. Když se to tak vezme, vždyť se vlastně nic zlého nestalo. A s tím krámem bude aspoň trochu legrace. Večer šly hodinky pana Balabána z ruky do ruky u Černé růže. O 2 dny později, v tutéž dobu, u Bílé labuti. Za týden po hodinářově pohřbu zjevil se panu Balabánovi ve snách sám hodinář. Vlídně se usmíval na svého dobrodince zbroceného studeným potem. A když se na něho dostatek vynadíval, promluvil k němu důtklivým, záhrobním hlasem. Dokud ty hodinky půjdou, bude s vámi dobře. Ale běda, zapomenete-li je kdy natáhnout. Pak zmizel s posupným chechotem. Pan Balabán natahoval hodinky s větší péčí, než s jakou vybíral činži, s větší rozvahou, než s jakou trestal své zvlčilé potomstvo a s větší ochotou, než s jakou poslouchal svou ženu Kateřinu. Hodinář se mu však už ve snách nezjevoval a jeho hrůza začala pomalu mizet. O 30 minut později pravila šťastnému majiteli legračních hodinek paní Balabánová: Ty filištíne, vždyť ty se barvíš. Pan Balabán přistoupil k zrcadlu a dlouho se na sebe díval. Opravdu, ty ohavné šedivé vlasy, které se loni začaly v tak zlořečeně nepříjemném množství objevovat na jeho ustaraných skráních, jsou skoro všechny pryč.

Léta páně 1892. nemohl již pan Balabán pochybovat o tom, že mládne. Předně zmizelo to hloupé revma v levé noze, které ho trápilo při každé změně počasí, ale také jinak se cítil křepčí, než býval, živější, než si představoval, že kdy opět bude. Dokonce na něho znovu sedla ona horečka, již měl zapřekonanou, a počal se zálibně ohlížet po pekařově služce madle. Ne, pan Balabán

si nebarvil vlasy. Nenavštívil žádného slovutného profesora se svými neduhy. Nebral pilulky pro znovu zkříšení obraznosti. Hodinky mu vyměřovaly čas obráceně. A vzali do vleku i tok jeho dnů. Co jiní lidé kráčeli do hrobu, on šel zpět vstříc jásavému mládí. Kdokoliv pana Balabána potkal, neopomněl s úžasem prohlásit: vy dobře vypadáte. A pan Balabán se usmíval. Teď už neukazoval hodinky ani u bílé labuti, ani v lékárně, ani v průjezdu svého domu. Snažil se, seč byl, aby se na ně pozapomnělo. Takovou věc je rozumnější chovat pěkně pod pokličkou. Tajit ji, pokud se ovšem utajit dá. Pan Balabán byl moudrý muž. Žel však měl také své slabé chvíle. Byl také jen člověk. Nedovedl udržet jazyk za zuby v okamžiku, kdy ho byl nejméně mocen. Kdysi, když byl právě zas obdivován a zasypáván lichotkami, tentokrát u starého pětníku, při 12. pivě, zaklepal si pyšně ukazovákem na kapsičku u vesty a prohlásil s hekavým smíchem: tady je to. Tady to všechno vězí. To dělají mé zázračné hodinky. A od té doby kdekdo věděl, proč vlastně pan Balabán nestárne jako jiní lidé. Předpovídali mu plameny pekelné, jak se patří člověku spojenému s ďáblem. S úzkostí očekávali projev božího hněvu, novou potopu světa, nebo aspoň zemětřesení. Ale co platno, div zůstal divem a zelená závist zelenou závistí.

Roku 1900 pan Balabán pod krunýřem padesátky slavil svých nových 30 let. Marně plakávala paní Kateřina, která šla docela jinými cestami než její šťastnější spolupoutník. Marně František Balabán mladší kulil oči na svého den ze dne štíhlejšího a fešnějšího otce. Běh zázraku nebylo možno zastavit ani slzami, ani údivem. Nemohlo se ovšem říci, že by byl pan Balabán žil bez příkoří. Naopak, dostávalo se mu ho vrchovatou měrou, jako všem miláčkům štěstěny. Co zmohl však tento plivající a štěkající příboj proti novým životním silám pana Balabána? Ostatně osmahlý třicátník z bujaře nakrouceným knírem neměl zapotřebí těsnat svou obnovenou existenci mezi všechny ty tratící se lidské stíny a kráčel provokativně proti proudu dorůstajícího pokolení. Jeho omládlý mozek mu dovedl dát zavčas rozumnou radu. Strať se. Na podzim roku 1906 se pan Balabán z městečka ztratil. Nemohl dále zapírat svých 24 let a tvrdit, že se mu blíží 60. Nemohl se nechat přerůstat oběma svými syny, žádlivě střežen pohaslýma očima ženy Kateřiny. Vždyť byl František ve skutečnosti už starší než on. Kam zmizel, nikdo nevěděl. Plačící paní Balabánové zanechal obchod i dům. Mohl sebou odnést Bohu díky jen hotové peníze. A tak měl zub času dost příležitosti působit konejšivě na tuto relativní žalost.

Po odchodu, či lépe řečeno útěku pana Balabána, přicházíme ve svém vyprávění k období jisté prázdnoty, k mezihře. Je to vlastně jen přestávka mezi druhým a posledním jednáním. Pan Balabán v ní sice osobně nevystupuje, nemůže se však říci, že by městečko bylo tak docela bez něho. Do roku 1910 to byly většinou jen hospodské šplechty, které se ztraceným obíraly. Po tomto roce vznikl v Klínici sport, jejž lze nazvat potkávání pana Balabána. První s tím začal notář Holovous. Přijel z Prahy s ohromující novinou, že zrovna uprostřed Karlova mostu div se nesrazil s panem Balabánem. Může na to vzít jed, že to byl on. Vedl se, slyšte, s nějakým děvčetem sotva škole odrostlým. Vypadal, rozumí se, na nějakých 19-20 let. Již chtěl na něj pan notář zavolat, ale ten nešťastník asi nebyl zrovna rád tomu setkání a s podivuhodnou mrštností se ztratil v tlačenici. Od té doby se žádný klínický občan nevrátil z jakékoliv výpravy, aby na ní nebyl potkal pana Balabána. Hostinský Nosál ho spatřil v Liberci naskakovat do elektriky. Paní Pírková v Pardubicích vycházejícího z hospody a podnapilého k tomu. Kovář Machytka ustrojeného za Tyroláka ve Štýrském Hradci. Zázračný pan Balabán byl náhle viděn skoro současně na všech místech rozsáhlého mocnářství. Nezapomeňte, že tehdy ještě staré mocnářství žilo. Jednou byl sám, po druhé se společností, jednou nesmírně veselý, jindy zas smutný, někdy ošumělý jen s květinou v knoflíkové dírce, někdy naparáděný jako nějaký princ, rozvalený v drožce nebo vykukující z okénka druhé třídy uhánějícího rychlíku. Vždycky ho poznali podle starodávných hodinek, visících na ještě starodávnějším řetízku. Nikdy se k svým krajanům nehlásil. Byl-li pozdraven, tvářil se, jako když nevidí. Nakonec bylo však těch rozmanitých pánů Balabánů tolik, že se zprávám o jejich potkávání přestalo přikládat víry. Do času, kdy rozkošná móda potkávat pana Balabána začala brát za své, padla událost nad událost. Světová válka. Jejím přičiněním byla na několik let stopa ztracena na dobro. Byly jinačí věci na obzoru. Vojáci rukovali, ženy naříkali, městečko hladovělo, tisklo pěsti v kapsách, vzdorovalo. Kdo mohl mít ještě zájem o takovou hračku, jako byly hodinky zmizelého pláteníka? Synové pana domácího vojančili, stará paní Kateřina vydělávala na Balabánových plátnech a plakávala pro ohrožené děti. Nebylo v skutku divu, že starý zázrak upadl v zapomenutí.

Děla dozněla, mocnářství bylo rozbito mimo jiné i revolučním duchem klínických vojsk. Minul rok 1920 a po panu Balabánovi ani vidu, ani slechu. Děti syna Františka snad ani nevěděli, že mají také nějakého dědečka. V rodině se o něm nemluvilo, což bylo přirozené, neboť maličkým nebylo radno vyprávět o dědovi, kterému mohlo být v oné době nejvýš 10 let. Až náhle v srpnu 1927 padla na městečko jako puma nová senzace. Tato puma vybuchla na samém rinku, ano, přímo na stupních kašny v podobě tuláka Matýska. Pobuda Matýsek, věčná ostuda městečka Klínice, učinil své domácké obci jednu z velmi málo milých návštěv, od kterých se nikdy nedalo čekat nic dobrého. Výjimečně přišel tentokrát z vlastní vůle, nikoli postrkem. Usedl a vytáhl ze zánědří hodinky. Byly to hodinky pana Balabána. Od tohoto okamžiku nebyl již Matýsek mužem, po kterém se pase, ale hrdinou dne. Jediný hlas šel pozdviženým davem. Odkud vzal Matýsek zázračné hodinky? Potkal-li pana Balabána, mluvil-li s ním? A jak pan Balabán dnes vypadá? Matýsek však nebyl tak pošetilý, aby své tajemství prodal za pouhé dobré slovo. Tak se za chvíli odstl u starého pětníku. Pil pivo za pivem, jedl, kouřil, šklebil se a odbýval do těravce nic neznamenajícími slovy. Konečně se však ustrnul a šel s pravdou ven. Ač bylo-li vůbec pravdou, co zde městečku předložil k zažití jako věrojatnou historii. Potkal prý někdy v červnu loňského roku 1926 malounkého chlapečka před budovou měšťanského pivovaru v Plzni. A tento chlapeček prý k Matýskovi přišel a svěřil mu se slzami v očích své drahocené hodinky. Matýsku, pravil mu tenoučkým dětským hláskem, vždyť mu nebylo víc než 4 roky, mám k vám velikou prosbu. Tu jsou hodinky na klíček, staré hodinky, na jejichž dobrém chodu mi tuze záleží. Já už mám na tak velký stroj slabou ruku a může se stát, že ta ruka bude časem ještě slabší. Prokažte mi tu laskavost a vezměte si hodinky k sobě. Musíte je však pilně natahovat. Pilně, rozumíte? To znamená každý den. Matýsek ovšem svolil. Načež dostal od dítěte napěchovanou peněženku. Ty peníze ale milý dobrodinec už spotřeboval a nyní přišel do městečka, aby od potomků páně Balabánových dostal nějakou menší zálohu na další práci. Přece nedopustíte, obrátil se Matýsek přímo na Františka Balabána, rozhodl se na rodině svého klienta vydírat, abych ty hodinky přestal natahovat a aby se pak vašemu drahému tatínkovi přihodilo nějaké neštěstí. Strčil si klíček od hodinek do své neholené štětinaté chlebárny, prohlásil, že hodinky byly nataženy naposled včera a že jistě dojdou, nepovolí-li mu bratří obnos, řekněme, 50 korun. Co naplat, čas utíkal, bratři chtěj, nechtěj, museli počítat s tímto zrádným časem a tak se dohodli ku podivu rychle. Taková byla jejich příchylnost k ztracenému otci a k jeho laskavé a trestající ruce. Matýsek zmizel, rozvířiv kruhy na hladině městečka, ale nezmizel navždy. Za půl roku se objevil zas. A jeho požadavky od poslední návštěvy stouply o celých 100%. Stal se metlou Balabánovic rodu. Zjevoval se jako vlasatice věštící mor a nikdy neodcházel s prázdnou. Hodinky šly natahovány jeho přičinlivou rukou a rodina sténala pod tíhou kontribucí na ní uvalených. Avšak to, co se stále opakuje, pozbývá zajímavosti. Tak ztráceli aspoň pro ostatní klínické obyvatelstvo na zajímavosti Matýskovy návštěvy a jeho vyděračské akce. Byla-li kdysi nějaká naděje, že se děťátko Balabán nyní do městečka vrátí, rozplynula se v klidném toku života nerušeným žádnými příhodami.

Rok 1930. Mluvit nebylo o čem. Ale přece stará musilka tchýně Františka Balabána šla na hřbitov, aby před dušičkami položila věnec z papírových květin na hrob paní Balabánové Kateřiny, v kterémžto rodinném hrobě dřímala svůj věčný sen i nebožka stařenka Balabánová, Pláteníkova matka. Jejím bystrým očím neušlo, že hrob je trochu rozrytý. Které zvíře si toto udělalo díru v posvěcené zemi? Odhrábla svou lopatovitou rukou prst, hrábla ještě trochu a nalezla nedonošené dítě. Hrůza, takový hřích. Zapomenuvši na hrobě věnec, chvojí i svíčky, celá rozčepířená běžela do městečka. Stará křápalka, napolo slepá, napolo hluchá, která se jí připletla do cesty, měla však o té věci okamžitě svůj názor. Vždyť ten drobeček právě nalezený není nikdo jiný než ubohý pan Balabán, který se vrací tam, odkud přišel. Žádné vzrušení, které dosud městečko zažilo, nelze srovnávat s tím, které vzniklo po křápalčině prorockém prohlášení. Je možné, že by hodinky pana Balabána byly hnaly věc tak do důsledku? Rodiny obou bratří se musely skrývat před neslýchanou ostudou a do křiků a svárů jako na zavolanou vkročil jednoho dne tulák Matýsek. Nikdy ho ještě neuvítalo městečko s tak otevřenou náručí. Matýsek byl tak trochu nemile překvapen tímto nezvyklým přijetím, byl už zas na suchu a šel si pro obvyklý poplatek k bratřím Balabánům. František se však objevil na scéně s pochmurným výrazem vyšetřujícího soudce. V jedné ruce peníze, v druhé pořádnou hůl. Matýsku, dnes koupím vaše hodinky. Ale Matýsek trval na starém požadavku. Neměl ani zdání, že zatím ve věci Balabánově došlo k nežádoucímu rozuzlení. Tak tedy dobře, Matýsku, nechcete-li prodat, neprodávejte. Ale za natahování vám už nedám ani zlámanou grešli. Z energického postupu staršího Balabána je vidno, že byl stejné víry jako dobrá polovina městečka. Tatínek Balabán byl pro něho nalezen a natahování, byť sebepečlivější, nemohlo už mít žádný praktický smysl. Matýsek zrudl a skoprněl. Pravil nakonec po dlouhém přemýšlení, tak já ty hodinky přece jen raději prodám. Ještě chvíli smlouvali a pak se dohodli. František Balabán popadl hodinky a přiložil je k uchu. Do napjatého ticha vydechl zlomený syn slovo, které bylo očekáváno s plnou určitostí a jímž byla celá smutná historie více než potvrzena. Nejdou. Shromážděným měšťanům by to bylo stačilo. Ale František Balabán byl houževnatý. Položil tulákovi ještě jednu úskočnou otázku. Matýsku, kdy jste je natáhl naposledy? Matýsek se dušoval, že je tomu sotva měsíc, co v hodinkách hrklo, a živou mocí, že je pak už nemohl dostat do chodu. Tvářil se smutně, chudák Matýsek. Pramen stálého příjmu byl ten tam, co získal prodejem polámaného stroje, nepostačí ani na čtvrt roku.

Linnunki. Díl 9. To je sen Maxena Vlediga. Maxen Vledig byl císař římský a byl muž velmi krásný a moudrý a hodil se za císaře nejlépe ze všech, kdož byli před ním. Jednoho dne se vypravil se svou družinou na hon a přišel do údolí řeky, která teče k Římu. Lovili po údolí až dopoledne. Slunce bylo vysoko na nebi nad jejich hlavami a bylo veliké horko. Císaři se chtělo spát. Jeho panoši postavili a rozložili okolo něho své štíty na ratištích kopí, aby ho chránili před sluncem. Pod hlavu mu dali pozlacený štít a tak Maxen spal. I viděl sen. Zdálo se mu, že jde údolím řeky až k jejím pramenům a přišel k nejvyšší hoře na světě. Myslel, že sahá až k nebi. Když přišel přes horu, zdálo se mu, že kráčí nejkrásnějšími a nejrovnějšími zeměmi, jaké kdy člověk spatřil. A viděl veliké řeky tekoucí z hory k moři a šel podle největší řeky, kterou kdy kdo spatřil, a při jejím ústí uviděl veliké město a v městě veliký hrad a na hradě viděl veliké množství různě zbarvených silných věží. V ústí řeky viděl loďstvo a bylo to největší loďstvo, jaké kdy člověk viděl. A uprostřed loďstva uviděl loď, která byla o mnoho větší a krásnější než všechny ostatní. Její prkna byla střídavě pozlacená a postříbřená. Z lodi k zemi viděl most z velrybí kosti. A zdálo se mu, že jde po tom mostě, až přišel na loď. Plachty lodi se zvedly a loď vyplula na širé moře. Zdálo se mu, že přichází k nejkrásnějšímu ostrovu celého světa. A když přešel napříč ostrovem od jednoho moře k druhému, viděl údolí a propasti a vysoké skály a sráznou potůčky zbrázděnou zemi, že nikdy neviděl podobné. A viděl řeku tekoucí napříč zemí a směřující k moři. V ústí té řeky uviděl mocný hrad, nejkrásnější, jaký kdy člověk uviděl, a bránu hradu viděl otevřenou. Přišel do hradu a v něm uviděl krásnou síň a zdálo se mu, že její střecha je celá ze zlata. Její hrany, jak se mu zdálo, byly kolem dokola ze zářících drahokamů. Dveře se mu zdály celé ze zlata. Viděl v síni pozlacená lehátka a stříbrné stoly. Na lehátku, které stálo proti němu, viděl dva hnědovlasé mladíky hrající v šachy. Šachovnice byla stříbrná, figurky na ní zlaté. Při jednom sloupě v síni viděl šedovlasého muže v křesle ze slonové kosti, na kterém byly podoby dvou orlů z rudého zlata. Před sebou měl zlatou šachovnici, v ruce zlatý plot a ocelovou pilku a vyřezával šachové figurky. Před ním viděl dívku sedící v křesle z rudého zlata. Byla tak krásná, že by bylo snáze dívat se do slunce, když je nejjasnější, než na ní. Měla košily z bílého hedvábí se sponkou z rudého zlata na prsou.
Plášť z brokátu zlatem prošívaného. Na čele náčelenku z rudého zlata, v níž se střídaly rubíny, perly a gemy a císařské kameny. Její pás byl z rudého zlata. Nebylo pro člověka krásnějšího pohledu než na ně. Dívka před ním povstala ze svého křesla. Maxen ji objal a sedli si oba do zlatého křesla, které jim dvěma nebylo o nic těsnější než dívce samé. Když tak objímalší ji dívčinu, tvář proti její tváři, císař se probudil pro škubání psů na smyčkách, ržání a dupot koní. Probudiv se, nemohl žíti ani býti pro dívku, kterou ve snu spatřil. Nebylo v něm jediného kloubu ani co by se zanehet vešlo, tím méně nějaké větší místo, které by nebylo naplněno láskou k dívce. I vsedl císař na svého mimochodníka, nejsmutnější člověk, jakého kdy kdo na světě spatřil, a jel k Římu. Zůstal tak po celý týden. Když jeho družina šla pít víno a medovinu ze zlatých číší, nepřipojil se k nikomu z nich. Když šli poslouchat i zpěv a zábavné vypravování, nepřipojil se k nikomu z nich. Toužil jen, aby mohl stále spát. Ve spánku viděl ženu, již nejvíce miloval. Tu poradili císaři: pane, dej se na lov. Cestou, po níž ses viděl kráčeti ve svém snu. Zda je to na východ či na západ. I odebral se císař na hon a přijel až na břeh řeky a řekl: zde jsem byl, když jsem viděl sen. A šel jsem proti proudu směrem k západu. Tu se vypravilo 13 mužů jako poslové císařovi. Hle, zvolali: země, kterou náš pán viděl ve snu. Když vešli do hradu, vstoupili do síně a uviděli dva panoše hrající v šachy. Šedovlasého muže v křesle ze slonové kosti, vyřezávajícího šachové figurky, a dívku sedící v křesle z rudého zlata. Poslové poklekli na kolena: císařovno římská, buď zdráva. Císař římský tě viděl ve snu a nemůže ani býti, ani žíti bez tebe. O pánové, odpověděla dívka, nepochybuji o tom, co mi říkáte, ale také tomu příliš nevěřím. Ale miluje-li mě císař, ať sem přijde za mnou. I vydal se císař bez meškání na cestu se svým průvodem a ti mužové jej vedli. Po moři a vlnách se dostal k velkému ostrovu a vešel do hradu a do síně. Tam uviděl Gnana, syna Eidavova, a Adeona, syna Eidavova, hrát v šachy a Eidava sedět v křesle ze slonové kosti a vyřezávat šachové figurky. Elenu, kterou spatřil ve snu, viděl sedět v křesle z rudého zlata. Císařovno římská, buď zdráva. A císař ji objal kolem krku a té noci s ní spala.

0: Císař byl na tomto ostrově 7 let. Mužové římští měli tehdy takový zvyk. Když některý císař žil v cizích zemích 7 let, dobývaje jich, zůstal v dobité zemi a nesměl přijít zpátky do Říma. I zvolili si nového císaře. Tento napsal Maxenovi výhružný dopis. V listě nebylo než: přijdeš-li? Přijdeš-li kdy do Říma? I poslal Maxen muži, který se nazýval římským císařem, také dopis, ve kterém také nebylo než: přijdu-li do Říma? A přijdu-li? I šel Maxen se svým průvodem k Římu a podmanil si Francii, Burgundsko a všechny země až po Řím a utábořil se u hradu římského. Rok byl císař před hradem a nebyl blíže jeho dobytí než první den, až za ním přišli bratři Eleny s malým vojskem. V tom malém vojsku byli bojovníci, kteří předčili 2x tolik vojínů římských. Císař je radostně uvítal a objal je. Knan řekl: pokusíme se bojovati proti hradu rozumněji než takto. V noci změřili výšku hradu a dali udělat po žebříku pro každé 4 muže. Každý den opolední oba císařové jedli a z obou stran přestávali v boji, dokud se všichni nenajedli. Mužové z ostrova se ráno najedli a napili, až byli rozohněni. A když oba císařové jedli, muži z velkého ostrova přitáhli k hradu, přistavili k němu své žebříky a bez meškání vstoupili přes hradby do města. Nový císař neměl ani času obléci si brnění, než ho napadli a zabili a množství lidí s ním. 3 dny a 3 noci bojovali proti mužům, kteří byli na hradě a dobývali hradu. Potom byly otevřeny brány římské a císař se posadil na svůj trůn a všichni Římané mu holdovali. Potom pravil císař Knanovi a Adeonovi: o pánové, mám svou říši zase celou a dám vám toto vojsko, abyste si podmanili část světa, kterou budete chtíti. Oni odešli a dobývali zemí, hradů i měst a pobili všechny jejich muže a ženy nechali naživu. Když se z mladých mužů, kteří přišli s nimi, stali šediví starci, rozhodl se Adeon vrátit do své země a mnoho jiných s ním. Knan s druhou částí zůstali tam, aby tam přebývali. Rozhodli se uřezat ženám jazyky, aby řeč nebyla porušena. A protože ženy mlčely, kdežto muži mluvili, byli nazváni mužové z Chaldeu Bretonci. Toto vypravování se nazývá Sen Maxena Vlediga, císaře římského. A tu se končí.
1: Country. Nuže, sedni na vlak a ujížděj některým směrem, zpívaje si do rachotu kol, kudy ven, kudy ven. I defilují ulice velkého počtu, bubny plynáren, křižovatky kolejí, továrny, hřbitovy, a nyní vpadají pásy zeleně do nekonečného města. Vidíš poslední stanice tramvají, tichá předměstí, zelenou trávu a první ovečky skloněné k zemi ve věčném přírodním obřadu žraní. A pak ještě 30 minut a jsi venku z největšího města na světě. Vystoupíš na některé staničce, kde tě čekají pohostinní lidé, asi v anglické country. Kde si nyní nabereš pěkných slov? abys vylíčil tiché a zelené půvaby anglického venkova. Byl jsem dole v Surrey a nahoře v Essexu. Běhal jsem po cestách vroubených živými ploty, samými živými ploty, které dělají z Anglie tu pravou Anglii, neboť ohraničují, ale netísní. Po otevřená vrátka tě vedou do staleté aleje parku hlubšího nežli les. A tady je červený domek s vysokými komíny, věž kostela mezi stromy, luka se stády krav, stáda koní, jež po tobě obracejí krásné a vážné oči. Cestička jakoby ji vymetl. Sametové tůně, slekníny a kosatci, parky, zámky, louky a louky. Žádná pole. Nic, co by křičelo o lidské dřině. Ráj, kde sám Pán Bůh udělal asfaltové a pískové cesty, nasázel staré stromy a upletl z břečťanu dečky na červené domky. Můj strýče český sedláku, jak byste potřásl v nevoli hlavou, dívaje se na červená a černá stáda krav na nejkrásnějších lukách světa a řekl byste, jaká škoda toho krásného hnoje. A řekl byste, proč tadyhle nenasázejí řepy? A tuhle lidi, tuhle by mohla být pšenka a tady brambory. A tady bych nasázel místo toho křoví, třešně a vajksle. A tady Vojtěšku. A tuhle ovísek. A tady na tom lánu žito nebo řepku. Vždyť je tu hlína lidi, že by ji mohl na chleba mazat a oni to nechají na pastvu.
2: Víte, strýčku, ono to prý tady nestojí za tu práci. Abyste věděl, pšenka sem chodí z Austrálie a cukr z Indie a brambory z Afriky nebo odkud. Víte, strýčku, tady už nejsou sedláci a tohle je jen taková zahrada.
0: A víš, hochu, řekl byste, to se mně u nás líbí víc. Je to třeba jen řepa, ale člověk aspoň vidí tu práci. A tady? Vždyť tu ani nikdo nehlídá u těch kráv a voveček. Že jim je nikdo neukradne. Na moutě, hochu, vždyť tu není vidět človíčka. Jen tamhle jede někdo na kole a tady kuš, zase někdo na tom smradlavém autě, hochu, hochu, co pak tu nikdo nic nerobí?
2: Těžko bych vyložil svému strýčkovi hospodářskou soustavu Anglie. Příliš by ho svrběly dlaně po těžké radlici. Anglický venkov není pro práci, jen pro oči. Je zelený jako park a nedotčený jako ráj. I putoval jsem travnatou stezkou v Surrey za vlahého deště, mezi trsy žlutě rozkvetlé kručinky a ryšavým vřesem jenž prokvétal světlounkým kapradím. A nebylo tam nic než nebe a oblé kopečky, neboť domky i s lidmi jsou schovány v stromoví, odkud veselým obláčkem dýmá připravený oběd. Vzpomínám na tebe, dobrý starý domku se stropem strámů a ohromným krbem, ve kterém se může uvelebit celý promoklý člověk. Stůl je dubový a dobře chutná guilfordské pivo z hliněných džbánků a řeč veselých lidí nad anglickým špekem a sýrem. Ještě jednou vám děkuju a musím zase dál. Putoval jsem jako víla po trávnících v Essexu. Lezl přes plot do panského parku a viděl lekníny a gladstonie na černé tůni. Tancoval v sípce tanec, který jsem neuměl. Lezl na věž kostela a 20krát za den žasl nad harmonií a dokonalostí života, jímž se obklopuje Angličan ve svém domově. Anglický domov. To je tenis a teplá voda, gong, zvolávající k obědu, knihy, louky, pohodlí vybrané, ustálené a požehnané staletími, svoboda dětí a patriarchálnost rodičů, pohostinnost a formalism pohodlný jako župan. Zkrátka, anglický domov je anglický domov. A proto jsem jej na památku nakreslil i s kukačkou a králíkem. Uvnitř pak žije a píše jeden z nejrozumnějších lidí tohoto světa,
1: a venku kukačka kuká třeba 30krát za sebou. Tím končím pohádku o nejlepších věcech Anglie. Cambridge a Oxford. Nejdříve má člověk dojem provinciálního města. A náhle pro pána. Čí je tenhle starý zámek? To je studentská kolej s třemi dvory, vlastní kaplí, královskou síní, kde jedí studenti, parkem, hřišti a já nevím čím ještě. A tady je druhá, ještě větší, se čtyřmi dvory, parkem za řekou, vlastní katedrálou, ještě větší gotickou jídelnou, pětistiletým trámovým, galerií starých portrétů, ještě staršími tradicemi a ještě slavnějšími jmény. Třetí pak je nejstarší, čtvrtá se vyznamenává vědami, pátá atletickými rekordy, šestá nejpěknější kaplí, sedmá nevím už čím, a protože jich je přinejmenším 15, spletl jsem si je všechny. Vidím jen hradovité paláce perpendikulárního slohu, ohromná nádvoří, kde běhají páni žáci v černých talárech a čtverhraných baretech s třapečkem, z nichž každý má své dva nebo tři pokoje v těchto zámeckých křídlech. Vidím gotické kaple, vykuchané protestantismem, hodovní síně s estrádou pro Masters a Fellows, ctihodné uzené portréty Earlů, státníků a poetů, kteří odtud vyšli. Vidím proslulé backs, totiž zadky kolejí nad říčkou Kem, přes niž jsou hozeny mosty do staletých kolejních parků. Pluji po něžné říčce mezi backs a parky a myslím na naše studenty, na jejich hubená břicha a boty prošoupané běháním po přednáškách. Klaním se ti po pás, Cambridge. Neboť dostalo se mi cti jíst na estrádě mezi učenými Masters v síni tak ohromné a staré, že mi bylo, jako by se mi to jen zdálo. Zdravím tě oběma rukama, Cambridge. Neboť dostalo se mi radosti jíst se studenty Masters a jinou mládeží z hliněných hrníčků v půl měsíci a bylo mi dobře mezi nimi. A viděl jsem trávníky, na které smí vstoupit jen Masters a nikoliv undergraduate a schody, na kterých smí hrát v kuličky jen graduate a nikoliv student. Viděl jsem profesory v králičině a pláštích červených jako langusta. Viděl jsem, jak graduovaní klekají a líbají ruku místokancléřovu. Z těch všech divů jsem mohl nakreslit jen jednoho ctihodného kolejního probošta, jenž mi nalil sklenku sherry, aspoň tak starého jako starý pit. Z paměti jsem pak nakreslil koleje cambridgeské, jak se mi o nich několikrát zdálo. Ve skutečnosti jsou ještě větší a krásnější. Někdy se mi také zdává o cambridgeském králíkovi. Dali mu tam dýchat nějaký plyn, aby se podívali, co tomu říká jeho králičí slezina. Viděl jsem ho umírat, dýchal překotně a poulil oči. Nyní mne strašívá ve snách. Buď Bůh milostiv jeho ušaté duši. Co mám nyní říci špatného o Oxfordě? Nemohu chválit Oxford chvále Cambridge. A mé přátelství s Cambridge mne zavazuje, abych čtil síru a oheň na hrdopyšný Oxford. Bohužel se mi tam docela líbilo. Koleje tam jsou ještě větší a snad ještě starší. Mají krásné tiché parky, galerie předků stejně slavných, hodovní síně, památky a důstojné pedely. Ale veškerá tato paráda a tradice není pro každého. Zdá se, že jejím účelem není pěstit učené odborníky, nýbrž pány. Představte si, že by naši studenti obědvali přinejmenším ve valštínském sále na těžkém starém stříbře, obsluhování číšníky v livrejích, zpracovávání ke zkouškám domácími profesory v posluchárnách, vybavených všemi druhy klubovek, křesel a lehátek. Představte si... Ale ne, hoši, nic si z toho nedělej.

Ten příběh se stal před více než 50 lety. Zeptáte se možná, proč jsem si na něj po takové době vzpomněl. Dříve než odpovím, dovolte mi opravdu jen pár slov o sobě. Pracoval jsem tehdy na kriminálce. Býval jsem docela průměrný úředník a proto jsem to patrně nedotáhl nikdy dál než na policejního komisaře. Jako kriminalista jsem se zdál nadřízeným trochu měkký, nedůrazný a schovývavý. Zkrátka málo autoritativní. A energické a sebejisté vystupování se podle jejich představ u funkce, kterou jsem zastával, prostě předpokládalo. Několik desetiletí trvající styk se zločinem na mě samozřejmě zanechal trvalé stopy a tak Černá kronika a jiné rubriky tohoto druhu mě stále přitahují a poskytují látku k srovnávání, jak to v naší branži chodilo dřív a jak to vypadá nyní. Nedávno se mě jeden z mých přátel zeptal, jestli pozorují nějaký rozdíl mezi zločiností kdysi a dnes. Odpověděl jsem mu, že zločin zůstává v podstatě stále týž a že se mění jen jeho formy podle toho, jak se mění a vyvíjí celá společnost. Chtěl slyšet nějaký příklad. Řeknu ti to zjednodušeně, pravil jsem. Když si dřív chtěl zloděj opatřit kus vepřového masa, musel sedlákovi ukrást čuně z chlívku přímo před nosem. A to nebyla žádná legrace. Víš, kolik obratnosti, umu a odvahy musel ten zloděj vynaložit, když chtěl, aby ho sedlák příčinu nenachytal a nepřerazil o něj vidle? A dnes? Pár ničemů se domluví a z jatek mizí maso ve velkém na černo jako na běžícím pásu. Zlodějna s nevelkým rizikem a bez vtipu, usnadněná notabene lajdáctvím a lhostejností druhých. V obou případech jde samozřejmě o neomluvitelné jednání, hodné odsouzení, jistě. Jenže zatímco ten zloděj prasete ve mně nikdy nevyvolával pocit ošklivosti, moderní rozkradači se mě hnusí. V jejich počínání není nic, co by mě mohlo třeba jen v skrytu duše imponovat. Zkrátka, takový obyčejný kasař, pracující s ruční vrtačkou a hasákem, je mně milejší než moderní lupič, otevírající bankovní sejfy pomocí nejmodernější techniky. Ale pozor, aby však nedošlo k omylu. Oba patří přirozeně za mříže a já bych jim tam docela rád pomáhal zrovna tak teď, jako tenkrát. Jenže tomu novodobému lupiči s mnohem větší radostí a chutí. Právě v těchto souvislostech jsem si vzpomněl na příběh kasaře Berga. Tehdy jsem dostal zrovna novou zapisovatelku. Byla to příjemná a hezká dívka a já jsem jí brzy dovolil, aby sem tam i ona položila vyšetřovanému nějakou věcnou otázku, ačkoliv takový postup nebyl právě podle předpisů. Vím totiž, jak je únavné, zvláště pro ženu, psát celý den na stroji a neotevřít přitom vlastně vůbec pusu. Mimo to jsem byl vždycky přesvědčen, že chytrá a přívětivá žena vytváří přátelskou a uvolněnou atmosféru, v níž se všechno lépe daří.

0: No. Tak pojedeme. Zavolejte Berga, slečno Zíková.
1: Prosím, pane komisaři.
2: Pane Bergu, dovnitř, prosím.
3: Dobrý den oběma.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Sedněte si.
3: Děkuji vám.
0: Poslyšte, Bergu. Včera jste nám dělal společníka skoro 2 hodiny a nikam jsme se nedostali. Jak pak dlouho s námi posedíte dnes, co?
3: To nezáleží na mě, pane komisaři.
0: No.
3: No neopravdu. Já obyčejně trávím své volné chvíle mnohem užitečněji. A taky mnohem příjemněji, než na kriminálce.
0: Ano, například nějaké útulné vinárničce, že? Při lahvičce dobrého vína, ne?
3: A proč ne? Ale jen v tom případě, že na tu lahvičku mám.
0: Ano, a když na ní náhodou nemáte, tak to hledíte rychle napravit, jako jste to udělal teď, co?
3: Přivdíte mi, pane komisaři, ale to není ještě to nejhorší.
0: Ne? A co je to nejhorší?
3: Že tady se mnou ztrácíte zbytečně čas, ale zatímco vám skutečný pachatel třeba uniká nebo po sobě zahlazuje stopy.
0: Vy se nějak vyznáte. Když jsme vás tu měli naposledy, tak jste se tak odborně nevyjadřoval.
3: Máte pravdu, pane komisaři. Jenže 3 roky v šeru kopky, to je moc dlouhá doba.
0: To je.
3: A mně se zahálka vždycky strašně příčila. Proto jsem tak trochu studoval předpisy, kvůli kterým jsem se dostal do maléru.
0: Takže podle vás za to mohou trestní předpisy, že jste dostal 3 roky.
3: No, tak napůl. Polovičku jsem si zavinil sám, protože jsem dělal školácké chyby. A polovičku mají na svědomí předpisy, které takové břídily, jako jsem já, zaslouženě a spravedlivě trestají.
0: Tak vidím, že máte dobrou náladu, Bergu. Teď jen jde o to, jak dlouho vám vydrží, víte? Já si totiž myslím, že jste ve vězení, nebo v šeru kopky, jak říkáte, taky trochu plánoval. A že vám z toho vyšel obchůdek, řekněme, bratru, no, tak za 100 000 korun.
3: Co? Ty šperky mají tak ohromnou cenu.
0: Tvrdí to soudní znalec, tak asi ano.
3: To je ale pořádná smůla.
1: Co? Jak to myslíte, pane Bergu?
3: No, že v tom nejedu. Já bych se nenechal o ty šperky tak lehkomyslně připravit.
0: No tak něco na tom je. Mně už to taky napadlo. U vás se přece už moc dlouho z nějaké krádeže nic nenašlo. A že jich za poslední rok nebylo zrovna málo.
3: Je takové nepodložené nařčení přípustné. Podle platných předpisů.
0: Není, Bergu, není, promiňte, beru je pro tuto chvíli zpět.
3: Mně to je líto, pane komisaři, že mě nevěříte. Ale já jsem toho řemesla se zlatým dnem opravdu a definitivně nechal.
0: Nebylo by přesnější říct, že jsme vám už moc dlouho nic neprokázali.
3: Kdybych měl nečisté svědomí, tak jste mě už dávno chytili a usvědčili. V tom o vás mám to nejlepší mínění.
0: Jo. Takže si tady dnes budeme dělat vzájemně komplimenty, ano? Pohlejte, Bergu. Včera jste nám řekl, že vám někdo strčil ten pytlík se šperky do kapsy svrchníku,
3: ano,
0: který jste si pověsil ve vinárně u Zlatého hroznu na věšák.
3: Ano, to jsem řekl.
1: A vy jste to zjistil teprve, když jste z vinárny odcházel. Sáhl jste do kapsy pro kapesník a našel jste pytlík s nádhernými šperky.
0: Ano, nezdá se vám to, Bergu, samotnému jako pohádka?
3: Zdá. Zdá, pane komisaři.
0: No, tak to vidíte. A nechcete ji náhodou poopravit?
3: Musel bych ji poopravit na nějakou jinou pohádku.
0: Ano.
3: Ale ta by byla vymyšlená, kdežto tahle je pravdivá.
1: Proč jste tedy se šperky utíkal? A snažil se zmizet mezi chodci, když vás chtěl policista na upozornění číšníka zadržet?
0: No?
3: Protože nemám vaši lidi rád. Teď v nich není kouska taktu. A pak měl jsem u sebe něco, co mě nepatřilo. Taková situace přináší lidem s mým trestním rejstříkem vždycky komplikace. I kdyby byli nevinní jako novorozeňátka.
1: Počkejte, pane Bergu. Jaká pak nevinnost? Chtěl jste přece utéci se šperky, které pocházejí z krádeže.
0: Proč myslíte, že vám někdo, koho neznáte, strčil do kapsy malý poklad?
3: Tak z toho jsem sám, Janek, pane komisaři. No. Už to, že šperky byly v ušmudlaném režném pytlíku jako nějaký šmorn. To je všecko nějaký nesmysl.
0: Ale ne, smysl to určitě má, jenomže my zatím nevíme jaký. Přesto vás ale jistě napadlo nějaké vysvětlení, ne?
3: To ano. Někdo se mohl splést a dát pytlík omylem do mého místo do svého kabátu.
0: No, tak to je velice nepravděpodobné. Jestli měl ten člověk na sobě svrchník, když přišel do vinárny, a to určitě v tomhle počasí měl, pak jistě nepřinesl šperky v ruce, nýbrž je měl uschovány v kapse. A pak také neměl důvod, aby je z ní vytahoval a dával znovu do kapsy, dokonce omylem do cizího kabátu.
3: Tak jistě, to je hloupost.
0: No prosím.
1: Bylo by snad ale možné, že mu ty šperky přinesl do vinárny někdo jiný a že je dal omylem do cizího svrchníku, který už na věšáku visel.
3: Slečna asistentka mě předběhla. To mě totiž napadlo jako druhá možnost. Jenže já si myslím, že to pořád není ono. Víte, pane komisaři, takové obchody se nikdy nedělají ve vinárnách přeplněných lidmi, ale zaleze se s nimi někam, kde není ani živáčka.
0: To je pravda.
3: A tak je tady, jak vidím, ještě třetí možnost.
0: Povídejte, povídejte.
3: No, do vinárny vstoupí muž se šperky v kapse. Když si u věšáku svléká kabát, pozoruje v místnosti kriminalistu. Ten tam skutečně byl, jak jsem se později přesvědčil, na vlastní kůži. Dá tedy nepozorovaně pytlík se šperky do cizího kabátu, aby je neměl u sebe v případě zadržení.
0: Mm.
3: A přitom věří, že si je vezme zpátky, až nebezpečí pomin.
0: Jo. A tahle verze se vám, Bergu, líbí?
3: Ani trochu.
0: A proč ne?
3: Protože vím, že se nikdo s kradenými věcmi neproducíruje jen tak v nějaké veřejné místnosti. A když už tam s nimi vleze a spozoruje nějaké nebezpečí, třeba policistů, tak hledí rychle, ale rychle zmizet.
0: Pozlište, Bergu, vy jste taková hlavička, že když se z téhle kaše vylížete, tak se přimluvím, aby vás přijali ke kriminálce. Nebo byste nechtěl?
3: No, děkuju za laskavost, pane komisaři, ale já bych na úřadování nebyl. A stýkat se pořád jen s lumpy, to by mě taky nebavilo. Já mám radši lepší společnost a svobodu podnikání.
0: Ano, ano, ono je to také o hodně výnosnější, víte. Ale teď mě něco napadá. Uvědomujete si, Bergu, že když jsme společnými úvahami skoro vyloučili, že by vám ty šperky někdo dal do kapsy, ať už omylem nebo úmyslně, že musíme společně vyslovit závěr, že...
3: Jsem si je tam dal sám, protože z nebe nespadly.
0: Výborně. Takže to takhle zaprotokolujeme. Co?
3: Počkejte s tím, pane komisaři. Já mám v hlavě určitý plán.
0: Neříkejte.
3: Zatím jen docela na nečisto. Až si všechno v mozku urovnám, tak to vyklopím. Možná, že to bude už zítra. Rozhodně se mě zítra zeptejte.
0: No.

0: No tak v trestním rejstříku jen dvě vloupání, ale za to dokonale provedená.
1: A jak jste ho chytili, když je to takový přeborník?
0: V prvním případě jsme ho zadrželi asi za půl roku po činu. To nám hlásili z baru u Krokodýla, že u nich nějaký namol opilý muž hostí šampaňským celou velkou společnost a že se holedbá, že už brzy udělá nějakou napěchovanou káču.
1: To byl Berg?
0: Ano. Udělali jsme u něho domovní prohlídku a našli tam pár věcí z jedné nevysvětlitelné krádeže.
1: Takhle primitivně se prozradit dělá dojem chytřejší.
0: No tak opilí lidé se většinou rádi chlubí a naparují, ať jsou chytří nebo hloupí. My jsme ho neměli dosud v evidenci. A vůbec by nás ani nenapadlo po něm jít. Krádež byla provedena s dokonalou profesionalitou. Nikde ani náznak otisku. Ani stopa po nějakém násilí. Pokladna nepoškozená, dveře u domu i u bytu uzamčeny. Majitel zjistil, že měl nezvanou návštěvu, až když si šel do pokladny pro šeky.
1: No. A jak to bylo s tou druhou krádeží?
0: Tak to měl Berko pravdu smůlu. Když vycházel v noci s lupem v kufru z domu, srazil se u zahradních vrátek s majitelem vily, který se vracel se svými dvěma dospělými syny předčasně z dovolené. Ti tři muži samozřejmě Berga snadno přemohli a přivedli na stanici.
1: A jak provedl vloupání?
0: Janičko opět mistrovsky. V pokoji, kde stála pokladna, zůstalo po jeho odchodu všechno v takovém stavu, že vlastník vily vůbec nechtěl uvěřit, že by tam byl hospodařil někdo cizí. Tenkrát Berg vybral také klenoty uschované v sejfu za obrazem. A ten obraz visel vysoko nad zemí a mohlo se k němu jen po štaflích. Berg štafle vyštrachal v přístěnku na konci chodby a pak je zase pečlivě uložil na místo.
1: Ale jak poznal, za kterým obrazem je sejf?
0: Samozřejmě, že jsem se ho na to při výslechu zeptal. Uchechtával se chvíli a pak řekl. Vy jste si, pane komisaři, nevšim, že ten obraz u stropu byl jako pěst na oko? A jestli ho tam někdo takhle nevkusně pověsil, tak proto měl vážný důvod. Měl být nepřístupný ze země i ze židle. Zkrátka sejf. No, tak jsme ho zavřeli po druhém. Odpíkal si trest a teď občas přijme nějaké lehčí zaměstnání, aby to vypadalo, že se živí poctivě.
1: A vy mu nevěříte, že se polepšil?
0: Naopak ho podezřívám, že od svého propuštění provedl další dvě vloupání. Bohužel jsme mu nic neprokázali. Opakované domovní prohlídky byly vesměs bezvýsledné. Berg se ze svých chyb zatraceně rychle poučil.
1: A co alibi, pane komisaři?
0: To je potíž. Berg, nebo lépe řečeno neznámý pachatel, abych se držel předpisů, volí pro svou práci jen takové vily, kde se dá předpokládat výdatná kořist a kde jsou její obyvatelé delší dobu mimo dům. Proto ani nevíme, kdy vlastně ke krádeži došlo. A otázka alibi je, Janičko, bezpředmětná.
1: Takže jediné vodítko je způsob práce.
0: Ano. Berg nikdy nepracuje s vrtačkami, hasáky, špičáky nebo dláty. Nikdy nic nepáčí, nevysekává, nepoškozuje. Ty zámky se před ním snad otevírají na dobré slovo sami, já nevím.
1: A vyučil se nějakému řemeslu?
0: Ano, holičství.
1: Mimořádný cit v ruce, jemné prsty. Všimla jsem si, jak si svých rukou hledí.
0: On je celý vždycky jako ze škatulky. Čistý, pečlivě vyholený, dobře oblečený. A kdybyste viděla, jaký je to pedant na pořádek. Ano, při první domovní prohlídce jsme nevěřili svým očím. Všude vzorně uklizeno jako na zámku, když má přijít panstvo.
1: Ale to je docela sympatický povahový rys.
0: To je.
1: Nedalo by se z něho pro pátrání něco vytěžit?
0: Zatím jen to, že spolehlivě poznáme, v čem Berg prsty neměl. Ale v čem je měl, to se jen dohadujeme. Důkazy nám stále chybí.
1: Nikdy jsem nic takového nečetla ani neslyšela.
0: A já ve své praxi nezažil. Ten člověk vejde do domu vždycky jen dveřmi. Projde jako duch všemi místnostmi, otevře šetrně všechny zámky, vezme si věci, které se mu líbí, a pak zase všechno pozavírá a beze stopy zmizí. Jako pohádka.
1: A zeptal jste se někdy, pane komisaři Berga, kde se naučil otvírat pokladny?
0: To víte, že ano. Řekl, že nikde a že si myslí, že to ani neumí. První pokladnu prý našel otevřenou, když ji majitel zřejmě zapomněl zamknout. A u druhé prý měl štěstí, že se náhodou strefil do správného kódu. To je samozřejmě lež, ale on trval na svém.
1: No tak, tomu se není co divit.

0: To je pravda. A právě proto jsme zkusili ho přelstít. Když si už asi rok odpíkával trest, tak jsme ho požádali, aby nám otevřel úřední pokladnu, do které ukládáme doličné předměty, než si je převezme prokuratura. To je tady ta pokladna za mnou. Mm-hmm. Tehdy jsme mu řekli, že se asi porouchal zámek a že si s tím zámečníci sdílen nevědí rady.
1: A co on?
0: Co on? Šťoural se v té kase celé odpoledne a pak prohlásil, že by to ještě rád zkusil s dynamitem, abychom mu nějaký opatřili.
1: Ale to si z vás asi dělalo legraci.
0: Samozřejmě, pak nás mrzelo, že jsme s tím vůbec začali. Berk je skutečně velmi bystrý, pohotový a nápaditý muž s velkou dávkou přirozené inteligence. No vždyť vidíte, jak obratně se vyjadřuje.
1: To je pravda.
0: No, škoda, že své dobré vlastnosti a vlohy neuplatňuje na pravém místě.
1: Vsadila bych se, že už teď ví, co nám zítra řekne a že ten případ úmyslně dramatizuje.
0: To je docela dobře možné. Ale stejně jsem strašně zvědav, s čím se ráno vytasí. No, ale Janičko, teď se sebereme a půjdeme se na večeře, abychom přišli na jiné myšlenky. Zvu vás a navrhuju Zlatý hrozen.
1: Ráda přijímám. Možná, že nám tam také někdo strčí do kapsy pytlík se šperky.
0: Ale dejte pokoj. Jedny šperky v ušmudlaném pytlíku jako hlavolam úplně stačí. Já se spokojím s pěknou porcičkou srnčího na víně. Uměj ho připravit znamenitě.

0: No tak se do toho zase dáme, slečno Zíková. Posaďte se, Bergu. Jak pak jste se na to vyspal, co?
1: Děkuju špatně, pane komisaře.
0: Ale
1: ten chlap, co je se mnou na celé den chrápal, jako když pilouře, že to je něco příčerného. A pocit, že jsem vlastně nic zlého neprovedl a přece jsem zamří, že mi to k dobrému spánku moc nepřispívá.
0: Helejte, Bergu, s tímhle už přestaňte.
1: Ale je tu ten nápad, no, kterým jsem se zmínil včera, pane komisaři.
0: No, tak ven s ním.
1: Pane komisaři, pusťte mě na den a noc z vazby na svobodu.
2: Co? Bergu, vy jste se snad zbláznil.
1: Když mě pustíte, navštívím během dne všechny vinárny a restaurace, kam obyčejně chodím.
0: No tak to je hezké, že se chcete zase trochu povyrazit, ale co s tím?
1: Myslím, že na sebe upoutám pozornost.
0: Čí pozornost?
1: Toho, komu ty šperky patří.
0: Ale, takže si přece jen myslíte, že vám ty šperky dal někdo do kapsy?
1: Ne, to už si nemyslím.
0: A co si tedy myslíte?
1: Včera jsem poprosil dozorce, aby mě přinesl ze svrchníku poznámkový sešitek a tušku. Chtěl jsem si něco poznamenat.
0: No a co?
1: Nepřinesl mě ho.
0: Ne?
1: Řekl, že ve svrchníku nic nenašel a že v protokole o úschově věcí není o nějakém notesu ani zmínka. Dal jsem si ten svrchník přinést a koukám, on není můj.
0: Co? Není váš?
1: Je úplně stejný jako ten můj, velikost, barva, výrobce, ale je úplně nový. Ten můj byl přece jenom trochu obnošený.
0: A to říkáte teprve teď, Bergu?
1: No, já v tom fofru, jak jsem upaloval z vinárny a potom, co bylo dál, zadržení, vazba a další nepříjemnosti, jsem neměl na prohlížení svrchníku čas.
0: Ale včera jste přece říkal, že nevěříte, že by si někdo nechal v kabátě tak cenou věc.
1: Jo, to jsem říkal, ale teď mě napadlo, že pod svícnem bývá tma a že na to ten člověk spoléhal.
0: A co dál?
1: Majitel kabátu a tím taky šperku o mně ví.
0: Ano.
1: Protože byl jistě ve vinárně, když se to se běhlo.
0: No.
1: Jistě viděl, že jsem popadl jeho kabát a zmizel. Ale nemůže vědět, aspoň doufám, že jsem ve vazbě.
0: Dobře, a co z toho?
1: No, bude mě proto hledat a když se budu potloukat po podnicích, kam obyčejně chodím,
0: jo,
1: tak mě najde a bude chtít šperky zpátky.
0: No jo, jenomže vy je nebudete mít.
1: To nevadí. Pane komisaři, pošlete za mnou své lidi a ti mě nespustí z očí.
0: Dobře.
1: Já jim v pravou chvíli dám znamení a oni toho člověka seberou.
0: Ano. A když se na vás nikdo nepřilepí, tak
1: no,
0: co?
1: Tak počkáme ještě přes noc. Možná, že zavětří nějaké nebezpečí. Třeba, že si vaši lidé nebudou počínat dost opatrně a přijde za mnou až v noci.
0: No jo.
1: Postavte dva tajné před dům.
0: Dobře.
1: Jakmile zapadnu do vrat.
0: Dobře.
1: Když se na mě bude někdo dobývat, tak já jim dám znamení do ulice takovým červeným světýlkem. Nejpozději, no, v 8 hodin ráno mě tady máte zpátky.
0: A co, když se nikdo neobjeví?
1: No jo, tak to mě bude moc líto a začnu vymýšlet něco chytřejšího.
0: Tak podívejte se, Bergu. Co mě tady navrhujete, má sice hlavu i patu, ale na druhé straně je to náramně riskantní. Víte, co by to pro mě znamenalo, kdybyste vzal do zaječích?
1: Pane komisaři, žádný strach. Za prvé, nemám ani trochu chuť někam utíct. Vede se mě docela slušně. A za druhé, bych si nedovolil zklamat vaši důvěru. Kde pak bych našel tolik pochopení pro své hloupé nápady?
0: No, tak podívejte se, nechte planého mluvení, Bergu. Slečno Zíková, co byste udělala na mém místě, vy, co?
3: Já?
0: No.
3: Já bych pana Berga asi pustila, pane komisaři.
1: To je...
3: Za pokus by to snad stálo.
0: Jestli jsem si tohle nemyslel, lehkomyslné mládí, ale abyste neřekla, že jsem starý kožený dědek. Budíš po vašem.
1: Slečno Zíková, já vám děkuju a ráno se přiženu s kytkou.
3: No tak, mně bude stačit, když se přiženete sám.
1: Tak to se spolehněte. Právě vám dal své slovo gentleman.
0: No, dobře, tak dost mluvení, ať se pohneme z místa. Vy, slečno Zíková, zaříďte, co je třeba.
3: Ano.
0: Ať Bergovi vydají z úschovy civil a pustí ho z budovy nenápadně zadním vchodem.
3: Ano, pane komisaři.
0: Na paty se mu pověsí šebek a střelka.
1: No.
0: Předtím je však podrobně poučte, jak si mají počínat.
1: No.
0: Jasný?
3: Ano.
0: Tak, a teď odchod.
1: Pane komisaři, děkuju vám.
0: No.
1: Udělal jste mě velikou radost.
0: Dobře, Bergu, dobře, ale zítra nejpozději v 9.

0: Ano.
1: Pane komisaři, je tady Berg.
2: Pusťte ho sem.
3: Dobré jítro přeju a vám, slečno Ziková, prosím, pár karafiátů.
4: To je od vás hezké, pane Bergu. Ale ty květiny přijmout nemohu, jste stáli již v vazbě.
3: Slečno Ziková, nebuďte pesimistická. Já si myslím, že mě pan komisař pustí domů ještě dnes.
4: No.
2: Já opravdu nevím, proč bych vás měl pouštět domů, Bergu. No posaďte se.
3: Děkuju.
2: Já tady mám ranní hlášení. Včera jste zbrousil kdejaký podnik, všude jste se výborně bavil, ale to, co jste si od toho výletu sliboval, Bergu, to nevyšlo.
3: Bohužel.
2: No, v noci za vámi taky nikdo nepřišel. Máte to špatné, podezření trvá.
3: Pane komisaři, směl bych vám položit jednu otázku.
2: Jo, to si chcete jako se mnou vyměnit úlohu?
3: Ne, to rozhodně ne, ale jednu jedinou otázku.
2: Co chcete vědět?
3: Kdyby někdo v posledních 24 hodinách udělal ve městě kasu, mohlo by padnout podezření na mě?
2: Co je to za hloupou otázku?
3: Já to hned vysvětlím, pane komisaři. Jen mě, prosím vás, odpovězte.
2: Samozřejmě, že ne. Byl jste pod nepřetržitým dozorem šepká střelky.
3: Tedy alibi jako z učebnice.
2: Ano.
3: Že? Alibi přímo výstavní, protože ho vydávají samotní policejní úředníci.
2: Helejte, Bergu, začínám mít té hry naschovávanou právě dost.
3: Já se omlouvám, pane komisaři, a už budu mlčet. Ne, vlastně ne, ještě ne. Na něco jsem si včera večer vzpomněl.
2: A co to je?
3: Došlo mně, že jeden z těch šperků, o kterých se pořád nemůžeme domluvit, jsem už někde viděl. Mohl byste mě ho ještě jednou ukázat?
2: Poslyšte, Bergu, přestaňte nás už konečně vodit za nos.
4: Já se přimlouvám, pane komisaři, ukažte mu ten šperk.
2: No tak...
4: Třeba vás přivede na správnou stopu.
2: Na vás je vidět, slečno Ziková, že jste se u kriminálky ještě pořádně ani neohřála. Jinak byste takovýmhle výkukům na všechno neskočila. Ale já vás o tom hned přesvědčím. Uvidíte, že je to zase nějaká lapárie. Tak podívejte se. No, tak tam.
5: A ne! No to snad není možný.
4: Stalo se něco, pane komisaři?
5: No samozřejmě, že se stalo. Ty šperky jsou pryč, zmizely. No pojďte se podívat, pojďte se podívat.
4: Pokladna je prázdná, to vidím. Ale nezlobte se, pane komisaři, víte jistě, že jste ten pytlík z klenoty uschoval právě sem?
5: No samozřejmě, že to vím. No kam jinam bych dával tak cenou věc, než do úřední kasy, kterou tady kvůli tomu máme? No nejsem přece...
4: Má ještě někdo mimo vás od pokladny klíče?
5: Rezervní klíče jsou v prezidiu. Ale nikdo by se neodvážil jít bez mého vědomí do pokladny, zvláště po úředních hodinách.
4: No já se přece jenom snad pro jistotu na ty klíče v prezidiu zeptám. Nebo bych tam měla zaskočit?
3: Nechoďte nikam, slečno Ziková. Už víte, pane komisaři, proč jsem mluvil o alibi? Je to jasné, že ano? Nemohl jsem ty šperky odtud odnést, protože mě hlídali celý den a celou noc policisté Šebek a Střelka.
2: Poslyšte, Bergu, co o tom víte?
3: Ten pytlík se šperky leží ve vaší registratuře v druhém šuplíku ze zdola.
2: Moment.
5: No, Bergu, já vás dám asi zastřelit. Co je to všechno za lumpárnu tohleto?
3: No, teď mě snad konečně uvěříte, že s těmi klenoty nemám nic společného. Kdybych je ukradl a mohl si na ně dělat právo, no, tak právo to asi není to správné slovo. No, zkrátka, v tom případě byste ten pytlík teď v šuplíku nenašli.
2: No, to je...
3: Odnes do odtud byla pro mě přece maličko.
2: Bergu.
3: Jenže to bych sklízel, co jsem nezasil. Chci tím říct, že i bývalý kasař může mít svou čest.
2: Čest, říkáte, jo?
3: Jo, ale je to trochu jiná čest, než ta uznávaná úřední.
4: Neřeknete nám, pane Bergu, jak jste se dostal v noci ze svého bytu ven a pak zase zpět, když dům byl hlídán.
2: To by mě tak zajímalo.
3: To pan komisař už jistě uhodl, že ano? Ale vám to, slečno Ziková, rád řeknu. Ti dva policisté hlídali dům. Jeden před hlavním a druhý před zadním vchodem. A hlídali, jak jste jim řekli, jestli za mnou v noci někdo nepřijde. Že bych mohl v noci odejít z bytu já, to je vůbec nenapadlo. Třeba jen malé přestrojení by bylo, úplně stačilo. Já jsem ale z opatrnosti prošel půdou do druhého a pak do třetího domu a odtud na ulici a stejnou cestou zpátky.
2: Neuvěřitelný.
4: A co zámky u všech těch dveří, kterými jste musel projít?
3: Jo, to je... Lidi jsou velice nepořádní a pohodlní. Nechávají většinou dveře otevřené.
4: A když nenechají?
3: Tak to si člověk musí nějak poradit.
2: Bergu, nemyslíte, že už bylo toho žertování dost? Uděláme zápis.
4: Dovolíte, pane komisaři, ještě jednu otázku?
2: Prosím, prosím, ale krátce.
4: Jak jste se, pane Bergu, dostal v noci do téhle budovy a do naší kanceláře?
2: Ha?
3: Dovnitř jsem vešel zadním nehlídaným vchodem, kterým jste mě včera pustili z budovy. Zámek je tam, no stejně jako tady, docela obyčejný a dá se otevřít kouskem silnějšího drátu. Já bych vás to naučil na chviličku.
4: Děkuji, dávám přednost klíčům. Slyšela jsem, že jste se kdysi pokoušel na žádost pana komisaře otevřít naši pokladnu, ale že se vám to nepodařilo. Jak je možné, že jste se do ní dostal dnes v noci?
3: Tenkrát jsem měl moře času, abych si ji pořádně prohlédl a omakal. To se mě dnes v noci náramně hodilo. Neříkám, že bych ji byl neotevřel už před těmi dvěma roky, ale pan komisař na mě šel s takovým, s prominutím, průhledným trikem, že jsem mu nemohl vyhovět ani při nejlepší vůli. Byl by si o mě pomyslel, že jsem úplný prostáček a mě na úsudku pana komisaře strašně záleží.
2: A uvědomujete si, Bergu, že jste svou třídu dnes v noci prokázal nad všechnu pochybnost?
3: Přeceňujete tuto akci, pane komisaře.
2: Takže mě doporučujete, abych na dnešní noc raději zapomněl. Je to tak?
3: Pane komisaři, já vám nemůžu přece nic doporučovat, ale myslím si, že by to tak bylo nejlepší. Umím si představit ten popras, kdyby vyšlo najevo, že jakýsi bezvýznamný vyšetřovanec vám vybral pod nosem úřední pokladnu a nebýt to, že to je dobrák od kosti. A Šperky zase vrátil, že byste mu sami museli potvrdit 100% úřední alibi.
2: Bergu, vy jste zvíře.
3: Pane komisaři, jsou výjimečné případy, kdy s vámi nesouhlasím.
4: Pan komisař to tak nemyslí, pane Bergu.
3: Já vím, slečno Zíková, já vím, vy jste anděl. Vždyť já jsem ty Šperky neodnesl bez tak jen kvůli vám. Protože jste se za mě vždycky tak krásně přimlouvala. A ještě něco. Udělala byste mě velikou radost, kdybyste si ode mě vzala na památku tady ten prstýnek.
4: Ale to nejde, pane Bergu, co vás to napadlo?
2: Není to nakonec prstýnek z toho zabaveného pitlíku, Bergu?
3: Pane komisaři, můžete si ty Šperky zkontrolovat podle protokolu? Přece nejsem blázen.
2: No dobře, dobře.
3: Já ho mám po mamince. Já se v takových věcech moc nevyznám, ale řekl bych, že je docela pěkný. Nebo vám se nelíbí?
4: Líbí. Ale přece si ho nemohu nechat. Není proto žádný důvod.
3: Je jich dost. Třeba ten, že se snažíte zachovat si v tomhle nevlídném, umrtvujícím prostředí laskavé srdce. Třeba jen tím, že mě říkáte pane Bergu. To je veliká věc. Nemyslete si. Když člověk jako já upadne do rukou spravedlnosti a začne ztrácet půdu pod nohama, tak to je každé vlídné slovo jako pohlazení. Já si vůbec myslím, že by se hodně lumpů polepšilo, kdyby se s nima zacházelo ve vazbě šetrněji a nezapomínalo se na to, že mají jako každý jiný člověk právo na určitou ohleduplnost.
2: Takže vám, Bergu, nestačí, co jste mě provedl dnes v noci? Vy mě ještě dáváte lekci z dobrého chování, že ano?
3: Ne, vůbec ne, pane komisaři. Vašemu chování opravdu nejde nic, ale vůbec nic vytknout. Teď já to dávám najevo přece při každé příležitosti.
2: Ano, ano, to je pro mě veliké vyznamenání. Já vám děkuji, Bergu. No a teď už dost řečiček, sepíšeme protokol...
3: Od dnešní noci?
2: Ne, zatím ne, zatím ne. Protokol o tom, že sice zůstáváte podezřelí z krádeže klenotů, ale že vzhledem k tomu, že tady není nebezpečí maření úředních úkonů, budete dál vyšetřován
5: na svobodě. No. Bez souhlasu vyšetřujících orgánů se ovšem nesmíte vzdálit z místa svého bydliště.
3: Samozřejmě.
5: Máte proti takovému rozhodnutí nějaké námitky, pane Bergu?
3: Já si momentálně na žádnou nemůžu vzpomenout.
5: Dobře, budeme psát, slečno Zíková.
4: Jsem připravena, pane komisaři.

0: Tak to vidíte, Janičko. A jsme tam, kde jsme byli před 4 dny. Nemáme ani majitele šperků, ani zloděje. A teď už ani podezřelého.
1: Ale do protokolu jste nadiktoval, že Berg zůstává podezřelý.
0: Úředně bude podezřelý tak dlouho, dokud se případ nevyjasní.
1: A vy sám ho, pane komisaři, taky podezříváte?
0: Ne. Je to sice mizera k pohledání, ale takové divadlo by nebyl schopen sehrát. A proč se ptáte?
1: Abych se nemusela červenat za ten prstýnek.
0: Ne, to je v pořádku. Samozřejmě není potřeba, abyste to někdo zvědčili. Ano, tady je komisař Miller. Dobrý den, pane Znalče, co pak se stalo? Jistě, ano, ty šperky jsou pořád ještě u mě. Ne. A safra. To je překvapení. Ano, rozumím. Říkáte, že je přesně popsala? Tak to je ten její otec pěkně sklerotický. Asi ano, že? To víte, hned ji asi nedáme. Musíme všechno důkladně prověřit. Samozřejmě. Ano, děkuji a buďte zdrav.
1: Soudní znalec?
0: Ano. Je u něho právě majitelka těch zpropadených šperků. Běhá prý už 3 dny po klenotnických obchodech a všude se vyptává, jestli u nich její starý a popletený otec nenabízel klenoty ke koupi.
1: Co?
0: No, prý některé kusy popsala tak věrně, že je znalec přesvědčen, že jde právě o ty naše šperky.
1: Takže starý pán vybral dceři šperkovici. No. Strčil klenoty do pytlíku, který byl zrovna po ruce a hajdy do města.
0: Pravděpodobně. A přitom se zastavil ve vinárně u Zlatého hroznu, aby se posilnil.
1: A Berg si jeho kabát popletl se svým a když zjistil, co má v kapse, hleděl se vytratit.
0: Ano, to ano, ale krást asi nechtěl. V tom má skoro jistě pravdu. Kdyby nechtěl být mermo moci už na svobodě, byli bychom ho teď pustili a on si mohl ušetřit všechna ta riskantní kouzla, která prováděl.
1: Ale byl by stále podezřelý, že si chtěl šperky nechat. Když to my teď víme, že to tak není.
0: Jenže to víme jen my dva. A vůbec si nepřejeme, aby se to dověděl ještě někdo další. Jsem zvědav, jak se s tím případem úředně vyrovnám. Pustil jsem Berga z vazby přece jenom asi trošku brzo. Ano.
2: Pane komisaři, je tady Berg.
0: Vždyť tu co tvoje odešel. Puste ho dovnitř. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Bergu.
0: To je ale překvapení. Vám se na svobodě nelíbí, nebo se pachatel vrací na místo činu?
3: Ani jedno, ani druhé, pane komisaři. Jen jsem o sobě kapánek přemýšlel a tak se jdu zeptat, jestli jste to myslel s mým přijetím ke kriminálce vážně.
0: Myslel jsem to samozřejmě v žertu. Víte přece, že jsme v té chvíli mluvili docela neúředně. A proč se ptáte?
3: To je vlastně úplně jedno.
0: Ne, není, pane Bergu. Já mám dost známostí a možná, že bych vám mohl opatřit slušně placené místo v některém zámečnictví. Zvláště, kdyby ti dva okradení občané dostali své věci zpět, třeba od fingovaného odesilatele. Co tomu říkáte?
3: No jo, tak vy mě pořád ještě podezříváte z těch dvou loupání.
0: Po dnešní noci ještě o poznání víc, pane Bergu.
3: Zkrátka si o mě myslíte, že jsem strašně hloupý člověk, že?
0: Ne. Naopak si myslím, že jste náramně bystrá hlava.
3: No ale když jsem tak náramně bystrá hlava, jak je možné, že provádím vloupačky pořád stejným způsobem? Proč například nevyvrátím sem tam nějaké šuple, nebo nepoškodím úmyslně pár zámků, nenavrtám pokladnu, abych vás zmátl?
0: Já už jsem se o tom také dost napřemýšlel. Opravdu tady něco nehraje.
3: Někdo se za mě, pane komisaři, schovává. A vy mu to...
0: Baštíme, že jo?
3: Možná, že máte v revíru kasaře, který to umí líp, než jsem to dělal já. Můžu se vás... Slečno Zíková, můžu se vás na něco zeptat?
1: Jistě.
3: Vy mě taky podezříváte z těch krádeží?
1: Já o tom, pane Bergu, skoro nic nevím. Vlastně jen to, co mě naznačil pan komisař.
3: Ne, to nevadí, nemusíte hned odpovídat. Ale prokázala byste mě velikou čest, kdybyste se mnou někdy povečeřela. Potřeboval bych se poradit s někým, komu důvěřuju.
1: Ale to přece...
0: A se mnou byste, pane Bergu, na večeři nešel?
3: No.
0: Poradil bych vám určitě líp, než tady slečna Zíková. Mám mnohem víc životních zkušeností.
3: Vás, pane komisaři, pozvu na večeři až za první peníze, které si vydělám v tom zámečnictví. No, tak já půjdu.
0: Ale ten svrchník, co máte na sobě, ten tady budete muset nechat.
3: Proč?
0: Protože není váš. Přijde si pro něj paní, které patří ty šperky.
3: Jo, vy už víte, komu patří?
0: Ano, víme. Telefonoval soudní znalec, že je u něho jakási žena a že popisuje šperky tak podrobně a přesně, že není pochyb o tom, že jde právě o ty naše šperky.
3: Ale jak se dostali...
0: Sebral jí je její sklerotický otec. Pak navštívil Zlatý hrozen a tam...
3: Tam měl to štěstí, že jsem si spletl jeho svrchník se svým.
0: Ano, ano, ano.
1: Štěstí, pane Bergu?
3: No, teď mohli padnout do nepoctivých rukou. A můj svrchník ta paní přinese?
0: Asi ne. Její otec přišel domů bez svrchníku a nemůže se na nic upamatovat.
3: Ne. Tak tady, pane komisaři, vidíte, jak je svět zkažený. Poctivého člověka oberou o poslední svrchník.
0: To víte, každý špás něco stojí. Jestli to zaplatíte jen ztrátou obnošeného svrchníku, tak dejte na modlení.
3: Jo, a jméno a adresu té ženy mi dáte?
1: Proč vás ta žena tak zajímá, pane Bergu?
3: No, já bych chtěl dostat zpátky ten svůj svrchník. Možná, že ho někdo vrátí.
0: Nic jiného vás přitom nenapadlo, pane Bergu?
3: Co máte na mysli, pane komisaři?
0: No, ty šperky asi nejsou zrovna moc dobře uschovány, když se dají tak snadno odnést. Víte?
3: Aha. No, já to je... Pane komisaři, poraďte té ženě, aby si uložila klenoty v bankovním sejfu. Kdyby se jí náhodou ztratili, šli byste určitě nejdřív po mně. Nemám pravdu?
0: To víte, že jo.
3: Sečno Zíková.
1: Ano.
3: To, co jsem říkal o té večeři, to jsem myslel vážně.
1: Já vám to věřím, pane Bergu.
3: To znamená ano nebo ne?
1: To znamená snad někdy.
3: Ano. Děkuju. Tak nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Zbohem, pane Bergu. To je neuvěřitelný případ, tenhle Berg. Viděla jste to někdy?
1: Bojím se, že vám nerozumím, pane komisaři.
0: Ale rozumíte. Nejen, že se vloupá do policejního sejfu, doslova mě před očima. Ale on si snad ještě usmyslel, že odsud ukradne i vás?
1: Ale pane komisaři, v tomhle případě snad záleží hlavně na mně.
0: No... Tím si nejsem tak jist.

Možná byste rádi věděli, jak to tehdy s těmi dvěma vlastně dopadlo. Ale zklamu vás. Žádný happy end se nekonal. Alespoň pokud vím. Slečna Zíková pracovala u kriminálky ještě asi 2 roky, pak ze služeb policie odešla. Neměla na to dost silné nervy, alespoň to tvrdila. Slyšel jsem, že se pak odstěhovala někam do jižních Čech. A Berg? Nikdy jsem se s ním už nesetkal. Ani osobně, ale především ani služebně. Ostatně, není to samo o sobě ten nejlepší happy end?

pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.

0: Přes pole, přes lůky, potěšení, kdeže jsi?
1: Přece tady.
0: Pro tebe mě zabolelo srdéčko.
1: Nemusí, Haničko, nemusí. Dobře víš, že mám rád jen tebe jedinou.
2: Rád? To říkáš ty, Petře. Ale kdo ví? Každý měsíc odcházíš na dlouhé dny hluboko do lesů.
1: Kácet stromy, lásko. Jsem přece dřevorubec.
2: Ale já zůstávám sama.
1: Až se vezmeme, tak...
2: Tak budu chodit s tebou.
1: A co když přijdou děti?
2: To se uvidí, až je budeme mít.
1: To se ví, že budeme. Dej mi na to pusu.
2: Dám, ale až si mě chytíš.
1: Tak ty takhle.
3: Pospěš.
1: Nadběhnu ti.
2: A nechytím.
1: Jen co ti dostanu, na sto hubiček ti vysázím.
2: Dokaž to, dokaž.
1: Mám tě. A teď...
2: Podívej.
1: Nač? Na starou hrobku? Vždyť ta tu stojí od nepaměti.
2: Vždycky, když ji spatřím, zamrazí mě.
1: Vezmu tě do náruče a hned se zahřej.
2: Svítí zlou žlutí, jak nebe před bouří.
1: Co pak je? Celá se chvěješ.
2: Děsí mě železná mříž, co hrobku s paloukem kol dokola černými oky obklopuje a temným stínem přiklápí.
1: Není důvod se bát. Starého knížete do ní uložili před, no nejmín před 100 lety.
2: Stařa říkala, že neumřel. Prý se upsal temnotě a jenom spí.
1: To si myslíš, že tam dole celé ty roky leží bez jídla a pití?
2: Jak se z něčeho takového můžeš dělat legraci? Takový živý mrtvý je ve skutečnosti nečlověk.
1: Jo, říká se mu fecht.
2: Ano, a vysmívat se fechtovi může jen blázen.
1: Nejsem blázen a nevysmívám se. Protože kdyby to byla pravda... Kdyby kníže jenom spal, tak mi, má milá Haníčko, nastanou velké potíže.
2: Slyšel jsi?
1: Někde v horách bouří. Můj děd kníže ti dlužil 300 dukátů za hájovnu a pronájem lesa. Táta a já jsme dluh ještě zvětšili. Kdyby se teď kníže probudil, musel bych zaplatit za celou rodinu.
2: Prosím tě, čím?
1: To nevím. Ale jestli je fakt živý, skončím v žaláři nebo rovnou na šibenici.
2: To je ale divné hučení.
1: Lásko, to jenom hřmí za lesy.
2: A co ty břízky kolem kamene před hrobkou?
1: Máš pravdu. Dlouhé roky byly úplně suché.
2: A teď mají kmeny novou bělostnou kůži, jak svatební šaty. A kde trčely holé větve, se třepotá zelený závoj svěžích lístků.
1: Bílé šaty a závoj. Hned je poznat, co se ti honí hlavou.
2: Ještě před týdnem vyhlíželi jako vdovy. Pojďme se na ně podívat zblízka. Třeba se stal zázrak.
1: Podívej, Hano, žádný zázrak. Ze skály vytryskl pramen.
2: Temný pramen.
1: Ochutnám.
2: Ne, Petře!
1: Blázínku, to se jen černá skála odráží v čiré vodě.
2: Nesmíš se napít.
1: Ty se pořád něčeho lekáš.
2: Nevidíš, jak voda září temným plamenem?
1: Voda je jenom voda.
2: Tahle tryská z podsvětí.
1: Někdy si myslím, Haničko, že slyšíš trávu růst.
2: Říkám jen, co cítím. Rychle, obejmi mě. Pevněji.
1: Takhle?
2: Tak.
1: Už je ti líp?
2: Ano, ale chci pryč odtud.
1: Pojďme. Ale tou delší cestou kolem obory, ať se ještě trochu užijeme. Zítra časně z rána odcházím do lesa.
2: Napeču ti sebou koláče, chceš?
1: To víš, že chci. A teď poběž. Kdo bude první u Igorovy drnový boudy, tak si...
2: Tak si co?
1: Může něco psát.
2: Potom chci modré z nebe.
1: Budeš ho mít.

0: Hanařo, stařeňko, tetičko, dej mi hubánka.
1: Neblázni, Hano, už ti není pět.
0: Aspoň jednoho jako kdysi.
1: Hubičky od Petra ti nestačí?
0: Pořád jich mám málo. A pak zítra zase odchází kácet do lesa.
2: Je to jeho práce, děvče.
0: Ale co já?
2: Aspoň mi budeš víc kruce větroplachu.
0: Upečeme Petrovi koláč. Že ano, tetičko, že mu upečeme koláč.
2: S tvarohem nebo s mákem?
0: Tvarohový, ten má nejradši.
2: Tak nač ještě čekáš? Cukr, mouka, vejce, kvásek, šup, šup, ať to lítá. Když děvče nedokáže upect koláč, nemůže se vdávat. A kde vůbec Šížek?
0: Ráno se mnou letěl do lesa a pak frnk, nevím.
2: Já mu dám frnk. Krmím ho, starám se a když má obletět kraj a říct, kde je co nového, je stejný jako ty. Nejspíš se někde hubánkuje s nějakou Číškovou.
0: Stařo, ty jsi nespravedlivá. Vůbec nemáš pochopení.
2: Ale jdi, brepto.
0: Počkej, tohle tě bude zajímat.
2: Co?
0: U knížecí hrobky obrostly břízy zelení a ze skály vytryskl pramen.
2: Cože?
0: Jo, ale nějaký divný. Jako by měl v sobě temné světlo.
2: Pramen zapomnění. Jednou se napiješ a co jsi prožila, navždy z paměti zmizí.
0: Ještě, že se Petr nenapil.
3: Mluví, to se ví, stařo, divné to je. Břízy se zelenají, voda ze skály teče.
2: Brzy se ozýváš, zelený ptáčku, brzy.
3: Já vím, že později jsem vyhlížel, jestli někde neuvidím Igora.
2: A viděl jsi?
3: Tu ví, to se ví, že ne. Drnová chajda prázdná je.
2: To se mi pranic nelíbí.
0: Co se děje, tetičko?
2: Napřed vytryskne pramen a teď zase zmizí Igor.
0: Nerozumím ti.
2: Až nová krev z krve se zrodí, až z kostí nové kosti vyrostou, až z masa nové tělo vzejde.
0: Co to říkáš?
2: Později se všechno dozvíš. Kdy se vrátí Petr?
0: Za 3 dny.
2: Ten den máš narozeniny, Hano.
3: To se ví, to se ví.
2: Číšku, musíš objevit Igora a zjistit, co dělá. Jen tak včas poznáme, jestli se temný probouzí, ale dávej dobrý pozor, ať neuvízneš v jeho osidlech.
3: Kdepak? Igor je můj kamarád.
2: Nevěř nikomu, kdo jednou zlu sloužil, může sloužit dál.
3: Igorovi se věřit dá. Nosil jsem mu drobky a kapky vody, když ho fecht k bříži přikoval.
0: Fecht?
2: Ještě. O kom jsi smyslela, že se bavíme?
0: On je skutečný?
2: Přej si jediné, ať ho nikdy nespatříš.
3: Stařo, ty přece dokážeš fechta zastavit.
2: Ne. Ne, tolik síly sama nemám.
3: Tu ví, kdo ho tedy zastaví?
2: Ještě uvidíme. Hlavně Číšku pořádně hlídej. Ve dne v noci.
3: Tu ví, to se ví, že budu. Tu ví, tu ví, tu ví.
0: A co koláče pro Petra, tetičko?
2: Co by? Pec je rozpálená, těsto vykynulo. Pust se do práce.
0: Mám je upéct sama?
2: Vdávat se budeš také sama.

0: Haničko, dívej se pod nohy.
1: Je, lomý kámen.
0: Na co, děvče, myslíš? Tohle není lomý kámen, ale bazalka.
1: Nezlob se, stařo. Nevím, co se to se mnou děje.
0: Ale já ano. Máš v hlavě jenom Petra.
1: Už 3 dny je pryč a mě je tak smutno.
0: Kácí buky hluboko v lese, nemůže za tebou běhat každý den.
1: No však já vím.
0: Nevíš. Má svoji práci a ty taky. Chci tě naučit, co znám, abys jednou... Posloucháš mě vůbec?
1: Nevolal někdo moje jméno?
0: Nevolal.
1: Vždyť já, tetičko, už skoro všechno umím.
0: Neumíš. Splést si lomý kámen s bazalkou může jen...
1: Nezlob se, já jsem...
0: Zamilovaná.
1: To taky, ale hlavně nešťastná. Poslední dny se probouzím a nemohu popadnout dech, jako by mě studená dlaň srdce svírala.
0: Noční můra. Ale nic se neboj, Haničko. Zaženeme ji. Zítra je poslední den měsíce dubna. A to znamená...
1: Že mám dneska narozeniny.
0: Ano, to také, ale zítra večer nastane...
1: Už vím. Čarovná noc, kdy se skály otevírají a poklady vydávají. Kouzelná noc, kdy na kopcích očistné ohně hoří.
0: Správně. Abychom ale u takového ohně noční můru zahnali, musíme dnes učinit rozhodnutí.
2: To ví, to se ví. Petr už se blíží. Už jde?
1: Konečně.
3: Hano, Haničko.
1: Petře, Petře.
2: Utíká, div si nožky nepřerazí. Ach, chichouvej, to jsou blázni. To se ví.
0: Číšku našel z Igora?
2: Našel. Skákal jsem z větve na větve a sledoval ho.
0: A co dělal?
2: Přinesl ke staré hrobce dýni. Potom stál, přešlapoval a něco mručel. Jako by se sám se sebou hádal. A nakonec vykřikl havraní a zas utíkal pryč.
0: Dál pozoruj, co dělá Číšku, a hned mi dej zprávu.
2: Tu ví.
4: Dobrý den, stařo.
0: Dobrý den, Petře.
2: To každý ví, že si Petr na Haničku myslí.
4: A co je na tom špatného?
2: Neodpovím, pryč letím, tu vím.
1: Jenom tě popichuje, Petře. Má radost, že ses vrátil.
4: Blázen bláznivá je ten váš Čížek.
0: A nemá snad pravdu, nemyslíš na Haničku?
4: Myslím. Chtěl bych ji za ženu a přijdu si o ní říci, ale až...
0: Jaké až?
4: Až budu mít jistotu, že se o ní dokážu postarat.
0: Ne, žádné až, Petře. Přijď hned zítra. V poslední den dubnový. Poklekání, jak zvony dozní. Dřív ne. Jestli máš Haničku skutečně rád, bude tvá.
4: Přijdu. Přijdu hned, jakmile vzplanou ohně na skalách.

0: V tuto hodinu podvečerní, Haničko, právě před 18 lety.
1: Já vím. Narodila jsem se a moje maminka umřela.
0: Ano, umřela, ale na tebe přešla kletba našeho rodu.
1: Kletba?
2: Prastará kletba.
0: Ty jsi tu scházel, Číšku.
2: To se ví. A hned ti říkám, že Igor upletl velkou klec a chytil do ní havrany.
0: A neviděl tě?
2: Za koho mě máš?
1: Nechápu, proč se staráte o nějakého bláznivého Igora.
2: Igor není bláznivý, naopak.
0: Mlč.
1: Co kdybys mi, stařo, konečně pověděla o té kletbě?
2: To se ví, řekni, to řekni, ať ví, ať ví, ať ví.
0: Haničko, nad ženami našeho rodu panuje kletba krve, kostí a masa. Dávno již tomu, co kníže zdejšího kraje usiloval o moji bábu. Chtěl, aby se stala jeho ženou, ona však odmítla, protože byl špatným člověkem. Toho rozzuřilo. Upsal se silám zla, které z něho učinili fechta. A potom nad naším rodem vynesl onu kletbu.
1: Jakou?
0: Až nová krev se z krve zrodí, až nové kosti z kostí vyrostou, až z masa nové tělo vzejde, pak přijde má chvíle a ženu uchvátím.
2: A tuhle kletbu vsadil fecht do zrcadla.
1: Nerozumím.
0: Hned pochopíš. Dnes je ti 18 let. A proto ti předávám tuto skřínku. Je jediným dědictvím po tvé matce. Otevři.
1: To je krásné zrcadlo.
2: Slyšeli jste?
0: To byl on.
2: Temný pán.
1: Já odmítám takové dědictví. Nechci ho.
0: Zrcadla se nemůžeš zbavit, Haničko. Naopak, musíš ho chránit. Jestliže fechtovi podlehneš a dobrovolně mu zrcadlo vydáš, bude zle.
2: Pak ho musíš následovat, kam poručí.
0: A nejen to. Až se tě temný pán nasytí, získá tvou duši. Tou pak jako klíčem otevře brány podzemí a síly zla zaplaví zemi. Tak splatí svůj dluh temnotám.
1: Už zas volal.
0: Moje babička i matka byly silné a zrcadlo uchránili. I tvoje matka. A teď si na řadě ty, Haničko.
1: Já nikdy fechtovi zrcadlo nedám.
0: Musíš být opatrná, zlu se snadno podlehne.
2: Fecht má pořád velkou moc a sílu.
1: Co mi pomůže, abych odolala?
0: Musíš si vzít Petra za muže.
1: To udělám ráda.
0: Zítra připravím v srdci lesa posvátný obřad. A jestli Petr za čarovné noci řekne, že si tě z lásky bere za ženu a spolu s tebou přebírá i dědictví zrcadla, pak nad tebou fecht ztratí moc. Jedině takovýto čin ho uvrhne zpět do spánku pod zem.
1: Navždy?
0: Ne. Ne, to bohužel ne. Narodí-li se ti dcera, přejde kletba na ní v den jejich 18. narozenin.
1: To je strašné.
2: Tu ví, to se ví.
1: Tetičko, nenadarmo ti říkají stařa, mocná vědma a čarodějka. Co pak nemůžeš kletbu zrušit nebo fechta navěky uspat?
0: Já sloužím světlu, Haničko, ne temnotě. Nemám tolik síly jako on.
2: Jednou si říkala, že bys to dokázala.
0: Možná, ale to by se museli spojit tři věci najednou. To by se... Číšku, pozor.
2: Co je?
0: Chyť mu rozmrtí hlavku, co sedí na stropě a tváří se, že tu není.
2: To se ví.
1: To je divná můra.
0: Letí u konu.
2: Mami, mami, už je skoro mám.
0: Tak, kde je? Ukaž. Snad si Číšku nesnědl.
2: Zaletěla do hustého šípkového keře.
0: Slyšíte? Tu můru nejspíš vyslal na výzvědy fecht.
1: Řekni, stařo. Co se musí stát, aby přestal škodit?
0: Za prvé by fecht musel udělat chybu, porušit pravidla kletby a zmocnit se zrcadla násilím nebo úskokem.
1: Mluv dál.
0: Dál se musí najít člověk, co by bez zaváhání dal svůj život za život druhého.
2: Tu ví, to není těžké. Lidé se přece mají rádi.
0: A bláhový Číšku. To vše se musí přihodit ve chvíli, kdy nad světem panují dobré síly.
1: Co zítřejší čarovná noc?
0: Ano, možná. Sama o sobě však nestačí. Nezapomeň, Haničko. Tři věci se musí spojit v jedinou.
2: Tu ví, to se ví.
0: Hned ráno půjdu ke studánce připravit vše na svatební obřad. Ty vyleď do kraje, Číšku, a hlídej.
2: Tu ví.
0: A Haničko, připrav do košíků jídlo a pití. A teď šupem na kutě. Zítra bude dlouhá noc.

0: špitem mi hladíš tváře, oči mi prozařuješ.
1: Jen to ne, tvý, a chichouvej, jen to ne.
0: Zrcadlo, cítím tě, čichám tě, hmatám tě. Tvé pablesky prosvěcují mé komnaty. Oživují můj hrad.
1: To ví, to se ví, zle.
0: Probouzíš mě, zrcadlo.
1: Fecht, vstává, zle je zle.
0: Už jdu, zrcadlo. Jdu za tvým třpitem.
1: Tu ví, chraňte se, skryjte se. Temný pán vyšel do světa. Tu ví, ať každý nad lesy, nad poli a nad potoky slyší. Plášť temnoty se vyvil z hrobu.
0: Zdíně už kočár jsem vyčaroval. Teď k němu dva rychlé vraníky. Igore, dones havrany. Igore, kde se zastounáš?
2: Tady je, mám, pane. Koukněte, modročerní krasavci, jak jste si přál.
0: Polož klec a ustup. Máchněte perutěmi, havrani modročerní, a v jeden ráz projděte ze světla do temnoty. Máchněte perutěmi, hřívou potřeste a kopyty zahrabte. Podobu vraníků, kterou vám dalo mé zaklínání, ukažte. Krásní jste. Však jako vítr buďte rychlí, jinak vaše kosti hlína pohltí.
2: Ty se vám povedli, pane. Hned je zapřáhnu. Kou zobáku dráp, jen žádné spínání, no tak. A ještě provléci obratě a hotovo, pane. Kam poroučíte?
0: Za Petrem Dřevařem. Je na čase vybrat starý dluh.
2: Vy žartujete? Ten má v hrnečku sotva pár stříbrňáků.
0: Má něco jiného, čím dluh splatí.
2: Jestli myslíte, že vám dá Haničku, tak to se mýlíte.
0: O Haničce řeč není. Zatím ne. Dneska mi zaplatí za dětka, za otce i za sebe.
2: Má akorát sekeru, ale ta vás počítám nezajímá.
0: Má něco mnohem důležitějšího, něco, co nemám já. Má... Nastav ucho, Igore, dnes není radno mluvit na hlas.
2: Pane, to přece nesmíte.
0: A to říká kdo? Ty snad?
2: Ano, já.
0: Mlč! Čekal jsem už příliš dlouho. Víc než 100 let jen tma, vlhko a otupělý sen v kopce.
2: Ale pane, výhra získaná lstí nevydrží.
0: Babské řeči!
2: No, co když na takovou splátku Petr nepřistoupí?
0: Dluh nebo život? Tak stojí otázka.
2: Nejednáte podle práva.
0: Tak dost, Igore, už mě to nebaví. Práskni do koní!

0: ať každý ví, že prastará kletba zrcadla se probouzí.
1: Šíšku, okamžitě přestaň.
0: Pravdu hlásám, temný pán z hrobky dnes do světa vykročil.
1: Jestli žertuješ a krajem zbytečně strach roznášíš.
0: Slyšel jsem hukot jeho hlasu, tupý jeko. Co z hrdla se mu drál, když dunivě vytruboval o zrcadle, co světlem mu oči otevřel.
1: Ach, Číšku, pak je zle.
0: To se ví, co jiného říkám. Zavři se a nikam neodcházej, Hano. Letím za stažou.
1: Leď, spěchej, ptáčku.

0: utěšení, kdeže jsi?
1: Haničko.
0: Kdo volá?
1: Přece já, Haničko. Tvůj Petr.
0: Petr?
1: No ano, lásko moje, otevři. Musíme si promluvit.
0: Petře! Co se ti stalo?
1: Nerozumím.
0: Máš jiný hlas?
1: Jo tak. Včera večer hořelo.
0: Cože?
1: Ne, nelekej se, nic se mi nestalo. Jen jsem se nadýchal kouře, víš, a bolí mě v krku.
0: Máš divné oči. Úplně z nich mrazí.
1: Saze mi do nich napadaly. Do rána jsem je ve studánce vyplachoval.
0: Chudáčku můj. A proč máš rukavice?
1: Přece hořelo, lásko. Mám na rukou puchýře.
0: Ano, ale kde jsi vzal takové panské rukavice?
1: Stařa mi je dala. Potkal jsem ji v lese u studánky.
0: Našel jí už Čížek. Prý se temný pán probudil a vyšel do světa.
1: Právě proto jsem tu.
0: My dva se však máme sejít až večer poklekání.
1: Ne, stařa vzkazuje,

0: Gor.
1: Pouze nás.
0: Proč právě on? Prisloužil temnému pánovi.
1: Snad kdysi dávno, Haničko. Pojď už a nezapomeň na zrcátko. Vetkni si ho za pás, ať znásobí tvou krásu.
2: Pane Trest, stíhne každého, kdo se podle pravidel neřídí.
3: Hubodrž.
1: Pojedeme, Haničko.
0: Podej mi ruku, Petře.
4: Stařo, zleje.
5: Já vím.
4: Jen jestli víš všechno.
5: Abych nevěděla, vždyť lesům, obilí a vodě rozumím.
4: Pak se podívej, co dělá Hana a Petr a hlavně, co provádí Fecht.
5: Lesní studánka nám ukáže, co třeba. Studánko čirá, oko do hlubin země, tváři, v níž zrcadlí se nebe. Květem chrpy tvé vody do kruhu míchám, ústa a oči ti otevírám. Nasyť mou duši vidinami a ukaž mi, ukaž, kudy stín Fechta běží. Igor rozhoupává zvon v kapli na rozcestí a Petr s Hanou nad posvátným kamenem klečí, ruce vzájemně propleteny. Při matce zemi, ne! Ne, to není Petr, ale Fecht! Vím jasně, jak po tváří Petra chtivá lebka Fechta prosvítá. Číšku, teď Haničku musíš střežit. Rady a odvahy jí dodávat. Rychle, leď, spěchej za ní.
4: To se ví.
5: Dál studánku ukazuj, i když moje srdce se děsí.
1: Přísahám, Haničko, že mojí navždy budeš a nikomu tě nedám.
0: Petře, muži můj, lásko a srdce moje, zde přijmi můj poklad nejvzácnější. Vezmi si jej a dobře uschovej.
4: Ne, Haničko!
0: Kdo to volá?
4: Zrcadlo, ne!
1: To jen vítr v soutěskách vyje. Však ženo moje, ne toto zrcadlo, ale tvá láska je pro mne darem nejvzácnějším.
0: Právě proto tě zrcadlo svěřuje. Je v něm naše štěstí.
4: Ne, ano, ano, ne!
0: Kdo to volá?
1: Ale to jen vítr na špičky hor hvízdá. Dáváš mi ho dobrovolně.
0: Z lásky ti jej dávám.
1: Výborně. Tím prokazuješ, že jsi tou pravou. A od této chvíle začínáš splácet dluh lásky.
0: Nerozumím.
1: Světlem zrcadla tě, Hano, přitáhnu a navěky k sobě připoutám.
4: Naletěla z děvče.
0: Co to říkáš, Číšku?
4: Utíkej!
1: Co ten pták tady?
0: Což nepoznáváš, Číška, Petře?
4: Ani nemůže.
0: Zbláznili jste se oba.
4: To se teprve uvidí.
1: Práskni do koní, Igore, popožeň vraníky, ať jsme na mítině včas. Dřevorubec Petr s obličejem oloupaným jak jablko netrpělivě čeká, až mu navrátím tvář.
0: Pane na nebi, co se to děje?
1: Pán nebes nade mnou nemá moci. Jedeme!
6: Je, drápe! Je, zobáku! No tak, drápe, zobáku, zaberte!
0: Kdo jste, pane, když ne Petr? Proč jste mě oklamal jeho tváří? Co jste za člověka?
1: Za člověka? Bylo by dobré být ještě člověkem. Aspoň bych vychutnal pomstu, až mi bude stoupat do hlavy. Já jsem Fecht, temný pán. Až nová krev z tvé krve se zrodí, až kosti z tvých kostí vyrostou, až maso z tvého masa novým tělem se stane, to vše pak bude navždycky mé.
0: Pane Bože!
1: Jsi Hana, dědička krve, jména a zrcadla. Zrcadlem, do kterého ženy tvého rodu před tebou hledívaly, jsi teď ke mně navždy připoutána.
2: Konec cesty, pane. Petr čeká pod jedlí, jak domluveno.
1: Až mu vrátím tvář, dohlédni, aby do západu slunce hory opustil. jestli nedá mým lesům navždy s Bohem.

0: Bude vyset.
1: Ano, pane.
0: Začni, Igore. Sloupni mi tvář.
1: Tady ne.
0: Chceš snad Hanu šetřit?
1: Jak vám tvář stáhnu, musím ji Petrovi hned nasadit. Kdybych jí nesl kus cesty, třeba by správně nepřilehla a vše, co jste získal, by se rázem proměnilo v dým.
0: Prospěch pána máš na zřeteli, Igore.
1: Paní, radím vám, nedívat se.
2: Dívat či nedívat? Není to, Igore, už úplně jedno?
0: Jen ať se dívá. Stejně tuší, že pro ní slunce navždy zapadá. Jako když si pro mne. Jdeme!
3: Jen se dívej, Haničko. Dobře se dívej, aby si věděla, koho zvolit.
2: Jaké rozhodování, ptáčku. Můj život končí.
3: Kdo ví?
2: A proč právě já, Číšku? Čím jsem se provinila?
3: Zrcadlo dala se nepravému.
2: Podvedl mě.
4: Ah, to pálí jako samo peklo. Aby tě ďas vzal, fechte.
3: Haničko, máš ještě šanci. Ale srdcem vybírej, jinak jsi navždy ztracena.
2: Číšku můj zlatý, věř, že tam na tom muže, co bolestí křičí, když tvář mu zpět nasazují. Vidím a poznávám oči, co s láskou mě hladívaly. Rty vidím, co něžně mě líbávaly. Tvář vidím, kterou jsem do dlaní celá rozechvělá brala.
3: Tu ví, to málo je. Co ještě ti srdce říká?
2: Že tentokrát tomu, kdo nosí Petrovu tvář, mohu věřit. Jen jeho miluji.
3: Dobře si volila.
2: Ale co to? Proč si Petr bere ranec a odchází? Ostružení se za ním zavírá. Proč, Číšku, řekni proč?
3: Toho se nelekej.
0: Zase ten pták. Zažeň ho, Igore. Tak. A ty vystup z kočáru, Hano. Pojď. A pověz, co na opačném konci mítiny vidíš.
2: Temný pramen ze skály tryská.
0: Voda zapomnění.
2: A hned vedle hrobka se sloupy a nad ní kopule.
0: Železnými mřížemi obénaná.
2: Místo smrti.
0: Náš společný domov.
2: Proč mám zemřít tak mladá?
0: Nezemřeš, budeš žít. A každý den si pod nebesa vyjdeš. Však jenom do této ohrady ze železa černého. Pak se za mnou zpět dolů navrátí.
2: Ne!
0: Ale ano. Tam dole lůžko manželské stojí. V něm studené kosti mi budeš hřát a dechem mladosti mou zmrzlou kůži pohladíš. Vejdi.
2: Ach, pane na nebi, rozlom pečetě, co poutají mě ke zlu.
0: Pána nebes, marně voláš. Igore, vypsáhni. Buď paní k ruce, kdykoliv se objeví.
5: Jistě, pane.
0: A teď dolů do hrobky. Ženu mu.

0: Oh, drápe, zobáku. Pojďte.
1: Pěkně si mě potrápil. Tváře mě hoří, hlava bolí.
0: To jsi ty, Petře? Slíbil jsi, že opustíš fektu v kraj?
1: Jsi jeho sluha, Igore. Monstrum, které žije už třetí lidský věk, ale o síle lásky nevíš nic.
0: Mýlíš se.
1: To určitě.
0: Nerozumíš, ale nevadí. Drápe, zobáku, při perutích soumraků volnost mějte.
1: Takhle to tedy chodí. Havrany v koně si temný pán proměnil.
0: Jo, tak to chodí. Ani netušíš, jak strašlivý trest na tebe dopadne, až fecht zjistí, že z horách zůstal.
1: Musel jsem se vrátit. Miluju Haničku víc než svůj život.
0: Radím ti, uteč, dokud tě nohy ještě poslouchají.
1: Vytrvám a Haničku zachráním.
0: Osleplý láskou jí nepomůžeš. Oslabený strachem o její život prohraješ svůj.
1: Nemám z fechta strach.
0: Tak teď to můžeš dokázat. Slyš, vrata hrobky se otvírají.
1: Stojte při mě, buzi.
0: Fecht tě vyčenichá, i kdyby ses do země zavrtal.
2: Igore! Igore!
0: Hleďme. Zdá se, že bohové se přimluvili. Místo zkázy přichází něha.
2: Igore! Ale to je přece...
0: Ano, má paní. Ten, na koho se díváte, je Petr.
2: Petře!
1: Haničko moje. Igore, otevři mříže.
0: To nikdo nedokáže, jen temný pán sám.
1: Tak je přelezu.
0: A můžeš zkusit, co chceš, ale bez jeho vědomí je nikdo nepřekoná.
1: Haničko.
0: Počkej, nech to. Mě volala. Čím mohu posloužit, má paní?
2: Chtěla jsem se napít vody z temného pramene, aby mi věčné zapomenutí ulevilo. Ale už nechci, protože ses mi vrátil, Petře.
1: Co dělá fecht?
2: Usnul. Plášť mezi 7 svícnů rozložil. A jak se na něj natáhl, jako by se do sebe propadl. Čelisti sklaply zelené světlo, v očích zhaslo.
0: 7x7 svící ve svícnech hoří?
2: Ano, vysokým žlutým plamenem.
0: Tedy máte celou noc, než se temný pán probudí. I když je mříž mezi vámi, ten čas patří jenom vám.
1: A co ty, Igore?
0: Nebudu přece u vás postávat. Půjdu se projít.
2: Jsi milý.
0: To mi ještě nikdo nikdy neřekl.
3: Tu ví. Slyšte všichni novinu moji.
2: Číšku.
3: Fecht podváděl. A proto staře světlo proti temnotě. Dobro proti zlu do boje zvolává. A první je na řadě Petr.
1: Musím pomoci Haničce.
3: Pomůžeš-li dobru, pomůžeš Haničce. Chceš?
1: Ano, jistě, že chci.
3: Pak nemeškej a vydej se za stařou.
1: Kam, kterou cestou?
3: Sama se před tebou otevře. A skrz rokle a soutězky tě ke studánce dovede tu ví. A co ty, Haničko? Chceš být Petrovou ženou?
2: Po ničem jiném netoužím.
3: Pak musíš Fechtovi něco vzít.
2: Se strachem k němu půjdu, ale přinesu, oč si řekneš, Číšku.
3: Zrcadlo dones, co jsi mu do zástavy dala. Potom pramen vlasů mu ustřihni a kus pláště uřízni. Ale běž hned.
2: Všechno, oč žádáš, obstarám. Ale kdo to staře odnese?
1: Já.
3: Ty se nesmíš těch věcí ani prstem dotknout, Petře. Igore!
1: Podej mi skrz mříže ruce, Haničko.
2: Tady má dlaň. A k ní druhá.
1: Na tváře ji přitisknu a pro štěstí do každé misky dlaně polibek vložím.
3: Petře, utíkej! Čas půlnoční nepočká!
1: Už běžím!
3: Igore!
0: Kdo mě to volá? Ty, ptáčku, kamaráde.
3: Já. Doneseš staře ke studánce pár věcí, které Hana Fechtovi vezme.
0: Cože? Ani za nic. Staře patří ke kruhu světla a když jí dneska přijdu pod ruku, bude se mnou zle.
2: Igore, vím, že sám se musíš rozhodnout. Přesto prosím.
3: No tak, brachu, vždyť víš, že fecht Haničku podvedl. A pak zrcadlo musí někdo přinést zase zpět.
0: Dobrá, zkusím to. Ať se stane, co se stát má.
2: Děkuju. Teď ale vzívejte všechny bohy, ať nade mnou bdí, protože jdu do hrobky vzít Fechtovi, co stařa potřebuje.
3: Tuví a Igor, ať vše dopůl.

0: Co mám, stařo, přesně vykonat?
1: Vlož ruce do kotle, Petře.
0: Do kotle? Vždyť se spálím. Voda varem kolotá a přísadami všelijakými víří.
1: Kdyby láska a dobro byly levně kmání jako zlo a nenávist, byl by na světě dávno ráj. Miluješ Haničku?
0: Ano, ale...
1: Miluješ a přece váháš?
0: Mám strach. Však co si mi zvedá bradu a ramena?
1: A nač tedy čekáš? Ruce do kotle vlož a opakuj po mně. Já o pomoc žádám mocnosti světla. Ne pro sebe, pro Haničku, prosím, aby pečetě svazku se zlem byly zlomeny. O její svobodu žádám a život svůj k boji proti mocnostem temnoty nabízím. Ruce z kotle ven.
0: Nespálilo mě to, neopařilo.
1: Své srdce a život si nabídl upřímně. A prosba byla přijata.
2: Hej, stařo, Igor přichází.
3: Mám, co si chtěla, stařo. Zrcadlo, vlasy i pláště kus.
1: Igore, víš, co se s tebou stane, když fecht tvůj pán v boji prohraje?
3: Když jeho nebude, nebudu ani já.
1: A nemáš strach?
3: Právo a spravedlnost musí být zachovány. A já vím, že o mě stejně nikdo nestojí, protože temnému pánu sloužím.
2: Tu ví, to pravda není. Co Hanička?
3: Jediná je.
2: Já tě snad rád nemám. A...
1: Igore, když fecht bude přemožen, ty sám v prach se rozpadneš.
3: Inu v prach se změnit není zas tak špatné. Na pole dopadnu, osení zelené, země vzejde vesele, bude klapat mlín.
1: Jestliže dobrovolně přijímáš osud, který na tebe čeká, odevzdej, co přinášíš. Půlnoc už pluje hlubinami nebes. Proto Petře vhoď do ohně šalvěj, ať vyvalí se dým. Lomy kámen přidej, ať nad hrobem tmy odemknu bránu budoucnosti.
2: Tu ví, udělej, jak řekla.
1: Vyrobím loutku temného pána. Z hlíny a bahna jí uhnětu. Kůži z křehkého listí usoukám. Krev zelenou, co na slunci vadne, z trávy načerpám. Páteř a kosti střešňových větví, co snadno se zlomí, do těla zasadím. Teď pravé vlasy fechta a kus jeho pláště. Přelude temného pána, panáku fechta, žij!
2: Tu ví, povedlo se. Stařo, loutka fechta ti v dlaní spí.
0: K čemu nám bude?
1: Až přijde čas, pomůžu ti. Do loutky fechta stříbrné hřeby vrazím a tvůj protivník se slábne. A teď svlékni košily, Petře.
0: Ale proč?
2: Jak jinak ti stařa má na tělo namalovat ochranné ornamenty?
1: Nad lokty pera z jestřába, ať paže bez únavy se míhají. Na hrdlo vlčí štěk, ať dech neschází. Na prsa sítě pavučiny, co rány rychle hojí.
0: Jsem bludištěm, kde stopy se kříží a nepočkají.
1: Buď plamen, co žárem očišťuje, buď ostřím, co zlobu setne. A zde stříbrný tesák na boj s temnotou přijmi.
0: Cítím horkost i ledový vítr. Cítím, že jsem.
1: Teď zrcadlo mi podejte, ať dávnou kletbu zlomím.
3: Troufáš si?
2: To se ví, jinak by Hanička prohrála duši.
1: Zrcadlo odráží obraz na stuhlé hladině stříbra, proto ze stříbra vyčaruji proti temnotě zbraň.
3: Jsi moudrá, stařo.
1: Až nová krev z krve se zrodí, až kosti z kosti vyrostou, až se maso z masa novým tělem stane, to vše jednou mělo být i tvé. Však fechte, slyš, to nikdy se nestane. Volám babici, ženu a panu. Volám ty, co v rukou drží životy lidí. Sudičky milé, Jen pro vás pálím pryskyřici šalvěj a mátu. Nadýchejte se voné oběti a požehnejte mému konání. Hle, nožem si hlubokou rýhu do dlaní ryji a krví svou hladinu zrcadla zaplavuji. Nalokejte se čerstvé oběti a k životu probuďte stříbro zrcadla. Prosím vás a žádám, aby každému, kdo bude zrcadlo zaklínat, namísto obrazu žhavé stříbro do očí vstříklo a srdce na uhel spálilo.

0: Slunce je tam, co měsíc byl v noci. Hrobka ve slunci žlutě svítí, ale fecht nikde.
1: Přijde, nemůže jinak.
2: Určitě se zjeví. Když mu Hanička zrcadlo do lože vracela, svíce už dohořívaly.
0: Pozor! Hrobka se otvírá!
1: Přichází.
3: Tu ví a Haničku vleče s sebou.
0: Pustí, fechte! Pustí!
4: Hleďme. Vrabci se slétli. Vrabci, co jako bojovní orly se cítí.
1: Propust, Haničku, k ničemu ti není.
4: Že ne? Že právě ty, stařo, bys na kletbu zapomněla. Kdepak? Znáš mou sílu a dobře víš, že větší je nežli ta tvá.
2: Pane, stařa vás varuje podle práva.
4: Co to meleš, Igore? Ty něco víš? Přikazuji ti, mluv.
2: Dnešní den si právo a spravedlnost vyberou daň za váš podvod, pane.
4: Ach, takhle tedy. Ty jsi mě zradil. Víš vůbec, Igore, co z tebe zbyde, když padnu?
2: Vítr si vezme můj prach.
4: Hlupáku, chceš zahodit nesmrtelnost?
0: Dost řečí! Projdi mříží, fechte, je čas se být!
4: Lidský červe, ty se mnou chceš bojovat. Přišel jsi z prohanu, ale dostaneš smrt. Mám meč z ocele třikrát zakalené. Proti němu tvůj tesák nemá šanci. Kryj se, mládenečku. Kvarta. Sexta. Úkrok. Au. A zásah.
5: Petře.
0: Nic to není.
4: Ne. Tak tedy znovu. Kvarta. Sexta. Úkrok. Au. A zásah.
2: Stařo, dělej něco, nebo ho temný pán zabije.
1: Nemohu, dokud Petr Pechta nezasáhne.
4: Aby tě ďábel vzal, to pálí.
0: Jsem plamen, co žárem očišťuje.
4: Nech si hloupé průpovídky, tu ránu ti vrátí.
1: Teď je má chvíle. Pechte, pohleď, mám tě ve své moci. Tvoji podobu jsem do panáka vtělila a zde mám stříbrné jelice.
4: Neskoušej to na mě, stařo. Kde bys vzala kus mého těla?
1: Stačily mi vlasy a pláštěcí.
4: Ne, to nesmíš.
1: Podnu tě do stehna.
4: Schromila jsi mě.
1: Bojuj, Petře. Zlo má stále velkou sílu. Tedy připravím loutku o levou ruku.
4: Proklínám tě. Za tohle draze zaplatíš.
0: Zvedni meč, fechte.
4: Uhni červé, ani chromého mě nedostaneš. Odskok. Smyk. Úkrok. Přibodl jsem tě k zemi, mládenečko.
0: Bolí to.
4: Teď už nevstaneš.
0: Že ne? Jsem bludištěm, kde stopy se kříží. Jsem ostřím, co zlobu setne.
4: Ano, tak se koukni, co já držím v ruce.
0: Zrcadlo.
4: Správně. A teď s vámi všemi skoncuju. Zrcadlo, paprsky slunce uchop. Ohnivý šíp z nich usoukej. Zrcadlo, paprsky slunce uchop. Ohnivý šíp z nich usoukej.
1: Zrcadlo tě neposlouchá, fechte.
4: Hlupáci. Tak tedy kletbou vás zahubím. Až nová krev z tvé krve se zrodí.
1: Svou krví hladinu zrcadla zaplavuji.
4: Až kosti z tvých kostí vyrostou.
1: K životu stříbro zrcadla budím.
4: Až maso z tvého masa se novým tělem stane.
1: Ať chavé stříbro do očí fechta stříkne.
4: Ty ďáblice! Pálí to zrcadlo, já hořím.
1: Srdce na uhel mu spálí.
4: Zrcadlo, ach ne.

0: Dokonáno je.
1: Tu ví, mříže kolem hrobky praskly.
2: Železné pruty se rozstavily jako vosk.
3: Hrobka se zhroutila. A pramen?
4: Není tu.
5: Zvítězili jsme.
3: Jsem volná? Jsem opravdu volná?
5: Všichni jsme volní a svobodní. Kletba na dobro zmizela spolu s fechtem.
2: Haničko, lásko moje.
3: Petře, ty krvácíš. Tady, tady a tady též. Utrhnuji trocel. Plát na pruh a brzy budeš zdrav.
2: Pořádně obvaz utáhni. Neboj se.
3: Hotovo, lásko. Tady má dlaň a k ní druhá.
2: Chci víc? Tvér ty mi dej.
3: Spěcháš, ale mě to těší.
1: To se ví. Vždyť jsem to říkal, že lidé se rádi mají. Tu ví.
5: Čišku. Čišku, podívej, je třeba se rozloučit.
1: Igore, co se to děje?
4: V prach se měním. Ubývám.
3: Igore.
4: Lehce odcházím. Nad zemí ve vánku se vznáší.
5: Slyšíš, Číšku? Tvůj přítel je spokojen.
1: Tu ví, kdo ví, ale já ne.
3: Přece ho, stařo, nenecháš odejít. Vždyť nám pomáhal přemoci zlo. Prosím, tetičko, prosím, zachraň ho.
5: Pokusím se. Volám vás, sudičky, co v rukou soukáte nit života lidí. Volám babici, ženu a panu. Vás volám, sudičky, co lidem měříte života roky. Vás, které v kotli osudu nechte míchat životy lidí. Volám a prosím, život za život, co do boje Igor vsadil, ať získá zpět.
4: Je, Číšku, kamaráde, já letím.
1: Tu ví, to se ví.
4: Tu ví, to se ví. Narostla mi křídla a malinký jsem jako ty.
1: Tak poleď vzhůru, ke slunci poleď. Se mnou stále víš.
5: Spokojení.
3: Ach, stařo, tetičko.
2: Jste hodná a laskavá.
5: Poslyšte, vy dva. Dnes večer vás u studánky svatebním obřadem na věky spojím.
1: Tu ví, to se ví. A my půjdeme za svědky. Chcete?
3: To se ví, že chceme. Viď, Petře?
2: Proč ne? Jasně, jasně, že chceme.
1: Tu

0: Veliký vodní tulák. Můj tatínek projevil přání jít ještě jednou s Karlem Proškem na ryby. A vůbec nezáleželo na tom, jaké ryby to budou. Přišli jsme na Bránov a oni se objeli jak za války, kdy se dlouho neviděli. Prošek sundal z půdy žluté bambusové pruty a očistil je od prachu a pavučin. Měl na nich ještě staré kolečkové navijáky roláky a bílou imitaci. Potom šel narýpat rousnice na zahradu a usekl na špalku jedné bílé slepici hlavu. Dal mi ji škubat a sám šel nalít do láhve domácí slivovici ze švestek. Rozhodli se s tatínkem, že půjdeme na Děs na Úhoře a upečeme si slepici. Vrátíme se až ráno. Tatínkovi by se také Úhoři hodili jako prezent. Úhoř je krásný dárek. Má nenapodobitelné výtečné maso. K večeru jsme vyšli. Každý si nesl pruty a pytel pod zadek. Připomínalo mi to naše cesty za Parmami. Jen oni dva už byli starší a po pěšince těžce šli a těžce dýchali. Jako tehdy před válkou bylo nebe modré a slyšeli jsme už padat vodu z jezu. A naproti maličko svítil jedinou lucerničkou nezabudický mlýn. Strejda Prošek řekl, tady zůstaneme. A rozvaloval pruty. Všech šest prutů Proškovi, tatínkovi a moje jsme dali vedle sebe a na každý pověsil tatínek takovou malou rolničku, jak na vánoční stromek. Na Úhoře však byla špatná noc a všichni jsme to věděli. Svítil velký stříbrný měsíc a nebe bylo poseté bílými hvězdami. Úhoř miluje raději tmu jako netopír nebo divoká zvěř a o světlých nocích málo vylézá. Ale nějak nám to tehdy nevadilo. Snad bylo důležitější pro tu noc, že jsme byli, možná naposledy, spolu. Šli jsme dál od prutů, aby měli klid, a strejda Prošek rozdělal malý ohníček a pověsil nad něj na drát slepici. Potom vytáhl láhev a povídal mi jako před 10 lety z akátu. Cvakni si. A já si cvakl, protože jsem byl už skoro muž a tatínek neměl žádné námitky. A tatínek si taky cvakl, přestože na alkohol moc nebyl. Ohýnek nás hřál zvenku, slivovice uvnitř. Potom vyprávěli o rybách a dělali bilanci. Co chytili a co nechytili a shodli se jako všichni rybáři na tom, že největší ryby jim vlastně utekly. Potom zazvonil zvonek. Bylo to zvláštní a cizí v přírodě. Zprvu jsme nechápali, kdo na nás zvoní. A pak jsme si vzpomněli na naše zlaté zvonky a běželi jsme úprkem k prutům a tatínek vytáhl kilového Úhoře, který si zřejmě spletl světlou noc a tmavou noc. Tatínek ho dal do husté síťky, síťku nahoře svázal 5 uzly a pověsil ji s Úhořem na větev olše. Potom jsme roztrhali a spucli začouzenou slepici a zapili ji zase slivovicí. Už jsme moc nemluvili, už promlouvala jenom noc. Šel jsem k olši, kde visel v síťce Úhoř. Byl živý. Maličká očka se mu podivně nazlátle leskla. Kdyby to byl člověk, řekl bych, že má horečku. Začal se v síťce kroutit, ale neměl žádnou šanci. Ale nevzdával se, jako se nevzdávají ti nejpevnější lidé. Úhoř nikdy nestrácí naději. Ani když už je mrtvý a jeho tělo je rozbité, ještě chce utéct a žít. Lehl jsem si k ohničku do trávy a myslel jsem na poutníka Úhoře a jeho rod. Na jeho životě je zatím víc záhad než pravdy. Myslel jsem na rybu, která tu žije na planetě zřejmě miliony let. Na rybu, která je opředená tajemstvím řek, moří a oceánů. Viděl jsem v duchu dávného řeckého filozofa Aristotela, jak vytlouká z hlavy mylnou myšlenku, že Úhoři se rodí v bahně jezer. Slyšel jsem Dana Schmidta, jak obhajuje první pravdivý názor, že Úhoři se třou v blízkosti Ameriky v Sargasovém moři. Připlují sem z řek Evropy a Afriky. Tady pod hnědými chaluhami Sargasum, v jednom z nejteplejších a nejslanějších moří světa, prožívají lásku. Své děti jikry houpají na hnědých řasách, jak na kolébkách, a nikdo z rodu lidí je přitom nespatří, protože člověk ještě tak hluboko nesestoupil. A oni si zřejmě člověka přitom ani nepřejí. Člověk chtěl vědět o nich vše a tak je pronásledoval dokonalými letadly a pevnými loděmi. Dokonce připevnil na Úhoře primitivní vysílačky a sledoval je loděmi po povrchu oceánu. a přesto se celé pravdy nedopátral. Nevíme, kde umírají. Snad hynou po vytření. Padají na dna moří a oceánů, protože moře a oceány jsou hrobky nekonečné. A zatím jejich děti, sklovité, průsvitné monté, nese golfský proud stovky kilometrů. Úhoříci velcí jako vrbové lístky plují pak sami 3 roky do ústí řek, kde žili jejich otcové a matky. Samci zůstávají u ústí řek a hlídají, až se dorostlá samice zase vrátí. Ty žijí 10 let v řekách, jako by mohli vyrůst a zmohutnět jen tady. A tady je chytáme úzkohlavé a širokohlavé, nazelenalé nebo modravě černé. Pak se ty zbylé vydají zase na 10 000 kilometrovou pouť do Sargasového moře. A vědci pátrají, co je k tomu vede a jak mohou najít cestu. Ptáci se řídí hvězdami a sluncem. Ale čím se řídí pod vodou ve veliké hloubce úhoři? Pudem? Magnetismem? Zkušeností? Nadprůměrnou inteligencí? Smyslem pro orientaci? Nepřipadalo mi to tenkrát tak složité. Tam u Ameriky se přece narodili a tam se vracejí. Domů každý trefí. Narodili se tam a tak se tam chtějí pomilovat a v rodném moři zemřít. Plují tak zběsile, že v jejich čas není nic pro ně překážkou. I pro ně jsou některé nepřekonatelné. A oni jdou jak slepí. Jsou chytří. A přesto se dostanou hnání proudem do turbín a zahynou rozkrájeni popravčím kolem. V mokré trávě prý cestují kolem velkých jezů a přehrad. Překonávají 1000 nástrah rybářů a pytláků. V moři se jim zvětší oči, aby lépe viděli, a zmenší se jim i útroby. Změní i barvu, stanou se stříbrnými. A stále plují za svým cílem. Nikdy nestrácejí naději. Člověk postavil přehrady, vysoké jezy a kolomas nalil do řek. A úhoři nemohli stoupat ani klesat. A pak zjistil, že se mu bez úhořů těžko žije. A začal dovážet úhoříky od ústí řek letadly v bedinkách, obložených ledem a mechem. Vpouští je do řeky u svých domovů, aby je za pár let lovil. Ale kdo těm nejsilnějším, kteří přelstí naše nástrahy, pomůže k cestě zpět? Rozednilo se. Tatínek se vykašlal, vstal a šel pro pruty a pro úhoře. Bloudal jsem se za ním. U Olše se síťkou jsme oba vykulili oči. Visela tam síťka plná slizu. Připomínalo to porážku a prapor na půl žerdi. Úhoř si zvětšil zobáčkem maličké očko na větší oko, pak se zřejmě stáhl v pase a proklouzl. Spadl ze stromu a vyjel po mokré trávě zpátky do vody. Líbilo se mi, že tatínek nenadával a jenom řekl, je fuč. Pak zívl, utahaný, nevyspalý, otlačený a dodal, byla to ale překrásná noc. Bylo to tak. Člověk prožije krásnou noc a nemusí nic chytit. Stál jsem u Olše a díval jsem se pořád jak fascinován na prázdnou síťku a myslel jsem na to, že tenhle úhoř také nestrácel naději, že jednou uvidí Sargasové moře.
1: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby, proč ne a co kdyby, důkazů není. Tajemné zločiny, dál děsí metropoly, služební nadšení, nestačí k zatčení. A potom volá bezradný Scotland Yard.

0: Pane Holmesi, máte tu návštěvu?
1: Nemám čas, paní Hudsonová. Nevidíte, že studují včelí orientační tance?
0: Ale to je doktor Watson, pane Holmesi.
1: To je ovšem něco jiného. Jen pojďte, příteli, jste samozřejmě vždy vítán.
2: Dobrý den, Holmesi.
1: Buďte zdrav, Watson. Posaďte se u nás, no třeba tady na ten pařez.
2: Děkuji.
1: Nevšimli jsme si, že už tam sedí včela. Nezlobte se na ní, byla tam dřív. Co kdybyste nosil silnější kalhoty, ku příkladu z té módní festové džínoviny?
2: Nemám chuť ani čas na žertování, Holmesi. Přišel jsem vás požádat o pomoc a spěchá to.
1: Co nemilého se vám přihodilo?
2: Ne, ale našemu zahradníkovi, znáte ho přece.
1: Ano, starý pan Gardner, znamenitý člověk, ochotný a přívětivý.
2: Vidíte, a dnes ráno ho zatkli pro podezření z vraždy.
1: Není možná. To se tedy náš drahý inspektor unáhlil.
2: Taky bych řekl. Tomu hloupému inspektorovi zřejmě straší v hlavě to staré otřepané rčení. Vrah je zahradník.
1: Nemluvte o něm tak ošklivě, Watson. Náš inspektor není hlupák. Jistě musel mít nějaké velice pádné důvody. Rozhodli se zatknout a obvinit tak bezúhonného člověka.
2: Důvody by tu byly, to ano. Zahradník sám přišel ohlásit na policii nález mrtvého muže. Objevil prý tělo náhodou ráno v 6 hodin.
1: Kde?
2: U kompostu, na konci své zahrady.
1: To ovšem ještě není důvod k podezření z vraždy.
2: Samo o sobě jistě ne, avšak...
1: Byl ten člověk nepochybně zavražděn.
2: Ano. O tom není pochyb. Smrt způsobil úder tupým předmětem do týla.
1: Sprostá vražda ze zadu. Ne, to nemohl udělat Gardner.
2: To tvrdím já též a jsem o tom pevně přesvědčen. Podle inspektora však všechna fakta nasvědčují tomu, že to zahradník udělal. Mrtvý muž je totiž známý místní zlodějíček, který mimo jiné také často navštěvoval i Gardnerovo zahradnictví. V noci samozřejmě, kradl tam všechno možné, všichni to o něm vědí.
1: To je špatné.
2: Ano, inspektor to vysvětluje tak, že zahradník si tentokrát na zloděje počíhal a hodil po něm kamenem. Na neštěstí zasáhl přesně.
1: To by ovšem nebyla úkladná vražda, nýbrž prosté zabití.
2: Ne. Doktor říká, že tím zásahem nebyl zloděj zabit. Smrtelný úder prý byl zasazen zblízka a s jiným těžším kamenem.
1: Našel se ten kámen?
2: Ne.
1: Stalo se to určitě v noci?
2: Ano. Doktor řekl, že smrt nastala nejpozději o půlnoci a nejdříve v 8 večer. Blíže prý to určit nemůže.
1: Zahradník nemá žádné alibi?
2: Má perfektní alibi na celý včerejšek. Ovšem jen do 7 hodin večer. Prodával celý den na tržišti a viděla ho tam spousta lidí. Ovšem po 7 hodině už ho nikdo neviděl.
1: Asi byl potom celodenním stání řádně unaven a šel si hned lehnout.
2: No, přesně tak to řekl, ano. Jenže nikdo mu to nemůže dosvědčit.
1: To je velice zlé.
2: Holmesi, pomozte tomu chudákovi, prosím vás o to. Je určitě nevinen, ale...
1: Jistě. Hned se vydáme do města. Přijel jste brýčkou?
2: Ano, a mám nové pérování. Prokleté mouchy.
1: Neproklínejte mouchy, vocné. Jsou velmi užitečné.
2: Dejte pokoj, mouchy a užitečné. To jsem ještě neslyšel. Vy se z toho obdivu k přírodě jednou zblázníte.
1: Nemluvím teď jako přítel přírody, ale jako kriminalista. Mouchy mohou být v kriminalistice opravdu někdy velmi užitečné. Něco o tom náhodou vím.
2: Pána, snad jste se teď nespecializoval na mouchy? Myslel jsem, že se zajímáte jenom o hmyz tak obecně. Ta vaše sbírka napíchaných broučků je opravdu pěkná, ale...
1: Ne, Watson, ne. Já jsem dosud ze starého světa. Vím toho o mnohém nemnoho. V dnešní době ovšem specializace postupuje mílovými kroky. Kdysi se považovalo za specializaci, věnovali se někdo výhradně studiu hmyzu. Dnes už jsou i specialisté na mouchy, anebo třeba jen na tropické mouchy. A brzy možná vznikne specializace jen na druh, dejme tomu, Saccharophaga carnaria. A posléze možná budou specialisté jen na pravou zadní nohu onoho druhu.
2: Trochu to přeháníte.
1: Jistě, ale mám ku příkladu přítele entomologa, který se již dávno specializoval právě jen na nekrofágní hmyz. Jistě víte, co to je.
2: Ale ovšem, hmyz vegetující na mrtvolách a mršinách. Ale nemusíme snad hovořit o tak nechutných věcech.
1: Kriminalisté, Watsone, musí se velice často zabývat záležitostmi zdánlivě nechutnými. Jakož ostatně i jiní vědci. Nedívejte se na to laskavě očima povzneseného laika, ale očima vědce. Pak nebudete vidět nechutnost, nýbrž pozoruhodnost této specializace. Což to není vskutku pozoruhodné, že hmyz je vybaven tak vysoce citlivými smysly, zejména čichem?
2: O, prosím, uznávám, že to je pozoruhodný a pro mnohé je možná zcela nový a nečekaný poznatek. Avšak...
1: A právě z toho důvodu bývá hmyz obvykle první na místě, kde je mrtvola. Mnohem dříve než policie.
2: Nemohli byste pro boha mluvit o něčem jiném?
1: Budu muset, protože já toho o nekrofágním hmyzu mnoho nevím. Ale žasl byste, jak zajímavě a poutavě o tom umí vyprávět ten můj přítel, Stevenson se jmenuje. Je to doktor přírodních věd. A je mimochodem také odborným poradcem londýnského Scotland Yardu.
3: Neunavujte mě, Gardner. Já vím, že jste slušný člověk a kdesi, cosi, znám vás, a léta u vás přece kupují okurky a rajčata, ale všechny okolnosti svědčí proti vám. Tak mi to přece usnadněte a přiznejte se.
4: Pane inspektore, já vás taky mám za slušného člověka a ctím ve vás stálýho zákazníka. Ale pochopte přece, že se nemůžu přiznat k něčemu, co jsem neprovedl.
3: Tak ještě jednou. Co jste dělal včera večer od 7 hodin?
4: Kolikrát vám to mám říkat? Krátce po 7 jsem přijel domů z tržiště. Umyl jsem se a šel jsem hned na kutě. Spal jsem až do rána, do 17:30. Pak jsem...
3: Dobrá. Může vám to někdo dosvědčit?
4: Ovšem, že ne. Teď víte, že žena je v nemocnici a nikdo jiný v domě nebyl.
3: Svědectví manželky by vám stejně moc nepomohlo. Nočního hlídače nemáte?
4: Pro Krista pána, pane inspektor, proč se mě na to ptáte? Teď přece dobře víte, že nemám.
3: Výslech je výslech, Gardnere. Jako občan vím, že nočního hlídače nemáte, ale jako policie to nevím, tak se musím ptát.
4: Nač bych taky měl zaměstnávat nočního hlídače? Jenom zbytečné náklady. Tady přece nikdo nekrade. No, kromě toho. No, já vím o mrtvých jen dobré, ale je to pravda. On byl jediný, kdo mi tam občas něco štípnul. No, ale kvůli tomu bych ho přece nezabíjel, pane inspektore.
3: Vstupte. Dobrý den, Holmesi, to je ale šťastná náhoda, že jste tu.
1: Žádná náhoda, inspektore. Tuhle přítel Watson mě informoval...
2: Dobrý den, inspektore. Buďte zdrav, Gardnere.
3: Říkejte mu, obžalovaný.
1: Nechci zasahovat do vaší pravomoci, inspektore, ale byl bych rád, kdyby se prokázala Gardnerova nevina.
3: Proboha, to já taky. Nikde člověk nedostane tak výtečná rajčata jako u Gardnera. Ale co mám dělat, svědčí-li všechny okolnosti proti němu? Musím ho prostě obvinit, vyslechnout a předat soudu.
1: Na nikoho jiného nepadl ani stín podezření.
3: Ale ano, ovšem.
5: 4 další lidé byli v podezření, jenže všichni 4 mají na včerejšek perfektní alibi až do půlnoci.
1: Od 8 do půlnoci?
5: Ten jeden od 8, další až od oběda, jeden dokonce od rána.
1: Všichni mají alibi přesně do půlnoci?
5: Jen ti 2, co byli hostinci. Jeden pak až do 1 hodiny po půlnoci a poslední až do dnešního rána. Takže vidíte, že s Gardnerem to vypadá beznadějně.
4: Pane Holmesi, vy tomu přece nevěříte.
1: Nevěřím, Gardner. Ale to je ovšem málo. Rád bych se pokusil přesvědčivě prokázat vaši nevinu, kdyby inspektor laskavě dovolil.
3: Ale jistě, Holmesi, čiňte co libo. Samozřejmě v mezích zákona.
1: Nenamítal byste ničeho, kdybych přivedl jednoho svého přítele?
6: Snad ne toho Steven zná.
1: Právě toho, Watsone.
5: Kdo je to?
1: Znalec hmyzu. Přesně řečeno specialista na mouchy.
3: Pro pána, k čemu nám bude dobrý? Mouchy přece v tomhle případě nehrají naprosto žádnou roli. Smrt byla způsobena tupým předmětem a...
1: Mám jakési tušení. Sám vám to ovšem nemohu dost dobře ani vysvětlit, natož pak doložit. Mohu tedy přivést doktora Stevensona? Náhodou je zde nedaleko na studijním pobytu a jistě mi neodmítne pomoc.
3: Ale jistě, jen ho přiveďte.
6: Víte, inspektore? On je to externí odborný poradce z Scotland Yardu.
3: Jo, tak.
1: Seznamte se, pánové. Doktor Stevenson, doktor Pickwick.
7: Těší mě, pane kolego.
8: Rád vás poznávám, ale vy nejste přece lékař.
7: Ne, jsem entomolog.
8: Každý se nějak živí.
1: Doktor Stevenson byl tak laskav a prohlédl si mrtvolu.
8: Prosím, pokládal-li to inspektor za nutné?
3: Nezlobte se, doktore, ale...
8: Já se nezlobím, jenom nechápu, k čemu je to dobré. Dokáže snad entomolog lépe ohledat mrtvolu než lékař?
7: To jistě ne, pane kolego, však také to nebylo ohledání v tom obvyklém slova smyslu. Soustředil jsem svou pozornost pouze na vajíčka, která už stačil nekrofágní hmyz naklást.
8: To není nic objevného, hmyz to dělá vždycky.
7: Jistě, jistě, vy však nejste specialista, takže vajíčka různých druhů hmyzu od sebe nerozeznáte.
8: Nevím, proč bych je měl rozeznávat.
7: To na vás samozřejmě nemůže nikdo žádat.
8: To bych prosil.
7: Já jsem si ovšem vzal pár těch vajíček pod mikroskop a bezpečně jsem rozeznal, že patří čeledím Kaliforidy, Sarkofagidy a Muscidy.
8: No a co z toho? Mě a inspektora zajímá mrtvola a ne muší vajíčka.
7: Je mi velmi líto, že to musím říci, ale jmenované čeledi jsou heliofilní. To znamená světlomilné, inspektore. A kladou vajíčka, doktore Pickwicku, zásadně jen ve dne.
8: Co tím chcete říci? Že jsem snad špatně určil dobu smrti?
7: Určil jste ji poněkud nepřesně.
8: Vy se v tom tak vyznáte, člověče. Nemohu přece určit dobu smrti přesně na hodinu. Rozpětí 4 hodiny je přiměřené okolnostem.
7: Ano, ano, to jistě. Nicméně budete muset posunout počátek onoho rozpětí o nějaké 2-3 hodiny kupředu. Vajíčka prostě musela být nakladena nejpozději do 6 hodin.
8: Vy zřejmě nemáte ponětí, jak se odhaduje doba smrti. Musím přece přihlížet také k tomu, kde byla mrtvola nalezena. A ona byla nalezena mezi kompostem a kůlnou, tedy na chladném, zastíněném místě. Rozumíte?
7: Nalezena, to ano. Zločin však byl spáchán někde jinde a mrtvola byla pak po setmění přenesena.
8: No dovolte, co vy si...
7: No pardon, doktore Pickwicku, není ovšem vaší chybou, že jste to nepoznal. Nepatří to ani k vašim povinnostem. To měli zjistit policisté a oznámit vám to včas, abyste na to mohl brát zřetel.
5: Ono totiž...
7: Ne, ne, ani vám to nevytýkám, inspektore. Pachatel si zřejmě počínal obezřetně a nezanechal žádné stopy, podle nichž byste to mohli odhalit.
5: A podle čeho vy jste to tedy poznal?
7: Podle vajíček vysoce teplomilného druhu Lucilia sericata, ten se totiž vykládá...
1: Řekněme raději klade vajíčka, ne?
7: Prosím, prosím, je to pro laiky srozumitelnější. Tedy tento druh klade vajíčka až tehdy, když povrchová teplota substrátu dosáhne asi 30 stupňů Celsia.
6: Včera byl sice mimořádně teplý den, nicméně...
7: Pozor, Watsone, neříkám teplota vzduchu, nýbrž teplota mrtvoly. Z oněch vajíček tedy můžeme bezpečně usoudit, že smrt nastala nejpozději v 5 hodin, kdy ještě slunce hřálo, a že mrtvola pak ležela nějakou dobu na přímém slunci, nikoli tedy ve stínu. To ovšem nemohl doktor Pickwick tušit a proto se v odhadu o něco zmýlil, že...
8: O 2 hodiny. To v našem povolání ovšem...
1: O 3. A ty 3 hodiny, doktore, mohli rozhodnout o odsouzení nevinného, nebýt mého přítele entomologa?
4: Teda, páni, že bych tomuhle rozuměl...
1: To... Ale vždyť je to jasné, Gardnere. Byla-li vražda spáchána v 5 hodin, nemohl jste ji spáchat vy.
4: Ne.
1: Protože máte nevyvratitelné alibi.
4: Jistě, no, to jsem byl přece na tom trhu.
3: Ano, to máme ověřeno.
4: Takže to tedy...
1: Jste volný, Gardner.
3: Zdá se, že jste v skutku nevinen a já se vám omlouvám. Nicméně, lze to opravdu považovat za pádný důkaz pro porotu, to vaše určení vajíček, doktore Stevens, ne?
7: Jsem specialista a soudní znalec, inspektore. Kromě toho důkaz nebude spočívat jen na mém prohlášení. Snad jste si všiml, že jsem nalezená vajíčka uložil do krabiček a před vámi zapečetil.
3: Jistě, jistě. Snad máte v Londýně lepší mikroskop.
7: Ne, o to nejde. Z vajíček dochováme v laboratorních podmínkách dospělý hmyz a ten pak předložíme soudu i s popisem a vyobrazením onoho hmyzu. Každý se bude moci přesvědčit, že jsem se v určení nezmýlil. Stačí, inspektore?
3: Bohatě. A děkuji vám. I vám, pane Holmesi. A vy, Gardner, jste skutečně volný.
4: Rome, já z toho mám teď v palici takový to, jak se to řekne, to...
1: Dilema. Gardnere, tak. Neřešitelný rozpor. Vy teď nevíte, zda máte dál ničit ten odporný a škodlivý hmyz, když vám vlastně zachránil život.

0: Kdo říká, že si nic nepamatuju? Kdo to řekl? Já si náhodou moc dobře pamatuju. Všechno si pamatuju. Já vůbec nejsem... Co jsem to... Jo. Je, to byly časy. Moc dobře si to pamatuju. Moc jsem cestoval. To kvůli tomu, jak jsem jmenoval... Kvůli Panurgovi. Tedy Panurgos byl můj moc dobrý přítel. Mimochodem taky moc veliký sprosťák. No zkrátka, šarmantní člověk. A měl velký problém. Ale nejdříve vám musím říct něco o sobě. Tak tedy, já jsem se nejdříve narodil. Tak jsem se tedy narodil a hned jsem se z toho radoval. No a pak jsem z toho vyrostl. Ještě kousek. Tak. Nebudete tomu věřit, ale vyrostl ze mne, jako z tatínka a maminky, obr.
1: Byl jsem fešák.
0: To jsem si tenkrát říkal.
1: No, pěkný kousek.
0: To jsem si taky říkal. Pak mě vychovávali, to byla, myslím, už si nevzpomínám, moc veliká nuda. Ale pak jsem narazil na Panurga.
1: No, to jsem šel a takhle jsem na něj narazil.
2: Au!
1: Pane, kam kráčíte v neděli odpoledne frekventovanou pařížskou ulici? Nemůžete se dívat na cestu před sebe, abyste nevrážel do kolem jdoucích, kteří jsou rovněž roztržití.
2: No, Arbalinden. Co? Co?
1: Cože?
2: Jona děde Josa Josenze, BHD, Remedio, BHD, Heversala, Jesen, Jesen.
1: Ty já vám nerozumím, pane.
2: No, mi here, mi here. Endo pět met in den tunge.
1: Ale psíteli.
2: Ta lady.
1: Kolede, co, neumíte mluvit francouzsky?
2: No, jak pak by ne, pane. Je to můj přirozený a mateřský jazyk, neboť jsem byl zrozen a vychován v zahradě Francie ve vínonosné šampáni.
1: Ó, výborně. Na mou věru, zalíbil jste se mi na první pohled.
2: No, mě,
1: či spíše mě. Na první náraz. Nemohli bychom si říkat?
2: No mohli, neboť nic nám v tom nebrání.
1: Vyhovíte-li mé vůli a nehnete-li se nikdy

0: Ale ve skutečnosti to dopadlo právě naopak. Byl jsem to já, který musel kvůli našemu přátelství následovat panurga ke všem čertům a hlavně čerticím. To bylo tak. Panurgos měl, jak jsem již byl pravil, velký problém. Hnedle se to dovíte. Panurgos si nikdy nic nenechá pro sebe.
1: Milosti, konečně jsem objevil, co je příčinou, že nemohu v noci spát a ve dne bdít, co mě připravuje o klid a pokoj, co na mě leží jako můra.
2: Stručněji, příteli, dostávám hlad a žízek.
1: Krátce a dobře, můj vznešený příteli a dobrodínče, pojal jsem nezvratné podezření, že bych se měl oženit. Prosím vás.
3: Už si zase vykám.
1: Promiňte, výsosti, už se to nebude opakovat. Ale vraťte se ke mně. Pojal jsem nezvratné podezření.
3: Že by se směl oženit.
1: A teď to prasklo. Proto tě prosím, při náklonosti, kterou ke mně již dlouhý čas schováš, pověs mi o tom své mínění.
3: No tak, protože jsi jednou vrhl kostky a tak si se rozhodl a pevně si usmyslil, není již třeba o tom mluvit. Zbývá jen uskutečnit to.
1: Ale nechtěl bych to uskutečnit bez tvé rady a doporučení.
3: Souhlasím s tím, radím ti to a doporučuji.
1: Ale kdybys byl toho mínění, že by bylo pro mě lépe zůstat tak, jak jsem, to jest svoboden a nepodnikat žádnou novotu, raději bych se neženil.
3: Nežení se tedy.
1: Ovšem, ale chtěl bys, abych tak sám samotinky zůstal po celý život. Osamělý člověk postrádá o něch útěch, kterých se dostává lidem ženatým.
3: No tak se tedy ožeň.
1: Ale kdyby žena ze mě udělala paroháče, jo, cítím, že mi rostou.
3: No,
1: a byla mi nevěrná, nebo mě dokonce podváděla s jiným. Stačilo by to, abych vyletěl z kůže. Mám velice rád paroháče a velmi rád je, zejména jejich manželky, navštěvuji. Ale raději bych zemřel žízní, než žil s parohama.
3: No, to se stává, neboť jak důmyslně praví filozof Seneca.
1: A
3: co uděláš druhému, buď jist, že druhý udělá tobě.
1: Jo.
3: No jo, máš jistě pravdu, nežeň se tedy.
1: Ale co kdybych velmi dobře a velmi dlouho hledal. Nepodařilo by se mi nakonec najít ženu počestnou a cudnou?
3: No jo, to je docela dobře možné. A proto ti radím, ožeň se.
1: No jo, ale kdyby tomu osud chtěl a vzal si nějakou řádnou ženu, nebyla by mě nakonec po hlavě, kdybych se nechoval podle její hlavy. Ty řádné ženské bývají své hlavy.
3: A víš, že máš pravdu. Proto se nežeň.
1: No jo, ale kdo se bude o mě starat, když onemocním? Pirenejský mudrc praví, kde není ženy, je nemocný ve velikém nebezpečí.
0: A takto naše debata pokračovala, s přestávkami pro jídlo, pití, spaní a jiné přirozené potřeby, ještě 3 týdny. Posléze jsme dospěli k závěru, že teoretickou diskuzí se problém nevyřeší. Že je třeba získat v této věci praktických zkušeností. I rozhodli jsme se vydat společně do světa, abychom vyzkoumali, jaké jsou zvyklosti mezi mužem a ženou v různých národech a společnostech. Jeli jsme vozmo. Koňmo. Na oslech i poslích. Po nížinách i horstvech, až jsme dorazili k moři, nalodili se a pluli. Pluli, až jsme se vylodili na čemsi, co připomínalo ostrov.
3: Ticho.
4: Co
3: to tu šustí?
4: S dovolením já.
3: Vy? A kdo s dovolením jste a jak jste se tu vzal?
4: Já jsme vyslanec jeho odříkavosti nejhubenějšího krále Postýlka VII. A byl

0: Jsem vám vyslán v Ústrety.
1: No těší nás, ano. Ale ne, vy nešustíte. Vy šoupete nohama. Co já slyším, to šustí, jako když se nadspává jitrnice.
2: Nebo spíš jako když jitrnice plavou na vodě.
0: Ani slova o jitrnicích, prosím.
2: Co?
0: Náš král, když se o nich jenom špitne, rozčílí se tak, že plive solené hovězí sliny.
2: Ola.
0: Ano, ano, máte vidět tu tmu potom. Hotové temno.
2: Ale proč to, prosím, což nemá váš pan král rád jitrnice?
0: Nejen, že je nemá rád, přímo je nenávidí. On to si je ekluje, víte? Jmenuje se Postílek, chápete?
2: Nechápeme.
0: Ostrov, na kterém jste stanuli, se jmenuje Divoký ostrov.
2: Je to divoký?
0: Ano. A je rozdělen od jak živa mezi řadu kmenů a rodů jitrnic. Domácí jitrnice tamto.
2: A tady vpravo.
0: Divoké jitrnice tamto.
2: A ty jsou vlevo.
0: Horské jitrnice.
2: Ty jsou nádherný.
0: Nenacpané jitrnice, ty jsou zvlášť neskrotné. Dále potom městské jitrnice, venkovské jitrnice, klobásy, paštiky, jelita. Ještě nechápete?
1: Pane jo, jak se ta havěť navzájem snese?
0: No právě, že se nesnese. Jitrnice se stále perou mezi sebou. Ale jakmile se naskytne někdo zvenčí, hned se proti němu sjednotí a jsou stejně zuřivě svorné, jako byly předtím nesvorné.
2: No to je divný pro národ. Říkáte jitrnice, no to se nedivím, že ten váš Postílek.
0: Postílek, prosím.
2: Tak on je jako od postí, on je od, já jsem myslel, že je od postele, že ten hubenej nemá rád.
0: Taky s nimi vede válku, pořád. Od začátku do konce. Král Postílek se přece pořád postí. 3/4 dne propláče.
2: Chuděr.
0: A vyrábí špejle.
1: Dejte pokoj.
0: Chápete? Oni mu je kradou. Jitrnice jsou nemožně nacpané obludy, zrádné a obojaké. A každá má dva konce. A každý konec je jiný.
2: Jak si...
0: Promiňte, já jsem se rozšílil.
2: No to nic, to je to.
0: Už jsem nejet jitrnice aspoň 10 let.
1: A není to tu pro vás nebezpečné? Na ostrově plném nepřátel?
0: Ale kde pak? Jitrnice žijí pouze ve vnitrozemí. K pobřeží ani nepáchnou. Bojí se slané vody. To víte, to je vzpomínka na doby, kdy se vařili.
2: Aha. A váš král je svobodný, myslím, neženatý.
0: Samozřejmě, ačkoliv nejedna jitrnice už na něj měla chuť. Sama královna.
2: Já vám rozumím.
0: Promiňte, já nemohu o jitrnicích hovořit, dělá se mi mdlo.
1: A co tu dobrý muži vlastně pohledáváte? Přišel jste vyjednávat s jitrnicemi?
0: S jitrnicemi se nevyjednává. Jitrnice se žerou.
2: Ale
0: pardon, likvidují. Ale žerou.
2: Pane vyslanče.
0: Jeho odříkavost mě vyslala, abych vás před jitrnicemi varoval, dokud je čas, a abych vás přivedl k jeho odříkavosti na slavnostní postní večeři.
1: No to si dáme. O postní hody u Postílka. Ale k sakru, abych neklel, čím ty hosty hostí, když se furt jen postí?
0: Náš král má mandle jako brýle na jedno oko. Játra jako sekeru. Svaly jako dech. Kosti jako koláče. Paty jako ký. Nohy jako kytaru. Kolena jak stoličku. Chodidla jak kelínek. Ramena jak nosítka. Tváře jak pár dřeváků. Čelo jako vázu. Paměť jako řešeto. Úsudek jak zoubák. Tak proč by se potom všem nepostil, že? Ale hosty má rád. Ovšem, že je nejí, abyste si nemysleli.
2: Pane velvyslanče, myslím, ano, že chápu, proč se neoženil. Kdo by mu vařil, když se postí? To by se ani nestálo za to. Já mám radši ženy než jitrnice, ale dobrá jitrnice taky není k zahození a je možná lepší než špatná ženská. Tak si myslím, Pantagrieli, že král Postílek nám moc neporadí. Radši se porozhlédneme u těch jitrnic.
1: Je, podívejte.
2: Co?
1: Nebíhá kolem nás něco, tady. Něco velkého nebo malého, ale šustivého.
2: Pane velvyslanče, ty jitrnice, jsou to samečci nebo samičky? Ženy či panny?
0: Jsou to samičky podle pohlaví, smrtelné podle stavu, a ženy či pany podle okolností.
2: No u všech čertů, jako u nás. Některé pany, některé nikoli. Příteli Pantagrueli, jsem pro Jitrnice. Jaký pak je to zvrácený zád vést válku se ženami? Dejme se k tím a roztřískejme toho sprosťáka, postilka, nacudskej.
1: No, to nejde přece. Já s vámi absolutně nemohu souhlasit.
2: Já bych tu, paní,
1: jeho odříkavost vůbec není sprosťák a nemá žádné cucky. Mimo to jsme během našeho rozhovoru natolik postoupili do vnitrozemí, že už to začíná být pro mne nebezpečné. Jitrnice, zachraň se, kdo můžeš.
3: Raz, dva, raz, dva, raz, dva, raz, dva, raz, dva, raz, dva, raz, dva, raz, dva, hraniční Jitrnice na hranice. Divoké Jitrnice na kopec. Horské Jitrnice dolů dolí.
4: Ty jsou hrozně řeku dále.
3: Domácí Jitrnice do zálohy. Bílé Jitrnice nalevo a tlačenky doprava.
4: Jak se tlačí?
3: Lahutkové Jitrnice. No kde jste? Do čela. Víte, hurá! Raz, dva, raz, dva.
4: Já to tušil. Pořád toto šustilo. Dokonce se mi chvíli zdálo, že jsem už jednu viděl. Proradné Jitrnice chystali se na nás už hezkou chvilku.
2: Ještě chvíli. A zdá se, že jsme obklíčeni. A já se na ně tolik těšil. Uvažoval jsem dokonce o tom, že se s některou ožením, že spojím jídlo s erotikou.
4: Jo.
2: To bych si dal. Roztrhala by mě, upekla zaživa, uškvařila, najíst by mi nedala a možná, že by mě i tloukla a špejlí vypíchala oči.
4: Pane vyslanče, odveďte nás ke svému králi.
2: Ale okamžitě.
4: Postílek k nám bude mít lepší mezinárodní vztahy. Pane vyslanče, kde jste?
2: Pane vyslanče, zachraňte nás. Vyslanče, kde jsi, ty jeden vyslanče?
4: Utek, touhle dírou v zemi.
2: No to se mu to utíká, když je hubený.
4: Ale co, my si pomůžeme sami.
3: Bílé Jitrnice poskokem vpřed. Divoké Jitrnice zahnout doprava.
5: Jde!
3: Paštiky přitáhnout zleva.
5: Jde!
3: Klobásy vypustit klobásové jedy.
5: Jde!
3: Tlačenky zatlačit. Raz, dva, raz, dva, raz, dva.
2: Dívčí válka. Proč já jsem kdy vůbec horečně toužil po tomhle bojovném pohlaví?
4: Pokusím se s nimi vyjednávat.
2: Jemně.
4: Jo. Tak vznešené bojovnice. Nepřišli jsme vás ohrožovat. Přátelsky přišli jsme na návštěvu. Vyslanec krále Postílka.
3: Mluví o Postílkovi. Je to jasné. Jsou to špehové.
2: Ale ne.
3: Raně. Raz, dva.
2: Ona umí počítat jen do dvou.
4: No tak v manželství by to mělo stačit. Nebo bys chtěl mít příteli v posteli třetího?
2: Oh, není mi do žertu, házej vás špejle. Vážená, milá, laskavá, Jitrnicová velitelko, my Postílka vůbec neznáme, jak bychom mohli znát takového holého nemravu.
3: Teď se sám usvědčil. Holé jsme my. Postílek je chlupatý jako chlupatá housenka. Holé je krásné.
2: Je.
3: Ať žije holé tělo.
2: Ať žije holé tělo.
4: Ty všecko zkazíš a popleteš.
2: Mlč
4: a nechej jednat mě. Milé Jitrničky, jste nám sympatické a máme k vám kladný poměr. A potvory taky se do mě strefily.
2: Au, sufražetky.
3: Jste našimi zajatci. Předvedeme vás před naši královnu. Pochodem vchod, knedlíci.
2: Neuráže, jo.
3: Podobáte se knedlíkům, plackám, blbounům, cmundě, ubraniněvi a symetrické močné obludy.
2: Podívej se na sebe.
4: Kdyby se mi nepříčilo mlátit Jitrnice, já bych do nich mlátil hlava nehlava. Teda chci říci, konec nekonec.
3: Ticho. Zemi. Přichází královna.
2: podívej.
1: Co?
2: Capka jako tulej.
4: Zkus chodit po špejlích.
5: Děkuji vám, věrné bojovnice všeho druhu jitrnice.
3: Rozkaz.
5: Svůj úkol jste splnili, ostatní si vyřídím sama.
3: Rozkaz.
5: Odchod. Odchod počkejte někde jinde. Nedívejte se klíčovou dírkou. Neposlouchejte za dveřmi, stejně tady žádný nejsou a nepomlouvejte mě. Všechno přeci dělám jenom pro všech dobro. Pro naše dobro.
1: Pro pána krále.
3: My víme, královno.
5: No jen aby. Já zase vím svoje. Minulou středu si mě pomlouvala na terase celé 2 hodiny.
3: Jak?
5: A to ještě šli pozadu. Já to vím dobře, mám svoje zprávy.
3: Ale ty zprávy nejsou pravdivé.
5: Možná, že nejsou pravdivé, ale já mám pravdu vždycky. I kdyby to pravda nebyla. No tak, půjdete už? Tak,
3: št.
5: Cizinci, buďte nám velmi srdečně vítáni a dejte si na nás pozor. Co tu vlastně děláte? No tak přátelé, mluvte.
2: Jasnosti,
5: ano?
2: Vy jste po večeři.
5: Jak, prosím?
1: No, můj přítel, pan Urgos, totiž hledá nevěstu.
2: Nech to.
3: Já vím jak.
5: No?
1: Takovou hodnou, sličnou, tichou, domácí.
5: Domácí jitrnici, pochopitelně. No, drží domácnost pevně v rukou a rozšoupne se jenom v době postu.
2: Co rozšoupne?
1: V době postu?
5: No to je tady zvykem. Hlavně tehdy, v době postu.
2: V době postu.
5: Jakmile se rozšoupne jedna, rozšoupnou se všecky. Jedna po druhé. No a pak šoupeme všechny společně.
2: Aha, jo.
5: No.
2: A jasnosti, prosím vás, jak dlouho u vás takové rozšoupnutí trvá?
5: Jak kdy? Někdy ani nemá čas skončit a hned zase začne. A jindy je to naopak.
2: Na to já ale nejsem zvyklý,
5: ale...
2: jasná královno. U nás se rozšupují muži. Nebudu se přece vrhat do nejistoty.
5: Vrhat se budete, ale do práce. Naše bojová cvičení nám zaberou hodně času. A ti, co nebojují, no tak musí pracovat. Vybojovat přeci nemůžete. No, podívejte se na sebe. Vy přeci nejste žádné jitrnice.
1: Ne,
5: no tak,
1: to ne.
5: No tak, přátelé, musíte pracovat.
2: Pracovat. Pantagrieli, vyříci to sám. Ty jsi mě spal do ženění, já se zdechnu. Mně už to ženění přešlo definitivně.
3: Pas, tlačenka ke dveřím, paštiky k oknům, klobásy na strop. Je-li ta dožita, ne dožita, ne, do chodby. Neproklouzne ani mi.
1: Královno, půz nás pryč. Pan Urgos se ženit nechce, tak co s námi?
2: No.
5: Nechce se ženit, ale bude.
2: Pantagrieli, pomoc.
5: A bude.
2: Pomoc.
5: Zavřete dveře. To, co se bude dít nyní, ať radši nikdo nevidí. Ale dělám to všechno jenom pro náš krásný divoký ostrov.
6: Tak to by snad stačilo. Co se stalo potom, to nemůžete vidět, protože to nikdo neviděl. Pan Urgos mi to později vylíčil asi takto.
2: Královna se pomalu přiblížila k panurgovi, tedy ke mně. Sundala si helmu. Odhodila tady od prsou, štít do kouta. Meč do druhého kouta, zula si boty. Začal jsem si zoufat, nejsem na takové volné mravy zvyklý. Svlékla si kabát, pak druhý, pak třetí. Dalo by se říct, že nevypadala nejhůř, ale nebylo to vidět. Ještě měla na sobě asi 3 kabáty. Potom mě oslovila.
5: Líbíš se mi, cizinče.
2: No, oni se tě nediví.
5: No, budeme spolu chodit,
2: ne,
5: jo?
2: Mě bolej,
5: chodit ty. Pořád s jelitem mě totiž nebaví. Budu si tě pěstovat pro změnu.
2: Pro změnu nejsem k mání, jasná královna.
5: No.
2: Tak si manželství nepředstavuju.
5: Kdybys věděl, kolikrát mě chtěl za ženu postílet. A král sousedního ostrova. A král přespolního ostrova si představ. A král celého souostroví. A celého světa heč.
2: Z těch nápadníků, tak jsi je měla vzít a nebyla bys tak chtivá.
5: Cože? Ty odporný skrčku, mě chceš odporovat? No to si tedy nepřejde, bum!
2: Ona mě bije, no to je ženské pohlaví. Tak to vidíš, Pantagrieli, co jsem vždycky říkal o ženských. Pantagrieli, kde jsi, pomoct?
4: Tady jsem a pomohu, ale jak? Je, víš co, zajmeme královnu.
2: Ale jak, na kterém konci?
4: No na obou. Vezmeme ji za oba konce najednou a uprostřed pěkně zmáčkneme. Ale rychle, dokud nedává pozor, protože se raduje ze své rány.
5: Au! Co to děláte? To bolí! Ježi, já prasknu, no tak přeci se to nedělá, hošti.
7: Zajam jí přes koleno, Pantagrieli.
5: Nedělej to! Neprosím vás, hlavu, lidé! Vím, že jste dobří muži a že mi neublížíte. Já vám dám zabijačku.
2: Slibuješ?
4: Čestný královský.
5: Slibuju!
4: Jo, tak ji pustíme.
5: Jo. To se mi uleží.
2: No.
5: Chyťte je, chtěli mě zlomit přes koleno.
3: Slováci vzhůru, jeli tam dolů, paštiky na konec. Domácí jitrnice připravit ke střelbě teď. Tlačenka tlačit.
5: Kde jsi nechala horské jitrnice? Mé elitní jednotky. Nemůžu se přece ukázat před nepřítelem bez svých elitních jednotek.
3: Horské jitrnice mají službu v kuchyni.
5: Přiveď je. Do kuchyně stačí jelita. Nebo ne, dej tam bílé jitrnice, totiž ne, ty by se zamazali, dej tam klobásy.
3: Když dám do kuchyně klobásy, bude mi chybět přední voj. A když tam dám jelita, tak zadní.
5: Tak tam dej tlačenku.
3: Už tou se nedá pohnout, když tlačí.
8: Ale kde je nepřítel?
6: Utekl, chvála Bohu. Zatímco se ty ženské nemohly dohodnout o bojové taktice, nepřítel utekl. Ale lehké to nebylo. Jitrnice Panurgovi na nějaký čas zošklivly myšlenku na ženění, ale brzy ho opět posedla s dvojnásobnou silou. To jsme připluli k dalšímu ostrovu. Stromy tam byly tmavozelené, řeky modré, tráva světle zelená, pole hnědá, domy bílé, slunce oranžové.
2: Nezapomeň na hudbu.
6: Ovšem, po celém ostrově se rozléhala tichá, sladká...
2: Nivá.
6: Sladko-tichá, nivá hudba.

0: Co je to? Co to vidí?
1: Dobrý den, krásné dívky.
0: Dobrý den. To jsou ale krásné, lepé dívky. Ne jako ty holé, tlusté, divoké jitrnici. Tyhle jsou takové éterické, pokojné a štíhlé. Asi se tady ožení.
2: Pozor, příteli, neříkej ho, dokud nepřeskočíš.
3: Drazí cizinci, vítáme vás na ostrově. Kde je každý host obyčejně
4: neobyčejně vítá.
3: Jmenuji se Quinta a zde jsou mé sestry.
5: Prima.
6: Sekunda.
3: Tercie.
5: Kvarta.
6: Sexta.
3: Septima.
5: Oktáva.
7: Já bych se rád zeptal.
3: Máte jistě hlad. Primo, zařiď, ať se hosté řádně najedí. Láska prochází žaludkem.
0: Láska. Kvintičko, tady na ostrově.
3: Chtěli byste se jistě také po cestě osvěžit. Sekundo, připrav lázeň. Máte radši ručníky lněné, vlněné nebo bavlněné?
7: No tak co se mě týče, mám nejradši froté.
0: A co mě se týče, mně je to úplně jedno, ale Kvintičko, rád bych
3: Kvarto, se... Kvarto, prosím tě, ať je dosti vonné soli. Odvedu vás do vašich pokojů, abyste se převlékli.
7: Mě by zajímalo.
0: Mě by zajímalo.
3: Tvůj pokoj, mohutný cizinče.
5: Má dveře do zahrady a přímo pod oknem
3: je modrý šeríkový keř,
6: který kvete na žloutle a žlutě.
0: A tady to
3: tvůj pokoj, zvědavý cizinče, je o oktávu výš. Výš?
0: Ano, a ví, že ne.
7: Počkejte, a to už půjdeme spát?
3: Ale co vás napadá, po večeři se budete bavit. Aha. Bude hrát hudba.
5: Bude se tančit, zpívat, zívat.
3: A teprve potom spát. Sexto, víš, co máš dělat, viď? Sexta je dobře vychovaná dívka. A přitom tak sexy.
5: No, ano, sexy.
7: Já jsem taky sexy. Rozguže, tady se nám líbit bude. Jenom...
6: Všechny naše dívky jsou neobyčejně dobře vychované.
8: Umějí plést, vyšívat, štupovat. Umějí prát a ždímat. Umějí vařit, žehlit a smažit. Umíme pát.

0: kouzelné.
1: No poslyšte, lepé dívky, jak vy skotačivě a čistě pějete. Ale rád bych se...
2: Kvarto, věnuj se tady tomu krásnému pánovi.
3: Chce se oženit.
1: No to je zvláštní, ani nedopovím a už se to zařizuje.
4: Jak by ne. Všechna přání máte totiž napsána v očích.
1: Ty sladká.
5: Oktávo, prosím, sestav program na dnešní večer. Oktáva je totiž ze všech nejchytřejší.
6: Jsem trochu ospalý, mladá paní.
5: Slečna, slečna, říkej mi sol, je to diskrétnější. Do re mi fa sol asi toto.
4: A teď bude teprve veselo.
6: Veselo? No, raději bych si trochu odpočinul.
5: No, půjdeme s tebou do pokoje. Pomůžeme ti obléct pyžamo.
1: Všechny?
4: Samozřejmě. Budeme ti zpívat a vyprávět pohádky, aby se ti lépe usínalo.
6: No a kdo bude vyprávět pohádky mému příteli?
5: My jsme zásadové. Buď jeden, nebo druhý.
6: No tak on už se pan Urgos nějak obejde, že?
4: Já máš pěknou peněženku.
3: Vyšívanou. Hmm? Prima umí prima vyšívat.
5: Sekunda nutně potřebuje nové náušnice. A kdybys viděl Terciny boty? A co teprve Kvarta?
4: No, tolik miluji rybolov a vůbec lov. A vůbec nemám podběrák.
5: Víš, že na sebe vůbec nemyslím, ačkoliv už 2 roky nemám nové prádlo. Ale sexta...
4: Co sexta? Sexta je z nás nejcudnější a nejskromnější. Nepotřebuje vůbec nic, ani šaty nechce. Nejraději chodí nahá. Ale co spotřebuje voňavky? Taky by potřebovala nové brýle, už si oči vykoukala.
6: No, tak i kupte brýle. Já bych spal. Černé, ať nic nevidí a nekazí si zrak. Dám vám peníze. Já bych spal. Dám vám hodně peněz. No a co se ptý má Oktáva?
5: A ty jen čtou knihy, knihy, knihy. Ty by potřebovali...
6: Co, knihovnu?
3: Ale ne, kombine.
6: Je, to mě dojímá.
4: Holky, už spí. Holky, jde se o Oktávu.

0: No, lepé dívky, to jsou mravy, že se nestydíte nechat hosta samotného.
1: Kuku, kuku. Už jsme tady. Do re mi fa sol la si toto.
2: Odpust, že jsme tě nechali čekat.
0: Ano.
2: Museli jsme se trochu připravit.
1: Jak ti sluší pyžama?
0: No, kvartičko, pojď, posaď se tady vedle mě. Dám ti pusu. Moc se mi líbíš.
1: Říkej mi fá, bubáčku.
3: Do, přines panu Urgovi trepky. Vyšívané.
0: Oktávičko, pojď sem ke mně na druhou stranu. Nebude mému příteli smutno, když jste ho nechali o samotě?
2: My jsme zásadové. Aha. Buď jeden nebo druhý.
0: Pantagruel, si rád pospí.
1: Poslyš, tvůj přítel je bohatý, že? A co ty?
0: Já jaksi asi ani ne, ale mám všechno, co potřebuju.
2: Kdybys věděl, co všechno potřebujeme my. Dům je na spadnutí.
3: Kape nám na věž, do sklepa teče, zdi se potí, podlaha vrže.
0: Ale vždyť váš dům vypadá jako nový.
3: To je zdání. Ve skříních máme vodu, okenice nedovírají, dveře se neotvírají.
1: A na půdě, kdybys věděl, co je na půdě.
0: Průval.
1: Ani ten ne.
2: Půda je tak v špatném stavu, že

0: už nezbylo.
1: To je mi líto.
0: A korouhvička.
1: Co korouhvička?
0: To je tak rezavá, že se točí hned na jednu, hned na druhou stranu.
1: Opravdu? Víte co? Řeknu svému příteli a ten vám pomůže.
2: Díky, děvčata, pohyb, trepky, fajfku, nočník, mandolinu, no tak jdem.
1: Moc se mi u vás líbí.
3: Holky, už spí.
2: To byla zase třina.
4: Je krásné ráno. To byla noc. Tak co? Jak ses vyspal, pan Urgu?
1: No, skvěle.
4: Jo.
1: Do růžova. A to ticho.
3: Dobrý den, pánové.
4: Dobrý.
3: I do sok snídaní. Oktávička udělala program na celý den.
0: Po snídaní si půjdeme do zátoky zamyslovat. Pak budeme poslouchat hudbu. Po obědě budeme hrát tenis. Po tenise k vodotrysku. Po vodotrysku na ňáku. Potom svačina, po svačině noviny.
3: A pak si zaspíváme.
5: A nemohl bych místo veslování koně? Já bych se rád projel, ale sám.
1: Já bych též rád sám.
2: Koně nemáme. A slovo sám tu neznáme.
6: Proč a kam bys jezdil sám, když jsme tu pro vás my?
7: Pořád vám budeme dělat pomyšlení. Co pak se vám to nelíbí?
4: Líbí. Jste moc hodné, jste, ale...
6: Jaké pak ale? U vodotrysku je veselo. Voda tam stříká nahoru, pak zase padá dolů, pak zase nahoru,
1: ano,
6: pak zase dolů.
1: Ano, nahoru, dolů, ale já bych radši...
6: Strudl, k obědu bude strudl.
4: Je strudl, já rád, ale...
2: Tercie umí opravdu prvotřídně vařit.
1: No, ale ať si, ale já bych...
2: Jde se veslovat.
4: Ale já...
2: Máme vás moc rádi, ale žádné, ale...
4: No tak my tedy na to jezero půjdeme, když jinak nedáte, ale...
2: No tak holky, jdeme se připravit, za chvíli nástup.
8: Nebude to trochu otrava, pan Urgu? Lodičky, vodotrysk, nákup, zpěv, tanec.
1: Bude to otrava. Ty lepé dívky, to je přímo vražda. Ale co dělat, když jsou tak hodné? Večer se mi tak věnovali.
4: Cože, tobě taky? Já myslel, že jenom mě.
1: No já taky myslel, že jenom mě. Nejsou nějaké obojaky?
8: Lodičky, vodotrysk.
1: Zpěv, to byl zpěv, krákání.
8: Řev.
1: Tanec, strdlování, lodičky, štrůdl, brrr. Asi se ženit nebudu.
8: Měli bychom vzít roha.
1: Voda. Voda.
8: Víš co, pan Urku?
1: Co?
8: Voda.
1: No ale ve vodě se člověk může namočit.
4: Případně potopit.
2: Tak už jsme tady. Pánové, no prosím, šup to presto, nastupte si do lodičky, zajdeme kousek na moře. A co, kdybychom se omočili?
3: Jú, zaploveme si.
5: No to je nápad. Jen se hezky vykoupejte.
1: A my se zatím postaráme o loďku.
0: Dobře, dobře, ale děvčata, nevzdalujte se od loďky.
2: Máš tu peněženku?
3: Jo, mám.
8: A teď rychle pryč.
5: Ujeli jsme jim a je to v suchu, pan Urgu.
1: V suchu, ta zubatá oktáva nám prokousla loďku. Podívej se, už mi vlhnou tkaničky.
4: No jo, ty nám asi nadávají, co? Ty nám nadávají, ale my se za chvíli potopíme.
1: Pobíjena, co my? My tu zahyneme, utoneme, ztroskotáme a já se ani neožením. Taková smůla.
4: A mlha. Mlha. Mlha. mlha. Počkej,
8: slyšíš to?
1: Co?
8: To slyšíš?
1: Neslyším.
8: No tak poslouchej.
1: Poslouchej.
4: Ty nic neslyšíš?
8: Ja, no, to, no.
1: Co je to? Ryba nebo rak?
8: Ne. Je, už to vidím, je to rybář.
9: Hej! Kde jste se tu vzali, ubožáci? A že jste tak mokří?
1: A jaký bychom měli podle vás být, když nám teče do bod a do loďky?
8: Uklidni se, panurku.
9: Milí rybáři, plujeme po moři už dlouho, protože
8: nám ve vodě zmizely naše...
1: Ale ne, tak to nebylo, plete se ti paměť. My jsme zmizeli jim.
9: A? A komu že to?
1: No takový, myslím, že to byli piráti. Jedna byla zubatá.
9: Cože?
1: Nechtěl jsem říct, že zubatá si chtěla pro nás přijít.
9: A? Mluvíte sesty. Máte asi horečku. Vezmu vás k sobě. Žena vám připraví suché ponožky a večeři a zůstanete u nás tak dlouho, jak budete chtít. Pokud ovšem nejste nějací lumpové.
4: Lumpové.
1: Kde pak tomu máme daleko?
4: No, nejsme lumpové, ale mezi námi. I kdybychom byli, stejně bychom ti to asi neřekli.
9: To nevadí. Moudří delfíni mi řeknou ovšem pravdu.
1: Ty vlastníš moudré delfíny? Jsem a... s nimi. Pan Tagrieli, já se jich zeptám.
9: Ne. Delfínů se můžete ptát jenom jednou za měsíc. A to za úplňku.
1: A kdy bude ten úplněk?
9: No, máte štěstí. Zítra.
1: No to počkáme. To není tak dlouho.
4: Ty poslouchej, a nemáte tady něco k jídlu?
9: No.
4: Ve vší počestnosti.
9: Ano, samozřejmě tady u nás to je.
1: Co?
9: Naše země je velmi bohatá. Kdysi tu stával dokonce i maják. Můj dědeček ho obsluhoval. Byl totiž pirátem, takže si něco přece jenom našetřil. Ale měl hroznou smrt. Ano, snědl vám pytel zlaťáku.
1: No.
9: Ano, vsadil se o to s jedním kuchařem. Můj otec, když viděl jeho strašidelný konec, bylo mu tehdy 5 let,
1: jo.
9: Rozhodl se, že bude žít právě opačně.
1: Jak opačně?
9: Byl to moudrý člověk a proto jsem do zátoky za ním připluli také moudří delfíni.
1: Jo,
9: otec s nimi často hovořil a já jsem se to naučil od něho. Maják už nemáme, zbourali nám ho sousedi, aby mohli dědit po stroskotancích. No a když se nikoho nedočkali, odstěhovali se do Evropy. Odtamtud byl i můj dědeček.
4: Mm-hmm, no. A na zuby něco nebylo?
1: No to je úžasné.
9: No jistě, on dědeček totiž... Ne,
1: já nemyslím dědečka, já myslím tamhle tu ženu na břehu před domem.
9: Oh, to nic, to je moje žena.
1: To je tvoje žena.
9: Ano, víc ženo.
4: Milá paní, váš muž nám zachránil život, ale...
10: Já vím, rád povídá.
9: No.
10: A vy máte hlad, že?
4: No.
10: Nesmíte se na něj zlobit, on už je takový. To má od toho, jak pořád hovoří s delfíny.
9: Ano.
10: Nebo se mnou. Ale já tu povídám a večeře je na stole.
4: Dobrá paní.
1: Krásná paní.
10: Můj muž rád lidem pomáhá.
9: No, rád.
10: Vyprávěl vám už tu historku o dědečkovi?
4: No, jistě, hnedka na začátku.
10: Tím vždycky začíná. Ale je to moc hodný člověk. Žijeme tady už 10 let.
4: No. Cože, 10 let a na takové samotě? A po společnosti se vám nezasteskne, co?
10: Ani ne. Má tu mne a já jeho. No, a pak jsou tu delfíni. Rozmlouvají ovšem jenom s manželem.
4: Ano, to jsme už taky slyšeli.
10: Promiňte, někdy se stává, že si s manželem lezeme na nervy,
9: no, ale
10: to
9: zase...
10: víte, 10 let společného života.
9: To je,
10: ale za to se snažím dobře vařit,
4: jo.
10: Aby byli trosečníci spokojení.
4: No ne, teda víte, já bych nikdy nevěřil, že po takovém neštěstí na moři...
9: Jak vůbec... vás hodili do vody piráti.
10: O, vás hodili do... Ubožáci.
4: Hodili, no tak trošku jsme jim taky něco udělali, jo. My zase, ale za to jsme se div neutopili. Proč pořád mlčíš, panurku?
1: Asi jsem se zamiloval.
4: Pst!
1: Co?
10: Kdo z nás se někdy nezamiloval? No. Na tom přece nic není.
1: No jo, ale já jsem se zamiloval právě teď. Au, nekopí mě Pantagrueli.
4: Můj přítel velice miluje zvířátka. Představte si, já kolikrát...
10: Vy jste dosud svobodný, pane.
1: Ano, ano.
10: Není to škoda pro nějakou ženu?
1: Je, je, pro vás.
4: Ale no tak nemluv tak zmateně. Promiňte, já si velmi unaven. Potřeboval by, teda potřebovali
10: bychom... Samozřejmě. Muži... Doprovoď ano. toho hodného pána do pokoje
9: ano.
10: a toho unaveného pána si vezmu na starost já.
9: S radostí, milá ženo.
4: Panurku, nechce žít se mnou?
1: Ne, paní se o mě postará.
4: Jedině moudří delfíni vědí, co se stane.
1: Díky, krásná paní, že jste se jich zbavila.
10: Nikoho jsem se nezbavila.
1: Já vím. Pochopila jste, že jde o lásku na první pohled?
10: Něco jsem pochopila, něco ne.
1: A váš muž, ten trouba, řekl s radostí, milá ženo, to se mi líbí.
10: Můj muž není trouba, ale pravda je, že jsem ho poslala pryč a vašeho daleko moudřejšího přítele taky.
1: Krásná paní, není to strašný život tady o samotě stále se stejným mužem.
10: Mně se tu líbí.
1: Já mám zvědavou ručičku.
10: Kam ta ručička?
1: Nejde do teplíčka.
10: Nesahejte mi na nohu.
1: Krásná paní, není to nuda pořád lovit ryby nebo trosečníky nebo mluvit s delfíny.
10: Dejte tu ruku pryč. Jeden soused ze sousedního ostrova o svou přišel, když nám boural maják. Já mu to nepřeju, ale neměl jí tam strkat.
1: Nedejte pokoj s majákem, když jsem tu já. Máme tak málo času.
10: Jo, tady je času vždycky dostatek. Víte, proč jsem poslala pryč svého muže a vašeho přítele?
1: Ne. Tuším to. Proč?
10: Pro tohle.
1: Au.
10: Abyste mi nesahal na nohu.
1: Vy tak hezky žertujete.
10: Ani trochu.
1: Au.
10: Abyste si vážil mého manžela... A abyste si to zapamatoval. Tři věci se vždycky líp pamatují, než jedna nebo dvě.
1: Au. Vy jste ideální žena. Hned bych si vás vzal za ženu.
10: Pozdě bycha honiti, jak říkal jeden velmi starý, moudrý delfín.
4: Tedy já vám řeknu, to je překrásné bydlení. Krásná vyhlídka na moře a široká postel, to je moje. Co vy dva... Že jste tak nápadně potichu.
10: Pan Panurgos je unaven, až mu opuchla tvář.
9: No a ta druhá taky.
10: Z přílišné námahy.
4: Tak někdy je lepší méně se namáhat a více přemýšlet.
9: Jste moudrý, pane. Rozuměl byste si s mými delfíny.
4: Jenže já pro ně nemám žádnou otázku.
9: Což znamená, že jste zralý pro odpověď. Proč neporadíte svému příteli?
4: Rada kamaráda. Žádná rada.
9: Oh.
4: Panurgos má rád, hodně žen a hodně rad.
9: Ale...
4: Je to takový, jak se teďka říká, renesanční člověk. Chce žít a užívat až do úplného vyžití.
9: Žádný strach, pane, mý delfíni si s ním budou vědět rady. Odnesu vás nahoru, pane Panurgu. Ano, ano, ano, hop na záda. No, jen hop na záda.
1: Úplně ideální žena.
11: No a co bylo dál? Jo, následující noci jsme vypluli do zátoky moudrých delfínů. Pobřežní skály se tyčily jako vysoké sloupy pokryté stříbrným prachem. Moře se vlnilo jako zelený trávník a nebe, ale to už básním. Prostě nebe bylo modré jako v pravé poledne.
9: Podívejte.
10: Co?
9: No, dívejte se tamhle.
10: No, koukám.
9: Tamhle se brzy vynoří Sokrates. Mluví rád první a poslední.
4: To je on? Pěkný kousek.
9: Ano, kus co kousek. A za ním vidíte delfína z Delf. A tomu malému tamhle, jak no, se takhle
5: jo, jo, jo, jo, jo.
9: Ano, tak tomu říkáme elf.
5: Elf.
9: Elf, ten se teprve učí. Elfy, elfy.
5: Jak skáče, krásně.
9: Skáče, mluví, ale delfín z delf je nesmírně moudrý. Na hřbetě má trojnožku, bez ní totiž nepromluví a nepromluví.
11: No, vypadá zamračeně. Asi nám neřekne nic dobrého.
9: Kde pak, on jenom čeká něco dobrého. Je nejen moudrý, ale i mlsný. A? Hele,
5: jak skočí.
9: A vpravo za ním, díváte se? Tam se vynořil delfín František. Slyšíte ho? Je odborník na manželské a nemanželské vztahy.
1: No to je mimochodem můj problém, oženit se či neoženit.
12: Právně, otázka byla položena mimochodem. Jen mimochodem položené otázky jsou podstatné.
9: Tak to promluvil sám Sokrates.
12: Prosím, nepřerušujte mě, když vedu rozhovor.
9: Pardon, pardon.
12: Jen mimochodem položené otázky.
9: Je ovšem otázka, je-li správné, že otázka byla položena, jestli neměla být posazena. No, delfín z delf míní, že moudré jen to, co sedí jako on na trojnožce. No. Urazil se a potopil se. Teď František. Jako odborník vám pravím, že nejde o trojnožku. Co v manželství s trojnožkou? Dávám přednost trojúhelníku.
1: Jakému trojúhelníku?
9: Nerovnoramenému. Základnou je manželka, domácí přítel je kratší, ale vzestupné rameno a manžel rameno delší, ale sestupné.
1: Proč sestupné?
9: No, s manželem to jde vždycky z kopce.
5: No, to nechci slyšet, co řekne Sokrates.
12: Já naprosto nesouhlasím.
9: To říkal.
12: Všechno je relativní. Co je nahoře a co je dole? Záleží na tom, z které strany se na to díváme.
1: My se, prosím, a jiné trojúhelníky neexistují.
9: Ale ovšem, jak pak by ne. Tak například velmi oblíbený je trojúhelník, v němž základnu tvoří manžel, vzestupné rameno přítelkyně a sestupné rameno manželka.
1: No to už vypadá lépe. Ale to by ta dvě ramena se mohla spolu poprat. Mistře Sokrate, nešlo by to vůbec bez trojúhelníku?
12: Ale samozřejmě, že šlo. Pan kolega je posedlý vztahy mimo manželskými, proto vidí všechno trojúhelníkovitě. Ale pro správné manželství docela postačí strany dvě. Jako já a moje milá Xantipa.
9: Mistře, co pak to máte pod okem? Tady, není to modřina?
12: Kde jaká modřina?
9: Tady.
12: Ale Františku, co to vidíte tady? Jo,
5: tady. No, tady. Ano. Ano.
12: Už si ani nespomínám. Aha, už si vzpomínám. To jsme s Xantipou společně řešili jednu otázku. No.
9: Tak vidíte, jak vypadá manželství bez trojúhelníků.
12: Pochybujte, ale nenechte se zvyklat pochybnostmi. Já například...
3: Dědečku, Sokrate, pomyš, jak Xantipa tě volá.
12: Ale...
3: A drží v ruce smeta.
12: Hleďme, náš roztomilý delfík elf.
5: Elfík.
12: Babička se zlobí, říkáš?
3: Nezlobí, jenom říká, že už tě má dost.
12: Elfíku.
3: A můžu se tě vzít, dědečku, k sobě, když už tě má babička
12: dost? No jsi hodný, elfíku. No tak vidíte, pane, vždycky se najde východisko. Tak... Jedem, elfíku.
9: Elfíku, tu máš rybku, hop.
3: Jú, a dostanu taky balónek.
9: Tu máš balónek, hop.
3: Jú, ten je krásný.
12: Lez mi na záda, lez mi na záda a budem dělat legraci.
9: Tak, no a takhle to vždycky končí, když mezi ně přijde elfík. Je po diskuzi.
1: Mistře Sokrate, co můj problém? Co moje otázka?
13: Ty jsi pořád ještě nic nepochopil, panurku. No tak pak ti není pomoci. Ale mně to stačí. Já chci domů.
1: Domů.
13: Ovšem, když člověk zase dlouho sedí na jednom místě...
1: Udělají se mu na kalhotách mozoly...
13: A už zase kouká po nějakém dobrodružství. Ale to předbíhám. Teď se určitě strašně těším domů. Hnedka ráno vyrazíme.
14: Děkujeme ti, ryba.

0: To byla cesta.
1: Co myslíš, Pantagrieli? Mám se oženit? Nebo se nemám?
2: Už zase začínáš. Samozřejmě by ses měl oženit. Nedobře člověku samotnému.
1: No, to je pravda. Ale co když se špatně ožením?
2: Chceš-li vyloučit možnost, že se špatně ožení?
1: No, co?
2: Stačí, když se dobře pověsíš.
1: To je ale blbej fór.

0: oženil se, dědečku?
1: Ale kdepak. Tak dlouho jsem mu hledal nevěstu, až jsem se nakonec oženil sám. To byla tvoje babička, prima ženská, už to má chudák za sebou.
0: Ale co pan Panurgos?
1: Ten? Jestli ještě žije, už 14 let jsem ho neviděl, asi ještě hledá odpověď na tu otázku, která vlastně vůbec není otázkou, ale tomu ty ještě nemůžeš rozumět, chlapče.
0: Je, dědo, já jsem zapomněl, že ti přišel dopis.
1: Dopis?
0: No.
1: Jaký dopis? Ukáž.
0: Tady ho máš.
1: No to by mě zajímalo, kdo mi může psát. Takový veliký dopis. Ale to je přece od Panurga.
2: Milý Pantagrieli, no. Ve jménu našeho dávného přátelství, dovol, abychom tě navštívili, já, moje žena a našich 14.
1: Podržte mě.
2: Našich 14 synů.
1: No ne, to je gól.
0: Gól, 14 synů. A to je měl všechny najednou? To je jako u králíku.
1: Ale no tak, no tak.
0: A vůbec, dědečku, jak vlastně přicházejí děti na svět?
1: No, víš, to se musíš napřed oženit. Uh-huh. A pak, ale proč ti to povídám? Nejsi ty nějak moc zvědavý?
0: Já jsem zvědavý a ty budeš brzo starý.
1: Takhle, na takové otázky a hlavně odpovědi máš ještě času dost.
0: Ale když já bych rád...
1: Nic, konec otázkám.

0: Toulky českou minulostí.
1: Krajina minulosti, kterou na 32. schůzce Toulek českou minulostí procházíme, byla zatím ponořena do tmy pověstí. Jenomže ono už svítá, pomalu se rozednívá. Panoráma českých dějin se znenáhla nasvěcuje. Ocitli jsme se na prahu dějinného času, ale po obou stranách se rozkládá zvláštní pásmo optických klamů. Co jsme vyprávěli během minulých 9 schůzek, patří do období před historií a my si můžeme myslet, že nic nebo jenom něco málo z toho se odehrálo ve skutečnosti. To, co budeme vyprávět nyní, tak to do české historie určitě patří. Jméno Bořivoj otevírá posloupnost jediné české vládnoucí dynastie. Rodu, který v naší zemi panoval 4¼ století.
2: Bořivoj.
1: Je to vlastně jedno z nejstarších českých jmen. Vzhledem k tomu, že jména, která se vyskytují v legendách, jsou zaznamenána až v době kronikáře Kosmy.
2: Bořivoj aneb?
3: Bojující vojín, bojovník.
1: Bořiti znamenalo v jazyce našich předků nikoli bourati, ale bojovati, přemáhati.
2: To jméno se objevuje poprvé v kronice zvané Fultské anály.
1: Rok 872. Válka mezi Franky a Velkou Moravou.
2: Na straně Moravanů bojovali Čechové.
3: Zatímco na Moravě utrpěli Frankové porážku,
2: byli v Čechách úspěšnější. Vojsko tam proniklo až k Vltavě, kde byla svedena bitva a v té Frankové zvítězili. Čechové se museli uchýlit do svých hradišť, na ty si Frankové už netroufli, takže aspoň poplenili zemi a pak odtáhli.
1: Jmenovitou pozornost kronikáře si získalo 5 českých vojvodů.
2: Frankové 5 vůdců, jejichž jména jsou Zventislan, Vytislan, Heriman, Spojtimar, Mojslan, obrátili na útěk a mnohé zabili, mnohé pak v řece Valdaha potopili, kteří pak nemohli uniknout, stáhli se do hradišť.
3: Připomeňme si, jak tato jména po Fransku zkomolená znějí po našem.
2: Svatoslav, Vytislav, Heriman, Spytimír, Mojslav.
1: A ta řeka Valdaha?
3: To je Vltava.
1: Všechny rukopisy uvádějí výslovně jenom 5 duces, tedy vojevůdců, i ten vůbec nejstarší. Napočítal jich 5, ale jmen má 6. To 6. zní
2: Gorivej,
1: neboli
2: Bořivoj.
1: Co s tím, že by kronikář neuměl počítat?
3: František Palacký byl přesvědčen, že Čechy byly odedávna jednotné pod nadvládou Přemyslovců. Domníval se, že těch 5 vojvodů sice opravdu svedlo bitvu a autor análu správně zaznamenal jejich jména.
2: Zároveň však věděl, že jejich vrchním vládcem byl Bořivoj. A proto si to jméno poznamenal na okraj svého autorského exempláře. Jeden z opisovačů považoval tuto poznámku za součást textu a když text opisoval, tak ji prostě připojil.
1: No, anebo z toho věčného opisování byl už natolik ucabrtán, že mu bylo dočista jedno, co opisuje a obsal všecko i s chlupama.
3: Já bych to vyjádřila raději spisovněji.
1: To bylo lepší.
3: Unaven obsal i to, co ostatní vynechali.
1: Tak, správně.
2: Úplně stejný omyl se přihodil Kosmovi, když napsal, že na Libici byli zabiti 4 bratři Vojtěchovi, přičemž o kousek dál jich vyjmenoval 5.
3: Další hypotézy se domnívají, že se bojovalo ve středních Čechách a že Bořivoj tam roku 872 prostě nevládl, takže původní špatný údaj byl dodatečně opraven.
2: A ještě jedna možnost. Franská výprava vlastní Čechy ovládané Bořivojem nezasáhla. Opisovač si to popletl, ale ten další to napravil.
3: A nebo taky, že těch 5 knížat, kteří se poprali z Franky, bylo z Lucka. A že Bořivojovo jméno k ním bylo připsáno proto, že si Bořivoj později Lučany podrobil.
2: A nebo, že toho roku 872 Bořivoj v Čechách prostě nebyl. že ho zrovna tehdy sesadili a vyhnali a jak už se stalo mezi kronikáři dobrým zvykem, tu a tam se dle společenské potřeby nějaké jméno zamlčelo, vyškrábalo, začernilo, případně nahradilo jiným.
1: A to neplatí pouze pro 9. století. Vůbec nejbohatší zkušenosti máme s touto metodou ve století 20.
3: Jak to skutečně bylo, to se nám asi nepodaří rozsoudit, ale u jednoho údaje bychom se pozastavit mohli.
2: Bořivoj byl sesazen.
1: Kým?
2: A vyhnán.
1: Kam? Ne, nebudeme předbíhat. Však on na to přijde čas.
3: Čtrnáctá kapitola Kosmovy kroniky české. Roku od narození páně 894.
1: První datovaný zápis v této kronice.
2: Pokřtěn byl Bořivoj, první křesťanský kníže svaté víry.
1: První letopočet a první kiks.
3: Spisovně řečeno omyl.
1: Ovšem pořádný.
2: Roku 894 totiž Bořivoj už nežil.
1: Ano.

0: zase až za dlouhou dobu po svatbě.
1: A ta se konala roku 874 nebo 875.
0: Tak se muselo křtít nejspíš před rokem 884.
1: Následujícího roku totiž Metoděj už umírá.
0: Kosmas se mohl přepsat. Zkrátka, omylem uvedl letopočet o 10 let mladší.
2: Jenomže tak jednoduchý zase ten detektivní problém není. On totiž podezřele souvisí s tím, jak se Čechy, zatím rozdrobené na malá knížectví, pomaloučku, ale jistě sjednocovali.
3: Je otázka, jakým způsobem vlastně byl tento sjednocovací proces odstartován. Zase jedna z teorií říká, že vlastně velký podíl na to měla Velká Morava.
2: Do naší bořivojské detektivky vstupuje historik z brněnské Masarykovy univerzity, docent doktor Zdeněk Měřínský.
3: Vlastně Velká Morava v době Svatoplukově, to znamená zhruba v té poslední třetině 9. století, prochází obrovskou územní expanzí, že postupně k tomu jádru, které se nacházelo tedy v Pomoraví, přibývá Dolní Pomoraví, přibývá Nitransko, Pribinovo a za Svatopluka potom ta expanze pokračuje, dá se říci, velmi rapidně dále, přibývá tam území Slezské, pokračuje až na, do Malopolska, na území kmene Vyslanů, to znamená na dnešní Krakovsko, Slovensko, někdy se uvažuje, že i východní Slovensko, Potisí, Panonie, to máme doloženo i písemnými prameny. Také na jihu původní hranice Moravy vlastně sahala až k Dunaji. Na západě, tady v tomto prostoru, až někam do Pokampí, kde se střetává už s tou bavorskou kolonizací v té východní bavorské Marce, která proniká zase směrem na západ. To znamená, bylo to obrovské teritorium a k němu patřili i Čechy. Ty Čechy, vlastně celá ta česká kotlina byla Svatoplukem připojena k Velké Moravě a vlastně jako takový správce celé této oblasti byl podle této hypotézy vybrán právě Bořivoj jako vlastně jeden z těch místních knížat, který vlastně tím Svatoplukem byl povýšen, stal se první mezi těmi ostatními knížaty a tím vlastně byl nastartován celý ten proces.
1: V době, kdy panoval Bořivoj, tak už jistá, a to dost velká část Čech, sjednocená byla.
2: Dost velká část, to souhlasí, ale necelá.
1: Ano, byla tu východní polovina země, Charvátská.
0: Později se jí říkalo Slavníkovská.
1: A ta se rozhodně z pravomoci Přemyslovců vymykala. Na tu nemohli. Nejméně jedno století ještě ne.
0: A uprostřed Čech na Kolínsku si udržoval relativní samostatnost kmen, kterému z dobře opevněného Kouřímského hradiště vládli neznámí velmožové.
1: Obyvateli tohoto nepříliš rozlehlého kraje byli Zličané.
2: Faktická poznámka opravdu? A zmocnili se nakonec z lidského území Přemyslovci nebo Slavníkovci?
1: Zase je to mlha času, která znemožňuje odpovědět. Jisté jenom je, že v polovině 10. století brány zdánlivě nedobytné Kouřimi padnou. Hradisko vyhoří.
2: A ještě jeden státeček, samozřejmě státeček v uvozovkách, nás bude zajímat. Mělník, hrad Pšov, tak ten má s Bořivojem hodně společného.
1: Zesnul Hostivít a stal se vládcem Bořivoj. V tom čase Svatopluk vládl na Moravě. Bořivoj mu sloužil. Právě jím byl strašně pokálen. Přijel na dvůr za králem a když pojíst měli spolu, král ho nepřipustil k stolu, řka, ať pohan usedne si jak hovado na zem sepsi, neboť prý mu chybí víra, neboť ušatého víra vzývá místo stvořitele. Křesťanskou čest nemá v těle. Bořivoj hned zrudl silně a když bylo po hostině, žádal, aby pokřtil jej arcibiskup Metoděj, Rusín, který v zemi vší po Slovansku sloužil mši. Tak byl svědkem velehrad, jak Metoděj zářivý kříž pozved a při křtu klad naší Bořivoje dlaně. A bylo to léta páně 894, od kterého do Čech se pak šíří křesťanství, jak každý ví.
2: Jeden lap

0: Lasus se opíše a další se ještě přičiní, jak nás o tom právě přesvědčil Dalimil.
1: Metoděj samozřejmě nebyl žádný Rusín, ale Řek ze Soluně. A staré prameny místo křtu vůbec neuvádějí.
2: Co podle vás mohlo vést svatopluka k té volbě, že si vybral Bořivoje? Vybral si předáka nejsilnějšího kmene sídlícího na území Čech nebo nejobratnějšího? Co ho tak asi mohlo? Já vím, je to hypotéza, je to spekulace, ale co ho k tomu vedlo?
3: My víme o tom velmi málo samozřejmě. Předmětem různých kombinací je i otázka Bořivojova křtu, kdy tento křest proběhl, poněvadž víme z pramenů, že byl tedy původně pohán a že vlastně teprve někdy v letech 882 až 884, kdy si svatopluk podmaňuje Čechy, tak zároveň ten Bořivoj přijal křesťanství s, jaksi s rukou arcibiskupa Metoděje a zároveň tedy dostal kněze Kajcha, s kterým odešel zpět ještě na Levý Hradec a tam vlastně zakládá nejstarší český kostel nebo na území kmene Čechů nebo vůbec Čech, nejstarší sakrální stavbu, která byla zasvěcena, což je typické, svatému Klimentu na Levém Hradci. Pozůstatky této sakrální stavby byly také odkryty při archeologickém výzkumu vlastně v lodi pozdějšího kostela, který tam dodnes stojí na Levém Hradci.
4: Po té převeliké změně Bořivoj se světcem stal a denně almužníkům dary dávat velí a přispívá hojně na kostely. Tak nastala pak i chvíle ta, kdy kostel svatého Klimenta v Hradišti byl Čechy zbudován a na Pražském hradě vedle bran...
0: Stop, v Praze ještě nejsme.
1: Metropole Čech.
4: Pořád ovšem pouze středních Čech.
1: Se totiž za knížete Bořivoje jmenovala...
4: Nikoli Hradiště, jak to plete Dalimil, ale...
1: Levý Hradec.
2: Jak vypadalo hlavní město Čech jménem Levý Hradec?
3: Bylo to dvojdílné hradisko, poměrně rozsáhlé, s valovým opevněním, tak jak je to známe i z té oblasti Velké Moravy, z těch ústředí, se zástavbou... Uvnitř tady tohoto hradiska byly tam odkryty některé velmi zajímavé objekty, zejména několika prostorové nebo dílné, už tedy obytné stavby, sruby, dřevěné konstrukce nebo kůlové konstrukce a mimo jiné i ten sakrální objekt, kostel nejstarší, vlastně, který v Čechách známe.
2: Kdybyste srovnal Levý Hradec, tedy českou metropoli, nazvíme to tak, třeba s některou metropolí moravskou, s některým hradištěm, s některou pevností Velké Moravy, vypadaly by ty české stavby jako chudí příbuzní?
3: Ono těžko se to dá srovnávat na základě stavu výzkumu, protože samozřejmě třeba na tom Levém Hradci se prováděly sice odkryvy, ale nebyly to odkryvy tak rozsáhlé, jako třeba na těch velkomoravských centrech jihomoravských, to znamená zejména v Mikulčicích, eventuálně na té celé aglomeraci Uhersko-Hradišské, Staré Město, Uherské Hradiště, Sady a tak dále. Lze konstatovat, že ty jihomoravské lokality v tomto období skutečně už se více blíží takovým protoměstským útvarům i svým urbanismem, zástavbou, nadzemními srubovými objekty, hustou zástavbou, že kde, zejména na tom předhradí v Mikulčicích, máme tyto doklady sakrální architekturou. Víme, že tedy v Mikulčicích je to více než 10 kostelů, že kdežto na tom Levém Hradci máme doklad pouze tedy kostela vlastně jediného.
2: Právě, a tam byly kamenné kostely na Velké Moravě.
3: Ano, jak v Mikulčicích, na tom Levém Hradci také to je kamenný kostel.
2: Ale jeden.
0: Ještě jedno jméno vstupuje do děje za Bořivojových časů.
4: Strojmír.
2: Proč opustil kníže Bořivoj Levý Hradec a vlastně postupoval, odstěhoval se proti proudu řeky Vltavy a padla mu zřejmě do oka ta pražská kotlina, toto S, které tam vytváří řeka Vltava. Proč zanechal fungující a zřejmě dobře vybudované hradisko, hradiště na Levém Hradci?
3: Poté, co přijal křest, samozřejmě to nebyla tak jednoduchá záležitost v zemi, kde tedy přijalo křest řada velmožů už v předchozím období, ale
2: nevíme, zprávy, ano.
3: Nevíme, jestli to bylo zrovna z té oblasti Čechů, že ano. Českého, z té oblasti tedy centra Čech, nebo jestli to bylo z některých okrajových, třeba oblasti západních Čech a podobně, až to nám prameny neříkají. Takže v podstatě tady ten jeho přijetí křesťanství vyvolalo pohanskou reakci nebo reakci těch, kteří dosud setrvávali ve staré víře. Vypuklo povstání, Bořivoj byl vyhnán, uprchl na Moravu vlastně a teprve tam se mluví o Strojmírovi, který tedy měl nějakým způsobem právě v tomto období sehrát tu, dá se říct, roli protikřesťanské vlastně reakce.
0: Takže Strojmír, kde se tady vzal?
4: Zřejmě za pomoci bavorských houfů a svých stoupenců vypudil knížete, dosedl na knížecí stolec a zahájil vládu.
1: Možná, že to nebylo poprvé, že si to už jednou zkusil. Není vyloučeno, že to byl vládce svého času řádně zvolený. A kdo ví, třeba právě tohoto Strojmíra předtím vypudil Bořivoj.
4: Není vyloučeno, že Strojmír byl taky Přemyslovec. Mohl to být Bořivojův syn, bratr, bratranec, synovec.
1: Jak se na Bořivoje mohl Strojmír dívat?
0: Omlouváme se za to provokativní přirovnání, ale z jeho, tedy Strojmírova hlediska, to asi jiné nebylo.
1: Byl to pro něj kolaborant velkomoravských okupantů.
3: Bořivoj uprchl na Moravu a později se vrací opět do Čech. Možná, že právě toto je ten moment, kdy vlastně ten Svatopluko povyšuje na toho svého, dá se říci, správce celého tohoto území. No a v podstatě Bořivoj odchází potom právě, nebo neodchází, ale předpokládá se, že na tom návrší, kde stojí dnes Pražský hrad, tam bylo staré, prastaré vlastně shromažďovací místo celého kmene Čechů s tím kamenným stolcem, kde vlastně probíhala volba nového knížete, jeho nastolení na ten stolec. A toto místo, že bylo původně tedy jako v podstatě vyhrazeno pro celý kmen, pro jeho shromáždění. No a že Bořivoj odchází na toto místo, to opevňuje, tím vlastně si ten prastarý stolec knížecí uzurpuje pro sebe.
2: Přivlastňuje, ano.
3: Přivlastňuje, zároveň zakládá při vstupu do tohoto areálu kostel Panny Marie, který byl také tedy archeologicky odkryt, je v dnešní tedy zástavbě Pražského hradu tento kostel. A právě tím, že opevňuje toto místo, že jaksi už není přístupné všem, tím dává najevo, že tedy jeho rod, přemyslovský rod, je ten, který v Čechách bude vládnout a vládne. Tam vlastně jsou počátky podle této hypotézy Pražského hradu.
0: Dá se předpokládat, že si to chtěl Strojmír u Svatopluka vyžehlit, možná probíral různé varianty uspořádání vztahu s Velkou Moravou.
4: Do tohoto nadějného úsilí však proskočila zpráva, že do Čech táhne moravské vojsko.
1: A ono tam táhnout muselo, jinak by Bořivoj neměl šanci na návrat.
0: Autor legendy jménem Kristián o situaci na Strojmírově straně píše.
4: Domluvili se, že vykročíce ze sídelního hradu, z Prahy totiž, na sněmovním poli se budou raditi, co by bylo činiti.
0: Moc toho nenaradili. Bořivoj byl tady, zpátky, s hrozivou velkomoravskou silou za zády.
4: Strojmír neměl na vybranou. Buď padl v boji, nebo byl zajat a popraven, anebo se mu podařilo uprchnout do Bavor, kde asi zanedlouho zemřel.
1: Ti, kdo se ho přidrželi, nedopadli o nic líp.
0: Ano, sekery, rozžhavené kleště a jiné nástroje tehdejší politické argumentace pracovali zcela jistě důrazně a přes čas.
4: Bylo nutné jednou provždy zahnat chuť všem, kdo by si podobné dobrodružství chtěli někdy zopakovat. Kníže odňal Pražanům správu tržiště a knížecí stolec, symbol kmenové nezávislosti, se stal součástí jeho hradu. Buď toho tam přemístil, nebo ho tím hradem obestavil.
3: poslední době se objevily některé nové hypotézy, že tam mohlo být i starší osídlení, dokonce i některé nálezy, jakože jsou starší, ovšem jsou to nálezy víceméně ojedinělé, což v podstatě jaksi nevyvrací to, co dosud známe, protože vzhledem k tomu, že to bylo tedy místo, kde se shromažďoval ten český kmen, kde se konaly určitá shromáždění, volební, nastolení toho nového knížete a tak dále. I tedy byl spojen s určitými kultovními praktikami, známe na tom Pražském hradě na místo na Žiži, které se uvádí, že kde mohl probíhat nějaký ještě starý pohanský kult. To znamená, že s tím může být spojeny i některé celkem ojedinělé archeologické nálezy, které by poukazovaly do toho staršího období, než je ten konec 9. století. Jinak pokud je to místo na Žiži, tak se předpokládá, že to bylo někde tam, kde je obelisk, že na nádvoří Pražského hradu, a pokud je o ten kamenný stolec, že ten mohl stát někde v prostoru dnešního Parléřova závěru svatovické katedrály nebo v tom prostoru mezi klášterem svatého Jiří na tom Jiřském náměstí, že, a mezi závěrem Parléřovým.
4: Celá pražská kotlina byla v té době posetá množstvím malých vesniček a samot.
1: Už před rokem 700 se osídlení soustředilo v místech dnešního Malostranského náměstí, to znamená Podhradčanský ostroh.
4: Nahoře na kopci, tam, kde je dnes Loretánské náměstí, tam byl rozlehlý pohanský hřbitov. Archeologové tam objevili přes 1000 koster, spoustu různých posmrtných darů, jakési ohňové obětiště se silnou vrstvou popela.
1: Je vůbec zajímavé, že v těch nejstarších dobách sídlili naši slovanští předkové na levém břehu. Nálezy z pravého břehu, tedy z dnešního Starého a Nového Města, buď to chybějí vůbec, anebo byly objeveny daleko od vody.
4: Vysvětlení je jednoduché. Hradčanská strana Prahy měla pro osídlení výhodnější polohu. Byla prosluněná, chráněná před větry, terén se tady dostatečně zvedal nad hladinu řeky.
1: Zatímco pravý břeh, to byla tenkrát bažinatá krajina záplav.
4: Každoročně se tudy hrnuly velké jarní vody. A to přes neexistující staroměstské náměstí, stejně jako přes neexistující Národní divadlo. Úroveň terénu tam ležela o 4 až 5 metrů níž než dnes.

0: snad ani jednou událostí, ani jedním faktem ze života prvního historického českého knížete si nemůžeme být jisti.
1: Ani tím nejzákladnějším, narozením, smrtí, délkou života.
2: Ve 14 rukopisech z doby jenom o málo pozdější se tvrdí, že se dožil 36 let.
1: 12 jich má za to, že 37.
2: Dva uvádějí asi omylem 38.
1: A jeden mu dopřál jenom 35 roku.
0: To je tedy průměr 36.
2: V době svého sňatku s Ludmilou mohl mít Bořivoj nejméně 17 a nejvíc 23 let.
1: V té době už několik let vládl. Sňatek měl tedy veliký politický význam.
2: Ludmila patřila do kmene Pšovanů. A to byl kmen ve vztahu k Čechům konkurenční.
1: A je pochopitelné, že nevěsta byla právě z těchto důvodů provdána velmi mladá.
2: Asi ve 14, v 15 letech.
1: Ludmila mu porodila 2, ale možná, že i 6 dětí.
2: Ta dvě jména známe, Spytihněv a Vratislav. Oba se po otcově smrti vystřídali na knížecím stolci Přemyslovců.
0: V rámci programu zaměřeného na zkoumání kosterních pozůstatků českých panovníků zjistili antropolog dr. Emanuel Vlček a foniatr profesor Karel Sedláček.
2: Ve stavbě zvukovodu knížete Bořivoje existuje velice vzácná odchylka, anomálie.
1: V Uherském Hradišti archeologové zase objevili bohatý hrob s kostrou ženy, jejíž zevní zvukovod vykazoval naprosto stejný anomální tvar.
0: Náhoda?
2: Zrodila se opatrná, zatím nepotvrzená hypotéza, že by mohlo jít o sestru Bořivojovu.
1: A současně o první manželku velkomoravského knížete Svatopluka.
0: Zdá se to hodně odvážné?
2: Ještě odvážnější je myšlenka dát tento fakt do souvislosti s jistým honosným svatebním průvodem směřujícím na Moravu.
0: Ano, vzpomínáte si?
2: Dcera nějakého českého vojvody byla provdána do Velkomoravské říše. Svatební průvod přepadla ozbrojená družina Franků a ukořistila 644 koně.
0: Kolik?
2: 644.
0: Malá rodinná slavnost, tahle ta svatba.
2: Jenom pro nejbližší příbuzné.
0: Že by šlo o Bořivojovi příbuzné?
3: No já vám řeknu, pane docente, nebyla ta vláda knížete Bořivoje zrovna selánkou. On sám za svého života toho také dost zažil, že změnil víru. No tak to se v českých dějinách stávalo víckrát, ale on také musel prchat, což se také stávalo víckrát i u českých knížat.
4: Samozřejmě doba to byla neurovnaná, tak jak ji aspoň známe z těch nemnoha písemných pramenů, kdy v různých análech, v různých dalších pramenech se dočteme, kdy asi probíhaly válečné výpravy, střetnutí. Zároveň se nám tady již nějakým způsobem ukazuje ten počátek sjednocovacího procesu, poněvadž on si bere za manželku Ludmilu, že později tedy svatou Ludmilu, babičku svatého Václava. Ten sňatek mohl být uzavřen někdy v letech 874-875, samozřejmě prosím nás, to jsou data rámcová, že kolem
3: velice plus minus, ano.
4: Roku, které vychází z různých zase dedukcí, to, co víme o tom, kdy asi teda mohla děvčata býti tedy sezdána, v jakém věku, to, co známe z pozdějších třeba etnografických paralel, že? Takže někdy v této době a ta Ludmila byla Pšovanka.
0: S kněžnou Ludmilou, dcerou pšovského knížete Slavibora, první domácí světicí naší historie, se setkáme v příštím díle Toulek.

0: Vůbec ji hledat nemusel. Seděla na patníku u silnice kousek za hrádkem. Zastavil svou rozložitou černou Mercedesku kabriolet, vykoukl přes přední sklo a řekl: dobré jitro. Naklonil se, aby otevřel dvířka. Prosím? Já nestopuju, pravila Kateřina Hodičková a zvedla pyšně bradu. Sedím tady jen tak a čekám na jistého známého. Kterého? Jistého Exnera, kapitána Michala Exnera. No to bych byl já, pravil Exner radostně. Ha, bože, Kateřino, vykřikl, ty mě nepoznáváš. Pokrčila rameny, sklouzla z patníku a vznešeně usedla vedle něho. Po dvou měsících, pane, to se nesmíte divit, že moje paměť selhala. No počkej, ne tak rychle, tady je lidí. Je časné ráno a nikoho nevidím, řekl tvrdě. A vůbec touhle dobou každej pořádný člověk spí. Upravila si vlasy. Rozjel se. Ne tak rychle, hned teď doprava. Jak se ti vedlo v Itálii? Blaženě zabručela a vystrčila špičku jazyka mezi rty. Takhle. Zabočili do lesa mezi chaty a zahrádky. Po mizerné cestě se Mercedeska zmítala jako člun v bouři. Tady, pravil Michal Exner, dávaje pozor, aby si nepřekousl jazyk, tady je to taky fajn. Rovně? Doprava a stát. Vyskočila, aby otevřela bránu. Po dvou měsících, co se neviděli, znovu objevil znamenitou délku a tvar jejich nohou. Nadšeně tedy vjel do zahrady a zaparkoval ve stínu za chatou. Chata profesora Hodičky stála na pokraji lesa. Horní část parcely byl les, nyní soukromý anglický park, pod chatou sad, chlouba to Kateřinina otce. Podél cesty a cestiček kytičky, jejich zalévání vyžadovalo pravděpodobně dost energie. Níž po strání se rozkládala spodní část chatové osady Jílovec a pak bylo vidět vesnici s kostelem, bylo možno dohlédnout až na okraj Mítinek a vpravo za silnici na mírné návrší s Habernou. U jejíž paty se zelenal a bělal březový háj, skrývající sídlo Gustava Truhlaříka. To koukáš, řekla Kateřina. Hrádek, uvažoval Michal Exner, jako kdybych to už někdy slyšel. No, Štěpkovický archív, tamhle kousek v lese za námi je místo, kde vykopali po válce Štěpkovický archív. Aha, no je tady pěkně. Máš hlad? Mám. Já taky, a pak se půjdeme koupat. Odpoledne je moc vedro a k řece není nejblíž. Oběd nevařím, jdeme na stavidlo. K vodníkovi? Do vesnice. Hurá, řekl Michal Exner a svlékal sako. Jak dlouho tady zůstanem? Jak dlouho máš čas? Nekonečně. V odpoledním horku se povalovali v chládku lesa za chatou a popíjeli alkoholický nápoj. Místo raního zpěvu ptáků hudl teď svou hmyz. Exner ležel na zádech, díval se nad sebe do koruny smrku a pohyby stromu a jiné další vlivy byly příčinou, že se mu zdálo, jako by neležel na zahradním lehátku, ale na člunu v lehkém vánku. Slyšel si, o čem mluvili vedle u stolu? Zeptala se ho. Na stavidle? No kde jinde, slyšel? Ztratil se nějaký Adam Rosický, syn advokáta. Ale nechtěl jsem slyšet. Co tomu říkáš? Nic. Lidí se ztratí. Chuligánů, který jsou podezřelí z vraždy, desítky. Přeháníš a nebereš nic vážně. Ne, ale to by byla příležitost. K čemu pro Krista pána, podivil se? Já teď nemůžu být na nic zvědavý. A proč pak, pane kapitáne? Protože budu pořád tady. Nekonečně. Budu pěstovat jabka a později krmit králíky a slepice, sít a sklízet, zalejvat kytky, prořezávat stromy, kácet je a dělat dříví, snil a koupím si fajfku. Odmlčel se na velmi dlouhou dobu. obrátil k ní hlavu. Týden, řekl smutně. Myslel jsem, že tady budu tak týden. 10 dní, řekla prosebně. 10. Prýma, řekl a usmál se. A nebudeme moc vycházet. Bazén je tady na zahradě, můžeš chodit nakupovat, nevařím špatně. Ale Michale, je tady pošta? Je, ale dnes je zavřená. Zavolám večer z hospody. Komu? Mým důstojníkům. Michale, řekla přísně, říkal si 10 dní. Beránek?
1: Ježíš, zazněl mu do ucha radostný hlas. Je ti smutno, viď? Jistě, hele, něco bych potřeboval. Slyšel jsi o Štěpkovickém archivu?
0: Zajisté, můj kapitáne.
1: No já z těch Štěpkovic teď volám. Jo, potřebuješ otáhnout brknu do garáží.
0: Neblbni, nech mě domluvit, sakra.
1: Dobře, takže Štěpkovice, archív. Exner vzdychl. Kousek od těch Štěpkovic je vesnice Hrádek.
0: No tak o té jsem neslyšel.
1: Konečně, zaradoval se Exner. Tak teď uslyšíš. Příležitostně se mrkni na mapu, kde ta vesnice je, mají tam okrsek VB. Během posledních 2 let se v okolí vesnice ztratilo pár lidí, poslední před několika dny nějaký Adam Rosický, a slyšel jsem, že se to vyšetřuje tady místně.
0: Ne, do toho se raději nebudeme plést. Mrkni se na ta předchozí zmizení, musí tam být někde hlášky.
1: Máme se jet mrknout i tam?
0: To nebude potřeba. Poslední případ se stal nějak před rokem. Když si budete myslet, že je to zajímavý, no tak přijeď.
1: Kdy? Za 10 dní.
0: Dobrý, já si jen poznamenám tu vesnici.
1: Počkej, abys věděl, kde mě máš hledat.
0: No to já najdu snadno, pravil podporučík Beránek sebevědomě.
1: Hrádek, prosím, kde zde má chatu profesor Hodička?
0: Zmije.
1: Naschledanou, můj kapitáne.
0: Za 10 dní!
1: Vykřikl Exner zoufale. Ale nebyl si jist, zda tohle Beránek podruhé nepřeslechl. Ale než zaklaplo sluchátko, bylo slyšet, že na druhém konci drátu se kdosi odporně chechtal.

0: Moto. Nevědí, že vyhledávají jen hon a nikoli kořist. Blaise Pascal.
1: Martin.
0: Martin umí, co neumím já. Zastavit kteroukoliv ženu na kterékoliv ulici. Musím říci, že za tu dlouhou dobu, co se s Martinem znám, jsem z této jeho schopnosti značně těžil, neboť nemám ženy o nic méně rád než on, ale nedostává se mi jeho střemhlavé drzosti. Zatímco naopak chybou Martinovou bývalo, že samo tak řečené zatýkání ženy stávalo se někdy pro něho samoučelnou virtuozitou, na níž velmi často přestával. Říkával proto ne bez jisté trpkosti, že se podobá útočníku, který nezištně nahrává jisté míče svému spoluhráči, jenž pak střílí laciné branky a sklízí lacinou slávu. V pondělí tohoto týdne odpoledne po práci jsem na něho čekal v kavárně na Václaváku, dívaje se přitom do tlusté německé knihy pojednávající o staré etruské kultuře. Trvalo to několik měsíců, než mi univerzitní knihovna zprostředkovala její vypůjčení z Německa. A když jsem ji onoho dne konečně dostal, odnášel jsem si ji sebou jako relikvii a byl jsem vlastně docela rád, že mě Martin nechává na sebe čekat a že mohu vytouženou knihou na kavárenském stolku listovat. Kdykoliv pomyslím na staré antické kultury, pojme mě stesk. Snad je to kromě jiného i teskná závist nad tou unile sladkou pomalostí tehdejší historie. Epocha staré egyptské kultury trvala několik tisíc let. Epocha řecké antiky skoro celé tisíciletí. V tomto směru napodobuje jednotlivý lidský život lidské dějiny. Zpočátku je ponořen do nehybné pomalosti, a teprve pak se zvolna a čím dál víc zrychluje. Martinovi bylo právě před 2 měsíci 40 let.
1: Příběh začíná.
0: Byl to on, kdo mi přerušil mé zamyšlení. Objevil se náhle ve skleněných dveřích kavárny a mířil ke mně, dělaje výrazné posunky a grimasy směrem k jednomu stolku, u něhož nad šálkem kávy čněla žena. Nepřestávaje se na ní dívat, přisedl ke mně a řekl: co tomu říkáš? Cítil jsem se zahanben. Byl jsem opravdu tak zahleděn do svého tlustospisu, že jsem si dívky všiml teprve teď. Musel jsem uznat, že je pěkná. A v téže chvíli napřímila dívka poprsí a zavolala na pána s černým motýlkem, že chce platit. Zaplať taky, rozkázal Martin. Už jsme si mysleli, že budeme muset za dívkou utíkat, ale naštěstí si ještě zdržela u šatny. Nechala si tam nákupní tašku a šatnářka ji musela chvíli odkud si lovit, než ji položila před dívku na pult. Dívka podala šatnářce pár desetníků a v té chvíli mi Martin vytrhl z rukou mou německou knihu. Dáme si to raději sem, řekl s bravurní samozřejmostí a vsouval knihu pečlivě do dívčiny tašky. Dívka se zatvářila udiveně, ale nevěděla, co má říci. V ruce se to špatně nese, řekl ještě Martin, a když dívka chtěla tašku sama nést, vynadal mi, že se neumím chovat. Slečna byla zdravotní sestra z venkovské nemocnice. Stavila se v Praze prý jen tak naskok a spěchala na Florenc na autobus. Stačil malý kus cesty k zastávce tramvaje, abychom si pověděli všechno podstatné a abychom se domluvili, že v sobotu přijedeme do B za touto roztomilou slečnou, která, jak Martin významně podotkl, bude mít jistě nějakou pěknou kolegyni. Tramvaj přijížděla. Podal jsem slečně tašku a ona z ní chtěla vytáhnout knihu, ale Martin tomu zabránil velkorysým gestem, že prý si pro ní v sobotu přijedeme, ať si v ní slečna zatím říká. Slečna se rozpačitě smála, tramvaj ji unášela a my jsme mávali. Co na plat? Kniha, na kterou jsem se tak dlouho těšil, octla se náhle v nejistých dálkách. Když se to tak vezme, bylo to dost mrzuté. Ale jakási střeštěnost mě přesto na pohotově zřízených křídlech šťastně přenášela. Martin okamžitě přemýšlel, jak se bude moci na sobotní odpoledne a noc vymluvit u své mladičké ženy, neboť je tomu vskutku tak. Má doma mladou ženu. A co hůř, miluje ji. A co ještě hůř, bojí se jí. A co ještě mnohem hůř, bojí se oni.
1: Úspěšná registráž.
0: Vypůjčil jsem si pro naši výpravu za malou úplatu pěkný Fiat a v sobotu ve 2 hodiny předjel jsem před Martinův byt. Martin už čekal a vyjeli jsme. Byl červenec a strašné vedro. Chtěli jsme být v B co nejdříve, ale když jsme viděli v jedné vesnici, kterou jsme projížděli 2 mladíky jen v trenkách a s výmluvně mokrými vlasy, zastavil jsem auto. Rybník byl opravdu nedaleko, 5 kroků odtud za humny. Neumím už spát, jako jsem kdysi uměl. Poslední noc jsem se převaloval kvůli buchví jakým starostem až do 3 hodin. Potřeboval jsem osvěžení. Martin byl také pro. Převlékli jsme se do plavek a skočili do vody. Ponořil jsem se pod vodu a plaval rychle k 2. břehu. Za to Martin se jen tak namočil, opláchl a zase vylezl. Když jsem se proplaval a vrátil se zase na břeh, spatřil jsem ho ve stavu upřeného zaujetí. Na břehu vřískal ho vděcek, kde si opodál si hrála s míčem místní mládež, ale Martin se upíral k statné postavičce děvčete, které stalo asi 15 metrů od nás, zády k nám a celkem bez pohnutí pozorovalo vodu. Dívej se, řekl Martin. Dívám se. A co říkáš? Co bych měl říkat? Tomu ty nevíš, co bys měl říkat? Musíme počkat, až se otočí, mínil jsem. Vůbec nemusíme čekat, až se otočí. To, co mi ukazuje z této strany, mi docela stačí. No dobře, namítl jsem, ale nemáme bohužel čas s tím něco podnikat. Aspoň registrovat, řekl Martin a obrátil se k jakémusi chlapečkovi, který se opodál oblékal do trenek. Chlapečku, prosím tě, nevíš, jak se jmenuje tam ta holka? A ukázal na dívčinu, která v nějaké divné apatii setrvávala stále ve svém postoji.
2: Tamta?
0: Jo, tamta.
2: No ta není odsáď, řekl chlapeček.
0: Martin se obrátil na holčičku, asi 12letou, která se slunila hned vedle. Holčičko, nevíš, kdo je tamta holka, co stojí na břehu?
3: Holčička se poslušně vstyčila. Tamta?
0: Jo, tamta.
2: No to je Manka.
0: Manka? A jak dál?
2: Manka pánku, z Traplic.
0: A dívka stála pořád nad vodou zády k nám. Teď se sehnula pro koupací čepici a když se zase napřímila, nasazujíc si ji na vlasy, byl už Martin u mne a řekl, je to nějaká Manka pánku z Traplic. Můžeme jet. Byl zcela uklidněn, spokojen a nemyslel už zřejmě než na další cestu.
1: Trochu teorie.
0: Tomu říká Martin registráž. Vychází ze svých bohatých zkušeností, které ho dovedly k názoru, že není ani tak obtížné dívku svést, jako je obtížné, máme-li v tomto směru vysoké kvantitativní nároky, znát vždy dost dívek, jež jsme dosud nesvedli. Proto tvrdí, že je třeba stále, kdekoliv a při každé příležitosti provádět širokou registráž. To je zapisovat si do zápisníku či do paměti jména žen, jež nás zaujaly a jež bychom mohli jednou kontaktovat. Kontaktáž, to je pak už vyšší stupeň činnosti a znamená, že s určitou ženou vejdeme ve styk, seznámíme se s ní, otevřeme si k ní přístup. Kdo se rád chlubně ohlíží zpět, klade důraz na jména žen pomilovaných, ale kdo se dívá vpřed, do budoucnosti, musí se starat především o to, aby měl dostatek žen registrovaných a kontaktovaných. Nad kontaktáží existuje totiž už jen jediný poslední stupeň činnosti a já rád podotýkám, abych se zavděčil Martinovi, že ti, kteří nejdou za ničím než za tímto posledním stupněm, jsou mizerní a primitivní mužové, kteří mi připomínají vesnické fotbalisty, hrnoucí se bezhlavě na branku soupeře a zapomínající, že ke gólu a mnoha dalším gólům nevede jen zbrklá chuť střílet, ale především důkladná a poctivá hra v poli. Myslíš, že se za ní do těch traplic někdy dostaneš? Zeptal jsem se Martina, když jsme zase jeli. Nikdo nemůže vědět, řekl Martin. Každopádně, řekl jsem zase já, den nám začíná šťastně.
1: Hra a nutnost.
0: Dorazili jsme k nemocnici v B ve výborné náladě. Bylo asi 3:30. Vyvolali jsme si naši sestru telefonem do vrátnice. Za chvíli přišla dolů v nemocniční čepici a v bílém plášti. Všiml jsem si, že zčervenala a považoval jsem to za dobré znamení. Martin se ujal pohotově slova a dívka nám oznámila, že jí v 7 skončí služba a že jí tedy v tu dobu máme čekat před nemocnicí. Se slečnou kolegyní jste již jednala? Zeptal se Martin a dívka kývla hlavou. Přijdeme 2. Dobře, řekl Martin, ale nemůžeme tady pana kolegu stavět před hotovou věc, kterou nezná. Tak dobře, řekla dívka, můžem se na ní podívat, Božena je na interně. Šli jsme pomalu přes nemocniční dvůr a já jsem nesměle řekl, jestli pak máte ještě tu tlustou knihu. Sestřička kývla hlavou, že prý ji má a dokonce tady v nemocnici. Spadl mi kámen ze srdce a postavil jsem si hlavu, že musíme jít nejdříve pro ni. Martinovi se ovšem zdálo nevhodné, že dávám tak nepokrytě přednost knize před ženou, jež mi má být předvedena, ale nemohl jsem si nijak pomoci. Přiznám se totiž, že jsem velice trpěl těch několik dnů, kdy byl spis o kultuře Etrusku mimo můj dohled. A byla to jen veliká sebekázeň, jestliže jsem to strpěl bez pohnutí brvy, nechtěje za žádných okolností pokazit hru, což je pro mě hodnota, kterou jsem se od mládí učil ctít a podřizovat jí veškeré své osobní zájmy. Mezitím, co jsem se dojatě shledával se svou knihou, pokračoval Martin v konverzaci se sestřičkou a dosáhl již toho, že dívka slíbila vypůjčit na večer od svého kolegy chatu u nedalekého hoterského rybníka. Byli jsme všichni na výsost spokojeni a dali jsme se tedy konečně přes nemocniční dvůr k malé zelené budově, kde byla interna. Proti nám šla právě nějaká sestra s lékařem. Ten lékař byl směšný dlouhán s odstávajícíma ušima, což mě upoutalo, tím spíš, že naše sestra do mne v té chvíli dloubla. Uchechtl jsem se. Když nás minuli, otočil se ke mně Martin. Teda, ty máš štěstí, kluku. Tak nádhernou slečnu si vůbec nezasloužíš. Styděl jsem se říci, že jsem se díval jen na dlouhána a vyslovil jsem tedy pochvalu. Nebylo v tom ode mne ostatně žádné pokrytectví. Věřím totiž Martinovu vkusu víc než svému, protože vím, že jeho vkus je podepřen mnohem větším zájmem než můj. Mám rád objektivitu a řád ve všem i ve věcech milování a dám tedy víc na znalce než na diletanta. Někdo by mohl považovat za pokrytectví, nazývám-li se diletantem já, rozvedený muž, který právě teď vypráví o jedné ze svých
2: a zřejmě nikterak výjimečných avantýr. A přece, jsem diletant. Dalo by se říci, že si hraji na něco, co Martin žije. Někdy mám pocit, že celý můj polygamní život nevyplynul z ničeho jiného, než z napodobování ostatních mužů. Nepopírám, že jsem v tomto napodobování nenašel zalíbení. Ale nemohu se zbavit pocitu, že v té zálibě zůstává přesto cosi zcela svobodného, hravého a odvolatelného, co třeba charakterizuje návštěvy obrazáren nebo cizích krajin a co není nikterak podrobováno bezpodmínečnému imperativu, který jsem tušil za erotickým životem Martinovým. Právě přítomnost tohoto bezpodmínečného imperativu povyšovala v mých očích Martina. Jeho soud o ženě, zdálo se mi, vyslovuje jeho ústy sama příroda, sama nutnost.
1: Paprsek domova.
2: Když jsme se octli mimo nemocnici, zdůraznil Martin, že se nám všechno náramně daří, a pak připojil: ovšem večer si musíme pospíšit, chci být v 9 doma. Ustrnul jsem. V 9? To znamená v 8 odjet odtud. Ale pak jsme se měli docela zbytečně. Počítal jsem s tím, že máme volno celou noc. Proč bys chtěl plýtvat časem? Ale jaký to má smysl jezdit kvůli 1 hodině? Co chceš pořídit od 7 do 8? Všechno. Jak jsi všiml, obstaral jsem chatu, takže to může jít jak po másle. Bude záležet jen na tobě, aby si spočínal dostatečně rozhodně. A proč, prosím tě, musíš být v 9 doma? Slíbil jsem to Jiřince. Zvykla si hrát vždycky v sobotu před spaním žolíka. Pane bože, vzdychl jsem. Jiřinka měla zas včera nějaké nepříjemnosti v kanceláři. Tak jí mám brát i tu malou sobotní radost. To víš, je to nejlepší žena, jakou jsem kdy měl. Ostatně dodal, ty budeš taky rád, že budeš mít v Praze před sebou ještě celou noc. Pochopil jsem, že je zbytečné něco namítat. Martinova obava o manželčin klid se nedala nikdy ničím uchlácholit, a jeho víra v nekonečné erotické možnosti každé hodiny či minuty se nedala nikdy ničím zvyklat. Pojď, řekl Martin, do 7 jsou ještě 3 hodiny. Nebudem zahálet.
1: Šalba.
2: Vydali jsme se širokou cestou městského parku, který sloužil zdejším obyvatelům jako korzo. Prohlíželi jsme si dvojice dívek, které chodili kolem nás a nebo seděli na lavičkách, ale byli jsme nespokojeni s jejich kvalitami. Martin sice 2 z nich oslovil, dal se s nimi do řeči a smluvil si s nimi dokonce schůzku, ale věděl jsem, že to nemyslí vážně. Byla to takzvaná tréninková kontaktáž, kterou Martin občas prováděl, aby nevyšel ze cviku. Neuspokojeni vyšli jsme pak z parku do ulic, které zely maloměstskou prázdnotou a nudou. Pojď něco vypít, mám žízeň, řekl jsem Martinovi. Našli jsme jakýsi dům, nad nímž byl nápis kavárna. Vešli jsme, ale uvnitř byla jen samoobsluha. Kachlíčkovaná místnost, z níž čišel chlad a cizota. Šli jsme se postavit k pultu, koupili si od nevlídné paní nabarvenou vodu a odnesli si ji pak ke stolu, který byl polit omáčkou a vybízel nás k rychlému odchodu. Na to nic nedbej, řekl Martin. Šerednost má v našem světě svou pozitivní funkci. Nikdo se nechce nikde zdržovat, lidé odevšad spěchají a takto vzniká žádoucí tempo života. Ale my se tím nenecháme vyprovokovat. Můžeme si teď v bezpečí šaredného lokálu o lecčem zpromluvit. Napil se limonády a zeptal se. Kontaktoval jsi už tu medičku? Samozřejmě, řekl jsem. A jaká teda je? Vypodobním ji pořádně. Líčil jsem mu medičku. Nedalo mi to velkou námahu, i když žádná medička neexistovala. Ano, snad to nám nevrhne špatné světlo, ale je to tak. Vymyslil jsem si ji. Dávám své slovo na to, že jsem to neudělal ze špatných důvodů, abych se snad před Martinem vytahoval a nebo ho chtěl vodit za nos. Vymyslil jsem si medičku prostě proto, že už jsem neodolal Martinovu naléhání. Martinovi nároky na mou činnost byly nesmírné. Martin byl přesvědčen, že denně potkávám nové a nové ženy. Viděl mne jiného, než jsem. A kdybych mu popravdě řekl, že jsem se celý týden nejenom nezmocnil žádné nové ženy, ale dokonce ani o žádnou nezavadil, měl by mě za pokrytce. Byl jsem proto nucen asi před týdnem předstírat registráž jakési medičky. Martin byl spokojen a měl mě ke kontaktáži. A dnes kontroloval mé pokroky. A jaká je to tak asi úroveň? Je to na úrovni... Zavřel oči a lovil z temnot nějakou míru. Pak si vzpomněl na společnou známou. Je to na úrovni marketky? To je mnohem lepší, řekl jsem. Neříkej, podivil se Martin. Je to na úrovni tvé Jiřiny. Vlastní žena je pro Martina nejvyšší mírou. Martin byl velice šťasten z mé zprávy a zasnil se.
1: Úspěšná kontaktáž.
2: Pak vešla do místnosti jakási dívka v manšestrových kalhotách a bundě. Šla k pultu, počkala na barevnou vodu a šla ji vypít. Postavila se ke stolku, s nímž jsme sousedili, dala sklenici k ústům a pila, aniž se posadila. Martin se k ní otočil. Slečno, řekl, jsme tu cizinci a máme k vám dotaz. Dívka se usmála, byla docela pěkná. Je nám strašné horko a nevíme, co máme dělat. Běžte se vykoupat. To je právě to. My nevíme, kde je tady u vás koupání. Ono tady žádné koupání není. Jak je to možné? Jedno koupaliště tady je, ale to je už měsíc vypuštěné. A co řeka? Ta se bagruje. Tak kam se chodíte koupat? Leda k Hoterskému rybníku, ale to je nejméně 7 kilometrů. No to je maličkost, máme auto, stačí, když nás povedete. Jako náš lodivod, řekl jsem. Spíš autovod, opravil mne Martin. Když už tak autovodka, řekl jsem já. Autokoňak, řekl Martin. A to v případě slečny nejmíň 5hvězdičkový, řekl jsem zase já. Jste prostě naše souhvězdí a měla byste jít s námi, řekl Martin. Dívka byla zmatena našimi žvásty a nakonec řekla, že by tedy šla, ale že ještě musí něco zařídit a pak se stavit pro plavky, ať prý na ní počkáme přesně za hodinu na témž místě. Byli jsme spokojeni. Dívali jsme se za ní, jak odchází, jak pěkně pohupuje zadnicí a potřásá černými kučerami. Vidíš, řekl Martin, život je krátký, musíme využívat každé minuty.
1: Chvála přátelství.
2: Šli jsme pak znovu do parku. Znovu jsme prohlíželi dvojice dívek sedících na lavičkách. Stávalo se, že dokonce která slečna byla pohledná, ale nestalo se nikdy, aby byla pohledná i její sousedka. Je v tom jakýsi zvláštní zákon, řekl jsem Martinovi. Škaredá žena doufá získat něco z lesku hezčí přítelkyně. Hezká přítelkyně zas doufá, že se bude leskleji odrážet na pozadí šeretky. Pro nás z toho plyne, že naše přátelství je podrobováno
0: ustavičným zkouškám. A já si právě vážím toho, že nikdy neponecháváme volbu vývoji událostí nebo dokonce nějakému vzájemnému zápolení. Volba je u nás vždycky věcí zdvořilosti. Nabízíme si tu hezčí dívku jako dva staromódní pánové, kteří nemohou vejít nikdy stejnými dveřmi do místnosti, protože nechtějí připustit, aby jeden z nich šel první. Ano, řekl Martin dojatě, jsi výborný kamarád. Pojď, půjdem si na chvíli sednout, bolí mne nohy. A tak jsme seděli příjemně zakloněni tváří v tvář slunci a nechali jsme chvíli běžet svět kolem nás bez povšimnutí.
1: Dívka v bílém.
0: Pojednou se Martin vstyčil, pohnut zřejmě nějakým tajemným čivem, a upřeně hleděl vzhůru po osamělé cestě parku. Přicházela tudy holčička v bílých šatech. Už zdaleka, když ještě proporce těla ani rysy tváře nebylo možno zcela bezpečně zjistit, byl na ní patrný zvláštní, těžko postižitelný půvab. Jakási čistota či něžnost. Když byla holčička už docela blízko nás, mohli jsme poznat, že je zcela mladičká. Něco mezi dítětem a dívkou. A to nás uvedlo rázem do stavu naprostého rozrušení. Takže se Martin vymrštil z lavičky. Slečno, jsem režisér Forman, filmový režisér. Musíte nám pomoct. Podal jí ruku a dívenka s nekonečně úžaslým zrakem mu ji stiskla. Martin pokynul hlavou ke mně a řekl, to je můj kameraman. Ondříček, podával jsem dívence ruku. Dívenka se uklonila. Jsme tu v prekérní situaci. Hledám tu exteriéry pro svůj film. Měl nás tu čekat náš asistent, který to tu dobře zná, ale asistent nepřijel, takže tu teď právě přemýšlíme, jak se ve zdejším městě a celé té okolní krajině vyznat. Tady pan kameraman, zavtipkoval Martin, to pořád studuje v té tlusté německé knize, ale tam to bohužel nenajde. Narážka na knihu, kterou jsem celý týden nemohl číst, mě najednou jaksi podráždila. Škoda, že nemáte vy sám větší zájem o tu knihu, napadl jsem svého režiséra. Kdybyste v přípravě pořádně studoval a nepřenechával studium kameramanům, vaše filmy by možná nebyly tak povrchní a nebylo by v nich tolik nesmyslů. Odpustíte, obrátil jsem se pak s omluvou k dívence. Nebudeme vás přece obtěžovat našimi pracovními spory. Náš film je totiž historický film a bude se dotýkat etruské kultury v Čechách. Ano, uklonila se dívenka. Je to docela zajímavá kniha, podívejte se. Podal jsem dívence knihu a ta ji vzala do rukou s jakousi nábožnou bázní. A když viděla, že si to přeji, lehce ji zalistovala. Tady nedaleko musí být přece hrad Pcháček, pokračoval jsem. To bylo centrum českých etrusků. Ale jak se tam dostat? To je kousek, řekla dívenka a celá se rozzářila, protože bezpečná znalost cesty na Pcháček jí poskytla konečně trochu pevné půdy v onom poněkud temném rozhovoru, jejž jsme s ní vedli. Ano, znáte to tam? Zeptal se Martin, předstíraje velkou úlevu. No samo, řekla dívenka, to je hodinka cesty. Pěšky? Zeptal se Martin. Ano, pěšky, řekla dívenka. My tu máme přece auto, řekl jsem. Nechcete nám dělat lodivoda?

0: vám oba velice vděčni. Ale ano, uklonila se zase dívenka. Já ráda, já jenom... Teprve teď jsme si všimli, že má v ruce síťovku a v ní dvě hlávky salátu. Musím donést mamince salát, ale tu je tady kousek a já bych hned přišla. Salát mamince musíte samozřejmě včas a v pořádku donést, řekl jsem. My tu rádi počkáme. Ano, to bude nejdýl 10 minut, řekla dívenka a ještě jednou se uklonila a odcházela v spěchu plném snahy. Pane, řekl Martin a posadil se. Je to výborné, co? To bych řekl. Tomu jsem 100 obětovat obě sestry.
1: Ošidnost přílišné víry.
0: Leč uplynulo 10 minut, čtvrt hodina a dívenka nepřicházela. Neboj se, utěšoval mě Martin. Jestli je něco jistého, tak tedy to, že přijde. Náš výstup byl naprosto věrohodný a holčička byla u vytržení. I já jsem byl toho názoru a tak jsme čekali dál. Jsouc se s každou přibývající minutou víc a víc žádostivý té dětské dívenky. Mezitím minula i doba určená k našemu setkání s dívkou v manšestrových kalhotách, ale my jsme byli tak upřeni na naši bílou holčičku, že nás ani nenapadlo se zvednout. A čas plynul. Poslyš, Martine, myslím, že už nepřijde, řekl jsem nakonec. A jak si to vysvětlíš? Vždyť nám ta holka věřila jako božstvu. Ano, řekl jsem. A v tom je naše neštěstí. Ona nám totiž až příliš věřila. No a? Chtěl jsi snad, aby nám nevěřila? Bylo by to tak asi lépe. Přílišná víra je ten nejhorší spojenec. Myšlenka mě strhla. Rozkecal jsem se. Když něčemu věříš doslova, uvedeš to nakonec svou vírou ad absurdum. Kdo je skutečným stoupencem nějaké politiky, nebere nikdy vážně její sofizmata, nýbrž jen praktické cíle, které se pod těmi sofizmaty ukrývají. Politické fráze a sofizmata tu přece nejsou, aby se jim věřilo. Mají spíš sloužit jako jakási společná a smluvená výmluva. Pošetilci, kteří je berou doopravdy, objeví v nich dřív nebo později rozpory. Začnou se bouřit a skončí nakonec hanebně jako kacíři a odpadlíci. Ne. Přílišná víra nepřináší nikdy nic dobrého. A nejenom politickým nebo náboženským systémům, ani našemu systému, jímž jsme chtěli získat dívenku. Nějak ti přestávám rozumět, řekl Martin. Je to docela srozumitelné. Byli jsme pro dívenku opravdu pouze 2 vážní a vážení pánové a ona jako způsobné dítě, které nabízí v tramvaji místo staršímu, nám chtěla vyhovět. No tak proč nám nevyhověla? Protože nám tolik věřila. Dala mamince salát a hned jí o nás nadšeně vyprávěla. O historickém filmu, o etruscích v Čechách a maminka... Ano, dál je mi všechno jasné. Přerušil mne Martin a vstal z lavičky.
1: Zrada.
0: Slunce už ostatně zvolna klesalo nad střechy města. Lehce se ochladilo a bylo nám smutno. Šli jsme se ještě pro všechny případy podívat k samoobsluze, jestli tam nějakým omylem na nás dosud nečeká dívka v manšestrákách. Nebyla tam ovšem. Bylo 6:30. Sešli jsme k autu a připadajíce si náhle jako 2 lidé vyhoštění z cizího města a jeho radostí, řekli jsme si, že nám nezbývá, než se uchýlit na exteritoriální území vlastního vozu. No tak, okřikl mě v autě Martin. Vždyť se netvař tak pohřebně. Nemáme k tomu vůbec důvod. To hlavní je přece před námi. Chtěl jsem namítnout, že na to hlavní

0: nám zůstala sotva hodina času, kvůli Jiřince a jejímu žolíku, ale raději jsem mlčel. Ostatně, pokračoval Martin, den byl bohatý. Registráž té holky z Traplic, kontaktáž slečny v Manchestrákách, vždyť to tu máme kdykoliv přichystáno, vždyť to nechce nic jiného, než sem ještě jednou přijet. Nic jsem nenamítal. Ano, registráž i kontaktáž byla vykonána znamenitě. To bylo zcela v pořádku. Ale mě v tu chvíli napadlo, že se Martin poslední rok kromě nespočetných registráží a kontaktáží k ničemu kloudnějšímu už vůbec nedostal. Podíval jsem se na něho. Jeho oči zářily jako vždy svým žádostivým svitem. Pocítil jsem v té chvíli, že mám Martina rád. A že mám rád i ten prapor, pod nímž celý život pochoduje. Prapor věčné honby za ženami. Uplynul čas a Martin řekl, je 7 hodin. Zajeli jsme tedy asi 10 metrů od brány nemocnice, a to tak, že jsem mohl v zrcátku auta bezpečně pozorovat, kdo odtud vychází. Myslel jsem pořád na ten prapor a také na to, že v té honbě za ženami jde rok od roku čím dál méně o ženy a čím dál více o tu honbu samu. Za předpokladu, že jde o předem marné pronásledování, je totiž možno denně pronásledovat jakýkoliv počet žen a učinit takto honbu absolutní honbou. Ano, Martin se dostával do situace absolutní honby. Čekali jsme 5 minut. Dívky nepřicházely. Nikterak mne to neznepokojovalo. Bylo přece docela lhostejné, přijdou-li či ne. Vždyť kdyby i přišli, což bychom mohli za pouhou hodinu zajet s nimi do vzdálené chaty, přimět je k důvěrnostem, pomilovat je a v 8 hodin se zas pěkně rozloučit a odjet? Ne. V okamžiku, kdy Martin omezil naše časové možnosti 8 hodinou, posunul jako už tolikrát celou tuto avantýru do oblasti sebeklamné hry. Uplynulo 10 minut. U vchodu se nikdo neobjevoval. Martin se rozhořčil a skoro křičel. Dávám jim ještě 5 minut, déle nečekám. Martin už není mlad, uvažoval jsem dál. Miluje docela věrně svou ženu. Žije vlastně v tom nejspořádanějším manželství. To je skutečnost. A hle, nad tou skutečností a zároveň s ní v rovině dojemně nevinného sebeklamu pokračuje dál Martinovo mládí. Neklidné, veselé a bludné, mládí proměněné v pouhou hru, která už není nijak sto překročit lajnu svého hřiště, zasáhnout život sám a stát se skutečností. A protože je Martin zaslepeným rytířem nutnosti, proměnil svá dobrodružství v neškodnost hry, aniž o tom věděl. Vkládá do nich nadále celou svou zanícenou duši. Dobrá, řekl jsem si. Martin je zajatcem svého sebeklamu. Ale co já? Co já? Proč já mu tu asistuju u té směšné hry? Proč já, který vím, že to vše je klam, předstírám ho s ním? Nejsem pak ještě směšnější než Martin? Proč se tu mám v této chvíli tvářit jako předmilostným dobrodružstvím, když vím, že mě čeká na nejvýš jedna absolutně bezúčelná hodina s cizími a lhostejnými dívkami? V té chvíli jsem uviděl v zrcátku, jak se v bráně nemocnice objevily 2 mladé ženy. I na tu dálku svítil z nich pudr a růž. Byly nápadně elegantní a jejich zdržení zřejmě souviselo s jejich dobře připraveným vzhledem. Rozhlédli se a zamířili k našemu autu. Martine, nedá se nic dělat, zapřel jsem dívky. 1/4 hodina je pryč, jedem. a našlápl jsem plyn.
1: Pokání.
0: Odjížděli jsme z B, minuli jsme poslední domky a vjeli do krajiny polí a lesíků, k jejímž hřbetům se spouštilo veliké slunce. Mlčeli jsme. Myslil jsem na Jidáše Iškariotského, o němž praví jeden duchaplný autor, že zradil Ježíše právě proto, že v něho bezmezně věřil. Nemohl se dočkat zázraku, jímž by dal Ježíš najevo všem Židům svou božskou moc. Vydal ho tedy Byřicům, aby ho konečně vyprovokoval k činu. Zradil ho, protože toužil uspíšit jeho vítězství. Běda, řekl jsem si. Zradil jsem Martina naopak právě proto, že jsem v něho a v božskou moc jeho holkaření věřit přestal. Jsem hanebná sloučenina Jidáše Iškariotského a Tomáše, jemuž se říkalo nevěřící. Cítil jsem, jak mým proviněním narůstá ve mně k Martinovi cit a jak jeho prapor věčné honby, jež bylo slyšet, jak se nad námi stále třepotá, mne k pláči rozlítostňuje. Začal jsem si vyčítat svůj unáhlený čin. Což já sám budu s to se snáze rozloučit s oněmi posunky, které pro mne znamenají mládí? A zbude mi snad něco jiného, než abych je pak alespoň napodoboval a snažil se najít pro tuto nerozumnou činnost ve svém rozumném životě ohrádku bezpečí? Co na tom, že je to všechno marná hra? Co na tom, že to vím? Což přestanu hrát hru jenom proto, že je marná?
1: Zlaté jablko věčné touhy.
0: Seděl vedle mne a zvolna se probíral ze své nevole. Poslyš, řekl mi, ta medička je opravdu tak vysoká třída?
2: No, říkám ti,
0: na úrovni tvé Jiřiny. Martin mi kladl další otázky. Musel jsem mu medičku znovu líčit. Pak řekl, snad bys mi ji potom mohl předat, ne? Chtěl jsem být pravděpodobný. No, to bude možná těžké. Vadilo by jí, že jsi můj kamarád. Má tuhé zásady.
2: Má tuhé zásady,
0: řekl Martin smutně a bylo vidět, že je mu to líto. Nechtěl jsem ho trápit.
2: Leda, že bych zapřel, že tě znám, řekl jsem. Mohl by ses třeba vydávat za někoho jiného.
0: Výborně, třeba za Formana jako dnes.
2: A na filmaře ona kašle, má spíš ráda sportovce.
0: No proč ne, řekl Martin, to všechno se dá udělat. A byli jsme za chvíli v plné debatě. Plán se stával minutu od minuty jasnějším a za chvíli se pohupoval před námi v nastávajícím šeru jako krásné, dozrálé, zářící jablko. Dovolte mi, abych to jablko s jistou slavnostností nazval zlatým jablkem věčné touhy.
3: Dražického náměstí na Malé Straně patří k méně známým staropražským rinkům. Když najdete někoho, kdo přece jenom ví, kde je toto náměstíčko, řekne vám buď, že tam, co je vinárna u patrona, a nebo že tam, co je ministerstvo financí, podle toho, k jaké patří letoře a k jaké profesi. Nikdo však už neví, kdo to byl Dražický. Jan IV. Z Dražic byl vzdělaný pražský biskup a vynikající politik, který podporoval Jana Lucemburského proti Jindřichu Korutanskému. Byl obžalován u papeže v Avignonu, kam se vypravil za svou očistu. Té po 11 letech opravdu dosáhl a vrátil se v plné slávě do vlasti. Na biskupském stolci seděl v letech, kdy mladičký Karel IV. Byl teprve markrabětem moravským, i když v této funkci již vykonával vladařské povinnosti v Čechách za svého permanentně nepřítomného otce. To náměstíčko se jmenuje po Janu Zdražic především proto, že on to byl, kdo přebudoval v těchto místech více než stoletý dřevěný biskupský dvorec na nádherný rozlehlý biskupský dvůr. Jeho myšlenku a stavbu dovedl ke zdárnému konci Jan Očko z Vlašimi, nástupce arcibiskupa Arnošta z Pardubic. Biskupský dvůr se rozkládal mezi dnešní Mosteckou ulicí a ministerstvem financí Nadražického náměstí. Zbytky dvora jsou ve sklepených budov a jedinou zachovalou stavbou je gotická věž, přesně řečeno bývalá brána, stojící na dvoře domu u tří zlatých zvonů v Mostecké ulici číslo 16. Ta je však vidět pouze z druhého patra domu číslo 6 Nadražického náměstí vedle vinárny u patrona. I tato vinárna stojí na pozemku biskupského dvora, který sehrál podivně klíčovou úlohu v životě mistra Jana Husa a v husitské revoluci vůbec. Od roku 1399 probíhaly čas od času v Praze, stejně jako jinde v Evropě, veřejné disputace o spisech a myšlenkách teologa Johna Wyclifa, který působil na univerzitě v Oxfordu. V Čechách byl větší počet článků jeho víry shledán bludným, i když se Wyclifova učení zastávala část především českých mistrů. Hus byl samozřejmě mezi nimi a byl mezi nimi osobností. Vždyť na pražské univerzitě přednášel od roku 1398 a již v roce 1401 byl zvolen děkanem a v roce 1403 dokonce rektorem. Přibližně v téže době usedl na pražský arcibiskupský stolec Zbyněk Zajíc z Házenburku. Byl to schopný válečník a oportunista, avšak pramálo vhodný duchovní otec. Husa však vyznamenával svou přízní a důvěrou. Pak mu všem začaly chodit papežské buly o vzmáhajícím se Wyclifství v Čechách a tu jeho poměr k mistru Janovi ochladl a rychle se změnil v nepřátelství. V roce 1408 svolal synodu, která mimo jiné nařídila, aby všichni majitelé Wyclifových knih odevzdali všechny své exempláře do biskupského či toho času již arcibiskupského dvora. Až na malé výjimky se tak skutečně stalo a sám Hus odevzdal své knihy do jediné. Jakmile byly všechny tyto kacířské spisy pod zámkem arcibiskupského dvora, zakázal Zbyněk Zajíc Husovi a některým jiným kněžím kazatelskou činnost a pak oznámil papežské stolici, že bludů Wyclifových v Čechách není. Hus jej ovšem neposlechl a kázal dál. Takže arcibiskup o pouhý rok později poslal papežské stolici udání, že v Čechách bují Wyclifství. A v dalším roce zkonfiskované Wyclifovy knihy, které byly stále ještě uloženy pod zámkem jeho rezidence, dal veřejně spálit na dvoře biskupského dvora. Stalo se tak 16.7.1410. To byl významný historický mezník, neboť to bylo jakési vyhlášení války nejen Husovi a jeho stoupencům, nýbrž samotnému králi Václavu IV., který byl v té době stále ještě Husovým ochráncem. Především však těžce nesl, že pan Zbyněk podrýval a očerňoval postavení jeho trůnu i u nového papeže. Král v odvetu na to značně zkrátil arcibiskupovi důchod, údajně, aby uhradil ztráty vzniklé majitelům spálených knih, a Zbyněk Zajíc se rozhodl k otevřené zradě a následujícího roku vypravil se projednat svou při se Sigmundem, tehdy ještě uherským králem. I když neprojednal nic, protože cestou do Uher zemřel, kola byla již tak roztočena, že jen o 3 roky později byl svolán kostnický sněm. Tak na tohle si vzpomeňte, až se posadíte v biskupském dvoře u patrona. A až se vás někdo zeptá, kde je Dražického náměstí a kdo to byl Dražický, víte, co na to odpovědět.

Holuby. Tatínkovi nesmírně šikovné ruce vyrobili podle rádce s předmostí tak krásný holubník, že být holub, hned bych se tam nastěhoval. Pro začátek máme dva. Dal nám je kovář Moravec. Jsou úplně bílí. Navrhl jsem, že se budou jmenovat Petr a Petruška. Píšou, že musíme před holubníkem udělat klec, aby si tu zvykli, řekl tatínek. A měl pravdu. Celých 10 dní seděli Petr s Petruškou za dráteným pletivem a smutně koukali malýma očkama z toho vězení po nebi, kam by se rádi rozletěli. A pak přišel ten napínavý 10. den. Tatínek vylezl po žebříku nahoru a řekl, to jsem zvědav, jestli rádce nekecá. Jestli nám frknou, tak má o jednoho odběratele míň. A to pletivo odundal. Holuby nejdřív nic. Vylezli z holubníku a seděli, jako by si vůbec nevšimli, že mají svobodu. Ani když jsme tleskali, abychom je vyplašili. A pak přeletělo nízko nad střechou hejno vrabců. Frrr! To zabralo. Jo, takhle, řekli si naši dva běláskové holubí řečí a chvíli jen tak přešlapovali a ujišťovali se, že mají taky křídla. Nejdřív se odrazil Petr a hned potom Petruška. Dvakrát zakroužili nad dvorkem, bylo krásně slyšet svist toho jejich letu a pak nám zmizeli za hřebenem střechy a byli fuč. Nastalo dlouhé ticho. Tatínek si zapálil cigaretu a nervózně sledoval vteřinovou ručičku na svých hodinkách. 3x oběhla kolem dokola a holuby někde. Rádce s předností, uplivl si tatínek. Rádce z prdele je to. To jsem poznal, že je opravdu nešťastný. Hlavně nebrečet, umiňoval jsem si a silně jsem držel oba palce, aby se nám Petr s Petruškou vrátili. A pomohlo to. Nejdřív se po dvorku myhly jejich stíny, usadili se na holubníku a pak k ním naši holubkové přisedli. Jú! Objal jsem tatínka plný veliké radosti. Trefili domů!

Alois Jirásek ze židovského města. Židovské město bývalo částí Starého města. Přiléhalo k němu, splývalo s ním v jedno a přece bylo odloučeno. Šestero bran je oddělovalo. A za těmi branami bylo všecko jinačí. Stavení jiná, chudší, nevzhlednější, s černými zašlými dvorky. Ulice jinačí, úzké a krátké, ale křivolaké, špinavé a nedlážděné. A všude jen židé, lidé jiných obyčejů a zvyků. Žili v ponížení a jen ve svém židovském městě. Ale o tom věřili a víra ta šla od pokolení do pokolení, že je starší nežli sama hrdá Praha, že jejich otcové tu měli osadu dříve, nežli Libuše založila Pražský hrad. A také si s pýchou povídali, že stará, nová jejich synagoga je staršího původu nežli kostel svatého Víta a nežli všechny kostely pražské. Židé o ní věřili, že je výjima modlitebnu ve Wormsu nejstarší synagogou, že v jejich základech je kamení ze zbořeného chrámu jeruzalémského, že ji andělé sami před věky přinesli ze zaslíbené země sem na toto místo. Prvotně prý měli synagogu jen dřevěnou. Když pak už nestačila, rozhodli se starší, že vystaví novou, větší, od kamene, a to na místě, kde tenkráte se vypínal nevelký pahorek. Když jej rozkopávali a rozváželi, uhodili pojednou na zdivo, na celé zdi z mohutných kvádrů. Čím dále kopali, tím jistěji poznávali, že ty zdi jsou z nějaké pradávné synagogy. A když posléze nalezli také závitek pergamenu popsaného hebrejským písmem, tu již nepochybovali ani dost málo. Pokolení přecházela za pokolením, modlila se tu a žalmy zpívala. I nevěřící do ní přicházeli, ale násilně, a zneuctili místo židům posvátné. Dvakrát zhaslo Nertamit a stánek boží Aron Hakodeš, zastřený drahocenou krumplovanou oponou Poroches, pobořen rozuřeným lidem křesťanským. Poprvé za krále Jana, jenž dal v synagoze kopati po skrytých pokladech židovských a jemuž tu vyhrabali jeho lidé za 2000 hřiven zlata i stříbra. Za téhož krále i krev tu tekla, pak za jeho vnuka Václava IV. Tenkrát bylo o Velikonocích, otřásala se všecka prostora pod klenutím na dvou osmihraných sloupech spočívajícím, žalostným, zoufalým křikem a úpěním vražděných židů. Krev jejich vysoko zastříkala stěny staré synagogy a skropila tam hebrejské posvátné průpovědi. Nevyjasnili se od těch dob její stěny. Rabi nedovolil, aby se jich kdo dotekl, neboť lpěla na nich zaschlá krev věřících. Vrstevníci i potomci měli ji v úctě jako krev mučedníků. Stará synagoga přečkala i pozdější bouře a nebezpečenství. Když před 300 lety zachvátil ohromný požár židovské město, kdy všecko vzplálo a hořelo, stála stará synagoga netknutá nad živým ohnivým jezerem. Na temný její štít usedly dvě bílé holubice a tu také zůstaly. Ani sálavý žár, ani dusivý dým jich odtud nevypudil. Vydrželi tu tak dlouho, až pominulo všecko nebezpečenství. Pak se pojednou vznesli na bělostných perutích a zmizeli v oblacích.

0: Před časy, je tomu více nežli 300 let, vracel se jednou na podzim primas židovského města rabí Jitzhak do Prahy. Musil také kus lesem. Poněvadž se tu nevyznal a kočí také ne, zajeli na křižovatce na nepravou cestu a zbloudili. Bylo již za soumraku a v pustém lese rostla tma valem. Ale v tom se před nimi kmitlo modravé světlo dál mezi stromy. Koně se sami zastavili a na kočího padl strach. Jen primas nepozbyl mysli. I šel mezi kmeny přímo k té záři, až stanul na neveliké pasece a tu spatřil divoucí věc. Velikou, velikánskou hromadu zlatých a stříbrných peněz. Dva pidi mužíci, oba šedých brat, brali z té vysoké kupy zlata a stříbra a plnili jím měšce. Oba byli do té práce tak zabráni, že si primasa ani nevšimli. Ten se na ně chvilku díval, pak se optal, komu ty váčky naplňují. Jednomu z tvého lidu, odvětil trpaslík. Kdo je ten šťastný člověk? Nesmím říct. Tak prosím jenom tu maličkost. Kdy ten poklad dostane? Až se vdá tvá dcera. Primas se zarazil. Takový poklad, šadaj, a já nic. Tak dovol alespoň, abych si tu pár zlatých se země sebral. Dát ti nesmím nic, odepřel pidi mužík přísně. Ale chceš-li, vyměň si je. Tak se stalo. Primas položil 3 dukáty, pokleknul a vzal si 3 trpaslíkovi zlaťáky. Kočí mu nepověděl, co viděl, co si mu namluvil a pobízel ho, aby jeli. Rabí Jitzchak si přivezl z cesty velikou starost. Kdo je ten přešťastný člověk, jenž podědí takové nesmírné bohatství? A co mínil ten trpaslík tím, co pověděl o jeho dceři? Konečně mu připadlo, že snad nějakým zjevením, nějakým znamením by se mohl dopátrat jistoty. I zabalil trpaslíkovi zlaťáky do papíru, každý zvlášť, a jeden z nich hodil z okna na ulici. Sám zůstal načíhané, aby zvěděl, kdo ten peníz sebere. Dost lidí chodilo ulicí kolem Primasova domu vzhůru dolů, ale žádný se po papírku ani neohlédl. Už byl den na sklonku, již chtěl Primas poslati pro peníz, v tom přiběhl jakýsi klučina otrhaný a dost umouněný, okamžik se plaše ohlížel, pak náhle skok přímo k dukátu a již s ním uháněl. Primasa zamrzelo, že by takový smolík a otrhánek měl nabíti toho pokladu, než utěšil se, že to přece není žádná jistota. Na zejtří pak hodil druhý zlaťák v papírku na ulici a zase čekal a číhal. Na večer přiběhl týž klučina, sebral peníz a odběhl. A tak i třetího dne s 3. dukátem. To již nebylo náhodou samo sebou, to bylo určité znamení. Proto poručil, aby bylo po všem židovském městě vyhlášeno, že on, Primas, ztratil 3 dukáty, aby mu je ten, kdož by je nalezl, poctivě navrátil. Mešores to sotva ohlásil a již přiběhl k Primasovi ten chudý hoch. Nesl dukáty, ale jen 2. Prosil za odpuštění, ten 3. že dal matce do obchodu a matka, že ho zase pořádně odvede, jen co si něco vydělá, že by byl všechny 3 ihned vrátil, ale nevěděl komu. A pak, že jich tak podivně nabil, že měl po 3 noci živý sen, aby šel k Primasovu domu, že tam najde v papírku dukát. Rabí Jitzchak užasl a již nepochyboval, že ten chudý chlapec, Mordechaj se jmenoval, syn chudého žida Šaluma Majzla, je ten vyvolený dědic. Pochválil ho za jeho poctivost, dal mu ostatní 2 dukáty a vyzval ho, aby u něho zůstal, že ho bude šatit, že ho dá učiti jako svého syna. Tak se dostal 15-letý Mordechaj Majzl do domu Primasova. V učení i v obchodě prospíval znamenitě a když mu bylo 20 let, oženil ho rabí Jicchak se svou dcerou, která si mladého Majzla upřímně zamilovala. Sotvaže minulo 7 dní po svatbě, dal Primas zapřáhnout a vyjel z Prahy. Mladého zetě vzal sebou a zavezl ho do onoho lesa, kde před 6 lety měl tak podivné vidění. V lese prodleli po celou noc až do úsvitu, nic však nespatřili, ani záře, ani trpaslíků. Rabí Jicchak vracel se nespokojen do Prahy, ne však bez naděje. Nadál se, že podruhé budou šťastnější, ale nebyli, ani potřetí ne. Primas nabyl přesvědčení, že vše, co tenkrát viděl, bylo pekelné mámení, že ho ďábel tak ošidil, aby provdal dceru za takového chudáka. Zeď, kterého jindy tolik vynášel, se mu znelíbil a již mu to starý žid dával najevo. Mladý Majzl to těžce nesl. Posléze se odhodlal, že odejde z domu Primasova, kdež byl patrně na obtíž. Mladá jeho žena mu nebránila a tak se vystěhovali. Mordechaj Majzl převzal matčin obchod železem a zvelebil ho záhy tak, že byl jedním z nejpřednějších v židovském městě, ano, v celé Praze. I stalo se, že jednou v létě, bylo předežněmi, přišel k němu do krámu nějaký sedlák, kterého neznal. Sedlák si vybral náčiní z brusu nové, kosy a srpy, ale dodal hned, že teď předežněmi nemá peněz, aby Majzl byl tak hodný a zboží tomu uvěřil. A Majzl, jemuž se zdál sedlák vpravdě poctivý, dal mu ty vybrané věci na dluh. Sedlák tím potěšen pravil, no, věru si, hodný člověk, že mě neznámému věříš. A víš-li co, mám doma starou železnou truhlu, tuze těžkou, nemohu ji otevřít, dost jsem se namáhal, tu ti přivezu a dám na dluh. Třetího dne přijel s truhlou. Byla skutečně velmi těžká a vážila tolik, že sedlák jejím železem nejenom svůj dluh zaplatil, ale ještě něco na hotovosti dostal. Pozdě na večer chtěl Majzl železnou truhlu otevříti, ale víko samo odskočilo. A pod víkem Majzl žasl, trnul, jako oslněn hleděl na spoustu zlata a stříbra, jehož byla železná truhla plná. Mladý kupec čekal den, týden, měsíc, že sedlák se rozpomene a že přijde pro svůj poklad. Ale měsíce míjely a nikdo nešel, nikdo se nehlásil. Majzl sedláka neznal ani nevěděl, odkud je. Když pak minul rok, počal Majzl pokladu užívati jako svého. První, co učinil, bylo, že došel k vrchnímu rabínu a odevzdal mu velkou částku peněz, aby za ně vystavěna byla nová synagoga. Vyhradil si však, aby se nikdo nedověděl, že on ty peníze na stavbu věnoval. Než když stavba byla dokonána a nová modlitebna vysvěcována, prohlásil rabín veřejně přede všemi v nové synagoze, kdo ji vystavěl, a ukázal na Mordechaje Majzla, stojícího skromně v koutku. Všichni se k němu hrnuli, blahořečili mu a blahopřáli. První ze všech byl rabí Jicchak, jeho tchán. Ten se nyní s ním usmířil a když se mu pak zeď svěřil, jak bylo se sedlákem, jak s jeho železnou truhlou, řekl mu Primas najisto, sedláka nečekej, toť byl jistě jeden z těch trpaslíků. A teprve nyní vyjevil svému zeti, co se mu před lety stalo v tom lese a proč tam po svatbách i později jezdili. Mordechaj Majzl zůstal boháčem až do smrti. Nebyl však lakomcem, nýbrž přál stále svým souvěrcům a mnoho dobrého jim prokázal. Věky minuly a mnoho se změnilo v židovském městě. Tuhé odloučení přestalo, brány zmizely, město samo se zjinačilo, ulice, domy i obyvatelstvo. Jen stará nová synagoga zůstala, jak bývala nezměněná, a s ní mezi domy novější výstavnosti tichá zahrada mrtvých. Tu sešla se všecka přešlá pokolení bývalého starého židovského města od nejdávnějších dob, kdy ještě prý nebylo Prahy, až do času, kdy se ghetto uvolnilo i jeho obyvatelstvu, kdy se tu naposled odbýval koure, pohřeb, a naposled se kadiš modlili nad otevřeným hrobem. Za starodávna, kdy se tu ještě pochovávalo, kladli židé na pomníky, ale vždy tajně, různé peníze, milodar chudým, kteří se styděli přihlásiti se o podporu nebo almužnu. Teď leží na některých pomnících kamínky, tu hojněji, tam v menším počtu, ale všecky jsou tu na znamení úcty. Kdo z věřících hrob navštíví, položí kamének a hromádky jich praví, kdo žije v paměti dále, komu se žehná. Všichni odpočívají ve stínu voného křoví a nic neruší jejich spánek. Ale je tu jeden, jenž nedošel ani v zahradě mrtvých lehkého odpočinutí a zbožné šalom aleichem bez účinku vane přes jeho opuštěný hrob. Ten žid se v mládí odcizil svému rodu. Přijal křesťanskou víru a stal se i knězem. Byl kaplanem u svatého Víta. Než pak, když se blížila jeho poslední hodinka, rozpomněl se na svůj původ a zatoužil odpočinouti v zahradě mrtvých na židovském městě. Byla tam také pochována mladá židovská dívka, kterou kdysi za mládí miloval. I skonal jako žid a židé ho pochovali, jak si přál, poblíže hrobu milému dívky. Než poklidu, kterého jistě měl zaživa málo, nedošel ani v hrobě. Každé noci vstal z hrobu a musil k Vltavě, když na něj čekala lodice i příšerný veslař kostlivec. Tmou i za měsíčného svitu, jak byly noci, jezdili na druhý břeh. Tam spronevěřilý kněz vystoupil a jeho veslař ho vyprovodil odtud nahoru na hrad do kostela svatého Víta. Tam žid kněz usedl k varhanám a hrál. Kostlivec měchy šlapal. Kostelní prosebné písně, kající žalmy, nesly se stichlou a šerou prostorou chrámovou. Kněz těmi vroucími zvuky lkal a Boha prosil, aby mu bylo odpuštěno. Nevyslyšeny však vyznívaly dojemné, žalostné prosby. Nežli odbyla hodina z půlnoci na svatovítské věži, stichly varhany a smuten se vracel varhaník dolů k řece. Kostlivec ho zase převezl a kněz vrátil se na hřbitov otců do svého hrobu, aby na zejtří v noci zase vstal a jel za řeku a hrál u svatého Víta kající žalmy a písně.
1: Herec Masaryn se rozhodl, že si zajede do Moskvy podívat se na divadlo. Uprostřed měsíce září nasedl do zeleného vlaku, jedoucího na východ, s kufrem, brašnou přes rameno a s dárkovým balíčkem od babičky. V kapse měl pas, vízum a skromně peněz. Žena ho dovedla do správného vagónu, políbila ho a dala mu několik dobrých rad o cestování obecně a o cestě vlakem do Moskvy zvlášť. Děti byly ještě ve škole. Masaryn si stoupl k oknu, mával a vlak se dal do pohybu. Masaryn byl ještě mladý herec, nikoliv příliš mladý, ale také ještě ne středního věku, prostě tak starý, že mohl hrát jak staršího, tak mladšího. Ideální věk pro herce. Hrál v malém finském divadle, byl zvyklý na všechno, na cestování, na dřinu, na nouzi. Jedna část divadelního souboru zkoušela Tři sestry. Premiéra měla být koncem podzimu. Druhá část hrála právě domácí hru Jak psi koušou. Pro nedostatek místností na zkoušení a také díky onemocnění Iriny dostali sestry týden mimořádné dovolené, již měli herci využít k sebevzdělávání. Masaryn, který si vybojoval roli Veršinina, si ihned rezervoval místo ve vlaku jedoucím na východ. Chtěl se ponořit do nefalšované ruské atmosféry. Jeho výkon v roli plukovníka musí být nepřekonatelný. Velipek a Masaryn uměl jen velice málo rusky. Trochu se naučil jako dítě od babičky. Masarynův rod pocházel z Ruska. Část rodu žila dodnes v Moskvě, část byla rozptýlena po velké zemi. Jedna větev rodu, Masarynova, pak vyráběla a prodávala zmrzlinu ve městě Helsinky. Když se babička dozvěděla, že Masaryn jede do Moskvy, pozvala vnuka k sobě a podala mu poměrně velký balíček v silném hnědém papíru převázaný válečným papírovým motouzem. Vem tohle tetě pole, to je moje moskevská sestřenice. Je tam kousek síra, kus salámu, květinový šampón, co ještě, panenka a autíčko pro Poliny děti, vlastně vnoučata. Napíšu ti její adresu. Babička napsala adresu ruskými a finskými písmeny a pro jistotu přidala fotografii tety Poli, vybledlý obrázek mladé ženy, která měla vysoká ňadra a vlasy do drdolu, na tváři ale přesto laskavý výraz. Fotka pocházela z roku 1925, kdy Pola učila ve Voroněži číst děti. Vem si ještě tenhle, řekla babička. Vzala z dubové komory druhou fotografii a vyndala ji z rámečku. To je její rodný dům v Moskvě s velkým dvorem. Nemůžeš se splíst. Na vybledlém snímku byl prostorný dvůr, nad ním téměř bezmračné nebe. V pozadí se tyčil dvojkostel. Jednu část tvořily cibulovité věže, jedna větší, pozlacená uprostřed a čtyři menší kolem. Z druhého křídla vyrůstala poschodovitě sklenutá zvonice s malou, pozlacenou cibulí na špici. Při levé straně dvora stál dost velký dvouposchodový dřevěný dům s mansardovou střechou. Za plotem mrašily stromy a keře. Napříč dvorem se táhla dlouhá, nízká, kůlně podobná stavba. Na trávníku stál rovně jako svíce hnědák zapřažený do vozu. Žena nesla na tyči vodu, jednu ruku měla nataženou. Bylo tu i něco jako studna. Před studnou zkoumalo dítě květinku, dvě další děti zápasily v trávě a na zemi jako malá tečka seděl úplně malý prcek a řval pusu do kořán. A před kůlnou slepice a kohout s velkým hřebínkem.

Je to zvláštní. Přejedeš hranici a stromy jsou stejné, krajina stejná, cesty a pahorky stejné. Domy se začnou trochu měnit barvou i tvarem. Chvíli se upřeně díváš a připadají ti známé a normální. Ve Výpory Masaryn vystoupil, vyměnil si peníze a koupil si láhev. V Leningradě už spal a v Moskvě se probudil. Hotel přetékal okázalou, přežilou elegancí. Masarynův pokoj byl v 9. poschodí. Ženština, která seděla v hale a v případě potřeby dovedla být pěkně rázná, mu podala klíč spolu s několika mateřskými radami, který Masaryn nerozuměl. V pokoji zapnul rádio, svlékl se a osprchoval. Poobědval v prostorné restauraci v přízemí. U jeho stolu seděl Japonec, podle oblečení letec nebo navigační důstojník. Aviatik se zdvořile usmál a Masaryn kývl hlavou. Japonec jedl polévku, Masaryn žvíkal předkrm. Na levé půlce Japoncova obličeje svítila jizva po popáleninách. Následek leteckého neštěstí? Masaryna napadlo, jak se asi letci dívají na kolegu, kterého postihlo neštěstí a on vyvázl. Přináší štěstí nebo smůlu? Měl chuť se zeptat. Samozřejmě, že se však nezeptal. Po hlavním chodu Japonec měl rybu, Masaryn roštěnou. Japonec pravil jako v odpověď na Masarynovy myšlenky. Hiroshima, 45. Ukázal na svoji tvář a vyndal z náprsní tašky fotografie. Malý japonský chlapec, obličej v obvazech, z kterých smutně zářily kulaté černé oči. Japonec ukázal palcem na sebe. Pak předvedl obrázek desetiletého školáka v džínách, který držel v ruce míč. My son, řekl letec. Odkašlal si a fotografie zase rychle schoval. Potom vstal, zákusku si ani nevšiml, uklonil se a šel. Masaryn sledoval ohromeným pohledem. Myslel snad příliš hlasitě? Masaryn si došel pro babičin balíček, podařilo se mu ulovit před hotelem volný taxík, vsoukal se do něj a ukázal adresu tety Poli. Šofér převracel lístek ve velkých dlaních, kroutil hlavou nad staroruským písmem Masarynovy babičky. Nakonec však zařadil rychlost a vydali se na cestu do severní části staré Moskvy. Kvůli síru, vysvětloval Masaryn finsky. Salám může být trvanlivý, ale sír je sír. Jím si nemůžeš být nikdy jistý. Když pak jeli 3/4 hodiny, párkrát objeli poslední čtvrť a zeptali se několika kolem jdoucích na cestu, taxikář zastavil před dveřmi 3-patrového činžáku. What, pravil a dodal, tam. Jeli tut. Masaryn hleděl nedůvěřivě na omítnutý barák, který mu vracel pohled mnoha očima. Dům byl postaven v 50. letech, odhadoval, a v duchu se ptal, co tím chtěl architekt říci. Rozhlédl se. Stejné domy na druhé straně ulice. Kde je kostel? Chci vidět dvůr, řekl. Dvůr? Zamířili na dvůr. Kostel nikde. Studna taky ne. A kůň? Za to auta tu stála 3. Zamířili k domovníkově špeluňce, Masaryn se zeptal na tetu Polu, ukázal babičkou napsané jméno a adresu. Stařík obracel papír a kroutil hlavou. Masaryn předvedl podobenku učitelky. Stařík vyjádřil hlasitý obdiv. Taková žena mu byla po mysli. Milý strýčku, tohle je stará fotka. Té holubičce musí být dneska už nejméně 70, řekl šofér. Domovník se za krasavici urazil a zamumlal něco o nestárnoucí vnitřní kráse, kterou léta nedokáží rozhlodat. Pak potřásl hlavou a prohlásil, že nikdo toho jména v činžáku nebydlí. Nakonec všichni 3, Masaryn, taxikář a domovník, zaklepali na dveře nejstaršího nájemníka domu a zeptali se staré paní, neznala-li ženu jménem Pola, která vypadala kdysi takto.
Stařena vyzkoušela 3 páry brýlí, dokonce i 2 na sobě, studovala obrázek, nakonec však zakroutila hlavou. Je to moje babička, snažil se Masaryn. Jsem její vnuk. Já vnuk. Masaryn lhal pouze trochu, pro dobrou věc. Stará žena a domovník porovnali fotografii s Masarynovou tváří. Nepřesvědčili je. Tvář této ženy vyjadřuje charakter, vysvětloval domovník s autoritou znalce lidí. Velké oči, vysoké čelo, rýhy kolem úst vypovídají o ráznosti a rozhodnosti již v tak mladém věku. Masaryn si prohlédl obrázek pozorněji. Byl velice zretušovaný. Obličej tety Poli byl hladký, téměř bez jediného stínu. Zatímco vaše oči, vytkla mu stará žena, vaše oči jsou malé a pichlavé. Měl bych vlastně nosit brýle, přiznal Masaryn ve své rodné řeči. Pak mával balíčkem a pokusil se vysvětlit, že je to dárek, že je tam i něco, co se může zkazit. Chtěl bych to tu nechat. Domovník potřásal hlavou. To nejde, lituji, to si nemůžeme vzít na odpovědnost. Napíšete stvrzenku, navrhl taxikář, jestli se babička najde, balíček ji předáte. Totožnost si samozřejmě ověříte. To jste to teda vymyslel, řekl domovník ironicky. Mladí muži pracují v branži 60 let. To by si kdokoliv mohl přijít a nechat jakýkoliv balíček, jakýmkoliv jménem pro kohokoliv. Masaryn si vzpomněl na fotografii dvora. Vyndal ji z pasu a ukázal. Stará žena první poznala kostel za dvorem. To je kostel Šimona Stility. To tady je kůň. Teta Pola, babička, bydlí tady, řekl Masaryn a ukázal na dřevěný dům. Domovník pohlédl přísně na taxikáře. To je odtud aspoň 10 kilometrů. Tenhle mládenec přijede z ciziny, přinese babičce dárky a vy ho zavezete tak špatně, jak jen můžete. Občane, odvezte cizince k Stylitově kostelu. Tam snad trefíte, ne? A ne, abyste mu tu zajišťku počítal. Taxikář se zachmuřil a zamířil do centra města. Masaryn se opět těšil z okružní jízdy a sledoval pozoruhodnosti. Stačil přečíst na jednom rohu jméno ulice Novaja Bašmanaja a křikl na řidiče stoj. Pak se zeptal, zda ještě stojí červená kasárna. Taxikář ukázal rukou, tímhle směrem, přes park, přes most, tam, ale to už nejsou kasárna, teď to jsou úřady. Kasárna nebo úřady, v tom není velký rozdíl, soudil Masaryn. Zaplatil za jízdné až k těm úřadům, vzal svůj balíček a pokračoval v cestě pěšky. Taxikář zakroutil hlavou, spíš jen, aby se neřeklo, neboť ve skutečnosti byl rád, že se zbavil přízraku. Masaryn prošel parkem ve stavu mírného vzrušení. Došel k altánku, v němž se dávali Moskvané již po 200 století, a také usedl na lavičku. Z křoví se ozýval šustot a šepot. Masaryn zvědavě čekal a po chvilce se z křovitého porostu vynořili mladý muž a mladá žena. Vytřepávali si oděv, sbírali jeden druhému ze svetru lopuchy. Zamilovaný páreček, pomyslel si Masaryn schovývavě. Obity je nouze. Pak si však všiml proutěného košíku. Našli jste? Zeptal se Masaryn fínsky a trochu rozpačitě za ty svoje představy. Žena zakroutila hlavou a ukázala, že košík je téměř prázdný. Na dně bylo pár malých houbiček. To je skutečně málo, politoval houbaře Masaryn. Ve Finsku byl mimořádně dobrý houbový rok. To přirozeně houbaře neutěšilo. Mužův pohled se zakalil a jakoby náhle něco uviděl, vnořil se opět do podrostu, sledován ženou. Masaryn kráčel dál, došel nakonec aleje, prošel bránou a stál na široké třídě. Že by tohle byla Staraja Bašmanaja, uvažoval a dychtivě se rozhlížel. Jméno ulice však nikde neviděl. Kousek od něj však byl most. Masarynovi poskočilo srdce, že by byl na správné stopě. Opakoval si v duchu, bydlela napřed v Německé ulici, pak se přestěhovala do Staré Bašmanské,
odkud chodila pěšky do červených kasáren. Masaryn si dal ruce za záda, zabimbal balíčkem a vykročil pevným plukovnickým krokem k mostu. Tam je cestou takový ponurý most, pod mostem hučí voda. Když ho jde člověk sám, padne na něj smutek. Snažil se připomenout si slovo za slovem repliky své role, avšak zadrhával hrůza, měl by to už umět nazpaměť. A tu, jak došel k mostu, Masaryn uviděl uniformovaného muže opírajícího se o zábradlí a hledícího do vody. Veršenin. Plukovník Veršenin tam stál živý, o něco menší, než si ho Masaryn představoval, bez vousů, štíhlý a na svůj věk silný, také uniforma byla novodobější. Plukovník hleděl do vody v hlubokém zamyšlení. Masaryn soustředil všechnu svou obrazotvornost a slyšel Veršeninovy myšlenky. Kdyby jeho dvě dcery spadly do téhle studené vody, nemohl by udělat nic k jejich záchraně, neboť řeka byla prudká a on už nebyl mladý. Jeho mladé dcerky ve studené vodě, jen v košilkách. Jeho malé dcerky v ohni požáru, jen v košilkách. Jeho malé dcerky pro nás.

Pal Masarynův kritický vnitřní hlas. Tenhle ale snil. Je to citlivý člověk, byť to je plukovník. Je podruhé ženatý. Druhá žena je stonavá, nervózní. Nosí copy, čte básně. Čas od času vypije kapku jedu, aby potrápila svého manžela. Masaryn potřásl hlavou. Snad tenhle veršenin je šťastně ženatý. Jeho žena vyučuje na střední škole matematiku, fyziku a chemii a dělá silniční cyklistiku v ženském družstvu CSKA. Masaryn udělal pár kroků, opřel se o zábradlí a také se zahleděl do proudu. Pak začal finsky, jako by mluvil sám k sobě. Plukovníku, řekl jste ve Třech sestrách, že dřív bylo lidstvo zaměstnáno válkami a celou jeho existenci naplňovali vpády, tažení, vítězství. Ale teď je to všechno přežitek. A zůstalo potom obrovské prázdné místo, které zatím nemáme čím naplnit. To jste řekl pár let před rusko-japonskou válkou, více než 10 let před první světovou válkou a 40 let před tím, než hunská stáda nacistů zaútočila ze západu. Války neskončily, plukovníku. Naopak, staly se neličtějšími a nesmyslnějšími než dříve. Vy to přece víte nejlíp, jako voják, profesionál. Ale řekněte, plukovníku, existuje ještě naděje, že ta nejhorší vojna, ta ještě nepodstoupená válka, že nepřijde? V čem je naše naděje, plukovníku? Stali se snad lidé lepšími, jak jste předvídali, vy a poručík Tuzenbach? Veršinin pohledl udiveně na Masaryna, pak se opět zahleděl do vody, jako by hledal odpověď v jejich vírech. Potřásl hlavou. Takže tedy naděje není, zkusil to Masaryn ještě jednou. Kde je naděžda? Plukovník se na něj znovu podíval, pak se usmál, v očích se mu objevily jiskřičky, pokynul Masarynovi a ukázal pod sebe na břeh, kde jeden z rybářů, starý muž, právě vytáhl z vody kroutícího se okouna. V zápětí se ozvala dětská říkanka. Po mostě kráčeli, držíce se za ruce, brašny na zádech, ve vlasech mašle, dvě školačky. Já hraju na harmoniku, ty zasmňoukáš na housle, Jurij břinká na piano, chceš anebo ne? La la la, li la li la li li la la la la la la la. Byla to odpověď? Byla to otázka? Uvažoval Masaryn. Hleděli za poskakujícími děvčátky, veršinin zamával Masarynovi, vykročil směrem k červeným kasárnám a brzy zmizel ve schonu ulice.

Masaryn, balíček v podpaží, bloudil po městě a hledal svoji pratetu. Leč marně. Našel kostel Šimona Stility. Bylo v něm muzeum ochrany přírody, úplný trpaslík uprostřed nových 20-poschodových budov. Dvůr tety Polin nenašel. Nikdo si nevzpomínal, že by tu něco takového kdy viděl. V okolí byly staré elegantní domy, v jednom bydlel básník Lermontov, ve druhém pobýval Gogol, avšak kde byla slepičárna tety Poli, kde kůň, kde řvoucí dítě? Masaryn se vzdal, unaveně se vlekl k hotelu. V hotelu povečeřel, dvě balkánské kotlety s přílohou byly hrozně tučné, také asi měly být. Proti němu seděl opět japonský letec a jedl rybu. A tu se Masarynovi přihodila drobná nehoda. Píchl nožem do jedné ze šťavnatých kotlet a z masa vystříkla tenká sprška tuku na náprsenku jeho košile. Pokud Masaryn klel, tak výhradně ve své mateřštině. Japonec se zasmál rychle a nervózně, avšak Masaryn se neurazil, neboť někde četl, že muži Dálného východu se smějí pouze proto,

aby zakryli svoje rozpaky, aby nestratili svou tvář. Masaryn se také usmíval, aby získal naspět svou tvář, kterou ztratil, když klel. Výborně se bavili, třeba že Japonec nezískal naspět to, co jeho tvář ztratila, když spadla atomová bomba. Pak Japonec vstal, uklonil se a odešel. V pokoji Masaryn namočil košili do vlažné mýdlové vody a doufal, že zvolil správný roztok k odstranění mastných skvrn. Zapálil si doutník a zahleděl se na nebe. Boleli ho nohy a bylo mu těžko od žaludku. Cítil se osamělý. Když člověk přijde sám do velkého cizího města, musel by být bez citu, kdyby neměl pocit osamělosti, hájil se Masaryn. Monotónní tok myšlenek přervalo zazvonění telefonu. Masaryn se ohlásil svou lámanou ruštinou. To je kapitán Yamamoto? Zeptal se ženský hlas nářeční angličtinou. Ne. Kdo jste? Zeptala se žena podezřívavě, jak je to také ve velkém městě na místě, byť to bylo tak klidné město, jako je Moskva. Jsem člověk bez košile, jinak bezradný, řekl Masaryn. Co děláte v pokoji kapitána Yamamoto? Zeptala se energická ruská žena s nebojácnou přímočarostí. No bydlím tady, řekl. S kapitánem? Myslím, že bydlím sám. Přijel jsem teprve dnes. Masaryn si uvědomoval, že jeho slova působí zmateně. Třeba kdybyste popsal, jak kapitán vypadá, navrhl, aby dokázal, že je schopen logické výměny myšlenek. A proč ho vůbec hledáte, toho onomata, Yamamoto? Opravila žena. Buďte tak laskav a řekněte kapitánovi, až ho potkáte, že vůz čeká v 10 ráno před hotelem. Ale já, jak... Začal Masaryn, žena však zavěsila. Masaryn chvíli sbíral myšlenky, pak si vzal novou košili a sjel výtahem do přízemí. Potřebuju sodu na žaludek, opakoval si v duchu. Mířil do restaurace, v hale se však zastavil. Před vyšákem stáli v kroužku 3 japonští letci a 2 panenkově krásné letušky. Všichni měli skloněné hlavy. Jeden z letců byl určitě Yamamoto, pokud Yamamoto byl ten, který... Společnost zřejmě odcházela k letu. Masaryn si řekl, že počká, aby se s Yamamotem rozloučil. Najednou se však vyřítil k výtahu a spěchal do svého pokoje. Vrátil se ke skupince ve chvíli, kde ceremonie skončila. Japonci se na sebe usmívali, tiskli si ruce, uklánili se, chápali se svých elegantních tašek a odcházeli hlavními dveřmi hotelu. Masaryn spěchal za svým soustolovníkem a dostihl ho dole na schodech. Tady podal překvapenému Japonci balíček Teti Poli. For your son. Pro vašeho syna, odechoval těžce. Hračky, pro vaši ženu šampon s květinovou vůní. Sýr je pro vaši pratetu, pokud nějakou máte. Salám můžete sníst sám. Vemte si to, prosím. Načež spěchal zpátky do schodů, dřív než jeden z nich začne litovat, běžel až do svého pokoje, svlékl se, zhasl a lehl si. Samozřejmě, že balíček rozbalí, blesklo mu hlavou, než usnul. Rozřežou sýr a salám na kousky, budou hledat malou bombu. Přesto šťastnou cestu, Yamamoto, šťastnou cestu, všichni motové. Nechcou vám bozy příznivý, nech hvězdy osvěcují vaši krásnou cestu. Masaryn usnul a energická žena toho večera již nezavolala. Ráno řekli Masarynovi v předprodejní kanceláři hotelu, že na podzim touto dobou moskevská divadla hostují v jiných městech. Za to mohou nabídnout cirkus, koncerty, zoologickou zahradu, sportovní utkání, módní přehlídky. Těžkými kroky vyšel Masaryn z hotelu a zamířil k taxíku, o kterém předpokládal, že je volný, otevřel dvířka. Šofér, mladý muž připomínající boxera Rybakova, zvedl oči od knihy a zakroutil hlavou. Na chodníku stála copatá dívka. Přistoupila k Masarynovi. Vy jste snad kapitán Yamamoto? Vypadám snad... Začal Masaryn ironicky,
Ale pak pokračoval, kapitán musel nečekaně odletět. Velice se omlouvá. Požádal mě, abych vám to vyřídil. Žena vzdychla, čekáme už hodinu. Objednal si tenhle taxík a mě na objížďku po muzeích, dodala spěšně. A co kdybych chtěl místo něj, navrhl Masaryn. Dívka se na něj chvíli dívala, pak se usmála. Proč ne? Ten je stejně ztracený. Nastupte si. Boxer šofér vrhl na Masaryna úžaslý pohled, pak nerad odložil knihu a nastartoval. V Treťakovské galerii se Masaryn zastavil jako očarovaný před jedním obrazem a odmítal pokračovat v prohlídce. Světlý obrázek Vasila Polinova Moskevský dvůr z roku 1879 nebyl nijak velký ani nijak nápadný. Avšak Masaryn studoval každý jeho detail. Ach, babičko, babičko, mumlal a potřásal hlavou. Copatá průvodkyně, jmenovala se Věra, si stoupla vedle něj a zeptala se, líbí se vám? Moc. To je kostel Šimona Stility, vysvětlovala Věra, vědoma si své povinnosti. Já vím, řekl Masaryn. A ta žena, která nese vědro, je prateta Pola. Nese vodu tomu koni. Pak pleskne ty peroucí se děti a zvedne ten nejmenší plačící uzlíček do náruče a bude ho utěšovat. Věra vrhla na Masaryna tázavý pohled. Vy teda máte fantazii, řekla. A teď pojďte, je tu ještě mnoho co prohlížet. Masaryn poslušně následoval copaté moskevské děvče. Nemusel chodit sám.

0: Kohoutkova kometa a neb nepodávej ruku číšníkovi. Malý bílý Fiat 500 se řítil vedle nástupního ostrůvku na Vinohradské, odbočka k nemocnici. Uskočil se mu z cesty a z otevřeného okna se vysunula pláčem, žalem a smutkem rozervaná tvář nádherného děvčete Ivany. Plakala a křičela. Jirka se zabil. Ivana, krásná, pyšná a dnes možná nejbohatší žena světa, pomeneme-li staré baby, které všechno zdědily a v životě si ani kapku nepřičichly k životu, se tak loučila se svým drahým, milovaným miláčkem. Začátek tohoto dramatu, které pomohlo jednomu z nejbohatších lidí na světě, Donaldu Trumpovi, aby byl tak úspěšný a mocný, tkví však v úkazu na hvězdné obloze. Jmenoval se Kohoutkova kometa. Každé dítě ví, že při zrození Ježíška běhala nad Betlémem kometa, aby signalizovala nadějnou změnu k lepšímu. Takže my, uražení a poražení, a spolu s námi ti milí přátelé, kteří se normalizace po invazi 68 čapli jako příležitosti, jsme se doslova chytali každé příležitosti být spolu. I ti zavržení, i ti kolaboranti, všichni dohromady, chytali jsme se naděje, mystické spásy, srandy ve vyšší dimenzi. Když astronomické časopisy oznámily světu, že se nová hvězda nad Betlémem na nás řítí a že její objevitel se jmenuje Kohoutek a je českého původu, zajásali jsme. Spása z nebes a od našince, to je třeba správně oslavit. Přítel Josef objednal starožitný dalekohled na terasu vily své ženy. Za nápoj k poctění přeletu nebeského tělesa byl zvolen likér modré barvy, nazývaný raketa. Tak byl důvod k večírku, ke smíření spolupracovníků kolaborantského režimu a těch zatracených. Všichni jsme se těšili. Vždyť kometa se jménem našeho objevitele nebude kroužit věčně. Jenomže chyba lávky. Náš přítel básník se dopustil onoho osudného dne kardinální chyby. Na počátku tragédie stojí vzorný vrchní číšník jménem Gustav. Pracoval v hotelu Palace v sídle prvního poválečného filmového klubu. Tento stále k službám připravený muž ze staré školy, kdy být dobrým číšníkem byla čest, hrdé povolání, obsluhovat hosty znamenalo podílet se na bezchybném chodu společnosti. Každý se nenarodí jako hvězda. Tento náš milý Gustav měl k hvězdám nebe filmového, hereckého a hudebního obzvláštní úctu. Proč? Nevím. Snad tušil, že jsme byli hrou osudu vybráni, abychom lidu rozdávali štěstí, smutek, sny a úsměvy. A on měl před osudem respekt. Takže když se společnost filmového klubu v hotelu Palace zvedala ze svých židlí, vrchní číšník Gustav se pravidelně uklonil a nejvýznamnějšímu ze skupiny podal na rozloučenou ruku. Jeho zdvořilý a vlastně důvěrný pozdrav jeho pracovité ruky byl vždy opětován přátelským stiskem. Nikoli však naším přítelem Jiřím. Vždy se od nabízené pravice odvrátil a pravil: nepodávej nikdy ruku číšníkovi. Jiří byl totiž také ze staré školy. Zastával názor, že rozdíly ve společnosti byly, jsou a budou a že je to tak správné. Společenské rozdíly jako smysluplná kategorie. Věřil v sílu jedince, v génia individuality. Každý má šanci zbohatnout, vypracovat se, být pánem nebo sluhou. To, že odmítal Gustavovi podat ruku, však neznamenalo, že by jeho vzornou práci nedovedl ocenit. Naopak, spropitné dával Gustavovi vždy královské. Jiří měl spoustu krásných vlastností. Rozum nezakalený sentimentalitou. Byl známý básník, takže po osudném ránu 21. srpna 1968 musel jako každý z nás volit z alternativ. Buď emigrovat, stát se hladovějícím a poníženým disidentem, nebo novému režimu, co by nejhoršímu číšníkovi nabídnout ruku ke kolaborantské spolupráci. Síla geniálního individualismu se v Jiřím nezapřela. Místo, co by psal ódy na statečné sovětské brachy, nebo se bratřil s Jiřinou Švorcovou, lidovými milicemi a plukovníky a četaři novodobých osvoboditelů, vzal to, odpusťte ten výraz, přímo na dělohu. Našel si cestu do sovětského generálního štábu vrchního velitelství tzv. Střední skupiny okupačních vojsk. Jak se k těm ometálovaným nebezpečným mužům dostal, je dodnes tajemstvím. Veřejným tajemstvím ale bylo, že se v Jiřího rezidenci pořádaly nádherné mejdany. Hostitel nosil v bednách sovětskoje, šampaňskoje, igristoje a kaviár nikoli v malých skleněných krabičkách, ale v ohromných několikalitrových konzervách, připomínajících nám dříve narozeným americké konzervy Unry z roku 1945 s pomerančovým džusem a šunkou s vejci. Lahve šampaňského se vyprazňovaly, Jiří dlabal kaviár polévkovou lžící a vysvětloval nám, že tím vlastně provádí fikanou sabotáž. Že snědený kaviár a vypité šampaňské znemožňuje využití tohoto skvělého produktu k výživě a občerstvení znavených sovětských vojsk, stejně jako k podplácení nastupujících front ochotných kolaborantů. Trochu mi to připomnělo historku Vlasty Buriana, když stál v roce 1945 před lidovým soudem a jako důkaz jeho spolupráce s Němci mu kladli za vinu, že měl možnost jezdit svým vlastním osobním vozem, zatímco čeští lékaři, spěchající přivést na svět nevinné české děti, museli chodit pěšky nebo tramvají. Nebo i komik Vlasta se bránil, vážený lidový soude, což pak necítíte, že jsem Němcům prováděl sabotáže? Ojížděl jsem Němcům pneumatiky. Nelze se divit, že s takovým přístupem k lidovému soudnictví skončil Vlasta Burián tak, jak skončil. A dlužno říci, že náš šarmantní přítel Jiří nedopadl o mnoho lépe. Jenže v jeho případě zasáhly vyšší síly. Vesmírné. Koutkova kometa, která měla majestátně proplout vesmírem nad Prahou, zvěstovat a dát nám všem sílu, naději, vědomí, že nejsme zatraceni, že oko toho nahoře je s námi. Přítel Josef chystal znamenitý večírek. Kometa, něco jako zemětřesení, které poničilo mnohokrát San Francisco a v dohledné době odtrhne a do moře potopí celou moji druhorodnou Kalifornii, ta kometa, jak jsme se ubezpečovali, nám chce zvěstovat, že vojska v naší zemi se obrátí zpět k východu a zmizí stejně rychle, jako se objevila, že její magickou silou se snad otevře blaník a blaničtí rytíři vyrazí s příručními raketomety a plamenomety a malinko přitopí těm kalmykům, aby už zmizeli a my se nadále nemuseli přejídat jejich kaviárem a nasládlým šampaňským. Prostě, na rozdíl od Jiřího, nepatřím ke staré škole. Kaviár mi smrdí rybinou a i při trpkosti moravského červeného nebo mělnické Ludmily považuji tyto nápoje za zdravější a méně dekadentní. Josef, aby dodal kosmické události novou dimenzi, připravil v náležitém předstihu vilu své ženy. Z honoráře za své surrealistické portréty německých filozofů v markách koupil v Tuzexu znamenitý vrtačský systém značky Black & Decker, provrtal zdi, do děr nastříhal drátky, aby, jak pravil, záření z komety mohlo vstoupit přímo do domu, v němž při historickém přeletu budeme dlít. Jak jistě všichni víte, dámy a pánové, žádný pořádný večírek se bez ženského elementu neobejde. Nemyslím tím nutně na manželky a přítelkyně. Ať je to správné a spravedlivé či nikoli, faktem zůstává, že tradice obveselovacích děvčat na slavnostech je v naší kulturní historii zakořeněnější než dnes možná nastupující tradice obveselujících chlapců. Žil jsem v San Francisku a když na mě staříka začali v barech tito chlapci mrkat a posílat mi drinky, tak jak my na děvčata orientovaní to přiblble a necitlivě neděláme, necítil jsem se nejlépe. Jiří slíbil, že historicky osudový, osvobozující večírek, kdy se změní osudy našeho národa, zpříjemní kromě kaviáru a šampaňského též přítomnost několika svěžích děvčat doposud neviděných ve společnosti bardů ze showbiznisu. Proto se onoho dne vydal do kavárny Columbia na Staroměstském náměstí, aby jednak přečetl své nové básně, popil pár doušků vína, pevně věřím, že to šampaňské pil jen ze snobismu, a rozhlédl se po děvčatech. Oslava Kohoutkovy komety byla již za dveřmi a nové a svěží dívčí tváře stále ještě chyběly na seznamu hostů. Náhodou jsem byl toho dne v denním baru Columbia také. Zapíjel jsem žal, jehož příčina není součástí tohoto příběhu. Pozoroval jsem Jiřího. byl v dobré náladě. Několika návštěvnicím dle oblečení z venkova udělil pár autogramů a zdálo se mi, že svým odborným pohledem nejenom svlékal, ale též oblékal, aby mohli být důstojnou součástí našeho kosmického večírku. Byla to milá děvčata. Jiřího vytříbenému smyslu pro styl však nevyhovovala. Zastrčil rozdělaný rukopis svého textu do módního sáčka a pokynul vztyčenou rukou k placení. A jsme u toho. Filmový klub v hotelu Palace byl zrušen a vrchní číšník Gustav se přesunul do denního baru Columbia, aby byl se stejnou noblesou, v perfektním smokingu, sněhobílé košily a se vzorně upraveným motýlkem k službám všem, kteří přijdou, chovají se slušně, zaplatí a odejdou. Tento milý Gustav na pokyn Jiřího přinesl účet, přijal peníze a tučné spropitné. Jiří vstal, hlavou pokynul všem na odchod a kráčel vstříc dveřím z temného baru do prudkého světla. Tehdy Gustav, poslední profesionál svého povolání, pootevřel Jiřímu dveře a podal mu ruku na pozdrav, jak bylo vždy jeho zvykem. A stalo se cosi neočekávaného. Jiří jeho napřaženou dlaň přijal, pravici přátelsky stiskl, potom zmizel do oslnivého světla a my v denním baru nevěřili svým očím. Jiří, náš sanova bič, námi všemi nepolapitelný darebák, podal ruku číšníkovi. Co to znamená? Co se s ním děje? Nepolepšuje se snad? Nezačíná mít zdravé sociální cítění? Neodhazuje svůj snobismus jako širák vdál? Ne. V této chvíli byl náš přítel mrtev. Lakonická úřední zpráva. Zahynul při autonehodě. Stalo se to takto. Když Jiří opustil stemnělý denní bar kavárny Columbia, vstoupil do prudkého slunce a nastartoval svůj sportovní Renault, stále se díval po dívkách. Žádná však nesplňovala jeho vysoký standard. Pak zastavil před vinárnou Jadran, vstoupil dovnitř, spatřil to správné děvče, budoucí ozdobu večírku, vypil s ní o pár deci víc, než byl jeho organismus schopen v pohodě absorbovat, pozval je na společenskou zkoušku k sobě do domu za městem. Dálnice byla právě čerstvou novinkou, omezení rychlosti nebylo kontrolováno. Jiří vyrazil v plném tempu. Tachometr jeho sportovního vozu ukazoval 186. Z bočního vjezdu do dálnice zvolna vystrkoval čumák nákladní vůz se železnou traverzou místo předního nárazníku. Zabrzdit, zpomalit, troubit, uhnout? Tak by se ptal, kdo neznal Jiřího. Přidal plyn a jeho poslední slova na této planetě byla: koukej jak voseru toho worksonga. Bohužel to dopadlo obráceně. Traverza byla o chlup rychlejší. Jen tak ťukla do předku Jirkova vozu. Roztočila ho do hodinových obrátek. Třeštící Renault se vrhnul v té nekontrolovatelné rychlosti na střechu. Jiří po střeše stačil ještě předjet několik MBček, pak se však na straně řidiče otevřely dveře a náš milovaný básník vylétl z vozu přímo do vesmíru, neboť stál tam vedle cesty sloup. A malý bílý Fiat 500, smutkem řvoucí Ivana, bere zatáčku kolem nástupního ostrůvku ve Vinohradské ulici. Jirka se zabil. Několik bizarních okamžiků nám potom vstoupilo do cesty. Na pohřeb do strašnického krematoria přišlo několik tisíc obdivovatelek. Básnici jsou povětšinou něžným pokolením chápání. Pietu chvíle porušil Standa, zvaný též Liška. Vozil po Barandově plechové krabice filmů, znal všechny hvězdy uměleckého a politického nebe a vždy se s nimi fotografoval a teď mečel. Holky, ten další kouř bude Jirka. Na oslavě komety chyběla slíbená děvčata od Jirky. A ovšem chyběl i Jiří. To byla závažná chyba našeho konceptu. A patrně nejen našeho. Obloha se zavřela. Temná oblaka se roztála nad Prahou. Kometa kdesi nad námi přiletěla, ale nikdo neměl možnost ji spatřit. Prostě se namíchla a dala nám najevo, že nezazáří, že nebude zářit, když náš přítel Jirka už není. Kohoutkovu kometu v Praze nezahlédl nikdo. Ani Ivana, které smutek zabránil být s námi na tichých tryznách, Ivana, která se pak přesunula přes oceány do Kanady a New Yorku. A toto je, prosím, jenom moje osobní spekulace. Donald Trump by byl bez Ivany jenom běžný, bezvýznamný milionář. Čas nebyl nakloněný Římu. V době, kterou popisuje, Ivana a Jiří existovali spolu jako společná buňka. Mířili ke hvězdám. Jeden malicherný okamžik s traverzou a nákladákem přesunul životní energii Ivany do Trump Tower a Trump Casinos in Atlantic City. Malý bílý Fiat 500 se přerodil do nekonečného proudu jachet, limuzín, hotelů, akcí, dobročinnosti a soudních sporů, takže někde zřejmě nastala chyba. A já ji znám. Je v Jiřího výroku. Nepodávej ruku číšníkovi. Jenže on vystoupil sám ze sebe. Porušil své vlastní zákony drzého chytrého básníka. A energie po něm přebral Donald Trump. Ty slzy Ivany. Fiata 500. Nikdy nezapomenu.
1: Ach, povězte nám to, řekla Jane. Já mám hrozně ráda duchařské historky.
2: Tedy, plukovník Bentry zaváhal. Nikdy jsem moc nevěřil v nadpřirozené síly, ale tohle... Myslím, že nikdo z vás nezná George Pritcharda. Je to jeden z nejlepších lidí. Jeho žena... No, co, teď už je chudák mrtvá. Řeknu o ní jen tohle. George s ní neměl lehký život, dokud tu byla. Byla napolo invalidní, myslím, že jí něco opravdu bylo. Ale ať to bylo cokoliv, dovedla toho, jak se patří využít. Byla rozmarná, náročná, nerozumná. Naříkala si od rána do večera. Nevím přesně, jak celá ta věc začala. George to jasně nepověděl. Dohaduju se, že paní Pritchardová měla vždycky slabost pro kartářky, vykladačky z ruky, jasnovidky, prostě pro takové věci. Měla ošetřovatelku, starší ženu, která měla zkušenost v jednání s nervovými pacienty a uměla s nimi jednat taktně. Sestra Koplingová byla podle George slušná ženská a dalo se s ní rozumně mluvit. Snášela křiky a nervové záchvaty paní Pritchardové s naprostou lhostejností. George a sestra se u nemocné střídali. Ten den, o kterém mluvím, řekla sestra Koplingová, paní Pritchardová nás dneska žádného nebude postrádat. Bude mít mnohem zajímavější společnost, než jsme my. Zaridu, kvalifikovanou znalkyni budoucnosti. Ach, bože, zastenal George, to je nějaká nová, ne? Úplně nová. Mám dojem, že ji poslala má předchůdkyně, sestra Carstelsová. Paní Pritchardová ji ještě neviděla, poručila mi, abych ji napsala a stanovila schůzku na dnes odpoledne. No, tak se aspoň dostanu na golf, řekl George. Když se vrátil domů, našel manželku ve stavu velkého rozrušení. Ležela jako obvykle na lehátku, v ruce měla lahvičku s vonnou solí a chvíle mi k ní čichala. Georgi, zvolala. Co jsem ti říkala o tomhle domě? Hned jak jsem do něho poprvé vkročila, cítila jsem, že tu není něco v pořádku. Tahle ženská to hned poznala. Ona úplně couvla, když přišla ke dveřím a povídá, tady je zlo. Zlo a nebezpečí. Cítím to. Můžeš se smát, ale povím ti to všechno. Tenhle dům je pro mě rozhodně nebezpečný. Ta ženská to řekla. Co říkala ještě, zeptal se. Moc mi toho říct nemohla, byla příliš rozrušená. Jednu věc mi ale řekla. Měla jsem tu ve skleničce fialky. Ukázala na ně a vykřikla. Dejte to pryč, žádné modré květiny. Nemějte nikdy žádné modré květiny. Modré květiny jsou pro vás osudné, pamatujte si to. A ty víš, dodala paní Pritchardová, že jsem ti vždycky říkala, že modrá barva je mi protivná. Přirozený instinkt mě proti ní varuje. Za dva dny na to přišla za Georgem sestra Koplingová a tvářila se vážně. Pojďte prosím k paní Pritchardové. Dostala dopis, který ji velmi rozrušil. Našel manželku s dopisem v ruce. Podala mu jej. Přečti si to, řekla. George to přečetl. Dopisní papír byl silně navoněný, písmo bylo velké, psané černým inkoustem. Viděla jsem budoucnost. Varuju tě dřív, než bude pozdě. Střes se úplňku. Modrý Petr Klíč znamená výstrahu. Modrá topolovka znamená nebezpečí. Modrý muškát znamená smrt. George už chtěl propuknout v smích, když zachytil pohled sestry Koplingové. Udělala rychlý varovný pohyb. Řekl tedy trochu neobratně, ta ženská se asi pokouší tě vystrašit, Mary. Rozhodně žádné modré Petrklíče a muškáty nejsou. Ale paní Pritchardová začala plakat a říkat, že její dny jsou sečteny. Asi za 4 dny na to došlo k první události. Abych vám to vysvětlil, musím vám popsat pokoj, paní Pritchardové.
3: To nech radši na mě, přerušila ho paní Bentryová. Na stěnách byly ty nové tapety, jak se na ně lepí papírové květiny a dělá to pak květinový záhon. Vypadá to pak skoro, jako byste byli v zahradě. Povídej dál ty, Arture, je to tvůj příběh.
2: Jednou ráno paní Pritchardová prudce zazvonila. Přiběhli všichni v domě, mysleli, že je v posledním tažení, ale nic takového. Byla strašně rozrušená a ukazovala na tapety. A tam byl opravdu jeden modrý Petr Klíč mezi samými žlutými.
1: Ach, řekla slečna Helierová, z toho jde až mráz po zádech.
2: Otázka byla, zda tam ten modrý Petr Klíč nebyl vždycky. To se domnívali George a ošetřovatelka. Ale s tím paní Pritchardová za nic nechtěla souhlasit. Nikdy předtím ho nespozorovala, až toho rána. A v noci předtím byl úplněk. Byla z toho velice rozrušená.
3: Potkala jsem ten den George a on mi to všechno povídal. Šla jsem navštívit paní Pritchardovou a snažila jsem se ukázat jí celou tu věc v směšném světle. Ale nepodařilo se mi to. Odešla jsem odtamtud velmi znepokojena a pamatuju se, že jsem potkala Jean Instovou a vyprávěla jí to. Pamatuju se, že mě Jean dost zarazila tím, co na to řekla. To by konec konců bylo to nejlepší, ne? A řekla to tak věcně, takovým chladným tónem, že mě to tehdy opravdu pohoršilo. Samozřejmě vím, že dneska je taková hrubost a otevřenost v módě, ale na to já si nikdy nezvyknu. Jean se na mě usmála, trochu zvláštně, a povídá, vám se nelíbí, že to říkám, ale je to pravda. K čemu je paní Pritchardové život? K ničemu. A pro George Pritcharda je to peklo. Kdyby mu žena leknutím umřela, bylo by to nejlepší, co by se mu mohlo stát. Nelíbilo se mi, co Jean říká. Ale samozřejmě člověka napadlo.
4: No ano, pane bože, řekla slečna Marplová klidně. Člověka vždycky něco napadne. Je ta slečna Instová hezká? Asi taky hraje golf, ne?
3: Ano. Vyzná se ve všech sportech a je hezká a přitažlivá, je hodně blond, má zdravou pleť a pěkné, upřímné modré oči. Samozřejmě vždycky jsme měli pocit, že ona a George Pritchard, myslím, jako kdyby věci vypadaly jinak, se k sobě tak dobře hodí.
2: Co říkáš, Dolly? Dovolíš mi, abych vyprávěl dál?
3: Artur se chce vrátit k těm svým duchům.
2: Zbývající část příběhu mám od samého George. Není pochyb o tom, že paní Pritchardová si celou věc hodně připouštěla, když se blížil konec měsíce a s ním úplněk. Zaškrtla si v kalendáři den, kdy bude měsíc v úplňku, a ten večer si zavolala do pokoje oba, ošetřovatelku a George, a museli pečlivě prohlédnout tapety. Byly na nich růžové a červené topolovky, ale žádná modrá mezi nimi. Když potom George odešel, zamkla dveře.
1: A druhý den ráno tam byla veliká modrá topolovka, řekla vesele slečna Hellierová.
2: Zcela správně, nebo aspoň skoro správně. Jeden květ topolovky zrovna nad její hlavou zmodral. George byl nad tím celý pryč. A samozřejmě, čím víc byl nad tím celý pryč, tím víc odmítal brát to vážně. Tvrdil, že celá ta věc je nějaký kanadský žertík. Přehlížel důkaz, že dveře byly zavřeny a že paní Pritchardová objevila změnu dřív, než byl kdokoliv, i sestra Koplingová, vpuštěn dovnitř. A tak uběhl příští měsíc. Paní Pritchardová protestovala méně, než by si člověk představoval. Myslím, že byla dost pověrčivá a věřila, že nemůže svému osudu uniknout. Znovu a znovu opakovala: modrý Petr Klíč výstraha, modrá topolovka nebezpečí, modrý muškát smrt. A jak ležela, dívala se na červeno-růžové muškáty, které měla nejbliž u postele. Tak tedy přišla osudná noc. Paní Pritchardová zamkla dveře jako obvykle. Byla velmi klidná, téměř v jakémsi vytržení. Druhý den ráno se neozvalo žádné prudké zvonění. Paní Pritchardová se obvykle probouzela kolem 8. Když se paní Pritchardová neozvala, šla sestra Koplingová pro George a dožadovala se, aby dveře byly vylomeny. Pomocí dláta se to podařilo. Jediný pohled na nehybnou postavu na posteli sestře Koplingové stačil. Poslala George, aby zatelefonoval pro lékaře, ale bylo příliš pozdě. Lékař prohlásil, že paní Pritchardová musí být mrtvá nejméně 8 hodin. Lahvička s vonou solí ležela na posteli na dosah její ruky a na stěně za ní jeden z růžovo-červených muškátů měl sytou tmavomodrou barvu.
1: To je hrozné, řekla slečna Hellierová a otřásla se.
5: Sir Henry přemýšlel a vraštil čelo. Žádné další podrobnosti?
2: Plukovník Bentry zavrtěl hlavou.
3: Ale paní Bentryová rychle řekla: plyn.
5: Co bylo s plynem? Zeptal se sir Henry.
2: Když lékař přišel, byl v pokoji trochu cítit plyn. A skutečně našel plynový hořák v krbu nedovřený. Ale jen tak málo, že to nemohlo vadit.
5: Pan Pritchard a ošetřovatelka si toho nevšimli, když prvně vešli dovnitř?
2: Ošetřovatelka řekla, že si všimla lehkého zápachu. George řekl, že plyn necítil, ale že mu bylo nějak divně a byl unaven. Ale přisuzoval to leknutí a pravděpodobně to tak bylo. Rozhodně nešlo o otravu plynem. Pach byl sotva znatelný.
1: A to je konec toho příběhu?
2: Ne, není. Nějak se začalo o tom hodně mluvit. To víte. Služebné lecos vyslechli, například, jak paní Pritchardová manželovi říkala, že ji nenávidí a že by se jí ještě smál, kdyby umírala. Řeči se šířily a rostly. Lékař vystavil úmrtní list, nevím přesně, jakých výrazů použil, že smrt nastala následkem šokům, dloby, ochabnutí srdce. Patrně to byl nějaký lékařský termín, který nic neříká. Ubohá paní však nebyla ještě ani měsíc v hrobě, když bylo zažádáno o povolení k exhumaci. Povolení bylo uděleno.
5: A výsledek ohledání mrtvoly se rovnal nule, jak se pamatuju, řekl vážně sir Henry. Byl to tenkrát případ, kdy na lidských řečech nebylo ani trochu pravdy.
3: Celá ta věc je opravdu velmi podivná, řekla paní Bentryová. Například ta jasnovidka Zarida. Na adrese, kde měla být, o takové osobě nikdy nikdo neslyšel.
2: Objevila se, jako by spadla z nebe a pak úplně zmizela.
3: A co víc, ta mladá ošetřovatelka Carstersová, která jí měla doporučit, nikdy o ní neslyšela.
5: To je tajuplný příběh, řekl doktor Lloyd. Člověk může jen hádat, ale uhodnout... Zavrtěl hlavou.
4: Oženil se pan Pritchard se slečnou Instovou? Zeptala se tím svým mírným hlasem slečna Marplová.
5: Prosím vás, proč se na tohle ptáte? Chtěl vědět sir Henry.
4: Zdá se mi to velmi důležité. Vzali se?
2: Plukovník Bentry zavrtěl hlavou. Tedy něco takového jsme čekali, ale už uplynulo od té doby půl druhého roku. Mám dojem, že se ani moc nevídají.
4: To je důležité. Velmi důležité.
3: Myslíte si tedy totéž, co já? Myslíte si...
2: Počkej, Dolly. To není správné, to, co chceš říci. Nemůžeš obviňovat lidi bez nejmenšího důkazu.
3: Nedívej se na to tak mužsky, Arture. Muži se vždycky bojí něco říct. Ostatně tohle je všechno mezi námi. Je to jen ta má divoká fantazie, která mi vnukla nápad, že možná, jen možná, se Jean Instová převlékla za jasnovidku.
4: Prosím, mohla to udělat jen ze žertu. Ani na okamžik si nemyslím, že měla v úmyslu něco zlého. Ale jestli to udělala a jestli paní Pritchardová byla natolik pošetilá, že umřela strachem, to jste tedy měla na mysli, slečno Marplová, že?
6: Bože, ne. Ne docela. Chápejte, kdybych já někoho chtěla zabít, což mě samozřejmě ani ve snu nenapadne, protože by to bylo velmi ošklivé a kromě toho já zabíjení nemám ráda. Nezabiju ani vosu, ačkoliv vím, že se to má a zahradník, že to dělá co možná milosrdně. Počkejte, co jsem to jen chtěla říci?
5: Kdybyste chtěla někoho zabít.
6: Ach ano. Kdybych tedy chtěla někoho zabít, tak bych se nespokojila tím, že bych spoléhala na strach. Já vím, člověk čte o lidech, kteří umřeli ze strachu, ale to se mi zdá velmi nejisté. A ti nejvíc nervózní lidé jsou mnohem statečnější, než se myslí. To bych měla radši něco zaručeného a jistého a důkladně bych si to naplánovala.
5: Slečno Marplová, vy mě děsíte. Doufám, že si nikdy nebudete přát mě odstranit. Naplánovala byste to až příliš dobře.
6: Slečna Marplová se na něj vyčítavě podívala. Domnívala jsem se, že jsem zcela jasně řekla, že bych na takovou špatnost nikdy nepomyslela. Ne, snažila jsem se vcítit do jisté osoby.
2: Myslíte... George Pritcharda, zeptal se plukovník Bentry. Nikdy tomu o Georgeovi neuvěřím. Ačkoliv, prosím, i ošetřovatelka tomu věří. Navštívil jsem ji za měsíc potom, to bylo v době exhumace. Nevěděla, jak se to stalo, vlastně nechtěla vůbec nic říct, ale bylo dost jasné, že věřila, že George je... nějakým způsobem odpovědný za smrt své ženy. Byla o tom přesvědčena.
5: No, řekl doktor Lloyd, možná, že se tak dalece nemýlila. A uvědomte si, ošetřovatelka takové věci často ví. Nemůže to říci, nemá důkaz, ale ví to. Sir Henry se naklonil dopředu. No, tak slečno Maplová, řekl domlouvavě. Vy jste se nám v duchu někam zatoulala, nepovíte nám to?
6: Slečna Marplová sebou trhla a zrůžověla. No, prosím, za prominutí. Myslela jsem právě na naši okresní sestru. To je velmi svízelný problém.
5: Horší než problém modrého muškátu?
6: To záleží na těch petrklíčích. Paní Bentryová, myslím, říkala, že byly žluté a růžové. Jestli zmodral růžový petrklíč, pak to samozřejmě dokonale zapadá. Ale jestli to byl žlutý...
4: Byl to růžový, řekla paní Bentryová, hleděla úžasle. Všichni hleděli úžasle na slečnu Marplovou.
6: Tím je, jak se zdá, všechno vysvětleno.
5: Slečna Marplová potřásla lítostivě hlavou.
6: A v tu dobu létají vosy. A pak samozřejmě ten plyn.
5: Připomíná vám to asi nesčetné venkovské tragédie, ne? Řekl sir Henry.
6: Tragédie ne. A taky žádný zločin. Ale připomíná mi to trochu potíže, které máme s okresní sestrou. Konec konců ošetřovatelky jsou také jen lidé. A když se musí chovat korektně, nosit ty nepohodlné límce a pohybovat se mezi členy rodiny, no, pak se nemůžete divit, že se někdy něco stane, ne?
5: Sir Henry mu trochu svitlo. Myslíte sestru Carstersovou?
6: Ach ne, sestru Carstersovou ne, sestru Koplingovou. Víte, byla tam už dřív a přišla hodně do styku s panem Pritchardem, který, jak říkáte, je přitažlivý muž. Asi si chudák myslela, no, nebudeme to rozvádět. O slečně Instové Buči tam nevěděla. A samozřejmě, když pak na to přišla, popudilo jí to proti němu a snažila se mu co nejvíc uškodit. Samozřejmě prozradil jí hlavně ten dopis, ne?
5: Jaký dopis?
6: Napsala přece na přání paní Pritchardové jasnovidce a jasnovidka přišla zřejmě na základě toho dopisu. Ale pak se zjistilo, že na té adrese nikdy žádná taková osoba nebyla. Takže se ukazuje, že v tom měla prsty sestra Koplingová. Psaní jen předstírala. A co mohlo být tedy pravděpodobnější, než že jasnovidka byla ona sama?
5: Ta věc dopisem mi unikla. To je samozřejmě velice důležité.
6: To byl dost odvážný krok, protože paní Pritchardová by přes její přestrojení byla mohla poznat. Ačkoliv, kdyby se tak stalo, ošetřovatelka mohla předstírat, že je to žert.
5: Co jste tím myslela, když jste řekla, že byste nespoléhala na strach, kdybyste byla jistou osobou?
6: Takhle by člověk neměl žádnou jistotu. Ne, já si myslím, že varování a modré květiny byly, smím-li použít vojenského termínu, pouze kamufláž.
5: A ve skutečnosti to bylo co?
6: Já vím, že mi v hlavě straší ty vosy. Chudáci, tisíce jich vezme za své... A obvykle v takový krásný letní den. Ale pamatuju si, když jsem viděla zahradníka, jak protřepává v láhvi ciankály s vodou, že mi to připadalo jako voná sůl. A když by to přišlo do láhve od voné soli, a chudák paní měla ve zvyku používat voné soli, přece jste říkal, že našli láhev u její ruky. Pak zatímco pan Pritchard šel volat lékaře, sestra vyměnila láhev z ciankály zase za láhev s vonou solí a pootevřela maličko plyn, aby zakryla mandlový pach i to, kdyby se někdo necítil dobře. Vždycky jsem slýchala, že ciankály nezanechává stopy, když se chvíli počká. Ale samozřejmě mohu se mýlit a v láhvi bylo možná něco docela jiného. Ale na tom přece opravdu nezáleží, ne?
5: Slečna Marplová se odmlčela, neboť byla trochu zadýchaná.
1: Jane Hellierová se naklonila kupředu a řekla, ale co ty modré muškáty a ty druhé květiny?
6: Ošetřovatelky mají přece vždycky lakmusový papír, že ano? Přece na chemický rozbor. To není právě pěkný námět k hovoru, nebudu se o tom šířit. Já sama jsem dělala trochu ošetřovatelku. Modrá z červená v kyselině, červená z modrá v soli. Je tak snadné trochu polepit červeným lakmusem červenou květinu, samozřejmě blízko postele. A pak, až chudák paní přičichne k svým voným solím, lakmus silným čpavkovým výparem zmodrá. Opravdu velice chytré. Muškát samozřejmě nebyl modrý, když prvně vnikli do pokoje. Všichni si toho všimli až potom. Když ošetřovatelka zaměňovala láhve, podržela asi salmiak minutu u tapet.
5: Jako byste tam byla, slečno Marplova?
6: Co mi dělá starost, je ten chudák pan Pritchard a to hezké děvče, slečna Instová. Asi se oba navzájem podezřívají a vyhýbají se sobě. A život je tak velice krátký.
5: S tím si starosti dělat nemusíte. Vlastně o tom něco vím. Byla zatčena ošetřovatelka, obviněná z vraždy starší pacientky, která ji udělala dědičkou. Otrávila ji jeden ciankáli, který ji dala do láhve na vonné soli. Sestra Koplingová se pokusila o ty štrik ještě jednou. Slečna Instová a pan Pritchard nemusí mít už žádné pochybnosti, jak to bylo.
6: Není to báječné. Nemyslím samozřejmě tu novou vraždu. To je velmi smutné a ukazuje to, kolik zla je na světě. A jak jednou povolíte, což mi připomíná, že to s doktorem Lloydem musím domluvit o té naší ošetřovatelce.
7: Buchar. Po úspěšném prvním roce svojí učitelské dráhy na učňovské škole jsem zahájil matematickou přípravku i v roce následujícím. Velice rád vás vidím, mladý příteli, přivítal mě můj anděl strážný, zkušený pedagog Solnička. A co pak to máte v tom pouzdře? Já se jdu vlastně pochlubit, odpověděl jsem. Tohle mi věnovali moji svěřenci na konec roku za to, že jsem je tak dobře připravil k přijímačkám na techniku. Ukažte, no to je nádhera. Precizně vykovaná silueta válečné lodi. A to dělali sami? No, říkali, že si s tím pohráli, ale konečnou podobu tomu dal nějaký starý kovák, prý machr. Buchar? Jo, ten, asi přezdívka, že jo? Tak podívejte se, pane kolego, Tonda Češpiva je ten největší machr ze všech čekáďáckých kovářů. Žádný umělec nesvede to, co on. Před lety dělal u našich učňů mistra odborného výcviku, ale potom se zase vrátil do kovárny. Asi nevydržel nervově, že ano, podotknul jsem, ale Solnička jen zavrtěl hlavou. Ne, tak to není, on se Toník stal obětí jedné inspekce. Solnička mi podal šálek vařící kávy, sám si ze svého usrknul a pokračoval. Češpiva nebyl špatným mistrem a učňové ho měli vcelku rádi, především uznávali jeho odborné kvality. Byl spravedlivý a hodně ty kluky naučil. Měl jenom jednu slabost. Rád každému předváděl svoje mistrovství s pneumatickým bucharem. Dal na kovadlinu kapesní hodinky, nosil takové ty starodávné, do kapsičky u vesty. Potom spustil buchar a kladivo zastavil těsně nad sklíčkem. Zasmál jsem se chápavě, už nemusíte dál vyprávět, tuším, co se stalo. Přišel inspektor, Češpiva znervózněl a hodinky rozplácnul. Je vidět, že jste ještě hodně mlád a jakkoliv uvažujete logicky, děláte zbrklé závěry, šklebil se Solnička. Kdyby se to odehrálo tak, jak vy říkáte, nic moc by se nestalo. Toník by jenom přišel o svůj památeční orloj. No tak co jiného by se mohlo stát? Nic mě nenapadá, přemítal jsem. Znáte buchar SK 340? V životě jsem ho neviděl. A taky už těžko uvidíte. 340, pane, to byla ještě poctivá předválečná škodovácká práce. Dnes už jich zbylo jen pár kousků. Starý pán se zasnil. Jo, ty dnešní křápy... Ty ji nesahají ani ponožní pedál. Kladivo se dalo nastavit zrovna tak přesně jako ty Toníkovi Švýcary. Pane kolego, vy mě napínáte, brumlal jsem vyčítavě. Žvíkáte? Co? Ptám se, jestli žvíkáte takové ty placičky s mentolovou příchutí. Ne, nežvíkám, dokonce to nesnáším, ale jak to s naším příběhem souvisí, ptal jsem se udiveně. Hodně. On totiž češpiva žvíkání u učňů taky nesnášel. Když někoho přistihnul, tak dotyčný pak musel celý měsíc zametat dílnu. No a když se ve dveřích objevil inspektor spolu s ředitelem učňáku, tak se jeden z přežvíkavců leknul, vyndal z pusy ten sajrajt a přilípnul ho na zadní stěnu bucharu. Teda nic moc, žádnou katastrofu v tom nevidím, pravil jsem zklamaně. To proto, že neznáte 340, usmál se Solnička a jel se mi trpělivě vykládat, jak ta věc funguje. Tam vzadu je takový ventilek, když ho ucpete, tak se kladivo nedá regulovat. No a ten výtečník přilepil žvejku zrovna na něj. Nechtěně samozřejmě, taky se to hned snažil spravit. Nožíkem tu lepkavou hmotu odstranil a doufal, že všechno bude v pořádku. Jo, a ono nebylo a češpiva přišel o svoji časomíru a ještě si udělal ostudu. Doplnil jsem si sám konec příběhu. Před chvílí jsem vám naznačil, že takhle by to dopadlo ještě moc dobře. Opravil mě didakticky znovu Solnička. On si Toník totiž ten den svoje hodinky zapomněl doma a protože se mermomocí chtěl předvést, vypůjčil si náramkové hodinky od inspektora. Tomu se ze začátku moc nechtělo dát je na kovadlinu, byly to sice jenom obyčejné primky, ale prý je dostal od samotného ministra jako odměnu. No nazdar, hádám, že inspektor odešel nakonec bez hodinek, usoudil jsem už najisto. To vám byla rána, řekl Solnička, jak zděla, ministerské hodinky na placku, češpiva celý rudý, inspektor celý rudý, ředitel naopak jako křída.

nemilosti. No jo, lidé jsou různí, povzdechl jsem si. A co ten inspektor, viděl jste ho ještě někdy? Solnička se usmál. Ale to víte, že jo. Léta chodíme do stejné hospody na pivo. Vždycky v sobotu od 6 do 8. On si to přesně odměří na starobylých kapesních omegách, kterému jako náhradu poslal tehdy Toník. Prý jsou mnohem spolehlivější než ty ministerské primky.

0: pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
1: Člověk, který chce pomocí řeči, pomocí logických výkladů uchopit a vyjádřit člověka, mi připadá jako dítě, které se postaví s kbelíčkem a lopatkou u paty atlasu a představuje si, že horu uchopí a přenese jinam. Člověk je tím, čím je, a ne tím, co je vyjádřeno. Samozřejmě, že každé vědomí směřuje k tomu, aby se vyjádřilo, ale vyjádřit se je dílo těžké, pomalé a křivolaké. A je omyl si myslet, že to, co nelze vyslovit, neexistuje. Neboť vyslovit a pojmout má jeden a týž smysl. Až dodnes jsem se však naučil pojmout z člověka jen chabou část. A to, co jsem jednoho dne dokázal pojmout, existovalo nicméně už včera. A lichotil bych si, kdybych si představoval, že to, co z člověka nemohu vyjádřit, není hodno zájmu. Vždyť ani horu nemohu vyjádřit, jen označit. A označit a uchopit je dvojí. Označit mohu tomu, kdo už zná. Kdyby však neznal, jak bych mu dokázal tlumočit horu se všemi jejími rozsedlinami, v nich se kutálí kamení, a s poli levandule a s horským hřebenem, který se vlní pod hvězdami. A poznám, kdy to není zborcená pevnost či bárka postrádající směr, jejíž provaz lze libovolně odvázat od železného kruhu a vést ji, kam se zachce. Nýbrž, kdy to je nádherná existence, jež má své vnitřní zákony tíže a své mlčení, velebnější než mlčení hvězdného soustrojí. Je zde tedy ten svrchovaný rozpor, že obdivují člověka poddaného a zároveň člověka nepoddajného, který projevuje to, čím je. A třeba, že ten problém chápu, nedokážu ho formulovat. Neboť právě ti lidé, kteří jsou podřízeni nejtvrdší disciplíně a půjdou na smrt na mé jediné znamení, kteří planou pro mou víru a zároveň jsou poslušností tak utuženi, že jim mohu vmést do tváře urážky a vládnout jimi jako dětmi. Právě ti lidé projeví nakonec v činu, ve srážce s protivníkem, tvrdost kalené ocele a ušlechtilý hněv a odvahu před smrtí. Pochopil jsem, že člověk má prostě dvě tváře. Že ten obdivuhodný člověk, který nám připadá nepoddajný jako zrno, či ta nepodmanitelná žena, která je v mém náručí nepřítomná jako loď na širém moři, že takový člověk, kterého nazývám mužem, protože nesmlouvá, nevyjednává a neustoupí, ani se s obratností, lačnosti či únavy nevzdá části sebe a nevymačkám z něho olej tajemství, kdybych ho drtil třeba mlýnským kamenem, že takový člověk, který nese v srdci onu tvrdou olivovou pecku a já ho nedám utlačovat davem ani tyranem, neboť se v srdci stal diamantem, že takový člověk

Člověk má vždycky ještě jednu tvář. Pokorný, poslušný a plný úcty, víry a odevzdání. Je moudrým synem určité duchovní rasy a přechovavatelem jejich ctností.

0: Tvorba neexistuje bez spolupráce a usilování všech. Tvorba neexistuje, jestliže kmen stromu není stmelen láskou. To však neznamená, že každý je podřízen všem. Nýbrž naopak. Jde o směřování mízy, jež vytvoří pod nebem korunu větví jako chrám. Je to stejný omyl, jako když logik postřehne ve stvořeném předmětu plán a myslí si, že tvorba vznikla z plánu, zatímco plán je jejím výrazem, zatímco plán je tvář, jež se ukázala. Nejde o to, aby byl každý podřízen všem. Nýbrž, aby byl každý podřízen dílu. A každý, aby ty ostatní nutil růst. A třeba i tím, že jim oponuje.
1: Řeknu ti něco o porozumění. Otevřeš-li dveře tulákovi a on usedne, nevyčítej mu, že je jiný, nesuď ho. Hladověl totiž především potom, aby někde byl. Aby v celé své tíze se svým břemenem vzpomínek, obtížným dechem, holí odloženou do kouta, byl u někoho. Aby byl tady v teple a míru tvé tváře. A právě s celou svou minulostí a všemi svými nedostatky, ale jakoby z nich vyslečen. Se svou berlou, kterou však necítí, neboť na něm nechceš, aby tančil. Proto se uklidní a pije mléko, jež mu naléváš, a pojídá chléb, jež mu ulomíš. A když mu věnuješ úsměv, je to jako teplý plášť. Jako slunce pro slepce. Nepleť si lásku s vlastnickým šílením. Z něho pochází to nejhorší trápení. Neboť z lásky, na rozdíl od obecného mínění, trápení nepochází. Trápení plyne jen z pudu vlastnictví, který je opakem lásky. Jestliže miluji Boha, budu se především snažit, abych ho přinesl druhým. Třeba bych měl jít i pěšky a tvrdě se plahočit. A nebudu si dělat z Boha otroka. Z toho, co dá on druhým, budu živ i já. A proto člověka, který doopravdy miluje, poznám podle toho, že nikdy nemůže být podveden. Nemůže být podveden říší člověk, který pro říši zemře. Ten či onen člověk může snad být nevděčný, ale jak by mohla být nevděčná říše? Říše je vybudována z toho, co jí dáš. A jaké by to bylo špinavé počtářství žádat od ní projevy vděku? Ten, kdo svůj život věnoval chrámu a za chrám se směnil, ten doopravdy miloval. Jak by se však mohl cítit podveden chrámem? Skutečná láska začíná tam, kde oplátkou nic nečekáš. A je-li k tomu, aby se člověk naučil milovat lidi, tak důležitá modlitba? Pak právě proto, že na ní není odpovídáno.

Přemýšlet o přítomnosti vůbec není snadné. V takovém případě ti klade odpor sama hmota, se kterou musíš pracovat, kdežto vymyšlená budoucnost ti odpor nikdy neklade. Jak lehko ten člověk, který ulehl do písku vedle vyschlé studny a už se začíná v slunci vypařovat, jak lehko spřádá svůj sen, jak snadné je pro něho blížit se velikými skoky k vysvobození, jak snadné je ve snu se napít, když ti tvé kroky mohou přinést vodu jako dobře zaplacení otroci a nikde není žádné trní, jež by tě zadrželo. Ale ta budoucnost bez nepřátel se nikdy neuskuteční. A ty ležíš v agonii, v zubech ti skřípe písek a palmový háj, pomalá řeka i zpěvy pradlen se zvolna propadají v smrt. Kdo doopravdy jde, ten si rozdírá kotníky o kamení, ten zápolí strním a skrvavuje si nechty osuť. Ani jednoho stupně není v tom šplhání ušetřen a jeden po druhém je musí překonat. Vodu vytváří pozvolna svým vlastním tělem, ze svalů, pochýřů v dlaních a rozedřených nohou. Svazuje rozporné skutečnosti a tak vlastníma rukama dobývá vodu z kamenné pouště, jako když pekař hněte těsto a cítí, jak těsto pozvolna tuhne a svalovatí a tvoří hrudky, které je třeba rozmačkat. A tehdy pekař zadělává na chléb. Tak jako básník či sochař, když zprvu pracoval na básni nebo na kameni s volností, v níž se ztrácel. Neboť mohl své tváři libovolně vtisknout úsměv či pláč, sklonit ji napravo nebo nalevo a nebyl schopen se v té svobodě uskutečnit. Přijde však chvíle, ryba se zakousne a prut začne klást odpor. Přijde chvíle a ty nevyslovíš, co bys rád řekl. Neboť je tu i jiné slovo, které chceš zachovat, které chceš také říci. A tyto dvě pravdy ti začnou klást odpor. A začneš škrtat, anebo z hlíny vytvářet úsměv, který ti náhle vzdoruje. Nezvolíš jedno či druhé, jak by tomu chtěla slovní logika, ale budeš hledat klembový svorník svých rozporných pravd, neboť nic se nesmí ztratit. A náhle pocítíš, že báseň vzniká, nebo že z hlíny už brzy vyvstane tvář, neboť jsi konečně obklopen milovanými nepřáteli. A proto nikdy neposlouchej lidi, kteří ti pro tvé dobro radí, aby ses odřekl některé ze svých tužeb. Ty své poslání znáš, cítíš jeho tlak v sobě. A když je zradíš, sám sebe zbavíš tváře. Uvědom si však, že pravda vyvstane zvolna, neboť tu nejde o nalezení vzorce, ale o zrození stromu. A svou roli tu hraje především čas. A ty se musíš stát jiným a zdolat obtížnou horu. Neboť ta nová bytost, ta jednota vydobitá z rozličnosti věcí, se ti nenabídne v podobě rozřešené hádanky, nýbrž v podobě usmířených rozporů a vyléčených ran. A její sílu poznáš teprve, až se uskuteční. Proto jsem vždycky za to nejcennější pro člověka považoval ony dva příliš zapomenuté bohy. Ticho a pomalý rytmus.

Buduji řád, říkal můj otec, ne však ve jménu prostoty a úspornosti. Vždyť nejde o to zvítězit nad časem. Nezajímá mne, zda lidé stloustnou, budou-li stavět sýpky místo chrámů a vodovody místo hudebních nástrojů, neboť pohrdám každým lakotným a marnivým lidstvem, třeba i žilo v blahobytu. A v první řadě mi záleží na tom, jaký tu bude člověk. Zajímá mne pouze takový člověk, který se dlouho koupal v ztraceném čase chrámu, či který pozoroval mléčnou dráhu, jež v něm rozevře prostor, či který připravoval své srdce k lásce modlitbou, na niž se mu nikdy nedostane odpovědi. A kdyby byla modlitba placena odpovědi, stal by se člověk ještě lakotnějším. A člověk, v němž často zazněla báseň. Neboť když přestanu stavět chrám, který je lodí kamsi směřující, když přestanu zkrášlovat báseň rozeznívající lidská srdce, ušetřeného času budu pak muset použít zase především k tomu, abych lidské plemeno zušlechtil a ne vykrmil. A začnu tedy vymýšlet básně a chrámy. Vím například, že pohřbívat mrtvé je ztracený čas. Že by lidé mohli obdělávat zemi nebo z ní sklízet úrodu, místo aby ji vykopávali a vkládali do ní tělesnou schránku nebo štíka. Přesto však spalování na hranicích zakazuji. Neboť k čemu by mi byl získaný čas, kdybych přitom ztratil lásku k mrtvým? Vždyť neznám krásnějšího obrazu lásky, než obraz hrobky, k níž přicházejí blízcí zesnulého, když cestou mezi náhrobky vyhledali ten svůj. A vědí, že se mrtvý vrátil do země jako zrno sklizně a stal se opět látkou přírody. Že však z něho přesto zbývá cosi jako relikvie ve schránce. Tvar ruky, jež kdysi hladila. Lebeční kost, ta prázdná pokladnice, kdysi tak plná zázraků. A přikazuji, aby byl podle možnosti každému mrtvému postaven dům, což je ještě méně užitečné a ještě nákladnější, aby bylo možné o svátečních dnech se v něm scházet a pochopit nejen rozumem, nýbrž každým pohybem duše i těla, že mrtví a živí jsou navzájem spojeni a tvoří strom, který roste. Vidím totiž, jak pokoleními prochází stále táž báseň, stále táž křivka lodního kýlu, stále týž pilíř, a jak je stále krásnější a čistší, neboť člověk je zajisté pomíjivý, pokud mu hledíme do tváře přes příliš zblízka jako krátkozrací. Není však pomíjivý ve stínu, který vrá, a v odlesku, který po sobě zanechává. A kdybych přestal pohřbívat mrtvé a stavět pro ně příbytky a chtěl pak ušetřeného času užít k ukování pouta mezi pokoleními, aby skrze to pouto stoupala tvorba přímo k slunci jako strom, neboť jsem usoudil, že tento vzestup je člověka víc hoden než rostoucí objem břicha, po dobré rozvaze bych ho zas věnoval na pohřbívání mrtvých.

Řád, který buduji, říkal otec, je řádem života. Řádu podléhá strom, přestože tu jsou zároveň kořeny, kmen a větve a listí a plody. A řádu podléhá člověk, přestože má rozum a srdce a nevykonává jen jednu funkci, jakou je například obdělávat pole či udržovat rod. Nýbrž je zároveň tím, kdo obdělává i kdo se modlí, tím, kdo miluje i lásce vzdoruje, tím, kdo pracuje i odpočívá a naslouchá večerním zpěvům. Někteří lidé však postřehli, že v slavných říších panoval řád. A hloupost logiků, historiků a kritiků je přivedla k přesvědčení, že otcem slávy v těch říších byl jejich řád, kdežto já tvrdím, že řád i sláva tu byly pouze plodem horoucnosti. Abych vytvořil řád, musím vytvořit tvář, která je milována. Pro ně však je řád konečným cílem. A po všech rozpravách a zdokonalování jim z něho zbude hlavně úspornost a prostota. A co se dá těžko vyslovit, to prostě vynechají. Ačkoliv vyslovit se nedá právě to, na čem skutečně záleží. A ještě nikdy jsem nepotkal profesora, aby mi dokázal prostě říci, proč mám rád vítr pod hvězdným nebem pouště. Na užitkovém se všichni shodnou, neboť řeč, jež vyjadřuje užitkové, je snadná. Nemusím se bát, že by mi někdo vyvrátil, když řeknu, že tři pytle ječmene platí víc než jeden. Myslím si však, že lidem poskytují něco víc, když je někdy nutím kráčet pod hvězdným nebem pouště a pít tak onen nápoj, kterým se v člověku otvírá prostor. Řád je znamením života a ne jeho příčinou. Stejně jako je plán v básni znamením, že je dokončena. Je to projev její dokonalosti. Nepracuješ ve jménu plánu, ale prací plánu dosahuješ. Kdežto oni říkají svým žákům, pohleďte na to veliké dílo a na jeho řád. Nejdříve nastolte řád a vaše dílo bude pak velké. Dílo však bude jen kostrou bez života a muzeálním smetím. Založím lásku k panství a hle, jak se všechno pořádá a vzniká hierarchie nájemců, pastýřů a ženců a v čele otec. Stejně jako se pořádají kameny chrámu, donutíš-li je, aby sloužili k oslavě Boha. Řád se pak zrodí z vášně architektů. Dávej si proto pozor na svou klopítavou řeč. Pokud nastolíš život, buduješ řád. Ale když nastolíš řád, nastolíš smrt. Řád pro řád je karikatura života.

0: Když už je řeč o tom komisaři Bartoškovi, pravil pan Kratochvil, tak si vzpomínám na jeden případ, který taky nevyšel na veřejnost. To je ten případ s tím dítětem. Tak jednou přiběhla na komisařství k tomu Bartoškovi taková mladá paní, žena jednoho rady od státních statků nějakého pana Landy, s ukrutným pláčem, že nemohla ani dechu popadnout. Tomu Bartoškovi bylo líto, třeba že měla spuchlý nos a byla celá flekatá od toho usedavého pláče, a chlácholil jí, pokud to takový starý mládenec a k tomu ještě policajt dovede. Ale Ježíš Maria, mladá paní, říkal jí, tak už toho nechte, vždyť on vám hlavu neutrhne. Vyspí se z toho a bude zas dobře. A jestli dělá moc velký randál, tak s vámi půjde tamhle hochman a dá mu nějakou pohubě. Ale vy, paničko, nemáte svému muži zavdávat podnět k žárlivosti. No a je to. Totiž, abyste věděli, tímhle způsobem na policii srovnávají většinu těchto rodinných tragédií. Ale ta paní jen potřásala hlavou a plakala tak, že bylo hrozno se podívat. Jinou krucinál, zkoušel to pan Bartošek zase jinak, tak on vám utek, víte. Poslouchejte, vždyť on se zas vrátí, ten lup mizerná. Ten vám tak stojí za to holomek, abyste pro něj takhle vyváděla.
1: Pane, pane, zakvílela ta mladá panička, vždyť mě na ulici ukradli dítě.
2: Ale děte, řekl pan komisař nedůvěřivě, prosím vás, co by dělali s dítětem? Třeba se jenom zaběhlo.
1: Nezaběhlo, vždyť jsou růžence teprve 3 měsíce.
0: Aha, pravil pan Bartošek, který neměl ani ponětí, kdy takové dítě začíná chodit. A jak vám to, prosím vás, mohli ukrást? No, pomalu to z ní dostal. Tedy bylo to tak. Pan Landa zrovna jezdil úředně po státních stacích a paní Landová chtěla vyšít růžence pěkný brindáček. A zatímco v niťařském krámě vybírala hedvábí na ten brindáček, nechala stát kočárek s růženkou venku. Když vyšla ven, byla růženka i s kočárkem tatam. To bylo všecko, co za dobrou půl hodinu mohl z té vzlikající maminky Bartošek vyzvědět.
2: No tak, paní Landová, ono to nebude tak zlé. No koukejte se, kdo pak by kradl dítě? To se spíš nějaký hrancem tam odloží, takový případ už jsem měl. Já myslím, že takové mrně nemá vlastně žádnou cenu. Ono se to nedá většinou prodat, ale kočárek má cenu. Kočárek a peřinky, no byly tam peřinky, že? Ty taky mají cenu. Taková věc už stojí za ukradení. Já myslím, že někdo ukradl jenom ten kočárek a ty peřinky. Řekl bych, že to byla ženská, protože chlap s kočárkem by snad byl trochu nápadný. Tak ona, ta ženská, to dítě zas někde pohodí, řekl ten Bartošek chrácholivě. Prosím vás, co by s ním dělala? Já myslím, že vám to nunátko ještě dnes přineseme, až se někde najde.
1: Ale když růženka bude mít takový hlad, ona už teď měla pít, pane komisaři.
2: Ale my dáme napít, sliboval komisař, jenom už jděte domů.
0: A zavolal jednoho civilního, aby tu chudáka paní dovedl domů. Odpoledne zazvonil sám komisař u té mladé paní. Tak, paní Landová, hlásil, kočárek bychom už měli. Teď nám chybí jen to dítě. Ten vozejček jsme našli prázdný na chodbě jednoho domu, kde ani žádné děti nejsou. Ona tam přišla k domovnici jedna paní, že chce jenom nakojit dítě, no a potom odešla. Zatrápená věc, tak přece jenom ta osoba chtěla ukrást to škvrně a nic jiného. Já myslím, milá paní, když ta osoba o to děcko tak stála, že je nijak nepoškodí ani nesní, zkrátka můžete být bez starosti a je to.
1: Ale já chci dostat svou růženku zpátky, křičela paní Landová zoufale.
0: Tak to nám, paní, musíte dát fotografii nebo popis toho dítěte, řekl pan komisař úředně.
1: Ale pane komisaři, to víte, děti do jednoho roku se nemají fotografovat. To prý není dobře, prý dítě nechce růst.
2: No, tedy nám aspoň to mrně přesně popište.
0: To tedy ta maminka udělala velmi obšírně.
1: Prý má růženka takové pěkné vlásky a nosánek a taková krásná očička a váží 4490 gramů a má takový krásný zadeček a faldíčky na nožičkách.
2: Prosím vás, jaké faldíčky, ptal se komisař.
1: Takové k zulíbání, pane komisaři. A takové mám sladké prstíčky a tak se vám na mámu smála.
2: Ale Ježíš Maria, paničko, podle toho ji přece nemůžeme poznat. Má nějaké zvláštní znamení?
1: Má růžové pentličky na karkulce. Každá holčička má přece růžové pentličky. Pro všechny svaté, pane komisaři, najděte mě mou růženku.
2: A jaké má zuby? Ptal se pan Bartošek.
1: Žádné, vždyť jsou sotva tři měsíce, kdybyste věděl, jak se na mámu smála.
0: Paní Landová padla na kolena.
1: Pane komisaři, řekněte, že mě ji najdete.
2: No, budeme hledět. Prosím vás, vstaňte. Koukněte se. Tady je otázka, proč jí ta osoba ukradla. Můžete mě říct, k čemu slouží takový kojenec?
0: Paní Landová na něho vytřeštila oči.
1: Přece to je to nejkrásnější na světě. Pane komisaři, copak ve vás nejsou žádné mateřské city?
0: Pan Bartošek se nechtěl přiznat k tomuto nedostatku a řekl honem.
2: No, já myslím, že takového haranta by mohla ukrást jenom matka, která přišla o vlastní mláďa a chce mít jiné. Víte, to je jako když vám někdo v hospodě veme klobouk, tak vy si vyberete jiný a jdete. Tak to už jsem zařídil. Nechal jsem ohlásit, kde komu v Praze umřel tříměsíční prcek. A naši lidé se tam půjdou podívat, rozumíte? Prosím vás, podle toho vašeho popisu ji nepoznáme.
1: Ale já ji poznám, vzlikala paní Landová.
0: Pan komisař pokrčil rameny.
2: Ale přesto bych vzal na to jed, že ta ženská toho zpratka ukradla kvůli nějakému hmotnému zisku. Jo, milá paní, ono se moc málo krade z lásky. Většinou to je pro peníze. Ale Hergo, tak už neplačte. My vám uděláme všecko, co můžeme.
0: Když se pan Bartošek vrátil na komisařství, řekl svým lidem. Poslouchejte,
2: dopak z vás má tříměsíčního fakana. Pošlete mě to sem.
0: Tak jedna paní strážníková mu donesla své nejmladší. Pan komisař si to nechal rozbalit a povídá.
2: Vždyť je to mokré. Tak vida, chlupy na hlavě to má a faldičky to má taky. Tohle tady, to bude nos, ne? A zuby to taky nemá. Prosím vás, paníčko, podle čeho se pozná takový kojenec?
0: Paní strážníková přitiskla své nejmladší k ňadrům. Vždyť je to má mánička, řekla pyšně. Copak nevidíte, pane komisaři, že je to celý táta? Pan komisař se podíval nejistě na strážníka Hochmana, který se zježenými vousy a s vraštělým rypákem se šklebil na svého potomka a dělal mu tlustým prstem ti, ti, ti, ti, ti, ti, a říkal hof, hof, hofáčuk, hofajlo.
2: No já nevím, ručel komisař. Ten nos se mně zdá trochu jiný. Ale snad ještě naroste. Počkejte, já se jdu podívat do parku, jak vypadají nemluvňata. To je to. Všelijakých kapsářů a šupáků si lešinec hned všimne. Ale tenhle potěr v pezinkách, s tím přece nemáme co dělat.
0: Za hodinu se ten Bartošek vrátil s drcem.
2: Poslouchejte, Hochmane, vždyť je to děsné. Všechny tyhle děti jsou stejné. Jak pak mám udělat popis? Hledá se robátko tříměsíční, ženského pohlaví, má vlásky, nosánek, očička a na prdilce faldičky. Zvláštní znamení, váží 4490 gramů. Stačí to?
3: Pane komisaři, řekl ten Hochman vážně, ty gramy bych tam nedával. On takový mrcek váží jednou víc a jednou míň, podle toho, jakou má stoličku.
2: Ježíš Maria, běroval komisař, jak pak já mám tohle všechno vědět? Nemluvňata, to přece není náš referát.
3: Poslyšte, řekl najednou s úlevou,
2: co bychom to pověsili na krk někomu jinému, třeba ochraně matek a kojenců?
3: Jenže my to tu máme jako krádež, namítal ten strážník. To je pravda.
2: Bože, kdyby to byly ukradené hodinky nebo jiná rozumná věc, tak bych si s tím věděl rady. Ale člověče, já nemám ani ponětí, jak se hledají ukradené děti.
0: V tu chvíli se otevřely dveře a jeden strážník přivedl plačící paní Landovou.
3: Pane komisaři, hlásil, tahle panička chtěla jedné paní na ulici vyrvat z náručí kojence a přitom stropila velkou výtržnost a brajgl, tak se mi sebral.
2: Pro Ježíše Krista, paní Landová, spustil komisař, co nám to děláte?
1: Vždyť to byla má růženka, kvílela mladá paní.
3: Žádná růženka, řekl ten strážník. Ta paní byla paní Roubalová z Budečské ulice a to dítě je její 3měsíční kluk.
2: No tak to vidíte vy, nešťastná osobo, začal hromovat pan Bartošek.
3: Jestli se nám do toho budete ještě jednou plést, tak vám s tím praštíme, rozumíte?
0: Počkejte, vzpomněl si najednou. Na jaké jméno slyší to vaše dítě?
1: My říkáme Růženka, Dudenka, Dididi, Bobeček, Cácorka, Košiláček, Andílek, Tátova, Mámina, Bakaná, Pusinka, Lulánek, Brouček, Ptáček, Zlato.
2: Ježmariána, to na všecko ona slyší? Ptal se komisař úžasle.
1: Ona všemu rozumí, pane komisaři. A tak se vám směje, když jí říkáme hav, hav, hav, hav, hav, hav. Nebo bu, bu, bu, bu, bu, tydli, mydli, nebo titi, titi.
3: No jo, to nám bude málo platné. Já vám, paní Landová, musím bohužel říct, že nám selhalo. V těch rodinách, kde bylo hlášeno dětské úmrtí, vaše růženka není. To už naši lidé všechno oběhli.
0: Paní Landová se dívala ustrnulé před sebe.
1: Pane komisaři, vyhrkla náhle v záblesku naděje, já dám 10 000 tomu, kdo mě růženku najde. Vypište cenu, kdo vás uvede na stopu mého dítěte, dostane 10 000.
3: Já bych to nedělal, milá paní, řekl pan Bartošek pochybovačně.
1: Vy nemáte žádný cit, vybuchla mladá paní. Já bych dala celý svět za svou růženku.
3: No, jak chcete, brůčel pan Bartošek mrzutě. Já to ohlásím, ale jen už se nám do toho pro pána Boha nijak nepleťte. To je těžký případ, vzdychl, sotva se za ní zavřeli dveře. Počkejte, já vím, co se teďka stane. A ono se to opravdu stalo. Den na tomu 3 tajní přinesli každý po uřvané 3měsíční holčičce a jeden, to byl ten Pištora, strčil jenom hlavu do dveří a zubil se. Pane komisaři, nemohl by to být chlapeček? Chlapečka bych měl a Lacino.
2: No, tak tohle máme z té ceny, nadával pan Bartošek. Pomalu tu budeme mít celý nalezinec. Zatracený případ.
3: Zatracený případ, říkal si dopáleně, když se vracel do svého mládeneckého příbytku. To bych rád věděl, jak to mrně teď najdeme. Když přišel domů, našel tam svou posluhovačku, takovou princmetálovou bábu hubatou, jak nadšením září.
1: Jen se pojďte podívat, pane komisaři, povídala místo uvítání. Pojďte se podívat na tu vaši barinu.
0: Abyste věděli, ten pan Bartošek měl od pana justice čistokrevnou fenu, boxerku, barinu, která se zapomněla s nějakým vlčákem. Víte, já se jen divím, že se tyhle různé druhy psů vůbec navzájem uznávají za psy. Já tomu nerozumím, podle čeho takový barzoj pozná, že jezevčík je taky pes. To my lidé se líšíme jenom jazykem nebo vírou a přitom se můžeme navzájem sežrat. Jo, teda ta barina měla s tím vlčákem 9 štěňat a teď u nich ležela, vrtěla ocáskem a blaženě se usmívala.
1: Jen se podívejte, hlaholila ta posluhovačka, jak ona je na ty štěňata pyšná, jak se s nima chlubí ta mrcha, inu jako každá máma.
0: Pan Bartošek se zamyslil a povídá,
2: matko, je to pravda? Dělají to mámy?
1: No jak pak by ne, prohlásila ta posluhovačka, jen to zkuste pochválit nějaké mámě její dítě.
3: To je zajímavé, bručel pan Bartošek. Počkejte,
0: To zkusíme. Tak den na to vám byly všechny matky ve Velké Praze přímo u výtržení. Jak vyšli ven s dítětem v kočárku nebo v náručí, už byl u nich uniformovaný policajt nebo nějaký pán v buřince, šklebil se na to jejich rozkošné děťátko a dělal mu šmik šmik pod bradou. To máte hezké děťátko, paní, říkali přívětivě. Jak pak je staré? No zkrátka, byl to pro všechny maminky den radosti a píchy. A už v 11 ráno přivedl jeden tajný ke komisaři Bartoškovi takovou bledou a třesoucí se ženskou. Tak tady jí máme, pane komisaři, hlásil služebně. Já jí potkal s kočárkem a když jsem jí řekl, jejej, to máte rozkošné dítátko, jak pak je staré, tak vám po mně tak zle střelila očima a schovala dítě ze záclonky. Tak jsem jí řekl, pojďte se mnou, paníčko, a nedělejte rámus. Skočte pro paní Landovou, řekl komisař. A vy osobo mě pro Krista pána řekněte, proč jste to dítě ukradla. Ta osoba ani dlouho nezapírala, hned se spletla. Byla vám to svobodná holka a měla holčičku s jedním pánem. To dítě jí poslední dny trochu stonalo s bříškem a dvě noci křičelo. Třetí noc mu ta ženská dala v posteli prs a přitom usnula. A když se ráno probudila, bylo prý to dítě modré. Když tedy ráno ta ženská viděla, že její dítě je mrtvé, šla to hlásit na faru. Ale cestou viděla ten kočárek paní Landové a tu jí napadlo, když bude mít jiné dítě, že jí ten pán bude platit alimenty dál. Tedy proto ukradla to dítě s kočárkem a ten kočárek pak nechala stát v chodbě cizího domu. A tu růženku si odnesla domů místo své Zdeničky. Zatím přišla ta paní Landová. Tak mladá maminko, povídá jí pan Bartošek, tady máte to své mrně. Paní Landovou polili slzy. To přece není má růženka, vyhrkla. Růženka měla jiný čepeček. Rom do toho, křikl komisař, rozbalte to. A když to leželo na jeho psacím stole, pozvedl to za nožičky a řekl, no tak se podívejte, jaké to má na zadečku faldíčky. Ale to už paní Landová klečela na zemi a líbala tomu škvrněti ručičky a nožičky. Ty má růženko, křičela v pláči, ty ptáčku, ty bakaná, ty mamina prcinko, ty mé zlato. Prosím vás, paní, řekl pan Bartošek mrzutě, přestaňte, nebo se na mou duši božením. A těch 10 000 dejte na nemanželské matky, rozumíte?
1: Pane komisaři, řekla paní Landová slavnostně, pochovejte to dítě a požehnejte mu.
2: Musí to být, bručel pan Bartošek. Jak se to bere? Ale koukejte, ono to začíná brečet. Nate, vemte si to honem.
0: A to už je konec toho případu.
4: Vracíme se s Evženem sticha a když si už odmykám, tak se za mnou ozve, že by mi rád něco ukázal. Otočím se a v měsíčním svitu, který všemu kolem propůjčuje strašidelnou barvu filozofického slovníku z roku 56, pozoruju nezvykle bledou tvář svého přítele. Pokejvu hlavou, že jo, že klidně. A teprve pak Evžen přes hlavu obřadně sundá kožený řemínek, který nosí kolem krku, a na jehož konci se teď matně zaleskne patentní klíč.
5: Tak jdeme,
4: říká Evžen před vraty garáže, který s hlasitým zavrzáním odemyká. Rozsvěcí a já jen s úžasem vydechnu a pak v ohromení zašeptám. Do prdele. Stojím a zírám na něco, co napůl připomíná sklad nějaký menší samoobsluhy a napůl pobočku army shopu. Ohromeně si prohlížím regály plný konzerv všeho druhu, krabice sucharů a desítky velkých balení dobrý vody, kanistry z bůhví čím a baterie tvrdýho chlastu, kterým kraluje Evženův oblíbený Jameson. Pomalu procházím garáž a když se zastavím v oddělení těstovin a baltických šprotů, snažím se odhadnout, kolik toho všeho asi tak může být. A teprve, když se z toho prvotního šoku trochu proberu, tak říkám, a kde máš vlastně auto?
5: Auták jsem prodal Hochu a pořídil si za něj tohle.
4: Opíše prstem půlkruh před sebou. To mě podrže, proč proboha, ty se chystáš na válku?
5: To si piš.
4: Pronese s trpkým úšklepkem na tváři.
5: Ty o ní snad pochybuješ?
4: Sedám si na jednu z mnoha beden kolem sebe a nechápavě nad tím vším kroutím hlavou. Evžene, ty ses dočista pomát, ty ses minul rozumem, ty ses normálně posral, říkám skoro naříkavě.
5: Taková je Hochu situace, s tím se holt musí smířit.
4: Neříkám už radši vůbec nic a lámu si hlavu s tím, jak se jmenoval jeden můj spolužák ze střední, z kterého se prej stal slavný psychiatr. Evžen si sedá na bednu vedle mě a vážně mě několik vteřin pozoruje.
5: Myslíš, že jsem se zbláznil, že jo?
4: No, já nevím. Vypravím ze sebe opatrně.
5: Tamhle uzdí mám opřený dvě vojenské lůžka. Ve vynikajícím stavu.
4: Fakt. Odpovídám mechanicky, jelikož stěží chápu, co mi tu říká.
5: Fakt.
4: Opakuje po mně Evžen ironicky.
5: A hádej, proč mám dvě?
4: Pro mě? Ukazuju si prstem na hruď.
5: Správně. Proto ti to tady ty vole taky ukazujou.
4: Zasměje se ale tak nějak nepatřičně. A z celý tý jeho divný řeči mi připadá normální jenom to, že mi říká ty vole. To ostatní je řeč blázna. Lunatika. Málem že šílence. Mám o tebe, Evžene, tak trochu strach. Odvažuju se po chvíli. Víš, ono něco jiného je u sebe nosit plynovou pistoli a něco jiného je zařizovat si protiatomovej úkryt, pronáším zdrceně.
5: A proč ne?
4: Zeptá se s čilou zvědavostí a skoro zvesela.
5: To mám čekat, až mi někdo natáhne první? Ani náhodou, Arnošte.
4: Protiatomovej úkryt, ty vole. Opakuju zdrceně. Evžene, rozum do hrsti.
5: Moment, chlapče. Věci se už dávno dali do pohybu, to jenom lidi jsou slepí a hluchý a blbí. Tohle všechno se nám brzy zatraceně hodí.
4: Mlčím. Mám pocit, že už jsem toho řekl dost. Evžen pořád pozorně sleduje můj profil a pak, už o trochu přátelštějc a trošku ličtější řečí pokračuje.
5: Jdem se dojčata. Co může přijít dál? Já ti řeknu co. Útok islamistů a pak přijde krach a panika a po ní chaos, čistý chaos, státy se zhroutěj, armáda, policie, tohle všechno přežije jen pár týdnů a potom začnou ty se zbraněm a rabování, který logicky nastane, sami velet. Poslední, co uslyšíme z televize nebo rádia, bude to, že a teď každý za sebe, Bůh vás ochraňuje. A pak se vynořejí stovky tisíc ozbrojených bojůvek. Každý druhý pošuk se prohlásí za generála a nezapomínají na to, že nikdo nestačí odzbrojit. A co budeš dělat ty? Stát ve frontě před bylou? Budeš čekat, jestli přivezou brambory? Odkud, vole?
4: Plácá mě bolestivě rukou do stehna.
5: Já jim na jejich brambory kašlu, já budu mít svý bramburky, svůj tabák a svůj chmel. My si budeme Arnošte vařit vlastní pivo, zatímco ostatní budou lovit vrány.
4: Ukázal na jednu z polic, kde v řadách stojí konzervy, kterých jsem si předtím nevšim. Zvedám se, přistupuju k nim blíž a pak se nestačím divit, jelikož týhle flotile se tady nic nevyrovná. Všechny pocházejí z edice Vypěstuj si sám a je tu jak Humulus lupulus, tak i Tobacco nicotiana, ale co mě dojímá nejvíc, a co sem podle mě do té celkový nálady katastrofy a zmaru vůbec nezapadá, je několik plechovek plných borovicových semínek, na kterých stojí Vypěstujte si vlastní vánoční stromek. Takže Vánoce mít budeme, jo? Otáčím se k Evženovi. Bromborovej salát a dárečky a tak, jo? Evžen pokyvuje hlavou. A ty tady chceš pěstovat brambory? Starostlivě ho beru za ramena. Halo, je někdo doma? Volám. Evžen se nervózně usměje, uraženě mi sundá ruce z jeho bundy model M65 vzor regiment a pak říká hlasem, který snad podle něj má znít co nejrozumějíc, že...
5: Tady ne, vole, to víš, že tady ne. Investoval jsem něco do pozemku.
4: A s pohledem na nekonečno, jako by ty svý pozemky teď na dálku vizitíroval. Pak se na mě kouká tak, jako hledíváme na někoho, o kom si nejsme jistý, jestli mu můžeme plně důvěřovat, načež přechází k maskáčovým uniformám, který tu visej vyrovnaný v řadě, A to jak v normálním, tak i v pouštním provedení. Chvíli za nima někde v rohu štrachá a pak se otáčí s pomačkaným štůčkem zelený látky, z který vymotává vojenský zákopovej rejč. Šťastně se na mě zašklebí a já, jak tam tak stojím, tak on ho najednou napřáhne naležato směrem ke mně s výrazem Čapkovy matky, která přikazuje Tonymu jdi. A zatímco na něj zírám, tak slyším, jak říká.
5: Zítra se pojedeme podívat na mý latifundie a připrav se, budeme sázet brambory.
6: Ono se marně neříká, každý chvilku tahá pilku. To máte jako tenkrát, když Sulejman válčil s Tatary. Jednou hnal Sulejman Tatary, pak se karta obrátila, Tataři rovněž a obořili se do Sulejmana. Teďka zase oni hnali jeho pluky svinským krokem, to trvalo, než se tak Sulejman schopil, než se zase obořil do Tatarů a byl je hlava nehlava. Mezitím lidi padali, co to povídám, lidi. Vojáci. Vojáci padali. Celý i po kouskách. Támhle uťatá ruka, zdehle hlava zakutálená, noha uvázlá ve větvích, vesnice zbořené, lidu prázdné, nafouklé koňské mršiny, dobyčí, prasečí a na všem mračna much. Fuj na válku, říkají někteří lidé. A mezi tím ti druzí brousí palaše, napínají tetivy, šikují šiky, přísahají něčemu věrnost a hurá na nepřítele. A máte je slyšet po létech, dětky invalidní, jak se někde sesednou a vzpomínají na nejlepší léta svého života. Haha, těho holek, je mi ne, chtěla, nechtěla, no musela a ráda, haha. A to je rozřechtá, k tomu se vracejí a přidávají vymyšleniny, vnukům lezou oči z důlků a jen už, aby mohl jít Turkům hlavy stínat nebo křesťanským psům jazyky vytrhávat za vlast, za pána Boha, za to či za ono, suma sumárum vždycky za pokrok. Jednou se Tatarům podařilo zajmout regiment Sulejmanových vojáků. Vláčeli je sem a tam jako dobytek, nutili je pracovat, nedali jim najíst, až se jednou stalo, že rozbili tábor u prudké říčky. Bylo po deštích, kalná voda se valila přes balvany, mosty stržené a hůkot, že se nedalo spát. Jeden zajatec, jakýsi hadžit, dostal bláznivý nápad. Přišel s návrhem, že by zbudoval přes říčku můstek. Že za to nic nežádá, jenom když se to podaří, že by dostal pořádně najíst. No, Tataři měli dlouhou chvíli a uvítali každou podívanou, ať se prej pokusí. Hadžit si přibral dva kamarády, Jusufa a Ismaila, a porazili pěkný kmen. Zbavili větví a dovlékli k vodě. Když se pokoušeli zakotvit kmen ve břehu, prout je podrazil, dřevo se vzepnulo jako kůň a vzalo je sebou. Drželi se klády jako klíšťata, šli s ní pod vodu, vynořili se, kuckali a dávili vodu, hrvali o pomoc, no a hnalo je to dál prudkými peřejemi. Tataři se zbíhali u břehu, smáli se, až jim šikmé oči slzeli, běželi s proudem a sázeli se, který z těch tří bláznů se první utrhne a utopí. Ani jednoho z nich nenapadlo, že tři Sulejmanovi vojáci na ně sehráli, čemu Arabové říkají habadjura. Že to byli plavci jako málo kdo a že celý ten nápad s lávkou přes rozvodněnou říčku i to volání o pomoc, že byla šaškárna na oklamání tatarské bdělosti a ostražitosti. Pod peřejemi se hladina vyrovnala. Hoši se vyhoupli na kládu jako na koně a pádlovali rukama po proudu, až říčka vplynula do hlubokého lesa. Přistáli u paloučku. Vylivali vodu ze škorní, aby jim přichuzi nečvechtali. Hadry nám uschnou rychlejc na pochodu, povídá Hadžit. A kam bys chtěl pochodovat? No za naším útvarem a hlásit se u šarže. hleděli na něj se soucitem. To by je přeskočilo. Člověk musí mít vždycky cíl, ale nemusí se vždycky trefit. Když útvar nenajdeme, tak jsme tři vojáci, který mají smůlu. Když půjdeme jen tak, tak jsme dezertéři. Dezertéry věšej, lámou na kole. Je na vás, co chcete být. Vojáci, řekli dvojhlasně. Voják je pán. No, měli pravdu. Stačilo přijít, okounět, lidi jim dali najíst, napít. Čím dřív jsou pryč, říkali si v duchu, tím líp. A ještě jim přidali na cestu trojník. No to víte, urazíte vojáka, zapálí vám chalupu a co si na ně bemete. Vdovy však mívali o věci docela odlišný názor. Projevili více porozumění i důvěry. Neodehnali od Prahu, spíše naopak. Dokonce je i zdrželi na oběd. No a po dobrém obědě přichází na člověka občas něha, na vdovy častěji. Něha se měnívá v únavu. No, člověk vyhládne a je čas k večeři. Ráno se snídá v posteli samozřejmě. No a jak tomu bývá, jedna vdova ví o druhé vdově, chápe její strasti, pošle jednoho vojína k té kulatější třeba a druhého zase k té hubatější. No a s tím, co jí zbyl, si v klidu může povídat. Život jí plyne docela zajímavě, protože voják má vždycky co vyprávět. Když dovypráví to, co ženské ucho snese, no tak s tím, co mu zbylo, zajde do hospody, mezi mužskými se dá jít do podrobností, hospoda se třese smíchem a výskáním, hospodský září večer, co večer je plno, a po závěrečné hodině muští doma dávají ženám k dobru to, co od vojáka slyšeli. No, obyčejně to dopadlo tak, že počestné manželky vdovám záviděli, i když před nimi na ulici uplivovali. A vdovy, no co vdovy, svolali poradu na nejvyšší úrovni, aby se dohodli o společné strategii. Pak každá po svém začala doma trousit poznámky, jako třeba, že to takhle nedělá dobrotu, že by bylo nejlépe všechno srovnat u oltáře, no a tak podobně. Potom se jali hlasitě přemýšlet, koho pozvat na veselku a koho ne. A jestli by měli mít svatbu všechny tři na jednu nebo jedna po druhé, a když, tak která by měla být první a která ta poslední. No a takové řeči zněly vojákům jako bubnová palba, která obyčejně předchází generálnímu útoku. Tož vzájemně si vyměnili názory a když zjistili, že v zásadních bodech jsou v naprosté shodě, sešli se kousek za vesnicí, podali si ruce, prohlásili trojhlasně, že voják je pán a vykročili za ztraceným útvarem.
7: To ti nevěřím, Horvíčku.
8: A co nevěříš?
7: No
8: ale já tě nebudu přesvědčovat. Tak no. Ten, až uslyšíš plavčíku Máničko, jaká dobrodružství pan kapitán zažil.
7: Jo.
8: Budou ti hrůzou vstávat vlasy.
7: Co?
8: A mašle ti na nich bude vlát jako vratiplachta.
7: Jujda, ale aby mi neuletěla. Víš, co by si o mě pan kapitán pomyslel?
8: Pomyslel. Prosím tebe, takového starého mořského vlka bude akorát zajímat tvoje mašle.
7: Nebude, viď?
8: Toho jen tak něco nevyvede z klidu, děvenko.
9: Hola, ho! Plavčíci!
8: Hola! Plavčík Hurvínek s Máničkou na palubě! Kapitáne!
7: Na jaké palubě, Hurvínku? Vždyť jsme na břehu.
8: My námořní si to tak říkáme.
9: Už k vám kormidluju, posádko. Tady vyhodíme kotvy.
8: To znamená, že vyhodíme, to znamená, že si sedneme, dívko, rozumíš?
9: Tak to je tvoje kamarádka, plavčíku.
7: Dobrý den.
8: To je suchozemská myš, kapitáne.
7: Poslyšte, a proč tak křičíte, pane kapitáne?
9: Na to si zvykneš, když musíš každou chvíli překřikovat nějaký uragan, děvenko.
8: To se ví, A to si zvykneš.
9: Ale jednou jsem ho nepřekřičel. Ne. Na to nerad vzpomínám.
8: Jo. Vyprávějte, kapitáne.
7: No,
8: vyprávějte, kapitáne.
7: Vyprávějte.
9: My námořníci nejsme žádní chlubilové. Ale když to jinak nedáte, to jsem se jednou plavil se svým škunerem v jižních mořích a najednou hů a hů. Ahu, ahu.
7: Sůva, že ano.
8: Uragán, ty chytrá. Uragán!
7: Aha, víš, ale houká úplně jako sůva, no.
9: Loď se začala zmítat nahoru, dolů, nahoru, dolů. Já zařval stáhnout plachty.
7: Jo, ale tu sůvu, vlastně ten uragán jste nepřekřičel, že ne, že ne?
8: Nepřerušuj pořád.
9: Nepřekřičel. Ne. Uraganámi zmítal celých 7 dní.
7: Jo. A v noci ne?
9: Taky nahoru, dolů, nahoru, dolů.
8: Nahoru, dolů, to slyšíš.
7: A celou tu dobu jste křičel, stáhnout plachty?
8: Kromě polední přestávky, to dá rozum.
9: A pak přišla vlna vysoká jako mrakodrap. Jo. Loď se rozlomila.
7: Jo.
9: A když jsem se probral, byl jsem na kousku stěžně sám a sám na široširém moři. Rozhlédnu se a kolem mne se to hemžilo žraloky.
7: Cože?
9: Napřed jsem si myslel, že mě nespozorují,
7: jo.
9: Ale najednou začali výhružně štěkat.
7: Co? Žraloci štěkají?
8: Slyšela jsi na žraloka mňoukat?
9: To a už se hnali na mě.
7: Jo. A jak to dopadlo?
9: Sežrali mě.
8: Máš otázky, prosím tebe, pan kapitán? Tě jen tak napíná, co je pro něho pár žraloků.
7: No jo, to je pravda.
8: Sním celé kormidlo, kapitáne, jestli jste jim nedal co proto.
9: Ale do smíchu mi nebylo. Co teď, ptám se sám sebe.
7: Jo, jo, a co jste si odpověděl?
9: Naštěstí jsem měl v kapse 40 metrů ocelového lana,

0: pan kapitán vyřešil.
1: No, tu sázku bys vyhrál.
0: Jo,
1: no, prostě jsem z toho ementálu nechal vykrájet ty díry.
2: Jo.
1: A vešlo se nám to všechno.
0: Dívko, no prosím. Slyšíš, co jsem ti říkal?
2: Je, podívej, hrdinko, tamhle jde bábinka s panem Spejblem.
1: To je tvoje bábinka?
2: No, to je moje bábinka.
1: No. Abych zase napnul plachty.
0: Kapitáne.
1: A musím kormidlat do přístavu.
2: To je škoda.
1: Ohé, plavčíci.
0: Ohé. Kapitáne. No jo, škoda, že Taťulínek není taky takový pašák.
2: Co?
0: No. Kde pak ten ažralok?
2: No to ne.
0: Taťula spořádá teda olejovky. Pane, přijď to chviličku dřív. Taťuldo, abyste slyšeli věci.
3: Co tak? Co, jako od toho pána, co jste s ním hovořili?
0: No, od kapitána.
3: A co tady tak hulákáš?
0: My námořníci!
4: No, jestli je to takový námořník jako ty.
2: Jen se nesměj, bábinko. Já nevím, co bys dělala, kdybys stroskotala na moři a kolem tebe štěkalo stádo žraloků.
4: Co? No šla bych k ušnímu lékaři, protože každý, kdo slyší štěkat žraloka, potřebuje ušního doktora.
2: No tedy, jak ty můžeš učit přírodopis, prosím tě?
3: Tak rychle na oběd a odpoledne jdem na výlet k rybníku.
0: Je, Taťuldo, Taťulínku, k rybníku!
2: Sláva!
4: Ty se moc netěš, Máničko. Vyjedeme do města k zubaři.
2: Jo, ty jsi na to nezapomněla.
0: A s kým si tam budu hrát?
2: No.
0: Tam je to takové opuštěné.
2: No, vidíš.
3: Právě proto tam jdeme. Květiny dýchají svou vůni do velebného ticha.
0: No, do lomu zuby asi dýchat přestali.
3: Do jednotvárného šumění stromu a šplouchání vlnek se mísí bzučení celých tisíců hmyzů.
0: Kolika?
2: Celých tisíců, říkal pan Spejbl.
0: Ty to máš spočítaný, tatí. To budeme tedy hezky pokousaní.
3: Šmango, ty co pak nemáš kouska smyslu pro poezii? Člověk ti chce trochu přiblížit tu náladu, že ano, a ty tadyhle...
0: Když si nebudu mít s kým hrát.
4: No, kdybychom to stihli, mohli bychom přijít za vámi. No, ale nevím.
0: Kdybychom, a já tam budu jako kůl v plotě. Taťulda si lehne.
3: Zavře oči a bude naslouchat velebnému hlasu přírody.
0: Při tom tvém chrápání bys neslyšel ani lokomotivu, natož nějaký hlas přírody. Tomu říkáš naslouchat? Ty usneš a já se tam budu bát. Co kdyby nás tam někdo připadl?
4: No.
0: Když je to tam takové opuštěné.
4: Že by tam připluli nějací piráti toho tvého kapitána.
0: No, to si nedělejte na kraci.
4: Nevymýšlej si.
2: Tedy já bych se tam taky bála. No, viď, hurvinku, že bych se tam taky bála, viď?
3: Čeho, Máničko, těch komárů?
2: Jo.
3: Podívej, Hurvajs. Vezmi si tranzistor, budeš poslouchat hudbu, žáno, nebo víš co? Pozvi toho pana kapitána.
2: No.
3: S takovým hrdinou se snad bát nebudeš.
2: No.
0: To víš, takový mořský vlk, který zbrázdil všechny oceány, čeká akorát na to, aby si šel namočit nohy do takové loužičky sladké vody. Akorát.
3: A co kdybych takhle vzal sebou sůl a tu loužičku mu osolil? To by se cítil ve svém živlu, ne?
0: Jo, a do ruku mu dám lupu, aby kapra viděl jako žraloka, že ano?
4: A můžeš k tomu štěkat.
2: Tedy, že se takovému odvážlivci, jako je pan kapitán, můžeš posmívat, bábinko, to tedy nevím.
0: Nech je, Máni, jim tak něco povídat.
2: No jo, vlastně.
0: Pan kapitán je prostě zvyklý na nebezpečí. Kdežto u takového rybníka? Ledaže, Máni?
2: No.
0: No ano, leda, že bych mu
2: namluvil,
0: že tam číhá
2: porybný.
0: Ale ne, nebezpečí.
2: Nebezpečí.
0: Že tam číhá nebezpečí.
2: Nebezpečí.
0: Že tam číhá nebezpečí.
5: Byl jsem rád, že jdete s námi, pane kapitáne.
6: Co říkáte?
5: Zavři ten tranzistor.
0: A proč?
6: Ticho na palubě!
0: Rozkaz, kapitáne! Ale tak hezky hráli.
6: Ještě slovo a uvrhnu tě do okovů.

0: souhlasím, že mlčím, kapitáne.
1: Vidíte? A mě neposlechne a neposlechne. Člověk holt nemá ty zkušenosti. S nafukovacím lehátkem se tahám, ale abych vzal okovy, to mě nenapadlo.
2: Na moři se naučíte, jak si se vším poradit.
1: Myslíte? Poradit, říkáte. Spoutám ho snad žvíkací gumou, když nemám okovy?
2: Dobře, tvrdou pěst.
1: Jo, pěst.
2: Vy si neporadíte s jedním plavčíkem, no.
0: Co by si spočal se stádem žraloků?
1: No tedy, abych se přiznal, jediného žraloka, kterého jsem viděl zblízka, měla mánčka na podrážce.
2: No. Co pak žraloci?
0: Ojo, co pak žraloci?
2: Ale pilouni.
0: Ojo, pilouni.
1: To jsou takové ty ryby, co mají místo čumáku pilku, že ano?
2: Pilku? Pilu? Námořníku z Fejble. A jakou pilu?
0: Pilu. A ty si řekneš pilku, tatí.
2: Když obklopíš škuner hejno pilounu, neslyšíte než ž, ž, ž, ž, ž, ž.
1: Dejte pokoj. A co žižlaj?
2: Žižlaj. Neřeknete švec, je ze škuneru pár tuctu kanojí.
1: Šmankote.
2: A zase ž, ž, ž,
0: ž, ž, ž.
1: A z každé kánoje je krabička párátek, že ano?
0: Však on by tě přešel smích, taťulínku, kdyby ses dostal do nějakého nebezpečí.
2: Ha, nebezpečí, aspoň by byla nějaká zábava.
1: Šmanko, to radši nic nepřivolávejte. A vy jste doopravdy nikdy neměl strach?
2: Strach?
1: Pane kapitáne?
2: Strach? Strach říkáte? Co to je, prosím vás? To slovo vůbec neznám.
0: Slyšíš, taťulínku? Slyšíš? A už jsme na místě.
1: No tak, hezky si rozložíme přikrývky.
0: Semhle třeba.
1: Tak, semhle tlumok.
0: Jo.
1: Ten tranzistor si polož k němu, opatrně, ale... on s ním plácne.
0: No,
1: dávej pozor trochu.
0: A šup do vodičky.
3: Ruce vzhůru a ani ceknout.
1: Co to má znamenat? Kde jste, kdo?
3: Neslyšeli jste všichni tři. Mířím na vás.
0: Určitě bude v tom křoví, kapitáne, co teď?
4: No, zvednout ruce, když to povídá.
3: Nehrajte si na hrdiny.
1: No my...
3: Tak bude to?
4: Pane Fejble,
1: cože?
4: Hurvínku, zvedněte ty ruce. Co kdyby začal střílet? Nestřílejte pro pána.
0: Nestřílejte.
4: Dáme vám, co chcete.
3: No tak.
1: Když vám to udělá dobře, taky byste se mohl aspoň ukázat. Tohle je nezdvořilost. Zvedni ty ruce, vejš, Urvajs.
3: Konečně jste se umoudřili. Když budete poslouchat, nic se vám nestane.
4: Udělám, co řeknete. Všechno si vemte, ale život nám ne...
3: Vyprázněte kapsy.
1: To si pomůžete. Krabička zápalek a kapsy.
3: Co vy?
4: Já tam nic nemám. Podívejte se, že nic neschovávám, no.
3: A vy jste je měl chránit.
4: Ale kde pak? Vždyť já ani je neznám. Náhodou jsem je potkal. No, řekněte, pane Spejble, že ani nevím, jak se jmenujete.
3: Počet! Teď se obraťte a udělejte 10 kroků.
4: Já?
3: Ano, vy.
1: Vždyť stojím na břehu. Přece nepolezu do vody.
0: Taťuldo, on vás chce utopit.
4: Radši neodporujte a pojďte.
3: Jestli nevykročíte, než napočítám do tří,
1: ne.
3: Začnu střílet.
4: Na mě ne, já už jdu.
1: To jsou nápady. Bych moc rád věděl, co z toho máte, že si čvachtám pokulina ve vodě.
4: Prosím vás, nedrážděte ho.
3: Otevřete okno.
1: Vy jste si zbláznil, kde tady v rybníku?
3: To je přece vaše smluvené znamení, že je všechno v pořádku.
5: Poslouchali jste třetí díl rozhlasového seriálu Přepadení. Čtvrtý díl uslyšíte zítra ve stejnou dobu.
0: Yeah.
5: Na četné dotazy posluchačů tohoto dobrodružného seriálu.
0: Jak mi upadl ten tranzistor, tak se asi sám zapnul.
5: Kterou...
0: No, teď jsem ho zavřel.
1: To se povedlo. Kvůli tvému tranzistoru mám vodu v dřevácích.
2: Snad jste se nebál, námořníku.
1: Za to vy jste se ukázal jako hrdina, kapitáne.
0: Dvakrát jste se nevyznamenal, pane kapitáne.
2: Vy nemáte kouska smyslu pro humor. Mě napadlo hned, že je to šprým, ale měl jsem kazit legraci. Být to doopravdy. Tak jsem po něm skočil, touhle pěstí bych mu jednu ubalil, pak by ho přešla chuť přepadávat.
0: To se ví, tati, to přece bylo jasné, že je to Legranda. Snad ses nebál.
2: To by zkoukal plavčíku, já bych s ním zatočil. Až by tě ho přišlo líto. Škoda, že nemám příležitost, abych ti ukázal, jak by s tím chlapíkem zatočil.
6: Ale máte. Ruce vzhůru.
1: Ono to jde ještě jednou?
0: Teď jsem ten tranzistor zavřel.
2: Co je to za vtipy?
6: Tentokrát to není tranzistor. Mířím na vás z křoví.
1: Šmanko, tentokrát je to doopravdy.
0: Tak na něj, kapitáne.
2: Kdyby neměl tu zbraň, nebo kdybych věděl, že neumí střílet, ale takhle vždy by mi mohl ublížit.
0: Tak také to s vámi je.
1: Tak co chcete? Budeme tady stát jako sochy?
6: Vezměte do ruky nůž.
2: S nožem nejsou hračky. Píchá to, řeže to.
1: Šmangote, proč nůž?
6: A uřízněte tomu hrdinovi.
2: Milost! Já před vámi padám na kolena. Neubližujte mi.
0: Dobře, určitě. Pomsta pirátů, které jste zneškodnil, kapitáne.
2: Jakých pirátů? V životě jsem žádného piráta neviděl. Vždyť já ani nebyl na moři.
6: A uřízněte tomu hrdinovi pořádný kus salámu, aby se posílil po tom boji.
1: Paní Kateřina.
0: S Máničkou.
7: No, ale že jsme vás vystrašili, co? Já se jenom bála, aby ten slunečník, co s ním bábinka na vás mířila, náhodou nevystřelil.
2: To jste byla vy, paní učitelko?
5: Já byla taky překvapená, když jsem vás tady viděla, Františku, jako mořského vlka.
0: Tak vy nejste ani kapitán.
5: Ale je. Jmenuje se totiž František Kapitán a byl u nás školníkem, ale dal výpověď. Protože se bál vycpaného medvěda.
0: Bál

0: Když duben vniká v šumných přeprškách až do kořání pod březnový prach a vlahou lázní v každém vláknu vznítí plodivou sílu, z které pučí kvítí, když drobné ptáčky příroda tak vzbouří, že ani v spánku oka nezamhouří a na své šalmaje si vyhrávají, zatouží lidé po dalekém kraji a dálném břehu. Každý světakout má svého svatého a má svou pouť. A v Anglii se táhnou všemi směry z každého hrabství k městu Canterbury za mučedníkem blahoslaveným, jenž v nemoci a strázni pomohl jim. I já tou dobou přijel do Southwarku a u kabátce dlel jsem na herberku a sešel se tam v pestré směsici houf lidí, canterberští poutníci. Dost bylo stájí, světnic, pohodlí. Hned po večeři jsme se dohodli na tom, co hospodský pln veselosti navrhl pro své rozjařené hosty.
1: Tak znova připomínám, dámy, páni, že každý poví během putování dvě povídky, jež udály se kdysi, a příběh nejlepší, kdo vymyslí si, ten po večeří potom na náklady všech ostatních u toho stolu tady.
0: My souhlasili. Každý chválu pěl, když lodník, mlynář, šafář pověděl veselou historku a dobrá žena z bás i student, všichni pobavili nás. Dnes naposled z poutníků dlouhé řady promluví statkář, ten muž bílé brady. Tvář krevnatou má barvy karmínu, chléb k snídani si smáčí ve vínu, doma prý není nikdy bezpečeně a ryb i masa nemá o nic méně než v pohádce, kde sněží jídla mísy a lahůdek, co jen kdo pomyslí si.
2: Výnosem člověk cestou hlady hyne, tak aspoň čbánek dobré révy vyne.
3: A pivo, než pan statkář řeč svou začne a vtipem sytit bude duše.
1: Ten žádnou taškařici neskazí.
4: Zvlášť ostřejší, když vtip ji provází.
5: Šlechetný lid ve Staré Británii znal mnohá dobrodružná skládání, zbásněná v jejich dávném jazyce, jež zpívala se kloutnám nejvíce, či přednášela se vždy na zábavě, což něco ctnostného nemáte v hlavě.
6: A každý prostopášník, kdo zajista je v řeči velikánský moralista.
2: No, řeknu vám to, jak jen umím, páni.
1: Jak zobák narost vám, jsme venkovaní.
2: Nerad bych, říkám, slyšel od vás, Hanu, že nemám řeč svou vypulírovánu. Moment. Než přijdu ke své historii, řízného piva ještě poupí a přísám Bůh, znám kousek bez chyby, jenž moudrostí svou se vám zalíbí. V Bretani staré, zvané Armorika, žil rytíř, jenž byl příklad milovníka. Sloužil své dámě z nejlepší své snahy a nedbal na boje a na námahy, než osmělil se o ruku jí říct. Vždyť krasavice byla krasavic a její rod tak vysoko jí zdvih, že rytíř dlouho váhal pro ostych, zda smí jí svěřit bol svůj strast a žal. Však nakonec procnost již vynikal a pro pokoru jeho ještě spíše zželelo se jí, když tak trpěl tiše, že souhlasila. Ba i sama chtěla jej za pána si vzít a za manžela.
7: Já přísahám vám na rytířskou čest, že nebudu si nikdy v žití vést tak jako vládce proti vaší vůli. A nikdy neprojevím žárlivcovu zvůli, leč poslušně vám splním všechna přání, tak jako každý milenec své paní.
8: Na to vám pravím s odanými díky. Když poskyt jste mi díl tak převeliký výsad a práv, můj ušlechtilý pane, dej Bůh, ať u nás nikdy nenastane rozbroj a svár, jenž z mých by vzešel chyb. Mé věrnosti a lásky, mějte se lip.
2: Troufám si, páni, tvrdit v této věci, že přátelé vždy musí vyhovět si, jestliže chtějí zůstat v družném svazku, a zvůle nesmí omezovat lásku. Láska chce volnost, jako každý duch, a žena ráda dýchá volný vzduch. Svou povahou nechce být nevolnicí. A muži také, mám-li pravdu říci. Ten rytíř proto veci nejmoudřejí, když klidně slíbil snášet choutky její, a ona zase jemu dala slib, že na ní nikdy nenalezne chyb. Hele, tak si moudře zavázal druh druha. On její pán byl právě jako sluha. V manželství pán a přitom sluha v lásce. Takže byl obé, poddaný i vládce. Za rok ten rytíř, o němž uvedeno, že Arviragus z Kejradu měl jméno, se vypravit chtěl načas do Anglie, kterou též tenkrát zvali Británie. Slávy a cti si vydobíti zbraní. To totiž bylo jeho vroucí přání. A Dorigena, jeho sličná choť, jež milovala muže nad život, lkala po zvyku ušlechtilých žen, když muž je pryč a krp je opuštěn. Ve chmurách, nářku, bdění, hladu, žízni, toužení po něm tak ji jalo trýzní, že pomíjela kolem všechno všudy. Přátelé její znali její trudy a ze všech sil jim chtěli odpomoci. Mluvili do ní stále ve dne v noci, že sama sebe nesmí ubíjet, a ulehčit jí chtěli tíhu bět. Hrad její stál tak blízko u moře, že s přáteli se často octla v hře a přitoulkách na mořských útesech, z nichž lodí hlídala i bárek běh, jak mimo plachtili si, kam jen chtějí. To ale stále rvalo srdce její.
8: Ach, Arviragu, koráb tolikerý vdál vidím plout, a nikde koráb, který by zpátky přivezl mi mého pána. Pak přestala by v srdci žhnout má rána.
2: V myšlenkách Hindy se dávala zas, zrak upírajíc na pobřežní sráz. Když viděla však chmurné, černé skály, tu hrůzou pod ní nohy podklesaly a chvěla se, jak strachý k srdci vnik. I usedala potom na trávník a žalostně se zadívala k moři a vzdychala si těžce ve svém hoři.
8: Věčný můj Bože, který si náš svět tak prozřetelně od pradávna ved, nic marně neděláš prý, moudrý si. Avšak ty hrozné černé útesy zdají se spíše spotvořením díla, než sličným tvarem, který vytvořila tvá božská ruka, moudrosti ty plný. Proč stvořil si ten výtvor nesmyslný? Tisíce lodí už tu ztroskotaly. Památka jejich zašla na úskalí. O, kéž bys černé útesy ty chtěl potopit všechny někam do pekel.
2: Přátelé zřeli procházky ty k moři, že netěší, leč ještě víc jí moří. I jinam vodili podél řek a k zábavám u tichých studánek, do libých míst, kde nebyla by sama, kde tančili a hrál se šach a dáma. Tak jednou zítra, jak v tom čase vždy, se vydali do blízké zahrady a nechali si napřed voden sad narosit jídla a vše nachystat a hráli si tam, jak si páni hrají. Bylo to právě 6. jitro v máji a zpívali si jen ne Dorigena. Jež naříkala stále zarmoucená v tanečním kole, nikde nevidíc miláčka svého, jenž by jí šel vstříc. Jak kroužili v tom kole dohromady, před Dorigenou tančil panoš mladý. Byl svěžejší a hezčí, řeknu vám, a zdobnější než měsíc máj je sám, a nikdo lépe tančit nedoved, než on, ni zpívat, co je světem svět. Mlád byl a bohat, moudrý, ctný, pln sil, že každý si ho naráz oblíbil. A má-li být i vpravdě pověděno, ten panoš, jenž měl Aurelius jméno, ten junák, jenž se kořil před Venuší, Pro Dorigénu hořel celou duší. 2 roky už nad všechna stvoření ji rád měl. Bez jejího tušení. Leč netroufal si mluvit o svém žáru a pil svůj hořký osud bez poháru. Zoufal si ve svém ostychu a tísni a naznačoval jenom někdy v písni to hoře své v povšechné lamentaci, že jeho milá lásku neoplácí. Jinak než tak si Aurel netroufal svěřit své paní lásku svou a žal, ledaže v tanci, když se jako vždycky mladý svět bavil po svém, romanticky snad zvedal oči k její krásné líci, tak jako muž o milost žadonící, aniž však ona znala jeho cíl. Přece však dřív, než den se ukončil, začali řeč, než vydali se domů. Byť její soused, ctěný muž, byl k tomu a znávala ho dříve dávno již. A tak v té řeči stále blíž a blíž se Aurel dostával ke svému cíli a promluvil, když našel vhodnou chvíli.
7: Má paní, přísahám vám při Bohu, že kdybych věděl, že tím pomohu vašemu hoři, v den, kdy manžel vám na moře vyplul, byl bych zmizel sám, pryč daleko až za mes nenávratna. Vím, že má věrnost je mi málo platná. Jen puklé srdce odměnou mám, madam. O, smilujte se nade mnou, já strádám. Váš rozsudek mne spasí nebo zdrtí. Kéž smím vám padnout k nohám aspoň v smrti. Nemohu mluvit dál, otrýzněte mne. O, milost, lásko, nebo zhubíte mne.
8: Já netušila nikdy, co jste chtěl. Teď, když jste mi to sám však pověděl, slyšte, že při něm, jenž mi duši vdych, nevěry, nikdy nepodstoupím hřích, slovem ni skutkem. Navždycky jsem žena jen jednomu, jemuž jsem zaslíbena. Tím pro mne končí celá tahle věc. A ještě řeknu, slyšte nakonec. Nechtějte, ať vám smutek život kalí. Až odstraníte ony černé skály, co hyzdí všechny břehy u Bretaně, až korábům a člunům vodní pláně pro volnou plavbu budou očištěné, až budu vidět břehy bez kamene, pak milovat vás budu víc a líp než kohokoliv. Ten vám dávám slib. Však vím, že nikdy nemůže to být. Potlačte ten svůj pošetilý cit. Jakou v tom radost může vidět muž milovat ženu, již má jiný už, který, když chce, smí vzít si její tělo.
7: Z toho mě, paní, srdce rozbolelo. Snad nezasloužím si tak krutou důtku. Pláču a trpím. Utonu v svém smutku.
2: Bujně šla domů tlupa veselá, až na chudáka běda Aurela. Ten domů bral se v srdci ránu meče a viděl už, že smrti neuteče. Bolestí zmaten nevěda, co poví, modlil se stále zoufalými slovy a z hlouby srdce tklivé vzdechy šly mu k bohům a nejdřív k bohu slunečnímu.
7: Apollo velký, Bože můj a vládce trav, rostlin, stromů, květů na zahrádce, upři své oko na můj slzí proud. Mne na smrt vydal té mé paní soud a bez viny. O, spas mne, polituj. Zachraň svou mocí mroucí život můj. Učiň, ať moře vzedme tolik vod, že pod nimi 5 sáhů na vespod zůstanou strmé skály v Bretani. A roky 2, ať má to trvání. Ať paní své smím říci bez pochyb. Ty tam jsou skály. Dodržte svůj slib. Navštívím chrám tvůj v Delfách, Fébe, bosí. Vys slzy v tváři zoufalce jenž prosí, muk, aby strašných zželelo se tobě.
2: A po těch slovech padl na zem v mdlobě a dlouho ležel jako ve fantase. Bratr, jenž věděl, jak věc ona má, se jej odnesl a složil v poduškách.
3: No, nedivím se, že měl o něj strach.
2: Arvirak zatím přišel ve zdraví v průvodu reků ze své výpravy. Květ rytířstva. Tak proslavil své jméno.
7: Jsi šťastná teď, má drahá Dorigeno. V náručí držíš věrného ti muže.
8: Květ bojovníků, rytíře jako růže.
7: Který by za tě vlastní život dal.
2: A on se ženy ani nevyptal, jestli jí někdo nevyznával lásku, když on byl pryč. Znal pevnost jejich svazku.
3: A co ten mládenec? Jak bylo s ním?
2: O Aureliu hned vše vypovím. Na pohled zdráv byl, ale břitká střela hluboko v srdci zaražena tkvěla. A dobře víte, rány toho tvaru se velmi špatně léčí u felčarů, když nenajdou a nevytáhnou šíp. Ten jeho bratr namáhal svůj vtip, až vzpomněl si, jak myšlenka tak míjí, jak v Orleánu býval ve Francii a jak tam viděl knihu o magii, jak jeho přítelí tam přechovává, jenž to tím časem bakalář byl práva. A když si vzpomněl na tohleto dílo, hned se mu v prsou srdce roztančilo.
7: Můj bratr, ať nelžu si sám sobě, vyléčen bude nyní v krátké době. Jsou jisté vědy, o nich každý neví, jež vyvolají nejrůznější jevy. Moudrý mák může vyvolat i zdání, že útesy a skály při Bretani pohltil všechny dravý mořeprout, že přes ně mohou volně lodi plout a nechat to tak týden nebo dva. Tak skončila by muka bratrova. Vždyť to by rázem přinutilo paní splnit svůj slib či sklidit pohrdání.
2: Avšak nač o tom mluvit ještě dál? Za Aureliem i hned pospíchal a k cestě vyzval ho do Orleánu. A bratr zlože vyskočil v tu ránu a vyrazil hned veden nadějí, že přece jen mu bude volněji. A v domě učence byl pohoštěn vším, o čem dosud mohl snít jen. Mák ukázal mu ještě před večeří lesy a parky přeplněné zvěří. Jeleny viděl s mocným barožím, že většího si sotva někdy vším, viděl, jak stojích na kusy rvou psy, jak jiní v krvi s šípem zápasí, jak nad nimi se dravý sokol vznes. Však zmizela ta zvěř a celý les na mudrcovo krátké znamení. Zatleskal a byl konec mámení. Pak po jídle se jali rokovat, jaký má dostat za své divy plat, když všechny skály budou odstraněny od Žirondy až k vyústění Sény. Mistr se zdráhal, říkal při své spáse pod 1000 liber, že prý nepoddá se.
7: Mám naději, vzal 1000 liber ďas. Celičkým světem odměnil bych vás míti tu moc a býti světa vládce. Mějte svůj plat, my shodneme se hladce.
2: A ráno, když den v ložnici jim vnik, hned Aurelius a ten kouzelník se do Bretaně dali k svému cíli a v jednom místě se tam usídlili. Ten moudrý mák tak soucitem byl jad, že dnem i nocí hleděl vypátrat pro záměry své nejvhodnější chvíli, kdy čáry by se nejlíp vydařily, by paní věřila a všichni s ní, že vymizely skály v Bretani, či propadly se pod úroveň dna. Až napadla mu doba příhodná. Navíc než týden mágů v klam a mam dal iluzi, že skály jsou ty tam. Náš Aurel zatím šecek zoufalý, že nevěděl svou lásku získáli, ve dne i v noci čekal na ten div. A když neviděl překážek jak dřív, když každá skála zmizela i tes, tu mistru svému vděčně k nohám kles.
7: Já, Aurelius, ubohý a štvaný, děkuji vám a Venuši své paní, že setřeli jste chmury z mého čela.
2: A zamířil hned na to do kostela, kde věděl, že svou dámu uhlídá a chvíle vyčkav pozdravení dá.
7: Má slova vzácná paní Kalí Trýzeň, že mohu navždy ztratit vaši přízeň. Víte, že slib váš naději mi dává, ne že bych se chtěl dovolávat práva, jen v milost vaši naději svou kladu. Však víte sama, jak jste v onom sadu slib učinila, jenž mě muk mých zbaví a slovo své mi dala do zástavy. Já provedl, co jste mi uložila. Pohleďte sama na výsledek díla. Ve vašich rukou je můj život celý. Leč vězte jen, že skály vymizely.
2: A odešel. Tak stála kamenící, že krve by se nedořezala v líci a omdlévala. Živoucí však duši neřekla slovem, co jí takhle kruší, neb Arviragus pryč byl v oné době. Tak promlouvala jenom sama k sobě.
8: Teď jiný způsob vyváznutí nevím, než smrtí svou, anebo pohaněním. Když jedno z toho musím zvolit již, to s životem chci rozloučit se spíš, než by mé tělo bylo pohaněno, než zrušit slib, než ztratit dobré jméno. A smrtí vím, bych byla vyproštěna. Kolikrát už se ušlechtilá žena anebo pana zabila, o žel, když bránili se pohaně svých těl. Tak svědčí zprávy z uplynulých dnů. V Aténách 30 zpupných tyranů Fidona jednou sklálo při hostině a jeho dcery jako otrokyně si dali předvést nahé na posměch pro ukojení choutek chtíčů všech. A proto raději ubohé ty pany ze ztráty panenství tak vylekány skočili v studnu v nestřežené chvíli, jak pověst dí, a tam se utopili. Tak zabila se žena a bradata, když padl on, a cedila svou krev do jeho vlastních rozeťatých cév, tak prohlásila při tom umírání. Teď alespoň mě nikdo nepohaní. Nač zvláště jmenovat zde případ každý. Vždyť tolik spáchalo jich samovraždy, jen aby ušli této pohaně, že to tak bude nejlépe i mně, než abych hanbou byla zneuctěna. Chci Arviragu věrná býti žena.
2: Tak Dorigena lkala víc a víc, k smrti se stále přitom chystajíc. Leč Arviragus vrátil se noc třetí, ten rytíř ctný, a hledě na dojetí a její pláč hned ptal se, co jí mrzí. Leč ještě více propuk příval slzí. A vyprávěla všechno, co už znáte. Nač opakovat, Bůh ví kolikrát.
7: Nech spát, co spí, má milovaná ženo. Nermuť se, neplač, smutná Dorigeno. Možná, že brzy bude nám ze slíp. Leč na mou čest je třeba splnit slib. A musím říct, že smrt by byla trest, kdybyste o tom, co je vám teď nést, co živa řekla slůvko komukoli. Zkusím to snést, ač krutě mě to bolí, a v tváři smutek skrýt. A nikdo z lidí potupy vaší se tak nedopítí.
2: Mnozí z vás by mu sotva prominuli, že zlovolně jí vnucoval svou vůli. Kdo vlastní ženu takhle vánbu honí? Však poslyšte, než zapláčete pro ní, snad líp to skončí, než lze uhodnout. Až dopovím to, proneste svůj soud. Náš známý panoš Aurel Řečený, tak zadívaný do Dorigény, náhodou potkal tu svou krasavici uprostřed města v ruchu na ulici, když přicházela míříc k tomu sadu, kde nad sebou mu přislíbila vládu. Div nešílíc mu říci musela.
8: Jdu do sadu na přání manžela dodržet slib svůj, běda mi ožel.
2: Ten Aurel nad tím chvíli přemýšlel a soucit veliký ho v srdci jal, když viděl její zoufalství a žal, i s Arviragem rytířem, jenž ve cti jí poručil si podle slibu vésti. A k vyřešení přitom našel klíč, že raději sám potlačí svůj chtíč, než aby jeho neurvalý čin ublížil dvěma srdcím šlechetným.
7: Já nechci plýtvat velikými slovy. Řekněte paní svému manželovi, že když jsem zřel, jak šlechetně to snáší, a když tak zřím i velkou bolest vaši, já rozhod se spíš strpěti svůj žal, než mezi vás, abych se vměšoval. Tak vracím vám váš závazek. Vašeho slibu jsem se navždy zřek a nikdy na to slovem nevzpomenu. To slibuji. Já opouštím teď ženu, tu nejlepší a vpravdě nejvěrnější, jakou jsem poznal na své pouti zdejší. Tak věrna slovu nechť je každá žena tak jako vy, jak byla Dorigena.
2: Tu před ním padla z díky na kolena a spěchala pak choti přeblažena říci mu vše, co slyšeli jste právě. A buďte jisti, že byl po té zprávě až k nevypsání potěšen a rád. Co měl bych dále o tom vykládat? No, s Arviragem jeho Dorigena po celý život byla spokojena. Hněv neskalil už jejich svazek něžný. On si ji vážil s úctou jako kněžny a ona byla věrná na pořád. Víc o těch dvou už nelze povídat.
3: A ten třetí? Co o něm pověst praví?
2: Aurel, ten chvíli rval si vlasy z hlavy.
7: Jak lituji svých nezvážených slov, že v čistém zlatě má ten filozof mít 1000 liber, ukvapený čine. Co si mám počít? Budu na mizině. Požádám ho o možnost splácení rok za rokem, vždy k určitému dni, a za ten ohled vroucím vzdám dík. A splním slovo, nejsem podvodník.
2: A prosil mistra, aby nebyl krutý, že splatí všecko do určité lhůty.
4: Což nesplnil jsem naše ujednání?
7: Jistě, že splnil, přesně podle přání.
4: A nedosáhl jste, jak jste chtěl, té ženy?
7: Ne. Láskou k ní však dál jsem usoužený. Soucit mě jal, že stejně nezištně, jako on poslal svoji ženu ke mně, já poslal jemu ji zas nazpátek. A to je vše. Už nemám, co bych řekl.
4: I učenec být může ušlechtilý, jako vy dva jste navzájem si byli. Mějte těch 1000 liber ode mne. Jak vyrost byste právě ze země a nevěděl, že někdy jsme se sešli. Nevezmu od vás, pane, ani grešli za ten svůj a práci trpělivou. Dost platil jste mi za jídlo a pivo, to postačí. Tak buďte zdrav a s Bohem.
2: A na cestu se vydal se svým koněm. A teď bych se vás pozeptat chtěl, páni, než dál sehneme. Chcete mi své zdání, kdo nejvíce vás dojal šlechetností? Povídka končí, já jsem řekl dosti.
4: No, věřte mi, ta ušlechtilost stačí většinu z nás, jak myslím, dojmout k pláči.
9: To máte pravdu.
4: Samá tragédie.
6: Bavěru, nevím, nač nám potřebný je ten pláč a nářek. Já mám radši vtip.
3: Pan Hospodský by možná spustil líp.
9: Ne, já, jak víte, musím pronést soud nad tím, co tady máme vyslechnout.
4: Co ty si zač? Už od prvního dne?
7: To hostinský si na mušku vzal mne.
4: Vidím tě k zemi civět nejvíce, jako bys v trávě hledal zajíce. Spusť taky s něčím, jako všichni druzí.
7: Můj drahý pane, strašně mě to mrzí, že neumím tak hezky vyprávět. Jen rýmovačku ze svých mladých let.
4: No dobře, chlapče. Jak tak vypadáš, veselý kousek k lepšímu nám dáš.
3: Tak prosím, aby každý stich.
7: Chci vzbudit veselý a smích tou povídkou svou pro vás. Byl rytíř, který právě spich při bitvách jako v turnajích, a jméno měl pan Topas. Pan Topas statně vzrostl sic, leč bílou měl jak střídka líc a růžnou barvu rtů. Nos pěkný měl, si troufám říct, a tváře se mu leskly víc nádechem šarlatu. Zvěř lákala ho divoká, lovíval podle potoka sokola na dlani. Lučišník byl to od oka, v zápasech byl vždy nad soka, však též... V zápase byl vždy nad soka o cenu beraní. A ten pan Topas jedenkrát si vjet chtěl, jak měl to rád. A hnal se lesem, jenž byl pln černé i zajíců a srn na sever, na východ. A jak tak přeskakoval drn, řeknu vám, náhle smutku trn se do srdce mu vbod. Bylin tam kvet luch veliký, lékořice a...
4: Tulipány.
7: Ne, hvozdíky. A pevné, ne, pestré fialy. I muškátové oříšky do piva nebo do skřínky by vůni dodali. Ptáků tam zvučel zpěv a skřek, pěl krahulík i... Skřek.
3: Papoušek?
7: Papoušek. Až radost poslechnout. Zpěv drozdí linul se a tek... A z holubičí hrdélek... Hrdélek...
4: Dost, přestaň už, pro boží slitování, dost hrdélek. Ty nemáš ani zdání, jak je mi špatně z toho tvého žvástu. No mou tě pravdu, aby si vzal ďastu, rýmovačku hnusnou do peke.
7: Proč nepřeješ mi dovol, abych děl k mluvení slovo právě jako druhým, když tohle to je nejlepší, co umí?
4: Pro boha, dost! Tak abych jasně řekl, ty tvoje rýmy nejsou nic než drek. Zbytečně s tím jen utrácíme čas a proto říkám krátce, ušetř nás.
0: Když duben vniká v šumných přeprškách až do kořání pod březnový prach, a vlahou lázní v každém vláknu vznítí plodivou sílu, z které pučí kvítí, když drobné ptáčky příroda tak vzbouří, že ani v spánku oka nezamhouří a na své šalmaje si vyhrávají, zatouží lidé po dalekém kraji a dálném břehu. Každý světa kout má svého svatého a má svou pouť. A v Anglii se táhnou všemi směry z každého hrabství k městu Canterbury.
9: Sherlock Holmes a záhadný hlas.
10: Neplačte, my lady, však on... se vrátí.
11: Nevrátí, já to vím. Určitě už nežije, chudáček.
10: Třeba si jenom někam odskočil. Rozumíte, oni to přece tak dělají. Popadne ho touha...
11: Mlč. Nezdvořačko, jak se opovažuješ takhle mluvit o mém Joffrey?
10: Promiňte, madam, já jen... Sídlo Lady Hamiltonové?
12: Za chvíli zavolám znova, ať to vezme sama.
11: Co to bylo?
10: Já nevím, madam. Ten člověk se vůbec nepředstavil a řekl...
11: Jaký člověk? Muž nebo žena?
10: Já nevím, madam. Spíš žena. Ale mohl to být docela dobře i muž. Řekl jenom, že za chvíli zavolá znova... A Máte prý vzít telefon sama?
11: Já?
10: Ona to, prosím, řekl. A tak rozkazovačně.
9: Zde Lady Hamiltonová. A kdo jste vy?
12: Jestli chcete toho neřáda zpátky, připravte si 1000 liber. Za chvíli se zase ozvu.
9: Člověče, jak se to vyjadřujete? Můj Geoffrey není žádný neřád. Je to velice vzácný, stříbrný. Taby... Zavěsila. Stvůra bezcitná. Chtěla jsem ještě říct, že kresby koček s mramorovaným vzorem známe již ze starých egyptských nástěnných maleb.
10: Obávám se, madam, že ji to nezajímá. Spíš ji bude zajímat, jestli jí dáte těch 1000 liber.
9: Ale ovšem, že dám, to je hloupá otázka. Ale až bude Geoffrey doma, potom ovšem udělám všechno možné, aby ta vyděračka neunikla potrestání.
10: Měla bych asi připravit magič, ne?
9: Cože?
10: Magnetofon. Až znova zavolá, tak...
9: Ale vlastně, to je výborný nápad. Zjistíme, co je to za notvora, který si dovolil vstáhnout ruku na mého drahého Lopriho. Vida, už je to tady. Máš to připravené?
10: Ano, my lady.
9: A co, když vezmu telefon a on to bude někdo jiný? Bude to trapné?
10: Musíte to risknout, madam.
9: Haló? Zde Lady Hamiltonová.
12: Těch 1000 liber musí být v 5librových bankovkách. Do zítřka, jasné?
9: Ano, ale... Už zase zavěsil.
10: Určitě se ještě ozve. Musí vám přece říct, kam ty peníze máte dát.
9: Ano, ovšem. V každém případě ale musím uvědomit o tom vydírání mého přítele inspektora Lloyda. Spojte mě s ním.
10: Teď ne, madam. Co kdyby zasvolal ten únosce?
9: Ah, máte pravdu. Víte co? Dojděte do veřejného automatu a zavolejte na policii. Však víte co? S tím nahráváním si tady poradím sama, kdyby zasvolala.
10: Ano, madam. Spolehněte se. Já to zařídím.
13: Slyším.
14: To mě nepřekvapuje. Stěží bych si dovedl představit hluchého policistu.
13: Nežertujte, pane. Tady je policejní stanice Rexham.
14: Vidíte, to jste měl říct hned. Já bych vám na oplátku oznámil, že volá Sherlock Holmes.
13: Oh, jsem velice poctěn.
14: Spojte mě laskavě s inspektorem Lloydem.
13: Provedu.
14: Nejsem váš nadřízený, klidně jste mohl říct s radostí.
13: S radostí. Provedu. Volá vás Sherlock Holmes, pane. Díky. Hello, Sherlocku.
14: Dobrý den, inspektore. Jak jsem slíbil, přijel jsem se podívat na ty vaše růže. Nevím sice, zda se mi opravdu podaří zbavit je o něch zločinných mšic, ale jsem hotov se o to pokusit. Já i přítel Watson, který má jakousi speciální zbraň. Čekám na vás v pubu u Jiřího a Draka.
13: Výborně. Jdu tam okamžitě.
14: Jen žádný spěch, příteli. Ještě vám přece neskončila pracovní doba.
13: Na tom nesejde.
14: Ohoho.
13: Chci vás totiž navíc poprosit též o pomoc v jisté služební záležitosti. Máme tu zrovna takovou menší záhadičku. No, nic moc vážného, ale přece jen, když už jste tady.
14: Říkáte záhadičku?
13: Ano, ano.
14: V tom případě raději přijdu za vámi do úřadu. A na ty růže se půjdeme podívat až po pracovní době.
13: Dobrá, čekám vás.
14: To je v skutku zajímavý případ, inspektore. Za své více než stoleté praxe setkal jsem se již s mnoha zločiny, avšak s únosem kočky dosud nikoli.
15: Kocoura? Jmenuje se Geoffrey. Kdybyste před Lady Hamiltonovou řekl, že jde o kočku, asi by vzkypěla. Raději tedy kocoura.
14: Tak, chápu.
15: Je to samozřejmě taková... prkotina. Kdyby nešlo právě o Lady Hamiltonovou, sotva bychom se tím vůbec zabývali, ostatně i tak jsem to hodlal nějak, no...
14: Chápu.
15: Ale když jste tady náhodou vy...
14: Jistě, jistě. Já se s oblibou zabývám prkotinami, na které policie nestačí. Chci říci, personálně nestačí. Lidí není nazbyt, že ano?
15: Správně, správně. A platí to i o policistech. Nuže, chcete se na to podívat blíže?
14: S radostí. Říkáte, že máte k dispozici vyděračův hlas?
15: Jak už jsem řekl. Lady byla tak prozíravá, že nařídila komorny nahrávat ty hovory a zařídila rovněž, abychom se o tom včas dozvěděli. Takže ten poslední rozhovor jsme nahrávali i my a můžete si to teď porovnat.
12: Kocour je živ a zdrav! Poslechněte si jeho hlas.
9: Vy jste ho určitě zatáhl za ocas, bídáku. Slyšíte? Proč neodpovídáte?
12: Máte ty prachy?
9: Jistě.
12: V 5 librovkách?
9: Ano. Kam je mám přinést? No tak, slyšíte mě? Haló, pane, nebo paní?
12: Už jsem tady. Slyším vás. Zavolte je do novin a balíček vložte do kovové vázy na hrobě vašeho manžela. Přesně v 6 odpoledne.
16: A pak okamžitě odejděte.
14: Pozoruhodné. Docela mě to zaujalo.
15: To byl hovor z dnešního rána. To už jsme byli připraveni. Podařilo se nám zjistit, odkud vyděračka volala.
14: Odkud?
15: Z majáku.
14: Z majáku?
15: Ano. Maják je 3 míle odtud. Okamžitě jsem tam poslal člověka na motocyklu a ten zjistil, že po skončení hovoru nikdo maják neopustil. Hlídkoval tam do té doby, než jsem tam přijel já. A při prohlídce jsem zjistil, že na majáku se nenachází žádná žena. Což jsem ostatně předpokládal.
14: Pak tedy musel volat sám správce majáku.
15: Jenže to je starý, tlustý, vousatý chlap, který neumí promluvit jinak než příšerně hlubokým pasem. Pustím vám ukázku.
16: Kde by se tady asi vzala ženská, vy blázne? Totiž, chci říct, pane inspektore, přece víte, že já si sám vařím, peru a všechno. Viděl jste někdy za těch 10 let na majáku ženskou?
15: Je to jasné, ne? On to být nemohl.
14: Mohl přece změnit hlas.
15: On? Ne. Znám ho přece 10 let. Krom toho jistě už jste slyšel o té nové metodě identifikace podle hlasu.
14: Ano, ano. Každý hlas má v sobě cosi specifického, co člověk nedokáže při nejlepší vůli změnit. Takže podle zvukového záznamu lze identifikovat člověka téměř se stejnou jistotou, jako podle otisků prstů.
15: Ano, ano.
14: Dokáže to však jen specialista s příslušným vybavením.
15: Mohl bych poslat záznam do Scotland Yardu.
14: To nebude, myslím, třeba. Řekněte mi, inspektore, nemá snad ten strážce majáku něco společného s potápěním?
15: Hrome, jak jste to uhádl?
14: Takže má.
15: Na majáku mají svou základnu zdejší sportovní potápěči a on patří k ním, i když už se ovšem dávno nepotápí. Dělá jim teď jakéhosi technického správce. Vstupte. Váš přítel Watson.
17: Dobrý den, inspektore.
15: Dobrý
17: den. Omlouvám se, ale zdálo se mi, že Holmes nějak dlouho nejde. Půjdeme se už podívat na ty růže Holmesy? Víte, inspektore, já už se nemohu dočkat, až vyzkouším ten znamenitý importovaný přípravek proti mšicím Pirimor. Je to z Čech, rozumíte? Z té titulní země naší první povídky ve Strand Magazine.
14: Watson, řekněte prosím inspektorovi, co víte o héliu.
17: Helium je průzračný plyn bez chuti a zápachu. Je inertní, čili nevstupuje do žádných chemických reakcí. Podle atomové váhy je hned za vodíkem.
14: Správně, jenže tohle jsem slyšet nechtěl. Mám na mysli spíše praktické použití helia. Nenapadá vás třeba něco ve spojení se sportem?
17: Ach, ano. Ano, napadá mě. Potápěči přece používají hélia ve směsi s kyslíkem namísto dusíku, který vyvolává Kessonovou nemoc.
14: Výborně. To všechno lze najít v lexikonech. Hélium však má, Watsone, jednu pozoruhodnou vlastnost, o níž se obvykle nepíše. Mění lidský hlas.
15: A Hrome, chcete snad naznačit?
14: Ovšem, tuto vlastnost zná nejspíš každý, kdo přichází s heliem častěji do styku. Stačí náhodné nadýchnutí a hlas se vám na několik sekund k nepoznání změní.
15: Ha? Na několik sekund. Proto tedy on vždycky tak spěchal, proto byl vždycky tak stručný a raději za chvíli zavolal znovu.
14: Ano, a proto byly v posledním hovoru ty pauzy. To už to měl vyzkoušené, ale potřeboval se vždy znova nadechnout plynu.
17: Holmesi, že vy tu už zase řešíte nějaký případ. Co bude ale s těmi mšicemi?
14: Mšice nám neutečou, mohl by nám však utéct vyděrač a únosce, nebo ještě spíš unesený kocour. Inspektore, hlídku je dosud váš muž u majáku.
15: Ovše?
14: Správce majáku se tedy dosud nevypravil na pevninu.
15: Zatím ne. To by mi konstábel i hned hlásil.
14: Nože, jedem na maják usvědčit vyděrače.
15: Usvědčit? Ale jak?
14: Velice snadno. Najdeme tam přece jistou zásobu hélia a toho uneseného kocoura.
15: Oh, jsem také unesen. Tedy vaším duvtipem.
17: A potom půjdeme na ty mšice.

0: ten si to žít.
1: Si to vždycky
0: vypije.
2: Jednou jarního dne přišel ke Klapsbově chalupě v Dolních Bukvičkách pošťák a přinesl telegram.
3: Hoši, tady vám něco přišlo.
4: Honzo, přečti to.
5: Austrálie vyzývá mač mistrovství světa stop. Za 3 měsíce Sydney stop. Telegrafujte podmínky stop.
6: Ty brďo, Austrálie.
7: Za 3 měsíce hrá v Sydney o mistra světa?
8: Klapsbové proti Austrálii.
9: Uvidíme klokany.
10: A co vy, táto, co tomu říkáte?
3: Co bych já říkal? Set sakra kontinent. Říkám, že se musíme na tu Austrálii vytáhnout.
5: To si myslím. Jedem hrát o mistra světa.
4: Jasně, jedeme do Austrálie.
6: Inu to se ví. V Evropě a v Americe jsme to všechno vyhráli.
3: Ale s Australci jsme se přece jenom nesrazili. A mají tedy právo vás o mistra světa vyzvat.
10: A my tu výzvu přijímáme.
9: Juro, přines mapu.
10: Tady máš.
5: Tak tady to máme, z Brindisi do Bombaje 13 dní, Bombaj Sydney 20 dní. Když to dobře půjde, jsme asi za měsíc tam a za měsíc zpátky. To znamená, že bychom ještě předežněmi mohli být doma.
0: Hurá! Do Austrálie! Jedeme do Austrálie! Klokany!
2: Za několik dnů se Klapsbova jedenáctka plavila na zaoceánském parníku Princess Mary. Moře bylo mrtvo, jako by ubito kolmými paprsky slunce a lodní příď marně je řezala na své nekonečné dráze. Skoro ani nebylo znát, že se loď pohybuje, jen někdy se nekonečný obzor zatemnil růžovými obrysy hor, jež byly spíš jen snem a zdáním a fatamorgánou. Klapsbové leželi na lehátkách na palubě ve stínu velké markizety a dívali se beze slova, jak před nimi míjí panoráma arabského břehu. K večeru se hoši toulali po lodi, starý Klapsbova však přenesl svou skládací židli, co mohl nejdále napříč, a tam se usadil. Za chvilku přitáhl za ním ramenatý čahoun v pomačkaných šatech a ohromných botách s lulkou, jež se na chlup podobala královské lulce Klapsbově, a spustil angličtinou, jako když vrže a skřípe a drkotá nenamazaný trakař.
11: Vy jste pan Klapsbova?
2: Klapsbova sebral honem všechnu svou zásobu anglických slovíček, chvilku v nich vybíral, až konečně kývl hlavou.
12: Yes.
11: Já jsem plukovník Ward z indické armády. Vy se mi líbíte, pane Klapsbovo, a proto bych chtěl s vámi tady posedět.
3: Se sakra Babylon, yes.
2: Načež si s plukovníkem Wardem hrozně dlouho třásli pravicí. Klapsbova měl zprvu nahnáno, jak to dopadne, až se ten pán rozpovídá, ale ono nic. Plukovník jen seděl, bavčil a plival, tož Klapsbova taky seděl, bavčil a plival, a tak seděli, bavčili a plivali ve dvou. Asi za hodinu zvedl plukovník ruku, ukázal na bílého ptáka, který letěl kolem, a řekl anglicky.
11: Racek.
12: Yes.
2: Za hodinu na to spatřil Klapsbova vynořujícího a potápějícího se delfína. Chvilku se na něho díval, pak zvedl ruku a řekl klidně.
3: Je ryba.
11: Yes. Arábia.
12: Yes.
3: Je Wembloud.
11: Yes.
2: A tak spolu projeli jednoho jitra úžinu Adenskou a octli se v moři arabském. Odcházeli jen na jídlo a na vyspání, ale v těch krásných nocech vysedávali na přídi daleko přes půlnoc. Až jedné takové kouzelné noci vynořila se před nimi světla a světýlka, maják vrhal své bílé a zelené pruhy, siréna se za nimi rozhoukala a plukovník Ward pravil.
11: Kolombo,

0: Yes. Nekoneč.
1: Yes.
2: Ráno se loučili nekonečným tisknutím rukou beze slova. Oba cítili, že se mezi nimi utvrdilo přátelství na věky a že do své smrti nenajdou již nikoho, s kým by si tak dobře porozprávěli, jako za té jízdy z Itálie na Ceylon. A nyní si zmizeli, aby se nikdy nesešli, neboť Ward odjíždí i hned kam si do zadní Indie a princes Mary již večer opustila Colombo a zamířila na Sydney.

0: inzeráty, plakáty, nosiči reklam, úvodníky v novinách, stohy letáků, to vše zpracovávalo po 2 měsíce celou Austrálii k vrcholnému zápasu s Klapzuby. Denně vyjížděli do přístavu nové a nové lodi předspané zvědavci, kteří spali na půdách, na loďkách, ve stanech za městem a čekali na utkání. Konečně nastal tolik očekávaný den zápasu. Tribuny nedočkavě řvaly bojovná hesla.
1: My chceme Klapzubáky na hromadě! My chceme Klapzubáky na hromadě! Pusťte na starou Evropu klokany!
2: Fenomenální mužstvo Klapzubů v bílých dresech s národním odznakem Čechů na levé straně hrudi vbíhá dlouhou řádkou na zelený trávník. Klasická těla 11 atletů. A nekonečný jásot propuká poznovu. To starý short, náš nevyrovnatelný short, zahajuje božský pružný nástup 11 rudých Australců. Rozhodčí John Herbert Nearing si přitahuje čepici a zvedá píšťalku. Rychlým pohledem přiletí ještě skvělou plochu hřiště, na němž 22 sochů stojí jako sochy. Prudký hryst proniká nám do srdce, je rozehráno. A první minuty náleží našemu australskému mužstvu.
0: Neuběhlo snad ani 5 minut zápasu, když se hromový výbuch na stadionu změnil v nekonečný řev. To Klapzubové právě dostali gól. 3 vteřiny předtím, než 160 tisíc Australců vyrazilo svůj zuřivý vítězný řev, ozvalo se v loži tiché prasknutí. Otec Klapzuba překousl královskou lulku. V tom zlomku vteřiny on, starý kopáčský tatík, už viděl, že je zlé. Víc instinktem než myšlenkou věděl, že přijde rána, již nelze zadržet. Zavinil to slabý start Petrův na levém halvu a klouznutí Kubovo, jenž hrál levého zadáka.
2: Tak to byla skutečně nádherná branka. Starý Short vyrazil ze středu útoku na centre pravého křídla. Brankář Klapzubů také učinil 2 skoky vpřed, aby mu zmenšil prostor ke střelbě. Ale v tom už divoký Short narazil na míč. Přišel mu krásně na nohu, jen tak dopadl na nád pravé nohy, když šla zrovna vpřed. A pak už bylo jen vidět, jak se míč tuče v síti. Vedeme 1-0.
0: Když soudce odpískal konec první půle 1-0 pro Austrálii, vraceli se Klapzubové do šaten zcela zničení. Žádný z nich nepromluvil ani slůvka. V šatně bylo ticho a mrtvo. Ve vzduchu visel stín neodvratné porážky bukvičkovské 11.
3: Kdyby už aspoň přišel táta.
4: Vždycky je v šatně první a dnes jako by se propadl.
5: Snad se mu něco nestalo.
0: Všichni sebou rázem trhli. Zoufalá úzkost je zachvátila. Vyletěli ze židlí a hrnuli se ke dveřím. Zvenku sem vnikl táhlý hvist, jimž soudce svolával nástup ke druhé půlce. Klapzubové na to vůbec nepomysleli. Zajímala je jediná věc. Co je s taťkou? A v tom starý Klapzuba vstoupil do dveří.
3: Tato, tatínku!
6: No, se sakra blázni, počkejte přece. Počkejte, hoši, neukručte mě. No tak, to je dost, že máte rozum. Koukal jsem se na vás, jak jste hráli. Moc pěkně, opravdu, moc pěkně. Takovýhle výkon jsem od vás ještě neviděl.
5: Táto...
6: A v skutku podivuhodná hra. Běh, souhra, střílení. Moc velkou radost jste mi udělali. Přišel ke mně jeden tlustý gentleman a povídá mi, že prý mají v Sydney klub 100 kilových, že prý si také občas zahrají kopanou, jestli prý byste si s nimi nechtěli příští neděli zahrát. Dříve ne, až prý si trochu odpočinete, abyste byli pro ně dost dobří soupeři.
3: Ale taťko, to neříkejte.
6: Jo, 5 od jeho anglického veličenstva jsem kvůli vám překous. Sakra mančafte, až tohle to budu povídat mamince.
5: Kluci, ježišmarja, přece tady neprohrajem.
0: Bylo to poslední buď a nebo. Všichni cítili jeho závažnost. Mlčky si pak navzájem potřásli rukama. Bylo to víc než přísaha. A pak šli a hráli.
2: Do druhého poločasu vtrhli Klapzubové jako bouře. Jsou chvíle, kdy se naši australští borci v nejprudším běhu bezradně zastavují, aby se rozhlédli, co se vlastně kolem nich děje. 11 mužů letí po hřišti jako vichřice a kdesi mezi nimi poletuje míč, neviditelný. A je vyrovnáno. Na tribunách se přestalo dýchat. Vyrovnávací branka nebyla vůbec vstřelena, nýbrž Karlík Klapzubů vnesl míč až do sítě na prsou, i sa rychlejší v zuřivém běhu než míč. A bohužel je to už druhá branka a třetí. Tutoník střelil snad ze 30 metrů, kdy ještě nikdo na ránu ani nepomyslil. A už prohráváme 4-1 a 5-1. Pátý gól, to byla dělová rána Jirkova, proti níž náš brankář skočil Robinsonovým skokem. Když dopadl na zem, ležel i s míčem v náručí v brance. Ajajaj, šestou branku si dáváme sami. A to ještě zbývá 8 minut do konce utkání. Jak jen tohle dopadne? To, co vidíme na hřišti v podání Klapzubů, není 11 hráčů, kteří si hrají s míčem. To míč sám ožil, očarován, nabit pekelnou vůlí porazit nejmladší pevninu světa, Austrálii. Rozhodčí Nýring teď konečně odpískal konec zápasu. Austrálie podlehla Klapzubově 11-1-9.
7: Kde máte ten metrákový klub, táto, kde?
6: Pukli, chlapečkové, pukli do jednoho. Sacra weltmeistři.
0: A tak slavně skončil zápas Klapzubovy jedenáctky o titul mistra světa.
8: Ty vedla žebráka na mizinu. Chci psát událost smutnou, ale hledí mě do ní, co veselá iniciálka obličej páně Vojtíškův. Obličej tak zdravě svítivý a dočervena lesklý jako nedělní pečinka politá čerstvým máslem. A takhle k sobotě pan Vojtíšek holil se jen v neděli, když už mu bílé vousy po kulaté bradě zas řádně vyrazily a jako hustá smetana se skvěly, zdál se mě být ještě hezčí. Také vlasy jeho se mi líbily. Neměl jich mnoho, začali pod okrouhlou pleší na skráních a byli už přešedli, ne více stříbrny. Nýbrž již až lehínce zas do žluta, ale byli jako hedváb a vláli tak hebce kolem hlavy. Vůbec se mě pan Vojtíšek líbil velmi. Jeho modré oči zářily tak upřímně, celá jeho tvář byla jakoby kulatým, upřímným okem. Pan Vojtíšek byl žebrák. Čím byl předtím, to nevím, ale žebrákem musel být dle toho, jak byl po malé straně znám, již dlouho a podle svého zdraví mohl jim být ještě dlouho. Vypadal jako buk. Jak byl té doby star, tak asi vím. Jednou jsem ho viděl, když vybelhav se drobným krůžkem svým po svatojánském vrchu vzhůru do Ostruhové ulice, přistoupil k policajtu panu Šimrovi, který opřen o zábradlí pohodlně se tu slunil. Pan Šimr, to byl ten tlustý pan policajt, tak tlustý, že šedivý jeho frak byl pořád napuknutý a hlava jeho odzadu vypadala jako několik jitrnic vypocujících sádlo, račte odpustit. Lesklá přílba kývala se mu na velké hlavě při každém pohnutí a když se rozběhl za nějakým tovarišem, který bez ostyku a proti všem zákonům přes ulici si přešel s hořící dýmkou v ústech, musel pan Šimr přílbu honem vzít do hrsti. Pan Vojtíšek vzal tenkrát modrou svou čepici pod levé rameno a vyjel pravicí hluboko do kapsy dlouhého šedivého svého kabátu. Přitom pozdravil zývajícího pana Šimra slovy pomáhej pán Bůh a pan Šimr salutoval. Šťastně pak vylovil pan Vojtíšek skromnou svou tabatěrku z březové kůry, vytáhl zakožené poutko svrchní dno z ní a podal panu Šimrovi. Pan Šimr si šňupnul a pravil, už jsou oni taky asi hezky starý. Kolik pak mají? usmíval se pan Vojtíšek, bude tomu už věru 80 let, co mne otec pro obveselení mysle na světlo vydal? Pozorlivý čtenář zajisté se diví, že směl žebrák pan Vojtíšek mluvit s panem policajtem jen tak po sousedsku a tento, že mu ani nevykal, jakž by nějakému venkovanu nebo jinému zcela mu podřízenému člověku arci najisto byl učinil. A k tomu ještě třeba si pomyslit, čím tenkrát policajt byl. On ale nebyl pan Vojtíšek arci také obyčejným žebrákem. On si ani vlastního žebráckého zevnějšku nehleděl tak přísně, vypadal dosti čistě, alespoň na počátku tého dne šátek na krku byl vždy pořádně uvázán, na kabátě byla sice někde záplatka, ale ne jako kus přibitého plechu a také ne z příliš různobarevné látky. Za týden prožebral se vždy celou malou stranou. Měl všude přístup a jakmile zaslechla hospodyně venku jeho měkký hlas, nesla mu hned ochotně svůj trojník. Trojník, půl dobráku, to bylo tenkrát dosti mnoho. Od rána žebral až k polednímu, pak si zašel k svatému Mikuláši na 11:30. Zde u kostela nežebral nikdy, ba on dřepících zde žebraček ani si nevšimnul. a pak si zašel někam se najíst, věděl, kde po řadě mu nechají plný hrnek od oběda. Bylo co z volného a klidného v celém jeho bytí a konání. Jen hostinský v našem domě pan Herzl mu nedal nikdy trojníku. Pan Herzl byl muž trochu dlouhý, trochu skoupý, ale tak to ušel. Místo penízu přesypal mu z pixly své vždy trochu tabáku. Tu pak, bylo to vždy v sobotu, měli po každé stejný rozhovor. Ach, ach, pane Vojtíšku, máme to zlé časy. Baže máme. A nebudou lepší, dokud si zámecký lev nesedne na vyšehradskou houpačku.

Byl překrásný den červnový. Pan Vojtíšek vyšel z kostela svatého Mikuláše, posadil si čepici na hlavu co ochranu proti sálajícímu slunci a šel pomalu přes nynější Štěpánské náměstí. U sochy svaté Trojice se zastavil a usedl na schod. Kašna za ním zvučně šplounala, slunce hřálo. Bylo tak příjemno. Patrně obědval dnes někde, kde stolovali až po 12. Sotva si byl usedl, zvedla se jedna ze žebraček od dveří Mikulášského kostela a šla tím též směrem. Té říkali baba milionová. Jiné žebračky slibovali, že pán Bůh darovanou jim almužnu zaplatí 100 000krát. Ona šla hned do milionů a milionů. Proto také paní oficiálka Hermanová, která chodila ke všem licitacím po Praze, dávala almužnu jí jediné. Milionová šla rovně, kdy chtěla, a kulhala, kdy chtěla. Teď šla rovně a přímo k panu Vojtíškovi u sochy. Přistoupila až poblíž pana Vojtíška. Pochválen buď pan Ježíš Kristus, zašpoulila ústa. Pan Vojtíšek kývnul na znamení, že souhlasí. Milionová usedla na druhý konec schodu a kejchla. Brr, podotkla. Já nemám slunce ráda, když na mě svítí a musím kejchat. Pan Vojtíšek nic. Milionová stáhla plachetku nazad a bylo vidět celý její obličej. Oči mám hourala jako kočka v slunci, teď byly zavřeny, teď zasvítily pod čelem jako dva zelené body. Ústa její stále sebou škubala. Když se otevřela, bylo vidět napřed nahoře jediný zub, celý černý. Pane Vojtíšku, začala zas. Pane Vojtíšku, já vždycky říkám, kdybyste chtěl. Pan Vojtíšek mlčel. Obrátil jen obličej k ní a díval se jí na ústa. Vždycky říkám ano, ano. Kdyby pan Vojtíšek chtěl, ten by nám mohl povědět, kde jsou dobří lidé. Pan Vojtíšek nic. Co pak se tak upřeně na mě díváte? Ptala se Milionová po chvilce. Co pak je na mě? Ten zub. Divím se, proč máte ten jeden zub. Ten zub vzdychla a pak dodala, to víte, že ztráta zubu znamená vždy ztrátu jednoho dobrého přítele. Už jsou všichni v hrobě, kdo mě přáli a kdo se mnou to upřímně mínili, všichni. Jen jeden ještě zbyl. Pan Vojtíšek hleděl před sebe a mlčel. Něco jako úsměv, jako radost přelítlo obličejem žebračiným, ale bylo to ošklivé. Sešpičatila ústa, celý obličej, jak si se jí stáhnul do rtu, jako do šťopky. Pane Vojtíšku, my dva bychom mohli být ještě šťastní. Tadyhle se mě u vás zdálo, já myslím, že pán Bůh tomu tak chce. Vy jste tak samoten, pane Vojtíšku. Nikdo vám neposlouží. Vy máte všude přízeň, máte tuze moc dobrých lidí. No vidíte, já bych se k vám přistěhovala. Kus pefin mám. Pan Vojtíšek mezi tím pomalu vstával. Už tu stál rovně a pravicí si narovnával kožené stínidlo své čepice. Rač utrejch! Vyhrknul konečně a obrátil se bez pozdravu. Kráčel pomalu k Ostruhové ulici. Dvě zelené koule svítily za ním, až zmizel za rohem. Pak si Milionová stáhla plachetku až po bradu a seděla dlouho nepohnutě. Snad usnula.

Divné zvěsti začaly se najednou šourat malou stranou. A koho se dotkli, škrabal se za uchem. Pan Vojtíšek, znělo často v rozpacích a za chvilku zas si slyšel, pan Vojtíšek. Brzy jsem zvěděl všeho. Pan Vojtíšek prý nebyl ani chud. Pan Vojtíšek prý měl tam za vodou na Františku dva domy. To prý ani není pravda, že bydlí pod hradem někde v Brusce. Blázny si dělal z dobrých malostranských sousedů a po tak dlouho. Nastala rozhořčenost. Muští se zlobili, cítili urážku, stydili se, že byli lehkověrní. Darebák, pravil jeden. Je pravda, rozumoval druhý. Viděl ho někdo žebrat v neděli? To byl nejspíš doma ve svých palácích a jedl pečeně. Ženské ještě váhaly. Dobrá tvář páně Vojtíškova zdála se jim přec příliš upřímná. Ale přišel dodatek zvěsti. On prý má také dvě dcery a ty prý dělají slečny. Jedna prý má lejtnanta a druhá chce jít k divadlu. Nosí jen samé rukavičky a jezdí do Stromovky. To rozhodlo i u ženských. Takřka ve dvakrát 24 hodinách byl osud páně Vojtíšku vzjinačen. Všude ho ode dveří odbývali, že jsou zlé časy. Kde mýval obědy, slyšel, že dnes nic nezbylo, nebo jsme chudi, měli jsme jen hrách, to není pro vás. Uličníci kolem něho poskakovali a pokřikovali, domácí pán, domácí pán. Byl jsem v sobotu před domem a viděl blížícího se pana Vojtíška. Pan Herzl stál jako obyčejně v bílé své zástěře mezi domem opřen o kamennou veřej. Mimovolně v nevysvětlitelném strachu jakémsi jsem vyběhl do domu a skryl se za silná vrata. Kolem stěží viděl jsem blížícího se pana Vojtíška dobře. Čepice se mu v rukou třásla. Nepřicházel s jasným úsměvem jako jindy. Hlava byla sklopena na žloutlé vlasy z cuchány. Pochválen buď pán Ježíš Kristus, pozdravoval obyčejným hlasem. Přitom se mu hlava povznesla, tváře jeho byly bledy, oko jakoby dřímotou potaženo. To je dobře, že jdete, mínil pan Herzl. Pane Vojtíšku, půjčte mě 20 000. Nebojte se, že přijdete o ně, budou na dobré hypotéce. Mohl bych teď koupit dům tady vedle u Labutě. Nedomluvil. Panu Vojtíškovi vyhrnuli se slzy náhle proudem. Vždyť jsem, zavzlikal, já byl po celý život tak poctivý. Potácel se přes ulici a sklesl u zdi pod zatáčkou k hradu. Hlavu položil na kolena a štkal hlasitě. Vrazil jsem do pokoje k rodičům, třesa se na celém těle. Matka stála u okna a dívala se přes ulici. Ptala se, co pak mu řekl pan Herzl. Hleděl jsem upřeně oknem tam na plačícího pana Vojtíška. Matka vařila právě svačinu, ale každý okamžik přistoupila také k oknu, vyhlédla ven a zavrtěla hlavou. Najednou vidí, že pan Vojtíšek pomalu se zdvíhá. Rychle ukrojila krajíc chleba, položila jej na hrnek s kávou a spěchala ven. Volala, kývala z Prahu. Pan Vojtíšek neviděl a neslyšel. Šla až k němu a podávala mu hrnek. Pan Vojtíšek díval se němně na ní. Zaplať pán Bůh, zašeptal konečně a pak dodal. Ale teď nemůžu nic polknout. Víc pan Vojtíšek na malé straně nežebral. Za řekou ovšem také nemohl chodit od domu k domu, neznali ho tam lidé a neznali policajti. Usadil se na křižovnickém plácku u podloubíčka Klementinského, zrovna naproti vojenské strážnici, která stávala u mostu. Vídal jsem ho tam pokaždé, když jsme v prázdné čtvrteční odpůldne zašli si na Staré Město podívat se na výlohy rineckých knihkupců. Čepice ležela před ním dnem na zemi, hlava byla vždy svěšena k prsům. V rukou držel růženec, nevšímal si nikoho. Pleš, tváře, ruce neleskly a nečervenaly se více jako přednedávnem. Sežloutlá kůže se byla zcvrkla do šupinatých vrásek.
Mám. Nemám to říci. Ale proč bych to neřekl? Že jsem si netroufal přímo k němu, že jsem se plížil vždy kolem pilíře, abych mu mohl čtvrteční své mění, šajnový groš, odzadu hodit do čepice a pak rychle utéci. Pak jsem ho potkal jednou na mostě. Vedl ho policajt na malou stranu. A pak jsem ho nespatřil už nikdy.

0: Bylo mrazivé únorové jitro. Venku ještě šero. Okno samý tlustý květnatý led, v němž se oranžově odrážel svit z protějších kamen. Před domem zahrašel vozík a zaštěkali psi. Doskoč mě pro dva žejdlíky mlíka, velela matka, ale zaobal si krk. Venku stála mlíkařka na vozíku a za vozíkem stál policajt pan Kedlický. Kus lojové svíčky svítil tiše v čtyřhrané skleněné lucerně.
1: Cože, pan Vojtíšek?
0: Ptala se mlíkařka a ustála ve vrtění vařečkou. Ono bylo mlíkařkám sice úředně zapovězeno užívat vařečky na dělání smetanové parády, ale pan Kedlický byl muž dobrosrdečný.
1: Ano, odpověděl. Našli jsme ho po půlnoci na oujezdě vedle kanonýrských kasáren. Byl nadobro zmrzlý a dali jsme ho do umrlčí komory ke karmelitánům. Měl jen rozedraný kabát a kalhoty. Ani košile neměl.

0: říkala mu Milost pane.
1: Krajský trestní soud v Praze, Praha, 29. května.
0: Na počátku měsíce února uviděl jakýsi Čeněk Chrást, 44-letý autodrožkář, na ulici děvče asi 18-leté, které se mu zalíbilo. Dívka nesla pivo a dávala pozor, aby nerozlila. Autodrožkář se k ní přitočil a začal jí zahrnovat galantnostmi. Děvče se hyhnělo a pána odhánělo, aby dal pokoj, že musí s pivem domů. Ale Chrást byl člověk zkušený, který to se slečnami dovedl. A tak po delším mluvení mu dívka slíbila dostaveníčko. Bylo to v neděli. Chrást jí zavedl do Stromovky a poručil jí bílou kávu. Přitom jí tam neustále přesvědčoval o svých horoucích citech. Dívka klopila oči a pořád se pochechtávala. Když byl autodrožkář příliš dotěrný, odstrkovala ho a říkala: ale Milost pane, nechte si to, Milost pane. Autodrožkář horlil, že není žádný Milost pán. To se prý dnes už neříká. Dívka na to: ale přece jste Milost pán. Ale slečno, namítal pan Chrást. A já nejsem žádná slečna, řízně odpověděla dívka. Autodrožkář zaplatil a vyzval dívku do biografu. Bránila se a říkala, co by tomu řekla Milost paní. Ouha, pomyslel si pan Chrást, poznala, že jsem ženat. A hned jí to začal vymlouvat. Manželství za dnešní moderní doby není překážkou. I mezi ženatým pánem a svobodnou dívkou se může vyvinout vážná známost. Pak šli do biografu. Dávali hezký kousek. Autodrožkář byl něžný, dívka se už tolik nebránila, jen říkala, co by tomu asi řekla Milost paní, kdyby to viděla. Jste moc dovolený, Milost pane, vyčítala mu. Uplynul nějaký čas. A dnes seděl dotyčný Chrást před senátem Vrchního rady Trosta pro zločin svedení osoby nedospělé, jeho dozoru svěřené. Ukázalo se totiž, že ona dívka byla jeho služebnou. Obžalovaný namítal, že o tomto faktu neměl tušení. Celý čas byl na cestách a nemohl se valně starat o domácnost. U nich se střídali služky, on si jich nikdy nevšímal a sotva věděl, že nějakou služku mají. Služebné najímala jeho paní a sama jim také dávala výpověď. Služky byly jen na hrubé práce. Paní vařila a posluhovala u stolu. Obžalovaný se doma najedl a pak se vyspal. Neměl jiného myšlení než na obchod. Toto tvrzení podepřela manželka obžalovaného svědeckou výpovědí. Nepamatuje se, že by se její muž byl někdy na služebnou podíval. Vůbec si myslila, že ani na ženské není, a byla velmi překvapena, když byla na jejího manžela vznesena tato obžaloba. Panu Chrástovi také polehčovalo, že dívka sama mu neřekla, že u něho slouží. I tomu soud uvěřil, když služka měla vypovídat u soudu. Ustavičně klopila oči a místo odpovědí se pochechtávala. Soud zamítl žalobu státního zástupce doktora Neureitera a obžalovaného osvobodil. Jeho manželka si ho od soudu odvedla. Autodrožkář bude asi podroben domácímu kárnému řízení.
1: Lidové noviny, 30. 5. 1935. Roucho svatební.
0: Krajský soud v Praze, Praha, 19. dubna.
1: Blažena, 35-letá švadlena, četla v novinách inzerát, jehož obsahem bylo, že inteligent, netančící a nekuřák je syt svobodného života a hledá bytost, která by s ním založila rodinný krb. Třeba s menší tělesnou vadou, věno žádoucí. Blažena neměla tělesnou vadu, ale vyhovovala druhé podmínce. Měla ušetřeny nějaké peníze. Dopsala tedy na udanou šifru a přihlásil se jí netančící inteligent. Byl to Ferdinand Bašta, 37-letý obchodní jednatel. Byl vysoký blondýn, jehož způsoby byly vybrané a řeč plyná. Blaženě se zalíbil, jenom se jí zdál být trochu mladý. Bašta řekl, že jeho mládí nemůže být překážkou, neboť má rozum jako starý, a vyzval Blaženu, aby s ním sdílela společnou domácnost, což je nutné proto, aby vzájemně vyzkoumali, jestli je mezi nimi, jak se říká, soulad duší. Blažena souhlasila a přestěhovala si k němu šicí stroj a začala si připravovat výbavu. S velkou láskou dala se do šití bílých svatebních šatů. Ferdinand u ní sedával, přihlížel k práci a jevil velký zájem. Ty šaty, říkával, udělej hodně volné, hodně volné. Proč, divívala se Švadlena, já jsem přece štíhla. Hodně volné, opakoval Ferdinand umíněně, to je teď moderní. Co ty rozumíš ženské módě? Usmívala se Blažena schovývavě. Možná, že víc než ty, odvětil Ferdinand záhadně. Ostatně já to chci. Když si to přeješ, tak se nedá nic dělat. Budou volné, nestarej se. Blažena šila noční košile, lajblíky a vůbec takové ženské tajemství. Ferdinand starostlivě a s jistým napětím přihlížel. Nemusíš do prádla vyšívat monogramy, prohlásil. Monogramy musí být, aby se v prádle nestratilo, poučovala ho Švadlena. Nechci monogramy a dost. Divný muž, pomyslela si nevěsta. Ale co dělat, všichni muži jsou takoví. Uplynulo několik neděl. Blažena šla po ulici a vidí před fotografickým závodem stát ověnčená auta. Zástup lidí čeká se zájmem, až vyjdou novomanželé. Blažena se k zástupu připojila, protože hrozně ráda viděla svatby. Po chvíli vystupuje z průjezdu nevěsta. Atlasový šat, splývavý závoj, vínek na hlavě. Nemlich, ty samé šaty jsem si zřídila, plesá Blažena, jenomže tahle ta je trochu tělnatá. Vzadu jí to šponuje. Mělo by se to trochu povolit. V boku by potřebovala ubrat. Na ramenou to chce být štyrcnuté. No, holka zlatá, která Švadlena tě tak zřídila? Najednou se zarazila. Za otylou nevěstou přišel ženich v černém. Blažena se podívá. Můj ty světe, vždyť je to pan Bašta. A zase uplynulo několik neděl. Blažena s Ferdinandem se sešli. Byla to jejich poslední schůzka. Dali si dostaveníčko před senátem vrchního rady Krištůvka. Pana Baštu soudili pro zločin podvodu. Ukázalo se, že věno své první nevěsty investoval do svatebního podniku s jinou nevěstou. Její úspory byly vynaloženy na zařízení domácího krbu jiné. Jiná šla k oddavkám v jejich svatebních šatech a jiná používala jejího prádla, které s takovou pílí a láskou vyšívala. Zkrátka se ukázalo, že pan Bašta ji podvedl. Obžalovaný byl na návrh státního zástupce doktora Svobody uznán vinným a odsouzen do žaláře na 6 měsíců. O podmínečném odkladu trestu bude konáno šetření.
0: Lidové noviny, 24.1935. To nebyly křtiny.
1: Okresní soud v Praze, Praha, 19. března.
0: Stalo se to počátkem měsíce února. Paní Tlamichovou porodní bábu napadlo, aby se podívala z okna. A jak tak kouká, vidí, jdou dvě paní. Ta jedna se jmenuje Kateřina Štěbencová a ta druhá Kristýna Pavlištová. Paní Pavlištová nese v náručí cosi jako děcko v peřince. Bylo to alespoň povijánem ovázané. Obě ženy se tváří sladce, rozmarně. Ty, dělá paní Pavlištová. To je hezký, švitoří paní Štěbencová. Berany, duc. Hájej, hošičku malej. Paní Tlamichová strnula. Co to má být? Říká s úžasem. Že by v tomto domě byla radostná událost, to mně není povědomo. Nevím, že se v baráku nějaká ženská čekala. Přece bych musela o tom něco vědět. Obě ženy se sladkým břemenem vykročily z domu. Paní Tlamichová hodila na sebe sukni a hlavu si ovázala šátkem. Na její tváři se jeví výraz rozhodnosti. To není jen tak, šeptá si rozhodně. Já to nemůžu tak nechat. Děcko se musí koupat. Musíš novorozeněti vařit heřmánkový čajíček. To musí dělat odborník. Paní Tlamichová se řítí z domu. Spěchá, aby zastihla obě ženy a volala je k odpovědnosti. To jsou nynčko časy, žehrá porodní babička. Jeden opravdu neví, jak by se zachoval. Tadyhle od nepaměti pomáhám dětem na svět. Tisícům rodiček jsem pomohla v těžké hodince. A tady máš poděkování. Poděkování, Barboro Tlamichová. Volají k porodu cizí ženskou a já mám škodovat. Na to se podívám. Žolíku, Žolí! Ozval se z domu mužský hlas. Žolí, pojď sem, tu máš, odpovídá ženský hlas. Kde je ten pes? Před chvilkou tu byl. Žolíku! Paní Tlamichová kluše za ženskými, co nesou to zabalené v peřince. Došli za roh a z jejich tváří zmizel sladký, mazlivý výraz. Ohlížejí se na všechny strany a paní Pavlištová rozbaluje peřinky. Z ambaláže vykoukla černá psí hlava. Pes zívl, olízl se a zakňučel. Mlč, zaskohrala hrozivě paní Pavlištová. Paní Tlamichová otevřela oči a ústa. A tudy na to děla k sobě. Pak zavřela oči a řítila se naspět. Zabušila na jedny dveře. Otevřel k ní ratý muž ve vestě, za ním vyhlížela rozcuchaná ženská hlava. Čím posloužím, paní Tlamichová, otázal se muž. Hledáte Žolíka, pane Tic?
2: Hledám. To psisko by tu mělo být a není. Mně se zdá...
0: Netrestejte ho, pane Tic. To nevinné zvíře za nic nemůže. Stalo se obětí zločinu. Přicházím, abych ten zločin odhalila. Dnes soudil okresní soudce Rada Mráz paní Štěbencovou a paní Pavlištovou pro přestupek krádeže. Pes, pravda, nebyl žádné čistokrevné zvíře, ale byl věrný a ctil oddaně manžele Ticovi. Soud uznal obžalované vinnými a vyměřil každé 3 dny tuhého vězení. Z toho případu je vidět, jak velice se rozmohla zločinnost. A také to, že metody amerických únosců začínají pronikat až do naší ulice.
1: Lidové noviny 23. 1938.

0: První probuzení na moři?
1: První selfie s delfínem.
2: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
3: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz Čedok. Pořád je co objevovat.

0: Ríbano!
1: Vinetu!
0: Ríbano!
1: Příteli, Ríbana je šťastná, že opět vidí syna velkého náčelníka Apačů.
0: A Vinetu je šťasten, že vidí horskou růži.
1: Vinetu přehání. Nezasloužím si takové přirovnání.
0: O ano, Ríbana je nejen krásná jako divoká horská růže, ale je i skromná a moudrá. Žádná z dcer kmene Asiny Bojinů se jí nevyrovná. Je miláček velkého ducha a mladí bojovníci se předhánějí, kdo získá víc skalpů nepřátel, aby je mohli složit k jejím nohám.
1: Vinetu však k ním nepatří.
0: Ano. Vinetu nechce svou náklonost k něžné horské růži dokazovat proléváním krve. To však neznamená, že by tě méně miloval, Ríbano.
2: Haló, slyšíte?
3: Ano, co je?
2: No tak proberte se. Pane, jak si to vůbec představujete? Jste knihovník a jste tu kvůli čtenářům, co si chtějí knihy půjčovat, a ne proto, abyste si je sám četl.
3: Víte, já...
2: Moment. No, ne. Ale to jste zase vy?
3: Ano. A vy, pane soudce?
2: To je náhodička. Máme na sebe štěstí.
3: No.
2: Jednou se sejdeme v nemocnici, protože vás při přecházení ulice kvůli čtení porazilo auto. Jindy zase odejdete z knihovny s rozečtenou knihou bez ohlášení a málem vás za to musím odsoudit. A nakonec se ocitnete tady, jako knihovník.
3: No, víte, řekl jsem si, že to bude nejlepší.
2: Chápu, takhle jste mezi knížkami pořád, že? Jenže i tady jste zase duchem nepřítomný, člověče. Mám tady plnou náruč knížek a kdybych nebyl poctivec, tak vám s nimi zmizím a vy si ničeho nevšimnete.
3: Ježiš, ono je to zrovna tak napínavé.
2: A o čem vlastně čtete?
3: Zase o Vinetuhovi a jeho bílém bratru Oldšetrhem.
2: A že mě to hned nenapadlo.
3: Totiž o Vinetuhově veliké a jediné lásce. Tajemství horské růže.
2: Vážně? Poslyšte, to mě zajímá. Povídejte.
3: Není to nijak veselý příběh. A já se vlastně všechno dozvěděl až později. Když zavřu oči, vidím to znova. Cválám prérií na svém černém hřebci s krásným indiánským jménem Hatatitla, což znamená blesk, a od vysokých štítů skalistých hor mi v ústrety přijíždí on, Vinetu. Nejšlechetnější člověk, jakého jsem kdy poznal. I jeho kůň, Ilji, dělá čest svému jménu, které znamená vítr. Za chvilku jsme tak blízko, že slyším Vinetuovo volání.
4: Charlie, můj bratře.
3: Můj bratře Vinetu. Ano, jsme zase spolu. A vy můžete být přitom taky. Zavřete oči a vydejte se s námi po stezkách dobrodružství, při kterých budeme vždycky stát na straně slabšího proti silnějšímu, na straně pravdy a spravedlnosti. Putoval jsem už několik dní na svém černém hřebci nekonečnou a zaprášenou prérií a na mém oblečení to bylo pořádně znát. Mířil jsem k severu, k řece Niobrara, kde mě měl očekávat Vinetu.
4: Sejdeme se u mého starého přítele Old Firehanda.
3: Old Firehand. Ohnivá ruka. Jak často jsem u táborových ohňů slyšel vyprávět o chlapíkovi s tímhle válečnickým jménem. Patřil k vyhlášeným zálesákům. Žil na divokém západě už léta a teď si tam na severu založil malou společnost lovců kožešin. S Vinetuem se přátelili už dávno.
4: Poznal jsem ho ještě jako chlapec. V dobách, kdy Old Firehand jezdil k mému otci Inčučunovi, kterého spolu s květem Apačů, mou sestrou Nšoči, pak zabil ten zlosin Sentra. Naše přátelství se pak ještě utužilo, ačkoliv nás dělí tak velký rozdíl věku.
3: Jedno mi však bylo vždycky divné. Vinetu mluvil o Old Firehandovi jen málo kdy a všiml jsem si, že vždy přitom projevoval neobvyklou zdrženlivost, jakýsi ostych. Z myšlenek mě vyrušil hatá titla. Odfrkl tím zvláštním způsobem, kterým zkušený prérijní kůň oznamuje, že v okolí je někdo živý. A skutečně, brzy se na obzoru objevili dva jezdci. Cválali směrem ke mně a jeden už byl blízko. Pro jistotu jsem si připravil revolver, ale pak... Cože? Vždyť... Ano, hnal se ke mně chlapec sotva 15letý.
5: Dobrý den, muži.
3: Zdravím tě, mladíku.
5: Co pak se tak prohlížíte?
3: Jen se dívám, jestli mám v pořádku drátěnou košili, aby mě snad vaše pátravé pohledy neprovrtaly.
5: Je snad zakázáno si vás prohlídnout?
3: Ale ne, kdepak. Jen si myslím, že na mě nic mimořádného k vidění není.
5: Za to na vašem koni ano. Ostatně můj průvodce si to myslí taky. Že, strýčku?
6: Báječné zvíře. Z dálky i zblízka. A tu figuru v sedle radši nevidím.
3: Chlapcův průvodce, vyčouhlý chlapík, který nás zatím dojel, si zřejmě nebral servítky. Dělal jsem, že tu urážlivou větu neslyším. Chlapec, který se na svůj věk zdál nezvykle vážný a vyspělý, po mně šlehl pohledem.
5: Ano, koně máte znamenitého. Neprodal byste ho?
3: Ani za milion. Ten vraník mi už několikrát zachránil život.
5: Má indiánskou školu. Jak jste k němu vlastně přišel?
3: Znáte Vinetua, náčelníka Apaču? Daroval mi ho.
5: Vinetu? Odpusťte, ale nevypadáte na to, že byste měl něco společného s Vinetuem. Toho dobře znám. Snad mi nebudete dokonce tvrdit, že jste Old Shatterhand.
3: Moje válečnické jméno. Old Shatterhand. Drtící ruka. Pod ním jsem byl známý po širých pláních i horách divokého západu. Nikdo mě pod jiným jménem neznal. A pouze Vinetu mi někdy říkal...
4: Charlie, můj bratře.
3: Ano, Charlie. Podle mého křestního jména Karel. Jenže teď bylo moje válečnické jméno vyslovené trochu s posměchem, s ironií. Chlapec chtěl zřejmě naznačit, že do slavného zálesáka mám hodně daleko.
5: Považoval bych vás spíš za nějakého prospektora nebo zeměměřiče. Ty vaše nablízkané revolvery, ta sváteční puška a ta druhá jako kanon, to mluví za všechno.
3: Máte pravdu, jsem spíš sváteční střelec. Ale sem tam se i trefím.
5: Ano. A co říkáte téhle pistoli?
3: Sáhl do kapsy v sedle a vytáhl stařičkou zrezivělou bouchačku, která vypadala spíš jako klacek a měla určitě aspoň 100 let. Ovšem, proč by nemohla docela dobře sloužit? Viděl jsem hodně zálesáků, kteří stříleli z podobných kusů železa a naprosto přesně. A také jsem to chlapci řekl.
5: A dokázali by taky tohle?
3: Strhl koně stranou, objel mě tryskem v kruhu, zvedl ruku a vypálil ránu přímo po mně. K čertu, co to mělo znamenat? Uvědomil jsem si malé škubnutí a musel jsem se usmát, když jsem viděl, jak mi k nohám letí kvítek, který jsem si předtím zastrčil za klobouk. Nechtěl se nakonec ten sebevědomý mladíček přesvědčit, jak to vypadá s mým svátečním střelectvím ve skutečnosti. Nechtěl mě vyprovokovat, vyzkoušet. Proto jsem mu odpověděl sledovým klidem.
7: To svede každý slušnější lovec. Ale každý tak klidně nenastaví svůj klobouk, protože je pod ním hlava, jasné? Příště byste neměl takhle bez rozmyslu střílet, mladíku.
6: A proč by ne? Taková tulácká hlava, která se potlouká po prérii, bez toho nestojí za víc, než za trochu prachu.
3: Nechal jsem drzost chlapcova průvodce opět bez odpovědi.
5: Vy jste tu cizí, co? Nejste Američan?
3: To mluvím tak špatně anglicky.
5: Přízvuk vás prozrazuje. Ostatně já taky nejsem vlastně pravý Američan, taky nemluvím bez chyby. Otec je přistěhovalec z Evropy a matka byla indiánka.
3: Tak proto ty zvláštní rysy obličeje a osmálý odstín pleti s nádechem do bronzova, pronikavé oči.
5: Podívejte, tamhle, jakoby ten kouř vystupoval ze země.
3: A? Tam v údolí je New Venango, kde byla nedávno objevena nafta, že? Neznáte náhodou naftového krále Emeryho Forstera?
5: Trochu. Máte s ním jednání?
3: Ne, potřebuju si tam dole jen koupit pár věcí.
7: Ptal jsem se na Forstra jen tak, je to přece známý člověk.
5: A vy už jste ho někdy viděl?
7: Ne.
5: Ale ano, jede přece kousek za námi. To víte, v prérii se na nějaké ty seznamovací formality moc nedá.
7: A jestli chcete říct, že lidi v prérii nevědí, co je úcta k člověku, tak se mýlíte. Samozřejmě neměří člověka podle toho, kolik má dolarů, ale podle toho, co dokáže. Milionář v divočině třeba zahyne, ale spousta westmenů, co mají hluboko do kapsy, si s nebezpečím umí poradit.
5: Máte vcelku pravdu. Ale v jednom ne. Klidně vám najdu zálesáka, o kterém nejde říct, že je kdo ví jak chudý. Slyšel jste někdy o Old Firehandovi?
7: Samozřejmě.
5: Tak vidíte, zrovna on. A nebo Vinetu. Ti dva by vás mohli v horách zavést k nalezištím zlata a stříbra, o kterých nikdo nemá ani potuchy. Jsou to vlastně boháči. Ale jistě by s nějakým naftovým magnátem neměnili ani za nic.
6: Tak už dost, Harry. Doufám, že to nemá být narážka.
5: Nechme toho. Ostatně už jsme na místě. Kupředu.
3: Harry se tedy jmenoval ten hoch. Líbil se mi čím dál víc. Ale ještě jsem netušil, co všechno spolu prožijeme. Zatím jsme dojeli na okraj široké rokliny. Dole bylo vidět malou osadu, vlastně jen pár baráčků. To tedy bylo ono už proslavené New Venango. Opatrně jsme sestoupili po srázu dolů. Hatá Titlá přitom za mnou šel jako pejsek. Zatímco Harry a Forster museli svoje koně, kteří se namáhavému sestupu vzpírali, táhnout za uzdu. Dívali se po mně závistivě.
6: Hej, počkejte, člověče. Doprovodíme vás ke krámu, musím si vyřídit jednu maličkost.
3: Brzy jsem měl poznat, jakou. Seskočil jsem u krámu z koně, přehodil uzdu přes sedlo a najednou mě slavný naftový král chytil za rukáv a druhou rukou Hatá Titlu za uzdu.
6: Já toho koně koupím. Co stojí?
7: Nic. Není na prodej.
6: Dám vám $200.
7: Nenamáhejte se.
6: 300.
7: Říkám vám, že není na prodej.
6: 300 a platím všechno, co si v krámu vyberete. Ne? Tak vám přidám navíc svého koně.
7: Díky, za toho nedám ani žíně z ocasu svého vraníka.
6: Ale já toho koně chci. Líbí se mi.
7: To vám rád věřím. Ale jste příliš chudý na to, abyste si ho mohl koupit.
6: Já chudý? Co pak vám Harry neřekl, kdo jsem? Mé jméno je Emery Forster. Můžu zaplatit 1000 takových mustangů.
7: Ano, za svoje dolary dostanete jistě dobrého koně, ale mého vraníka ne. Ten má docela jinou cenu. A pusťte ho.
6: Ty chlape, tu lácka. Sláma mu čouhá z bot a bude dělat drahoty. Aspoň byste se jednou dostal poctivě k penězům.
7: Pozor na jazyk, Forster.
6: Pomalu, pomalu, pomalu. Jste v New Venangu a tady jsem pánem já. Tady platí moje slovo. A kdo se podle toho neřídí, toho přivedu k rozumu jinak. Slyšel jste poslední nabídku. Dostanu od vás toho koně nebo ne?
7: Nedostanete. A nechte ho.
6: Cože? Tak to tedy ne.
3: Najednou ztratil všechno sebeovládání. Praštil mě do prsou, až jsem se zapotácel. A pak se vyhoupil do sedla.
6: A máš to, chlape. Emery Forster umí koupit koně, i když mu ho nechtějí prodat. Tady je můj kůň, je váš. Účet v krámě vyrovnám, jak jsem slíbil. A pro dolary si zajeďte, kdy chcete. Kupředu, Harry!
3: Chlapec váhal. Podíval se na mě a ve tváři se mu zračilo napětí. Když jsem se nepohnul, vystřídal je výraz opovržení.
5: Víte, co je to kojot?
7: Ovšem. Zbabělý tvor, kterého vyděsí každé psí štěknutí.
5: Dobře to znáte. A není divu, protože vy sám jste takový kojot.
7: Tak moment, hošičku. Dej si lepší pozor na jazyk.
5: Má to snad být výhruška?
7: Hloupost. Přece nebudu vyhrožovat klukovi. Snad si vážně nemyslíš, že nechám Forstrovi koně jen o vteřinu déle, než budu chtít?
5: A jak dlouho mu to dovolíte? Můžu se zeptat?
3: Otočil jsem se k němu zády a Harry bez odpovědi odjel. Vším jsem se bavil, protože jsem věděl přesně, jak to dopadne. Stačilo by moje jediné hvízdnutí a Hatá Titlá by nevítaného pána schodil a vrátil se ke mně. Celou scénu sledovalo několik Forstrových lidí a nepokrytě mi dávali najevo, že mě taky považují za zbabělce. No nic. Nakoupil jsem v krámu, co jsem potřeboval, a šel se porozhlednout po naftarské osadě. Než jsem se dostal k Frostrovu domu, soumrak už pořádně zhoustnul a... Hatá titlá, nemohl jsem se mýlit. Ucítil mě a zafuněl. Ano, bylo to jasné. Nikdy se nenechal odvést cizím člověkem do stáje a tak ho museli nechat tady venku před verandou. Připlížil jsem se k němu, sundal si z ramene pytel se zásobami a tiše ho upevnil vraníkovi pod sedlo. Hatá titlá nedovolil, aby mu sedlo někdo sundal, a mně to teď přišlo vhod. Pracoval jsem tiše, protože na verandě spolu hovořili dva lidé, Harry a Forster.

0: jako nějaká obří pochodeň. Ohnivý chvost se rozprsknul do všech stran, zaplavil všechno kolem sebe a začal se s úděsnou rychlostí plazit po zemi. Trvalo to jen pár sekund a najednou to vypadalo, že vzduch je sám oheň, tekoucí stěna plamenů.
1: Zhasněte světla! Okamžitě zhasněte všechna světla!
0: Proud hořící nafty se rychle rozléval po údolí, šířil se jako žhavá záplava.
1: Zachraňte se, lidi! Utíkejte! Musíte nahoru!
0: Nemohl jsem se už o nikoho starat. Chytil jsem Harryho a vyšvihnul se s ním v náručí do sedla k Hatátyklovi.
2: Co se to děje? Pusťte mě, slyšíte?
0: Divoce se bránil, snažil se mi uniknout, jenže vědomí blížícího se nebezpečí mé síly znásobil. Tiskl jsem ho k sobě a Hatátytla nás unášel jako s větrem o závod. Skalní stezka, kudy jsme odpoledne sestupovali z prérie, už byla nesízdná. Hořící proud jí zasáhl a proměnil v ohnivou řeku. Zbývala jediná možnost úniku, ta, kterou se teď řítil Hatátytla, podél řeky dolů. Jenže jsem nevěděl, jestli je v soutěžce dost místa a jestli na nás plameny přece jen nedosáhnou. Sevřela mě úzkost a hrůza.
1: Je tady nějaká cesta. Dostaneme se tady z údolí ven.
2: Ne, nic tady není. A nechte mě, já vás nepotřebuju, já...
0: Najednou jsem pocítil v pase nějaký tlak.
2: Hned mě pusťte, nebo do vás vrazím váš vlastní nůž.
1: Blázne.
0: Sevřel jsem mu ruku s nožem a přimáčknul ho ještě těsněji k sobě. Sténal, prskal hněvem. A nebezpečí, které nám oběma hrozilo, zatím rostlo každým okamžikem. Žhavý proud zasáhl skladiště. Bylo slyšet, jak vybuchují sudy s naftou. Rozpoutala se hotová dělostřelecká palba a každá rána nás varovala, že ohnivá záplava nám je v patách. Byla to hotová stěna plamenů. Postupovala s pekelnou rychlostí přes celou šíři údolí. Vzduch žhnul, bylo k zadušení horko, smysly mě opouštěly. A přece jsem si posledním cípkem vědomí přikazoval, že musím vydržet. Že nesmím podlehnout, vzdát se únavě a hrůze, že jde o život. O můj i o život chlapce, kterého držím v náručí.
1: Hatátytlo, pryč. Pryč, kam chceš, jenom přidej, hata...
0: Příšerný žár mi zdusil slovo v ústech. Ale můj skvělý vraník žádné povzbuzování nepotřeboval. Letěl jako šíp neznámou krajinou. Ještě jeden skok. Poslední, daleký a strašlivý skok. A konečně vraník tu skalní stěnu zdolal. Vyšplhal se až nahoru. Pak ještě několik set kroků pryč od požáru do prérie. A Hatátytla zůstal stát. Já s chlapcem jsem se vysílením svezl ze sedla a zůstal bezvládně ležet na zemi. Ale byl jsem zachráněn. Zachráněn.
3: Haló, člověče. No tak zpamatujte se.
0: Co? Co je?
3: No co by bylo? Zase jste přestal vyprávět.
0: Tak vyprávějte. Zvonění. Zavírací hodina. Víte, pane soudce, správce knihovny to tady vede jako ve škole. Se zvoněním.
3: No ale co bylo dál, povídejte. Jak to bylo s tou horskou růží? Honem, vyprávějte dál.
0: Už to nejde, pane soudce. Jsme tu už sami, správce by nás klidně zavřel. Dneska musíme skončit. Ale přijďte zase. Budeme pokračovat příště.

0: Rýbano!
1: Vinetu!
0: Rýbano!
1: Příteli, Rýbana je šťastná, že opět vidí syna velkého.

0: náčelníka Apačů.
1: A Vinetu je šťasten, že vidí horskou růži.
0: Vinetu přehání. Nezasloužím si takové přirovnání.
1: O ano. Ribana je nejen krásná jako divoká horská růže, ale je i skromná a moudrá. Žádná z dcer kmene Asiny Bojinů se jí nevyrovná. Je miláček velkého ducha a mladí bojovníci se předhánějí, kdo získá víc skalpů nepřátel, aby je mohli složit k jejím nohám.
0: Vinetu však k ním nepatří.
1: Ano. Vinetu nechce svou náklonost k něžné horské růži dokazovat proléváním krve. To však neznamená, že by tě méně miloval, Ribano.
2: Haló, slyšíte, člověče?
3: Co? Co je?
2: No, co by bylo? Už si zase čtete, pane knihovníku. Tak jsem zase tady.
3: Aha, to jste vy, pane soudce.
2: Ovšem, přece jsme se posledně domluvili, vzpomínáte, ne? Vyprávil jste mi, že jste přijal místo knihovníka.
3: Ano, ano, abych mohl být mezi knížkami pořád.
2: A zase si čtete o Vinetuovi a jeho bílém bratru Olčetrhendovi, co?
3: Ano, totiž o Vinetuově veliké a jediné lásce. O tajemství horské růže.
2: Já vím, však proto jsem dneska za vámi do knihovny přišel, abyste mi to dopověděl.
3: Není to nijak veselý příběh. A já se vlastně všechno dozvěděl až později. Když zavřu oči, vidím to znova. Cválám prérií na svém černém hřebci s krásným indiánským jménem Hatatitla, což znamená blesk, a od vysokých štítů skalistých hor mi v ústrety přijíždí on, Vinetu. Nejšlechetnější člověk, jakého jsem kdy poznal. I jeho kůň, Ilji, dělá čest svému jménu, které znamená vítr. Za chvilku jsme tak blízko, že slyším Vinetuovo volání.
1: Charlie, můj bratře.
3: Můj bratře Vinetu. Ano, jsme zase spolu. A vy můžete být přitom taky. Zavřete oči a vydejte se s námi po stezkách dobrodružství, při kterých budeme vždycky stát na straně slabšího proti silnějšímu, na straně pravdy a spravedlnosti. Žhavý proud zasáhl skladiště. Bylo slyšet, jak vybuchují sudy s naftou. Rozpoutala se hotová dělostřelecká palba a každá rána nás varovala, že ohnivá záplava nám je v patách. Byla to hotová stěna plamenů. Postupovala s pekelnou rychlostí přes celou šíři údolí. Vzduch žhnul, bylo k zadušení horko, smysly mě opouštěly. A přece jsem si posledním cípkem vědomí přikazoval, že musím vydržet. Že nesmím podlehnout, vzdát se únavě a hrůze, že jde o život. O můj i o život chlapce, kterého držím v náručí. Hatatitle, pryč. Pryč, kam chceš, jenom přidej, hata. Příšerný žár mi zdusil slovo v ústech. Ale můj skvělý vraník žádné povzbuzování nepotřeboval. Letěl jako šíp neznámou krajinou. Ještě jeden skok. Poslední, daleký a strašlivý skok. A konečně vraník tu skalní stěnu zdolal. Vyšplhal se až nahoru. Pak ještě několik set kroků pryč od požáru do prérie. A Hatatitla zůstal stát. Já s chlapcem jsem se vysílením svezl ze sedla a zůstal bezvládně ležet na zemi. Ale byl jsem zachráněn. Zachráněn. Svět se se mnou točil. Z dálky se ozývala země zlověstným duněním. Záře plamenů jako ohnivá opona stoupala na obzor. Ale já i Harry jsme byli v bezpečí. Díky Hatatitlovi. Vraník se ještě třásl vzrušením a námahou. Přitiskl jsem se k němu, zabořil obličej do hřívy a políbil ho. Hatatitla, milý zlatý koníčku, děkuju ti. Nikdy ti to nezapomenu. A děkuju za tebe, Vinetuovi. Harry ležel vedle mě bez pohnutí. Lekl jsem se, že se snad utopil v dravém proudu řeky, zatímco jsem ho zachraňoval před plameny. Horečně se mu třel spánky, hýbal pažemi, dýchal do úst. A konečně. Jeho tělo se zachvělo, ruce začala zvedat. Nejdřív docela nepatrně, pak znatelně. Za okamžik procitl, chvíli na mě udiveně civěl a pak s výkřikem vyskočil.
4: Kde to jsem? A co se stalo?
3: Právě jsme se zachránili z toho pekla tam dole.
4: Z toho ohně? Proboha, Newfenango hoří a Forster?
3: Jako by si při tom jménu uvědomil, co se odehrálo. Jako by si připomněl ty, co zůstali dole. Zvedl proti mě pěst.
4: Vy jste zbabělec, člověče. Hnusný zbabělec, kojo, tak už jsem vám řekl. Vy jste mohl zachránit všechny, ale místo toho jste se sebral a utekl. Já vám i pohrdám. Musím k ním do údolí.
3: Nikam. Tady zůstaň. Jim už stejně nepomůžeš a sám se zničíš.
4: Puste mě!
3: Vytrhl se mi a řítil se dolů jako zběsilý. Ucítil jsem něco v dlani. Prsten. Asi se mu při tom silném škubnutí se smekl z prstu. S povzdechem jsem si ho navlékl na malíček. To tedy zbylo z celé mé nadlidské námahy. Byl jsem k smrti unavený, ale přesto jsem noc skoro probděl. Každou chvíli jsem přistupoval k okraji rokliny a pozoroval, jak se z ní stále valí černý kouř z hořící nafty. Teprve ráno se oheň uklidnil. Na údolí byl smutný skličující pohled. Kromě malého domku na návrší, kam se plameny nedostaly, zmizelo skoro všechno a zbylo jen trochu popela. Tamhle je Harry. Ano, s několika lidmi postával před domkem, který snad zázrakem ušel pohromně. Sestupoval jsem po stezce dolů. Lidé od domku si mě všimli, snad je Harry upozornil, nevím. Jisté je, že jeden muž vešel dovnitř, po chvilce se vrátil s puškou a namířil na mě.
4: Vypadněte! Jinak vás dám zastřelit!
5: Chci vám pomoct!
4: To známe, tuhle pomoc!
5: Musím vám něco dát!
4: Nedělejte z nás hlupáky! Rád bych věděl, co takový obejde jako vy má na rozdávání. Nejdřív se ukáže jako zbabělec a potom z pomsty zapálí.
3: Nebyl jsem mocen slova. Cože? Já, že jsem... O mně si myslí...
5: Co tě to napadlo, blázne? Ten požár jste si zavinili sami svou nedbalostí. Co pak bych kvůli tobě nasazoval vlastní život?
4: Hloupé vytáčky! Všichni se mohli zachránit, kdybyste jen chtěl. Ale místo toho se upekli, uhořeli. A strýček, za to zasloužíte kulku!
3: Sotva dořekl, zarachotila rána. Střelec naštěstí mířil špatně. Zasvrběly mě prsty, ale ovládl jsem se. Otočil jsem se k hloučku zády, vyběhl nahoru, vyhoupl se do sedla, popleskal hatátytlu po šíji a pobídl ho ke klusu. Chtěl jsem být co nejdřív pryč, hodně daleko od toho místa, kde jsem místo vděku za záchranu života sklidil obvinění ze zločinu. Jel jsem k severu několik dní, než jsem se dostal k řece Niobrara. V uších mi stále zněla ozvěna výstřelu, který po mně dal vypálit chlapec, jemuž jsem zachránil život. Ale pak se můj smutek rozptýlil.
6: Charlie, můj bratře.
3: Můj bratře Vinetu. Byli jsme zase spolu a podle dohody jsme zamířili do hor k místu, kde měl Old Firehand se svou loveckou společností skrýš. Cestou jsme však narazili na indiánskou stopu.
7: Na cestě ohnivého oře leží rudí mužové. Chtějí ohnivého oře přepadnout.
3: Rozhodli jsme se k rudochům připlížit. Bylo jich asi 30. Všichni pomalovaní válečnými barvami a vyzbrojení nejen luky a šípy, ale i střelnými zbraněmi. Byli v pilné práci. Vláčeli na kolejnice kmeny stromů a těžké balvany.
7: Jsou to Ponkové. Nejbojovnější a nejkrutější kmen Siouxů.
8: A je s nimi běloch, podívej. Vždyť to je. Rychle zpátky. Zpátky.
3: Nevěřil jsem vlastním očím. Můj rudý bratr, obvykle tak klidný a zdrženlivý, se přímo chvěl vzrušením a oči mu svítily jako šelmě.
8: Vinetu zná toho Bělocha?
4: Je to Paranoch, náčelník Ponků. Uf, jako touží prejrýní tráva po kapce rosy, tak toužilo Vinetuovo srdce po pomstě na tomhle muži. Teď ta chvíle přišla.
8: Co, oni mají bílého náčelníka?
4: Ano. Nejdřív ho přijala mezi sebe rada starších kmene Atabasků. A když všechny šedivé vlasy odešly do věčných lovišť, dostal náčelnický kalumet a ukořistil mnoho skalpů. Zaslepil ho však zlý duch. Zacházel se svými bojovníky jako s otroky a Atabaskové ho vyhnali. Teď zasedá v nejvyšší radě kmene Ponků.
8: Odkud zná Vinetu toho muže?
4: Je to ničemný vrah. Vinetu s ním skřížil Tomahav, když...
9: Vinetu! Pomoc! Vinetu!
4: Je to dávno. Ale Běloch nebojuje čestně, přepadává ze zálohy. Teď ho však Manitu vydal do Apačových rukou. Žádná moc mu nepomůže.
3: Jeli jsme vstříc vlaku, abychom cestující varovali. Pomalu padala tma a tak, když jsme urazili po kolejích pořádníků z cesty, natrhali jsme hromadu suché trávy, udělali z ní několik výchů a posypali je střelným prachem. Vystřelil jsem na věchec slámy a když chytla, mával jsem jim jako pochodní. Za okamžik i s dalším a dával jsem vlaku znamení, aby zastavil. Strojvůdce asi znamení zpozorovala hned, protože skoro v zápětí se ozvala parní píšťala a hned potom zaskřípěly brzdy a strhnutím kol se vlak přehnal kolem nás. Uskočili jsme a hnali se za lokomotivou, která už zastavovala. Rychle jsme přes čelní reflektor přehodili pokrývku.
5: Zhasněte světla! Musíte zůstat ve tmě! Tam vpředu číhají indiáni, Ponkové. Chtějí vlak vykolejit a přepadnou.
3: Nastala vřava a z vagónů vylézali muži se zbraněmi. Pak si všimli Vinetua a chtěli se na něj vrhnout.
5: To je můj přítel, lidi! Je to Vinetu, náčelník Apačů!
10: Vinetu? Co říkáte? Vinetu je tady?
3: Z hloučku se prodíral obrovitý chlap. Byl to učiněný kolos a jeho oděv, na rozdíl od ostatních, prozrazoval prérijního lovce.
10: Poznává Vinetu svého starého přítele?
4: Jak by mohl Vinetu zapomenout na Old Firehanda, slavného bílého lovce, přestože ho neviděl už mnoho jar?
10: Rád věřím, Vinetu. Se mnou je to stejné.
3: Old Firehand. Ohnivá ruka. Tak tohle byl ten věhlasný lovec a bojovník, o kterém koluje u všech táborových ohňů tolik neuvěřitelných historek.
10: Vy jste Vinetu přítel? Dobrá, jeho přítel je i můj. Tady je ruka.
3: Pocítil jsem stisk tlapy nelidské, ale snad medvědí.
4: Ano, je to můj nejdražší přítel. Vypili jsme spolu krev bratrství.
10: Krev bratrství? Moment, nejste vy snad... Ano, určitě.
4: Old Shatterhand.
3: Cestující byli přesvědčeni, že se jim podaří indiány odrazit. Vždyť je povedou tři nejslavnější mužové západu.
10: S těmi lumpy žádné caviky. Postřílíme je a hotovo.
8: Jsou to přece lidé.
10: Ale chovají se jako bestie. Slyšel jsem o vás a proto vím, že jste schovývavý i klotrum, ale já ne. Možná, že kdybyste zažil to, co já, tak byste i vyjednal stejně. A protože tu zběř vede a podněcuje stonásobný sprostý vrak Paranoch, tím hůř pro všechny. Mám si totiž vyřídit jeden účet i s ním osobně.
4: Vinetu rovněž a ten účet je psaný krví.
3: I jindy tak mírný Vinetu hořil záští. Musel k tomu mít jistě pádný důvod. Co to bylo za tajemství? Ale nebyl čas na dlouhé přemýšlení. Vydali jsme se na cestu k překážce na trati. Nejdřív pomalu vlakem, potom už pěšky. Povedlo se nám připlížit se k číhajícím Ponkům.
10: Střílejte na koně, aby nám rudoši neunikli.
3: Boj byl prudký a nemilosrdný. Ale protože muži z vlaku, když vystříleli své revolvery, raději vzali do zaječích, Bojovali jsme s Ponky vlastně jenom my tři. Vinetua už jsem v boji znal, ale Old Firehand, to byl zážitek. Nebyl už žádný mladík, ale stál pevně s nohama široce rozkročenýma, obrovitý a vzpřímený, a jeho tomahavk dopadal na hlavy nepřátel s drtivou silou. A pak spatřil jsem bílého náčelníka Ponků. Ale nejen já.
11: Paranoch. A tabaský pes sprchá před náčelníkem Apačů, ale neuteče. Země otevře ústa a napije se krve zrádce, který zahubil horskou růži.
3: Vinetu odhodil tomahavk, vytrhl z opasku nůž a skočil bílému náčelníkovi po hrdle. Ale nestačil bodnout. Jeho výkřik slyšel Old Firehand, setřásl dva či tři útočící Ponky, rozrazil houf nepřátel a skočil Vinetuovi do rány.
12: Tim Fintej, zadrž Vinetu, ten lotr patří mě!
3: Paranoch okamžitě poznal hlas Old Firehanda a úlekem strnul, když slyšel své pravé jméno. Pak v něm však hrůza vyburcovala všechny síly. Vytrhl se Vinetuovi a řítil se úžasnou, nevídanou rychlostí pryč.

0: člověče. No tak zpamatujte se.
1: Co? Co je?
0: No co by bylo? Zase jste přestal vyprávět.
1: Tak vyprávějte. A zvonění. Zavírací hodina. Víte, pane soudce, správce knihovny to tady vede jako ve škole. Se zvoněním.
0: No ale co bylo dál, povídejte. Jak to bylo s tou horskou růží? Honem, vyprávějte dál.
1: Už to nejde, pane soudce. Jsme tu už sami, správce by nás klidně zavřel. Dneska musíme skončit. Ale přijďte zase. Budeme pokračovat příště.

0: Rýbano!
1: Vinetu!
0: Rýbano!
1: Příteli, Rýbana je šťastná, že opět vidí syna velkého náčelníka Apačů.
0: A Vinetu je šťasten, že vidí horskou růži.
1: Vinetu přehání. Nezasloužím si takové přirovnání.
0: O ano. Rýbana je nejen krásná jako divoká horská růže, ale je i skromná a moudrá. Žádná z dcer kmene Asiny Bojinů se jí nevyrovná. Je miláček velkého ducha a mladí bojovníci se předhánějí, kdo získá víc skalpů nepřátel, aby je mohli složit k jejím nohám.
1: Vinetu však k ním nepatří.
0: Ano. Vinetu nechce svou náklonost k něžné horské růži dokazovat proléváním krve. To však neznamená, že by tě méně miloval, Rýbano.
2: Haló, slyšíte, člověče?
3: Co? Co je?
2: No, co by bylo? Už si zase čtete, pane knihovníku. Tak jsem zase tady.
3: Aha, to jste vy, pane soudce.
2: Ovšem, přece jsme se posledně domluvili, vzpomínáte, ne? Vyprávil jste mi, že jste přijal místo knihovníka.
3: Ano, ano, abych mohl být mezi knížkami pořád.
2: A zase si čtete o Vinetuovi a jeho bílém bratru Olčetrhendovi, co?
3: Ano, totiž o Vinetuově veliké a jediné lásce. O tajemství horské růže.
2: Já vím, však proto jsem dneska za vámi do knihovny přišel, abyste mi to dopověděl.
3: Není to nijak veselý příběh. A já se vlastně všechno dozvěděl až později. Když zavřu oči, vidím to znova. Cválám prérií na svém černém hřebci s krásným indiánským jménem Hatatitla, což znamená blesk, a od vysokých štítů skalistých hor mi v ústrety přijíždí on, Vinetu. Nejšlechetnější člověk, jakého jsem kdy poznal. I jeho kůň, Ilji, dělá čest svému jménu, které znamená vítr. Za chvilku jsme tak blízko, že slyším Vinetuovo volání.
4: Charlie, můj bratře.
3: Můj bratře Vinetu. Ano, jsme zase spolu. A vy můžete být přitom taky. Zavřete oči a vydejte se s námi po stezkách dobrodružství, při kterých budeme vždycky stát na straně slabšího proti silnějším, na straně pravdy a spravedlnosti.
0: Paranoch. A tabaský pes prchá před náčelníkem Apačů, ale neuteče. Země otevře ústa a napije se krve zrádce, který zahubil horskou růži.
3: Vinetu odhodil tomahawk, vytrhl z opasku nůž a skočil bílému náčelníkovi po hrdle. Ale nestačil bodnout. Jeho výkřik slyšel Old Firehand, setřásl dva či tři útočící ponky, rozrazil houf nepřátel a skočil Vinetuovi do rány.
5: Tim Fintej, zadrž Vinetu, ten lotr patří mě!
3: Paranoch okamžitě poznal hlas Old Firehanda a úlekem strnul, když slyšel své pravé jméno. Pak měm však hrůza vyburcovala všechny síly. Vytrhl se Vinetuovi a řítil se úžasnou, nevídanou rychlostí pryč.

0: oba ho samozřejmě začali taky hned pronásledovat, ale bylo jasné, že má před nimi velký náskok. Za to já jsem měl výhodu, že jsem si Paranohovi mohl nadběhnout.
1: Old Firehand už nemusí dál běžet. Můj bílý bratr Old Shatterhand chytí tu atabaskou ropuchu. Jeho nohy jsou rychlé jako bouře a nikdo mu neunikne.
0: Jenže Paranoch se pomalu už dostával z volné prérie mezi roztroušená křoviska a jakmile by nás dělila zelená houština, mohl by se mi v ní ztratit. Nasadil jsem k finiši a vytasil nůž. V tom však Paranoch z nenadání uskočil do strany. Chtěl zřejmě, abych kolem něj plnou rychlostí proběhl a on mě pak mohl ze zadu napadnout. Jenže já jsem ten trik znal. A tak jsem ve stejném okamžiku udělal totéž. Tím pádem jsme se v největší prudkosti srazili a on se doslova nabodl na můj nůž. Padl na zem a už nevstal. Nebyl to první nepřítel, kterého jsem na divokém západě musel zabít. Ale přesto jsem se nemohl ubránit tísnivému pocitu. Zasloužil si sice smrt, ale přece jen... Z těch nemilých úvah mě vytrhl až Vinnetou.
1: Můj bratr Old Shatterhand je rychlý jako šíp a jeho nůž nikdy nemine cíl.
2: Ale já vlastně... Kde zůstal Old Firehand?
1: Je silný jako medvěd, ale jeho rychlost tíží léta. Ozdobí se můj bratr skalpem bílého náčelníka?
2: Víš přece, že nikdy nic takového nedělám.
1: Tak si ho tedy vezme, Vinnetou.
0: Tak nenávistný hlas jsem z jeho úst ještě nikdy neslyšel. Třemi zručnými řezy oddělil trofej z lebky padlého nepřítele. Jak hořce musel Vinnetou, jindy tak lidský a mírný, nenávidět tohoto Tima Finteje, čili Paranoha. Vycítil jsem, že dělá tímhle činem tečku za nějakou tíživou kapitolou své minulosti. Ostatně mi to potvrdila slova, která si přitom pro sebe pronesl.
1: Horská růže je pomstěna.

0: Nedovedl jsem si to všechno srovnat v hlavě a musel jsem počkat ještě nějakou dobu, než jsem se dozvěděl tajemství, které Vinnetou střežil i přede mnou. Najednou se na obzoru objevilo několik indiánů vedoucích koně. Hledali své druhy rozprášené při odraženém přepadení vlaku. Skryli jsme se. Ponkové přirozeně neočekávali, že najdou tak daleko od bojiště mrtvého. A proto vykřikli, když před sebou spatřili nehybné lidské tělo. A jakmile poznali, kdo to je a že byl skalpován, vyrazili vzteklý řev.
1: Teď ke koni!
0: To byl přesně okamžik, na který jsme čekali. Ponkové totiž ve zlosti pustili koně z ruky i z dohledu. V mžiku jsme se na ně vyšvihli a tryskem se hnali za našimi k vlaku. Ujeli jsme však kus a zaslechli jsme z dálky volání.
1: Old Firehand, musí to být on. Prchající ponkové přece nebudou k sobě přivolávat nepřítele.
2: Musíme k němu. Zaběhl asi někam špatným směrem.
1: Kam míří můj bratr? Volání znělo od severu, Charlie.
2: Ne, z východu, poslouchej.
1: Old Shatterhand se mýlí.
2: Dobrá, nebudeme se dohadovat. Vinnetou, ať jde k severu, já pověžím na východ.
1: Souhlasím, kdo najde Old Firehanda, dá znamení.
0: A pač musel být ze setkání s Timem Fintejem, čili Paranohem, pořádně rozrušený, protože se, ačkoliv jindy tak bystrý, opravdu mýlil. Za chvilku jsem se o tom přesvědčil. Zahledl jsem zraněného Old Firehanda, jak se z posledních sil brání třem ponkům.
2: Vydržte, už jsem u vás.
0: Namířil jsem ještě v jízdě a jeden nepřítel padl. Druhého jsem přemohl tomávkem a třetí se dal na útěk.
3: Díky bohu, přišel jste v nejvyšší čas.
2: Jste zraněný? Doufám, že nejtěžce.
3: Na to neumřu. Ti chlapi se na mě nemohli jinak dostat, tak sekali tomávky po nohách. Vzali mě do stehna.
2: Ale to znamená velkou ztrátu krve. Dovolíte, abych se na to podíval?
3: Jestli dovolím, jistě rád.
0: Spolu s Vinnetouem, který se brzy objevil, jsme ho ošetřili a vysadili na jednoho koně. Sami jsme si vylezli na druhého a vraceli se k místu přepadení. Koleje už byly vyklizené a trať průjezdná. Vlak se konec konců musel řídit jízdním řádem a dohnat zpoždění. Stačili jsme mu jen zamávat.

0: Old Fireheadovým zraněním se ovšem měnila situace. Bylo jasné, že týden či dva budeme muset zůstat v klidu a čekat, až se náš přítel zotaví natolik, aby byl schopen delší jízdy. Myslel jsem, že se v těch dnech klidu aspoň něco dozvím z tajemství, které obestíralo zabitého bílého náčelníka. Ale Vinnetou ani Old Firehand se o něm už ani slůvkem nezmínili. A mě se nechtělo vyzvídat. Netušil jsem však, že k tomuhle tajemství brzy přibude další. Bylo to na cestě do hor, k doupěti, jak Old Firehand nazýval obydlí své lovecké tlupy, k němuž jsme mířili. Blížila se noc a my vychutnávali po dlouhé jízdě chvíle zaslouženého odpočinku. Seděl jsem u ohně s obrovitým starým lovcem, jehož rány se už hojily, a Vinnetou se právě chystal na hlídku. Mlčky se zvedl, vzal svou stříbrnou pušku a lehkým pokynem ruky se s námi rozloučil.
1: Nechce můj bratr radši zůstat u ohně? Těmihle končinami nevedou stezky rudých mužů. Jsme v bezpečí i bez hlídek.
2: Apačovo oko zůstává vždycky otevřené. Vinnetou nevěří noci, protože noc je žena.
0: Vinnetou odešel a já přemýšlel o jeho slovech.
3: Víte, náš přítel nemá ženy zrovna v lásce.
1: Myslíte? Třeba se mýlíte.
3: Nevím, ale vypadá to tak.
1: Vypadá, ale právě jenom vypadá. A přesto byla kdysi jedna žena, kterou velmi miloval a o níž by se rval s celým světem.
4: Rybano!
5: Vinnetou!
4: Rybano!
5: Příteli! Rybana je šťastný, že opět vidí syna velkého náčelníka Apačů.
4: A Vinnetou je šťastný, že vidí horskou růži.
1: To bylo dávno. A od té doby pro něj žádná jiná neexistuje.
3: Proč si ji neodvedl do Puebla na Rio Pecos? Nemilovala ho?
1: Zpočátku ano. Ale pak začala mít ráda někoho jiného.
3: Aha, ale na to se přece indiáni většinou neohlížejí.
1: Jenže ten druhý byl Vinnetův přítel. Ale nechme už minulost spát, bude to tak lepší.
3: Nechtěl jsem vyzvídat, rozhodně ne.
1: Já vím, příteli, v životě je...
0: Najednou se zarazil. Sáhl jsem totiž po větvi, abych trochu přiživil oheň. Když tu se v záři plamenů zableskl Harryho prsten, který jsem měl ještě stále navlečený na malíčku. Old Firehand mě chytil za ruku.
1: Odkud to máte?
3: Co myslíte?
1: Ten prsten.
3: Ten. To je památka na jednu z nejstrašnějších chvil, které jsem zažil.
1: Půjčil byste mi ho, abych se na něj podíval? Ale vždyť... Poslyšte, jak jste k němu přišel?
0: Dávno jsem už neviděl u staršího vyrovnaného člověka takové vzrušení, jaké se teď zmocnilo Old Firehanda.
1: Kdo vám ho dal? Mluvte.
3: Ten kroužek mám od jednoho chlapce z New Venanga.
1: Z New Venanga? Vy jste byl u Forstra? A viděl jste Harryho? A to, co jste prvé říkal, nejstrašnější chvíle. Co s tím má Harry společného? Co se vám stalo?
3: Nestalo se nám nic, díky mému statečnému hatátitlovi. Jinak se mohlo stát moc. Mohli jsme se upéct na škvarky.
1: Počkejte, mluvím vážně. Musím vědět, jak jste k tomu prstenu přišel. Mám na něj totiž právo, věřte, svaté právo. Větší než kdokoliv jiný na světě.
3: Jen klid, rád vám všechno vysvětlím.
1: Dobrá, tak už mluvte. A pamatujte si, že mít ten prsten někdo jiný, byl by to pro něj rozsudek smrti. Chápejte, já potřebuju vědět, co se stalo. Tak už mluvte.
0: Hořel netrpělivostí. Dokonce mě chytil za rameno a tiskl mě, jako by ze mě chtěl tu historii vymáčknout. Měl jsem sice na jazyku stovku otázek, ale ovládl jsem se a vyprávěl mu o setkání s tím chlapcem a o tom, co se stalo při požáru. Tvář Old Firehanda prozrazovala, s jakým napětím sledujeme vyprávění.
1: Dobré nebe, to bylo strašlivé.
3: Vy Harryho dobře znáte?
1: Znám. Opravdu znám.
3: Chtěl bych se o něm dozvědět něco víc, je to šikovný hoch.
1: Ano, je šikovný, to jste řekl správně. má otcovu školu. Umí poslat kulku na správné místo nepříteli mezi dvě žebra.
3: A kde žije ten jeho otec?
1: Kde žije? Každou chvíli někde jinde. Ale chlap je to pořádný, věřte mi. Dobře se známe. Třeba vám ho jednou představím.
3: To bych docela rád.
1: Prsten jsem vám vrátil? No, já půjdu vystřídat Vinetu a nahlíce. Dobrou noc.
3: Nezapomeňte mě vzbudit, až na mě přijde řada.
1: Jen se pořádně prospěte. Vezmu to za vás. Už jste pro mě udělal víc než dost.
0: Už mi to bylo jasné. Harry byl určitě syn Old Firehanda. Ta slova, už jste pro mě udělal dost, to rozčilení, když jsem mluvil o požáru, a konečně ty podivné poznámky o Harryho otci. Opravdu to muselo být tak. I když to taky bylo to jediné, v čem jsem začínal mít jasno. Pokud jde o Vinetuovu velikou a jedinou lásku, o paranoha a o nevyřízené účty mezi Old Firehandem, Vinetuem a Bílým náčelníkem, tápal jsem v mlhách jako předtím a vyzvídat jsem nechtěl. Měl jsem však jakési hrozivé tušení.

0: Ale už brzy se mělo všechno vyjasnit. Už druhý den jsme totiž dojeli ke skalní pevnosti, k doupěti, jak jí Old Firehand i ostatní lovci kožešin říkali, a tam mě čekalo překvapení. Ve vzdálenější části údolí, které obklopovaly skalní srázy, takže opravdu působilo jako pevnost, se procházel o samotě někdo, s kým jsem se nedávno poznal.
1: Harry, je to možné? Jsi to ty?
2: Jak vidíte, je to možné. Jsem to já. Ale já bych se mohl ptát taky a asi s větším oprávněním. Co tady dělá takový zbabělec jako vy? Kdo vám vůbec dovolil vstoupit do našeho údolí? Dám vás odsud vypráskat, vy mizerní žháři!
3: Halo, člověče. No tak vzpamatujte se.
0: Co? Co je?
3: No co by bylo? Zase jste přestal vyprávět.
0: Tak vyprávějte. A zvonění, zavírací hodina. Víte, pane soudce, správce knihovny to tady vede jako ve škole. Se zvoněním.
3: No ale co bylo dál, povídejte. Jak to bylo s tou horskou růží? Honem, vyprávějte dál.
0: Už to nejde, pane soudce. Jsme tu už sami, správce by nás klidně zavřel. Dneska musíme skončit. Ale přijďte zase. Budeme pokračovat příště.

0: dne 13. března roku 1886 hlásí hlídka na denkerském majáku, že k přístavu se blíží lehká briga.
1: Vrací se z dlouhé obchodní cesty po severním pobřeží Norska.
0: Je naložená dechtem, železem a dřevem.
1: Briga se jmenuje Lagenardy.
2: Pospěš si, Marie, vane severní vítr. A když má moje ženardý vítr v zádech a na velitelském můstku muže, jako je můj syn, a tvůj budoucí manžel, bude tu co nevidět.
3: Už si to řekl všem přátelům, strýčku.
2: Ale to víš, že řekl. Buď klidná, co pak neslyšíš?
3: To je moje svatební píseň, strýčku.
2: S farářem už jsem všecko vyjednal, Marie. Jakmile Lagenardy zakotví a vy se s Luisem pohybíte, půjdete rovnou do kostela.
3: Jsem tak šťastná. Tak dlouho jsem se načekala.
2: Ale musíš si pospíšit, Marie. Všichni chtějí vidět nevěstu.
3: Půjčme daleko od strýčku.
2: Já to máš. No tak co? Už vidíš Luise?
3: Ne, ještě ne. Má určitě jinou práci, než aby mi teď mával na přivítání.
2: Proč můj syn nevytáhne vlajku? Proč je vlajkový stožár prázdný?
3: Námořníci už jsou na palubě. Tamhle je André Vasling a Penelen.
2: A ten muž pravo od velitelského můstku, to je Opik?
3: Ano, to je on. Ale kde je Louis?
2: Teď snad už konečně vytáhnou vlajku na uvítanou.
3: Stričku, vlajka, která stoupá na stožár, je černá.
2: Černá. Že na palubě je smutek.
3: Musíme klidit. Zjistit, co se vlastně stalo.
4: Přirazit k molu. Vyhodit kotvu.
2: André Vaslingu. Můj syn. No kde je můj syn? Co? Proč mlčíte?
5: Drahý pane Konbite. Váš syn, kapitán této lodi, zahynul.
3: Ne, to nemůže být pravda.
2: Chci vědět, jak se to stalo.
5: Zpráva je zapsána v lodním deníku. Můžete si ji přečíst, pane Konbite. Prosím.
2: Dne 26. února poblíž Melstrému se dostala naše loď do prudké bouře za severního větru. Tam také zachytila volání o pomoc, o kterou ji požádala Geleta Frurn, zbavená hlavního stěžně a plachet, potápěla se. Když kapitán Louis Cornbitte viděl, že loď je neodvratně ztracena, rozhodl se pomoci alespoň posádce. Přes odpor některých mužů na palubě dal spustit na moře šalupu a sestoupil do ní s námořníky Cartroisem a Nugetem. Sledovali jsme ji až do chvíle, kdy zmizeli v mlze.
5: Musíte být silný, pane Konbite. Dobrá, dočtu to tedy sám. Přišla noc. Moře bylo stále bouřlivější. Lagenardy byla stržena vírem, který vzniká v těchto vodách. Hrozilo jí, že bude pohlcena Melstrémem. Musela prchat po větru. Marně jsme pak několik dnů křižovali těmito pochmurnými místy, ale šalupa, Geleta, kapitán Louis a oba námořníci se již neobjevili. Svolal jsem tedy posádku, ujal se velení brigy a zamířil k Dunkerque.
2: Měl jste do šalupy vstoupit s mým synem, Vaslinku. Jste přece nejschopnější námořník na Lagenardy. Třeba by se vám podařilo se šalupou se vrátit.
5: Bůh je mým svědkem, že jsem to Louisovi nabízel, pane. A mimo Boha jsou zde i další svědci. Řekni sám, Opiku, jak to bylo.
6: Všichni jsme to slyšeli. Pan Vasling se chtěl nalodit do šalupy s vaším synem, ale ten mu dal rozkaz, kdybych se nevrátil, velení na Lagenardy může převzít pouze pan Vasling.
2: Odpusťte, André. Ale jste si opravdu jist, že můj syn zahynul?
5: Vy přece víte, co je Melstrem, pane. Ten strašný vír přitáhne do svého středu každou loď a tu pak rozdrtí. Přísahám, že jsem vykonal všechno, abych vašeho syna našel.
2: Nemám nejmenší důvod o vašich slovech pochybovat, André. Ani o tom, co říká námořník Opik. Chtěl byste zůstat na lodi jako první důstojník?
5: Musel bych vědět, kdo bude nový kapitán.
2: Já. Vydám se Luise hledat.
5: Pane Konbite! Louis je mrtev. Melstrém nikdy nikoho nevydal.
2: Třeba je můj syn první, komu se podařilo vír překonat.
5: Znám ty končiny příliš dobře, pane Kornbite. Nemáme naději.
2: Prohledám všechny norské přístavy, do kterých mohl být Louis zahnán. Jedně tehdy, až budu mít nezvratnou jistotu, že zahynul, vrátím se sem zemřít. Vstupte.
7: Doprovodil jsem Marie na molo, pane Kornbite. Ale tam omdlela. Drožkou se mi pak zavezl domů. Ovšem, ještě předtím, než omdlela, stále opakovala.
2: No co opakovala?
7: Marie si myslí, že Louis není mrtev. Že určitě žije.
2: André, věříte intuici?
5: Budete jitřit jen svůj smutek, pane.
2: Pokud se někdo z vás rozhodne, že podnikne tuto výpravu se mnou, ať zůstane v kajutě.
5: Pane Kornbite, dovolte mi odejít.
2: A vy, Penelene?
7: Nevím, zdali Louis žije či nikoliv. Mrtvého jsem ho neviděl. Stejně tak Cartroise a Nugeta. Pravděpodobnost, že je ještě někdy spatříme, je nepatrná. Přesto bych se chtěl pokusit.
2: A co vy, opiku?
6: Cesta bude nebezpečná. Ale poplavím se také, pane Kornbite.
0: Vyplutí je stanoveno na 23. března.
1: Jen 10 dnů trvají nezbytné opravy lodi.
0: Místo zbožím je La Genardie naložena zásobami sušeného masa,
1: bečkami mouky, brambor, kávy, čaje, citronů a pemikanů.
0: Na dolní palubě je v kotcích umístěna smečka polárních psů.
1: Už jen 12 hodin a La Genardie zdvihne kotvy.
0: Toho večera Marie spěchá za Penelenem na loď.
3: Penelene, chci plout s vámi. Mám na to právo.
7: Obávám se, že to je vyloučené. Nikdy si nebyla v severních krajích. Kdo ví, kam se dostaneme? Jaká utrpení tam budeme muset snášet?
3: Prosím vás, Penelene.
7: Pokusím se přimluvit. Vstupte.
5: Odpusťte, Marie. Zaslechl jsem nechtěně ze dveřmi váš rozhovor. Pokud se pan Kornbit rozhodl najít Louise, ať se o to pokusí. Dřív či později pozná, že se pokouší o nemožné. Ale vy byste měla být rozumná. Zůstaňte se mnou v Dunkerque.
3: Ale já věřím, že Louis žije. Vím to, pane Vaslingu.
5: Vidím, že jste rozhodnutá, Marie.
3: Naprosto.
5: V tom případě se záchranné výpravy zúčastním i já.
7: Vždyť tvrdíte, že je nesmyslná.
5: Ano, a navíc ještě velmi nebezpečná. Právě proto chci stát po vašem boku, Marie. Uděláme vše, co mi přikážete.
7: Bude lepší, když Marienu přítomnost na La Genardie ohlásíme neprodleně kapitánu Kornbitovi.
5: No, tak s tím bych nespěchal, Penelene. Jsem si totiž jist, že kapitán Kornbit by nedovolil Marii odplout.
7: Ale co pak je možné tohle kapitánovi zatajit?
5: Můžeme se o to pokusit.
0: 23. března, krátce po východu slunce, zdvihá La Genardie kotvy.
1: Vyplouvá na dalekou cestu do končin, z kterých se již nevrátilo tolik námorníků.
2: V zádech máme dobrý vítr. Počítám s plavbou k Fajerským ostrovům, kam mohl vítr trosečníky zahnat. A když zjistíme, že nepřistáli v žádném z tamnějších přístavů, tak je budeme hledat v severním ledovém oceánu. V každém případě přistaneme v Bude, abychom doplnili zásoby. A potom prohledáme severní pobřeží Norska.
5: Navrhoval bych, kapitáne, prozkoumat nejdřív břehy Islandu.
7: To nechápu, pane Vasilí. Proč břehy Islandu? V době katastrofy zuřila přece severní vichřice. A z toho můžeme předpokládat, že trosečníci byli vrženi spíše na norské pobřeží.
5: Větry poblíž Melstrému neustále mění směr, pane Penelen. Dle mého názoru mohl ty nešťastníky zachytit mořský proud, který je pak zcela jistě donesl na islandské pobřeží.
7: Mořské proudy, o kterých mluvíte, pane Vaslinku, jsou nejméně o 200 mil dál. Tak je to vyznačeno na všech námořních mapách. Jsem přesvědčen, že kapitán Kornbit zvolil správný směr.
5: Být vámi, kapitán Kornbite, vzal bych v úvahu spíše než námořní mapy a názory pana Penele na moji zkušenost s plavbou v severních mořích. Změnil bych kurz směrem na Island.
2: Jestliže něco dalo Louisovi a jeho přátelům naději, že nebudou rozdrceni v propasti Melstrému, pak je to severní vítr. A ten je mohl zahnat jen k norskému pobřeží.
5: Když máte tu jistotu...
2: Tento předpoklad ve mně udržuje víru, že naše výprava se setká s úspěchem.
5: Proč se tady mračíte?
2: Proč? Po celé dva dny Co jsem na cestě, myslím na Marii. Nechtěl jsem prodlužovat její utrpení zloučení. A tak v den odplutí, ještě v noci, jsem odešel na palubu La Genardie. A nedal jsem jí ani políbek na rozloučení.
3: Mějte odvahu, strýčku.
2: Marie? Marie, ty jsi na palubě.
3: Žena přece může jít hledat muže, když se otec vypraví hledat syna.
2: A jak chceš snášet útrapy, které nás čekají?
3: Jsem tu s vámi. A se svými statečnými přáteli Vaslingem a Penelenem.
2: To oni tě ukryli na palubě?
7: Byli jsme tu my, pane konvite. Mohu-li mluvit za sebe, nelituji toho, že jsem to udělal. Maličká je, silná a odvážná.
8: Připravil jsem pro Marii kajutu. Teď už se nebude muset skrývat v podpalubí. Dovolte, pane konvite, abych ji do kajuty doprovodil.
9: 15 stupňů severně! Ostrovy!
2: Kormidlo 15 stupňů vlevo a stáhněte kosatku. Směr sever.
7: Jedna věc mi nejde na rozum, pane konvite. Proč chtěl vlastně obrátit loď směrem k islandskému pobřeží?
2: Na pátrání, které vedeme, může mít každý z nás jiný názor.
7: Ovšem, názor pana Vaslinga je opravdu dost podivný. Žádný zkušený důstojník by takhle neuvažoval. A Vaslink je zkušený důstojník.
2: Co tím chcete říct, Penelene?
7: Vlastně nic.
2: No snad přece něco.
7: Napadlo mne, jestli Vaslink nechce zmást naše pátrání.
2: To je nesmyslné podezření. Jaký by měl Vaslink důvod? Je to nejlepší přítel mého syna. Na všech plavbách z Genardie to dokázal. Louis o něm vždycky říkal, že nepoznal poctivějšího člověka.
7: Promiňte, pane konvite.

0: 20. den plavby dorazila Genardy podle plánu kapitána Kornbita k Fajerským ostrovům.
1: Ve zdejších přístavech není o Geletě Frúrn ani o trosečnicích jediné zprávy.
0: 28. den plavby.
1: La Genardy přistává v Bude.
2: Vidím, že je vám chladno, Marie. Dovedete si představit, jak vám bude o 200-300 mil severní?
3: Každý den se otužuji. A každý den snáším chlad o něco lépe. Až přijde polární mráz, budu na něj připravena, pane Vaslingu.
2: Obdivuji vaší vůli. Ale co kdybyste ji napřela jiným směrem?
3: Teď vám nerozumím.
2: Zapomeňte na to, čeho nemůžete nikdy dosáhnout. Louis je mrtev. Nemůžete se s ním setkat. Maelstrom do sebe vtáhnul jak šalupu, tak Geletu. Na hladině nezbylo po troskách ani stopy. Je to kruté, ale poctivé, co vám říkám. A budu vám to říkat stále. Navrhněte panu Kornbitovi, abychom se vrátili. On vás poslechne.
3: Slíbil jste mi, že uděláte všechno, co vám přikážu, pane Vaslingu.
2: To také splním.
3: Zkuste uvěřit tomu, že Louis žije.
0: Již třetí den zuří na moři prudká bouře.
1: Lodě nemohou vyplout z přístavu.
0: Z města se vrací kapitán Kornbit, přináší důležité zprávy.
4: Marie, Penhelene, Vaslingu, musím vám něco přečíst. Něco úžasného. Vlastně bude nejlepší, když to přečteš, Marie, sama.
3: Dne 26. dubna na palubě lodi Frúrn. Připlula k nám šalupa z lodi La Genardy. Všichni jsme byli strženi proudem k ledovcům. Buď nám nebe milostivo.
4: Jedna rybářská rodina mě dala informaci, že před několika dny byla nalezena láhev se zprávou. Ta láhev byla odevzdaná norské námořní společnosti a tam mě tu zprávu taky předali.
3: Luží je. Určitě žije.
5: Najít trosečníky v ledovém moři je stejné jako hledat jehlu v kupce sena.
4: Je jaro a ledy začínají tát. Doba jako stvořená pro průzkum arktického moře.
5: Připravím loď k vypluti.
4: Zamíříme k východnímu pobřeží Grónska. K 70. stupni severní šířky.
5: Rozkaz, pane Kornbite.
4: Tak co, Penhelene? Ještě si myslíte, že chce Vasling znesnadňovat pátrání?
6: Nespustí z Marie oči. Provází na každém kroku.
4: Přestaňte s tím, Penhelene. Jednou provždy s tím přestaňte. Důležité je, že máme první stopu. A já jsem si jist, že se objeví druhá, třetí a nakonec Louise najdeme.
0: La Genardy doplní zásoby.
1: Příštího rána se bouře uklidní.
0: Před přídí brigy se rozevřou olověné vody polárního moře.
1: 38. den plavby, severní vítr opět zesílí.
7: Strážný koš kapitánovi! Ledovce na pravo boku!
4: Kormidlo o 3 stupně vpravo!
8: Kormidlo o 3 stupně vpravo, pane!
4: A připravte tyče a odstrkávejte kry od boku lodi.
8: Jako bych usítil náraz na lodní dno.
4: To byla jenom ledová třížď. Ta nemůže La Genardy ohrozit. To je pevná loď.
7: Ledovec na pravo boku! A přímo před námi!
8: Hopla!
4: Kormidlo o 12 stupňů vpravo!
8: Kormidlo o 12 stupňů vpravo, pane! Jinou ledovec se nám už nepodaří!
3: To není ledovec, ale obrovská ledová hora!
7: Rozprtí nás!
9: Všichni zůstaňte na svých místech! Slyšel jste rozkaz o piku?
8: Držte se!
3: Led na ledovci se příští!
7: Ledová hora se na nás kráčí!
8: Marie, pozor! Drž se lana!
3: Já nemohu! Proud mi je trhá z rukou!
9: Vydržte, Marie! Ještě chvilku a budu vás! Chyťte se mého pasku! Tak a teď ruky! Nebojte se, pevně vás držím! Teď už se vám nemůže nic stát.
3: Děkuji vám, pane Vaslinku. Zachránil jste mi život. A přitom jste riskoval svůj.
9: Slíbil jsem vám, že vás budu chránit. Sliby jsem zvyklý plnit, to je všechno.
4: Děkuji vám. No ještě několik metrů a byli bychom rozdrceni.
0: Ledová hora před nimi najednou zmizela.
1: V tomto ročním období je to zcela běžný jev. Základy ledovce se začnou rozpouštět a tříštit při srážkách s druhými ledovci. Pak se těžiště plující hmoty posune a ledové hory se kácejí.
0: Bylo to jako zázrak.
9: Zázrak je tu jenom jediný. A to Marie. Je to nejodvážnější žena, kterou jsem v životě spatřil.
3: A vy jste statečný muž, pane Vaslingu.
9: Takových ledovců budeme na naší cestě k severu potkávat čím dál tím víc. Pak narazíme na ledové pláně. V našem pátrání nám pomohou pouze psi a saně. Krajina, kam směřujeme, je opuštěná Bohem i lidmi.
3: Těm, kteří milují, pomáhá Bůh i v takové krajině, kde budeme pátrat.
9: Kdyby váš Luj nebyl mezi živými a já si měl vybrat z tisíce žen, vyberu si docela určitě vás.
10: Pomoc! Pomozte mi!
5: Ukažte. Zdá se, že je to jenom vymknutá ruka. Za okamžik bude v pořádku.
10: Sáhla na mne smrt, pane Vaslingu. Něco tak hrozného jsem ještě neviděl.
5: Budete si muset zvykat, opiku. Teď musíte vydržet. V ruce to trochu křupne. A už je to dobré.
10: Nic nebude dobré. Všichni při tomhle dobrodružství zahyneme.
5: Jsem přesvědčen, že mě přinese štěstí. Moc ho potřebuji.
10: Jak můžete mluvit na 72. stupni severní šířky o štěstí?
5: Třeba to brzy pochopíte.

0: Nevím, jestli je to odpověď. Chudák slečna Marie, co když opravdu zmizne? Měl bych určitý návrh. Zůstanu na lodi a budu ji hlídat. Vařit, topit, postarám se o ní. A vy zatím můžete v klidu pátrat.
1: To je skutečně výborný nápad, Otik. Má jen jednu vadu. Bojím se totiž, že by se Marie musela starat o vás. Raději mi řekněte, zdali jste zkontroloval zásoby na přední palubě.
0: Zkontroloval. Zodpovědně. Všechno dělám zodpovědně. Měli jste mě poslechnout. Mám zkušenosti.
2: Jsem přesvědčen, že se o ně s námi rozdělíte. Na cestě k tomu bude dost příležitostí.
3: Slunce nezapadá za obzor. Obloha je temně modrá. Všude kolem nekonečně bílá pláň. Nastal dlouhý polární den.
4: Strýčku, podívejte se tam vpravo. Vidím světla. 3, 4, 5.
2: Kéž by to byl můj syn. Když se vydáme tím směrem, za necelou hodinu ke světlům dorazíme.
5: Bohužel se mýlíte, pane Kornbite. Ta světla, to jsou ohně domorodců. Vrací se zpět k jihu. Chytali zde ryby na zimu. A pak, i kdybychom se vydali tím směrem, není to hodina cesty, ale nejméně 5. Vzduch je zde totiž tak řídký, že zkresluje vzdálenosti.
1: Ať je vzdálenost jakákoliv, mohli by nám podat zprávu, zda neviděli Frůrn.
4: Vydáme se za ním.
1: Vy zůstanete zde. Budete zabezpečovat tábor. Já a pan Vasling se za nimi vypravíme sami.

0: Penelen a Vaslink už by měli být tady. Říkali, že se vrátí nejpozději za 10 hodin.
1: Nemějte o ně strach, stričku. Je to krásné, že všichni držíme pospolu.
0: Slyšela jsi to?
1: To byl jen poryv větru.
0: Snad máš pravdu. Vítr sílí.
2: Blíží se k nám sněhová bouře. Slyšíte to burácení?
0: Podívejte se tam vpravo.
1: Lední medvědi.
0: Ucítili nás.
2: Míří k nám.
0: Z druhé strany se vrací Penelen a Vaslink. Snad tak budou dřív než medvědi.
1: Co se to děje? Jakoby se pode mnou třásl led.
2: Pomozte mi stát. Led se celý kýve.
1: Krab puchlo. A my od medvědů odplouváme. Jsme zachráněni.
3: Přinášíme dobré zprávy, pane Kornbite. Domorodci před měsícem zahledli loď, která plula na sever. Byla bez stěžňů a měla uražené kormidlo.
4: Proč by to měla být zrovna Frůrn?
3: Nakreslili nám tu loď do sněhu svým tvarem a nástavbou na zádi. To byla typická norská loď. A v Bude byla hlášena tento rok pouze jediná ztráta norské lodi. Takže omyl je vyloučen.
0: Poděkujeme Bohu za tuto příznivou zprávu.
2: Zajisté, pane Kornbite. Ovšem pokud loď byla neovladatelná, naděje, že se nepotopila, je minimální. V noci se mi zdál sen. Louis nás v něm pozoroval z onoho světa a radil nám, abychom dál nepokračovali.
1: Louis je živý. Je tady na zemi a čeká na ně. Jste nejsilnější z nás, pane Veslingu. Pod vaším vedením se nám podaří Louise najít.
0: Až se vrátíme, odměním se vám.
2: Nic nežádám. A pokud mám pochybnosti, je to jen kvůli vám, Marie. Pečlivě se připravíme na cestu a vyrazíme dál na sever. Půjdeme tak dlouho, dokud nám budou stačit síly.

0: Jsme na cestě už 140 dnů. Pořád stejně bílá ledová pláň. Jenom sníh. Nic než sníh. Co když se nestačíme vrátit na Žernardy a zastihne nás tady polární zima? Pane Raslingu, vy přece nejlíp víte, že tahle výprava je nesmyslná. Řekněte to už konečně, já vás o to prosím.
1: Raslingu, psi jsou vyčerpaní.
2: A vy, Penelene?
1: Síly mě ubývají, ale pokračovat v cestě mohu. Ovšem, pan Kornbit.
3: Stričku, třesete se zimou. Potíte se. Vždyť vy máte horečku.
4: Jsem v pořádku.
2: Odpočiňte si na saních, pane Kornbite. Připřáhněte mě ke psům, Marie. Pomohu jim táhnout.
3: Děkuji vám, pane Vaslingu.
2: Ti, kteří mě mají rádi, mi říkají André.
3: André, my to dokážeme, vidíte.

0: Nejsme na zemi, ale v bílém pekle.
1: Nic nevidím. Všude je bílá tma. Pane Lene, Vaslíku, kde jste?
0: Tady. Pane Lene, vstaňte nebo zmrznete.
2: Vůbec necítím pravou nohu.
0: Máte ji omrzlou. Musíme postavit iglu. Několik dnů si odpočineme a pak znovu vyrazíme.
3: Důvěřuji vám, André. Stejně jako Luizovi a stričkovi.
0: Mě byste měla důvěřovat víc.
3: Jak to myslíte?
0: Jedině já vás mohu učinit šťastnou.
3: Ano, ano, jedině vy. Když najdete Luize.
4: Marie. Marie, kdyby se se mnou cokoliv stalo, velení převezme André Vaslík.
3: Stričku, vy se uzdravíte. Opustíme iglu, jen co venku přestane ta strašná sněhová vichřice.
5: Špatně se tu dýchá. Jako by tady v té ledové díře ubýval vzduch.
2: Jsme zasypáni sněhem. Nad námi jsou naváty spousty sněhu. Musíme je prorazit a přivést sem kyslík.
6: Jenomže sníh se změnil v noci v led.
5: Dřív než prokopeme led, zadusíme se.
6: Všichni musíte vstát. Dole při zemi už není kyslík.
5: Nemohu dýchat.
6: Mlčte, opiku, a chopte se sekery.

0: Konečně čistý vzduch.
1: Nebe je úplně modré. Po bouři ani stopy.
2: Mám na sobě ledový krunýř a ne šaty. Všechno na mě mrzne. Žádám, abychom se neprodleně vrátili na vaše nardy.
3: A kde jsou psi a saně?
2: Ve sněhové bouři se psi utrhli. Zmizeli i se saněmi, na kterých jsme měli většinu zásob. Musíme se vrátit na laže nardy, jinak zahyneme, pane Konbite.
3: Ano, ano, vrátíme se. Nic jiného nám nezbývá.
1: Nemůžeme se vzdát. Musíme lože najít.
4: Udělali jsme, co bylo v našich silách, Marie. Pan Vasling má pravdu. Vrátíme se, pokud se nám to ještě vůbec podaří.
5: Penelen se otočí a udělá první krok zpět.
6: Opek ulehčeně vydechne. Následuje Penelina.
5: Po tvářích kapitána Cornbita stékají slzy. Ale i on se obrátí k Jo.
1: Podívejte se tam k severu. Za ledovcem stoupá kouř. A kde je kouř, tam je oheň. A kde je oheň, tam jsou lidé. Strýčku Cornbite, vraťte se!
3: Žádný kouř nevidím.
2: To jsou jen přeludy. Zbytečné naděje, Marie. Říkal jsem vám to od začátku.
1: Dobrá. Půjdu tím směrem sama.
2: Slíbil jsem vám, že vás budu doprovázet. A to také dodržím. Ale vy mě slibte, že se pak se mnou vrátíte na laže nardy.
1: Neslyšel jste nic? Jakoby někdo volal.
2: Kam u vás smysly? Musíte se smířit s tím, že Louis je mrtev. Je mrtev. Rozumíte?
1: Ne. Poslouchejte. Slyšíte? Nemýlila jsem se. Stříčku, Penelene, opiku, tam jsou lidé.
5: A pak spatří jednoho z nich.
6: Muž těžce kráčí k ním.
5: Teď padá.
6: Je to Cartroa.
7: Cartroazi, probuď se, chlapče.
3: Zemřel.
2: Tamhle je iglu.
3: A tady je kříž. Je na něm věryto jméno námořníka Nugeta. Ale kde je můj syn?
5: Z iglů vychází muž.
6: Je vyhublý a celý zarostlý.
5: Marie se rozběhne k němu.
6: Teď již běží všichni.
1: Luizi, já jsem to věděla, že tě najdu.
8: Marie. Drahá Marie. Otče. Děkuji vám všem. Penelene, opiku, Vaslingu.
2: Mě nemáš proč děkovat. Nevěřil jsem, že tě najdeme. Myslel jsem, že celá výprava je zbytečná. Od začátku jsem od ní všechny zrazoval.
1: Luizi, neposlouchej Andrého. Nebýt jeho, vůbec bychom sem nedošli. Zachránil mě život.
8: André, drahý přítel, děkuji ti.
4: A kde je norská posádka?
8: Hned po ztroskotání odešla. Viděli jsme, jak míří pokrách na jich. Jenomže přišla strašná bouře. Kry se přímo pod námořníky prolomili. Už jsme jim nemohli pomoci. Zbyli jsme tu jen tři. Nugé zemřel před 14 dny. Cartroa před chvíli někam vyběhl. Vrátí se.
4: Nevrátí, Luisi. Jsi jediný, koho jsme zachránili. Před chvílí nám Cartroa vyčerpáním zemřel v náručí.
8: To je strašné. Zemřít v okamžiku, kdy přichází záchrana. Ubohý Cartroa.
4: Teď je třeba, abychom si na nejnutnější dobu odpočinuli a pak se vrátili na laže nardy.
8: Trápí mne hrozný hlad.
2: Tohle je vše, co máme. Pár drobků masa. Musíme se dostat co nejrychleji na Žernardy. Tam je zásob dost. Vyrazíme okamžitě.
1: Ale Louis i strýček si potřebují odpočinout. Jsou oba příliš vyčerpaní.
3: Marie, není jiná možnost. Buď půjdeme okamžitě zpátky, nebo tady zahyneme.

0: Luisi, synu, o jednu věc tě prosím.
1: Buď klidný, otče. Nemluv.
2: Kašel pronásleduje kapitána Cornbita stále víc.
3: Kašel a horečka.
2: Tváře má každým dnem propadlejší a jeho chůze je nejistá.
3: Ale takový záchvat kašle jako nyní ještě nikdy neměl.
1: Otče, ty kašleš krev.
0: Nemohu dál, chlapče. Přišel čas, abych se rozloučil. Zavolej všechny. Zavolej Marii. Chci vám požehnat.
1: Marie, Vaslinku! Penelene, opiku, vraťte se! Můj otec je mrtev.
4: Vykopáme mu hrob.
5: Žádný hrob se kopat nebude! Musíme si pospíšit!
1: Když jsem vás požádal, abyste jel se záchranou šalupou k Frůrn se mnou, tak jste odmítl. Byl jste přitom mnohem zdatnější než Kartola nebo Nuge. Jste zbabělec, opiku! Víc vám nemám co říct!
5: Lepší živý zbabělec než mrtvý hrdina!
1: Stojte, opiku, nebo vás zastřelím! Řekl jsem, že otce pohřbíme!

0: Penelene, musíš vstát a jít.
1: Lucy, ne, já už nemohu.
2: K lodi zbývá sotva 5 mil.
1: Jeden krok je pro mne 1000 mil.
3: Vidím, leže Nardi. Jsme u cíle.
1: Už nemohu. Chci se mi spát. Nechte mě chvilku spát.
2: Musíme jít. Tam vpředu je jídlo. Citrony. Pemikan.
4: Teď upadla Marie.
5: Ani Louis, ani Vaslink nemají sílu jí zdvihnout.
4: Plazí se po kolenou, nemohou vstát.
5: Nedojdou.
4: Od záchrany je dělí posledních pár kroků.
5: Těch nejtěžších.
3: Louis, dokázali jsme to. Jsme na naší Laži Nardi.
2: Mám hlad. Do skladiště půjdu první. První si vezmu citrony a pemikan. První si vezmu sušené maso z lososa.
6: Stůjte, opiku! Na lodi jsem velitelem já. Půjdeme v takovém pořadí, jaké určím.
2: Tady žádné velení neplatí. Už nejsou nadřízení a podřízení. Můj jediný nadřízení je hlad.
6: Opiku!
2: Jak to, že dveře skladu nejdou otevřít?
7: To byste snad měl vědět vy, opiku. Poslal jsem vás přece zkontrolovat potraviny. Napřed se musí otevřít vodotěsná přepážka. Co pak jste zapomněl?
6: Naštěstí je Laže Nardi důmyslně konstruována. Kdyby v jejím boku vznikla trhlina, nepotopí se. Voda zaplaví jen určitou část lodi. Penelene, pomozte mi.
7: Zásoby někde. A tamhle v boku je díra.
6: Musela je vyplavit voda ještě během vaší cesty.
7: Vím, kde se to stalo. Srazili jsme se s ledovcem. Opiku, vy jste stav zásob vůbec nekontroloval. Proč jste neuposlechl rozkaz?
2: Já jsem tam šel podle rozkazu. Chtěl jsem kontrolovat, chtěl, ale tam dole to hrozně hučilo, tak jsem dostal strach a šel jsem zpátky.
7: Proč jste nehlásil, že jste rozkaz nesplnil?
2: To jsem měl taky strach.
3: Luigi, tady jsou citrony a pemikán.
2: Jenomže tahle zásoba k přežití nestačí. Pro 5 lidí je to málo.
7: Co budeme dělat?
6: Zásoby si spravedlivě rozdělíme. Víc se dělat nedá. Snad nám pomůže Bůh.
2: Opik nesplnil rozkaz. Musí být potrestán. Strumpové! Domluvili jste se na mě!
7: Kam běžíte, opiku? Stůjte!
6: Strach mu zatemnil rozum.
2: Vrátí se a bude chtít získat potraviny. Za každou cenu. Použije i násilí.
6: To je velmi pravděpodobné.
2: Pokud mě všichni důvěřujete, budu skladiště potravin hlídat. Mám z vás nejvíce sil. Potřebuji jen pušku a ostré náboje.
6: Doufám, že ani první, ani druhé nebudeš nucen použít.

0: Stůj, opiku!
1: Věděl jsem, že tady čekám dobře. Teď bych měl vzbudit ostatní a zastřelit tě jako psa.
2: Chci citrony a pemikan. Chci žít.
1: Právě o tom si musíme promluvit. Pro 5 životů na téhle lodi není místo. Ale pro 2 ano.
2: Pro jaké 2 životy?
1: Pro můj a tvůj. Když se my 2 spojíme, docela určitě se vrátíme do Dunkerque. Tam pak řekneme, že všichni ostatní zemřeli cestou. Tajemství, jak to skutečně bylo, si vezmeme samozřejmě do hrobu.
2: To má být les.
1: Přátelská nabídka. Ti 3 jsou tak zesláblí, že s námi nedokážou bojovat. A budou slábnout dál a dál. Jeden po druhém zemřou na podvýživu. Napřed se jim začnou vyklat zuby. Pak se na jejich těle objeví vředy. První dle mého názoru zemře Louis Corbett. Už teď je dostatečně zesláblý.
2: Pak Marie, Penelen.
1: Tak co? Jak se rozhodneš?
0: Chci žít, pane Vaslinku.
1: Věděl jsem, že se domluvíme.
3: Je ráno. Luizi, musíme vstávat.
4: Mám strašný hlad.
3: Rozdělíme si denní příděl. A pak někdo z nás musí Vaslinga vystřídat.
5: Zůstaňte všichni stát na palubě. Co to má znamenat, André? Proč na nás míříš puškou?
6: Zásoby na téhle lodi jsou jen pro mne a tady pro opika. Rozhodl jsem se, že převezmu definitivně velení na La Genardy.
5: Zbláznil ses! Teď není čas na žerty, příteli!
6: V jednom jsi se zmýlil, Luizi Corbette. Nikdy jsem tvůj přítel nebyl! Už od první chvíle, co jsem tě poznal, jsem ti záviděl. Tvoje kapitánské prýmky, tuhle loď. A nejvíc ze všeho Marie.
7: O čem to mluvíte, André?
6: Proč myslíte, že jsem se vypravil na tuhle cestu? Jenom proto, že jste se plavila také vy, Marie. Kdybyste zůstala v Dunkerque, zůstal bych tam s vámi a dvořil bych se vám tak dlouho, dokud byste mi nepodlehla. Ovšem, vy jste se rozhodla jinak.
7: Mlčte!
6: Zpočátku jsem chtěl změnit směr pátrání. Avšak Penelen začal můj záměr tušit. Musel jsem najít rafinovanější taktiku. Pravděpodobnost, že tě najdeme, Luizi Corbette, byla 1:100.
7: Hnusíte se mi!
6: Až byste zjistila, že Louis Corbett nežije, určitě byste neodolala, kdybych vás požádal o ruku. Ale na tom teď nezáleží. O vaší lásku už nestojí. Chci si zachránit to nejcennější, co mám. Holý život.
5: André, zpamatujte se! Já věřím, že jde jen o chvilkové pomatení smyslů.
6: Mé smysly jsou v pořádku. Ale ty vaše poznenáhlu otupí. Citů se totiž nenajíte. Ty jsou teď k ničemu. Budeme se muset rozdělit na mrtvé a živé. Já a opik budeme ti živí. Dejte ruce pryč od dýky, co máte za pasem, Penelene.
2: Podívejte se vlevo, na dolní palubu.
8: Na pravém boku La Genardy se objeví 2 lední medvědi.
9: A na přídi 3. a 4.
5: Tak obrovské lední medvědy jsem ještě neviděl. Musíme se spojit, André. Není jiné východisko. Tohle bude skutečný boj na život a na smrt.
6: S tím, koho nenávidím, se nespojím nikdy, Luizi Corbette.
7: Mám-li zemřít, chci zemřít s tebou, Luizi.
5: Ubráníme se jim.
2: Díkou!
8: Louis nestačí odpovědět.
9: 2 medvědi se ženou s bojovným řevem k ním.
8: Penelen vykročí vpřed, medvěd je těsně před ním. Styčí se na zadní a sápe se na Penelena.
9: Penelen vší silou bodne.
8: Na přídi se ozve výstřel. To Vaslink vystřelil po druhém medvědovi.
6: Má dost! Trefa přímo do srdce!
8: Penelen vytahuje dýku z těla šelmy. I druhý medvěd je mrtvý.
9: Ale Louis Corbett se marně snaží odrazit útok 3. Konečně se mu to podaří. Rána dýkou je však vedena nepřesně. Zraněná šelma se chystá k novému útoku.
6: Opiku, nač čekáš? Pomoz přece medvědovi!
2: Rozumím, pane!
6: Zastřel Louise Corbetta, hlupáku. K čemu jsem ti dal pušku? Neboj se, Corbett tě nemůže dýkou ohrozit. Jsi v bezpečí, tak střílej!
7: Opiku, prosím vás, ne!
6: Tři Říkal jsem ti, aby střílel po Kornbitovi, ne po medvědovi. Neposloucháš rozkazy.
8: Zraněná šelma po Opikově výstřelu zakolísá.
9: V zápětí se opět vztyčuje a napřehuje tlapy k smrtícímu úderu. Louis Kornbit už nemá sil.
10: Pane Kornbite, vydržte! Tentokrát medvěda zastřelí.
5: Co to děláte? Opiku!
8: Opik skočí mezi medvěda a Louise Kornbita. Kryje Louise svým tělem.
9: Teprve pak může vystřelit s jistotou, že šelma v předsmrtné křeči Louise Kornbita nerozsápe.
8: Konečně.
9: Medvěd je mrtvý.
8: Ve Vaslingově pohledu je nenávist.
9: Teď zdvihá pušku a míří na Opika.
6: Vy se proti mně chcete bouřit, Opiku? Varoval jsem vás. Zastřelím vás jako psa.
5: Pozor, Vaslingu! Za tebou je čtvrtý medvěd! Minul si ho! André, připoj se k nám! V puste už nemáš náboje!
6: S vámi se nespojím nikdy! Nikdy se ti nevzdám, Kornbite!
5: Zahyneš! Vrať se k nám! Já ti slibuji, že budeme spravedliví!
6: Nestojím o tvoji spravedlnost! Než abys mě soudil ty, raději zemřu!

0: Nedívejte se, Marie. Medvěd Vaslinga úplně roztrhal.
1: Sám si takovou smrt vybral. Jsme zachráněni. Děkuji vám, opiku. Kde se ve vás vzala taková odvaha?
2: Od malička mám strach. Dal jsem se k námořnictvu, abych se ho naučil ovládat. Vůbec se mi to nedařilo. Na téhle výpravě jsem selhal ze všeho nejvíc. Až teď jsem to dokázal.
1: Nebýt vás, nebyl bych mezi živými. Zde je má ruka, příteli.
3: Luisi, kry před námi se rozestoupily. Kdyby nás nevěznili ty dva ledovci v ústí zálivu, mohli bychom zvednout kotvy.
0: Na lodi je ukryto několik náloží dynamitu. Pokusíme se ledovce vyhodit do povětří.
2: Odpálím nálož sám.
1: Vané, opiku, tuhle práci vykonáme společně. Doufejme, že bude poslední.

0: Luisi, slyšíš? To je náš svatební pochod.
1: Blížíme se k Denkerk, Marie.
2: Ano, jsou doma.
3: Odolali mrazu i sněhovým bouřím.
2: Po 370 dnech plavby a pochodů nekonečnými polárními pustinami, konečně doma.
0: Půjč mi dalekohled, Luisi.
2: Celé Denkerk stojí na molu.
1: Rovnou z paluby půjdeme do kostela. Ty budeš můj svědek, Penelope.
0: A ty, Opiku, náš první svatební host.
2: Toho dne farář v Denkerk slouží dvě mše.
3: Tu první za duši odvážného Jeana Cornbita.
2: Druhou za štěstí obou snoubenců.
3: A tak končí příběh o tom, že láska a odvaha vítězí nad zbabělostí a nenávistí.
2: A také o tom, že když je člověk věrný, pomůže mu.

Záliv u San Franciska je velmi rozsáhlý. Jeho vody jsou bohaté na všechny možné druhy ryb a proto jeho hladinu brázdí nejrůznější rybářské čluny s všelijakou posádkou. Před tím pestrým pronárodem je ovšem nutno ryby chránit. A tak vyšel celý soubor moudrých zákonů proti rybářským pirátům. K tomu, aby se ty zákony dodržovaly, byla rybářská hlídka. Jeden čas jsem sotva jako 17letý výrostek byl jejím členem i já. Mezi rybáři u zálivu byli z velké části Řekové a mezi nimi byl jedním z nejvýznamnějších Demetrios Kontos. Zatím s ním ještě nikdy nebyly žádné potíže. A pochybuji, že bychom se byli kdy střetli, kdyby si nepořídil nový lososí člun. Postavil si ho sám a když ho dokončil a spustil na vodu, přišel na to, že se mu věc podařila ještě lépe, než očekával. Kontův lososí člun byl skutečně daleko rychlejší než všechny ostatní v zálivu i na řekách. I hned tím úspěchem spišněl a to mu zatemnilo jeho mysl. Poslal nám do Benicie vyzývavý vzkaz, že vypluje příští neděli z Valjecho a bude tam chytat lososy a strážník Charlie LeGrand, ať ho jenom zkusí chytit. Tady musím připomenout, že od sobotního západu až do pondělního východu slunce nesmí nikdo lososy lovit, aby měli aspoň chvíli času a mohli doplout nahoru do řek, třít se a klást jikry. Většinou to rybáři dodržovali. Ale teď tohle. Do té doby jsme o novém člunu Demetria Konta neslyšeli. Náš člun byl dost rychlý a uměli jsme v něm plachtit jako málo kdo. Nebrali jsme proto Řekovu výzvu příliš vážně, ale v neděli odpoledne, když mořská brýza zesílila, se v dálce objevila Demetriova plachta. Přivítal ho nadšený řev rybářů a námořníků, kteří o jeho výzvě věděli a shromáždili se na hrázi, aby byli svědky zajímavého utkání. Demetrios Kontos odplul do úžiny a skasal plachtu. Pak začal pomalu rozvinovat síť. Nespustil jí mnoho, snad 15 metrů. Ale my jsme stejně byli zaraženi jeho drzostí. A v té chvíli jsme ještě nevěděli, že ta síť byla už stará a chatrná. Charlie se probral z ohromení první. No to jsem blázen. Proč nás vůbec takhle provokuje? A k tomu ještě přímo v naší vodě, tady před Benicií. Demetrios Kontos si zatím hověl ve člunu a když spozoroval, že v síti uvízla ryba, vytáhl pár metrů sítě, uvolnil z ní lososí hlavu a vhodil lesknoucí se tělo do člunu. Obecenstvo to uvítalo vítězným pokřikem a to už bylo víc, než strážník Charlie LeGrand dokázal vydržet. Tak jeden mládenče, řekl mi velitelským hlasem. Skočili jsme do člunu a napnuli plachtu. Když jsme odrazili od hráze, viděli jsme, jak se Demetrios dlouhým nožem odřízl od sítě a v zápětí zasvítila ve sluneční záři jeho plachta. Skočil na záď a zamířil velkým obloukem pryč.

0: Byli jsme za ním tak 10 metrů a znali jsme rychlost našeho člunu. Věřili jsme, že Demetria za chvíli dostihneme. Jenže se nám to nějak nedařilo. Klouzali jsme po hladině sice jako po másle, ale on také a nějak se nám vzdaloval. Brzy už plul na druhé straně úžiny a my jsme za ním zůstali tak beznadějně daleko, že to Charlie vzdal. Vraceli jsme se zpátky a na hrázi v Benisi se nám diváci srdečně chechtali. Výsměch nás trápil až do pátku. A pak jsme dostali nový vzkaz, že Demetrios Kontos hodlá příští neděli lovit lososy jako posledně. A historie se opakovala. Charlie samozřejmě mohl vytáhnout pistoli a vypálit na Demetria dobře mířenou ránu. Jenže už dávno jsme jeden o druhém věděli, že nedokážeme střílet po rybářích, kteří se provinili menším přestupkem a prchají, aniž by sami vytáhli ručnice nebo revolvery. Dokonce v tom ohledu došlo mezi rybáři a hlídkou k jakési mlčedlivé dohodě. Když utíkali z místa činu a my po nich nestříleli, oni se zase s námi nervali a nekladli odpor, když jsme je dohonili. Demetrios Kontos to věděl jako všichni ostatní a bylo jisté, že když ho chytíme, že se nám zdá. Jenže my ho nedohonili. Museli jsme uznat, že se mu podařilo sestrojit lepší člun, než byl náš. Několik dní jsme přemýšleli, jak na něj vyzerá. A pak jsme na to přišli. Prostě budeme dělat, že Charlie to vzdal a za Demetriem popluju sám. Charlie však mezi tím posouší na koni, ale nenápadně dojede do Demetriova domu a tam ho uvítá. Charlie mu se ten nápad moc líbil. To je přece ohromná novinka, když rybářská hlídka pojede na koni, chechtal se, až se s ním třásla postel. V neděli odpoledne zahájil náš Demetrios Kontos své představení jako obvykle. Rybáři, diváci se předem pochechtávali naší rozmazelosti. Už bych měl jít, zašeptal mi Charlie, když Demetrios skasal plachtu a hodil síť do moře. Mrkl jsem na něj a hlasitě jsem se ho zeptal. Mám už tedy spustit člun? Odpověděl mi lhostejně, jak chcete, mládenče. Otočil se a loudal se pryč. Skočil jsem do člunu. Demetrios měl v té době na palubě už dva krásné lososy. Nespěchal jsem. A přitom jsem hrál pěkné divadlo o své neobratnosti. Napínal jsem plachtu jako zelenáč, pletl jsem si lana, námořníci a rybáři se málem váleli smíchy a Charlie zatím získával čas. Teprve, když jsem si byl jistý, že Charlie už sedí na hřbetě kobily daleko odsud, odrazil jsem od hráze a pustil velkou plachtu po větru. Silný závan ji nadmul a loď se naklonila na bok tak hluboko, že nabrala pár kbelíků vody. Vyvolalo to salvu smíchu. A když Demetrios zjistil, že ve člunu, který ho pronásleduje, je jenom jeden člověk a k tomu pouhý mládeneček, začal si se mnou hrát jako kočka s myší. Obsal krátký oblouk, takže jsem za ním byl sotva 10 metrů a vrátil se k hrázi. Všelijak kličkoval a uhýbal mi k velké veselosti diváků, kteří byli všichni na jeho straně a žádný z nich neocenil, že jsem byl celou dobu za ním a dělal přesně to, co on. Demetrios spoléhal na čipernou mořskou brýzu a silný odliv, které značně rozvlnili moře. Určitě věřil, že při dnešní honičce odpadnu co nejdříve. Jenže já byl ve svém živlu. V celém svém životě jsem ještě nikdy tak dobře neřídil člun jako dnes. Zdálo se mi, že každou i sebemenší obtíž znám daleko dřív, než se objevila. Naopak v nesnázích se ocitl Demetrios. Něco na jeho člunu nebylo v pořádku. Asi lano, které drhlo, takže se mu loď špatně řídila. V jedné chvilce, kdy proti mě získal obratným manévrem větší předstih, se pokoušel dát to zase do pořádku. Jenže já jsem mu nedal dost času. A tak se zase musel vrátit ke kormidlu a porucha mu dál dělala starosti. Už si přestal se mnou zahrávat a pustil se přímo k domovu, k Valjecho. Teď teprve asi litoval, že je ve člunu sám, protože kdyby byli dva, mohl snadno závadu opravit, zatímco druhý by řídil. Tažil jsem se těsně za ním a chvíle mi se mi zdálo, že už ho mám. Jenže se mi pokaždé vykroutil a unikl.
1: Honička pokračovala a vítr pořád sílil, takže jsme měli oba co dělat, aby nás nepřekotil. Můj člun by se určitě neudržel na vodě, kdyby do něj Charlie nedal jako zátěž několik kolejnic. Vítr byl stále silnější a ke všemu se úžinou hnal právě proti němu silný odliv. Moře proto bylo úskočné a zrádné. Honička pokračovala. Chvílemi se mi zdálo, že Demetria Conta už mám. Vítr stále sílil a silný odliv se hnal úžinou právě proti větru. Moře bylo proto úskočné a zrádné a pořád doráželo na mou palubu, takže jsem byl promočený, až země kapalo. A dokonce plachta byla mokrá až do poloviny dolní obruby. Byli jsme v úžině na ošklivém proudu její hladiny. Tady se vlastně proti sobě vrhaly vody od Valjecho, to znamená řeky Napa, a druhým zálivem voda dalších řek. Oba proudy na sebe narážely ve výřivém smrtonosném pěnění a aby to bylo ještě horší, vítr hnal k tomu osudnému místu strašlivé vlny. Všecky proudy se srážely a tříštily všemi směry. Tvořily víry a prohlubně, v nichž voda vřela jako v hrnci na ohni. Přitahovala k sobě všechno, tedy i naše čluny, na které metala tuny vodní masy hned ze závětří, hned z návětrné strany. Myslím, že moje myšlenky byly právě tak rozbouřené jako moře. Člun mi sloužil znamenitě. Říkal jsem si, nedej se zaslepit radostí. Ale věřte mi, byl jsem skoro opojený tím, jak ho ovládám. A zrovna ve chvíli, kdy jsem se tak vítězně tvářil, ucítil jsem tvrdý náraz a člun se okamžitě zastavil. Vyletěl jsem dopředu a spadl až na dno. Rychle jsem se vyškrabal nahoru a uviděl jsem nechutný, podlouhlý a zelenavý předmět pokrytý řasami a škeblemi. Postrach všech pobřežních námořníků. Volná plovoucí kláda. Před ní není nikdo bezpečný. Takový trám nasákne vodou a plave těsně pod hladinou, takže ho nikdo včas nepostřehne a nemůže mu uhnout. Na tu srážku doplatila moje příď, která byla nad ranc. V několika vteřinách se člun naplnil vodou do poloviny, několik dalších vln ho pak zalilo docela, takže šel ke dnu. Všechno se seběhlo tak rychle, že jsem se zapletl do lana a klesal jsem ke dnu s ním. Když jsem se konečně vymotal a vydral na hladinu, napolo udušený, s plícemi, které hrozily prasknutím, viděl jsem, jak se Demetrios Kontos ohlíží ze svého člunu a slyšel jsem jeho jízlivý smích. Plul rychle dál svým směrem a já mezi tím propadal zkáze. Nezbylo mi nic jiného, než plavat. Ale to je na tak rozdivočeném moři jen pouhý pokus, který může oddálit smrt jen o několik okamžiků. Rozbouřené divoké moře mnou zmítalo, vlny na mě dorážely ze všech stran, dusily mě a rdousily, voda mi vnikala do úst, do nosu, do uší, neviděl jsem nic, jen bílou mlhu, jak mě pršky mořské vody bodaly do očí. Potom jsem byl uchopen podivným vírem, jeho nálevka mě vtáhla za nohy pod vodu a kus dál vyvrhla v divokém víření zase na hladinu. Snažil jsem se před přívalem vln tajit dech, ale moc platné mi to nebylo, protože spousty vod mi dopadaly na hlavu v nejneočekávanějších okamžicích. Tohle jsem přežít nemohl. Dýchal jsem víc vody než vzduchu a pomalu, ale jistě jsem se topil. V tom jsem ucítil, jak mě někdo chytil za ramena a přetáhl přes roubení člunu. Kdo si mě hodil přes lavici tváří k podlaze. Zůstal jsem tam chvíli ležet, popadal jsem dech a z úst mi vytékala voda. Byl jsem slabý a zmámený, přesto mi zvědavost nedala. Obrátil jsem se, abych zjistil, kdo mě to vlastně zachránil a tam na zádi s plachetním provazcem v jedné a s kormidelní pákou v druhé ruce s veselým ušklepkem ve tváři pokyvoval dobrosrdečně hlavou Demetrios Kontos. Později se mi přiznal, že mě v prvním návalu pomstychtivosti chtěl nechat mořit na pospas. Jenže jeho svědomí zvítězilo a poslalo ho zpátky ke mně. Teď řekl, umíte zacházet s člunem moc dobře. Tak dobře, jako kdybyste byl dospělý muž.
2: Nevím, jestli někdy předtím udělal někomu takovou poklonu. Měl jsem z ní radost, ale dokázal jsem se jenom pokřiveně usmát. Pak už jsme spolu nemluvili. Já měl dost práce sám se sebou, abych se vzpamatoval. Demetrios pak měl co dělat se řízením člunu. Konečně přirazil ke hrázi ve Valjecho, přivázal člun a pomohl mi vystoupit. A ve chvíli, kdy jsme oba stáli na přístavní hrázi, vynořil se z úkrytu strážník Charlie LeGrand a položil mu ruku na rameno. Polekal jsem se. Úplně jsem na Charlieho a na naši úmluvu zapomněl. To nemůžete, Charlie, nemůžete ho zatknout. Zachránil mi život. Charlieovu tvář přeletěl zmatený výraz, ale pak řekl, nejde to, mládenče. Moje povinnost je ho zatknout. Dneska je neděle a v jeho člunu jsou dva čerstvě chycení lososi. Jak bych měl jednat jinak? Tvář Demetria Conta zbrunátněla hněvem. Měl pocit, že se s ním nejedná poctivě. Zachoval se přece jako slušný člověk. Zachránil život svého nepřítele z rybářské hlídky a za toho jiný nepřítel vede do vězení? Když jsme se vraceli do Benicie, byli jsme oba, Charlie i já, rozladěni a nemohli jsme se dohodnout. Já zastával ducha zákona, zatímco Charlie se dovolával jeho písmen. Zákon praví jednoznačně, že v neděli se lososi v Sanfranciském zálivu chytat nesmějí a on tedy udělal jen svou povinnost jako člen rybářské hlídky. Já jsem ovšem pořád tvrdil, že to byla nespravedlnost. A bylo mi Demetria Conta líto. Po dvou dnech jsme šli k soudu. Byl jsem předvolán jako svědek. A připadalo mi to jako nejhorší úloha, kterou jsem kdy měl. Musel jsem dosvědčit, že jsem na vlastní oči viděl, jak Demetrios Kontos chytil ty dva lososy, s nimiž ho později Charlie zatkl. Porota se radila ani ne čtvrt hodiny a vrátila se s rozsudkem vinen. Soudce tedy odsoudil Demetria k pokutě $100 nebo vězení na 50 dní. Po vyhlášení rozsudku předstoupil Charlie. Tak, a tady je ta pokuta, řekl a položil na pult 5 zlatých $20. Pak se obrátil ke mně a zakoktal se, je to jediná cesta, jak se z toho dostat, mládenče. Nějak mě začaly pálit oči. Chytil jsem ho za ruku. Já to zaplatím, vypravil jsem ze sebe. A Charlie se už zase dokonale ovládal. Přerušil mě. Svou polovinu? S tím jsem počítal od začátku. Zatím stačil advokát oznámit Demetriovi, že Charlie zaplatil nejen pokutu, ale i soudní výlohy. Demetrios vstal a šel Charlieovi stisknout ruku. V té chvíli se mu v očích zaleskla taková světla, že to zjasnilo i šerou soudní síň. Potom ovšem Demetrios, který se ve šlechetnosti nemohl nechat překonat, trval na tom, že zaplatí pokutu i odměnu advokátovi sám a skoro se rozhněval, když to Charlie nechtěl připustit. Myslím, že jsme tentokrát udělali pro rybářské zákony v zálivu u San Francisca víc než kdykoliv předtím. V rybářích to vzbudilo respekt nejen k nám, ale i k zákonům. Charlie se stal snad nejváženějším strážníkem v celých dějinách rybářské hlídky a já zase byl chválen jako mládenec, který umí řídit člun jako málokdo. Demetrios Kontos pak už nikdy zákon nepřestoupil. Místo toho se stal naším dobrým přítelem a často chodíval za námi do Benicie, aby si s námi popovídal.

0: František Ladislav Čelakovský, Ohlas písní ruských.
1: Bohatýr Muromec. Oj, za horami, za vysokými, za těmi lesy, za hustými, a za lesy hustými lichvinskými, vyletoval jasný mladý sokol na rychlých křídlech až pod oblaky. A zatím za sokolem tři jestřáby, tři zbojníci jestřáby jsou sehnali. Oni sokola obletovali, oni k sokolu doletovali, ostré zobce mu do těla zatínali, až jsou oni sokola k zemi strhli a strhnu vše, tak do smrti ubili. Oj, za horami, za vysokými, za těmi lesy, za hustými, a za lesy hustými lichvinskými, na koni se ubíral dobrý mládec. On nekvapem jel a jen pojížděl. Křížem ruce složiv, hlavu přikloniv, jak by po šírém poli hořce rozsíval. I vzali se odněkud, přiskákali tři jezdci, všichni sobaky tatarské. A oni dobrého mládence obskočili, ze zad z boku, ze předu naň doráželi, ostré šavle mu do těla zatínali, až jsou oni mládence z koně strhli a strhnu vše, tak do smrti ubili. Počali tataré mládce svlíkati z oděvu jeho drahého stříbrného, tož ze stříbrného i ze zlatého, a jali se v jeho oděv děliti, ubitému jinochu se posmívati. A spod lesa, lesa hustého, vzav se tu odněkud kůň vyjíždí. On nevyjíždí, on větrem letí. A na tom koni, na koni bohatýr Muromec, Muromec ze slavného města Muroma. Jedva Tatary zahlídnul, tři sobaky, on z toulu vynímá kalenou střelu. Střelu pustí stětivě hedvábné. Střela ta se zarila v bílá ňádra. V bílá ňádra prvního Tatařína. A Muromec vytasil meč ocelový. Mečem tím ocelovým rozpůlil v dvě půle druhého Tatařína. A třetí Tatařín, na kůň vyskočiv, utíká maní nemaní v šíré pole. I bylo se Muromci čemu smáti, i bylo bohatýru takto mluviti. Oj, kdo přede mnou utíká v šíré pole, na toho já meče netasívám. Zatím já střely kalené nepouštívám a pouštívám tě, můj koni bujný. Tomu hlasu kůň bujný porozuměl. On prvním skokem do půl pole, on druhým skokem do Tatařína a třetím skokem Tataru přes hlavu. I valí se, padá Tatařín k syré zemi. Na kusy lebka jeho roztřepena, tož rázným kopitem koně bujného. A vrátil se Muromec k dobrému mládci. K mládci tomu dobrému, ubitému. On vykopal hrob v šírém poli, do toho hrobu tělo položil, za duši jeho se pomodlil. A schytav a svázav koně tatarské, on s nimi ujížděl ve svatou Rus.
0: Veliký ptačí trh. Lítala síkorka, malá modřinka, po zemích podalekých cara ruského. Od Volhy ona matičky do Bucharska, do Tibetu, Kitaje, do Sibirska, Tobolsk a Irkutsk mimoletem vzala a devět moří modřinka přeletěla, Německo a Polsko k tomu proletěla. Čemuž ona síkorka, malá modřinka, daleké krajiny proletovala? Proto ona, síkorka, malá modřinka, daleké krajiny proletovala. Radostnou zprávu ona zvěstovala. Všemu ptactvu podnebeskému i pozemskému. všechněch ona ptáků přizývala, tož na veliký trh k moři synému, se vším tovarem, drahým zbožím i se všemi penězi hotovými. A bylo divu na syném moři, na jeho teplých, na zátokách. Hejnem se ptáci sletovali, na bohatých korábech přijížděli, se vším tovarem, drahým zbožím a byli stavu slavného, kupeckého. Datel v dlouhých řadech krámy stavěl, boudy zbíjel, stany rozbíjel a vše to za jednu, za denešku. I počali ptáci vykládati svoje tovary, drahé zboží a kupovači kupovati. Sokol s krahujícem kožišiny, liščiny, vlčiny, soboliny nedýmem propouštěné prodávali a jasné, dobré srsti vydávali. Čáp s jeřábem sukno prodával a sukno všech barev, pevné dobře. On na aršínu neodměřoval, odměřoval na svém čapím zobanu a čapí zoban dobrá míra. Měl tu též dedek veliké sklady, vzácných koží, tož safiánu, juchtoviny a korduánu, proto on dedek kožemi zapáchá. Vedle něho kupcová mladá se svými sestrami konopkami, plachty a provazy lodní prodává i se vším lodním příslušenstvím. Dále na kamky, na šatky sejný a na plátenko drahé, indické, labuť s husami, se služkami zdaleka kupce přivolává. Potom z Polska klénotníci, to špávy, sojky, žluvy, hosté bohatí, drahé kamení různého květu, prsteny zlaté i jiné klénoty za nevelký peníz prodávali. A chtěl-li by kdo na tom trhu hlučném všech prodavačů a kupovačů zejména a řadem vypovídati, nestačilo by z matičky Moskvy, z matičky kamenné Moskvy do Smolenska a ze Smolenska do Vitebska. I byl trh velký v polovic trhu, přijela sova, bohatá vdova, se svými strýci, všemi kulichy, se svými kmotry, všemi víry, statnými bojary, dvořany hladkými. Ona sovička, pyšná vdovička, mezi boudami se prochází a za ní milé příbuzenstvo, vírovské a kuliší urozenstvo. Ona do všech krámů nakukuje, vysoké obočí namhuřuje, tož i víři a kuliši přikukují, vysoké panské obočí přimhuřují. A ona sova, bohatá vdova, se svým milým příbuzenstvem všecky tovary a drahé zboží, soboliny i pěkné liščiny, dobrého sukna všelikých barev, i juchtoviny i safiánu, bílých plachet i provazů lodních, i drahé kamky šat kysejný, drahých kamenů různého květu i prstenů zlatých nakoupila. A mnoho jiného pokoupila. Bylo všeho všude 5000 rublů. Nahotově 5000 vyplatila. Z toho všem kupcům radost se stala. Radost se stala veselí nemalé. Počali kupci se veseliti, sovičku vdovičku velebiti. I počali z trhu se ubírati, zas do svých zemí dalekých krajin. Ach, ty neštěstí, ty nehodo zlá, Čáp, slavný kupec suken dobrých, on jediný na moři pohromu vzal. Dohnala bouře koráb jeho, koráb s bohatstvím na příkré skály. U korábu se boky rozbily, peníze jeho se v moře zatopily. Jedvaže on sám život zachránil. Od těch časů on Čáp, slavný kupec, po břehu smuten sem tam pochází, chytaje žabky, plazy vodní, protřásá je a vyklepává, ku penízku penízek shledává. Dejžiš mu štěstí peníze najíti a zpěváku té písně s ním se rozděliti.
1: Vězeň. Takto na výtoku Donu Tichého, do toho-li moře do Azovského, stojí v městě Azově vězení temné. U vězení tom leží dobrý bojovník. A jistě dobrý bojovník, kozák donský, druhdy slavný ataman kruhu kozáckého. Není u mládce druha společníka. A jsou u něho zlé společnice, liché družky, na těle smrtné rány. Není u mládce druha pomocníka a jest jediného, posměšníka. Tož posměšníka měsíce jasného. On okem okrouhlým, mřežovaným, do vězení pohlíží s veselou tváří, jak by se smál z mládence nešťastného, z jeho těžké nehody a žalosti. I rozjařil se bojovník, kozák donský, krev se v něm mládenecká hněvem rozlila, on k jasnému měsíci takto mluví. Neslavno nešťastnému posmívati se, nečestno z ubitého radovati se. Já kdybych byl jak jindy na tichém Donu, ach na tichém to Donu, na mém korábu a ty se mi ukázal na nočním nebi i na vlnách těch, na hravém toku. Střelami kalenými tebe měsíci, zahnal bych já za mraky, za oblaky, dlouhým bych tebe kopím z mého korábu přirazil na samé dno Donu Tichého, bolestí by tvé líce potemnělo, pomračilo se, jak nyní moje. Avšak nebude tobě, hrdý měsíci, z mojich to slzí radovati se. Z mé snad ty můžeš krve utěšiti se, ranami záhubnými uplývající. A on, nešťastný mládec, kozák donský, druhdy slavný ataman kruhu kozáckého, rozerval, odtrhal všecky povazky, odhalil to, obnažil hluboké rány. Z ran krev horoucí odplývala, odplynulo proudem i žití jeho. Z bílého hrdla duše vyletěla. Pohasly hvězdy na nočním nebi. Měsíc do hustých ukryl se mraků. A mrakové se v déšť rozpustili. Pláčem svým sirou zemi porosili.

0: je volně zem pro nuzáka, indiána, pro černocha, pro mě. Těm, kteří žijí z živých jako pijavicem, musíme vyrvat naši zem. Ameriku, Ameriku říkám to všem. Amerika není Amerikou pro mne. Říkám to všem i vám.
1: Tady je krásný. Ten vzduch, sluníčko a voda. Víš, že už mám hlad, ty ne?
2: Najme se, až se budeme vracet.
1: Slunce tak jasně svítí tam na můj domov, Kentucky. Jestli pak víš, kdy si mě ves na lodičce, pamatuješ?
2: To víš, že pamatuju.
1: Trhal si mi lekníny.

0: Clyde. Ty jí ani neřekneš, že chceš zůstat u Sandry. Ne, Clyde, ty to nedokážeš.
1: Jsi celý spocený. Odpočin si trochu.
2: Prosím tě, nestarej se o mě.
1: Co je, Clyde? Vypadáš tak divně?
2: Nech mě.
1: Je ti něco?
2: Nepřibližuj se. Zůstaň, kde jsi.
1: Co je s tebou?
2: Dej mi pokoj, slyšíš? Dej mi pokoj!
1: Pomoc! Clyde!

0: ty ošklivý. Kde jsi byl celý týden?
1: Bylo to 5 dní, Sandro.
0: Už jsem chtěla telefonovat, co s tebou je?
1: Byl jsem v Olbeny, miláčku. Musel jsem tam zajet.
0: Co je s mým mazlíčkem? Tvářičku má celou zachmuřenou. Co pak není rád, že je se Sandrou?
1: To víš, že jsem hrozně rád. Jsem jen trochu přetažený.
0: Tak běž nahoru. V pokoji máš všechno připravené. Zatím musíš bydlet tady u Bertiny. Je to chata jejich rodičů. Mamině jsem totiž namluvila, že sem jezdíš za Bertinou. Zbaštila to. Za chvilku ať si dole. Paca pusu, papa.
2: Ano, otevřená cesta. Skvělá budoucnost. Viď, Clyde? Miluje tě, její krása, její postavení, její peníze, to všecko bude tvoje. Dostaneš se nahoru.
3: Co s těmi šaty?
2: S jakými šaty?
3: Tady s těmi, co jsem měl včera na sobě.
2: Ty přijdeš na to, jak se jich zbavit. Pozor, jsou ještě mokré, je na nich bláto od volavčího jezera.
3: Schovám je pod skříň. Ne, ne, ne. Nechám je v kufru, kufr zamknu a v noci si promyslím, co s nimi.
2: Tak vidíš.
3: Pane Bože. Pane Bože.
4: Clyde, buďte zdrav.
1: Dobrý den, Bertino.
4: Seznamte se, to je Stuart.
5: Johnson.
1: Těší mě, Clyde.
5: Griffiths.
4: Tváříte se, jako byste byl za školou. Co jste dělal? Už jsem vás neviděla ani nepamatuju.
1: Měl jsem práci v Olbeny. Bylo tam hrozné vedro. Kdo tu všechno je?
4: U Randlů jsem včera viděla Vandu a Jill.
5: A Scott psal, že přijde na víkend.
1: No to je fajn.
6: Koruna naší společnosti právě přichází.
0: Tak mládeži, mládeži, mládeži. Kdo je pro smíšenou čtyřhru?
4: Není na to trochu horko.
0: Nesmysl. Pojďte se vsadit, že vás s Clydem vyřídíme ve dvou setech.
5: Výborně, kdo vyhraje, platí oběd za všechny.
4: No.
5: Tak dobře. Víte o tom, že se tu utopili dva lidi?
4: V našem jezeře?
5: Ne, ve Volavči.
0: Hrůza, to už je letos po druhé.
5: Tělo té dívky už prý našli, ale jejího společníka ne.
4: Volavčí jezero se mi nikdy nelíbilo.
5: Je takové divné, ponuré.
0: Byli jsme tam před 14 dny. Clyde, pamatuješ?
1: Ano, pamatuju. Je hrozně opuštěné. Je už o tom něco v novinách?
5: Ano, tady v Šeronském plátku. Chcete si to přečíst?
0: Děti, děti, děti. Otočíme list, ne? Za 15 minut se sejdeme na kurtě. Clyde, doprovodně. Zatím ahoj.
5: A vyzvedněte si úspory, budete platit oběd.
4: Ahoj.
0: Tady máš, miláčku.
1: Co je to?
0: Trochu peněz.
1: Ale...
0: Už ani slovo. To je na ten oběd, kdyby jsme prohráli.
1: Sandro, to je moc peněz.
0: A na některé další věci. Moc tě miluju. Jdu se převléknout, jdi taky. Brnknu ti na pokoj, až budu hotová.
7: Slunce tak jasně svítí. Tam na můj domov Kentucky. Půjdu tam v neděli. Přijď.
2: Není to tak dávno, Clyde, co si takhle seděl s novinami v rukou. Tenkrát jsem tě varoval. Marně. Tehdy jsi byl jen čtenář, dneska tam píšou o tobě. Co píší?
1: Tajemství dívčiny smrti. Pohřešuje se muž, který ji doprovázel?
2: Dál?
1: Tělo neznámé dívky, patrně manželky mladého muže, který se zapsal v hostinci u Volavčího jezera jako Clifford Golden, bylo vytaženo z vody včera předpolednem. Tělo muže nalezeno nebylo. Podle odřenin na tváři a hlavě mladé dívky, to je strašné.
2: Na tváři a hlavě mladé dívky a podle dalších svědectví dospěli mnozí k závěru, že zde byla spáchána vražda a že se vrah snaží uprchnout. Do všech železničních stanic v okolí byla zaslána... Telefon.
1: Haló?
4: Clyde!
1: Už jdu.

0: Počkej, ty Clyde, právě teď jsem dostala báječný nápad. Zítra vyrazíme na dvoudenní výlet až k Medvědímu jezeru. No, co tomu říkáš?
1: No, to by bylo prima.
0: No to víš, že to bude prima. Pojedeme na kánojích, živit se budeme veverkama, rybama, co zastřelíme a co ulovíme a spát budeme pod stanem. Co tomu říkáš, Clyde? Spinkat budeme pod stanem a spolu. Tak co mlčíš?
2: Forehandem, Clyde, a víc to řezat.
3: 2-1, máš servis, čujete?
4: To je ale vedro, potím se jako dveře odchlívá.
3: Aspoň trochu zhubneš, potřebuješ to jako sůl. Hraj.
2: Out! Ne, míč byl na lajně.
3: Ale byl to out, viď, Clyde?
5: Promiňte, že ruším, rád bych se na něco zeptal. Vás, pane.
1: Co chcete? Kdo jste?
5: Na to jsem se chtěl právě zeptat já vás. Jste Clyde Griffiths?
1: Ne.
5: Ale?
1: Totiž, ano, to jsem já.
5: Jsem prokurátor Mason, mám tady na vás zatýkač.
1: Ale to opravdu nechápu. To bude nějaký omyl.
5: Zatýkám vás pro podezření z vraždy. Z vraždy Roberty Oldenové.
0: Proboha, Clyde!
6: Růžový keř sobě koupím, zasadím jej u zítky. Růžový keř koupím, zasadím u zítky. Aby až umzu nemuseli do obchodu pro kytky. Aby až umzu nemuseli do obchodu pro kytky.
7: Telefon pro prokurátora Masona.
8: Podle mého mínění se nedá vůbec pochybovat, že jde o vraždu.
5: Se vší pravděpodobností. Ale vražda zatím není prokázána.
8: Taky musíš prokázat. A hezky rychle. Je to tvoje povolání, ne? Víš přece sám, jaká je teď politická situace. Tenhle případ nám spadnul z nebe.
5: Vím, je to největší šance mé kariéry.
8: Hlavně poutá pozornost široké veřejnosti. A noviny mu dávají velký prostor. Na podzim jsou volby. Když se ti podaří celý případ rychle ukončit, může nám to hodně prospět. To snad chápeš, ne? Nech všeho a věnuj se jen tomu Griffithsovi.
5: Tak tedy, pane Griffithsi, jmenuji se Orville Mason a jsem prokurátor v okresu, kde leží Volavčí jezero. To místo patrně dobře znáte, co?
1: Ne, pane. Nemohu říct, že bych ho znal dobře.
5: Vy popíráte, že jste byl ve středu u Volavčího jezera?
1: Ano, pane.
5: Ale. To byste taky musel popřít, že znáte Robertu Oldenovu a že se jmenujete Clyde Griffiths. Tady jsou totiž dopisy od Roberty Oldenové a tady od slečny Finchleyové. Adresované jsou vám, našli jsme je ve vašem bytě. Připouštíte tedy, že znáte Robertu Oldenovou?
1: Samozřejmě, že ji znám. To vyplývá z obsahu těch dopisů.
5: A jel jste s ní ve středu k Volavčímu jezeru?
1: Ano.
5: No tak!
1: Ale nezabil jsem ji!
5: Proč jste se tedy zapsal v hostinci u Volavčího jezera pod cizím jménem jako Clifford Golden? Chtěl jste tak zahladit stopy zločinu? Musel jste se jí zbavit, abyste se mohl oženit se slečnou Finchleyovou.
6: Stačí jen jedno slovo, napsané na honem. A já v té chvíli cítím, že budu pod drnem. Stačí jen tuška, papír, nebo dáš, nestřílíš. Takové jedno slovo a můj život je pryč.
9: Padouch, ten netvor! Ale já jsem tě, tati, varoval, já jsem ti říkal, abys ho sem nezval.
10: Nemůžu tomu pořád uvěřit. ten mírný, slušný chlapec.
9: Ano, je zatčen pro podezření z vraždy.
10: Je to přece jen naše krev, Griffiths.
9: Je to vrah těhotného děvčete a bohužel se jmenuje také Griffiths.
10: Počkej.
9: Griffiths.
10: Uklidni se, prosím tě.
9: Kdo si dneska koupí límec od firmy Griffiths?
10: Především je třeba zajistit, aby se naše jméno neobjevilo v novinách v souvislosti s celým případem. Za druhé, ať ho ve vazbě navštíví některý z našich právníků a taky ať pohovoří s prokurátorem. Za třetí, veřejnost od nás očekává, že svému příbuznému pomůžeme.
9: To snad...
10: To znamená, že musí mít dobré obhájce. Ale všechno jen v rozumných mezích. Rozhodně nikdo nesmí říct, že Griffiths použil svého postavení a peněz, aby falešně dokázal nevinu a zmařil spravedlivý trest.
5: Pokud jde o váš slaměný klobouk, říkal jste, že vám ho vítr shodil na vodu.
1: Ano, pane.
5: A pokoušel jste se ho potom vylovit?
1: Ne, pane.
5: V tom rozrušení vás to ani nenapadlo, že?
1: Ne, nenapadlo.
5: Ale když jste utíkal od jezera, měl jste na hlavě slaměný klobouk. Tak to tvrdí svědkové, kteří vás potkali. Kde jste ho sebral?
1: Ne, já jsem neměl žádný klobouk.
5: A kde jste vzal tento klobouk? Ten jste měl u sebe, když jsme vás zatýkali. To není ten týž, který jste měl, když jste utíkal lesem?
1: Není, pane.
5: A kde jste k němu přišel?
1: Měl jsem ho doma a pak jsem ho tam zase našel.
5: Tak dost! A kde jsou ty šedivé šaty, co jste měl na sobě u Volavčího jezera?
1: Měl jsem na sobě tyhle šaty.
5: A to nebyly úplně mokré, když jste vylezl z jezera?
1: Byly.
5: A to jste jel v mokrých šatech až do Šernu?
1: Ano.
5: A nikdo si toho nevšiml.
1: Pokud se pamatuju, nikdo.
5: Když jste odcházel z hostince, měl jste fotoaparát.
1: Ano.
5: A říkal jste, že si chcete udělat pár snímků.
1: Ano.
5: Kde je ten fotoaparát?
1: Nevím, asi nevím.
5: Tak já vám to povím. Potapěč v blízkosti místa, kde bylo vyloveno tělo Roberty, aparát našel. Tady je přece pár.
1: Nevím, takových aparátů je mnoho.
5: No, nechali jsme si vyvolat film, který v něm byl. Je na nich prokazatelně Roberta Oldenova. Podívejte se, tady sedí na kládě, tady stojí u loďky.
1: No ano, asi bude můj. Spadl mi do vody, když se loďka převrhla.
5: Spadl? Přes té rozměry širší strany aparátu jsou stejně dlouhé jako délka zranění na hlavě té dívky. Ona se neuhodila o hranu loďky, to vy jste jí zasadil ránu do hlavy tímto aparátem.
1: Ne!
7: Je to špatné, Clyde. Z toho se už nedostaneš.
1: A co kdybych prokurátorovi řekl, jak se to skutečně stalo? Pravdu!
7: A pak bys mu také musel říci pravdu o původním záměru a přípravách.
1: Jak se dozvěděl moje jméno? Proč jsem nezničil všechny dopisy? Proč jsem si kupoval nový klobouk?
7: Ano, dopisy. Veřejnost se chce dozvědět, kdo byla ta druhá. Ta krásná a bohatá dívka.
1: Proboha.
7: To se nestane. Mason má úctivý respekt před bohatstvím Finchleyových. Nikdy, nikde nebude její jméno publikováno. Za to Robertiny dopisy tisknou ve všech novinách. Ostatně už dneska je konec se Sandrou, s Griffithsovými, se vším.
1: Ano. Bože na nebesích, soud pro vraždu!
7: Nemohlo to jinak dopadnout. Lítal si jako míč ode zdi ke zdi. Bez stínu, bez tíže. Strašidlo v mlze země nikoho. Zradil si ty, ke kterým patříš. Zradil si sám sebe.
11: Jmenuji se Belne a jsem váš advokát. Uklidněte se. Takže jestli s tím souhlasíte, budete mým klientem.
1: Jistě, ale já nemám peníze.
11: O to se nemusíte starat, to už zařídil váš strýc.
1: Strýc? Skutečně.
11: Jistě. Tak teď si pohovoříme. A nemějte strach, že by se cokoliv dozvěděl někdy někdo jiný bez vašeho vědomí a souhlasu.
1: Ano, rozumím.
11: Vy mi teď povíte všechno, o čem bych měl podle vás vědět.
1: No.
11: A já a můj společník doktor Jeffson uděláme všechno, abychom vám pomohli se z toho dostat.
1: Ano.
11: Tak co? Pomůžete nám?
1: Ale ano, jistě. Jak jen budu moci.
11: Především se před nikým nesmíte tvářit takhle tragicky. Máte čisté svědomí, jasné? Jste přece nevinen.
1: Ano, pane.
11: Za druhé, bude-li vás prokurátor trápit, vzkažte mi to.
1: Ano, pane.
11: A ještě něco, jste věřící?
1: Ano, celá naše rodina.
11: Výborně. Každou neděli jsou tady ve věznici bohoslužby. Byl bych rád, kdybyste se jich zúčastnil. A teď spustíte. všechno, co se doopravdy stalo.
1: Tak jak to vypadá?
11: Mason má všechny trumfy v ruce, Jeffsne. Je to zatraceně těžký případ.
1: Na co vám vlastně ten chlapec řekl?
11: Že ji skutečně chtěl zabít.
1: A...
11: ale že to neudělal. Že to byla nešťastná náhoda.
1: No, vy si samozřejmě myslíte, že je vinen.
11: Asi vás to překvapí, ale já si to nemyslím.
1: A proč?
11: Totiž, já nevím. Ten kluk je sympatický. Když jsem tam přišel, plakal. Je mu teprve 21. A přes své příbuzenství s Griffithem je velmi chudý. Pracoval jako poslíček, umýval nádobí. Dělal všechno možné, než se dostal do fabriky v Lajkurgu. S jednou dívkou pak přišel do Maléru a potom se zoufale zamiloval do druhé.
1: Proto tu první zabil, ne?
11: Byl bych rád, kdybyste se šel na něj podívat. Chtěl bych znát váš názor, Jeffsne. Na. Z Volavčího jezera se nám tu vynořil vzrušující případ s láskou, bohatstvím, chudobou i smrtí.
1: Dobře, zajdu za ním ještě dnes.
11: Ono jde ještě o něco jiného. Blíží se volby. Jistě ani vy byste nechtěl, aby tenhle případ připravil republikánům cestu k dalšímu vítězství.
1: Rozumím. Masonova popularita. Kvůli té mrtvé dívce jezdí za ním reportéři a fotografové až v New Yorku.
11: Ano, ale my demokraté nezahodíme přece flintu do žita. To bylo i přání továrníka Griffice, když mi dával zálohu na Palmáre. Musíme z toho vytřískat, co se dá.
1: Přinejmenším kolegovi Masonovi pořádně zkomplikovat život.
8: Masone, tvrdě do toho. Vem toho kluka do presu. Tu vraždu musíš prokázat. A my pak zaženeme demokraty do kouta.
5: Udělám, co budu moci.
8: Ať lidi vidí, jak pracují republikáni. Ať se o tobě říká, ten se teda s ničím nepárá.
5: Já vím. Já ti rozumím.
8: Ten kluk musí do voleb sedět na elektrickém křesle.
11: A, tak co náš klient? Jak se vám líbil?
1: Moc ne, ale myslím, že už vím, jak na to.
11: Jsem skutečně zvědav.
1: Musíme vypálit Masonovi rybník. Musíme vyjít z Clydovy povahy, z jeho chování. Celou obhajobu musíme založit na tom, že je natolik mravně i fyzicky zbabělý, že vražit nikdy nechtěl a že by to ani nedokázal.
11: Dejme tomu, ale co dál?
1: Všechna fakta nechat tak, jak jsou, jak o nich mluví Mason, dopisy, zranění, dva klobouky a tak dále. Nic nepopírat, ovšem vysvětlit to jinak.
11: To je všechno pěkné, ale jak?
1: No tak tedy, proč tam s ní vlastně jede?
11: Proč?
1: No, protože má strach. Nejede tam, aby ji zabil. Ale protože se bojí, že bude jejich vztah prozrazen. Chce ji přemluvit, aby někam odjela.
11: Rozumím. A co dál?
1: Když ale vidí, jak je jí zle, když jsou zase spolu, no, pak je mu jí najednou líto. Uvědomí si, že jí ukřivdil a ublížil, je ochoten jí vyhovět, dostát svým povinnostem.
11: Chápu. Ale co jeho odchod za Sandrou Finchleyovou bezprostředně po...
1: Po té nehodě?
11: Ano.
1: Tak, když se Roberta utopila, samozřejmě náhodou, přišla opět ke slovu láska k té druhé. Nepřestal jí přece nikdy milovat. Byl jen ochoten obětovat ji, aby vyhověl Robertě.
11: Výborně.
1: Tak. A teď já chce Mason dokázat, že v jeho srdci nenastala změna, když on to bude tvrdit a bude na tom trvat.
11: To je pravda.
1: A tak, a teď dál. Uchýlili se na tiché místo, aby jí v klidu mohl všechno říct.
11: Na Volavčí jezero.
1: Nasedou do loďky a veslují k zátoce, než jí všechno řekne. Chce si ještě jednou vyfotografovat.
11: Ano, ano.
1: A pak se přizná ke své nové lásce. Dávají na vybranou. Když bude chtít, vezme si. Nechce-li ho, když miluje jinou, bude ji podporovat z peněz, které získá sňatkem se Sandrou.
11: A ona chce, aby se s ní oženil? A on souhlasí.
1: Samozřejmě, ale pozor, pozor. Ona je šťastná. Vyskočí, chce blíž k němu.
11: Loďka se rozhoupe.
1: Ano, on taky stane, bojí se, aby nespadla do vody.
11: Výborně.
1: No, dál. Jak se nám to bude hodit? Ať má v ruce aparát nebo ne, udělá chybný krok, loďka se převrhne a on, když ji vůbec uhodí, tak samozřejmě náhodou.
11: Krásné, jsme skvělé.
1: Robertu udeří loďka do hlavy, ale pozor, zase pozor, trochu uhodí i jeho. Je otřesem.
11: Rozumím.
12: Slyší, jak ona křičí, ale je přece jenom trochu omráčen a když se konečně zpamatuje...
11: Ona už není vidět. Utonula.
12: No, a protože tu jsou všechny ty podezřelé okolnosti...
11: Falešný zápis v hostinci, dva klobouky.
12: Dostane strach a uteče. Stejně už jí nemůže pomoct. Je to prostě mravní zbabělec. To musíme tvrdit od začátku. Je to zbabělec, který chce dobře vycházet se svým strýcem, nechce ztratit své postavení a možnost vyšvihnout se nahoru.
11: To je skvělé, blahopřeju. Při tomhle výkladu se nám musí podařit vyvolat rozpory v porotě. A máme vyhrát.
12: Nejhorším dostane 20 let. Ale všechno závisí na jednom předpokladu. Conditio sine qua non je, že Clyde Griffiths vystoupí v přelíčení jako hlavní svědek obhajoby.
11: Tak to je špatné.
12: Proč?
11: Dá se tak snadno poplašit. A Mason je tvrdý protivník. Musíme ho připravit. Naučit ho to slovo od slova.
12: Musí pochopit, že jestli to nedokáže, je to jeho konec.
7: Clyde si denně pročítal seznam otázek a odpovědí, které mu dali jeho obhájci. Stokrát si opakoval, že se musí zbavit strachu z Masona, že musí zapomenout na poslední strašný výkřik Roberty, ale... Clyde, má to vůbec všechno smysl? Když si navždycky ztratil Sandru a celý její svět, má smysl celý ten boj?
11: Nejste vinen.
13: Trhal si mi tenkrát liknín. Slunce tak jasně svítí.
12: Vždycky s úsměvem, jako by se vás to netýkalo.
13: Pojedeme na kánojích. To bude báječné.
11: Nemusíte mít strach, jste nevinný.
14: Clyde, pomoz mi, Clyde!
12: Nechtěl jste jich přece uhodit.
11: Zatýkám vás.
13: Pro boha, Clyde!
12: Nemohou vás odsoudit.
11: Nejste vinen.
12: Kdybych mohl utéct. Tak jak jsem měl utéct už tenkrát. V těch lesích u jezera. Utéct! Ale jak? A kam?
7: Snad do dětství.

0: definitivně pryč.
1: Maminko, maminko, prosím tě, přečti si tohle.
2: Co je to?
1: Něco hrozného, ale musíš si to přečíst.
2: Obžalován z vraždy své milenky. Přelíčení bude zahájeno už zítra. Co je to?
1: Prosím tě, čti dál.
2: Protože soud teprve 21letý Clyde G. Synovec majitele továrny na Límce v Lajkurku. Přes zdrcující důkazy trvá na tom, že šlo o nehodu a ne o zločin. Proboha, Esto.
1: Přes zdrcující důkazy.
2: Je obviňován z toho, že utopil svou milenku, kterou přivedl do neštěstí. Clyde? Můj Clyde? A to přece není možné.
1: Taky tomu nemůžu uvěřit, maminko.
2: To přece nemůže být pravda.
1: Synovec majitele továrny na Límce v Lajkurku, no, to musí být on. Náš Clyde.
2: Proboha, otec! Nesmí se to dozvědět. Esto, schovej ty noviny, spal je. On by to nepřežil. Ale co teď? Můj Clyde ve vězení? Obžalován z vraždy?
1: Musíš tam jet, mami.
2: A kde na to vezmu peníze? A co tam budu dělat? Musím se na chvilku sednout.
1: Maminko, je ti něco?
2: Jsem najednou tak slabá. Podej mi Bibli.
1: Už je to lepší.
2: Hospodine, jak jsou mnozí nepřátelé moji. Mnozí povstávají proti mně.
1: Musíme promyslet, co dál, mami.
2: Když volám, vyslyš mě, Bože, spravedlnosti mé. Pošleme mu telegram, Esto.
1: Ano, a také těm dvěma obhájcům, jejich jména jsou tady v novinách.
2: Hrozné věci. Podle spravedlnosti k nám mluvíš, Bože. Spasení našeho. Napíšu mu, že jsem o něm četla v novinách. Ale že v něj stále věřím. Že ho miluju.
1: A co napsat tomu bohatému strýci, Samuelu Griffithsovi?
2: Ne, ne, to ne. Mohl by odpovědět otci a ten by se všecko dozvěděl. To ne. Útočiště mé. Hrát můj mějš naději skládat budu. Ne, to nemůže být pravda. Bůh ho osvobodí. Pojedu tam. Musím ho vidět a mluvit s ním.
1: Ano, maminko.
2: Modli se, Esto.
1: Ano, maminko.
2: Měj víru. Pod jeho křídly. Na něj spoléhat budeš.
3: Hlavně se nenechat vyvést z konceptu. Rozumíte, Clyde? Ano, pane, rozumím. Klid, klid, ať se tu bude dít cokoliv. A usmívat se. Ano. Ale zase ne moc, aby si nemysleli, že to neberete vážně. Budeme s vámi celé přelíčení.
4: Klid, prosím, klid.
3: Jste nevinen, nemusíte mít strach, i když samozřejmě všeho litujete.
4: Jednání začíná. Proces proti obžalovanému Clydovi Griffithsovi je zahájen. Prosím pana prokurátora, aby se ujal slova.
5: Lid státu New York vznáší obžalobu, že obžalovaný Clyde Griffiths spáchal zločin vraždy prvního stupně. Vznáší obžalobu, že úmyslně a krutě spáchal vraždu, kterou se pak snažil utajit před světem a spravedlností. Vznáší obžalobu, že Clyde Griffiths než zločin spáchal, pečlivě promyslel jeho uskutečnění a posléze jej ve zlém úmyslu a chladnokrevně vykonal.
6: New York Times. Záplava důkazů zakončuje obžalobu. Herald Tribune. Motiv i provedení vraždy zjištěny. Poranění na hlavě odpovídají tvaru fotoaparátu. Večerní zprávy. Matka zavražděné omdlela v soudní síni. Účinná záplava důkazů, motiv vraždy objasněn, matka zavražděné omdlela.
0: Na tom se zakládá naše obhajoba. Pánové porotci, pan prokurátor vám řekl, že obžalovaný je vinen zločinem vraždy. Tvrdí tak, protože nezná ony podivné okolnosti, jež zavinili tuto nešťastnou smrt. My je ale známe a brzy je poznáte i vy. Dovolte, abych vzpomněl slov avonského pěvce. Třikrát ozbrojen, kdo spravedlnost a pravdu v sporu hájí. Páni porotci, člověk, o jehož životě se v tomto přelíčení rozhoduje, je mravní zbabělec. Nic méně a nic více. Jeho jednání vůči zemřelé nelze omluvit. Vyhledával u ní neposvěcené intimní styky, pak ji opustil s jinou. Ale tisíce mužů a tisíce žen zažili změnu ve svých srdcích. Všichni dobře víme, že podobné vášně existují přes všechny zákony i náboženství. Jistě s jeho jednáním nelze souhlasit, ale zabil Robertu Oldenovou? Ne! Ne a ještě jednou ne! Jen podivný souhrn okolností obklopující smrt této dívky přivedl obžalovaného sem. Před vás, páni porotci. Nikdy ji nechtěl utopit. Jeho záměr byl úplně jiný. Abyste vše pochopili, aby vaše rozhodnutí bylo správné a spravedlivé, umožníme vám vyslechnout jediného očitého svědka smrti Roberty Oldenové. Jediného svědka, který ví, jak to skutečně bylo.
7: Není takový svědek.
0: Je! Pane prokurátore.
3: Teď je řada na vás, Clyde. Myslím, že to dokážu.
4: Klid, prosím, klid. Clyde Griffici, předstupte jako svědek.
8: Ticho, nebo dám vyklidit soudní síň.
3: Jmenuji se Clyde Griffiths. Narodil jsem se ve státě Michigan. Moji rodiče tam vedli misii a konali pobožnosti pod širým nebem.
8: Clyde Griffici, zvedněte pravou ruku a opakujte přísahu.
6: A Clyde vypověděl svůj příběh. Jak se protloukal se svými rodiči od města k městu, zpíval po ulicích, jak se pokoušel najít zaměstnání, aby se vymanil z bídy.
3: V hotelu Carlton, kde jsem byl tehdy zaměstnán jako poslíček, jsem se náhodou seznámil se svým strýcem Samuelem Griffithsem, který mě později zaměstnal ve své továrně. A tam jsem také poznal Robertu Oldenovou.
7: A zamiloval jste se do ní?
3: Ano, pane.
7: Velmi jste ji miloval.
3: Velmi.
7: A ona vás tenkrát také milovala?
3: Ano, milovala.
7: Řekla vám to?
3: Ano, pane.
7: Vážená, proto. Teď se budeme muset trochu zabývat slečnou, řekněme, slečnou X. Protože mezi obžalobou i obhajobou došlo v této věci k dohodě a protože jde o osobu naprosto nevinnou, její skutečné jméno uvádět nemá smysl. Tak tedy, slečna X. S tou jste se, Clyde, poprvé setkal někdy v listopadu, že?
3: Ano.
7: A okamžitě jste se do ní zamiloval.
3: Ano, zamiloval.
7: Byla bohatá, krásná.
3: Ano.
7: A v době, kdy jste se poprvé setkal se slečnou X, docházelo mezi vámi a slečnou Oldenovou k již zmíněným důvěrným stykům.
3: Ano, pane.
7: A měl jste se slečnou Oldenovou nějaké záměry?
3: Vlastně ani ne.
7: Nic se do té doby nestalo. Mysleli jste, že se ani dál nic nestane, že?
3: Ano. Občas jsem si myslel, že někdy později, až si našetřím trochu peněz.
7: Ano.
3: A když ona dostane místo někde jinde, takže...
7: Ano, že se s ní oženíte.
3: Ano, ano, myslel jsem na to.
7: Ale to bylo předtím, než jste se setkal se slečnou X.
3: No, ano, pane, předtím.
7: A řekl jste někdy slečně Oldenové, že se s ní oženíte?
3: Ne, neřekl.
7: A teď mi povězte, jak jste se mohl ve svých citech vůči slečně Robertě Oldenové tak najednou změnit? Měl jste jí přece rád, Clyde?
3: Měl.
7: A když jste se setkal se slečnou X?
3: Potom...
7: Co bylo potom, no?
3: Potom...
9: potom už to tak nebylo.
7: No, šíleně a bez rozumu jste se do ní zamiloval. Bylo to tak...
10: Vaši námitku, prosím. Tak to formulovaná otázka svědkovi napovídá.
11: Námitce se vyhovuje.
7: Prosím. Bylo vám, Roberty, líto, ale nedokázal jste se ubránit lásce ke slečně X, že...
10: Přestaňte konečně tomu papouškovi napovídat.
7: Dovolte, vyslychám obžalovaného! A pokud jde o papoušky, tak jsme už tady slyšeli hezkou řádku. Všichni vaši svědkové byli od vás nacvičeni jako školáci.
10: To je zlomyslná lež.
11: Pánové, prosím, aby...
7: Vaše ctihodnosti, je všeobecně známo, že se blíží volby. A že ctihodný pan prokurátor se všemi prostředky snaží při tomto přelíčení dosáhnout takové popularity,
10: lež,
7: aby děl...
10: Lež, prosím, to je lež, trvám na omluvě.
7: Ne, omluvy se musí dostat mě, prosím. Mně i obžalovanému.
11: Pánové, dopouštíte se oba urážky soudu. Omluvte se oba soudu i sobě navzájem. Nebo prohlásím přelíčení za zmatečné.
7: Prosím, omlouvám se... Pane předsedo, omlouvám se okresnímu prokurátorovi i porotě. Útok na obžalovaného mi připadal neoprávněný.
11: Už o tom nemluvte.
5: Rovněž já se omlouvám. Vám, pane předsedo, i panu obhájci. A omlouvám se i obžalovanému.
11: Pokračujte, prosím, ve výslechu, pane obhájce.
7: Ano, děkuji. Tak tedy, řekněte nám, Clyde, trpěl jste v té době výčitkami svědomí?
9: Trpěl, ale nemohl jsem si pomoct. Nemohl jsem jí odolat.
7: Slečně i.
9: Ano.
7: A proč jste neřekl slečně Oldenovi, že už ji nemáte rád?
9: Nechtěl jsem jí tím ranit.
7: Ano.
9: A potom, když nastaly nesnáze, ano. Potom... Tedy potom...
10: Pane předsedo! Mohu obžalovanému položit doplňující otázku?
11: Prosím.
10: Griffici, připouštíte, že jste mravní zbabělec? Jak to velmi trefně formulovala obhajova odpověď.
12: Žádám soud, aby poučil svědka, že na takové otázky nemusí odpovídat.
11: Souhlasím. Na tuto otázku svědek nemusí odpovídat.
10: Dobrá. Tvrdíte, že jste jí nikdy neřekl, že se s ní oženíte?
9: Ne, neřekl, nikdy.
10: Byl jste přece mravní zbabělec, že? A pak nepokládal jste jí za tak dobrou partii, jako byla slečna X.
9: Ne, pane, ne. Nemohl jsem jí přece říct, že se s ní ožením, když už jsem miloval jinou.
10: Ano, ach, no, rozumím. Ale tady jsou její dopisy, na které jste mimochodem nikdy neodpověděl ani řádku. A v jednom z těch dopisů Roberta píše. Prosím. Clyde, proč mi nepíšeš? A to v době, kdy od tebe tolik potřebuju alespoň slovíčko povzbuzení. Jsem zmatena a v nejistotách. Přesto se snažím být klidná, když jsme se teď dohodli. A když pro mě přijedeš, jak jsi slíbil. Griffici, k čemu se vlastně vztahovala ta slova, když jsme se teď dohodli?
9: To nevím. Snad, že pro ně občas přijedu a někam si vyjedeme.
10: No, tak ne, že k ní přijedete, abyste se s ní oženili?
9: Ne.
10: Tady, prosím, tady hned v dalším dopise píše. Zastavila jsem se cestou u sestry, protože nevím, kdy ji zase uvidím, když jsem se rozhodla, že se s ní setkám v počestném postavení nebo vůbec ne. Počestném postavení. Co ti myslela?
9: Nevím, pane.
10: Nepředstavovala si, že se za vás provdá třeba jen na čas, že tak dítě dostane jméno a bude zložem manželského. Dohoda, o níž píše, nemohla přece nic jiného znamenat.
9: Možná, že si to myslela, ale já jsem jí nikdy neřekl, že se s ní ožením.
10: Jste přece mravní zbabělec, že? Děkuji, pane předsedo, to je zatím vše.
11: Slovo má obhajoba.
7: Ano, děkuji. Vrátíme se, Clyde, k otázce, kterou zde nadhodila obžaloba. V dopisech slečny Oldenové jsou skutečně zmínky o jakési dohodě či záměru. Ano, záměru. Jaký to byl tedy vlastně záměr?
9: No, že odjede, Najme si někde pokoj a já za ní občas přijedu a budu jí pomáhat.
10: Doplňující otázku.
11: Prosím.
10: To nemůže být ten její záměr. Tady jasně píše, já vím, jak to bude pro tebe těžké odjet a zůstat se mnou do té doby, než z toho vyváznu, ale jiné východisko není.
9: Ale ano, já o tom vím. Mluvila o tom také po telefonu. A já jsem tehdy snad říkal, dobrá, ale to nebyl souhlas. Chtěl jsem si s ní o tom promluvit, až se uvidíme.
7: Ano, rozumím, chcete tím říct, že ona měla na mysli jednu věc a vy jinou. Ano. Že byste se s ní chtěl domluvit a v dobrém se s ní rozejít.
9: Ano, pane.
7: A kdyby na váš záměr nepřistoupila, co jste chtěl dělat pak?
9: Říci o slečně X.
7: Když jste za ní přijel, rozhodli jste se, že pojedete k Volavčímu jezeru.
9: Ano.
7: Jeli jste tam z její vůle?
9: Ano, z její.
7: A co bylo dál?
9: Chtěl jsem si s ní promluvit co nejdřív, ale ona mi cestou ve vlaku říkala, že když se s ní ožením, nebude po mně chtít, abych s ní zůstal. Že se chce jen dostat z té nepříjemné situace a dát dítěti jméno. Pak, že někam odjede a mě nechá, abych si šel svou cestou.
7: A co bylo dál?
9: Dala se do pláče. Vypadala tak uboze a ustaraně. Napadlo mě, že má asi pravdu, že jí křivdím. Že vzhledem k dítěti a všemu ostatnímu bude skutečně správné, když se s ní ožení.
7: Ano, rozumím. Obrat v srdci. A řekl jste jí to?
9: Ne, tehdy ještě ne.
7: A proč?
9: Vzpomněl jsem si na slečnu X a rozhodl jsem se, že si s ní o tom promluvím později v klidu.
7: Ano, děkuji, to je zatím vše.
10: Griffici.
5: Ve své výpovědi, při níž vás tak obratně vedl váš obhájce.
7: Děkuji za uznání.
11: Ale pánové.
5: Tedy ve své výpovědi jste hovořil o překvapujícím obratu, který nastal ve vašem srdci, když jste se opět setkal s Robertou Oldenovou a když jste se spolu vydávali na cestu smrti.
7: Protestuji se vší rozhodností, prosím.
5: Omlouvám se. Když jste se vydávali na cestu. Nebo vlastně na výlet. Je to tak lepší? Říkal jste také, že jste tam jeli jen z její vůle. Je to tak?
9: Ano, pane.
5: Že jste se tak rozhodli, až jste se setkali v Jutice.
9: Ano.
5: Že jste na její přání přinesl z vrátnice hotelu Renfrew prospekty a mapy rekreačních objektů v okolí.
9: Ano, pane.
5: Vzpomeňte si dobře, prosím. Nebylo to někde jinde? Bylo to v Jutice.
9: Ano, v Jutice.
5: A když jste si prohlédli v Jutice ty prospekty, rozhodli jste se jet k Volavčímu jezeru?
9: Ano, protože tam to bylo nejlacinější.
5: Výborně. Tak tohle jsou ty prospekty. Byly nalezeny ve vašem zavazadle. Prohlédněte si je, prosím.
9: Ano.
5: Jsou to ty prospekty, které jste vzal v hotelu Renfrew a ukázal slečně Oldenové?
9: Ano, myslím, že to jsou ty prospekty.
5: Tak mi prosím vysvětlete, nebo spíš této porotě. Jak to, že ten prospekt má razítko Lajkurkský dům Lajkurkus?
9: To nevím, pane. Bral jsem je v hotelu Renfrew v Jutice.
5: A když dám předvést dva svědky, kteří vás viděli brát tyto prospekty 3. června v recepci hotelu Lajkurkský dům a nikoliv 6. července v Jutice v hotelu Renfrew, copak? No proč mlčíte? Protože to dokazuje, že jste jel k jezeru ze své vůle a ne na přání Roberty Oldenové. Ve svých plánech jste se dopustil jedné rozhodující chyby, Griffici. Nevěděl jste, že mrtvé děvče mělo ve své kabelce dopis, který chtěl poslat domů. Tento dopis umožnil nejen okamžité zjištění její totožnosti, ale především vyvrací vaše tvrzení, že jste jí neslíbil manželství. Prosím, stojí v něm. Milá maminko, tento dopis můžeš číst jen ty sama. Nikomu ho, prosím tě, neukazuj. Udělali jsme si výlet a chceme se vzít. Slíbil mi to. Neboj se o mě, všechno bude zase dobré. Líbám tě na obě tváře, tatínkovi, řekni, že všechno v pořádku, tvoje Roberta. Vážená poroto, vážený soude, tento dopis je dalším článkem v řetězu důkazů, že obžalovaný vylákal Robertu Oldenovou na Volavčí jezero, aby jí tam
0: úkradně zavraždil!
9: Ne!
11: Slovo má obhajoba.
13: Clyde Griffithsi, složil jste slavnostní přísahu před touto porotou, před soudem, před těmito lidmi a před Bohem, že budete mluvit pravdu a nic než pravdu. Uvědomujete si to?
9: Ano, uvědomuji.
13: Přísaháte, že jste Robertu Oldenovou v loďce neuhodil?
9: Přísahám, neuhodil.
13: Ani jste ji nehodil do jezera?
9: Přísahám, nehodil.
13: Ani jste se nepokoušel úmyslně převrhnout loď nebo nějakým jiným způsobem přivodit její smrt?
9: Přísahám.
13: Přísaháte, že to byla nehoda? Že vy jste ji předem nepromýšlel ani nezamýšlel?
9: Přísahám.
13: Žaloba se může ujmout svědka.
11: Ticho. Pro pokročilou dobu je přelíčení odročeno na zítřek.
6: Takové jedno psaní, napsané nahonem. A já v té chvíli cítím, že budu pod drnem. Stačí jen tuška papír. Nebo dáš, nestřílíš. Takové jedno psaní. A můj život je pryč.
14: Ne, ne, ne. Neměla jsi sem jezdit, maminko.
2: Jak to neměla? Musela jsem přece přijet. Chtěla jsem tě vidět, pomoct ti.
14: Pomoct jak? Svými modlitbami? Děláte mi to všecko ještě těžší.
2: Nerouhej se. Zbloudil jsi s těmi svými sny po majetku a slávě. Na Boha jsi zapomněl. Vrať se k němu, drž se jenom jeho. Ty už v něj nevěříš.
14: Co pak je to hřích chtít se mít dobře? Každý má právo na trochu štěstí a radosti.
2: Zachraň svou duši, chlapče. Ta má větší cenu než všechny radosti tohoto světa. Clyde, jestli ses k něčemu nepřiznal, musíš to udělat. Musíš říct pravdu.
14: To nestačí, když mi říkáme svědomí, že jsem v právu.
2: Ne, říká-li slovo Boží něco jiného.
14: Je to tak těžké, když člověk ztratí něco, co nikdy neměl. Ale tomu ty nemůžeš rozumět, maminko.
2: Ne, nerozumím. Ale jedno vím jistě. Nejde o soud, před kterým stojíš. Není oprávněn tě soudit. Ale Bůh tě bude soudit. Kéž najdeš cestu k jeho milosti. Řekni pravdu a ulehči svému svědomí. Modli se se mnou. Křídla andělů jsou bílá jako sníh, ale já vláčím svá křídla v blátě po zemi. Och, já vláčím svá křídla v jednom

0: jsou jako sníh.
1: Navrhuji, aby do soudní síně byl přinesen člun, na kterém zahynula Roberta Oldenová.
2: Pane Jeffson?
3: Klid, Clyde, klid.
1: Pokusíme se rekonstruovat a podrobně prozkoumat poslední minuty před tragédií.
4: Protestuji! Nevidím účelnost podobné rekonstrukce.
1: Trvám na rekonstrukci.
5: Soud vyhovuje žádosti obžaloby.
0: Po zoufalé horečnaté noci ve vězeňské cele stojí Clyde opět tváří v tvář prokurátorovi, porotě a všem přítomným v soudní síni. Cítí, že všichni jsou proti němu, že jsou přesvědčeni o jeho vině. Ztrácí poslední zbytky síly i odvahy. Pociťuje zvláštnost celé situace, když si uvědomí, co bude následovat.
1: Páni porotci, toto je člun, na kterém se odehrála ona tragédie. Clyde Griffithi, vstupte do člunu a sedněte si na místo, kde jste tehdy seděl.
2: Musí to být?
3: Jděte a nebuďte tak nervózní. Uklidněte se.
1: Prosím soudního zřízence, aby si sedl na místo, kde seděla Roberta Oldenová.
4: Ha, protestuji! Jak může velký a těžký muž hrát roli malého a slabého děvčete?
5: Námi, co se vyhovuje.
1: Pak prosím o pomoc soudní zapisovatelku. Má přece přibližně stejnou postavu. Zilo, buďte tak hodná a sedněte si do člunu.
6: Prosím, pane.
4: Co s tím? Podmínky nejsou stejné, loďka není na vodě.
1: Vy tedy nechcete připustit provedení tohoto důkazu?
4: No prosím, všichni stejně vidí, že to nemá žádný význam.
3: Rádi, vyhovíme obžalobě.
1: Děkuji vám.
6: Co mám dělat?
1: Zatím nic. Ale pan Griffiths bude tak laskav a ukáže nám, jak se to stalo.
2: Já nerozumím.
3: Pojďte, Clyde, ukažte, jak k tomu došlo.
2: Já nemůžu.
3: Vesloval jste oběma rukama, že?
2: Ano.
1: O čem jste mluvili?
3: No, vzpomeňte si.
2: Roberta říkala, že se pokusí dostat místo v jiné továrně. Já jsem na to neodpověděl.
1: Protože jste věděl, že k tomu už nedojde.
3: Dál, Clyde. Dál. Seděl jste v loďce naproti Robertě, tak jak sedíte teď?
2: Ano.
3: Ano? Ano?
2: Ona začala zpívat.
1: Co zpívala?
2: Zpívala... Slunce tak jasně svítí.
1: Znáte tu píseň, slečno Zilo?
6: Ano.
1: Zpívejte.
6: Ale znám jen začátek.
1: To mi stačí. Svědek se musí na všechno dopodrobna upamatovat, prosím vás.
6: Slunce tak jasně svítí.
1: Je to ta píseň?
6: Můj domov, kam taky.
2: Ano.
6: Půjdu tam v neděli, přijď i ty.
1: Tak zpívejte.
6: Ale já to dál neumím.
1: Znova a pořád dokola.
6: Slunce tak jasně svítí.
1: A co přitom dělala?
6: Tam na můj domov, Kentucky.
2: Spustila ruce do vody.
1: Udělejte to, Zilo.
2: A já jsem si vzpomněl,
1: že?
2: Že před půl rokem jsme spolu také jeli loďkou a... A že jsme trhali lekníny.
1: Díval jste se jí do tváře, ruce se vám třásly, na čele vám stál pot, je to tak?
2: Ano, ano, Roberta myslela, že je to zveslování.
1: Ale nebylo.
2: Ne, řekla, odpočiň si, ať nás nesou vlny.
1: A co jste udělal?
2: Seděl jsem.
1: Přestal jste veslovat.
3: A nechtěl jste jí něco říct?
2: Ano, v hlavě se mi honily všelijaké myšlenky.
1: Zpívat.
6: Slunce tak jasně svítí.
2: Myslel jsem na tu druhou, na to, že Roberta stojí mezi námi. A chtěl jsem jí říct, že už ji nemám rád, že...
1: Stop, Zilo! No dál, prosím. Co jste jí řekl přesně?
2: Já...
3: Řekl jste jí, že si ji vezmete, že ano?
1: Protestuji proti sukcesivním otázkám.
2: Totiž já jsem chtěl. Chtěl jsem říct, ale... Pohyboval jsem rty a nedostal jsem ze sebe ani slovo.
3: Uklidněte se, Clyde. A vzpomeňte si, jak to doopravdy bylo.
1: No. Roberta, co udělala?
2: Předklonila se.
1: A co řekla?
2: A řekla...
1: No?
2: Řekla, Clyde, co je ti? Vypadáš tak divně.
1: Vypadáš tak divně.
2: Ano.
1: No dál, prosím.
2: Snažila se po čtyřech ke mně přiblížit?
1: Udělejte to, slečno Zilo. Ona se k vám blížila? No, pomalu, Zilo, k němu. Asi tak, jako slečna Zila?
2: Ano.
1: A co bylo pak? Ještě blíž.
2: Ne! Já jsem nechtěl, aby se mě dotkla.
1: Před vámi je Roberta.
2: Já nemůžu.
1: Vyskočil jste, abyste jí v tom zabránil?
4: Protestuj se vší rozhodností, protestuj!
1: Držel jste před sebou fotoaparát?
2: Chtěl jsem ji odstrčit.
1: A uhodil jste jí fotoaparátem?
2: Ne, to byla náhoda!
1: Nebyla! Zapotácela se a přepadla přes okraj loďky.
2: Ale já jsem se hrozně lekl. Já jsem chtěl jí pomoct zpátky.
1: Dál.
2: Loďka se převrátila a oba jsme se zmítali ve vodě.
1: A vy, zkušený plavec, jste nedokázal zachránit malé děvče.
2: Stalo se to, co jsem snad potřeboval, ale já to neudělal, já jsem ji nezabil, já. Nic jsem neslyšel, já. Nic jsem nevěděl. Já jsem čekal, až se to stane. To byl můj zločin.
7: Porota jednomyslně uznala obžalovaného vinným z vraždy prvního stupně. Kříž.

A nastal poslední den. Poslední hodiny. Clyda odvádějí do cely smrti. Po oholení a koupeli si oblékl černé kalhoty, bílou košili bez límce, aby se mohla snáze rozhalit. A teď ho vedou chodbami blíž a blíž k oněm dveřím. Už jsou před nimi. A tam stojí křeslo. Elektrické křeslo, které tak často viděl ve snu a k němuž teď musí dojít. Postrk

0: Ne. Mami! Ne!
1: Zemřel za to, že připravoval nelidský zločin a nikdy ho nespáchal.
2: Nedokázal to, nedokázal jim nastavit přesvědčivou tvář, musel zemřít.
3: Pošpinil jméno Griffiths, pozbyl právo na náš soucit.
2: Měl všechny možnosti a nedokázal je využít.
4: Je vinen, zasloužil spravedlivý trest.
5: Můj synu, moje děťátko, zemřel jako oběť svého žádostivého a neklidného srdce a bude mu odpuštěno.
1: Zemřel jako oběť společnosti, která nezná smilování. A sama ho taky nepoznám.

Letos přitrhla zima na Lemberg časně. Neúprosným kruhem obešla údolí, zaklela mrazem potok Kněžický i Panenský, zapečetila studánku se zázračnou vodou. Občas přilétne hojná chumelenice, závěje vzrostou po pás. V zápětí mrzne jen praští. Ze všech okének hradu visí skvostné střechýly. Tehdy se v černé kuchyni dvojnásob nakládá na ohniště. V komůrkách je nevlídno, ve velké síni hoří krp ve dne v noci. Ale jak je uprchlíkům z vypálených vesnic, nemocným bez přístřeší? Dole v Jabloném uprostřed osady, kde vstanou základy nového chrámu, sroubili lešení prosím prozatímní, rozlehlou a pustou, jež jen vzdáleně připomíná špitál Aneščin. A sotva byl poněkud vzdělán prostor pro nemocné a chudinu, už se stahují k jeho hrubým, nedolehajícím dveřím choří a bezmocní. Nestačí ubohé kavalce, nestačí lidské síly tomu přívalu bídy a utrpení. Málo je těch marodů z Jabloného a okolních usedlostí. Přivandrovalci vyvržení na okraj války přinášejí sebou odraz jejich hrůz, nářek zpustošené země. Daleko za zemskou stezkou se hotují vojska obou králů. Rytíři vladykové, naverbovaní žoldnéři, zbrojnoši z Čech a Moravy. Běda válce mezi otcem a synem, jež propuká jen předehrou menších střetnutí, půjdou jistě v patách morové rány, jejich štíhu dávno poznali v Němcích i v Taliánii, kde celé ošetřovatelské kláštery vymřely na černou smrt. I zapalují dominikáni ohně, ubohé svršky vandrovníků hoří, mniši střeží stav každého, kdo se utekl do jablonského útočiště, aby nebyla vznesena nákaza z nejstrašnějších.

Paní Zdislava se vzepřela svým strážcům. Porušila z nutnosti příkaz manželův. Kdo z vás je povolán mi vládnout? Vykřikla jednoho prosincového rána u brány Lemberka. Purkrabí a zbrojnoši zalezli do věže jako křečkové do děr. V těžkém soukeném šatě, vyzbrojena vysokým čepcem proti mrazu, vsedne paní na ryzáčka, sama jede ke studánce. Dohlédla na odvoz ledu, spatřila čisté prosekané dno. Navštívila i novou špitální síň. Přemohla okamžitou malátnost, která jí zhusta přepadává na sklonku dne. Sama omyla krejčířku Hildu nemocnou úbytěmi, i pokrm jí podala. Smutek pomalého odcházení mladé ženy s chorobným ruměncem jí stiskl podivnou předtuchou. Jak dlouho potrvá náš úděl na této zemi? Už drahný čas neoblékla naše paní zdobený šat, ani šperk. Vzpomínka na tvář v benátském zrcadle se propadla. Loňská rozsvícená podoba krasavice z Pražského hradu jí připadá vzdálená. Zasutá tolika setkáními s bídou a zoufalstvím. Nemocných v síni špitální valem přibývá. Je třeba vykonávat i práce nejhrubší, nejen dílo léčení.

Ní hedváb pro paní matku, co chvíli prchá a ukrývá své překvapení. Jindy ji zastihnete, jak si hraje s děvčátky z čeledníku na héličku. Těší se na dny vánoční, kdy vzplanou v kapli všechny svícny a bude dán konečně výhost zimní tmě a příšeří táhlých rorátů.

Zpěv kolet je najednou v rejstříku našeho zpěváčka na prvním místě. Přináší větve smrčku a zdobí jimi velkou síň, jak si byl přivykl doma vítat Vánoce. Svíce planou a vůně vosku a jehličí prostupuje i nejvzdálenější chodby hradu. Z kuchyně voní kuba, stará madalena už rovná na cínové talíře kořeněné pečivo, jaké připravovala paní Sibyla v časech Zdislavy na dětství. Už rozkvétají u krbu třešňové větévky, nařezané v den barbořin. Pacholci na nádvoří líjí olovo a dávají hádat děvečkám z rozpůleného jablka. Všechno se opakuje rok co rok v prastarém obřadu. Jen pan Havel se nevrací domů v čas vánoční, aby jako každým rokem pobyl u své rodiny. Teprve den před štědrým večerem dorazil na Lemberg králův posel se vzkazy a listem pro paní Zdislavu i s mnohými dary. Po něm posílá pan Havel strohé zprávy. Poprvé nezasedne hradní pán k štědrovečernímu stolu na Lemberce. Vrátí se domů naskok až před velikým tažením staršího krále. Úzkost a osamělost v čase vánočním skličuje paní Zdislavu až k bledosti. Budou to letos přesmutné Vánoce, věští Madaléna v pošmourném štědrovečerním ránu, když zapaluje svícen ve velké síni. Vosk z výšky smrkových větévek kane jak slzy. Nikdo nepláče. Ženy rytířů zatnou zuby i uprostřed strádání a samot. Myslete raději na ty ubohé bezdomova, když bloudí sami bez přístřeší v strádání a marném lopotování, odpovídá Zdislava. Odchází zvolna úzkou tmavou chodbou, jen spoře osvětlenou k hambalkám, kde schromážděla sušené byliny. V čase poledním malátná postem odjíždí do špitální síně, aby obdarovala všechny nemocné. Vrátí se slavně v čele průvodu uprchlíků, kterým v době předvánoční vzplanula střecha nad hlavou ve středních Čechách. Kteří doputovali za hvězdičkou zvěsti až sem, aby právě v tento den se dožadovali milosrdenství. Mají hladovět a strádat jen proto, že žili a do úpadu dřeli na statcích přívrženců staršího krále? Budou ubytováni na rozkaz paní v domcích čeledníků na kraji louky pod hradem. Horká rybí polévka je jim vysvobozením z hladu. No, hradní čeleď nerada přihlíží, když jí v čase Vánoc vyhladovělí ujídají z mísy. Však jí bude újma vynahrazena vrchovatě.

I vzplane konečně svatvečer. Ve velké hradní síni usedá paní Zdislava v kruhu svých dětí s kaplanem Vítem i zpěvákem Erhartem a moudrou Madalénou. Předlouhé je slavnostní řečňování pana Porukrabího, který přivede i zástupce čeledi a stráží k bohatému stolu. Přeuctivý výraz hospodářského správce zboží

Lemberského zápasí s úsměškem. Ten chlapík má za ušima. Nerad má ženskou vládu. Paní Zdislava zná své, přestože se ustavičně odvrací od správy věcí k činům milosrdenství, zůstane bdělá. Uprostřed večeře nezapomene připomenout panu Johánkovi, kdo třímá otěže v dlaních. Přikazuji, aby ze všeho, co v tomto roce přebylo, pozítří o koledě bylo předáno čeledi a obětováno v jablonské špitální síni chorým a lidem bez přístřeší v hojné míře. Sama dohlédnu, jak tyto skutky řádně budou vykonány. Purkrabí Johánek se uklání a opouští štědrovečerní síň. Teprve po jeho odchodu se rozehrají vánoční zpěvy a radovánky. Půlnoční zvon zazní z Lemberské věže do krajiny ve zdech Lemberka. Zdislava se navrátí pozdě do velké ložnice. Děti už dávno usnuly. Přikrývky z kožešin nezahřejí ruce oznobené ledovou vodou. Těžká je služba ve špitální síni. Za pár neděl vysílí do umdlení.

Třetí den vánoční zasvitnou první paprsky sluneční. Nádvoří i vchod před branou se hemží koledníky. Toho čiřikavého zpěvu i táhlého prosebného prospěvování. Pan Erhard stojí na okraji ochozu a doprovází loutnou veselé, žebravé i tesknící hlasy. Ty české koledy. Zaznamená je do notových listů, přiveze je jednou na svůj daleký hrádek jako jediný dar. Předvídá už nyní, že jeho pobyt v Čechách nebude mít dlouhého trvání. Paní Zdislava odvrací hlavu před modřičkovým pohledem jinošského zpěváka, prázdným a nepřítomným. V posledním dnu v roce nalehly do hradních prostor vichřičné sloupy sněhu. Meluzína vyjen noc co noc na prahu nového roku, nikdo nedohlédne znamení hvězd. Vyprávějí, že kdo si k večeru zahlédl kometu, jež věští války, konec světa. Přes všechna ta babská proroctví nastává čas velkého slunovratu, kdy se probouzí nový život, kdy rodí a počínají ženy. Dole v čeledníku přišlo na svět několik křiklounků. Druhý synek Zdislavin, chlapec jak živé stříbro, už se rozbíhá po náledí, padá a znovu vstává. Malý Jaroslav je z jiného těsta než prvý neduživý dědic Havlík. Matka pozoruje své nejmladší dítě unaveným pohledem. Bude třeba svěřit chlapce Madaléně, přimět i Markétu k péči o bratříčka. Nezanedbává paní své děti? Překračuje tolikrát zákaz svého manžela, všechnu péči věnuje nejběднейším. Vždyť znovu na prahu roku, který v tomto století bude 48., začíná pro paní Zdislavu cesta z hradu do špitální síně. Dnes a denně, v nejkrutější nepohodě s doprovodem zbrojenců tam i zpátky. V čase vánočním dva starci z řad přivandrovalců dohasli ve špitále na zápal. Ale Zdislavě se podařilo vzkřísit děťátko, které přinesli přímo od lůžka jablonské rodičky, dušné, promodralé. Dobré znamení na prahu roku. Na kraji tříkrálové noci, kdy vyčerpaná paní dýchá na své prsty, oznobené ledovou vodou a zarudlé horkou vodou, jak kladla z lázně do lázně novorozeňátko, na kraji hluboké noci našla pod závěsem na lůžku z kožešin třešňovou větévku. Ani nepátrá, kdo tam položil tu křehkou krásu. Uléhá do hebkých přikrývek, které kdysi vábily ke slastné nespavosti sama na širokém loži. Cítí každou cévu vyčerpaného mladého těla. K půlnoci obléká Zdislava na nahé tělo žíněnou košili. Uléhá znova v drsném obětí toho trýznivého šatu. Cítí, že minul čas hebkých aksamitů, rozkvetlé krásy zlatých šperků, nádherných vyhlídek z výšky na zářící města. Cítí utrpení tolika živých. Prosáklo ji až do morku kostí. Člověk je křehké stvoření. Lopotování, zápas s nemocemi, posléze časná smrt provází pobyt jeho na této zemi. Radosti smyslů jej odvádějí od velkého smíření se zánikem, který se nesmí propadnout v temnotách, ale do světla vykoupeného strádáním a obětí pro druhé. Jen tak lze unést spravedlivému břemeno těžkých dob. Až kránu usíná Zdislava, v krunýři, který se jí stal nadále oděvem všech osamělých nocí. Jak lehké je to žíněné odění proti dlahám, jež svírají údy zedníka Floriana, který spadl z lešení dole v Jablonem.
Chromá Markita, která se nepostaví na nohy odčas, kdy jí před očima umučili dítě, leží dosud v špitální síni na drsném kavalci s tváří odvrácenou ke zdi. Paní Zdislava jí učí znovu chodit. Její zrak je tak utěšující, že ještě dlouho o něm bude žena vyprávět. Je to pohled bytosti, která sama došla až na dno utrpení a prožila radost z nového vzkříšení. I postaví se Markita Krajkářka znovu na pevnou zem, uvolní se údy, jež dočasně spoutala hrůza. Všude si vyprávějí o tomto zázraku lemberské paní.

posledních lednových dnech dorazí vichřící a tajícími závějemi na Lemberg uřícený posel. Přináší zprávu na žloutlý list, který paní Zdislava otvírá jako poselství radosti. Zvěstuje se v něm, že zprávu posílá pan Havel ze země Moravské. Vojska kříže, postavená králem Václavem proti císaři Fridrichovi, se dávají do pohybu. Ještě než dojde k rozhodnému tažení do středních Čech, vrátí se pán z Lemberka domů, aby setrval několik dnů se svou rodinou. Zajistil její bezpečí i správu svých věcí, aby po delším čase pookřál v klidu a míru. Zpráva tlumočená paní z Lemberka rodině i čeledi rozehrála zimní hrad. Je to už úkol staré Madalény vynést skryté zásoby stmavých spíží dřív, než dozní masopust. Připravit uvítání vínem z chladných sklepů bude starostí purkrabího. Jako když mu hoří koudel za zády, už klibuje se strážný Matěj. Však si pan Havel po návratu přeměří sám své hospodářství. Jen smírná léčitelka neožívá chvatem svého domova. Sedí v komnatce v hrubém šerkovém šatě, čítá v knihách, nahlíží do receptáře. Příjezd pana Havla, který se každým dnem přibližuje v nejisté lhůtě, prostupuje Zdislavu tichou radostí a klidem.

Ozbrojený průvod pána z Lemberka dospěje konečně na hrad před půlnocí posledního lednového dne. Padací most zaduněl tak, že všechny svíce v kapli, připravené na slavnostní mši, se roztřásly ve svícnech. Pochodně u druhé brány vzplanuly, pan Havel přijal hlášení purkrabího s nečitelnou laskavou tváří. Pán z Lemberka nečeká, vchází do velké síně, odmítá večeři, upije ze džbánu medoviny, zahazuje zbroj na turecký koberec. Odchází do přístěnku, vyleje na sebe džber ledové vody. Jeho narezlá kštice se vzpírá tomuto přívalu. Na chvíli ještě usedne k rozhořelému krbu, přemítá unaveně. Po paní ani vidu, ani slechu. Konečně se objeví znovu hospodyně s prstem na ústech. Naše paní Zdislava usnula zhluboka. Vrátila se na Prahu noci od svých nemocných. Z Jablonného? Ptá se pán z Lemberka přísně stařeny. Madalena ví, že paní překročila tolikrát zákaz. Mlčí, neodpovídá. Pan Havel rozleje hněvivě zbytek medoviny, odstrčí nabízenou večeři, odchází do velké ložnice. V mrákotném polospánku vstává Zdislava z lože a tiskne se k hrudi svého pána. Poprvé nepocítí Havel její hebkost, ale podivný krunýř z žíní a kovu, který obepíná plátno košilky. Plátno chudší a bělejší, než nosí ženy dole ve vsi. I políbí pan Havel svou ženu na čelo, jako se líbají ostatky, jako v čase zásnubním. Potom mlčky dvěma skobovitými prsty roztrhne plátno a žíněnou košili na dva cáry a s odporem je odhodí na podlahu ložnice. Pán z Lemberka je zvyklý otvírat rytířskou zbroj. V polospánku se propadá Zdislava do ohňových temnot, na jejich dně je bludička slasti. Tápe po ní. Je přece jen blaženost, je teplo a život. Tma po boku spícího muže je hluboká, ale na konci zasvítává světýlko prvního dnění za mříží okénka, jež vede k ostrohu nad propast. Tentokrát nebyla zázračná léčitelka ochráněna tváří luny. Noc přešla jako únava po zápase těla s andělskou duší na středověkých obrazech. Oheň ve velkém krbu do rána dohasl.

Na zítří po návratu pana Havla na Lemberg přitrhla už v prvních ranních hodinách sněhová bouře. Po čistém úsvitu se zatáhla obloha v celé šíři obzoru. Sloupy sněhu přecházejí údolím, občas se zablískne v mracích, zaduní hrom. Pán z Lemberka usedá usměvavě k velikému dobovému stolu, který bývá prostírán jen při slavnostech. Právě dnes chce mít vedle sebe paní Zdislavu, dcerku Markétu, synka Havlíka, pozve i lišáka purkrabího kaplana Víta a hradního zpěváka. Ať houstnou polévky všech druhů, ať přinášejí pečenou drůbež a zvěřinu, kořeněné závary, pamlsky dovezené až ze Sicílie, zasílané paní Sibylou každoročně všem jejím dcerám. Ještě žije masopust, teprve na zítří začne nám tažení ku Praze, zdůrazňuje pan Havel. Zvedne labužnicky k ústům šťavnaté sousto, přivírá víčka, ochutnává rudé víno. Paní vedle něho jen uždibuje z vybraného pokrmu jako ptáčátko. Měsíce podzimní a zimní špitálnické práce, tichého usebrání a vánočních postů ji nepřipravili na takové hody. Pan Havel povstane, připíjí na zdraví krále Václava, na zdar vojenského konání, na zdraví své choti. Ještě je třeba vyvolat jménem pana Erharta, ať přednese svou píseň, ať dovrší hudbou hradní hostinu. Jinoch v rohu vstává, je pobledlý, přísný v očích. Přestál nedávno horečnatou nemoc. Jednou se mu kránu zdálo, že u jeho lůžka stojí paní Zdislava a přikládá mu obklad na rozpálené čelo. Byl to dozajista jen sen. Zpěvák se osmělí. Zvedá pohár šarlatového vína, jež popíjíme na novou krev, a slibuje píseň, která oslaví hrad Lemberg v zimním čase. Struny loutny zazvoní jako střechýly v oknech, které dopadají v čase poledním na sluneční stranu, když taje.

Až vyhrajeme náš svatý boj, vykřikuje vínem rozjařený pan Havel, uspořádáme na louce pod Lemberkem klání, jaké neviděli české země. Darmo vás nenazývají králem turnajů, jehož erb by vhodně ozdobilo ratiště, zalichotí kaplan Vít hostiteli. Můj erb, můj štít náleží starožitnému rodu Markvarticů. A je-li ve znaku země české a českého krále lev, i náš rod má po staletí v erbu lví znamení, připomínající spíše vztyčenou lvici. A věru žen, jež vstoupili sňatkem do našeho stromu života, nikdy si nezadali s tímto erbem. Má matka byla žena nade všechny statečná a dá-li Bůh, i paní Zdislava proslaví tento znak. Paní z Lemberka se zatím usmívá jako dítě, jemuž vyprávějí staré bajky. Jako pana již nabízejí jablko. Naše paní Zdislava, opáčí kaplan, byla obdařena milostí léčitelského umění. Polomrtvá novorozeňátka vzkřísila, řadu slepých ze tmy vyprostila, chromé na nohy postavila, ba i šíleného kněze k jasnému životu navrátila. Pan Havel se dívá hluboko do poháru. Přikivuje. Pohladí svou Zdislavu po vyhublé paži. Na Lemberku je rušno. Všude je plno čeledi, která čeká, co ukápne z hostiny. Kuchtíci se nehandrkují o sousto. Všeho jídla i pití je dosyta na stolech i ve spížích. Dost je zásob i pro čas válečný. Toulaví řemeslníci, pocestní, žebráci i jiná cházka, které je před první branou ustavičně přespočet, všichni čekají s nataženou rukou. Už byli vpuštěni na nádvoří, na pokyn paní, už se hašteří z čeledí. Ruch a prospěvování utichá až na prahu noci. Je to první noc po předcházející, kdy hodil pan Havel žíněnou košili své Zdislavy do ohniště. A jeho poslední noc na Lemberku před válečným tažením ku Praze. I tato noc je znova z temnot i ze světla. Uplývá jako předešlá, je kratičká, brzy přivstane ráno.

Konečně přišel den, kdy byly Kulišovy plány dokončeny. Na nadcházející nedělní schůzi se hlasování mělo rozhodnout, zda se začne s prací na stavbě větrného mlýna. Když se zvířata shromáždila ve velké stodole, vystoupil Kuliš a přestože byl často přerušován bečením ovcí, přednesl své zdůvodnění stavby mlýna. Pak vystoupil s odpovědí Napoleon. Řekl velmi tiše, že celý větrný mlýn je nesmysl a že nikomu nedoporučuje, aby hlasoval pro. Mluvil stěží půl minuty a zdálo se, že je mu téměř jedno, jak jeho proslov zapůsobí. Poté opět vyskočil Kuliš, překřičel ovce, jež znovu začínali bečet, a vášnivě obhajoval své plány. Až doposud byly sympatie zvířat rozděleny téměř rovnoměrně. Kulišovo nadšení je však teď uchvátilo. Zářivými slovy vykresloval obraz farmy zvířat, jaká bude, až se zvířata zbaví otrocké práce. Nechával se svými představami unášet mnohem dál, než jen k řezačkám nebo cirkulárkám. Elektřina bude sloužit pro pohon mlátiček, pluhů, bran, válců, sekaček a samovazačů, bude dodávat světlo do každé stáje, horkou i studenou vodu. Topit. Jakmile domluvil, nebylo již pochyb o tom, jak budou zvířata volit. Ale v tomto okamžiku se postavil Napoleon, podivně se na Kuliše podíval a z hrdla mu vyšlo pištivé zakvičení, jaké od něj ještě nikdo předtím neslyšel. Zvenčí se okamžitě ozvalo hrozné štěkání a do stodoly se vřítilo 9 obrovských psů s obojky pobitými ocelovými trny. Vrhli se rovnou na Kuliše, který tak stačil včas vyskočit a vyhnout se jejich chňapajícím čelistem. Ve vteřině vylétl ze dveří psi v zádech. Vyděšená a ohromená zvířata sledovala bez dechu ze dveří štvanici. Kuliš běžel napříč dlouhou pastvinou vedoucí k cestě. Běžel tak rychle, jak jen mohl, psi však měl v patách. Náhle uklouzl a zdálo se, že už ho dostanou. Opět se ale vzchopil a běžel ještě rychleji. Pak ho psi zase začali dohánět. Jeden z nich skoro dosáhl svými zuby Kulišovi na ocas, ten se mu ale stačil vysmeknout. Pak ještě z posledních sil zasprintoval, prorazil díru v živém plotě a navždy zmizel. Mlčky a vyděše navracela se zvířata zpět do stodoly. Psi se vrátili za malou chvíli. Zpočátku nikoho ani nenapadlo, odkud se vůbec vzali. Brzy se to však objasnilo. Byla to ta štěňata, jež Napoleon odebral jejich matce a pak je v soukromí vychovával. I když nebyli ještě plně dorostlí, byli velcí a měli divoký vlčí výraz. Drželi se při Napoleonovi a zvířata si povšimla, že se k němu lísají stejně, jako se psi dříve lísali k panu Jonesovi. Následován svou smečkou vystoupil Napoleon na vyvýšené místo, odkud kdysi mluvil starý major. Oznámil, že ode dneška se ruší v neděli ranní schůze. Řekl, že jsou zbytečné a ztrácí se jimi čas. Odteď se veškeré otázky spojené s prací na farmě budou řešit ve zvláštním výboru prasat. Jemuž bude předsedat on. Zasedání budou uzavřená a rozhodnutí pak sdělována ostatním zvířatům. Zvířata se nadále budou v neděli dopoledne scházet, aby vzdala čest vlajce, zaspívala zvířata Anglie a převzala rozkazy na další týden. Diskutovat se však již nebude. I přes šok, který pro ně znamenalo Kulišovo vyhnání, byla zvířata tímto sdělením poněkud rozčarována. Některá by snad i protestovala, kdyby měla po ruce nějaké vhodné argumenty. Dokonce i boxer byl vyveden z míry. Klopil uši a potřásal hlavou, snažil se uspořádat si v hlavě myšlenky. Nakonec stejně nevymyslel nic, co by mohl vyslovit. Ale i mezi prasaty se našlo pár pochybovačů. 4 podsvinčata v první řadě začala nesouhlasně kvičet, vyskočila a začala jedno přes druhé mluvit. Psi sedící kolem Napoleona však náhle hrozivě zavrčeli. Podsvinčata zmlkla a zase se posadila.
Ovce pak spustili 4 nohy dobré, 2 nohy špatné a bečeli dobrých 15 minut, takže další diskuse byla znemožněna. Pištík byl později vyslán, aby po farmě vysvětlil nové uspořádání. Soudruzi, řekl, jsem přesvědčen, že každé zvíře si jistě uvědomuje, jak velkou oběť na sebe vzal soudruh Napoleon, když přijal povinnost vést ostatní. Nemyslete si, soudruzi, že vést je snad nějaké potěšení. Naopak, je to hluboká a těžká odpovědnost. Nikdo si neuvědomuje lépe než soudruh Napoleon, že všechna zvířata jsou si rovna. Byl by šťasten, kdyby vás mohl nechat rozhodovat samotné, ale vy byste mohli někdy rozhodnout špatně, soudruzi. A kam bychom se pak dostali? Představme si, že byste se například rozhodli pro Kuliše s jeho vidinou větrného mlýna. Pro toho Kuliše, který, jak dnes víme, nebyl nic jiného než zločinec. Ale v bitvě u Kravína bojoval statečně, řekl někdo. Statečnost není všechno, řekl Pištík. Důležitější jsou loajalita a poslušnost. A pokud jde o bitvu u Kravína, jsem přesvědčen, že přijde čas, kdy vyjde najevo, že Kulišovi zásluhy v této bitvě jsou značně přehnané. Disciplína, soudruzi, železná disciplína, to je heslo dneška. Jeden chybný krok a máme nepřítele v zádech. Soudruzi, jistě byste nechtěli, aby se Jones vrátil. A opět? Na tento argument odpověď nebyla. Jistě, že nikdo nechtěl, aby se Jones vrátil. Pokud měli nedělní schůze přispívat k jeho návratu, pak tedy rozhodně museli přestat. Boxer, který už si mohl všechno v klidu promyslet, vyjádřil všeobecnou náladu takto. Když to říká soudruh Napoleon, musí to být pravda. A od té doby ke svému osobnímu motu budu pracovat lépe a radostněji, přidal slogan Napoleon má vždycky pravdu. A to už se zima nachýlila ke konci, byl čas na jarní orbu. Místnost, kde Kuliš kreslil své plány, byla uzamčená a mělo se za to, že plány větrného mlýna byly z podlahy smyty. Každou neděli v 10 hodin dopoledne se zvířata scházela ve velké stodole, aby vyslechla příkazy na další týden. Lebka starého majora, nyní již holá, bez masa, byla vykopána z hrobu a umístěna na špalek vedle pušky u paty stožáru vlajky. Po vstyčení vlajky musela zvířata před vstoupením do stodoly projít uctivě kolem lebky. Dnes už uvnitř nesedávala pohromadě, jako kdysi. Napoleon s Pištíkem a dalším prasetem jménem Minimus, jež mělo pozoruhodný talent skládat písně a básně, sedávali v popředí na vyvýšeném prostranství, 9 psů kolem nich tvořilo půlkruh a za nimi seděla ostatní prasata. Zbytek zvířat seděl čelem k nim v hlavním prostoru stodoly. Napoleon četl týdenní rozkazy přísně, téměř vojensky a po jediném přespívání písně Zvířata Anglie se zvířata rozešla.

třetí neděli po Kulišově vyhnání Napoleon zvířata poněkud překvapil sdělením, že větrný mlýn se přece bude stavět. Důvody, které ho vedly ke změně názoru, neuvedl. Pouze zvířata varoval, že splnění tohoto náročného úkolu vyžaduje ještě tvrdší práci. Možná bude třeba i snížit příděly žrádla. Nicméně všechny plány již jsou připraveny až do nejmenšího detailu. Zvláštní výbor prasat na nich pracoval celé poslední 3 týdny. Podle propočtu bude stavba větrného mlýna a dalších vylepšení trvat 2 roky. Toho večera Pištík všem soukromně vysvětlil, že Napoleon ve skutečnosti nikdy nebyl proti větrnému mlýnu. Naopak, byl to právě on, kdo jej od počátku podporoval a plány, které nakreslil Kuliš na podlahu inkubátoru, byly ukradeny z Napoleonových listin. Větrný mlýn byl vlastně výtvor Napoleona. Někdo se otázal, proč tedy proti mlýnu tak ostře vystupoval. Tady se Pištík začal tvářit velmi vychytrale. Byla to, jak řekl, mazanost soudruha Napoleona. On byl jen jako proti větrnému mlýnu. Byl to jen manévr, jak se zbavit Kuliše, který byl nebezpečný a měl na zvířata špatný vliv. Nyní, když byl Kuliš odklizen, může plán v klidu pokračovat bez jeho rušivého vlivu. Tomu se říká, jak pravil Pištík, taktika. Několikrát zopakoval. Taktika. Soudruzi. Taktika. A přitom poskakoval a s veselým smíchem mrskal ocáskem. Zvířata si sice nebyla úplně jista, co to slovo znamená, avšak Pištík mluvil tak přesvědčivě a 3 psy, kteří náhodou byli s ním, vrčeli tak hrozivě, že jeho vysvětlení bylo přijato bez dalších otázek.

0: Babi, tati, budou naše v onen den.
1: Po celý ten rok dřela zvířata jako otroci. Byla přitom ale šťastná, nelitovala žádného úsilí či oběti, protože si dobře uvědomovala, že to, co dělají, dělají jen pro svoje dobro a pro dobro těch, kdo přijdou po nich, a ne pro nějakou bandu líných lidských zlodějů. Přes jaro a léto byl 60-hodinový pracovní týden a v srpnu Napoleon ohlásil, že se navíc bude pracovat také v neděli odpoledne. Tato práce byla přísně dobrovolná, ale každé zvíře, které by se jí nezúčastnilo, čekalo zkrácení přídělů žrádla na polovinu. I tak však bylo nutné nechat některé úkoly stranou. Žně dopadly o něco hůře než ty loňské a dvě pole, kde měla být zasázena řepa, ležela ještě začátkem léta ladem, protože se nepodařilo včas dokončit orbu. Z toho se dalo předpokládat, že nadcházející zima bude krušná. Větrný mlýn přinášel neočekávané potíže. U farmy sice byl dobrý vápencový lom a ve skladištích se našlo dost písku a cementu, takže všechen stavební materiál byl po ruce, ale zpočátku neřešitelný problém představovalo pro zvířata lámání kamene na potřebnou velikost. Zdálo se, že to nepůjde jinak než pomocí špičáků a sochorů, s kterými ovšem zvířata zacházet neuměla, protože žádné nedokáže stát na zadních nohách. Po týdnech marného úsilí napadla někoho spásná myšlenka. Využít gravitační síly. Na dně lomu se povalovaly obrovské balvany, které nemohly použít pro jejich velikost. Zvířata kolem nich uvázala lana a pak je všechna dohromady, krávy, koně, ovce, každé zvíře, jež mohlo pomoci i prasata, někdy v kritických okamžicích přiložila ruku k dílu. Vytahovala pomalu po úbočí lomu na cvach, odkud je pak zvrhávali, aby se dole roztříštili. Přeprava již rozbitých kamenů pak byla poměrně jednoduchá. Koně je odvážely na kárách, jednotlivé kusy vytahovali ovce a Majka s Benjaminem se zapřáhli do staré bričky a přispěli svým dílem. Do konce léta byla schromážděna dostatečná zásoba kamenů a za dozoru prasat se začalo se stavbou. Byla to však pomalá a vyčerpávající dřina. Často se namáhali celý den, než se podařilo vytáhnout jediný velký balvan, a někdy se stalo, že se pak po dopadu na dno lomu na menší kusy nerozdělil. Bez boxera, který měl sílu jako snad všechna ostatní zvířata dohromady, by se asi nedokázalo nic. Když balvan začal prokluzovat a zvířata se již viděla stažena dolů jeho vahou, boxer se zapřel do lana a balvan zarazil. Pohled na boxera, jak kousek po kousku táhne lano, lapá po dechu, obrovské boky má zalité potem a kopita zarývá do země, naplňoval každého obdivem. Lupina ho občas varovala, že se nesmí tolik přepínat, ale boxer ji nikdy neposlechl. Jeho dvě hesla: budu pracovat lépe a radostněji a Napoleon má vždycky pravdu, jako by pro něj byla dostačující odpovědí na všechny problémy. Domluvil se s kohoutem, aby ho ráno probudil o 3/4 hodiny dříve místo o 30 minut. A v řídkých okamžicích oddechu, kterých tak jako tak už mnoho nebylo, chodíval do lomu. Nakládal káru kamením a sám ji tahal na staveniště. I přes těžkou práci se během léta zvířatům nevedlo nejhůř. Neměla sice o nic víc žrádla než za dnu pana Jonese, ale neměla ho snad ani méně. Výhoda toho, že krmila jen sebe a nemusela se starat o 5 marnotratných lidí navíc, převažovala nad řadou jiných nevýhod. A způsob práce zvířat byl v řadě případů účinnější a šetřil práci. Například odplevelování polí se dělo s pečlivostí, jaké lidé nikdy nebyli schopni. A protože žádné zvíře nyní nekradlo, nebylo nutné oddělovat pastviny od polí ploty, což ušetřovalo spoustu práce s udržováním živých plotů a branek. Nicméně v průběhu léta začal statek pociťovat nedostatek různých materiálů. Chyběl parafinový olej, hřebíky, provazy, suchary pro psy a železo na podkovy pro koně, tedy věci, které si farma vyprodukovat sama nemohla. Později bude zapotřebí osiva a umělých hnojiv i různého nářadí a strojů pro větrný mlýn. Jak tohle všechno opatří, to si nikdo nedovedl ani představit. Jedno nedělní dopoledne, když se zvířata shromáždila, aby vyslechla příkazy, oznámil Napoleon, že se rozhodl pro novou hospodářskou politiku. Od nynějška bude farma zvířat obchodovat se sousedními farmami. Pochopitelně, že ne za komerčním účelem, ale jen proto, aby mohla získat nejpotřebnější materiál. Větrný mlýn musí stát nad vším ostatním, řekl. V současné době proto dojednává prodej fůry sena, části letošní úrody ječmene a později, bude-li nutné získat další peníze, domluví se prodej vajec, pro které je ve Wellingtonu vždy odbyt. Jak řekl Napoleon, slepice by tuto oběť měly uvítat jako svůj zvláštní přínos pro stavbu větrného mlýna. A zvířata opět zažívala zvláštní tíseň. Nikdy se nebude jednat s lidmi, nikdy se nebude obchodovat, nikdy se nebudou používat peníze, což pak to nebylo v nejstarších rezolucích přijatých na první triumfální schůzi po vyhnání Jonese. Všechna zvířata se na přijetí takových usnesení pamatovala, nebo si aspoň myslela, že se pamatují. Čtyři podsvinčata, která protestovala, když Napoleon zakázal schůze, se nesměle ozvala, okamžitě však byla umlčena rezolutním vrčením psů. Pak začaly ovce bečet své obvyklé čtyři nohy dobré, dvě nohy špatné a chvilkové napětí bylo rozptýleno. Nakonec vyzval Napoleon máchnutím nohy ke klidu a oznámil, že všechno již domluvil. Zvířata nebudou muset přicházet do styku s lidmi, což by pochopitelně nebylo žádoucí. Rozhodl se, že celé břemeno převezme na svá bedra. Jistý pan Wimper, advokát z Wellingtonu, již souhlasil, že bude fungovat jako prostředník mezi farmou zvířat a okolním světem. Vždy v pondělí ráno si přijde na farmu pro instrukce. Napoleon svoji řeč zakončil obvyklým zvoláním, ať žije farma zvířat, a po přespívání zvířat Anglie dostala zvířata rozchod. Pištík pak obcházel farmu a zvířata uklidňoval. Ubezpečoval je, že rezoluce proti obchodování a používání peněz nejenže nebyla nikdy přijata, ale nebyla ani předložena ke schválení. Je to úplný výmysl, jehož vznik má počátek nepochybně ve lžích rozšiřovaných Kulišem. Některá zvířata nicméně stále pociťovala určité pochybnosti. Pištík se jich však ostře zeptal. Soudruzi, není pravděpodobnější, že se vám to jen zdálo? Máte o takových rezolucích nějaké důkazy? Je to snad někde na papíře? A protože nebylo pochyb, že nic takového nikde zapsáno není, přijala zvířata vysvětlení, že se zmýlila. Jak bylo dohodnuto, každé pondělí dopoledne přicházel na farmu pan Wimper. Byl to drobný mužík s licousy, který působil prohnaným dojmem, celkem podřadný advokát, ale dostatečně mazaný, aby si s předstihem uvědomil, že farma zvířat bude potřebovat zprostředkovatele a že objednávky by mohly být výhodné. Zvířata pozorovala jeho příchody a odchody se smíšenými pocity a kde bylo možné, vyhnula se mu. Nicméně pohled na Napoleona, jak stojí na čtyřech nohách a uděluje pokyny Wimperovi, stojícímu zpříma, je naplňoval hrdostí a částečně i směřoval s novým vývojem. Jejich vztahy k lidem už nebyly jako dřív. Nenávist vůči farmě zvířat se teď, když prosperovala, nezmenšila, spíše naopak. Nenáviděli ji ještě víc. Každý člověk považoval za otázku svého přesvědčení, že farma dříve či později zbankrotuje a hlavně, že větrný mlýn bude prohra. Po hospodách si lidé na nákresech větrného mlýnu navzájem dokazovali, že stavba musí spadnout, a když ne, takže v žádném případě nebude fungovat. Ale ať chtěli nebo nechtěli, při pohledu na to, jak zvířata dokázala své záležitosti zvládnout, získala farma u lidí určitý respekt. V tomto ohledu bylo příznačné, že začali farmu zvířat nazývat jejím správným jménem a přestali předstírat, že jde o panskou farmu. Také přestali udržovat styky s Jonesem, který už se vzdal naděje získat svůj statek a odstěhoval se do jiné části země. Mimo pana Wimpera nebyl nikdo z vnějšího světa s farmou ve styku, ale stále se šeptalo, že Napoleon má v úmyslu uzavřít buď s panem Pilkingtonem z Liščína, či s panem Frederikem ze Stračína důležité obchodní dohody, ale nikdy s oběma současně, jak se říkalo.

Asi v té době se prasata náhle přestěhovala do Jonesova domu a začala tam bydlet. A zvířatům se opět zdálo, že si vzpomínají na nějakou rezoluci, již kdysi přijala. A opět je musel Pištík přemlouvat a vysvětlovat, že tomu tak není. Jak řekl, bylo naprosto nezbytné, aby prasata, která jsou mozkem farmy, měla k dispozici místo, v němž bude klid potřebný pro práci. Důstojnosti vůdce, v poslední době, když mluvil o Napoleonovi, tituloval ho vůdce, přísluší bydlet v domě a nikoli v obyčejném chlívku. Některá zvířata byla přesto zneklidněna, když slyšela, že prasata nejenže žerou v kuchyni a používají obývací místnost pro odpočinek, ale také spí v postelích. Boxer to jako obvykle odbil svým... Napoleon má vždycky pravdu. Ale Lupína, která byla přesvědčena, že si určitě pamatuje na pravidlo týkající se postelí, se odebrala za stodolu a snažila se vyluštit 7 přikázání, která tam byla zapsána. Když zjistila, že sama není schopna přečíst víc než jednotlivá písmena, došla pro Majku. Majko, řekla, přečti mi 4. přikázání. Neříká se tam něco o tom, že se nesmí spát v postelích? S určitými potížemi se Majce podařilo nápis přečíst. Žádné zvíře nebude spát v posteli sprostě radli, řekla konečně. To je podivné, pomyslela si Lupína, že si nevzpomínám na prostě radla ve 4. přikázání. Když to je ale jasně napsáno na zdi, bude to tak. A Pištík, který šel v doprovodu 2 či 3 psů náhodou kolem, rád uvedl celou záležitost na správnou míru. Tak jsou družky. Jistě jste slyšeli, že my prasata teď spíme v domě v posteli. A proč by ne? Snad si nemyslíte, že se někdy přijalo nějaké usnesení proti postelím? Postel, to je prostě místo, kde se spí. Když se to tak vezme, je i otep slámy ve stáji postelí. Přijalo se usnesení proti prostěradlům, která zavedli lidé. My jsme prostěradla odstranili a spíme mezi dekami. Ano, postele jsou pohodlné. Ale ne víc, než potřebujeme, soudružky, při naší namáhavé duševní práci. Snad byste nás, soudružky, nepřipravili o zasloužený odpočinek. Nechcete přece, aby nás naše povinnosti utýrali. Jistě byste si nepřáli, aby se Jones vrátil. V tomto bodě ho zvířata okamžitě ujistila, že nechtějí, aby se Jones vrátil. A o spaní prasat v domě se už nemluvilo. A když bylo o několik dní později oznámeno, že od nynějška budou prasata ráno vstávat o hodinu později než ostatní zvířata, nikdo si ani nepostěžoval.

Hněv. To je hřích, na který se dívám spatra a s poměrným zdarem se mu vyhýbám. Je přece tolik atraktivnějších hříchů, tak proč si vybírat zrovna ten, při němž se hříšník degraduje na jakéhosi trapného šaška? Musel jsem už mnohokrát v životě hledět do brunátných obličejů a vyvalených bulv. Musel jsem taky mnohokrát vyslechnout různá nenávistná blábolení, diktovaná nikoliv rozumem, nýbrž žlučníkem. A vždycky mi nakonec dotyčný vstekloun připadal směšný. Připadaly mi k smíchu ty decibely, které vydával, i to, jak se dobrovolně přede mnou pokořil. A taky mi připadaly k smíchu ty drobné trapnosti, kterých se dopouštěl ten, kdo se přestane kontrolovat. Tak například jeden pán mi vyprávěl, jak chtěl ve vsteku rozbít talíř a za tím účelem s ním praštil, jenže talíř se nerozbil. Jak se zachovat v takovémhle případě? Měl přehlídnout tu skutečnost, že talíř vzdoruje, nebo ho sebrat a pokusit se ho rozbít znova? Toto dilema, byť trvalo jen pár vteřin, dokázalo připravit rozhněvance o zbytek důstojnosti, ale protože to nebyl hloupý člověk, dokázal se rozesmát a výstup tím šťastně skončil. Musím tu podotknout, že když tu vyprávím, jak se rozzuřeným lidem směju, nemyslím tím, že bych se jim smál do očí. Naopak v průběhu výstupu jsem se jich vždycky spíš bál. Ale stačilo opustit místnost, v níž zuřivec exceloval a bylo veselo. To přece znají žáci těch nejrůznějších škol, podřízení na všech možných institucích, zkrátka všichni, kdo mají nad sebou někoho ochotného sehrát tuhle zběsilou show před svými bližními. Hněv má ale i další podoby, například podobu zákeřnou. Kdo tenhle druh zloby provozuje, nebývá ani směšný, protože zpravidla netušíte, že se na vás hněvá. Nenapadne vás, že ten úsměv a přátelské poklepávání na rameno se poněkud podobá polibku, za který dostal jen zoufalec už kdysi 30 stříbrných denárů. Proti tomuhle způsobu je ten výše popsaný zuřivec přímo mazel. Existuje však taky hněv spravedlivý a ten se za hřích nepočítá. Ale pozor, spravedlivý hněv nám silně komplikuje situaci, protože od té doby, co tenhle pojem existuje, považuje každý rozuřený člověk ten svůj hněv za spravedlivý a tudíž oprávněný. No a přesvědčte ho, že tomu tak není. Takže spravedlivý hněv vnesl do celé záležitosti zmatek, který už asi nikdy nikdo nenapraví. Snad by bylo řešení zařadit i ten spravedlivý hněv mezi hříchy, třeba mezi lehké, a tím hněv jako takový ze společnosti ctnostných lidí vymítit. Jestli se to někomu podaří, tak je to na Nobelovu cenu.

0: Johann Wolfgang Goethe, Hra pro milující. Hudba Wolfgang Amadeus Mozart. V hlavních rolích Hana Maciuchová, Jana Andresíková a Petr Štěpánek.
1: Karle! Karle! Kde ten kluk zase je? Vždycky zmizí, když ho potřebuju. Samotná ženská na čelátku nestačí.
2: Jo, jen kvůli tomu bych se chtěla znova vdát.
1: On vám pak odnese zavazadla do pokoje. A jestli chcete obědvat, račte mít strpení.
3: Já chci jenom polívku. Ale hodně silnou.
1: Dostanete, jakou máme. Karle! Karle!
4: Ty se nikdy neodnaučíš poroučet. Už bys mohla dostat rozum. Postilionovi si taky dala zbytečně velké spropitné. Jsi upřímná, veselá, štědrá, to je dobře, jenže se musíš naučit jednat podle toho, co si můžeme dovolit.
3: Ale máti, bídu jsme zatím neměli.
4: Ale skoro.
3: To městečko se mi líbí. A ten dům naproti určitě patří té dámě, co jí budu dělat komornou.
4: Jestli tě opravdu přijme do služby.
3: Máti, ty abys neviděla všechno černě.
4: Taky jsem všechno viděla růžově, když s námi ještě byl tvůj otec. No, jsi mladá a zatím si nezažila žádné zklamání.
3: Už jsi měla čas dávno zapomenout.
4: Nemohla jsem tomu ani uvěřit, že by se nevrátil. A když jsem uvěřila, byl pozdě.
3: Já si jenom vzpomínám, jak jsem seděla na tvé posteli a plakala. Protože jsi plakala ty.
4: Ti bylo 7.
1: Karle! Ještě tu nebyl, co? Ale oběd? Oběd bude přesně v poledne.
3: V poledne mám být u paní baronky.
4: Dcera má u ní dělat komornou. Četla to oznámení v novinách a sama ji napsala. Paní baronka jí moc hezky odpověděla a pozvala ji na dnešek.
1: A vaše dcera nevypadá zrovna na to, že by se jí zamlouvalo dělat komornou.
4: Ale rozhodla se sama.
1: A já, kdybych měla dceru, nepřála bych si pro ní nic lepšího. Ale mě pánbu nedopřál děti. A tak jsem teď na všechno sama. Můj druhý manžel mi umřel před 3 měsíci. Nebyla jsem s ním ani 3 roky.
3: Zdá se, že to snášíte poměrně klidně.
1: Já mám tolik práce, že mi na pláč nezbývá čas.
4: Paní baronka, je snad taky vdova?
1: No, pán odjel před 3 roky a od té doby nedal o sobě vědět.
4: Tak je to taky nešťastná žena.
1: Ale prosím vás, Bůh, jak to s ní a s tím pánem bylo. Víte, oni snad ani nebyli manželé. Jo. Je to prý asi tak 7 let, co sem přišli. No ano, povídalo se, že on je snad nějaký důstojník takový, co se dávají najímat. Zbohatnou v cizích službách a tady si pak koupí statek. Měla s ním dítě, ale to umřelo. No, a on se najednou sebral, všichni říkali, jak se mají rádi, a najednou frnk, nechal jí tu a zmizel.
4: Jak s ní cítím.
1: Ale on prý měl moc podivné zásady. Do kostela nechodil, a známe to. Kdo se nebojí pána Boha? A říkalo se dokonce, že jí unesl. A když holka udělá takovouhle věc, tak za to piká celý život. No, já se podívám, jestli vám už připravili pokoj a pak pro vás přijdu.
3: Ale já už mám nejvyšší čas.
1: No.
3: Ještě bych se měla převléct.
1: Ona na to paní baronka zase až tak nedbá. Tak, dobře, pořiďte. Dobře, pořiďte.
4: Tak prosím tě, Lucie, víš, že nesmíš nic prozradit?
3: Neměj strach, máti. Můj otec byl obchodník, plavil se do Ameriky a otec se potopil, tím se naše poměry

0: Poručil jste mi přece, pane, že mám dát hned zase zapřáhnout a naložit vaše věci.
1: Ne, přines je sem. Dneska už dál nejedu.
0: Ale prve jste říkal, pane...
1: Co jsem říkal? Dej si vykázat pokoj a odnes to tam.
0: Jak poroučíte, pane?
1: Kam ještě jezdit? Stojí tam ten dům. Odtud jsem utekl a sem chci zpátky. Žena a domov, sladké bezpečí. Vždycky se bála, když se probudila a já jsem nebyl v teple vedle ní. Kudy jsi chodil, je vítr a prší. Zahřej se, lásko, už tě nepustím. A já se strašně toužil někam pustit. Kam mě to hnalo? Svět byl někde jinde a já byl pořád ještě zvědavý. A toužil. Po čem? Odpusť mi to, prosím. Ach, jak nám tady bylo spolu dobře. Snad jsem chtěl utéct vlastním výčitkám. Proradný manžel, ještě horší otec. Utek jsem před ní jako před tamtou. Proč tedy doufám, že je pořád moje, když sám jsem nechtěl nikdy být jen její a čím dál méně rád slyšel, že jsem... Žena a dcera. Pro ně jsem už mrtvý. A je to pravda? Nebo ještě není? Prý každý člověk má mít pro co žít. Pro Boha. Pro co? Možná pro někoho. Když se chci vrátit, třeba to tak je.
2: Milost pán chce taky obědvat. Čekáme jen na jednu slečnu. A šlo naproti k paní baronce.
1: Jak se jí vede? Paní baronce.
2: Vy se s ní znáte?
1: Před lety jsem tu býval dost často. Co dělá její muž?
2: Vy nevíte, že ji opustil?
1: Jistě se dovedla utěšit.
2: A říkáte, že jste jí znal.
1: Člověk nemůže žít jenom tím, co bylo, musí umět zapomínat.
2: Ve vzpomínkách je všechno pěknější. A jí taky nebude hned každý vhod.
1: Přesto k ní zajdu.
2: No, když říkáte, že jste jí znal.
1: Ale tuhle poštu jste vy tenkrát ještě neměla.
2: Jsem tu teprve 3 roky.
3: Tak jsem tady.
2: A co paní baronka?
3: Je moc milá, budu s ní určitě dobře vycházet. Máme přijít s matkou hned po obědě.
2: Oběd už je připravený. Čekali jsme jen na vás. A vám, pane, vám dám pokoj číslo 2. A vy, slečno, vy byste se zatím mohla podívat za matkou.
3: Já se vojáků nebojím.
2: Aha, jak myslíte? Jak myslíte?
1: Jsem šťastný, že budu mít takovou krásnou společnost. Jestli jsem správně rozuměl, byla jste u paní baronky.
3: Budu její společnicí.
1: Vy byste snadno našla i zábavnější společnost.
3: Ale já ji nehledám. Vy muži si myslíte, že se bez vás ženy nemohou obejít. Ale my s matkou jsme to dokázali.
1: Vy už nemáte otce?
3: Sotva si vzpomínám, že jsem ho kdy měla. Byl obchodník, plavil se do Ameriky a loď se potopila.
1: A vám je to, jak se zdá, lhostejné.
3: A proč by nebylo? Moc toho pro mě neudělal. Ale matka na něj nikdy nedokázala zapomenout.
1: Vy na jejím místě byste to dokázala.
3: Já to nemám. V povaze dlouho se pro něco trápit.
1: To vám závidím.
3: Já chci mít svůj vlastní život, ne jako matka. Musí to být hrozné být opuštěná. To budu radši opouštět já. A nebojím se, že bych se o matku nedokázala postarat.
1: Jste odvážná dívka. Jenže když člověk něco chce, musí se taky umět.

0: s něčím rozloučit, ale to není vždycky tak snadné. Víte, člověk by chtěl...
1: Co, pane?
0: To nejlepší. Abyste byla šťastná. Promiňte, musím se podívat po svém sluhovi.

0: Tak ať už přijdou. Budu jí mít ráda. Věčně se nedá mluvit jenom se stromy a venkovskými dětmi. Chci jí mít ráda. Chci někoho mít. To, co mám v sobě, musím s někým sdílet, nebo se budu věčně litovat. Co s pouty lásky, když jsou to jen pouta? Snad i já tenkrát sama závislá jsem místo lásky chtěla ho jen spoutat. Jak nechtít muže jenom pro sebe, když se mu sama dávám se vším celá. Jako bych ho já ještě milovala, kdyby se sám dal spoutat úplně. Snad mě ta dívka tolik zaujala, protože cítím, že je nezávislá. Byla jsem hloupá. A když ještě věřím, že se snad jednou stejně ke mně vrátí, je to jen důkaz, že jsem hloupá pořád. Kdyby se to snad přece jenom stalo, měla bych sílu být už chytřejší? Pojďte dál, pojďte. Ani nevíte, jak jsem se na vás těšila, paní Sommerová. Tahle odvážná dívka se mi hned zalíbila. A já vám děkuju za důvěru, že mi ji svěříte.
1: Milostivá paní, dovedete si představit, jak mi asi je?
0: Ne, ne, neříkejte mi tak. Říkejte mi Stelo.
1: Oh, jste moc milá. A já jsem moc ráda, že jste taková.
0: S kým si člověk líp porozumí, než s někým, kdo taky dovede milovat? Co je pro ženu důležitější než láska? Jsem asi hloupá, ale i když mě opustil, nejdřív jsem se z toho nemohla vzpamatovat. Ale stejně jsem ráda, že jsem to zažila. Protože vím, že mě opravdu miloval. Stejně je tady se mnou pořád. Tady seděl, s někým mluvil a když jsem přišla, ohlédl se po mně a já jsem cítila, že mě má rád. Tam po té cestě odjížděl a vracel se. A já jsem viděla, že se na mě dívá a že miluje každý můj pohyb a že čeká, že k němu přijdu a políbím ho. A že všechno to chvění je chvění mého a jeho srdce.
2: Co pak je vůbec možné tak milovat?
1: Vy jste šťastná, Stelo. Zachovala jste si mladé a ryzí srdce.
0: Vždyť vy taky. Já to z vás cítím.
1: Oh. A stejně jsme nakonec zůstali sami.
2: Žena prý byla stvořena pro muže a muž pro svět, aby ho pro ženu učinila lepším. Jakoby ho nedělala lepším a krásnějším už tím, že je.
0: Mě vzrušoval i jeho hněv a bolest z toho, jaký je svět.
1: My věříme mužům a muži v okamžiku vášně podvádějí sami sebe. A podvedené zůstaneme nakonec my.
0: Tak si buďme sami navzájem tím, čím nám měli být oni. Zůstanete tu se mnou. Souhlasíte?
2: Ne, to nepůjde.
1: Má dcera myslí...
0: Myslíte, že vám chci prokázat nějaké dobrodiní? Pochopte, jaké dobrodiní tím prokážete vy mě? Já neumím být sama. Opatřila jsem si kočky a psy a dokonce srnku. Učím chudé dívky plést a háčkovat jen, abych měla někoho u sebe. A když vidím, že bytosti kolem mě jsou šťastné, usínám spokojeně a ráno se probouzím šťastná, protože dívky se smějí a stromy, které pěstuju, kvetou a já se starám, pracuju, vymýšlím, co by se mělo udělat a jsem... vlastně šťastná.
1: To vám věřím. Pracovat, když máte na čem, a prokazovat dobré skutky, když máte z čeho, může být pro zklamanou ženu asi jediná náhrada.
0: Náhrada, má drahá. Jenom náhražka. Za lásku nemůže být žádná náhrada. A když někdy těkám myšlenkami sem a tam, najednou mě napadne, že snad jednou přece jen musí přijít. A to se mi potom tak sevře srdce touhou, až si myslím, že bych snad dokázala přitáhnout lunu k zemi. A místo toho jsem sama. Sama. a jdu se vyplakat ke hrobu svého děťátka.
1: Vy jste měla dítě?
0: Ach, má drahá. To si neumí nikdo představit, kdo to nezažil. Ležela přede mnou mrtvá a já jsem stála jako skamenělá a nezhroutila jsem se. A najednou zvedla ošetřovatelka dítě, přitiskla si je k sobě a vykřikla: ona žije. Vůbec nevím, co jsem v tu chvíli dělala, ale zmýlila se. Dítě tu leželo mrtvé a já vedle něj v jakémsi zběsilém zoufalství.
1: Prosím vás, už na to nemyslete.
0: Ne. Je mi dobře. Je mi dobře, že se z toho můžu vymluvit. Člověk potřebuje, aby mohl někomu otevřít srdce. Proto chce někoho milovat. To jsem cítila, jak jsem ho poprvé uviděla. Stejně mi nikdo nevymluví, že podoba je klíč ke všemu, co se dá o člověku tušit. Počkejte, já vám ukážu jeho obraz. Pojďte.
2: To jsem tedy zvědavá.
0: Tady. I když na tom obraze není vidět, jaký byl. Malíř zachytil jen neživé rysy.
2: Madam. Madam, to není možné. Já jsem ho už dneska viděla.
1: Bože můj.
0: Dneska.
2: No, tady. Jenže byl opálený. Ale byl to on. Určitě to musí být on. Tady naproti na poště jsem mluvila s takovým důstojníkem.
0: To není možné. Lucie, já tam jdu.
2: To se nehodí, madam.
0: Nehodí?
3: Poroučíte, madam?
0: Viléme, dojdeš naproti na poštu. Je tam nějaký důstojník. A ten snad... Lucie, řekněte mu to.
2: Znal jste milost pána?
3: Ano, prosím.
2: Tak dojděte na poštu. Ten důstojník je mu ohromně podobný. Podívejte se, jestli se mýlím. Já bych přísahla, že je to on.
0: Řekni mu, aby přišel. Hned teď.
3: Jak poroučíte, madam?
0: Pane Bože, ať už je to za námi. Jestli je to on. Ne, to... Promiňte, já... Omluvte mě, prosím.
2: Co je ti, máti? Není ti dobře?
1: Tak... To... To je konec. Pane Bože. Ten muž. Ten obraz. On to... To je... To je tvůj otec.
2: Máti. Maminko moje drahá.
1: Přijel za ní. Za chvíli se shledají. Kolik let jsem já na to čekala. Lucie, musíme pryč.
2: Kam budeš chtít?
1: Musíme hned ještě, než přijde.
2: Ale jsi pořád ještě jeho žena.
1: Jenomže miluje jí. A já... Přilnula jsem k ní za tu chvíli. A myslela jsem si... Já ji mám vlastně i tak ráda.

0: Tak jsi zas tady. Můžu tomu věřit? Tady v tom pokoji jsem se dávala a představovala si, že až se ohlédnu, budeš tam stát. Tak, jak teď stojíš. Třeba zavřu oči a když je zas otevřu, už tam nebudeš. Ne. Jsi tady. Jsi u mě. Jak jsi mohl být tak dlouho pryč?
1: Staro, vždyť ty vůbec nevíš. Byl to jenom zlý sen. Možná jsem chtěl utéct před vlastním stínem. Teď vím, že to nejde. Nevyženeš mě.
0: Můj drahý, milý. Vždyť ty jsi mě klamal.
1: Nosil jsem v srdci pořád jen tvůj obraz.
0: Ne, počkej, tak to nemyslím. Nerozumíš mi. Myslela jsem, jaký nejsi silný. Připadal jsi mi jako pevný strom, o který se můžu kdykoliv opřít. A ty jsi vlastně takový chlapec s hlavou plnou snů, co se nikdy nemůžou vyplnit. Ale já tě miluju takového, jaký jsi. A možná ještě víc. To už je osud takových žen, jako jsem já, aby milovali podvodníky s bláhovým srdcem. A já vím, že máš srdce. I když jsi takový podvodník.
1: To štěstí hledět do tvých něžných očí. Hroužit se celý do té krásné hloubky, kam si mě pouštíš. Až bych skoro věřil, že jsi měla v srdci stejně pořád mě.
0: To se taky neklameš.
1: Opravdu?
0: Řekla bych ti to. Jako tenkrát, když jsme se do sebe zamilovali, taky jsem se ti přiznala ke všem svým drobným vášním, které mi rozbušily srdce. Byla jsem ti přece o to milejší. Co si mě tak prohlížíš? Zestárla jsem. Utrpením člověk nemládne.
1: To bych musel v tvých krásných vlasech najít aspoň jeden šedivý.
2: Promiňte, milostivá paní.
1: Co chceš?
2: Ty dvě cizí dámy se rozhodly odjet pryč.
0: Odjet? Proč?
2: Viděl jsem tu mladší, jak šel na poštu, že prý si objednali zvláštní kočár, protože poštovní mezi tím odjel. Paní mě prosila, abych milostivé paní vyřídil přání všeho nejlepšího, že si to zaslouží, ale zůstat prý nemůžu.
1: To je ta paní, co přijela s dcerou?
0: Chtěla jsem vzít tu dívku do služby a nechat si u sebe i matku. Viléme, děkuju ti, můžeš jít.
2: Jak poroučíte, milostivá?
1: Něco se muselo stát. Ale co?
0: Bůh ví, snad to ani nechci vědět. Začala jsem je mít ráda, ale teď mám přece tebe, Fernando.
1: Má lásko.
0: Ne, počkám na tebe v záhradním domku. Přijď brzo. Přijdeš? Přijď.
1: Ach, moje milá, abych nepřišel. Musel jsem přijít, abych mohl cítit, že je snad vážně na světě i láska. Pak, že ji potřebují jenom slabí. Či jsem tak slabý? I když třeba jsem, stojí to za to, co teď zrovna cítím.
3: Pane, pane, můj pane, jste to opravdu vy?
1: Tak jak si tu žiješ?
3: No, mám správnou ženskou, dvě zdraví děti. A vy jste se vrátil. Tak jak bych si žil dobře?
1: Jak jste hospodařili?
3: Až budete mít chuť, předložím účty. Budete se divit, jak jsme statek pozvedli. A jestli se můžu optat, co vaše choť a dcera?
1: Tiše, mám se ti zpovídat? No, máš na to právo jako spoluviník mých vylomenin.
3: Já můžu děkovat Bohu, že jste nebyl cikánský hejtman. S vámi bych byl klidně i pálil, i loupil.
1: Pokud jde o ty dvě, nic o nich nevím.
3: Takže tady teď zůstanete. To je dobře. Od té doby, co mám ženu a děti, cítím se v tomhle zapadákově docela spokojený. Člověk se musí jednou usadit.
2: Já tady dítě nemám, moje umřelo.
3: No, paní se teď určitě uklidní a po takové dlouhé nepřítomnosti budete mít brzo jiné a to vám zůstane. Stanete se s námi řádným hospodářem. Co je člověku v našem věku všechno to harcování, cti žádost, honění slávy a ženských, zmítání a naparování? Pamatuju ještě, když milá paní Cecílie byla tak 3 roky vaší chotí, jak vás to manželství žralo. Jak vám nic nebylo pochuť, jak jste si připadal svázaný.
2: To teď slyším moc rád.
3: Tenkrát jste se mi svěřil a řekl jste, já musím pryč. Byl bych blázen, kdybych se dal navždycky přivázat.
2: No. No,
3: ano, tenhle život mě zadusí, svírá mě to. Přece ve mně něco je.
2: No tak.
3: Něco bych ještě mohl dokázat, co by je i svět.
2: No výborně.
3: Ne, počkejte. Věřil jsem vám. I když jsem moc nechápal, co vlastně chcete. No a pak jsme se rozjeli do světa a mlátili se tam. A stejně jste byl otrávený. Na co jsme se to vlastně dali? A jaká je to všechno ohavnost? Až jsme při té svobodě nevěděli, co si počít se životem.
2: Vysmíváš se mi?
3: Tomu, že jste se zamiloval do mé nynější milost, paní, rozhodně ne. Pořád je to moc pěkná ženská. Ale tomu, po čem jste se tak hrozně pídil a nikdy to nenašel a většinu času ani nehledal...
4: Promiňte, milost, pane... Ale je tady ta paní.
2: Tak ji uveď.
4: Jak poroučíte?
3: Prosím vás, jenom zůstaňte. A uvidíte, že všechno bude dobré. Pravo. To snad je... Promiňte, nebudu vyrušovat.
1: Klamou mě oči. Co pak je to možné? Buď je to ona nebo výčitka. Proč žádné štěstí nemůže být čisté? Možná je to jen pouhá podoba, kterou si srdce dokresluje po svém. Nepřemůže-li mě můj pocit viny, odejde skromně tak, jako teď přišla.
5: Přál jste si, pane?
1: Přál bych si, abyste tu zůstala jako společnice Stely.
5: Ne, pane, mám velice pádné důvody, tak mě prosím nepřemlouvejte.
1: A nemůžete mi ty důvody prozradit?
5: Poznal mě, jistě. Děkuju ti, Bože, že jsi mi dal v tomto okamžiku sílu, jakou jsem dříve nikdy neměla.
1: Opravdu vás prosím.
5: Ráda bych toho ušetřila vás i sebe. Vzpomínka na šťastné dny mého života mi pořád ještě působí bolest.
1: Byla jste hodně šťastná?
5: Jinak bych teď tak netrpěla. Měla jsem hezké mládí. Nevím, co ke mně poutalo muže, ale já jsem si nedovedla představit, že bych s některým z nich mohla prožít svůj život. A když jsem ho našla, nebo jsem si myslela, že jsem ho našla, žila jsem jenom pro něj.
1: Myslíte, že on vás nemiloval?
5: To nechci tvrdit. Miloval mě určitě tak, jako já jeho. Aspoň ze začátku. Až pak, po letech manželství, mě opustil.
1: A ptala jste se někdy sama sebe, jakou to mohlo mít příčinu?
5: Ani jsem nepozorovala, jak se stalo, že všechno, co se mě týkalo, mu bylo najednou lhostejné. Neuměla jsem to snášet. Zahrnovala jsem ho výčitkami, až ode mě odešel. Najednou jsem byla žena, kterou opustil muž. A to přece nikdy nemůže být tak docela. Bez její viny.
1: Ne. On byl vinen.
5: Já to tak necítím.
1: Jste vzácná, šlechetná žena.
5: Mohla jsem mu být jen ve všem povůli. Starat se o něj. A dát mu dítě, o které jsem pečovala. Ale musela jsem se zabývat tolika maličkostmi, až mi z toho pustlo srdce a hlava. A tak najednou nebylo nic, co by ho na mě zajímalo. On není vinen.
1: Já jsem vinen.
5: Ach, Fernando...
1: Cecílie.
5: Ne, nech mě, Fernando. Nic na tobě nechci, jenom se u tebe na chvilku schovám a pak si můžeš odejít za svou Stelou navždycky.
1: Prosím tě.
5: Nedělám si na tebe žádné právo, neboj se, zbavíš se mě.
1: Když jsem tě znova našel, nemůžu tě opustit. Věř mi, hledal jsem tě. Ale dověděl jsem se jenom, že jste se kamsi odstěhovali. Ani u Stely jsem nemohl vydržet. Všechno mi připomínalo tebe a Lucii. Hledal jsem vás už tenkrát, když jsem odtud utekl. Zhnusil jsem se sám sobě. A hrozně jsem si přál odčinit svou vinu vůči tobě a Lucii. Můžeš mi to všechno odpustit?
5: Tady ji máš.
0: Jsem šťastná, že konečně poznávám svého otce. I když bych byla šťastnější, kdybych ho poznala v letech, kdy jsem ho potřebovala nejvíc. Je to asi opravdu lepší, když má dcera i otce.
1: Teď už mě budeš mít navždycky.
0: To myslíte vážně?
1: Chtěli jste odjet? Já odjedu s vámi.
5: A co Stella?
1: Snad mi to jednou odpustí. Kdybych vás ráno uviděl spolu, mohl jsem jí ušetřit další bolest. Ale ona je mladá a statek vzkvétá možná líp, než kdybych tu hospodařil já. Dojdu za ní, řeknu jí, kdo jste. A i když to pro ní bude v tu chvíli strašné, pochopí, proč jsem se tak rozhodl. Ty, Lucie, skoč naproti a dej zapřáhnout kočár proci. Mm-hmm. Cecílie, ty na mě počkáš na poště. Lucie, až všechno zařídíš, tak se vrať sem. Já jdu.
5: Fernando, prosím tě, přece si musíme říct.
1: Na to bude čas potom. Teď už jděte. Slyšíte? Co pak je můžu odtud vyhnat sami? Obklopen láskou bych se nenáviděl a dávat lásku už bych nestačil. Tak člověk v mládí touží bojovat za štěstí jiných a pak zhnusen světem nakonec trápí své blízké i sebe. Jak rád bych myslel, že se obětuju, kdyby tu obětí jiný neplatil.

0: zase být s tebou. Vždyť už nevím ani, zda je to pravda, či se mi to zdálo. Čekat jen chvilku je teď k nepřečkání. Co bylo všechno, je najednou málo. Nenech mě dlouho chvět se v nepokoji. Těším se, lásko, a přitom se bojím. Tady mi tekly marné slzy z tváří a touhu ve mně přece nezhasí. Radost v mém srdci s obavou se sváří. Kde jsi tak dlouho? Že už jdeš, můj milý. Ale ty jsi... Něco se stalo?
1: Nebyl to pro mě snadný rozhovor.
0: Ona chce opravdu odjet?
1: Ano.
0: Když si nedá říct, já ji nutit nebudu. Tak jsem se těšila, že snad jednou přijde tenhle den a teď chci, aby už byl za námi. Nečekaná radost může taky bolet, Fernando. Až teprve dneska jsem zas byla schopná otevřít tuhle knížku.
1: Ukaž. V co doufat od shledání dnes? Co tají den tento v květu dosud nerozvitém? Jak peklu přístup otevřen i kráji? Jak kolísavě cit se střídá s citem?
0: Dost pochyb už. Hle, z nebes vyšla bran. Ty jsi nesen vzhůru k ní. Ty jsi objím.
1: Ne, prosím tě, nech mě. Nejsem vůbec hoden.
0: A tak si v ráji došel uvítání, jak bys byl hoden věčnou krásou žíti. Ni sen ti nezbyl, naděje, ni přání. Zde dovršeno nejlepší tvé bytí. Jak díval ses v to krásno neproměné, v tvých očích vyschly slzy roztoužené.
1: Posled krutě sladké políbení. Tkáň rozťata, jež něhou byla tkána. Teď noha z prachu pospíchá, teď lení, teď přísným cherubem je v dálku štvána. Zrak skelně upřen v hořkém nepokoji, zří zpět, kde brána uzavřena stojí.
0: To jsi mi četl, když jsem ti řekla, že s tebou nemůžu odejít. Byl jsi tak smutný a tak zoufale si mě objímal a já už jsem věděla, že s tebou půjdu třeba na kraj světa. Protože v tobě jsem našla jediné, skutečné štěstí.
1: Štěstí?
0: Ano. Štěstí. Přes všechnu bolest, kterou jsem pak prožila, když jsi tu nebyl. Jakmile jsem tě poprvé spatřila, všechno se ve mně změnilo. Víš, tenkrát, odpoledne v zahradě u strýčka, jak jsi k nám prvně přišel. A druhý den pod kaštany za letohrádkem.
1: Hle, z hustých mraků paprsky se myhly. Zjev andělský se vznáší v třpitu pach. Je hebký, lehký. Zářivý a štíhlý a poznáváš, má její světlý tvář.
0: Tak vzdušně při tanci se nadnášel
1: to
0: její ze všech nejvzdušnější tělo. Kolikrát předtím jsem si připadala zamilovaná, ale až v tu chvíli jsem pocítila ten divný sladký zmatek. A vůbec jsem nebyla schopná podívat se ti přímo do očí. Musela jsem utéct.
1: Leč na chvíli jen smíš se odvážit. Jsi v rukou místo ní měl fantom vzduchu zpět do srdce. Tam lepší obraz zříti. Tam tvar svůj střídá v proměnlivém ruchu. Tam jediná se vestu podob vznáší. A každou změnou dražší je. A dražší.
0: Ale to přece vůbec není smutné, Fernando.
1: Ne, srdce mé zas uzavři se v sebe. Její ti bylo marně otevřeno. A i když svítí všechny hvězdy nebe, nebudeš stejně nikdy rozzářeno. Jen lítost, nechuť, výčitky a hoře tě dusným tíží, mučivě a hoře.
0: Můj drahý, přece jsem ti všechno dávno odpustila a víš, že ode mě nikdy neuslyšíš jedinou výčitku.
1: Ne, je to tak. Opustila jsi kvůli mně všechno. Strička, který tě miloval jako otec, statek, kde jsi vyrostla, i mění, které ti patřilo a já...
0: K čemu by mi to všechno bylo bez tebe? A i když si myslím, že by ti byl strýček určitě neodepřel, kdybys mu řekl o mou ruku. A bylo mi líto, že mám od něj utíkat. Ale současně jsem tě milovala o to víc, že mě chceš jen tak, jako kořist, jen mě, bez ničeho. A byla jsem zamilovaná i do tvé pýchy. A dělalo mi dobře, že se chceš o mě sám postarat. A nechceš být za mě a vůbec nikdy nikomu za nic vděčný. Ach, milý, milý, kam se mi zas vzdaluješ?
1: Ba vzdálen jsem a bezbraný jsem zcela. Cože v té chvíli přítomné se sluší? Tak chvíle tolik dobrá, krás by měla, leč krása ta i dobro pálí v duši. Mně stará vina jinam popohání. Kdo jednou prchne, prchá bez ustání.
2: Milost paní, milostivá, ale tady jste... Odpuste, ale ty dámy čekají už jenom na pána. Prosím vás, proč nejdete, pane setníku? Všechno je naloženo, chybíte už jenom vy.
0: Jdi, Fernando, zaplať za jízdné a popřej jim šťastnou cestu i za mě.
2: Co pak pán nejede s nimi?
0: A proč by měl jet?
2: Tak proč pak si slečinka poručila kočár pro tři a máte tam zbalené věci, pane?
0: Fernando... Ty sporučil, aby ti zbalili věc.
2: Mně se to taky zdálo divné, že pan setník chce ujet se slečinkou. Sotva si s ním na poště udělala známost.
0: Prosím vás, odejděte.
2: Chápu, že vás to rozčílilo, milost paní, ale měla jste vidět, jak se k ní pan setník měl.
0: Co pak musíte hned všechno pošpinit?
2: Možná, že milostivá je čistota sama, ale já jsem aspoň neutekla s prvním mužským, který se mi zalíbil.
1: Jděte!
2: Co mám tedy slečince vyříct?
1: Neříkejte nic! Já přijdu hned, jděte!
2: A dejte už do, dej do.
0: Ty, opravdu chceš odjet s nimi?
1: Víš, to všechno je úplně jinak.
0: A jak? Tak řekni.
1: Steno má nejdražší, ty jsi moje všechno. Prosím tě, ale já od tebe musím odejít.
0: Proboha, proč?
1: Víš, když jsem ráno uviděl Lucii.
0: Tak ty opravdu odjíždíš s Lucií?
1: Víš, ona je...
0: Ne, nech mě.
1: Prosím tě, vyslechni mě, víš. Cecílie, její matka.
0: Cecílie.
1: Ano, ona je moje žena. A ta dívka Lucie, to je má dcera. Proboha, Stelo, no tak vzpamatuj se. Ach, Cecílie, Lucie, dobře, že jste tady. Prosím vás, pomozte jí. Teď nemůžeme odjet. Já jim jdu říct, aby vypřál.
3: Stelo, prosím vás. Probuďte se, moje milá. Lucie, pojď, pomoz mi. No tak, otevřete oči.
0: Už se vzpamatovává. Vy jste neodjeli. Ale on říkal, že vy...
3: Ano, já jsem jeho žena a Lucie je naše dítě.
0: A co... Co jsem potom já.
3: Lucie, jdi a přiveď otce.
0: Otce? Ne. Ať nechodí. Nechci ho vidět.
3: Ach, moje milá.
0: Milá? Vy mě říkáte milá, když jsem...
3: Musíte si odpočinout. Odvedu vás.
0: Ne, jděte pryč. Já nesnesu vaši přítomnost. Prosím vás, promiňte.
3: Já vás chápu, má drahá. Ale teď vás nemůžeme nechat samotnou.
0: Ale já jsem nic nevěděla, přísahám. Jenomže i kdybych to věděla, stejně bych chtěla být s ním.
3: Vy si nemáte co vyčítat.
4: Hledal nás. Tak si to přece říkala, máti. Kdyby nás našel, nemusela jste teď ničeho litovat.
0: Myslíte, že něčeho lituju? A jestli přece, tak jedině toho, že už ho nemůžu mít pro sebe. Ačkoliv se ke mně vrátil.
4: Jenže se chtěl vrátit k nám.
3: Lucie, prosím tě.
0: Vy jste moc hodná, Cecily. A já taky. Nebojte se, nebudu o něj s vámi bojovat.
4: Na to taky nemáte právo.
0: Myslíte, že existuje nějaké právo? Ale máte pravdu. Nějaké právo by přece mělo existovat. Promiňte, Cecilie. Teď mě nesmíte brát vážně, ale já už se nějak seberu.
3: Opravdu, měla byste jít do svého pokoje.
0: Motá se mi hlava. Ne, to přece nejde pochopit.
3: Já jsem to taky nechápala. A teď už to možná chápu. A mám vás ráda.
0: Proč mi to říkáte? Prosím vás, ne, nedoprovázejte mě.
3: Lucie, dojdi pro otce.
4: Nechala tu nějakou knížku.
3: Já jdu za ní.
4: Jak bývá duše touhou rozechvěna, po něčem čistším, vyšším, nepoznaném, kéž před těmi, kdo navždy bezejména svých statků pozbaveni, navždy stanem, buď pokoj Boží, jak je v písmu psáno, a mírem dýchat, ať je lásce přáno.

0: Milostivá paní!
1: Milostivá paní, kočár už čeká. Vaše věci Vilém zbalil a naložil, jenom jsem chtěl říct, nerozmyslíte si to ještě. Přece vás nemůžou vyhnat. Statek je pánův, jenže co tu nebyl, vy jste ho dokázala zvelebit.
2: To je tvoje práce.
1: Moc dobře víte, co bych dokázal, kdyby vás lidi neměli tak rádi. Promluvte s pánem. Sám jsem s tím chtěl mluvit, ale mě vyhnal. Nebuďte hloupá. Promiňte, prosím, ale vždy tím tenkrát přece nechal majetek. A nebyl s nimi už takovou dobu. Myslíte si, že ho ještě miluje? Jde jen o to někde v klidu dožít a postarat se dceři o věno.
2: Tak nesmíš mluvit.
1: O co jde lidem? Otevřete oči. Já mám rád pána, ale on měl vždycky příliš svědomí. Kdyby ho neměl, někam by to dotáhl. Je skvělý voják, platili ho zlatem. Jenomže nikdy nevěděl, co chce, komu má sloužit. A snad měl pravdu. Na co by sloužil, když po svém otci zdědil majetek? Nebo ať jede a vás tady nechá. Když chtěl s nimi odjet, musí mít přece ještě peníze. Má vás rád, vím to. A kdyby z čista jasna nepřišly ty dvě... No jistě, když uviděl dceru, ale tak se mít svůj vlastní život a bude se o sebe umět dobře postarat i o svou matku. A když jí pán něco přidá...
2: Má na něj právo. Je to jeho žena. Byl se mnou šťastný, ale i tak se nedokázal vyrovnat s tím, že ji opustil. Vím podle sebe, co milujeme, zůstává v nás jednou provždycky.
1: Myslíte, kdyby mi umřela stará, že bych jí zůstal věrný až za hrob?
2: Ale ona není přece mrtvá a miluje ho stejně jako já. Taky ji hledal, jenže nenašel a pak se potkal náhodou se mnou. A ode mě taky odešel.
1: Ale zas přišel a byl celý šťastný. A boleť by nebyl. Taková pěkná. A zůstane mu věrná. Kde by to našel? Kdybych já měl takovou ženskou.
2: Proboha tě, prosím, už toho nech. Nebo tě začnu nenávidět.
1: Ne, ne, já vás nepustím.
2: Prosím tě, vzpamatuj se.
1: Vy se vzpamatujte.
2: Už jsem se vzpamatovala. A právě proto teď dokážu odjet.
1: Dobře. Odpusťte mi to, já. S Bohem.
2: S Bohem. Bože, to přece... Jak to je? Kolikrát jsem si řekla, každou chvíli se vlídný život znovu podávat. Co bylo včera, jsme už předhonili. Co zítřek zná, je zakázáno znát. A nechť jsem se kdy před večerem třásla. Zář slunce zřela smích mu, nežli zhasla.

0: jako by bylo všechno rozhodnuto. A stejně tomu pořád nevěřím. Co ještě doufám? Co chci? A co nechci? Měl bych jít za ní? Nebo za nimi? Co jsem jim platný? Nejradši bych utek. Před sebou ale člověk neuteče. Proč mě tak bolí dělat jiným bolest? Tak v hloupé snaze mít rád pořád všechny, nakonec začnu nenávidět sebe a jim se za to budu jenom mstít. A kdybych zůstal, můžu tamty vyhnat? Pro ní už sluha zapřehuje koně. To přece nejde. Bojím se vzít zpátky to, co jsem slíbil, jak bych vypadal. Nebo už nejsem s to nic vážně cítit a jenom lačně hltám cizí cit, ať ho v tu chvíli skýtá kdokoliv. Zpětně chci plnit prošlé povinnosti. Teď, když jsem tenkrát jim neuměl dostát, napravit nejde přece nikdy nic. Tak zvyklý válčit stále jenom za to, co se mi hnusí. Měním názory, protože dávno nevím, co je dobré. A vím, že se to nikdy nedovím. Kdyby se člověk bil o holý život, věděl by vždycky, jak se rozhodnout. Možná, že to mě právě vždycky hnalo do cizích válek, kde už bylo jedno, na koho střílím, abych zůstal živ. Ale má život potom vůbec cenu. Bez ní už sotva. Tak proč neutíkám, abych jí pro Bůh ještě zadržel? Že bych byl směšný? To už jsem i tak. Ale je směšné, že i je mám rád? Tak v hloupé snaze vždy se vyznat ve všem, beru vše v potaz, abych nakonec se zazdal unést momentálním citem. Muž, otec, voják, smutná postava. Tak ať už přijde zas nějaká žena, abych sám sobě mohl dokázat, že stejně dělám přesně to, co musím.
1: Promiň, Fernando, ale co tedy s námi bude?
0: Cecílie, nařídím, aby vám připravili pokoje a přinesli věci z pošty.
1: Prosím tě, počkej.
0: Na co ještě čekat? Stella odjíždí, všechno je rozhodnuto.
1: Myslíš? Třeba bych k tomu i já chtěla něco říct.
0: Co ještě říkat?
1: Víš, můj milý, dost jsem si vytrpěla a bojím se násilných východisek. Posloucháš mě, Fernando?
0: Ano.
1: Jsem jenom nešťastná stárnoucí žena. Bylo by mi tady moc dobře, byla bych zase jednou zajištěna a Lucie taky. Ale já jsem se rozhodla. Opustím tě.
0: Chceš mi odvést to, že já jsem tě opustil?
1: Ne. Nechci se jako zamilovaná mladá žena zmocnit milovaného předmětu. Můj cit je citem zmoudřelé, milující ženy, která se z lásky i lásky v běžném smyslu dovede zříct.
0: Pro Boha, přece mi nechceš namluvit. Prosím tě, co opravdu chceš?
1: Představ si, abys byl šťastný. Já mám dceru.
0: A mě ji chceš vzít? Sotva jsem ji zase uviděl.
1: Nechci. Taky je šťastná, že našla otce. Ani pro ní to nebylo lehké. Ale snad můžeme zůstat přáteli a občas se vidět, psát si.
0: To myslíš vážně?
1: Podezíráš mě, že ti neříkám pravdu?
0: Ne, já si rozhodně nemyslím, že bys to skutečně tak nechtěla. Nezlob se, že bys to říkala proto, abys mě dojala a tím mě jen utvrdila v mém rozhodnutí. Já vím, že to tak není, ale ty si jenom něco naláváš. Umlčuješ své nejhlubší city velkým ušlechtilým odhodláním. Já vím, že jsi ušlechtilá, ale člověk přece nemůže být šťastný z pouhého pocitu vlastní ušlechtilosti. Jsi moje žena. Vytrpěla jsi ode mě tolik. Já vím, co je teď moje povinnost.
1: Dobře. A co Stella?
0: Co do toho pleteš, Stelu?
1: Vidíš, jenom ty sám si něco nalháváš. To ty přehlušuješ svou trýzeň z toho, že by si měl zase ztratit jakýmsi pomíjivým, ušlechtilým pocitem a své rozhodnutí vůbec nemyslíš vážně. Můj milý, vždyť ty si vůbec nerozumíš. A nikdy jsi nerozuměl.
0: A ty jsi mi vždycky rozuměla.
1: Já vím, že jsem ti nerozuměla. A proto ti taky nezazlívám, že jsi mě opustil. Ale co Stella?
0: Stella? Stella je teď nešťastná. Ale vzpamatuje se a prožije život daleko ode mě i od tebe. Prosím tě, nech ji. A mě už pro Boha taky nic neříkej.
1: Ne. To si musíme říct. Já mám totiž Stelu ráda, ať si tomu věříš nebo nevěříš. Ona si teď určitě neumí představit, že bychom my dva neměli být spolu. Kdybych se já rozhodla odtud odejít místo ní, nepřijala by to. Nemohla by při své dobrotě někoho milovat, kdyby cítila, že je to loupež. A ona by to tak cítila.
0: Tak ať jde do kláštera.
1: Fernando, já vím, proč se rozčiluješ. Provinila se jenom tím, že tě miluje. A ty ji taky miluješ. Proto se zlobíš.
0: Chceš si hrát na démona v podobě navždy opuštěné ženy? Co mi prohledáváš a převracíš duši? To není moc ušlechtilé. Tak mě opušť! Nech mě tu samotného mému osudu. Když ona už taky určitě odjela.
1: Teď jsi nespravedlivý. Ale já vím, jak ti je. Chceš? Budu ti vypravovat takovou pohádku.
0: Prosím tě, nech mě.
1: No tak. No tak, hezky si sedni. A poslouchej. Byl jednou jeden statečný rytíř. A ten měl ženu a dceru. Miloval je. Ale zbožný slib ho vyhnal daleko od nich do zaslíbené země. Bojoval se Saracény a byl zajat a prodán do otroctví. Smilovala se nad ním dcera jeho pána, pomohla mu k útěku a sama utekla s ním. Sdílela s ním všechna nebezpečí války. Když pomohl dobít vítězství, začal se rytíř chystat na zpáteční cestu ke své ženě. Co s dívkou? Milovala ho. A on nemohl udělat nic jiného, než jí vzít sebou. Rytířova žena přijala jeho návrat jako odměnu za všechnu svou věrnost, důvěru a naděje a spěchala do jeho náruče. A vedle něj viděla jeho sluhy, jak skládají kořist a kladou mu ji k nohám. A ona už si představovala, jak všechno to bohatství ukládá do svých truhlic, zdobí těmi krásnými věcmi svůj zámek a najednou slyší: má drahá, šlechetná ženo, největší poklad teprve uvidíš. A spatří družinu na koních a mezi nimi nějakou dívku zahálenou v závoji. Dívka se stoupí z koně, rytíř ji dovede ke své ženě a řekne: tady to všechno je tvé. Vezmi si to s rukou téhle dívky a vezmi si z jejich rukou i mne. Ona mě osvobodila z otroctví. Ona byla mou šťastnou hvězdou na nebezpečných cestách, sloužila mi a ošetřovala mě. Tady ji máš a dej jí odměnu. Věrná žena ji objala a s očima plnýma dojetí řekla: vezmi si všechno, co ti mohu dát. Vezmi si polovinu toho, co mi patří. I když on ti patří celý, je tvůj. Ale prosím tě, nech mi ho. Tolik jsem na něj čekala. Ne, každá z nás ho bude mít, aniž té druhé něco uloupí. I vzali ho za ruce a odvedli do zámku. A Bůh na nebesích se zaradoval z té lásky a štěstí a jejich láska obývala jediný byt a nakonec i jediný hrob.
0: Ach, moje milovaná.
2: Jak dojemné. Ale ještě jste zapomněli pozvat Stelu. Už se určitě nemůže dočkat.
0: Co pak ona je ještě tady?
1: Ano. Poprosila jsem ji, aby ještě počkala. A ona se dala přemluvit. Fernando, dojdi pro ní.
0: Ty si to opravdu přeješ?
1: Opravdu.
0: Dobře, já jdu.
2: Na co si to tady hrajete?
1: Co pak tu nemůžeme žít všichni? Dům je dost velký.
2: To ti tak záleží na tom domě, že jsi změnila rozhodnutí?
1: Myslíš, že nemáme právo zůstat?
2: Já jsem nechtěla odejít.
1: A nemohla bych snést pomyšlení, že se mi odtud vyhnala. A Fernando by bez ní nemohl být šťastný.
2: A ty budeš šťastná, když bude vedle tebe žít s ní?
1: A ty si myslíš, že se rozumní lidé nemohou dohodnout?
2: Rozumní? Ty chceš říct, že vy tři jste rozumní, když dokážete vymyslet tohle.
1: A mám je nechat se oba trápit, nebo se sama odsoudit k dalšímu trápení?
2: Já bych se o tebe postarala. A otec by nám jistě dal nějaké peníze.
1: Měla jsem si vzít výměnou za Fernanda peníze?
2: Jako by šlo o nějakou výměnu. Jde o to, abychom mohli žít nezávisle.
1: Lucie, za chvíli budu stará. A nezávislé stáří. Myslíš, že něco takového existuje?
2: Od toho máš mě.
1: Ty chceš mít přece svůj vlastní život. A já doufám, že bude šťastnější než můj. Jenom se bojím, že bych mu už nedokázala rozumět. A hlavně, mám ráda tvého otce. A představ si, ji taky.
2: Asi přesvědčená, že ona bude mít ráda tebe?
1: Kdybych tomu nevěřila, tak bych tu nikdy nezůstala.
2: To já bych tě ráda neměla. Být na jejím místě.
1: Jsi ještě mladá.
2: Ty si vážně myslíš, že je to v tom? No, kdyby ti tu nebylo dobře, tak si pro tebe přijedu.
1: Co pak ty tu nezůstaneš?
2: Sama si říkala, že chci mít svůj vlastní život.
0: Tak jsme tady.
3: Já nevím, co mám říct, Cecílie.
2: Já vám přeju, abyste tu svou ušlechtilost vydrželi. Sbohem, otče. Naše seznámení bylo dost krátké. Škoda. S tebou se, Máti, ještě přijdu rozloučit.
0: Ty odjíždíš?
2: Ano, zítra. Měla jsem ještě jednu nabídku.
3: Ale Lucie, nechceš si to ještě rozmyslet?
0: Prosím tě, Lucie, snad bys to mohla ještě aspoň odložit.
2: Zbytečně byste mě přesvědčoval, otče. Já totiž na pohádky dávno nevěřím.
3: Proboha, co pak je to jenom pohádka?

0: Revír 87, u telefonu Majer. Co? Zase ženská? Píšu si. Rajdrová, Margarita, adresa, nůž prsou. Hlášeno. Dobrý. Ne, detektiv Karela je s Klinkem v terénu, taky vražda. Na tu rejdrovou jedu já. Mám službu.
1: Detektiva Karelu a detektiva Klinga provázel právě strážník měšťácky zařízeným bytem v ulici poblíž River Harb. První mrtvola byla v obývacím pokoji. Byla to žena. Měla na sobě jenom nylonové kalhotky, ale nebyl v tom ani náznak jakékoliv sexuality. Ležela na zemi, tvář a část lebky měla roztržené.

0: větší část lebky mu také demolovala exploze. Palec měl zaháknutý za kohoutek brokovnice, kterou pořád ještě jednou rukou svíral. Hlaveň obrovské dvanáctky spočívala u pozůstatků kostí, zubů a trosek čelisti. Vystřelená nábojnice ležela vedle trepanované lebky.
1: Jak jsem říkal, blázen. Odbouch manželku, pak šel do ložnice a otočil flintu proti sobě.
2: Tak co, Berte, už je to lepší? Tam do ložnice chodit nemusíš.
3: Ale ne, dobrý, už jsem fit.
2: Poslyšte, kolego, kdo nám vlastně o tom dal hlášku na revír?
1: Já? K nám na okrsek to ráno hlásil mlíkař.
2: Který?
1: No ten, co jim tady rozváží mlíko, viděl otevřený dveře, vlez dovnitř.
2: Který dveře?
1: Do kuchyně, vchod pro dodavatele.
2: V kolik hodin to bylo?
1: Asi před hodinou, teď je 6, tak asi v 5. Ale já si myslím, že je to jasný. Podle mě je to jasný jak facka. Jak se říká, bez problému.
2: Až na to, že dveře byly do kořán v 5 hodin ráno.
1: Technický detail. Určitě tady najdem dopis na rozloučenou. To tyhle sebevrazy vždycky dělají, že nechávají dopis.
2: Hmm. A co ta vystřelená nábojnice na podlaze v ložnici?
1: A co s ní má být?
2: Ten chlap drží v ruce dvanáctku brokovnici a to není žádná opakovačka.
1: No a?
2: To totiž znamená, že se musí zacvičit se závěrem, než tahle flintička vyhodí vystřelenou patronu. Takže bych byl moc rád, kdybyste mi mohl vysvětlit, jak to ten Ferina narafičil, že se picnul do hlavy a pak ještě zavergloval se závěrem a vyhodil vystřelenou nábojnici z komory.
3: Páni, to znamená...
2: Vypadá to tak. Komu patřil ten byt?
1: No, těm dvěma, co tu leže.
2: Jak se jmenujou, sakra?
1: Lajdnovi, manžele Lajdnovi. Mladý a prej moc slušný lidi, říkal ten mlíkař.

0: paní Lajdnová. Poznáváte ty šperky?
1: Podle nějakého prstenu se přece nedá.
0: Paní Lajdnová, v případě, že jsou pozůstatky natolik zohaveny, že jakákoliv identifikace...
1: Ze šperků se nedá usuzovat.
0: Myslíte? Tady ten prsten je z Wisconsinské univerzity. Jsou na něm iniciály ALL. Našli jsme jej na pravém prsteníku mrtvého. Chodil váš syn na Wisconsinskou univerzitu?
1: Chodil.
0: Jmenoval se Andrew Lloyd Lydon.
1: Monogram ALL má spousta lidí.
0: Paní Lydonová. A co tenhle přívěsek? Podívejte se, prosím, na něj. Ten přívěsek měla mrtvá na krku, jsou v něm dvě fotografie. Poznáváte, kdo na těch fotografiích je?
1: Ano. Tohle je můj syn a ta žena moje snacha. Ale to ještě neznamená, že by někdo z nich musel být mrtvý.
0: Paní Lajdnová.
1: Chci je vidět.
0: Jsou v Márnici.
1: Chci je vidět.
0: Byli zastřeleni z brokovnice náboje ráže 12 vypálené z bezprostřední blízkosti.
1: Chci je vidět.

0: Místnost pro sektury byla velká, světlo namodralé, všude čpila desinfekce, kroky vracela tlumená ozvěna. Zaval studený vzduch, jak z hrobu, a na malých kolejnicích vyjel kovový box. Objevila se roztříštěná hlava, pak nahé ženské tělo. Na krku a na prsou stále ještě byly krvavé skvrny po výstřelu z brokovnice.
1: Je to vaše snacha?
2: Ano, ano.
1: Jak jste to poznala?
2: Podle mateřského znamínka. Tady, hned nad prsem. Ona, synovi to připadalo velmi, když měla hlubší výstřih. Ano, je to má snacha. Je to Rose.
1: Chcete vidět to mužské tělo?

0: Já asi bych to raději ne, ne.
1: Nemohla byste mi aspoň říct, jestli váš syn má na těle nějaké jizvy nebo něco podle čeho?
0: Ano, je tetován.
1: Kde?
0: Na ruce. Dal si to dělat jako kluk. Nebylo mu ani 18. Nevzali ho na vojnu.
1: Jak vypadá to tetování, paní Lajdová?
0: Je to dýka. Modře vytetovaná dýka. A jeho jméno Andy. Červeně.
2: Karela se pak na prosekturu vrátil. Mrtvola bez obličeje s rudou zející dírou v hlavě ležela stuhlá na hliníkovém podvozku. Na levé paži měla modře vytetovanou dýku a přes čepel dýky bylo červenými písmeny vytetováno jediné slovo. Andy.
1: Jsme od policie a chceme si pohovořit s nadřízeným pana Andrew Lydna.
3: Ach ano. Ano, je to strašné. Strašné, že?
1: Ano, jistě.
3: Brnknu panu Vitrcovi. Jsem jeho sekretářka, víte? Anne Gilroyová. Jak jste říkali, že se jmenujete?
1: Karela a Kling.
3: A který jste Karela?
1: Já.
3: Takže vy jste Kling?
4: Uhodla jste.
3: Tak fajn.
4: Znala jste pana Lydna?
3: Ovšem. Vrhá to snad na mě podezření?
4: Jistě, že ne.
3: To je škoda.
4: Proč?
3: Že byste mě chtěl vyslechnout, nebo tak něco. Nechcete mě vyslechnout?
1: Neříkala jste, že pan Vitrs...
3: Ano, jistě. Hned mu brnknu.
5: Co byste rádi věděli, pánové?
1: Všechno o panu Lydnovi.
5: Všechno.
4: Jak dlouho tu pracoval?
5: 10 let jako obchodní cestující. Prodáváme traktory.
1: Jezdil hodně ven?
5: Strávil půl roku na cestách.
1: A vycházel se svými kolegy v dobrém?
5: Ano, jen běžná rivalita.
4: Nepálil za nějakým děvčetem z kanceláře?
5: Nic víc, než je běžné.
1: Kdy se vrátil z poslední cesty?
5: Totiž on se ještě neměl vrátit.
1: Jak to?
5: Dostali jsme od něj minulý týden telegram, že pokračuje v cestě. A najednou jsme se dozvěděli, že byl v sobotu zabit ve svém bytě.
4: Kdy jste dostal ten telegram?
5: V pátek. Prosím, jestli ho chcete vidět, tady je. Dnes skončím v San Francisku, přes víkend tady. V pondělí dál na Portland. Zavolejte prosím Rose, ať mi pošle novou šikovou knížku. Hotel Logan, Portland, kšefty jdou dobře. Zdraví Andy.
1: To je obvyklé?
5: Co prosím?
4: Posílají vám vaši cestující podobné telegramy?
5: Ovšem, i když většina z nich radši telefonuje.
4: A žádat kancelář, aby zavolala manželku, to je taky obvyklé?
5: No jistě, to dělají všichni.
1: A nemáte tušení, proč chtěl novou šekovou knížku?
5: Asi mu došly šeky. Jeho ženě jsme hned zatelefonovali. Jak říkám, mysleli jsme, že on je pořád v terénu. A najednou...
3: Hotovi, pánové?
1: Ano, díky za ochotu.
3: Není zač. Pane Klingu?
4: Prosím?
3: Kdyby mě něco napadlo, nebo kdybych si na něco vzpomněla, kde vás zastihnu?
4: Prosím, tady je moje navštívenka. Slečno.
1: Berte.
3: Bertram? Neznám jedinýho mužského, který se jmenuje Bertram.
4: No, tak teď jednoho znáte.
3: Tak naschle. Berte.

0: 87. revír u telefonu, Karela.
1: Tady firma Remington Express. Pane Karelo, vy jste nás volal kvůli té brokovnici.
0: Aha, buďte zdrav. Máte pro mě něco nového?
1: Ano, mám. Mohl byste mě laskavě ještě jednou říct výrobní číslo té brokovnice?
0: Číslo? Ještě? Kde pak to? Tady to je. A37626.
1: 626, ano, to souhlasí. Tak tu zbraně, její typové označení je 833K, jsme vyexpedovali 4. srpna.
0: Kam?
1: Prodejna sportovních potřeb Paramount.
0: Tady v Izole?
1: Ne, v Newfieldu, za řekou, v sousedním státě.
0: Vřelé díky.

0: sportovní potřeby Paramount.
1: Tady policie u telefonu Karela, 87. pátrací oddělení.
0: Dobrý den, co si přejete?
1: Vyšetřujeme vraždu.
0: Ajeje.
1: Já bych jen potřeboval od vás vědět, komu jste prodali brokovnici typu 833K někdy v srpnu.
0: Ale já tu mám plný krám lidí.
1: Jde o vraždu, pane.
0: No tak dobře, tak moment, prosím. Mám to náhodou zrovna tady u ruky. Říkáte srpen?
1: Ano, někdy po 4. srpnu.
0: 833K.
1: Ano.
0: Dostali jsme jenom jeden kus, je to úplně nový model. Tady to je, máte štěstí.
1: Komu jste to prodali?
0: Walter de... Nemůžu to přečíst. Demo... Ne. Demaskes. Demaskes, to je jméno.
1: Walter Demaskes. A adresa?
0: South 2nd Street 236.
1: Mm-hmm. Požádal jste toho člověka o nějaký osobní průkaz?
0: Ne.
1: A proč ne?
0: Nikdy to nedělám. Není to moje povinnost.
1: Tak proč si to zapisujete? Takhle to nemá žádný smysl, může vám říct jakékoliv jméno a adresu.
0: To může, ale vy dobře víte, že v tomhle státě si můžete koupit flintu, kde chcete a jakou chcete a nepotřebujete k tomu nic.
1: Jo, já vím. Tak díky. South 2nd Street, říkáte.
0: Jo.
1: Dobrý.

0: Někde jsem čet, že na prvním místě v množství slunečního svitu je Los Angeles a pak hned Izola. Říje na takový vedro. Já už nikam nejdu. Poreferuj, Berte. Otisky prstů. No tak prober se, čti.
1: Jo. Laboratoř identifikace sděluje, že otisky obou mrtvých nejsou registrované a upozorňuje na četnost otisků třetí osoby. Většina otisků v bytě patří mrtvému a jeho manželce, ale je tu množství otisků dalších na klikách, na příborech, na prádelníku a tak dále. A ty též jsou na pažbě brokovnice i na kohoutku. Dotyčná osoba, nevylučuje se, že to mohla být i žena s velkýma rukama, no prostě píšou, že zrejdila celý byt. My víme, že osoba nic neukradla.
2: Dobrého večera. Fuj, to je tam vedro.
0: Vážně, to je novina.
1: Řekni nám něco veselějšího.
2: No tak veselýho nic moc nevím. Ale poslouchejte, pánové, co mám teďka za případ. Jo? Nějaká rajdrová, mladší ženská, doma v kuchyni, čistoučce, probodnutá nožem. Oblečená, nikdo ji neznásilnil, motiv nikde, vrah zatím taky nikde, ale vážení, ona psala poezii.
1: Revír 87. Jo, píšu si. Znásilněná desetiletá. Už je v nemocnici? To měla kliku. Dál. Vymlácený výklad. Počkej, kolego, přepojím. To nám nepatří. Dík. Vezmi si telefon, hlášení z okrsku.
0: No tak povídej, psala verše.
2: No, verše ani moc ne, já si to teď pořád čtu, jo, poslouchejte. Jo, posloucháte, jo? Tak, ach, velké město, velká matko, vydávím tvoje nahé prsy a saju kaly ze tvých stop.
0: Ne, ušetři nás, pro boha.
2: Revír 87 Majer. Co je, Benny? Jo, píšu si. Na Calver Avenue, dál. Vylezl v baru na stůl a vykřikuji, že zabil nějakou dívku, je opilý. Ale podívej, přivezl jsem a nebav se s ním. Jo, sloužím, čekám. No ne, pojďte sem, vážně. Vážně, pánové, ty verše, tedy ta poezie, jo, naschvál. Ještě si počkejte, jo, ještě kousek.
1: Až jindy, Majere, fakt jsme utáhný. Dobrou noc a dobrou službu.
2: 87 Majer. Co?

0: Byt na South Second Street byl malý, plný nepořádku. Na podlaze plechovky od piva a plné popelníky. Rozválená špinavá postel, v dřezu kupa neumytého nádobí. Podle plesnivých vloček na talíři se dalo odhadnout, že naposledy tady pan Demaskes snídal někdy před 2 týdny.
1: To je pan Vensi, správce tohohle domu.
2: Zdravím vás, pane.
3: Podívejte se, pánové, já musím odtahat popelnice. Za chvíli přijdou popeláři, já vážně nemám čas.
2: Vemem to zkrátka. Berte, porozhlídně se zatím vedle v ložnici.
1: Jasně, Steve.
2: Jak dlouho tu bydlí pan Demaskes?
3: Dobrý 3-4 roky.
2: Sám?
3: No jo, ale když je doma, chodí za ním pořád nějaký ženský.
2: Kdy jste ho viděl naposled?
3: Jo, to si nevzpomenu. Víte, on tu někdy je, někdy zase není.
2: Jak je starý?
3: Co? Kolem 40.
2: Mhm. Jak vypadá?
3: Je to vazba.
2: Knírek? Plnovous?
3: Ne.
2: Nekoktá? Nešišla?
3: Ne.
2: Kde je zaměstnaný?
3: Není mi známo. Helejte, já jsem tu domovník. A ne fízel. A ty popeláři...
1: Steve!
2: Co je? Co je? Našel jsi něco?
1: Vypadá to tak.
2: Co máš?
1: Bouchačku. Byla v zásuvce v prádelníku.
2: Ukaž. Johnson ráže 22. To je všecko?
1: Ne. Ještě neinkasovaný šek ležel vedle té bouchačky a je na jméno Walter Demaskes a na částku $110.
2: Na čí účet?
1: Na účet podniku Kouzelný koutek. Podpis něco jako de Kadají.
2: Kouzelný koutek.
3: Jo, to je pajzl hned tady za rohem. Jo, tak už můžu jít?
2: No jasně, děkujeme. My jdeme taky, Berte. Fofrem.
4: Pánové, musíte mě omluvit. V naší branži se musí člověk najíst, kdy mu to momentálně vyjde. Za chvíli otvíráme a bude tu hotovej blázinec.
2: Jen to dojeste, pane Kadají.
4: Jo, Voli ho znám. Kde ten štráfek vůbec je?
1: Jak dlouho jste ho neviděl?
4: Od pátku. V sobotu nepřišel, v neděli máme zavříno a jestli teda dneska zase nepřijde, musím se povohlídnout po někom jiném.
2: On je u vás zaměstnaný?
4: Jo, vyhazuje nepohodlný hosty. No to víte, noční vinárna.
1: A nevíte, jestli je ženatý?
4: Jo, soukromí věci mě nezajímají. Platím mu 75 babek týdně a vynese mi z podniku každýho, kdo tu stropí nějakou nepřístojnost. Ale jestli je ženatý, tak to si chrválí ještě se 6 jinýma.
1: Jak to myslíte?
4: Takže je na něj přilepená věčně nějaká saze. O, on je fakt hezký chlap. A vazba. To víte, vyhazovač z pajzlu.
2: Pane Kadají, dal jste mu tenhle šek?
4: Což ne? Jo, dal. To je za 14 dní. Je stražena nemocenská, pojištění. Nechcete se něčeho napít, mládenci?
1: Ne, díky.
2: Jsme ve službě.
4: Ale děte, chtěl bych mít 5 centů za každého policajta, co mi sem přijde v noci na patrolu a houkne do sebe 3 frťany v těsným závěsu. A proč vlastně, Voli, ho scháníte? Proved něco?
2: Možná.
1: Dáte nám vědět, jestli se ukáže.
4: Samolitr. A co jako proved?
2: Možná, že zabil 2 lidi.
4: A sakra. Ale ne. A kdy to jako měl udělat?
2: Někdy v pátek v noci.
4: Když vypad tady odsaď?
2: Zřejmě.
4: Tak to teda jdete po špatným chodníku, mládenci.
1: Proč myslíte?
4: Jedině, že by v tom ona jela s ním.
1: Jaká ona?
4: No ta saze. V pátek v noci odtud vypad s nějakou sazí.
2: Co to bylo za ženskou?
4: Jak se jmenuje, nevím. Občas si ho sem přijde vyzvednout. Jezdí ve žlutým bujku.
2: Jak vypadá?
4: Červený vlasy, zelený oči. A všecko na správných místech.
1: Řekl Demaskes, kam mají namířeno?
4: A kam byste, prosím vás, měl namířeno vy? S takovou senzační ženskou ve 2 hodiny ráno.

0: 87. revír u telefonu Kling.
1: Buďte zdrav. Doufám, že jsem vás nevzbudila.
0: Jak to, jsem ve službě?
1: Právě proto. Vzpomínáte si na mě?
0: No, jistě.
1: N. Gilroyová. Jste tam sám?
0: Momentálně jo.
1: Říkal jste, abych zavolala, kdyby mě něco napadlo.
0: Souvisí to s případem manželů Lajdnových?
1: Přece bych si nedovolila vás obtěžovat jenom proto, abych vás slyšela.
0: Tak oč jde? Co vás napadlo?
1: Ten minulý pátek jsem Rose Lajdnové volala já. Vzpomínáte si, že nám Lajdn poslal telegram, abychom zavolali jeho manželku kvůli té šekové knížce?
0: Ano.
1: No a volala jsem ji já. Vy nechcete vědět, o čem jsme spolu mluvili?
0: Samozřejmě, že chci.
1: Dobře, ale teď vám to nemůžu vykládat, sedím v kanceláři. Můžeme se sejít za půl hodiny na svačince a v klidu si pohovořit. Vyjdu vám všemožně vstříc.
0: Slečno Gilroyová.
1: Říkejte mi N.
0: Radši bych se pro vás zastavil v kanceláři.
1: Výborně.
0: Teď už musím končit.
1: Co se děje? A tak, někdo přišel.
0: Ano.
1: Tak naschle. A nezapomeňte si sebou vzít pistoli.
2: Kdo to byl, Cindy?
0: Ne, to byla ta Gilroyová.
2: A kdyby se to dozvěděla Cindy?
0: Co by se měla dozvědět?
2: Pokud vím, Cindy je tvá snoubenka a prima holka. Takže nechápu, proč si začínáš takovou let.
0: Já si nic nezačínám. Říkala, že to byla ona, kdo volal minulý pátek Rus Lajdnový. A chce mi to vylíčit.
2: No dobře, pán Bůh s tebou. Poslyš, jestli tě to zajímá. Právě jsem dostal hlášku, že žádný Walter Demaskes žádnou pistoli zaregistrovanou nemá. To, co jsme našli v šupleti, si samozřejmě mohl koupit kousek od Aizoli docela volně. Ale proč si proboha ještě kupoval brokovnici, když je mohl zastřelit pistoli?
0: Čím dál tím líp. Co říkali partaje v domě?
2: Jedna parta je na dovolené, za těma zajdeme jen tak pro pořádek, až se vrátí. Mládenci oťukali ostatní sousedy. Nikdo nic. Jenom jedna ženská a výstřely slyšela, ale tak se vyděsila, že zůstala radši v posteli. Stará páně k 80. A když se za chvíli podívala z okna, uviděla auto právě odjíždělo.
0: A byl to žlutý Buick?
2: Nikoliv, vážený, byl to tmavý vůz, značku nevím.
0: Takže zase nic.
3: Co to slyším? Dobrého večera přeju, pánové.
2: No, jen ale... aby.
0: Hele, máme jméno, adresu, víme, kde bydlí, máme jeho popis, ale jinak nic. Náš hlavní a zatím jediný podezřelý se vypařil.
3: No to jste na tom skoro jako já. O, Margie, my pláčeme. My pláčeme, věř. Naše hlasy stoupají v bouřlivém hoři. V naději, že je uslyšíš a že se dovíš. Že uslyšíš a že se dovíš. O, Margie.
4: O, majere, ty cvokaři.
3: Ale moment, počkejte. Já byl na smuteční trizně, kterou uspořádali přátelé básníci na památku zavražděné básnířky Rajdrové. Já jsem si tam zapsal ještě další. Byla jen dítě. Ach, pouhé jen dítě. Někdo ji zdupal v běsnivé brutalitě, sečet cval dnů.
0: A kolik jí bylo?
3: Přes 40. Snad docela slušná ženská. Chodila stabilně do jednoho baru na večeři, vždycky prej sama. Snad jen ten poslední den se tam bavila s nějakým hezounem, no a teď ho hledej. Nikdo ho tam nikdy neviděl. A ženská má najednou nůž pod žebrama čistěnkou ránu, jako by to dělal řezník.
0: Hele, a ten někdo jí podupal nebo brutálně zohavil?
3: Ale ne, to jsou jen ty verše.
2: Počkej, do kterého baru chodil?
3: Na Debeck Avenue, bar Grill u Perryho. Revír 87, Majer. Ano,
2: už jsem si myslel, že básnířka chodila do kouzelného koutku za vyhazovačem.
3: Dva mrtví. Jo, pošlu ambulanci.
5: Není něco v pořádku?
0: Ne.
5: Že se kolem sebe pořád rozhlížíte?
0: To je zvyk. Jestli tu nejsou nějaké kriminální živly, to víte, nemoc z povolání.
5: Nepovídejte. Jste nervózní, že vás se mnou někdo uvidí v paru?
0: Kdepak. Máte moc pěkné šaty.
5: Ale ty šaty to ještě nejsem já. Chtěla bych mít tu kuráž a vzít si je na holé tělo.
0: to už by vás sebrali policajti. Paragraf 1140.
5: Vážně paragraf?
0: Nepřístojné obnažování, tak tomu říkáme v hlášeních. Nenapijeme se?
5: Tak na ty nepřístojnosti.
0: Na zdraví.
5: Máte nějakou přítelkyni?
0: No, jo.
5: Aha, tak kvůli tomu jste tak ustaraný.
0: Proč ustaraný?
5: To nemusíte. Tohle je konec konců pracovní zkouška. Jste zasnoubený?
0: Ne, ale doufám...
5: Jak je stará?
0: 23. Má před promocí. Píše dizertačku na filozofii.
5: Dizertačku?
0: O primárním výjevu oidipovského komplexu. O iluzi a realitě a odcizení.
5: Tam musí být chytrá.
0: No, to je.
5: Já sotva prolezla v gymplu. Je hezká?
0: Je, ale jestli se nemýlím, tak detektiv jsem tu já.
5: Směle do toho, pane detektive. Ptejte se zase vy.
0: V kolik hodin jste minulý pátek volala paní Lajdnovou?
5: Já myslela, že se budete ptát na mě. No tak dobře. Volala jsem ji těsně před 5:00. V 5 končíme. Řekla jsem, mohla bych mluvit s paní Lajdnovou a ona na to u telefonu. No tak jsem jí řekla, že nám její manžel poslal z Kalifornie telegram, že ji prosí, aby mu poslala novou Šekovou knížku. Ona řekla, že už o tom ví, ale že mi přesto děkuje.
0: A jak to mohla vědět?
5: Tvrdila, že její manžel volala ráno ze San Francisca, že pokračuje v cestě do Portlandu a že potřebuje novou Šekovou knížku.
0: Když jí volal, proč telegraficky žádal vás, abyste jí zavolali?
5: Nejspíš se chtěl pojistit.
0: Hleda to.
5: Už jste si to rozmyslel?
0: Co?
5: Jestli si dáme rande. Asi jsem se do vás zamilovala.
0: Ach, to je nesmysl. Vždyť se spolu ani pořádně neznáme.
5: To přece vůbec nevadí. Tak jdeme ke mně, ne?
0: No, neříkám, že jindy, ale dneska...
5: Dobře, dobře, když jindy, tak jindy. Když nezavoláš ty mě, zavolám já tebe, Bertíčku. Nejsem žádná pyšná princezna.
0: Já vím.

0: Můžu dál?
1: Ne. Co to vidím? Sám veliký muž, Sam Grossman, chlouba policejní laboratoře. No pojď, posaď se.
2: Ty fóry děláš, protože nic neděláš.
1: Co jsi mi přines?
2: Ale ten elektrický holicí strojek. Jo, poslyš, znáš tu anekdotu, jak ten pán přišel do hotelu?
1: Počkej,
2: a tam
1: sedí
2: nádherná ženská.
1: Počkej, holicí strojek?
2: Ten, co jsme našli v bytě u Leidnových. V koupelně.
1: Jo, už vím. No a co?
2: Zjistili jsme na něm něco ohromně zajímavé.
1: Co pak?
2: Otisky prstů.
1: No a?
2: Patří vrahovi.
1: Demáskesovi.
2: Ten chlap se tak jmenuje.
1: Ten chlap je momentálně náš hlavní podezřelý.
2: Aha. No prostě otisky na holicím strojku jsou totožné s otisky, které jsme našli na brokovnici. Tak co ty na to?
1: Zírám.
2: Já taky. Odprásknul bys dva lidi a pak se oholil neboštíkovým holicím strojkem.
1: Ne.
2: Já taky ne. Tak proč to teda ten chlap udělal? Proč tak riskoval? Brokovnice přece nadělá pekelný randál, to jsou šupy jako z děla. On oddělá třema ranama dva lidi a pak klidně odpochoduje do koupelny a oholí se. Hmm. Podle vší logiky se měl dát na útěk. No co si o to myslíš?
1: No co? Jsem z toho jelen.

0: Nehněvejte se, paní Lajdnová, že vás zase obtěžuju.
1: Ne, prosím, jen se posaďte.
0: Nebudu dlouho zdržovat, jde jen o pár maličkostí.
1: Co byste rád věděl?
0: Slyšel jste někdy jméno Walter Demaskes?
1: Walter, jak?
0: Demaskes. Přátelé mu říkali Voli, Voli Demaskes.
1: Ne, to jméno slyším poprvé.
0: Váš syn se o něm nikdy nezmínil?
1: Ne, nikdy.
0: A vaše snacha?
1: Se snachou jsem mluvila jen zřídka.
0: Špatně jste spolu vycházeli?
1: Vždycky jsme spolu nějak vyšli.
0: Ach tak.
1: Ujišťuji vás, mladí muži, že s brokovnicí zacházet neumím. A pak tou brokovnicí byl zabit i můj syn.
0: Řekněte mi, paní Lajdnová, váš syn a vaše snacha...
1: Neklapalo to hned od začátku. Přivezl si ji domů z jedné služební cesty. Bylo to v létě, asi před 8 lety. Přišla mi sem zrovna do tohohle pokoje. Vypasované žluté šaty, zelené oči, taková jižanská drzá holka.
0: Jak se jmenovala za svobodna?
1: Rose Hillary Bordnová. Byla jedináček, ale měla spoustu bratranců a sestřenic. Všichni zrzaví jak liška. Řekla jsem synovi hned, že se mi nelíbí.
0: Povězte mi, paní Lajdnová, věděla jste, že se váš syn měl vrátit minulý víkend domů?
1: Ne.
0: Netelefonoval vám?
1: Ne.
0: Ani vaše snacha vám minulý týden nevolala?
1: Když byl syn pryč, má snacha mě nikdy nevolala. A já ji také ne. Neřekla mi ani, že je v jiném stavu. Dozvěděla jsem se to, až když potratila.
0: Ona potratila? Kdy to bylo?
1: V květnu. Byla ve druhém měsíci.
0: Ještě jednu otázku. Jaké auto měli manželé Lajdnovi?
1: Měli dvě auta. Syn měl černého Chevroleta a ona žlutého Forda.
0: Žlutého Forda.

0: Je tady, vyřídím to. Jo. 78 Majer. Cože? Zase nemáte ambulanci? Pochůzkář tam je sám a ženská mu co nevidět vykrvácí na chodníku. Jděte do háje, prosím vás, kvůli čemu tam jste? Jo, čekám.
1: Fofr, co?
0: Máš volat do vrátnice, čeká tam na tebe návštěva. Haló? Hni sebou, volej na 680.
1: Haló, tady Kling.
2: Jo, máš tu návštěvu. Slično, vente si sluchátko.
3: Haló?
1: Tady Kling, kdo je tam, prosím?
3: Přece Anne. Proč jsi mě nezavolal? Přišla jsem si pro tebe. Nebo můžu nahoru do kanceláře?
0: Přestaňte na mě hrát betla.
1: Ne, proboha. Dave.
0: Co je?
1: Jdu na chvíli ven na kafe, kdyby mě někdo hledal.
0: Jo, dobrý. To mě nezajímá. Já jsem z Oblika, já vás dvakrát upozornil, že to oznámím.

0: ale ostrov je to překrásný.
1: Vypravuj, Georgi, o El Jangui.
0: No, no jo, El Jangui. To je dešťový prales.
2: Pane Pime, vím, že byste chtěli mít co nejdřív vybaleno, nechci vás zbytečně zdržovat.
1: Nás nezdržujete, mladý muži.
2: Ještě jednou se milostivá omlouvám, že jsem vás takhle přepadl hned po vašem příjezdu z dovolené, ale prosím vás, k věci. Dozvěděli jste se o smrti Lajdnových, když jste byli tam na jihu?
1: Ano, bylo to v novinách.
0: Hrůza.
2: Znali jste se s Lajdnovými dobře?
0: No, tak jak to chodí. Potkáte se na schodech, pozdravíte se.
1: Bydlíme tu teprve rok.
2: Mluvili jsme už se všemi, kdo tu bydlí, vy jste poslední. Každá maličkost může být pro nás důležitá. Byli jste někdy u Lajdnových v bytě?
0: Ne, nikdy.
1: Vlastně já tam jednou byla. Potkala jsem ji dole na chodbě, byla hrozně bledá, bála jsem se, že omdlí, tak jsem ji doprovodila nahoru do bytu.
2: Byla v jiném stavu, že?
1: Ano, později jsme se to dozvěděli, když o to dítě přišla. Víte, oni oba žili dost pro sebe. Pan Lajdn byl věčně někde na cestách.
0: Obchodní cestující.
1: Doma býval jen málo kdy a vždycky zase odjel na celé měsíc.
0: Ona byla docela milé děvče, viď? Hmm? Jednou nám představila svého bratra.
2: Svého bratra?
0: Takový milý mládenec to byl. Potkali jsme je, když zrovna vycházeli z bytu.
2: Ale ona přece byla jedináček.
1: Říkala, že je to její bratr.
2: Jak vypadal?
1: Vysoký. Fešák. Modré oči, černé vlasy.
2: Jak se jmenoval?
0: Myslím, že mu říkala Harry.
1: Ne. Wally. Jmenoval se Wally.

0: Cindy, slyšíš, pust mě dovnitř. Chci s tebou mluvit. Cindy.
1: Ale já nechci mluvit s tebou.
0: Sundej ten řetízek, nebo vyrazím dveře.
1: Běž si vyrážet dveře k tý svý frajli.
0: Co blázníš?
1: Na vlastní oči jsem vás viděla.
0: To bylo úřední jednání.
1: Úřední jednání? Tak proč tě držela pod paží?
0: Já za to nemůžu.
1: Co pak ti to šeptala do ouška, no? A ty, jak ses usmíval. Já husa. Běžím za ním, abych mu řekla, že... Koukej zmizet.
0: Cindy, já ty dveře vykopnu.
1: Jen to zkus. Zavolám policajta.
0: Já jsem policajt. Já tě varoval. Cindy, prosím tě.
1: Neles mi sem.
0: Chci s tebou v klidu mluvit.
1: Ale já ne. Říkal jsi mě, že mě máš rád. Ta fuchtle.
0: Není to žádná fuchtle.
1: Ovšem, to je slušná dívenka, určitě pana. Běž se s ní dřet za ručičku, vypadni odtud. Vypadni, než ti dám pár facek ještě jednou.
0: Cindy, co tě to napadlo? Na schodech policejního úřadu. Všichni viděli, jak ses na mě vrhla. No, to byla ostuda. Napadení veřejného činitele.
1: Běž se činit, ty činiteli.
0: Cindy, přísahám, že na tom nic nebylo. Měla informaci.
1: No to jo, ta má informaci.
0: Cindy, přišel jsem ti říct, že tě mám rád.
1: Ty jo.
0: Mám.
1: Tak proč?
0: Šli jsme jen přes ulici na kafe, nic víc.
1: To ti nevěřím.
0: Nestojím o nikoho na světě, jen o tebe. To myslím vážně. Mám tě rád.
1: Chtěla jsem tě zabít. Když jsem tě s ní viděla, chtěla jsem tě zabít. Mám tě tak ráda, že jsem tě chtěla zabít.

0: 87. revír.
1: Tady americká obchodní banka Heller.
0: Detektiv Karela.
1: Myslím, že mám jistou informaci, která by vás mohla zajímat. Týká se to případu Leidnových.
0: No prosím.
1: Nechtěl byste se u mě zastavit? Jmenuji se Heller a jsem hlavní účetní americké obchodní banky na Ainslie Avenue.
2: Povím vám to pěkně po pořádku.
0: Nemusíte spěchat, pane Hellere.
2: Jeden z našich úředníků měl včera při uzávěrce peněžní přepážky menší nesrovnalost. Chyběl mu $1.35.
0: To moc není.
2: Jistě, ale je to nový zaměstnanec a pořádek musí být.
0: Ach, tak chápu.
2: A tak jsme to spolu kontrolovali. Hotovost, konta, no prostě všechno. A já jsem si přitom všiml jednoho šeku. Byl vypsán na účet Rose a Andrew Leidnových.
0: Dejte pokoj.
2: Ano. Šek měl sice datum 16. října a jak vím z novin, byli Leidnovi zavražděni až 28. října. To je v pořádku. Ale zarazilo mě žirování účtu.
0: Proč?
2: Muž, který včera tento šek žiroval, se podepsal jako Andrew Leiden. A ten je přece už týden po smrti. To je pan Graham. Byl včera u peněžní přepážky.
0: Buďte zdrav, pane Graham.
3: Ano, dobrý den.
0: Uklidněte se, potřebujeme jen pár informací.
3: Jistě, pokud budu vědět.
0: V kolik hodin přišel ten muž?
3: Bylo těsně před polednem.
0: Pamatujete se, jak vypadal?
3: Byl vysoký, dobře oblečený, tmavé vlasy.
2: Vypravíte přesně, jak to proběhlo.
3: Předložil šek na $200 a požádal, abych mu ho proplatil v $10 bankovkách.
2: Proplatil jste ten šek?
3: Ne. Nejdřív jsem ho požádal o prokázání totožnosti. Měl řidičský průkaz na jméno Leiden. Pak jsem zavolal ústředí, jestli je na účtu částka postačující ke krytí žádaného obnosu.
0: Aha. A dál?
3: Šek byl krytý. Má na účtu něco přes 3000. Podpisy se shodovaly, takže jsem šek proplatil.
0: O vraždě manželů Leidnových jste v novinách nečetl?
3: Moc mě to mrzí, pane. Ale v tu chvíli...

0: Tak tvoje něžná Cindy ti namlátila?
1: Kdo ti to říkal?
0: John z vrátnice. Musel ti prej přispěchat na pomoc. Vypravuje si o tom celá pátračka. Dostat nakládačku od vlastní snoubenky přímo před zraky polovičky policejního sboru.
1: Nech toho, jo.
0: Takže jste se rozešli.
1: Naopak. Všecko je v pořádku. Neměj péči.
0: To jsem sám rád. Teď bys ani na tu slečnu moc času neměl. Včera někdo inkasoval v americké obchodní šek z účtu manželů Lajnových.
1: Ženská nebo chlap?
0: Fešák, vazba, černé vlasy.
1: Demáskes. Milenec Lajnový.
0: Má zřejmě její šekovou knížku. Je na ní něco přes 3000.
1: Její milenec. Proč jí střelil ze 2 metrů přímo do ksichtu? A potom, když už potřeboval rychle peníze, proč jel do banky a ne do svého bytu pro svůj dokonale nezávadný šek na $100?
0: Protože věděl, že po něm jdeme.
1: Mně to stejně nějak nehraje. Myslíš, že mohl vraždit i pro mizerný 3000?
0: Znám lidi, co zabili pro 5 centů. Vsaď se, že nechce nechat v bance ani dolar. Odhaduju, že zítra ráno obejde Demáské z obě pobočky banky a nechá si proplatit další šeky.
2: Prosím vyplatit v 10 dolarovkách.
3: Máte u sebe nějaký průkaz, pane?
2: Řidičák.
3: Ano. Děkuji. Vteřinku, prosím.
4: Haló, potřebuji konečný stav účtu Rose a Andrew Leibnovi.
3: Hned to bude, pane.
2: Nespěchám.
0: Detektiv Karela, jste zatčen, pane Demáskesi. Pojďte v klidu se mnou.
5: Odpověď přišla v podobě tvrdého úderu na Karelovu čelist.
0: Stůj, nebo střelím!
5: Karele dostihl muže u otáčivých dveří. Chytil ho za levou paži, ruka v košili se začal trhat, objevilo se svalnaté předloktí a na něm... Karela málem pustil svou kořist. Ale vzpamatoval se, udeřil levou, pak pravou přímo do obličeje a další rána muže omráčil. Karela a Klink v údivu zírali. Na levé paži měl muž vytetovanou dýku a napříč přes její čepel červenými písmeny jméno

0: Jak jste se to dozvěděl? A víc nahlas, prosím.
1: Když potratila a lékař řekl, že byla ve druhém měsíci, tehdy mi to konečně došlo.
0: Co vám došlo?
1: Že to dítě nemohlo být moje, byl jsem tehdy přes čtvrt roku na služební cestě.
0: Rozumím. Co jste dělal pak?
1: Nic, jen jsem se pořád divil, jak to mohla udělat. Když věděla, jaký mám rád. Nechápal jsem to. Nerozuměl jsem tomu. Nemohl jsem nic dělat, vůbec nic, než mlčet a umírat. Pomalu umírat.
0: Uklidněte se, pane Leitne. A pokračujte. Pokuste se říct, jak to tehdy vlastně bylo.
1: Já... Nejdřív jsem musel zjistit, co je to za chlapa. Řekl jsem ženě, že na 14 dní odjíždím, ale zůstal jsem tady a hlídal byt. Chodil tam denně, zjistil jsem, kde bydlí, jak se jmenuje, čím se živí, prostě, co je to za člověka. Vyhazovač z baru. Ta úroveň. A měl ještě další ženské. Vůbec jsem nemohl pochopit, jak s ním Rous může něco mít. A ještě tohle. Měli jsme stejnou výšku. Byl stejně starý. To byla další věc, která mi nešla na rozum. Když už potřebovala jiného chlapa, proč si namluvila někoho, kdo vypadal jako já? Nejdřív jsem chtěl zabít jen jeho, ale pak jsem se rozhodnul, že je zabiju oba. A tehdy jsem si koupil brokovnici. Ta udělá z obličeje fašírku, zvláště když se vystřelí zblízka. Chtěl jsem jim udělat něco tak strašného, jako udělali oni mě. A když jsem si kupoval tu brokovnici, tak mě to napadlo. Když se mě prodavač v obchodě ptal na jméno, řekl jsem Demaskes, Walter Demaskes, a uvedl jeho adresu. Když je střelím hodně zblízka do obličeje, nikdo už je jak živ nepozná. A možná, že mě ani nechytnou. Ono, policie si bude myslet, že jsem Demaskes. Vždyť já už byl stejně mrtvý. No ne. Co pak mě nezabili, když mě tohle provedli? A tak jsem chtěl svoje jméno zprovodit ze světa a odjet někam pryč a začít nový život.
0: Jak to bylo s tím tetováním?
1: Když jsem letěl na západní pobřeží, nějaký kluk vedle na sedadle si maloval fixačními tuškami, prsty měl umazané od té barvy a já si uvědomil, že ta skvrna hrozně připomíná tetovanou kůži. Ten pátek v 9 ráno jsem poslal ze západního pobřeží telegram do kanceláře, aby mi poslali šekovou knížku. A pak jsem ještě zavolal Rose. Chtěl jsem, aby si myslela, že jsem na druhém konci Ameriky a mohla si s tím svým milánkem v klidu užívat. Po páté odpoledne jsem přiletěl do Aisoli. Najednou jsem dostal strach, že to nedokážu. Byl to dlouhý večer a noc. Nejdelší v mém životě. On pracoval v baru do 2 hodin a tak jsem musel do té doby se potloukat kolem. Šel jsem do biografu, pak do snack baru, pak do jiné hospody. Trochu jsem se napil a pak jsem si vzal z auta, z kufru, brokovnici. Šel jsem nahoru a odemkl zadní dveře do kuchyně. Rose přišla do obýváku skoro nahá. Tak jsem jí střelil první. Když se skácela, střelil jsem ji ještě jednou do tváře. A to dostal taky v ložnici.
0: Co jste dělal pak?
1: Navlékl jsem mu na prst svůj prsten z koleje z univerzity a pak jsem mu namaloval to tetování.
0: Pane Leitne, nebyl jste nervózní? Nebál jste se, že někdo uslyší ty výstřely z pušky?
1: Ne, byl jsem úplně klidný. To tetování jsem ještě trochu zašpinil prachem, aby to dostalo tu správnou patinu, aby si toho moc nevšimli. To jediné mě napadlo až na místě. Vypadá to šíleně. Ale vyšlo to, ne? Všecko ostatní jsem měl naplánováno předem. Víte proč? Protože jsem jí měl rád. Moc rád.
0: Pane Leidne, prosím podepsat protokol přiznání.
1: Ano, jistě. Jenomže, promiňte, chci ještě něco dodat.
0: Prosím, můžete.
1: Zabil jsem ještě někoho.
0: Cože?
1: V noci, když jsem čekal, až on skončí práci v baru a přijde za Rose, seznámil jsem se na večeři s jednou ženskou. Vykládali jsme si, řekl jsem jí, že mě manželka podvádí a řekl jsem jí taky, jak se jmenuju. Prostě napovídal jsem jí toho dost a uvědomil jsem si to, až když odešla. Nemohl jsem si vzpomenout na její jméno, byl jsem strašně rozčilený. Pak jsem si vzpomněl, našel její adresu v telefonním seznamu a šel za ní. Uvařila mi kávu, byla hodná. Na stole ležel kuchyňský nůž.
0: Jak se jmenovala, víte?
1: Margarita Rajdrová.
2: Rajdrová. Páni. Zavolám Majerovi, Steve.
0: Tak podepište, pane Leidne.
3: Karela s Klingem vyšli před policejní budovu. Pláště měli rozepnuté. Z parku už ale foukal chladný větřík a nesl vůni páleného dřeva a listí.
2: Steve, dokázal bys něco takového udělat?
0: Jak to myslíš?
2: No, kdyby ti tvá žena zahnula s nějakým chlapem. On říkal, měl jsem jí rád, proto jsem zabil. Dokázal bys něco takového udělat?
4: Ne.
0: Nejsem šílenec.
3: Říjnové nebe bylo nezvykle modré a klidné. Dokonce i dopravní ruch zazníval tlumeně. Horečná uspěchanost dne se mírnila a tišila.

0: Kapitola 5. Padla. Směna skončila a vojni se znovu dostali do drápů snaživých podůstojníků. V prapodivném útvaru, unavení a špinaví, vlekli se na ubikace. Teď dávám bacha, docenti, pištěl Halík. Přijedu do tábora, kvapně se umeju, převlíknu do cvičných šatů a nastoupím na bojový výcvik. Neloudám se, nelélkuju, nemyslím na nic jiného, než na svý povinnosti a chovám se jako uvědomělej a ukázněnej voják.
1: Soudru svobodníku, stejnal Jasánek. Dovolte mi odejít na ošetřovnu, jsem zraněn.
0: Halík se zachechtal. No prosím, Jasánek, řekl spokojeně. Tady na tom příkladě vidíte, že práce dělnické třídy není snadná. Národ vám svěří krumpáč a vy se s ním praštíte do držky. Jenže já mám s váma trpělivost, docenti, a chápu, že jste nešikovný nemehla. Plavte, Jasánek, na tu ošetřovnu, ale nezdržujte se tam, ať nepřijdete o bojový výcvik. Do tábora se v tuto hodinu vraceli i závozníci a z jejich tváří čišela nadřazenost privilegované vrstvy. Byli to šťastlivci, kteří pracovní dobu strávili mimo prostor vymezený drátěným plotem a již nyní někteří naznačovali, že se to neobešlo bez zcela nevšedních zážitků. Vojín Buchlava přinesl pod kabátem dvě lahve rumu a tvrdil, že spolu s šoférem prodali jakémusi majiteli rodinné vilky plné auto parket. Vojín Viktor zase předkládal kamarádům k věření, že se v Klatovech vyspal s manželkou nějakého nadporučíka, který je právě na manévrech. Také ostatní závozníci s výjimkou zavilého kulaka Vaty se počali s ostatními dělit o svá podivuhodná dobrodružství. Jenže vojna u černých baronů není Dekameron a svobodník spolu s ostatními podůstojníky postrádal u jednotky patřičný pohyb. Meju se, převlíkám se, nelelkuju, křičel, za 10 minut nastoupím na bojovou přípravu, neflákám se, necivím a běžím na nástup, jedu. Utrmácení a zdrchaní vojíni tiše remcali a snažili se chvilku oddechu protáhnout na co možno nejdelší míru. Tak co je s tím nástupem, soudruzi? Voják má být připraven k boji za každých okolností. Jinak není co? Jinak není voják. A já z vás vojáky udělám, na to vemte jed. Jste jednotka lenochů, simulantů a hochštaplerů. Kdyby vás viděl soudruh ministr, tak se z vás co? Tak se z vás poblije! Ale já vám slibuju, soudruzi, že z vás udělám vzorný vojáky. Jednou mi za to budete co? Jednou mi za to budete vděčný. Jeho laskavá otcovská slova vojiny patřičně povzbudila a nástup k bojovému výcviku byl proveden k naprosté spokojenosti. Nazdar, soudruzi! Zahříbal Hamáček v ústrety s decimovanému útvaru.
2: Zdar, soudru, poručíku, odvětila nešťastná rota.
0: Soudruzi, my občané naší republiky si musíme uvědomit, že naší lidově demokratickou armádu nebudeme pro srandu králíkům. Tuto armádu budeme proč? Tuto armádu budujeme, aby jsme zastrašili nepřítele. Proto je třeba co? Proto je třeba poctivě cvičit a s celým srdcem se věnovat bojovému výcviku. Voják musí umět nejen salutovat a stlát postele, ale také útočit proti nepřátelskému postavení. Nelze však jít do útoku co? Nelze jít do útoku bez hlavě. Voják se musí umět skrýt a taktéž musí ovládat plížení. Teď se, soudruzi, odeberete kam?
3: Do prdele, zaučil vojín Loňavka.
0: Avšak zmýlil se, rota se odebrala na zasněžená pole mezi Janovicemi a Strážovem, kde pod odborným vedením intenzivně zvyšovala svou bojeschopnost. Plížení se mimořádně vydařilo. Omdlelí vojíni, Svoboda, Hložník a Vibr byli vzkříšeni třením sněhových koulí o tváře a odsunutí do výchozích pozic. Několik mužů útočících na nepřátelské postavení se pokusilo uprostřed boje simulovat, za což byli velitelem pokáráni. Voňavka drtil mezi zuby velice neslušná slova. Kefalím předstíral záchvaty kašle a Bakši přestával bojovat v okamžiku, kdy se potřeboval vymočit. Na PVS se ovšem již netrpělivě čekal poručík Troník, aby zahájil politické školení mužstva. Na tuto událost se dostavil i Jasánek, který ačkoliv poněkud šišlal, hodlal se zapojit do diskuze o závažných politických problémech. Co druhý? Spustil politruk, sotva se zdeptaní vojíni poskládali na židle. Není tajemství, že na světě existují dva tábory. Tábor socialistický a tábor kapitalistický. Kdo by mi mohl říct, ke kterému táboru patří naše socialistická republika?

Tento příběh se stal, nebo se mohl stát, před více než 100 lety. V době, kdy tisíce nadšenců horečně pracovali na nových létajících přístrojích. Byla to urputná bitva. Nejen se živlem, který je domovem ptáků a oblaků, ale také mezi zastánci létadel těžších vzorů.

0: nejmodernějšího, slovem nepřekonatelného řiditelného balónu, který se má jmenovat...
1: Go ahead! Směle vpřed!
0: To byl strýc Prudent, prezident Veldnova klubu. Nemyslete, že je něčím strýčkem, ale tak se v té době v Americe říkalo vlivným mužům na znamení úct.
1: Jeho vzhled bude poslední ranou fanatikům, prosazujícím myšlenku letadel těžší vzduchu.
2: Nicméně, pane prezidente, je nejvyšší čas rozhodnout, kde bude umístěna hnací vrtule.
0: A to promluvil náš druhý hrdina, tajemník klubu Phil Evans, mimochodem nesmiřitelný rival strýce Prudenta.
3: Přeci nepředu, bude mít tažnou vrtuli.
4: To ne, vzadu, bude to tlačná vrtule.
1: Pánové, pánové, klid prosím.
5: Promiňte, že jsem pronikl na vaši.
6: Tome, nedá se nic dělat. Zaduj.
5: Promiňte, že jsem pronikl na vaši schůzi, ač nejsem členem Veldnova klubu. Ale doslechl jsem se, že vy nakládáte milionové prostředky na výstavbu nového balónu.
2: Řiditelného balónu, vzducholodi.
5: Výborně.
1: Kdo jste a co nám chcete říci?
5: Jmenuji se Robur, je mi 40 let, jsem inženýr a přicházím se s vámi podělit o své výzkumy na poli létání.
1: Směle hovořte, ctihodný cizinče. My jsme zastánci svobody projevu.
6: Díky, pane.
5: Pánové, je vás zde stovka vynikajících mužů, kteří vyhazují miliony, i když stačí pár výpočtů, aby člověk pochopil, že létadla lehčí vzduchu nemají budoucnost. Stavíte balón, ačkoliv příroda tímto způsobem nevytvořila ani jediného létajícího tvora. Vyzbrojila ptáky, hmyz, ba i některé savce křídly krovkami či blanami. Máme-li létat, jak se nám zachce, musíme být těžší než vzduch.
1: Ticho, prosím. Berete, inženýre, na vědomí, že vznést se s létadlem těžším vzduchu se dosud nikomu nepodařilo?
5: Ujišťuji vás, že s vašimi balóny se daleko nedostanete. Je to snad pěkná zábava, ale pokrok...
2: Náš nezapomenutelný Benjamin Franklin o balónech řekl: je to teprve dítě, ale ono vyroste. A ono již vyrostlo.
5: Nevyrostlo, jen vzklouzklo.
1: Cože?
5: Budoucnost nepatří balónům, ale létadlům.
1: Pryč s vetřelcem!
7: Chodte ho z tribuny!
1: Dokažte mu, že je těžší než vstup!
7: A ti letí!
5: Vy byste se svým balónem potřebovali k cestě kolem světa 10 let, kdežto létadlo ji vykoná za 10 dnů.
1: 10 dnů, kamarád!
2: A vy už jste někdy letěl?
5: Já létám neustále.
2: Tak vy jste dobil vzduch?
5: Ano, lze to tak říct.
1: Patří vám tedy právem jméno Robur Dobyvatel.
5: Přijímám to jméno s hrdostí.
2: Pokud ovšem nelétáte jen ve své hlavě.
5: Já nepřipustím, aby mě někdo obviňoval ze lži.
1: Chcete-li, abychom vás brali vážně? Podejte nám důkazy.
2: Bravo! Bravo! Slyšel jste našeho prezidenta. Chceme důkazy.
7: Kde by je vzal?
1: Pánové, vyvedte toho muže.
2: Je to vetřelec, provokatér. Zatočte s ní. Slyšujte ho.
7: Ukažte mu, kdo má pravdu.
5: Vy nejste vzduchoplavci, vy jste zpátečníci. To vy bráníte pokrok. Chcete důkaz? Dobrá, budete ho mít.
1: Probůh, pánové, je snad někdo raněn?
2: Zdá se, že nikoli.
1: Zaplať Bůh. Kde je ten blázen? Snad není mrtev.

0: Zmizel. Utekl. Asi uletěl. Ptáček.
1: Daleko se nedostane.
0: Za ním! Ukážeme mu! Na tří straně je pravda!
2: A tak se členové Veldnova klubu rozběhli po městě. Ale ať hledali, jak hledali, Robur jakoby se do země propadl. Bylo už okolo půlnoci, když se potemnělým městským parkem vraceli domů Phil Evans a strýc Prudent. Za nimi odevzdaně kráčel páně Prudentův černý sluha Frikulín, který se však náhle přiblížil k oběma vášnivě diskutujícím mužům.
3: Pane? Pane strýče?
1: Moment, Frikulín. Diskutujeme.
3: Ano, pane, ale to křoví.
1: Co máš s křovím?
3: To křoví má oči. Sledují nás. Možná jsou to duchové mrtvých.
1: Pro nás sledují nás duchové tvých afrických předků. Frikulíne, Frikulíne, jak je možné, že já, který se nebojím ničeho na světě, mám zasluhu takového strachpytla?
3: Ale pane, to klidně může být, že zlí duchové...
1: Ticho, Frikulíne. A pokud máš strach, drž se nás. A oni ti nic neudělej.
3: Jenomže, pane, tady...
4: Tak dost, Frikulíne, nech toho vyrušování!
5: Na rozdíl od vás, pane prezidente, si myslím, že vrtule našeho Go Ahead by měla být umístěna vzadu. A to z toho prostého...
3: Pozor, pane strýku!
4: Pusťte mě!
6: Pobíti! Pospěšte se! Zavřete je do přední kajuty! A teď vzhůru!
7: Plný výkon!
8: To je úleva. Nejhorší byl ten roubík v ústech. Myslel jsem, že se udusím. Och, a pro vás se mi zařízl do zápěstí.
9: Bohuja,
8: pane prezidente, vás také spoutali? Darebáci, vydržte, hned vás osvobodím. Ještě, že mi nesebrali nožík.
10: Dík, pane tajemníku. Kde to vlastně jsme?
8: Těžko říct. Myslím, že jsem byl nějaký čas v bezvědomí.
10: Máte pravdu, omráčili nás. Tak přeci měl Frikulín pravdu. Kde je mu teď asi konec?
8: Tam v koutě. A zdá se, že je v pořádku.
10: Vypadá jako tuleň nebo žák. Ale raději mu roubík ještě nechte. Mohl by nám svým strachem způsobit nepříjemnosti. Pohleďte, tím okénkem nahoře přichází trochu světla.
8: O ano, zkusím se k němu vytáhnout.
10: Pomohu vám.
8: Tak, děkuji. A co vidíte? Nebe. A vpravo svítá. Okénko tedy směřuje na sever.
10: Zvláštní. Jako bychom byli na nějaké lodi, že?
8: Nebo ve věži.
10: Řekl bych, že se pohybujeme. Kdo myslíte, že nás uvěznil?
6: Jistě ten Robur.
10: Ten buřič? To není vyloučeno. Možná má jakýsi zájem na tom, aby náš balón nevzlétl a my se nestali pány vzduchu. Co říkáš, Frikulíne? A promiň.
3: Já to říkal, pane. Sledovali nás stíny. Zabijou nás a...
10: Jen klid, Frikulíne. My si teď s panem Evansem potřebujeme pohovořit. Za chvíli ti roubík zase vím.
11: Vážení vzduchoplavci, přišel jsem vám oznámit, že jste volní a vidím, že jste nezahálen.
10: Jste to vy. Já to věděl.
8: Jsme volní.
11: Tedy v prostorách Albatrosu, pochopitelně.
10: Albatrosu? Unášíte nás tedy na lodi?
11: Račte na palubu. Uvidíte.
8: Co to má znamenat?
1: Co se stalo?
8: Chápete to?
1: Kde to u čerta jsme?
11: Ve výši 3000 metrů, pánové.
8: Cože?
11: Vidíte tu klikatou vodní stuhu pod námi? Nepoznáváte ji?
1: Ten potůček?
11: To je řeka svatého Vavřince.
1: Chcete říci, Že jsme snad nad Kanadou?
11: Přesně tak.
9: Je to pravda.
1: Co to říkáte, File Evansi?
9: Ale ano, Kanada. Poznávám město Quebec podle dvou kostelů.
1: Kam letíme?
11: Napříč prostorem.
9: A jak dlouho to má trvat?
11: Jak dlouho budu chtít?
1: Chystáte se snad na cestu kolem světa?
11: Na něco většího.
9: Tedy snad ne na měsíc.
1: Nebo na kometu.
11: Chystám se obrátit vás na pravou víru, pánové. Přesvědčit vás, že budoucnost patří létadlům těžším vzduchu.
5: Myslíte si, že budeme souhlasit?
11: Nic jiného vám nezbývá.
1: Jsme tedy vašimi zajatci.
11: Pokud budete souhlasit, pánové, nebudete mými zajatci, ale hosty. Albatros je vám k dispozici.
1: Neuvěřitelné. Máte vůbec padáky?
11: Nikoli. Nevěřím v nehody. I kdyby fungovala jen polovina vrtulí, může se Albatros pohybovat vzduchem, jak chce. Jak vidíte, dobyl jsem sedmý díl světa, pánové.
9: Pane Stýče, my jsme ve vzduchu. To musí být sen.
1: Ne, Frikulíne, to je smutná skutečnost. A nemáme padáky.
9: Mně je špatně. Já budu blinkat.
1: Jen si úlev, nebohý chlapče. Co je za tohle? Andělské trouby? Poslední soud?
11: To vás pouze můj první důstojník Tom Turner a jeho trubka zvou k snídani, pánové. Račte do kajut.
9: A co já?
11: Ty jdi přímo do kuchyně, hochu. Kuchař se o tebe postará.
9: Díky, pane. Ale předtím se pomodlím.
12: Pánové si budou přát šunčičku?
1: Ovšem, vaší vinou nám řádně vyhládlo.
11: Kuchař za to opravdu nemůže.
5: Jste to tedy vy, inženýre, kdo v poslední době způsobil rozruch v astronomických kruzích? To neznámé těleso, které bylo pozorováno nad všemi kontinenty, elektrické světlo z noční oblohy, tóny záhadného původu.
11: Ovšem, Albatros a trubka Toma Turnera. Velice rád na ní hraje národní melodie. Přeletěli jsme nad všemi kontinenty, překonali hranice států a jak vidíte, nepotřebujeme plachty, vesla, koleje, vodu ani zem. Vzduch je nám vším. Vrtule Albatrosu se do něj zavrtávají jako lodní šrouby do vody.
5: A vy jste konstruktérem tohoto stroje?
11: Ano, já. Až dosnídáte, mohu vám ukázat jeho strojovnu.
5: Vrtule pohánějí elektrické motory, napájené z článků, jejichž konstrukce je můj vynález a tajemství, který zatím. Albatros může létat řadu měsíců, aniž by spočinul na zemi. Zde jsou převodové hřídele k pohonu nosných vrtulí, tedy rotorů. Tady je náhon přední vrtule a tam náhon zadní vrtule.
11: Váš Albatros má tedy dvě hnací vrtule.
1: Jednu vepředu a druhou vzadu?
5: Jsou na sobě nezávislé. I kdyby se jedna poškodila, Albatros nestratí schopnost manévrovat.
1: Zajímavé, co, pane Evansi?
9: Ano, máte pravdu, pane prezidente. Dvě vrtule. Výborný nápad pro náš go-ahead.
11: Račte, prosím, na palubu, tudy. A co pak, že mlčíte, pánové? To na vás Albatros udělal takový dojem?
1: Čekáte, že budeme váš stroj obdivovat? Toho se nedočkáte. Za to vám položím otázku, na kterou žádám odpověď.
11: Prosím, mluvte.
1: Jakým právem nás unášíte na palubě tohoto stroje?
11: Chtěli jste důkazy, že létá. Dal jsem vám možnost, abyste se přesvědčili na vlastní kůži.
13: Bál jste se, aby vás náš balon neohrozil. Chtěl jste být jediným pánem vzduchu.
11: Ale přišel jsem vám ukázat cestu, abyste mě chtěli linčovat. Stroj je dílem lidských rukou a lidského mozku, ale jste vy schopni jeho možnosti pochopit? Jste schopni je užít ve prospěch lidstva? Nepřipadá vám váš balón vedle albatrosu směšný a bezmocný?
13: To je cynické a pyšné, ale nás takový jako vy nezastraší. Neustoupíme. A teď už také víme, proti komu máme bojovat.
11: Vy tedy nepřijímáte mou nabídku být mými hosty?
13: Nepřijímáme.
11: Škoda. Omluvte mne, musím se věnovat řízení. Zatím se můžete kochat krásami Ameriky z ptačí perspektivy. A pro vaši informaci, letíme rychlostí 200 km za hodinu ve výšce 4000 metrů. Dobrý den, pánové.
2: Tak se strýc Prudent a Phil Evans stali nedobrovolnými pasažéry letounu, který se vzdaloval od východního pobřeží Spojených států nevídanou rychlostí. Blížil se večer, když se Phil Evans neklidně obrátil na svého druha a rivala.
9: Strýče Prudente, slyšíte ten podivný hukot?
14: Slyším, co si.
9: Myslíte si, že ten jeho šílený stroj se konečně porouchal?
14: To by vysvětlovalo, proč letíme v menší výšce.
13: Ach, ne! Ne, tam před námi. Pohleďte.
14: Co je to?
13: Oceán! To je hukot vln tříštících se o skalnaté pobřeží.
14: Probůh, jsme již na západním pobřeží Ameriky. A ten blázen chce pokračovat dál.
13: O tom není pochyb. Míří nad Tichý oceán.
14: Musíme se pokusit o útěk.
13: Máte pravdu. Stůj, co stůj.
14: Myslíte, že bychom se mohli pokusit zmocnit albatrosu?
13: Nikoli. Posádku tvoří nejméně 8 mužů. A nemáme zbraně.
14: Jsme jen dva. Můj sluha je v tomhle ohledu zcela k nepotřebě.
13: Jsme ztraceni. Uprchneme, strýče Prudente, jakmile albatros přistane, aby doplnil zásoby.
14: Správně. Raději Robinsonem, než rukojmím toho šílence.
13: Tak, ale násilný čin by naši situaci zhoršil, strýče Prudente. Varujte se, prosím, své obvyklé prchlivosti.
14: Já, že jsem prchlivý? Chcete mě urážet, pane tajemníku?
13: Zapomeňme na rivalitu. Už není tajemník, už není prezident. Teď musíme být spojenci a přáteli. Souhlasíte?
14: Máte pravdu. Souhlasím. Musíme postupovat ruku v ruce.
13: Díky. V jednotě je síla.
14: V jednotě je síla.
15: Pane strýče! Pod námi je samá voda.
14: Skvělý postřeh, Riku. Doufám, že netrpíš mořskou nemocí.
15: Ale co budeme dělat?
16: Frikulíne, potřebuju pomocníka.
14: Měl by se zvrátit do kuchyně. Slyšíš? Kuchař tě volá.
16: Frikulíne, mám tu čerstvé ryby.
14: Jdi, Friku, čistit ryby. Snaž se být užitečný a nevycházej na palubu. Já teď nic nepotřebuji a ty přijdeš na jiné myšlenky.
15: Vrátíme se někdy domů?
14: No tak, kapče, hlavu vzhůru.
15: Jestli se to rozbije.
17: Podívej na tu krásnou čerstvou mořskou havěť. Albatros je lepší než rybářská loď. Jo, kamaráde, to je vynález.
18: Pane kuchaři.
19: Co je, Frikulíne?
18: Nerozbije se to občas?
19: To víš, jednou se i albatros rozbije.
18: Cože? Proč?
19: No proč? Protože nic na světě není věčné.
18: Ale To my se utopíme.
17: Jistě. Ale pořád je to lepší, než když se máš rozsekat o skálu, no ne? Vacem, tu máš, na, ochutnej. Co pak, ty nejíš? Je ti špatně.
18: Letíme jako blázni. Kdo to vlastně je, ten váš Robur?
17: Jo, kdo ví. Prý nějaký indický maharádža, co chtěl stoupit na nebesa.
18: Vážně?
17: Jo, ale někdo zase říká, že je to lupič. A že si to létadlo pořídil, aby mohl líp loupit.
18: A je, tomu na našich životech záležet nebude. Jsme ztraceni.
2: V následujících dnech přeletěli Tichý oceán, Japonsko, Čínu, Indii i Střední Asii. Moře, země, města, hory a řeky se pod nimi střídaly. Mohli obdivovat svět jako dosud nikdo z lidí. Ale oba vzduchoplavci byli stále zamlklejší.
9: Obletěli jsme půl světa. Jsme nad Evropou. Teď anebo nikdy. Musíme na sebe upozornit.
17: Chcete vyhodit láhev jako prosečníci?
9: Nikoli. Láhev by se roztříštila a ještě by mohla někoho zabít. Měli bychom najít nějaký jiný prostředek.
17: Mám nápad. Ano. Moje tabatěrka se šňupacím tabákem je žel prázdná. Můžeme vložit zprávu do ní.
9: Tedy neváhejme. Pište, diktu. Strýc Prudent, prezident Veldnova klubu ve Filadelfii.
17: A Phil Evans, jeho tajemník, byli uneseni. Klesáme. Co pak asi má náš věznitel v úmyslu?
9: Podívejte na tu záplavu světel.
17: To musí být město Paříž.
9: Ano. Vidíte, Eiffelová věž. Právě ji dokonču.
17: Zřejmě se chce pokochat pohledem na ten zázrak techniky.
9: To jistě. Pojďte napřiť. Hodím dolů tabatěrku. Snad ji někdo zvedne.
20: Hej, co tam děláte? Co se stalo, Tome? Myslím, že ti dva dobře oholení pánové, co si schodili dolů.
21: Pánové, co to má znamenat?
22: Co na nás křičíte? My jsme svobodní lidé.
21: Omyl. Odmítli jste být mými hosty, jste tedy mými zajatci.
9: Tedy promiňte, uchýlíme se raději do své cely.
23: Je to marné, Robure. Od těch se vděku nedočkáte. Myslím, že bude lepší zbavit se jich a vrátit se na náš ostrov X.
24: Všechny cíly jsem zasvětil svému snu. S vaší pomocí se mi ho podařilo uskutečnit. Ale nedělal jsem to pro zábavu. Chci jim ukázat, jaké možnosti se před lidstvem otvírají.
23: Možná je na váš vynález příliš brzy, Robure. Předběhl jste svou dobu. To se trestá.
24: Nemohu je teď nechat odejít. Vezmu je sebou na ostrov X.
2: To nebyl výbuch. To si jen pařížský policejní ředitel čichl k tapatěrce strýce Prudenta, kterou poctivý metař doručil jakožto podezřelý předmět na komisařství. A druhého dne směřoval k americkým břehům telegram. V Paříži spadla z nebe tabatěrka s lístkem, na němž stojí. Strýc Prudent a Phil Evans, předseda a tajemník Veldnova klubu ve Filadelfii, byli uneseni letounem inženýra Robura. Oznamte to jejich přátelům. Tabatěrka následuje lodní poštou. V té době však již Albatros opustil francouzské nebe a mířil k jihozápadu.
17: Stopte! Pánové,
24: Pánové, promluvme si jako rozumní lidé. Podal jsem vám důkaz, že můj stroj dokáže obletět svět, spojit národy a kontinenty. Pokrok je nezadržitelný a není možné před ním zavírat oči. Já nechci nic jiného, než abyste uznali správnost mé cesty. Jsem připraven svá tajemství lidstvu odhalit.
0: Pane, jste zločinec a nebezpečný člověk a my se s vámi nemáme co bavit.
3: Váš vynález přináší víc nebezpečí než užitku. Lidé jako vy jsou schopni rozpoutat šílenství. Představte si, že by kdejaký stát a jeho šílení vůdcové vlastnili takové stroje. Ostatně ptáme se, v jakých službách jste vy? Komu vy sloužíte?
24: Jakže? Ještě jste nepochopili, že jsem svým vlastním pánem? Bez svobody myšlení a konání bych nemohl žít. Nabízím lidstvu pomoc ze svého svobodného rozhodnutí.
0: Pak jste tedy anarchista. Vraťte nás tam, odkud jste nás unesl a zmizte jednou provždy.
24: Jinak?
0: Jinak vás budeme muset zničit.
24: Vy mne?
3: A když to nedokážeme my, udělají to naši přátelé. Buďte si jist, že v této chvíli po nás, tedy po vás, pátrá celá Amerika. Nemůžete si být jist ničím. Nikde nenaleznete klid.
24: Vyhlašujete mi válku? Nechcete raději uznat blahodárnost mého vynálezu?
3: Jste šílenec. Nemáte co pohledávat mezi slušnými lidmi.
0: Měl byste sám svůj vynález zničit.
24: Jaká slepota, jaká zabedněnost.
3: Jaká drzost, jaká pýcha.
0: Buď nás do 24 hodin vrátíte na zemi, nebo...
24: Nebo?
0: Nebo se stanete naším vrahem a budete navždy štvanou zvěří. Dáme raději svůj život, než abychom vám ustoupili.
3: Tak, tak, velmi trefně řečeno. A go ahead. Nás pomstí.
24: Co pak váš nemotorný balón může soutěžit s Albatrosem?
0: Vy se nehodláte spokojit s rolí žalářníka? Přidáváte urážky?
24: Pouhou pravdu. S Bohem, pánové.
4: Jaký je další plán, inženýre?
24: Nejvyšší čas. Doplnit zásobu. Pokračujeme přímo k ostrovu X.
4: Rozkaz, kapitáne.
6: Směr ostrov X.
7: Začínám pochybovat o tom, že se nám kdy podaří uniknout.
3: Takže nám nezbývá, než se podřídit.
7: A nebo
3: zemřít.
7: Když zemřít, taky s tím jeho čáperským strojem.
3: Ano.
7: Kam nás asi unáší teď?
3: Touto dobou, podle mých výpočtů, míříme k Patagonii.
7: A co potom? Antarktida? Chce nás pohřbít ve věčném ledu? Nebo tam někde má skrýš, která se má stát naším vězením?
3: Zaslechl jsem útržek rozhovoru, podle něhož soudím, že se hodlá uchýlit na svou základnu, aby si doplnil zásoby.
7: Ale pokud nám svou skrýš odhalí, nikdy nedovolí, abychom se vrátili zpět.
3: Přesně tak. A proto musíme jednat.
7: Ale jak?
3: Možná by tu byla cesta.
7: Poslouchám vás.
3: Zmocnit se jedné bomby z jeho arzenálu a poslat celý ten čertovský letoun do horoucích pekel. Bum!
7: A my?
3: Za ideály se musí platit. Třeba i životem.
7: Souhlasím. Ale jak se hodláte dostat do skladiště střeliva?
3: Učinil jsem v tomto smyslu nějaká pozorování. Buďte prosím připraven a nedejte na sobě nic znát.
7: Upozorňuji vás, že Frikulin se nesmí dozvědět z Holanic. Ze strachu před smrtí by nás vyzradil.
3: Jistě. Smrt Albatrosu.
7: Smrt Albatrosu.
25: Tam, na severu.
26: Vidím, Tome.
21: Nejspíš loď, anebo člun.
23: Opatrně, strýče Prudente, možná tohle je naše šance.
1: Nesmíme na sobě nechat nic znát.
14: Slibuji, že nehnu brvou. Pojďme se podívat, jako by nic.
21: Je to člun, ale na palubě jsou lidé.
15: To si člunci.
24: Už to tak vypadá.
21: Sestupte na 20 metrů.
23: Vidím pět mužů. Zřejmě jich chybí svůj kreslování.
24: Doufám, že ještě žijí.
21: Ohej!
24: Žádná odpověď.
21: Vystřelte z rusnice!
23: Jeden se pohnul!
15: Děje se něco?
24: Páni vzduchoplavci,
21: jen žádnou nepředloženost, pánové. Tady jde o záchranu lidských životů, rozumíte?
15: Jistě, že rozumíme.
14: My jsme totiž humanisté, pane inženýr.
24: A tak, na rozdíl ode mě, že? Omluvte mě.
21: Nelekejte se nás! Přicházíme vám na pomoc. Kdo jste?
5: Jsme námořníci z lodi Žaneta.
15: Rozkotali jsme před více než 14 dny.
5: Umíráme žízní.
21: Spustíme vám vědro.
24: Ukaži, rychle vodu.
14: Prikulíne, dones vědro vody.
15: Matko boží, mám halucinace. Vidím létající loď!
14: Měli bychom se zmocnit jejich člunu.
24: Dopadli bychom jako oni. Dělejte tu s Frikulínem trochu hluku. Já se na chvíli vytratím.
5: Kde se nacházíme?
21: Asi 10 mil od Čilských břehů.
15: Pak jsme ztraceni!
5: Blíží se bouře!
21: Vezmeme vás do vleku.
24: Připravte lano na zádi.
21: Opatrně, spouště!
23: Upevněte to lano!
14: Pomáhej, Frikulíne. Nevidíš, že je zapotřebí každé ruky?
1: Jistě, pane.
23: Pozor! Napíná se! Kupředu, teď!
14: Přibližuj se mnou lano, Frikulíne.
23: Výborně!
24: Díky za pomoc, pane prezidente.
14: Byla to povinnost.
24: Ale kde máte pana tajemníka?
14: Uchýlil se do kajuty. Z pohledu na ty ubožáky se mu udělalo nevolno. Půjdu se za ním podívat.
24: Jak vidíte, je Albatros schopen zachraňovat i lidské životy. Kdybychom si pomáhali, mohli bychom vykonat mnoho užitečného. Přemýšlejte o tom.
14: Jistě. Budu o vašich slovech přemýšlet.
24: Snad se v něm přece něco pohnulo. Co říkáš, Tome?
23: Nevím, pane. Doufejme. Ale obávám se, jestli dorazíme včas do přístavu. Podívejte, jak rychle klesá tlak. Blíží se tajfun.
21: Zvyšte rychlost o 5 uzlů.
23: Země na obzor. Tam. Tam je přístav.
21: To je Jonas. Přesekněte lano.
15: Zhručeně spadne, že nese uragán je s námi. Amen.
14: Nějak zemřít musíme, Friku. Pěkně se pomodli. I za mne.
15: Zdá se, že uragán chce vykonat naši práci.
14: To by mne mrzelo.
23: Jak se vám dařilo, příteli?
8: Výborně. Vnikl jsem do skladiště munice. Pohleďte.
14: Tím byste odstřelil celou hordu.
8: To jistě. A na zničení Albatrosu to jistě postačí.
14: Ukrýme to pod mé lůžko. Tam hledat nebudou.
8: Ano.
14: Pánové, uragán nás strhl nad Arktidu. Vrtule jsou poškozeny. Dělá se námraza. Náš stroj se stává neovladatelný. Jsme tedy odsouzeni k smrti?
24: Upřímně řečeno, není od věci myslet na modlitbu.
15: My jsme připraveni zemřít.
23: Tak jako tak nevíme, jaký osud jste nám přichystal.
24: Upřímnost za upřímnost. Pokud přežijeme, Měli bychom si znovu pohovořit o budoucnosti. Pan prezident mi naznačil, že by byl ochoten o celé záležitosti ještě přemýšlet.
22: Ovšem, ale...
3: Ale zdá se, že vaše loď hoří.
24: Ne, právě se blížíme k sopce Erebus. Je velmi nejisté, zda se nám ji podaří přeletět. Omluvte mne, jdu se věnovat řízení.
3: Dobyvatel. Tak vida, došlo i na něj.
22: Kéž bychom teď mohli přivodit výbuch. Robur by zmizel navždy i se svým ďábelským vynálezem.
3: Ale ještě musím vyrobit doutnák a rozbušku.
22: Možná nás tvojí sopka schodíme na vrát. Jej záře sílí.
3: Zdá se, že se řídíme přímo do ohnivého jícnu. Ať žije vzduchoplav. Ale záře slábne. O, smůla.
22: Zdá se, že nás ten ledový uragán zachránil před sežehnutím.
3: Zřejmě se budeme muset o zánik Albatrosu postarat sami.
2: S dalším rozbřeskem se bouře uklidnila. V 90 hodinách urazili 7000 kilometrů. A protože nosné rotory přestály bouři bez úhony, podařilo se Roburovi zakotvit loď asi 50 metrů nad pobřežím neznámého ostrova.
10: Délka 176 stupňů 17 minut, šířka 43 stupně a 37 minut.
24: Od ostrova X nás tady dělí zhruba 5000 kilometrů.
10: Musíme urychleně dokončit opravu vrtulí.
24: Snad se stihneme vydat na cestu ještě v noci, i kdybychom měli odletět jen stažnou vrtulí a tlačnou opravit až cestou.
10: A co ti dva pánové, inženýre?
24: Myslíš, že budou mít příčinu k nářkům, když se stanou kolonisty ostrova X?
10: Robure, dejte si na ně pozor. To nejsou snílkové jako vy. Nevěřím jim ani slovo. Nikdy svou porážku nepřiznají.
24: Ale obletěli jsme svět. Přestáli jsme bouři, která by zahubila všechny balóny světa během 5 minut.
10: Jenže oni už se viděli pány světa. A najednou by měli se svým balónem odejít rovnou do historie. To nepřipustí.
24: Projevili i kus lidskosti, když jsme zachraňovali trosečníky. Dám jim ještě šanci.
2: Na druhém konci lodi však v tu chvíli probíhal jiný rozhovor.
3: Tak, a doutnák je připraven.
22: Skvělá práce, příteli.
3: Zapálíme ho o půlnoci, aby k výbuchu došlo, až bude posádka spát.
22: Dobře promyšleno.
11: Pane, nesu večeři. Je skromná, tenčí se nám zásoby.
22: Na tom už nezáleží, milý Friku.
11: Jak to myslíte, pane strýče?
12: Strýc Prudent chce říci, že člověk už nemá ani hlad po té hrůze, kterou jsme přestáli, že?
22: Přesně tak. Ten uragán mi narušil trávení. Ale ty si dej chutnat, věrný Frikulína. Zasloužíš si dnes dvojitou večeři. Byl jsi mi vždy dobrým sluhou.
11: Jak myslíte, pane? Děkuji.
10: Robure, potřebujeme na opravu ještě aspoň 3 hodiny.
24: Bude půlnoc, Tome. Dopřejme posádce odpočinek. Dokončíme opravu nad ránem.
10: Postarám se o to. 3 hodiny spánku nám pomohou. Přerušte práci. Zhasněte světla. Budíček ve 3.
2: To ovšem netuší strýc Prudent ani Phil Evans, kteří se domnívají, že Albatros se již vznáší nad širým mořem.
22: Půlnoc odbyla. Je čas jednat.
3: Kam nálož umístíme?
22: Myslím, že je v bezpečí pod 2 postelí. Mm-hmm. Rozžehnete zápalku?
3: Bude mi ctí.
22: Hotovo?
3: Hoří.
13: Tvé dny jsou sečteny, robure dobyvateli.
23: Můžeme počkat na výbuch na zádi.
13: Musíme se teple obléct, abychom nezmrzli dřív, než vezmeme si teplé prádlo.
23: Ano, máte pravdu, pane prezidente. Vezmeme si teplé prádlo.
13: Kormidelník není na svém místě?
16: Proboha!
13: Co se stalo?
16: Pohleďte dolů! Pokud mne nešálí zrak, je Albatros stále ještě zakotven nad ostrovem.
13: Vrtule nejsou opraveny. Co teď?
16: Využijme situace. Pokusme se zachránit.
13: Zachránit se?
16: No, spustíme se po kotevní mlaně.
13: Šílíte? Pod námi je 50metrová propast.
18: Rád bych si dopřál pohled na konec Albatrosu.
13: Máte pravdu. Byli bychom hlupáci, kdybychom té nečekané příležitosti nevyužili. Musíme upozornit Frikulína.
16: Pozor, hlídka. Já ho omráčím a vy ho spoutejte na něm.
13: Pro jistotu mu ucpěte ústa koudelí. A teď za Frikulínem.
16: Friku! Friku! Není tady.
13: Nemůžeme ho teď hledat. Tam je kotevní lano.
16: Odvahu, příteli. Vzhůru dolů.
13: Dokázali jsme to.
23: Pevná půda pod nohama. Už jsem zapomněl, jaké to je.
13: Pozor. To... Kdo je tu?
15: To jsem já, pane.
13: Friku, ty jsi nás předešel? Jsi odvážnější, než jsem myslel.
15: Řekl jsem si aspoň chvilinku na pevné zemi.
19: Poplach, poplach,
20: osvítejte tam!
16: Viděli nás.
25: Inženýre Robure, poslouchejte mě. Mám pro vás nabídku.
19: Nabídku?
25: Ano.
19: Zadržte. Jakou nabídku?
13: Co chcete dělat?
23: Kdyby nám dal čestné slovo, že se nebude pokoušet nás chytit, mohli bychom ho i varovat.
13: Čestné slovo takového chlapa? To nic neplatí.
23: Co to děláte?
13: Snažím se přeseknout kotevní lano.
19: Rychle dolů! Chtěli jen získat čas.
23: Klesají. Oni nás chytí.
16: To se nesmí stát.
23: Do toho!
13: Povolil.
15: Pane, pane, vítr je odnáší na moře.
13: Tím líp.
26: Moje rameno.
13: Vy krvácíte, příteli.
25: Ničemové! Váš zázračný stroj je hříčkou živlu. K čertu s ním!
19: Spapělci, mě neuniknete.
25: To si povíme.
13: Pojďte, příteli. Je čas najít místo, kde vás v klidu ošetříme. A snad brzy narazíme na civilizované lidi.
18: Musíme se okamžitě pustit do opravy vrtulu.
27: Nebojte se, inženýre. My to zvládneme.
18: Zítra prozkoumáme ostrov, najdeme uprchlíky a snad se nám i podaří doplnit zásoby.
27: Necítíte nic?
18: A co by to mělo být?
27: Jako bych cítil,
23: to je střelný prach.
18: Opravdu.
23: Ze zadní kajuty vychází kouř.
18: Že by ti loci.
19: Vyrazte dveře. Pohastě.
2: Plán strýce Prudenta a Phila Evanse se tedy zdařil. Za pár vteřin se vše, co z Albatrosu zbylo, zřítilo do vln oceánu.
19: Tome! Tome!
16: Tady jsme! Robure!
19: Jsme tady!
16: Chyťte se sudu! Tady!
19: Vydržte, vydržte!
18: Už jsem u vás.
19: Já to říkal, že nic netrvá věčně.
18: Otápí se.
19: Tome!
21: Albatros se potápí. Zdejme mu čest, kapitáne. Chci zemřít s ním. Bylo to jako sen. Možná to byl jenom sen, kapitáne. A zítra se probudíme a Albatros bude zase tady.
14: Končí to sice smutně, ale stálo to za to. Zase bych s vámi letěl, kapitáne.
0: Díky. Jak říká Tom, předběhli jsme čas a to se trestá.
14: No, tak jsem si myslel, že budeme mít zítra k obědu ryby. A vypadá to, že to bude naopak.
2: Sledovali jsme s takovým napětím drama na palubě Albatrosu, že jsme zapomněli věnovat pozornost tomu, co se odehrávalo na zemi. Světem totiž skutečně otřásla zpráva, kterou vzduchoplavci schodili v Paříži. A když do Filadelfie dorazila i ta baterka, byla spolehlivě identifikována jako majetek strýce Prudenta. Propuklo horečné pátrání. Avšak marně. Až jednoho zářijového dne byli členové Veldnova klubu vyzváni, aby se dostavili na schůzi, která s definitivní platností rozhodne o osudu obřího balónu Go Ahead.
4: Pánové! Pánové, nevím sice, kdo tuto schůzi vlastně svolal, ale jako doajen Veldnova klubu si vás dovoluji požádat, abychom ji zahájili minutou ticha za naše dva vynikající členy, otce zakladatele, předsedu strýce Prudenta a tajemníka Phila Evanse. Prosím, povstaňte.
0: Vrátil se
4: halucinace? Prezident! Tajemník!
0: Vážení občané, dovolte, abych se ujal své funkce. Ticho, prosím. Děkuji. Dal jsem tuto schůzi svolat, abychom ukončili spor mezi zastánci přední vrtule a zadní vrtule pro náš Go Ahead. Já a můj přítel Phil Evans jsme společně našli cestu, jak smířit oba tábory. Go Ahead bude mít vrtule dvě. Ano, jedno vepředu a jedno vzadu. A nyní předávám slovo svému příteli Philu Evansovi.
6: Díky, příteli. Pánové, chci vám oznámit, že slavnostní vzlet balónu Go Ahead jsme naplánovali přesně za 7 měsíců, tedy na 29. dubna příštího roku.
7: Ale co váš únosce, kdo je to a kde je teď?
4: Jak se mohl tak rychle přemístovat?
7: Co je to za vzdušné plavidlo, které vás uneslo?
4: Roburovo plavidlo? I vy jste tomu uvěřili. Podvod. Žádné plavidlo neexistuje. Robur je pouhý iluzionista, tak, pánové.
6: Tak, jen žádné iluze. Žijeme přeci ve století rozumu.
0: Děkuji vám. Končím schůzi. Ať žije pokrok.
2: Bylo to šokující. Všichni toužili vědět víc, ale strýc Prudent a Phil Evans byli tak neústupní, že se v existenci jakéhosi Robura a jeho Albatrosu skutečně pomalu přestalo věřit. A přesně za 7 měsíců byla celá Filadelfie na nohou. Go Ahead se měl ujmout vlády ve vzduchu. Velitelem byl určen slavný vzduchoplavec Harry Tinder a jako cestující byli zvoleni kdo jiný než pánové Prudent a Evans.
22: Frikulíne, ty dnes se stricem Prudentem neletíš?
1: Rád se podívám ze země.
22: Jak se ten žlutý balon vyjímá na modrém nebi.
5: Všichni připraveni?
8: Posádka připravena.
5: Jsem připravena.
22: Stoupají. Už se vznášejí.
1: Pěkně pomalu. Tomu já říkám létání.
22: Dnes je velký den pro Ameriku a celé lidstvo.
9: Brzy budeme létat všichni.
1: A já se na to budu dívat ze země.
22: Tebe snad létání neláká, Frikulíne?
1: To jo. Ale někdo tady přece zůstat musí, když budou lítat všichni.
22: To je výška. Aspoň 1000 metrů.
5: Tam? Podívejte! Tam na západě!
22: Co je to?
1: Proboha, to je přeci Albatros.
9: Albatros? Není to stroj toho Robura?
1: To tedy je. A letí přímo na balón. Co s nimi bude?
2: Zní to neuvěřitelně, ale je to tak. Robur i se svou posádkou pád přežili a byli jako trosečníci zachráněni. A kdo dokázal postavit první letoun, postavil i druhý.
22: Wow, Ehetim uniká do výšky. Stoupá.
1: Co je to na Albatrosa?
5: Raskuli obal, podívejte.
22: Stoupali moc rychle.
5: Co to? Podívejte.
1: Co chce ten blázen Robur zase dělat?
22: Chce je zabít. Letí přímo do nich.
1: Ne, tahá je k sobě na palubu.
22: On je zachránil.
9: Ale ne, chytil je.
1: On je zachránil a přitom chytil.
5: Pozor, ustupte, ustupte, padá balón.
1: Tak. A je po balónu.
5: Klesá! Albatros klesá!
1: Pusťte mě!
5: Pusťte mě, já musím pryč, já už nechci.
22: Zůstali viset přímo nad paloukem. To je jako zázrak.
12: Ovčané Philadelphia!
22: Ticho! Ticho, chceme slyšet!
5: Ticho!
12: Zach inženýr Rob. Prezident Valnova klubu a jeho tajemník jsou opět mými zajatci. Mohl bych využít práva na pomstu za to, že zničili mé dílo. Z jejich nenávisti k úspěchům Albatrosu jsem však poznal, že lidstvo ještě není zralé k revoluci, kterou dobytí vzduchu přinese. Přišel jsem příliš brzy. Proto odletím a vezmu si své tajemství s sebou. Připadne lidstvu toho dne, kdy bude dost moudré, aby ho využilo, a dost rozumné, aby ho neznevstilo. Bohem, pánové, jste volní.
2: Nesmělými kroky sestoupila posádka nešťastného balónu zpět na pevnou zem. Albatros se v zápětí vznesl a jako přízrak zmizel v oblacích. Po chvíli už si nikdo nebyl jist, jestli to, co viděli a slyšeli, byl sen, a nebo skutečnost. Jen ti, kdo věřili v létadla těžší vzduchu, ještě usilovněji podnikali pokusy odlepit se od země, vedení vidinou, že se i oni jednoho dne stanou dobyvateli vzdušných kontinentů.

0: Tak tohle bych náhodou poznal. To je obyčejný cvrček.
1: Říkáte obyčejný. A jestli pak víte, Watsone, že ten obyčejný cvrček má na předních nožkách zvláštní zařízení, které mu umožňuje vnímat otřesy půdy až na vzdálenost 5000 kilometrů.
0: O, to je opravdu úžasné.
1: V říši hmyzu je mnoho úžasných věcí.
0: Ano, ale u tak obyčejného tvora by člověk nečekal zrovna.
1: Moucha je také velmi obyčejná, vidíte?
0: Jistě, Holmesi.
1: Vidíte. A přece právě ona má jeden z nejcitlivějších čichových orgánů. Světlušky jistě také každý zná a považuje je za dosti obyčejné, snad až na to, že vydávají světlo. Málo kdo ovšem ví, že světelné zdroje těchto nepatrných tvorečků pracují se 100% účinností, zatímco lidská žárovka přeměňuje z elektrické energie ve světlo pouhá 3-4%. A takhle bychom si mohli povídat nad mojí sbírkou do nekonečna.
0: Podívejte, Holmesi, zde na tomto lístku nemáte vůbec nic. Nic kromě špendlíkové hlavičky, pravda. Jsou tam dvě špendlíkové hlavičky, ale jiné...
1: Mýlíte se, doktore. Ta druhá tečka není špendlíková hlavička, nýbrž kompletní malá blecha.
0: Fuj, jak ohavné.
1: Proč pak? Dívejte se na ní přece očima vědce. Blechy jsou velmi zajímavé a jejich celkem 1830 známých druhů. Zdali pak víte, že největší sbírka blech je v Britském muzeu. Obsahuje plných 1600 druhů blech.
0: A kolik je vůbec druhů hmyzu?
1: Ho, to je velmi vysoké číslo. Asi tak 250 000.
0: Bože, jak se v tom může někdo vyznat. Vaše sbírka ovšem nemůže být v tom případě nikdy úplná.
1: Ovšem, že ne. Však se také specializují jenom na některé druhy. Z nejběžnějších druhů však mám vždy aspoň po jednom exempláře. Tohle například je zajímavý puchýřník lékařský. Jeho tělo obsahuje anhydrid kyseliny dikarbonové.
0: To je jed?
1: Lék i jed. To záleží na okolnostech, ale u nás se ho nemusíme obávat. Žije ponevíce v jižní a místy i střední Evropě, patří mezi majkovité.
0: A tenhle podobný zelený brouček vedle?
1: Ten je podobný skutečně jen tou nazelenalou barvou, jinak patří úplně jinam. Do čeledí potápníkovitých a je to potápník vroubený, žije v rybnících, kde pronásleduje vodní zvířenu. Nezalekne se ani živočichů větších, než je sám. V rybničním hospodářství je proto obávaným škůdcem. Dovoluji si však upozornit zejména na tento krásný exemplář vedle. Krasec lesklý. Není nádherný, Watsone?
0: Skutečně, ta zajímavá zeleň krovek, nápadně červená hlavička.
1: Čeleď krascovitých vůbec patří mezi nejkrásnější brouky.
0: Ano, ano, je to všechno velmi hezké na pohled, ale opravdu nechápu, Holmesi, k čemu vám to může být dobré. Kolik času jste ztratil sbíráním a studováním brouků a jak těživ jste těch svých vědomostí nemohl prakticky využít?
1: Drahý Watsone, člověk nikdy nemůže vědět, kdy a k čemu se mu bude ta která vědomost hodit. A detektiv, tedy aspoň dobrý detektiv, by měl rozhodně vidět co nejvíc ze všech oborů lidské činnosti. Zejména by měl mít co nejrozsáhlejší znalosti z oboru přírodních věd. Jen si vzpomeňte, kolikrát už se nám to výtečně hodilo.
0: No ano, já vím, třeba hned v příběhu, který jsem kdysi nazval Studie v Šarlatové, nebo v případech Strakatý pás Ďáblovo, Kopito, Škola v Priori.
1: A tak dále, a tak dále. To však jmenujete jen známé případy z dob našeho mládí. Nezapomeňte ovšem, že od té doby jsem se v mnoha přírodních vědách slušně zdokonalil.
0: A že v době docela nedávné jsme vyřešili díky tomu několik ošemetných případů, nad kterými bychom jinak stáli zcela bezradní. Ano, ovšem, obávám se.
1: Vstupte.
2: Dobrý den, pánové. Je tu inspektor Hopkins, pane Holmesi. Mám ho uvést?
1: Dobrá, jde dál.
3: Dobrý den, Holmesi. Dobrý den, doktore Watsone.
1: Buďte zdrav, Hopkinsi. S čím pak si zase nevíte rady?
3: Totiž... Potřeboval bych jenom vaši odbornou radu, pane Holmesi, kdybyste byl tak laskav.
1: Dobrá, posaďte se a mluvte, ale k věci.
3: Děkuji. Tedy je to takový zvláštní, podivuhodný případ. Předevčírem přivezli do nemocnice rodinu Hunterových, tedy přesně řečeno Sarah Hunter, Lady Hunterovou a jejich synovce Henryho, který byl u nich toho dne na obědě. prudká otrava alkalickým jedem.
0: Oho, všichni zemřeli?
3: Ne, bohu díky nikoli. Vyhledali

0: Snad to patří k sobě, bohatství a podivínství. Oni jsou totiž hrozně opatrní na svůj život. Tak přehnaně opatrní, že nezaměstnávají ani služebnictvo, ani kuchařku. Považte.
1: Neuvěřitelné. A kdo jim potom vaří?
0: Bude se vám to zdát absurdní, ale Lady Hunterová vaří sama.
1: Ještě řekněte, že je dobrá kuchařka a já.
0: Chrebuch, ne, to říci nemohu. Zdá se, že Hunterovi nejedí už dlouhá léta nic jiného než ryby a drůbež. Nic jiného se totiž Lady Hunterová nenaučila připravovat.
1: Aha. To tedy znamená, že se nemohli otrávit jídlem, když ke kuchyni nemá nikdo cizí přístup.
0: Správně. Lady Hunterová se zapřísahá, že v domě nikdo cizí, kromě synovce Henryho, nebyl. A Henry se v žádném případě nemohl k přípravě jídla dostat. Ostatně byl přece také otráven.
1: Ano, jistě. Nicméně vzít vzorky ze zbytku jídel by bylo bývalo dobré.
0: Ano, toto se stalo, Holmesi. Analyzovali jsme zbytky stalířů a nápoje, ale nenašlo se vůbec nic.
2: Co vlastně měli k obědu?
0: Jenom vařenou slepici. Ano, k tomu smažené brambůrky, jako předkrm rybu. Z masa bohužel nic nezbylo, takže jsme prozkoumali vlastně jen zbytky brambor a nápoje.
1: Jed tedy musel být v rybě nebo v slepici.
0: Ale Holmesi, říkám vám přece, že je to zhola nemožné.
1: Což neznáte moji oblíbenou průpovídku? Vyloučíme-li vše nemožné, pak to, co zbývá, ať je to jakkoliv nepravděpodobné, musí být pravdou. Zbývá ryba a slepice.
2: Jakým jedem, že to byli otráveni?
0: No, všechny příznaky ukazují na kantaridin.
3: Oh. Já jsem chirurg, jak jistě víte, a v jedech se moc nevyznám.
0: Ach, škoda.
3: Tolik ovšem vím, že kantaridin je zpropadeně nebezpečný jed.
0: Ano, to tedy je.
1: No, vocne, nic vás nenapadá?
3: Ne.
1: To je škoda. Ostatně musíme tak jako tak navštívit manžele Hunterovi, i když tady Hopkins tvrdí, že nemají k věci co říci.
0: Ne, prosím, to nemají.
1: Nože vám snad ne. Ale já jim položím ty správné otázky. Vy tedy tvrdíte, Lady Hunterová, že nikdo, naprosto nikdo, neměl do kuchyně přístup?
4: Nikdo, pane Holmesi. Ostatně k nám do domu není tak snadné se dostat. Vím zcela bezpečně, že nikdo cizí nebyl v domě. Natož pak v kuchyni. Tam mi nesmí ani můj choť.
5: Nevím také, co bych tam pohledával.
1: Synovce Henryho jste na oběd pozvali?
4: O ne, to jest ne předem. Zastavil se u nás a přinesl nám rybu. A teprve při té příležitosti jsme ho pozvali k obědu. On je rybář, víte? Proto nám občas nosí ryby.
1: Chápu. Jinak kupujete jídlo, to jest ryby a drůbež, stále ve stejném obchodě.
4: Ano, Lionu. Ovšem, abych pravdu řekla, kupujeme tam málo a neradi. Víte, tahle průmyslově vyráběná drůbež, je to samý prášek a bůh ví co. Nemáme k tomu příliš důvěru. Naši příbuzní to vědí a proto nám občas nosí nějakou tu drůbež či rybu. Přece jen, co je z domácího hospodářství, to je kvalitnější, nemám pravdu?
1: Odkud byla ta slepice, co jste měli k obědu? Od Lyonu?
4: Ale ne, tu nám přinesl den předtím synovec Herbert z Oldwiche.
1: Tak, tedy od něj.
4: Ale to neříká.
5: Rozumějte, Holmesi, v Oldwiche žijí tři naši synovci, Herbert, Charles a John. Když už k nám Herbert jel a vezl nám slepici, ti dva další mu dali taky po jedné slepici, aby je vzal sebou, kterou z nich jsme vlastně snědli, to nevíme.
4: Totiž všechny tři slepice byly bílé a konec konců nezdálo se mi, že by na tom záleželo, která je od koho. Myslíte si snad, pane Holmesi?
1: Moment. Ten Herbert u vás na oběd nezůstal?
4: Ovšem, že ne. Přijel až po obědě a hned zase spěchal dál. Pobyl u nás sotva půl hodinky.
1: A zvali jste ho?
4: Zvali jsme ho, ať u nás zůstane na večeři. Ale jak povídám, spěchal dál do Brightonu. Odplouval právě lodí na Kanárské ostrovy.
1: Vida, kolik vůbec máte těch synovců?
5: Čtyři synovce a jednu neteř.
1: A všichni vám dávají občas slepice?
5: Oh, všichni ne. Henry, jak už víte, je rybář a dává nám občas ryby. Neteř Elizabeth nám nedává nic. Ostatně je to jen švadleno.
4: Ale za to nám přijde občas uklidit.
1: Jiné

0: příbuzné nemáte?
1: Ne, jen těch 5.
0: To znamená, že po vás budou dědit.
1: Ovšem, ale nikdy jsme nepomyslili...
0: Říkáte, že Neteř je Švadlena a Henry Rybář. Čím jsou ti ostatní?
2: Ti 3 z Oldwiche? No, Charles se sice živí jako úředník, ale mnohem více věnuje svému koníčku. Entomologii. Herbert zase naruživě sbírá známky. Povoláním je ovšem učitel. A John, ten nemá na žádného koníčka čas, protože má malé hospodářství a je na to se ženou sám. Ten učitel ovšem má také vlastní domek a chová si pár králíků a slepic. Charles má pouze nějaký ten párek holubu. Ovšem tentokrát nám rovněž poslal slepici.
0: Vaši synovci často cestují do ciziny.
1: Narážíte na Henryho? Och ne, ten už dávno nikde nebyl. Na Kanárské ostrovy jede zcela výjimečně, ani vlastně pořádně, nevím proč.
0: A ostatní, řekl bych, třeba John a Charles.
1: Ano, máte pravdu, ti cestují dosti často, vyplývá to z jejich zálib. Charles se minulý týden vrátil z Itálie, John zase byl nedávno na jakési filatelistické výstavě ve Stockholmu.
0: Děkuji, to mi stačí. Pro příště uvažte, Lady Hunterová, zda by nebylo bezpečnější nakupovat ryby a drůbež v obchodě. Já bych vám to rozhodně doporučoval.

0: Nechápu, Holmesi, jak po těch několika větách můžete s takovou jistotou tvrdit, že půjdeme zatknout vraha. Koho tím vůbec míníte?
1: Přirozeně Charles, inspektore.
0: Jak můžete probu vědět, že právě Charles... My připustíme-li vůbec, že Hunterovi mohl někdo otrávit, já si pořád nedovedu představit, jak. Pak to mohl být přece kdokoliv z těch čtyř, nebo dokonce pěti.
2: To snad ne. To je i na mne moc, inspektore. Neteř s tím přece nemá absolutně nic společného a synovec Henry byl rovněž sám otráven. Nezdá se mi tedy pravděpodobné, že by sám sobě ukládal o život.
0: Ano. No, budíš, ale pořád ještě zbývají tři. Všichni tři poslali bílou slepici. A jedna z nich...
1: Právě. Jen jedna z nich byla otrávená. Ta prosím, od Charlesa.
0: Prosím vás, jak by mohl otrávit slepici na dálku?
1: Nebuďte směšný, Hopkinsi. Vy opravdu nevíte, v čem se nachází jed kantaridin?
0: Ano. No, v nějakých broucích, tuším.
2: Přesně řečeno, v celém těle puchýřníka lékařského. Víte, my teď máme s Holmesem obsáhlou sbírku brouků a já už o tom také co si vím.
0: No, budiš. Ale to pořád ještě není žádné vysvětlení.
1: Jak to, že ne? Což pak vy nevíte, že slepice s oblibou požírají brouky? Například chrousty?
0: Snad, no, jistě, že ano, ale ne jedovaté brouky.
1: Oho! V tom je právě celý ten vtip. Kantaridin je smrtelný jed pro člověka, avšak naprosto neškodný pro slepice a kachny. Mohou sežrat puchýřníků třeba celé hromady. Jenže když slepice spoliká 10 nebo 20 těch puchýřníků, její maso se stává pro člověka prudce jedovaté. Kdo jiný by tohle měl vědět, ne-li entomolog Charles? To snad přece víte, inspektore, že entomolog znamená totéž, co hmyzovědec.
0: Ano, samozřejmě, že vím.
1: Ano, ano. A zbytek je přece jasný, ne? Puchýřník lékařský žije hojně zejména v jižní Evropě. A Charles byl minulý týden v Itálii.
0: Ano. A to jako myslíte, že si přivezl ty brouky a nacpal je do slepice?
1: Ovšem, že přivezl, ale cpát je do ní nemusel. Už jsme si přece řekli, že slepice pojídá brouky jako pochoutku. Proto v těch krajích, kde se puchýřník vyskytuje, musí být na to hospodáři opatrní. To víte, ve velkodrůbežárně se takový malér přihodit nemůže, ale někde na venkovském dvorku jsou-li poblíž jasany.
2: Na těch totiž puchýřník s oblibou žije.
1: Ano. No, myslím, že teď už je to jasné i vám, Hopkinsi.
0: Ano, celkem ano, až na to, že by množství jedu...
1: Aha. Divíte se, že to vůbec přežili. Charles prostě nepočítal s tím, že tam bude na oběd náhodou další osoba, Henry. Jinak by dal slepici těch brouků víc. A abych předešel dalším možným otázkám, řeknu vám rovnou, že slepice mohla těch pár brouků spolikat klidně během jednoho, dvou dnů. A po tu dobu ji ovšem mohl mít třeba v kuchyni v bedince. Nikdo o ní nemusel vůbec vědět. Charles využil příležitosti, kdy se u Hunterů sejdou ve spíži tři stejné bílé slepice, takže by nikdo potom nevěděl, od koho vlastně pochází ta otrávená. Podezření by jistě padlo spíš na ostatní dva, neboť Charles by se zřejmě hájil tvrzením, že on slepici jenom koupil kdesi v obchodě. Ještě nějaký dotaz, Hopkins?
0: Ne, jenom vřelý dík za vědeckou pomoc, drahý Holmesi. Já nevím, jak bych to bez vás... No, ještě jednou dík a naschledanou, pánové. Jdu vystavit zatykač.
2: Musím se vám omluvit za své pochybnosti, Holmesi. Ono opravdu i to sbírání brouků může být někdy k něčemu dobré.
1: Nejen sbírání brouků, Watsone, především sbírání vědomostí. Jen si představte, že puchýřník, ačkoliv se jmenuje lékařský, je tak mocně jedovatý, že stačí jej vzít do ruky a potom si sáhnout na jídlo, na ústa nebo do oka a už je tu vážné nebezpečí těžké otravy. A to prosím, puchýřník lékařský není zdaleka jediný brouk, který obsahuje jedovatý kantaridin. V menší míře jej obsahují i jiní majkovití. Tak vidíte, že sbírání brouků není zrovna legrace. Člověk musí být přitom náramně opatrný a přísně dbát na hygienu.
2: Ano, ano. Budu to muset napsat svému praprasynovci, který žije na Jižní Moravě. Tam se, tuším, puchýřník lékařský také hojně vyskytuje.
1: Ale vocne, vy máte příbuzné v té vzdálené zemi?
2: Ovšem.
1: A jakže se váš synovec jmenuje?
2: Přece Vacoun. Jméno Vocný je ostatně jen z Komolenina. Náš rod pochází z oné země někdejšího království českého. To jste nevěděl, Holmsi?
1: To jsem tedy v skutku nevěděl. Inu, ani Sherlock Holmes nemůže vědět všechno. Vidíte.
3: Perly jsou jen pro zlost.

0: rezidence Voltra Gage.
1: Jak se máš, miláčko?
0: Mám se znamenitě, Ellen, a miluji tě.
1: Pokud mě miluješ, Voltře, určitě bys měl něco dělat.
0: Problém je v tom, Ellen, že mám příliš mnoho peněz. O co jde?
1: Někdo ukradl paní Penradokové perlový náhrdelník a já si přeju, abys ho našel.
0: Nejspíš se domníváš, že zrovna mluvíš s policejním ředitelstvím, Ellen. Je pravda, že toho nemám příliš na práci. To ale není důvod, abych se začal schánět po perlovém náhrdelníku paní Penradokové.
1: No, možná, že by tě probralo, kdybys dostal ode mě zpátky poštou malý balíček s tvým zásnubním prstenem, Voltře.
0: Ellen.
1: Jsem ošetřovatelka paní Penradokové a ona kromě mě nikoho nemá.
0: Ellen, nezavěšuj, prosím. Ellen? Samozřejmě.

0: Miláčku, přece jen si přijel. To je od tebe hezké. Posaď se a já ti všechno povím.
1: Děkuji.
0: Paní Penradokové ukradli perlový náhrdelník.
1: To smíš sdělila do telefonu.
0: Náhrdelník tvořilo 49 stejně velkých růžových perel, které jí daroval pan Penradok k jejich zlaté svatbě. Nedlouho potom pan Penradok zemřel.
1: Já vím, nezanechal žádnou závěť, za to však zcela zamotanou pozůstalost a seznam osob, jimž vyplácel rentu, dlouhý jak seznam statistů z Ben Hura.
0: Ovotře, mluvím vážně. Paní Penradoková náhrdelník skoro nikdy nenosila, leda snad o Vánocích. A na každý den díku vzdání, když pořádá večeři pro přátele a staré zaměstnance pana Penradoka.
1: Zatím nechápu, co je na tom záhadného.
0: Náhrdelník byl uložen v koženém pouzdře ve starém sejfu, který zůstával velmi často otevřený. Dnes ráno jsem tam musela zajít pro jakousi listinu a podívala jsem se na ty perly.
1: Doufám, že tvé odhodlání setrvávat u paní Penradokové nevychází z představy, že by ti mohla odkázat ten náhrdelník. Perly se zajisté výborně hodí pro staré dámy a obtloustlé blondýnky, ale pro vysokou štíhlou.
0: Nech toho, miláčku. Na tyhle perly bych určitě nečekala. Jsou totiž falešné.
1: Podívejme se. Už jsem slyšel, že starý Penradok občas vytáhl z cylindru několik šilhavých králíků, ale že by dal vlastní manželce ke zlaté svatbě náhrdelník z falešných perel, to mě vyráží dech.
0: Nebuď bláhový, Voltře. Tehdy byly ještě pravé. Jde o to, že je paní Penradoková prodala a dala si zhotovit imitaci. Zařídil to velmi diskrétně jeden z jejich starých přátel, pan Lansing Gallimore z Gallimore Jewelry Company. Proto také o tom neví policie. Najdeš jí je, viď, Voltře.
1: A proč je pro boha prodala?
0: Protože když pan Penradok nečekaně zemřel, neměla skoro žádné peníze. Jenom tolik, aby mohla dál udržovat dům a platit služebnictvo. A ona by raději zemřela hlady, než by někoho propustila.
1: Chápu a smekám před paní Penradokovou klobouk. Jenomže, co na tom záleží, když jsou falešné?
0: No, ty perly, totiž ty imitace, byly zvlášť pro ni vyrobeny v Čechách. A trvalo to několik měsíců. Ale s tou situací teď v Evropě nejspíš už nikdy nebude možné sehnat novou soupravu opravdu dobrých imitací. Paní Penradoková se obává, že někdo přijde na to, že perly byly falešné. Nebo že jí zloděj začne vydírat, až zjistí, že falešné jsou. Víš, jaký by to byl skandál?
1: Obrovský. Jenomže jak mám kruci hledat jehlu v kupce sena?
0: Snadno. Já totiž vím, miláčku, kdo je ukradl.
1: No ne, pak jsem tady zcela zbytečný.
0: Několik měsíců byl u nás zaměstnaný šofér. Odporný surovec jménem Henry Eichelberger. Bez jakéhokoliv důvodu dal předevčírem výpověď a odešel.
1: Asi si našel něco lepšího, Ellen.
0: Nikdo nedává paní Penradokové výpověď, Voltře. Její poslední šofér byl velmi starý a zemřel. Ale ten Eichelberger odešel bez jediného slůvka a jsem si jistá, že perly ukradl on. Jednou se mě dokonce pokusil políbit, Voltře.
1: Cože? Pokusil se tě políbit? Kde je? Máš ponětí?
0: Telefonovala jsem zprostředkovatelně práce, která ho k nám poslala, a ti mi řekli, že se u nich znovu přihlásil a hledá místo. Bohužel mi prý nemohou poskytnout jeho adresu.
1: Já ji z nich dostanu. Ale Ellen, jsi si opravdu jistá, že to byl právě on? Nemohl ty perly vzít někdo jiný, například nějaký lupič?
0: Služebnictvo nepřipadá v úvahu. A dům se na noc neprodyšně zavírá. On věděl, kde ty perly jsou, protože viděl, kam jsem je ukládala. Doufám, že ještě nepřišel na to, že jsou falešné a nehodil je do oceánu.
1: Jestli ano, přinutím ho, aby je vylovil.
0: Buď opatrný, Voltře. Měří 1,90 m a je velmi silný. Nějaká menší rvačka mi nevadí, Voltře, ale ne, aby si vyvolal výtržnost, kde by musela zasáhnout policie.
1: Univerzitním mužstvu jsem hrál pravého útočníka a byl jsem postrachem všech soupeřů.
0: Já vím. Jsi dost velký a silný, Voltře, abys to zvládl. Ale v jednom si přece jen tak trochu slaboch.
1: Ellen?
0: Slib mi, že nevypiješ ani kapku whisky.
2: Dále.
1: Hledám jistého Eichelbergera.
2: Jak jste se sem dostal, bráško?
1: Tohle vysvětlení snad může počkat. To jste vy?
2: Tak hele, libovej frajere. Počkej, jen co si odepnu pásek.
1: Jsem Walter Gage. Jste vy Eichelberger?
2: Dej mi niklák a povím ti to.
1: Jsem snoubenec slečny Ellen McIntoshové. Bylo mi řečeno, že jste se jí pokusil políbit.
2: Co tím chceš říct? Pokusil?
1: Tohle.
2: Tak dost, tajtrlíku. To bychom měli.
1: Mohl bych vás požádat o sklenku whisky?
2: Bráško, to tvoje břicho je slabý jako čajíček.
1: Co se stalo?
2: Zakopl si oprťavou díru na koberci, bráško.
1: K čertu s vámi, Eichelbergře!
2: Ty si teda nedáš říct. Vstáváme, kamaráde. Ten hotel si platím na spaní já.
1: Mohl bych vás požádat ještě o sklenku whisky? Děkuji vám, Henry. Smím vám říkat Henry?
2: Na to není žádná daň, bráško. My dva přece můžeme spolu vyjít OK, ne?
1: A Ellen?
2: Tu holku jsem jak těživ nepolíbil, i když neříkám, že se mi nechtělo.
1: Je zde ještě jedna věc.
2: Ven s tím. Ale žádný další praní, slibuješ?
1: Proč jste zanechal zaměstnání u paní Penradokové, Henry?
2: Dej si ještě panáka, bráško.
1: Děkuji.
2: Poslouchej, chlápek jako já, Buran z Balíkova, se najednou z ničeho nic ocitne poblíž krasavice, která se na něj kouká jako na hromádku koňskýho trusu. Čumím na ní od rána do večera a vím, že si ani neškrtnu. Co bys dělal na mým místě, kamaráde? Já z toho fleku prostě vypadnout musel.
1: Henry, rád bych vám potřásil rukou.
2: Radši si dáme ještě jednoho panáka.
1: Ta láhev je skoro prázdná. Co byste řekl tomu, Henry, kdybych poslal ještě pro jednu?
2: Já, když začnu pít, nevím, kdy přestat, bráško. Máš hodně prachu?
1: Jistě, že. Navíc mám v Hollywoodu na Franklin Avenue velice pěkný byt, kam bychom se mohli přesunout, Henry. Nesmíš si všímat mého způsobu vyjadřování, Henry, neboť ten je mi vlastní, jako tobě tvoje řízná a stručná metoda řeči. Pokud jsem správně informován, existuje jistá možnost, že si ty perly ukradl ty.
2: Hele, nejsi snad opilej.
1: Jsou falešné, takže bychom mohli snadno dospět k dohodě. Nechovám k tobě žádnou zášť, Henry, ale obchod je obchod. Dostaneš $50, vrátíš perly a celá věc bude vyřízena. Nalij mi, Henry. Čemu se směješ?
2: Představuju si, za jakýho kořena se bude pokládat ten chlap, který přijde na to, že ty kuličky jsou falešní.
1: Chceš tím říci, že si ty perly neodcizil?
2: Každý ho někdy napadne něco idiotskýho. Ale já ty perly nevzal, bráško.
1: Víc jsem nepotřeboval vědět.
2: Sakra to je. Dobrý pitivo. Mám ti ještě nalít? Voltře?
1: Jen lij, Henry. Máme na přemýšlení celou noc.

0: Rezidence Voltra Gage. U telefonu pan Gage.
1: Ach, Voltře, už jsem měla strach. Vyzváním už skoro půl hodiny. Našel jsi něco?
0: Ještě ne, miláčku, ale máme nápad. Henry a já jsme se dohodli.
1: Henry, Voltře? Jaký Henry?
0: No přece pochopitelně Henry Eichelberger, miláčku. Úzce jsme se spřátelili a oba...
1: Nepíš snad, Voltře?
0: Ovšem, že ne, miláčku. Henry je abstinent.
1: Co pak Henry ty perly nevzal?
0: Ovšem, že ne, miláčku. Odešel z místa, protože byl do tebe zamilován.
1: Ach, Voltře, ten opičák. Jsem přesvědčená, že piješ jako duha. Už nikdy s tebou nebudu chtít mluvit. Sbohem.
0: Ellen. Samozřejmě, praštila sluchátkem, až mě píchlo v uchu.
2: Jsme snad zhulákaný? Nejsme.
0: To už je třetí láhev, Henry. A nezapomeň na ty perly. Musím je nalézt. Jenom tak mohu teď přesvědčit svoji snoubenku, že to s ní myslím vážně.
2: Dobře, co teda podniknem? Máš nějaký nápad?
0: Mám pocit, že musíme, jak se říká, přiložit ucho k tepu podsvětí. Když dojde k takové krádeži, podsvětí se o tom i hned dozví. Perly se těžko prodávají, v podsvětí vypukne horečná činnost.
2: Mluvíš jako kniha, ale nezapomněl jsi, že ty kuličky jsou načisto falešný. Ten šmaták tohle zboží spláchne co nejrychleji do stoky, protože by měl na krku 3 až 10 let v lapáku.
0: Kdyby byl alespoň průměrně inteligentní, Henry, tak nikoliv. Paní Penradoková je velmi hrdá dáma a pohybuje se v nejvyšší společnosti. Kdyby vešlo ve známost, že nosila falešné perly, nebo kdyby se, nedej bůh, v novinách objevilo, že to byly právě ty perly, které jí její vlastní manžel daroval ke zlaté svatbě.
2: Chápu. Ha, kolik do toho chceš investovat?
0: $100 by mělo stačit. Jsem však ochoten jít až do 200.
2: Blbost! Kvůli takovým mizerným prachům by ten chlápek nevylez na světlo boží.
0: Za pokus to stojí, Henry. A než vyrazíme do terénu, trochu se opláchnu.
2: Zatím si zavolám, Voltře, jestli ti to nebude vadit. Slečno, spojte mi West 242135. Počkám. Larry, telefonní číslo sem je 3, 6, 5, 1, 2, 4. Jo, neměj péči, nic se nemůže stát.
3: Vítejte v baru Modrá laguna, pánové.
2: Nech si ty frky pro někoho jiného. Chceme mluvit s panem Gandesim.
3: Senior Gandesi sedí tamhle vzadu v rohu, pánové.
4: Děkujeme, číšníku.
2: Vy jste Gandesi?
5: Sí, signore.
2: Tohle je pan Walter Gage. Musíme si s váma promluvit.
5: A co chce pan Walter Gage?
0: Perly. 49, všechny stejně velké a růžové.
5: Vykoupit nebo prodat?
2: Koupit.
5: On být opilý.
3: Jaké problémy, senior Gandesi?
5: Vyhodit ty dva muže, Mario.
0: Moment. Tady je $100, pane Gandesi.
5: Za co?
0: Za 5 minut vašeho času osam.
5: Hodně komický. Já ale brát. Víc za mnou tudy.
2: Hele, libovej frajere, ty tajtrlíku!
5: Obušek, mladík, a tohle je revolver. Umím dobře použít.
2: Henry! Chvilku bude sticho, Voltře. Musel jsem ho trochu uzemnit. Tímhle mě praštil, že jo? Takhle se s Henrym Eichelbergerem nezachází. Zvlášť ne takovej italskej žok těsta na pizzu.
5: Co chcete?
2: Jedný dámě někdo šlohnul perlový náhrdelník a u naší firmy jsou ty kuličky pojištěný.
5: Neslyšet o tom.
2: Praštil jste mě pendrekem a vytáhnul na mě bouchačku. Tak se snažte líp poslouchat.
5: Vy mít o já špatné mínění. Už jste to zkusili u Melakrína?
0: Zatraceně. Kdo je Melakríno?
5: Vy ho neznat? Jestli někdo něco vědět, to taková kulička jedině Melakríno.
2: Zatelefonujte mu.
5: O telefon nebýt nic dobrýho.
2: Pendrek taky ne. No,
5: tak pojišťováci říkáte. Haló, Joe? My tady dva pojišťováky. Chtějí dohodu. Ne, kuličky. Neslyšet o tom ani ně? Dobře, Joe. Pro jakou pojišťovnu vypracovat?
2: Věříš mu?
0: No, Henry, je to obtížné. Myslím, že lže jako když tiskne.
5: Kdyby být na prodej taková kulička, co vyhledat, jedině Melakríno. Jenomže Melakríno nevědět nic. Žádná levota.
0: Sbohem, pane Candezi.
2: A držte hubu, nebo ji budete muset hledat pod postelí.
0: Rezidence Voltra Gage, u telefonu pan Gage.
4: Doslech jsem se, že máte interes o jistý kšef s kuličkama.
0: V skutku je tomu tak? Vy je máte?
4: Jo. 49 na špagátě a 5 papíru je cena.
0: To je přece zcela absurdní. $5,000 za tyhle...
4: Slyšel jste mě, šéfe, 5 papíru. Ani víc, ani míň. Ještě se ozvu.
0: Henry, vyšlo to. Ale nějak podivně, cena je 5,000.
2: Cože? 5 papírů za takový fórový zboží? Říkal jsi, že stály 2 kila.
0: Ano, to jsem skutečně říkal. Možná bychom se mohli trochu napít, Henry.
2: Dobrý nápad. Máme ještě hodně přes litr pitiva.
0: Kdyby to nemělo stačit, Henry, je toho ještě dostatek tam, odkud tohle přišlo.
2: Vypadáš jako normální chlap. Proč mluvíš pořád tak potrhle?
0: Prostě nedokáži změnit způsob svého vyjadřování, Henry. Moji rodiče byli oba přísní puristé v duchu novoanglické tradice a lidová hovorová řeč mi jaksi nesedí.
2: To jsi to nemohl říct jednou větou.
0: Toto je velice neobvyklý vývoj, Henry. Zřejmě si budu muset promluvit s jedním člověkem.
6: Pane Gage, co pak nechápete, proč za ty perly chtějí $5,000?
0: Dovolíte-li mi vyslovit vlastní úsudek, pane Gallimore, pak bych se snad odvážil sdělit vám svůj názor.
6: Mluvte, synu.
0: Ty perly jsou totiž pravé, pane Gallimore. Jste velmi starý přítel paní Penaradokové, snad dokonce její láska z mládí. Když se na vás obrátila ve svízelné situaci, tak jste ty perly, pane Gallimore, neprodal. Jenom jste to předstíral. Dal jste jí z vlastní kapsy $20,000 a vrátil jste jí pravé perly, předstíraje, že je to imitace vyrobená v Čechách.
6: Vaše myšlení je podstatně svižnější než vaše vyjadřování, synu.
0: Děkuji.
6: Paní Benradoková je velice hrdá dáma. Kdybych jí nabídl těch $20,000 jako půjčku, odmítla by. Takže jsem udělal přesně to, co jste uhodl. To gesto jsem si ostatně mohl bez problému dovolit.
0: Takže?
6: Takže si myslím, že bychom těch 5,000 měli sehnat. Kdybych se rozhodl svěřit vám ten obnos jen na čestné slovo, myslíte, že byste ten úkol zvládl?
0: Slibuji vám to při památce svých zesnulých a milovaných rodičů.
6: Vypíši vám tedy šek, Waltře. Jestliže ty perly seženete, postarám se už o to, aby mi pojišťovna tuhle částku uhradila. Myslím si, že jim bude záležet na tom, aby se mnou obchodovali dál.
0: Pane Gallimore, mohu vás o něco požádat?
6: Jistě.
0: Byl byste tak laskav a zatelefonoval slečně Ellen McIntoshové, jejíž vztah ke mně poněkud ochladl, a sdělil jí, že už nepiji a že jste mě pověřil velmi delikátním posláním? Henry, než přistoupíme k dalšímu jednání, musíš mít jasno v jednom. Dnes nepiji. Jak vidím, ty jsi už přihnul.
2: Mám kocovinu jako 12 dánů. Žádnej telefonát od...
0: Dosud ne. Ty perly jsou pravé, Henry, a já mám v kapse $5,000 od pana Gallimora, abych je vykoupil. Rezidence Voltra Gage, u telefonu pan Gage.
4: Jak se na to díváte dneska, Gage?
0: Značně příznivěji. Dáte-li mi záruku čestného jednání, jsem připraven akceptovat váš návrh.
4: Máte prachy?
0: Jsou mé kapse.
4: Tak napněte uši, Gage. Dneska večer přesně v 8 v Pacific Palisades. Je tam drugstore u zelenýho rajčete, má do 9 otevřeno. Tam čekejte na zavolání.
0: Budu tam přesně.
4: A žádný levoty, Gejči. Jak vypadají ty prachy?
0: Drobné bankovky, žádná nová.
4: A tak se mi to líbí. Tak v 8, Gejči.
2: Poslyš, kamaráde, z toho, co jsem vyslech, si umím představit, jak to dopadne. Zavedou tě mezi vysoký kapradí a tam tě majznou pendrekem po hlavě.
0: Henry, slíbil jsem, že pojedu sám.
2: Tudle, jsi cvok. I když na druhé straně seš zlatý chlap.
0: Rezidence Voltra Gage, u telefonu pan Gage.
1: Ach, Voltře, byla jsem na tebe tak ošklivá. Pan Gallimore mi všechno pověděl a já se tak bojím.
0: Není čeho by ses musela bát, miláčku.
1: Nevydržím tu nejistotu. Pojede Henry s tebou.
0: Ne, miláčku. Je to moje povinnost, nikoli v Henryho.
2: To zase prr. Já, Henry Eichelberger z milwaukeeských Eichelbergů, říkám, že pojedu s tebou. A co říkám, to platí.
1: Voltře, vina, snažím se být statečná, ale slíbíš mi jen jednu malinkatou věcičku.
0: Už se stalo. Ode dneška ani kapičku, miláčku.
1: Držím ti všechny palce, Voltře, a miluju tě.
0: Já tebe. Ellen? Samozřejmě. Barmane,
7: co je?
0: Kde tady máte telefon?
7: Tamhle vzadu u toalety.
0: Díky.
7: Dáte si něco, šéfe?
0: Ovšem. Rajčatovou šťávu se špetkou soli.
7: Hned to bude.
4: Gage?
0: Ano, tady pan Gage.
4: Udělal jste, co jsem vám řekl?
0: Jistě. Peníze mám v kapse.
4: Jste sám?
0: Ano.
4: Vraťte se asi 100 metrů zpátky po cestě, po které jste přijeli, tam stará sečárna. Stlumte světla, sjeďte dolů z kopce. U Šalvějovýho svahu zastavte světla, vypněte a čekejte, jasný?
0: Ano.
4: Moc toho nenamluvíte, bráško, no, tak je to správně. Hrajte na rovinu a všechno dobře dopadne.
7: Tady je ta rajčatová šťáva, šéfe.
0: O, děkuji. Velice dobrá. Poslyšte, neměl byste roličku 25 centů zabalenou v papíře?
8: Obávám se, že jsme se stali obětí kanadského žertíku pana Gandeziho, Henry. Čekáme tady už půl hodiny a nikde nikdo.
2: Hajzl, nalítli jsme... Někde během cesty si ty gauneři oťukli, jestli děláš, co po tobě chtěli. Vsadil bych se, že ten hovor, co jsi měl v tom drugstoru, byl mezi město.
0: Ano, Henry. Teď, když o tom hovoříš, jsem si jist, že tomu tak bylo.
2: Projeli jsme to. Radši si rokni, Voltře.
0: Ne. Nejen s tím je konec, Henry.
2: Co to máš v ruce?
0: To je rolička 25 centů, Henry. Dobrou noc!
8: Dvakrát si mě poslal k zemi, Henry, ale splatit jsem ti to mohl až dneska. Tady jsou perlový náhrdelník paní Penradokové. No, Henry, jsi gentleman, i když jsi zloděj. Dneska si mi během dne mohl vzít těch $5,000 z kapsy nejmíň tucetkrát. A neudělal jsi to. Nechám ti tady aspoň $100 bankovku. Určitě ji budeš potřebovat, až se probereš.
9: Domnívala jsem se, že Henry je tvůj přítel.
8: Henry byl můj přítel, Ellen.
9: A ten druhý hlas v telefonu?
8: Ten hlas v telefonu se dal snadno zařídit. Henry mu mohl zavolat ode mě z bytu a dát mu můj telefon. Tím, že jsem dostal ten pošetilý nápad navštívit někoho ze zdejšího podsvětí, aby dal do oběhu zprávu, že jsem ochoten koupit perly nazpátek, získal Henry šanci namluvit mi, že ten telefonický vzkaz je důsledkem mé návštěvy u Gandeziho.
9: Ale Voltře, jak jsi poznal, že Henry ty perly opravdu má?
8: Vždyť si mi to řekla ty sama.
9: Voltře, vím bezpečně, že mi něco tajíš. Kdyby si s tím nebyl stoprocentně jistý, sotva bys Henryho tak surově udeřil.
8: Telefon, který mám v bytě, je soukromá linka a není v seznamu. A Gandezi mu jsem své číslo nedal. Takže to musel být jedině Henry, kdo dal moje číslo svému společníkovi, miláčku.
9: Miluju tě, Voltře.
8: Problém byl jenom v tom, jak Henryho přinutit, aby vytáhnul perly z jejich úkrytu.
9: Ach, miláčku, jak jsi statečný. Opravdu si myslím, že svým způsobem jsi dokonce chytrý.
8: Ale...
9: Myslíš, že byl Henry do mě skutečně zamilovaný?
8: Ellen, samozřejmě, že ne.
10: Dobrý den, vítáme vás po té 44. v toulkách českou minulostí. Vydáme se v nich na schůzku s poezií, ještě přesněji do hájemství lyriky, najmě pak její milostné odrůdy. Doba Karla IV. Byla u nás v tomto umění dobou zlatou.

0: Srdce bolí, silně ve krvi plavají. I žáda je žádná tvé milosti, ať se může státi. Já ti nikoli živ nebudu nad lůzie, v té tůzie, když si je zmilitká, neráčí smilovati. Túhať mě po ní je, když na ní vzpomenu, div žeď kdy nevzplanu, omdle je v túhách stanu. Jáť pro ní mé mladosti žalostivé zahynu, toť mé neštěstí je, že by vše v radosti i mám smutka dosti od nevěrné milosti. Ach žalosti, chodím smutný vzdychaje pro mu nevinu.
1: Báseň Jišť mne vše radost ostává.
2: Neboli už mě ale opravdu opouští všechna radost.
1: Tak ta je vlastně jednou z mála, u které známe autora.
3: Napsal ji pan Záviš ze Zab u Prahy.
2: Proto se jí taky říká píseň Závišova. Jinak ovšem s rytířem Závišem z Falkensteina nemá nic společného.
0: Jišť mé zpěvánie přestane nyně. Pičteš mne, pany, i vy, šlechetné panie, žeť mi jest zahynúti promilovanie. Slunéčko vschodí, září je vychodí, má zmilitká v mém srdéčku vévodí. Silněť mi na mé mysli uškodí, ač si je žádná nesmiluje.
2: Když si dá našinec pozor a když recitátor moc nespěchá, tak má z této básničky jistý požitek. A když je čtenáři jasné, že pičteš znamená litujte, tak této poezii dokonce i rozumí.
3: Tenhle ten Záviš, tedy Zezap, studoval církevní právo na Padovské univerzitě a získal tu taky doktorát.
1: Zřejmě nečetl výhradně právní spisy, ale taky jinou literaturu.
3: Třeba tu, kterou psal Francesco Petrarca.
2: Však tento milostný nářek nad neoblomností milé má k mistrovým vzdechům vůči božské lauře dost blízko.
3: Tajná žalost při mně bydlí, když tmy ji nelze výdati. Zleť bude, ač se to prodlí, nebudu-li u ní bývati. Bych pobyl u ní do roka, zbyl bych smutka i všije nůze, nedbal bych na zlého soka, nechajšť bydlí, kdož chce v túze. Nepaměti též se lekám, byť mne ke škodě netáhla. Rač po mně ti zatoť prosím, ty smocně v mé srdce sáhla. Jáč pomník jedinké slovo, toť mi přišlo k utěšení. Za 100 let v mém srdci novo, potom do mého skončení je. Srdceť se nemož děliti, kdežť jest, tuť jest všů silů. Pěkná rač ustavična býti, ač chceš slůti věrnou milu. S šerým očkem sokolíku toběť jsem v tvou službu podán. Najmilejší andělíku, ty jsi mého srdce.

0: Světská lyrika v Karlově století byla hlavně milostná.
1: Svět šlechticů se v ní odráží svým pojetím dvorské lásky jako svým způsobem služby.
2: Jaké služby?
1: Milostné.
2: Čí služby pro koho?
1: Básníka pro paní.
0: Většinou to bývala vdaná žena.
2: Myslí se vlastní manželka?
0: Nikoli. Básníkovi tanula na mysli žena, která patřila někomu jinému.
1: Láska se chápala jako druh vazalství.
2: Prosím?
1: No, milenec vystupuje jako poddaný milované paní.
0: Někdy byla opěvovaná paní oslovována rovnou jako pán.
1: Ty jsi mého srdečka pán.
0: No, přesně tak jsme to před chvilkou slyšeli.
2: To ale muselo tokajícího pěvce trochu zavádět, ne?
0: Však on už si dal pozor.
3: Dřevo se listem odívá, slavíček v keřku zpívá. Máji žaluje tobě a méc je srdcem v dlobě. Zvolil jsem sobě milů, ta třeme srdce pilů. Pila hřeže, ach bolí, a tvojť budu, kdeť jsem koli. Srdéčko, divím si je tobě, že nechceš dbát si o sobě. Tvá radost veselé hyne, pro tu bej ze svýmene.
0: Jazykovědci se pustili po stopě této slavné staročeské básně.
2: Dřevo si je listem odívá, neboli strom se odívá listovým.
0: Jako ohaři se po ní pustili.
1: Vypátrali, že hláskou H před písmenem Eř si nepomáhali naši předkové nikde jinde než právě a jen v jižních Čechách.
0: Pila hřeže, ach bolí.
1: Jinak je to jedna z nejstarších českých milostných písní, ve které je dvorská láska jaksi v kostce.
0: Muž si vyvolí paní svého srdce.
1: Je však oslyšen, trpí, naříká.
0: Ale to nikterak neumenšuje jeho věrnou lásku.
1: Rozhodně odmítá komukoli prozradit jméno své milované.
2: Proč?
1: No, kdo tohle udělá, není kavalír, nýbrž neustavičný milovník. Prostě hrubě porušil zákoník lásky a vypadává ze hry.
0: Milující se totiž musí mít na pozoru před klevetníkem, který je neustále připraven mezi ně vstoupit nebo přinejmenším pošpinit ženinu čest.
3: Ač bych já ji zmenoval, mnohý by mě štráfoval, ařka, proč ty tak sloužíš? Čemu si je milostí chlubíš? Neustavičný milovník jako u cesty hřepík. K čemu si je koli přičiní, tomu všemu uškodí. Kdoť jsem, tenž nosím ť pílu, jáť mám najkrajší milů, teď nikomu nepovím, sám ti s mým srdéčkem věm.

0: Ano, z původního textu, jehož originál uchovává Národní knihovna ve Vídni, zní dodnes jihočeské nářečí.
1: Zatímco v básni Otep Mirhy, tak v té se autor zase schlédl v Šalamounově Písni písní.
2: Možná si opravdu pomohl vzorem ze Starého zákona, ale povedla se mu tahle ta středověká světská erotika.
1: Otep Mirhy, měť můj milý, milujeť mě své všie síly. A já jeho zmilelého, pronšť nedbám nic na jiného. Můj milý, mě běl, červen, krásen, jako leteční den jasen. Toť dive z diva, že jsem živa, pronšť sjemé srdéčko znímá. Vstanuc i pojdu toho dle, poptám sobě, pronšť mé srdéčko mdlé, řkůc, batíčku, zmílelíčku, zjev mi svou tvář, sokolíčku. Jehož tě má duše miluje, viděli jste, zda kde tu je? Milost silná, žádost pilná, k němužť má mysl nemilná. Když děch právě o půlnoci střiet mě jeden z jeho moci, tak nezná mě, vzezřev na mě, veceť.
0: Přenes mě v svém prámě.
1: Tehdy já na ně vzezřech, znic je, doměch si je svého panice. Řech, kam koho? A on?
0: Toho, jehož ty hledáš. Přemnoho.

0: Ona celá ta poezie v Karlově době se vyznačovala dvěma rysy.
1: Za prvé byla určena především k ústnímu projevu.
2: A za druhé, autorská práva nehrála žádnou roli.
0: Takže k tomu prvnímu bodu. Copak tenkrát nikdo nečetl poezii jenom sám pro sebe potichu nebo v duchu?
1: On by snad byl i četl, pokud by to byl uměl.
2: Ve středověku nepředstavovala neznalost písma žádnou výjimku.
1: A to ani u korunovaných hlav.
2: On takový středověký šlechtic nepotřeboval umět číst a psát. To za něj vyřizovali jiní.
1: Stejně jako dnes návštěvník koncertů nemusí aktivně ovládat hru na několik hudebních nástrojů.
0: No tak, že by toto přirovnání nekulhalo, to se říct nedá.
1: Platí však, že pro malou znalost písma byla literatura vnímána především a hlavně poslechem.
2: Ústní podání si vyžadovalo zvláštní oblibu verše.
1: Běžně se zveršovávaly texty, u kterých to není dnes obvyklé.
0: Například?
1: Například slovníky.
0: Případná otázka, proč?
1: Proč? Verš jednak výborně pomáhal paměti.
2: Každý herec dodnes ví, jak uspořádání téže myšlenky do veršů usnadní zapamatování daleko s nás než próza.
1: A na druhé straně usnadňoval vnímání.
0: Lidově řečeno, ono se to pak líp poslouchalo.
1: Ostatně literární dílo se v té době nenazývalo ani literaturou.
2: Ani prózou.
1: Ba ani poezií.
0: Nýbrž se mu říkalo pravenie.
1: A praviti neznamenalo nic jiného, než vypravovat, přednášet, nahlas.
2: Ztratila tě jsem, milého, v tom srdci jediného. I měj si je dobře, srdéčko.
3: Ztratila-li smilého, pohledaj sobě jiného. I měj si je dobře, srdéčko. Když tomu nelze jinak zdějeti, musíme si je dobře jměti. I měj si je dobře, srdéčko.
2: Jáť si je, milý, dopřej mám. Na tě srdéčkem vzpomínám. Měj si je dobře, srdéčko. Bělá růže prokvítá, mně náděje nesvítá. Měj si je dobře, srdéčko.
3: Natrhajme z růže květ, milejší milý než vešken svět. I měj se dobře, srdéčko.
2: Ach můj milý, mocný pane Bože, jinak to býti nemůže. Měj si je dobře, srdéčko.
3: Kdož mi o tobě co propově, srdéčko mé velmi můtí. Měj si je dobře, srdéčko.
2: Ach můj milý, převelmi zoufalý, ne tak jsi mi sliboval před mou milou matku. Měj si je dobře, srdéčko. Kdož mezi námi to manželstvo zruší, nesmiluj si je, pane Bože, nad tu duší. Měj si je dobře, srdéčko.
3: Bůh tě žehnaj, má panu milá, v mém si srdci sama jediná. I měj si je dobře, srdéčko.

0: takového nikdo neobjeví.
1: Tak proč se pachtit s originalitou, když stačí jen obměňovat, překládat, kopírovat, napodobovat a komentovat?
2: Tak mě napadá, že podobný postoj k tvorbě ku podivu vyznávají i leckteří umělci 20. století.
1: Na rozdíl od jejich středověkých kolegů však dobře vědí, že vykrádat se nemá.
0: Ani banka, ani literární dílo.
1: A navíc, tenkrát se mělo za to, že tento svět je jen jakýmsi odleskem nadpozemského, který je neměnný a představuje jedinou opravdovou skutečnost.
0: A tak se skutečný život zobrazoval v literatuře prostřednictvím dnes už těžko srozumitelných symbolů.
1: Středověk neměl smysl pro zachycení nějakého vývoje.
2: Jako, že se něco vyvíjí, rozvíjí, mění.
1: Čas jakoby tenkrát plynul kruhovým pohybem a vracel se stále na totéž místo, tak jako se vracejí roční období.
0: Středověká literatura byla literatura bez generací.
1: A také většinou bez autorů.
2: To znamená, že se pod dílko nikdo nepodepisoval?
0: Neměl to zapotřebí. Ani to po něm nikdo nechtěl.
1: Autor byl vlastně řemeslník, který normálně pracoval na objednávku.
0: Tak jako stavitel, sochař nebo malíř.
1: Noci milá, proč tak dlouha? Po mé milé jest mi túha, že mi s ní nelze mluviti. Komu se mám utěšiti? Již mé srdce bydlí v strasti, v smutku, v túžebné žalosti. To vše činí nebývaně u té nejmilejší panie. Milý Bože, nedaj dlouze po mé milé býti v túze.
3: Brachku milý, nestyšť sobě, nad jinéť chci přijeti tobě.
0: Takto veršoval milenec během noci.
1: Zatímco veršování za rozbřesku, tak tomu se říká alba.
2: Co to jsou začta? Alba.
1: Nikoli jsou, ale je. Tohleto milé latinské slůvko lze přeložit po česku ještě líbezněji.
2: Jak?
1: Svítáníčko.
0: Milý, jasný dni, proč tak ukvapil, že jsi mi mého klevetníčka zbudil? A den své ustavení jej má, tu kdež milých dve přebývá. Všemohoucí pane Bože, milý Bože, radších býti z půlu strážě. Od východa slunce větříček věje a přes hory, přes doly sjech věje. Horiť je čí, lom sje tiší, tačstvo křičí, zvěř pospěší, obáda je, znamena je, žeť má noc od nás odstupit.
1: Vyšla ti jest krásná, jasná denic je, daleko ti mi na plano vyšla. Tať mi pospěcháše od hor. Všeckno stvoření je, lidský zbor, znamenají je vzhůru vstáti. Čas si je náma, milá, požehnat.
0: Jasný si je nám den ukazuje, nebesať jsou si je zamodrali, slunečnáť zář je vychodí, po němť mě mé srdce bolí, po tom najmilejším pánu. Brachku milý, bych vás je mi dva spolu objala.
1: Termín svítáníčko vymyslel pro albu Václav Hanka.
2: A co opěvovala ta svítáníčka?
0: Loučení milenců, kteří spolu strávili noc na úsvitu nového dne.
2: A ještě se jim nechtělo od sebe.
0: Komu by se chtělo?

Andělíku rozkochaný, nade všecky převýborný, vše milosti plný, mému srdci zvolený. Ty jsi kvítek ovšem převýborný, tobě sloužím beze vší proměny, já tvoj sluha jediný.

V Karlově době zkoušela čeština vyjádřit to též, co se dařilo latině, francouzštině, italštině i němčině. A povedlo se jí to. Odhaduje se, že jenom slovní zásoba jazyka českého se v době lucemburské zdvojnásobila. Najednou byl dostatek výrazů i pro ty nejjemnější odstíny citu. Čeština se stala jazykem básníků.

V dnešních poetických toulkách českou minulostí jste slyšeli hlasy Ivany Valešové, Františka Derflera, Igora Bareše a Josefa Veselého. Režii měl Jaromír Ostrý, spolupracoval Zdeněk Kozák.

0: skončila sa rozprávková hra Obdivuhodná raketa, ktorú podľa literárnej predlohy Oscara Wilda pre rozhlas napísal Peter Gregor.
1: Proč mají v zoologické zahrade klokana? Většina lidí považuje přítomnost klokana v zoologické zahradě za něco samozřejmého, ale není tomu tak. Klokan už tam totiž dávno nemusel být, kdyby, ale nechte si to vyprávět postupně. Nebyla to velká zoologická zahrada, ale klokana měli. Takového, co přes den běhal po ohradě a choval se tak, jak si to veřejnost žádala. Večer příjemně unaven si sedl a pozoroval muže, který mu udržoval v ohradě pořádek. Byl to starší muž s rozvrzaným trakařem, do něhož naskládal věci, které přes den házeli návštěvníci po klokanovi. Občas se schýbl a sebral ze země lesklý kulatý předmět, avšak nikdy ho neházel do trakaře, naopak očistil ho pečlivě od hlíny a vsunul do kapsy. Tak poznal klokan hodnotu peněz. Peníze popletly klokanovi jeho nevelkou hlavu, zatoužil taky vsunovat si do kapsy lesklé předměty a proto jednoho dne před příchodem dozorce vyzbíral z trávy všechny mince. Na dně jeho vaku se vytvořil základ jeho budoucího jmění. Dozorce přišel a začal sbírat škatulky od cirek, knoflíky, klacíčky, buráky. Nenašel však jediný peníz. Rozmrzele opustil ohradu a klokan byl velmi spokojen. Od té doby denně vyklízel tento muž odpadky, které mu klokan přenechával, a bručel, že dneska už se lidem tak nevede. Klokan občas položil do trávy desetník a za ten obnos se mu dostávalo veselé podívané na lidskou chamtivost. Dozorce se vrhl střemhlav na minci v domnění, že se vracejí staré zlaté časy. Pak ještě čtvrt hodiny lezl ohradou po čtyřech a nadával. Klokan měl z této podívané velikou radost. Časem začal klokan chytračit. Většinu dne se tvářil jako, že spí. Návštěvníci však nebyli zvědavi na spícího klokona. Chtěli vidět, jak skáče, pobíhá a skotačí. Proto po něm neustále házeli různé předměty, mince nevýjímaje. Klokan za to občas oběhl ohradu, aby snad lidem nedošla trpělivost, a pak znova ulehl. Nápad mu vynášel. Jednoho dne byla klokanova kapsa naplněna. Uvažoval, co počít, až došel k tomu, že musí nutně opustit zoologickou zahradu. Dostat se z ohrady bylo snadné, klokan si získal důvěru ředitelství a opatření proti jeho útěku byla nepatrná. Horší to bylo s opuštěním zahrady. Byla obehnána vysokou zdí a na noc téměř hermeticky uzavírána vysokými vraty. Klokan měl jedinou možnost. Nenápadně se zamíchal mezi dav odcházejících lidí a snažil se o výraz pokud možno lhostejný a většinou měl sklopenou hlavu, jakože něco hledá. To proto, aby mu nebylo vidět do obličeje. Tak se tlačil k východu. Všechno šlo hladce, ale pojednou, kousek od vrat, ozval se nepřívětivý hlas. Ten klokan se okamžitě vrátí do ohrady. Lidé se mačkali dál a klokan znervózněl. Na oko dělal, jako že se výzva nevztahuje na něj. Dokonce se lhostejně ohlédl, jako by hledal, kde je nějaký klokan. Paní, která se tlačila před ním, v domnění, že je to její muž, pravila: slyšíš, Jarouši, utek jim klokan. Klokan ze sebe vydal chrčivý zvuk, podobný lidskému smíchu, a paní s ním byla zřejmě spokojena, neboť se ani neohlédla a stále si mumlala: klokani, ty dovedou utíkat. V ten okamžik zahřmělo klokanovi téměř u ucha. Tak slyší ten klokan nebo neslyší? Okamžitě zpátky! Klokan se začal drát davem dopředu. Nějaký muž se na něho obořil. Co strkáte, člověče, vypadáte jako klokan, vás by si tady měli nechat. A srdečně se zasmál svému vtipu. Někdo vrazil prudce do klokana. Klokan zakolísal, přičemž mu vypadl z kapsy desetník. Cinkl o betonovou podlahu. Klokan se pro něj schýbl, ale to neměl dělat. Jeho chamtivost se mu nevyplatila. Schýbl se a z jeho kapsy se začaly sypat peníze. Jejich cinkot vnesl do lidí paniku. kde kdo pojednou pocítil lákavost příležitosti získat naspět aspoň 2 koruny, vydané před hodinou za vstupné. Všichni se vrhli na zem. Klokan však nestratil rozvahu a po hřbetech sbírajících lidí vyběhl na ulici. Byl však smuten. Jeho útěk byl vykoupen velmi draze. V Klokanově kapse cinkal beznadějně desetník o 5 haléř a lidé zatím sbírali u východu zoologické zahrady jeho úspory. Co teď? Klokan bloumal bezradně ulicí. Náhle se otočil a rychlými kroky se vracel zpět k zahradě. Lidé tam dosud sbírali drobné a tak po jejich zádech bylo možno opět nepozorovaně vniknout zpět. Dostat se do ohrady bylo snadné. Klokan si získal důvěru ředitelství a opatření proti jeho útěku byla nepatrná. Klokan si lehl a vyčerpán usnul. Nevěděl, jak dlouho spal, když náhle byl probuzen. Stříbrný desetník mu cvrnkl do čela. Veřejnost odměnila střelce hlasitým uznáním a pak ukázněně čekala, co se bude dít. Klokan vzdychl a pak se rozběhl po trávě. Toho večera našel dozorce v trávě 4,60.
2: Soud pana Havleny. Když už tady pan redaktor začal o novinách, pravil pan Beran, tak já vám něco povím. Nejvíc čtenářů hledá v novinách zrovna tu soudní síň. To nikdo neví, čtou-li tak pilně z utajené zločinnosti nebo pro své mravní a právní uspokojení. Jisté jenom je, že ji čtou náruživě. Proto musí nějaký ten soud denně v novinách být. Ale teď si vemte, že máte například soudní prázdniny. Soudy jsou zavřeny, ale rubrika ze soudní síně v novinách chybět nesmí. Nebo často není u žádného soudu ani jeden zajímavý případ a soudní referent musí mít zajímavý případ. Ber, kde ber. V takových pádech si teda musí soudní referenti nějaký ten zajímavý trestní případ jednoduše vycucat z prstu. Na takové vymyšlené případy pak mají mezi sebou burzu a kupují je, prodávají, půjčují a vyměňují za 20 cigaret nebo tak. Já to znám. Protože u mé bytné bydlel jeden takový soudní referent, Mazavka, to on byl, a Lajdák, to on taky byl, ale jináč to byl nadaný a špatně placený mládenec. Tedy jednoho času se vyskytl v kavárně, kam ti soudní referenti obyčejně chodili, takový divný, sešlý, špinavý a napuchlý chlapík, on se jmenoval Havlena. Byl to nedoštudovaný právník a na dobro ztracená existence. Nikdo, ba ani on sám nevěděl, z čeho je vlastně živ. Tedy ten Havlena, ten flákač, měl takový zvláštní, zločinecký nebo právnický talent. Když mu některý ten novinář dal viržinku a pivo, zavřel oči, udělal několik bafů a začal mu povídat ten nejkrásnější a nejpodivnější kriminální případ. Jaký si kdo může vymyslet? Potom uvedl hlavní body obhajoby a vhodnou repliku státního zástupce, načež pronesl jménem republiky rozsudek. Pak otevřel oči, jako by se probudil ze sna a bručel: půjčte mě 5 korun. Oni s ním jednou udělali takový pokus. Na jedno posedění vymyslel 21 trestních případů. Jeden lepší než druhý. Teprve při 21. se zarazil a řekl: počkejte, tenhle případ není pro samosoudce ani pro senát. Ten by musel přijít rovnou před porotu. A porotu já nedělám. On totiž byl zásadně proti porotám. Ale to se musí nechat, jeho rozsudky byly sice přísné, ale právnicky vzorné, na to on si zvlášť potrpěl. Když ti novináři objevili tohohle Havlenu a viděli, že případy, co on dodává, nejsou tak všední a smutné jako ty, co se opravdu odehrávali na Karláku, udělali takový kartel. A Havlena dostává za každý vymyšlený případ takzvanou soudní taxu, totiž 10 korun a Viržinku, a krom toho za každý měsíc trestu, co uvalil, 2 koruny. To víte, čím větší trest, tím těžší případ. Jak živí si čtenáři novin tak nepočetli na soudní síni, jako když tam dodával Havlena ty své fiktivní soudní případy. Depak, teď už ty noviny nejsou dávno tak dobré, jako za jeho času. Teď je to samá politika a samé tiskové procesy. Já nevím, kdo to má číst. Tak jednou si ten Havlena vymyslel tenhle případ. On mýval daleko lepší, ale z žádného nikdy nic nepošlo. Až tenkrát to prasklo. Případ byl ve vší krátkosti ten. Nějaký starý mládenec se pohádal s počestnou vdovou, co bydlí na protější pavlači, na to si pořídil papouška a naučil ho, kdykoliv se ta sousedka na pavlači ukáže, křičet na ní z plná hrdla: "Ty couha!" Vdova podá na dotyčného pána žalobu pro urážku na cti. Okresní soud uzná, že žalovaný uváděl soukromou žalobkyni prostřednictvím svého papouška u veřejný posměch a odsoudil ho jménem republiky k 14 dnům vězení podmíněně a k náhradě útrat. "Dostanu 11 korun a Viržinku," skončil Havlena přelíčení. Tenhle Havlenův případ vyšel asi v 6 novinách, ovšem v různém literárním zpracování. V jedněch novinách to mělo titul "V tichém domě", v druhém listě se to jmenovalo "Domácí pán a chudá vdova", třetí žurnál to nazval "Žalovaný papoušek" a tak dále. Ale najednou vám do těch všech novin přišel dopis od Ministerstva spravedlnosti, že podepsané ministerstvo žádá o sdělení, před kterým okresním soudem se onen proces pro urážku na cti, uvedený v tom a tom čísle vašeho váženého listu, konal. Že uvedený nález o vině žalovaného, jakož i rozsudek, je zmateční a nezákonný, jelikož inkriminovaného výroku se nedopustil žalovaný, nýbrž papoušek, že nelze míti za prokázáno, že by se výrok řečeného papouška nepochybně vztahoval na soukromou žalobkyni. Že tedy nelze řečený výrok považovat za urážku na cti, nýbrž na nejvýš za hrubou nepřístojnost nebo veřejné pohoršení, které by bylo lze stíhat i toliko policejním napomenutím, pořádkovou pokutou nebo příkazem odstraniti řečeného ptáka. Ministerstvo spravedlnosti si přeje tudíž zjistit, který okresní soud se onou pří zabýval, aby zavedlo příslušné šetření a tak dále a tak dále. Zkrátka taková úřední aféra. Ježíš Maria, pane Havleno, vy jste nám dal. Spustili potom soudní referenti na toho svého dodavatele. Koukněte se, vždyť ten váš rozsudek stran toho papouška je zmatečný a nezákonný. Ten Havlena vám zbledl jako stěna. "Cože?" křikl. "Můj rozsudek, že je nezákonný? Krucinál, tohle si mě troufá ministerstvo tvrdit mně, Havlenovi?" Jak živi prý ti novináři neviděli tak uraženého a rozhořčeného člověka. "Já jim proženu perka," křičel ten Havlena bez sebe. "Já jim ukážu, je-li můj rozsudek nezákonný nebo ne. Tohle asi nemůžu nechat líbit." Z lítosti a rozčilení se na tom místě ožral pod obraz boží, načež vzal arch papíru a napsal ministerstvu spravedlnosti obšírný právnický rozklad, kterým hájil onen rozsudek. Že když ten pán učil svého papouška nadávat té sousedce, dal najevo zřejmý úmysl urazit a zlehčit. Že tedy je tu patrný dolus, že ten papoušek není subjektem, nýbrž jen instrumentem uvedeného deliktu a tak dále a tak dále. Zkrátka, prý to byl nejskvělejší a nejsubtilnější právnický rozbor, jaký kdy ti novináři viděli. Načež se podepsal Juc Václav Havlena M.P. a poslal to ministerstvu spravedlnosti. Tak, řekl. A dokud to nebude vyřízeno, nebudu soudit. Já musím dřív dostat satisfakci. To se rozumí, ministerstvo spravedlnosti na Havlenův přípis nijak nereagovalo. Zatím Havlena chodil otrávený a roztrpčený, schátral ještě víc a dokonce se zhubl. Když viděl, že se od ministerstva odpovědi nedočká,

0: Byť stará ženská, tak míru milovna. Musel jsem jí podepsat lejstra, že jí v každém případě útraty zaplatím. Tak mládenci, teď se to projedná soudně.
1: Co totiž, ptali se ti novináři. No přece ta věc s tím papouškem, povídá ten Havlena.
0: Vždyť jsem vám řekl, že to tak nenechám.
1: Víte, já jsem si koupil papouška, abych ho naučil říkat:
2: ty coucha, ty babo hambata.
1: Lidi, to vám dalo práce. 6 neděl jsem nevytáhl z domova paty a nepromluvil ani neslyšel lidského slova než ty coucha. Teď už to ten papoušek vyslovuje docela krásně. Jenomže, vůl jeden, to křičí od rána do večera a ne si zvyknout, aby to křičel jen na mou sousedku a přes dvorek. Ona to je taková babička, učitelka hudby z lepší rodiny, moc hodná osoba, ale protože u nás v domě jiná ženská není, musel jsem si na tu urážku vybrat ji. Poslouchejte, on se takový delikt lehko vymyslí, ale provést jej, kruci, to je jiná. Já toho rošťáka papouška nemohl naučit, aby nadával jenom jí. Nadával jednoduše každému. Já myslím, že to dělá ze zlomyslnosti. Potom se ten Havlena zhluboka napila, pokračoval. Tak jsem na to vyzrál jinak. Kdykoliv se ta stará paní ukázala u okna nebo na dvorku, otevřel jsem honem okno, aby jako ten papoušek na ní křičel: ty coucho, ty babu hambata. A co byste tomu řekli? Ta babička se začala smát a volá na mne: jej, pane Havlena, to máte ale milého ptáčka. Hrom do baby, bručel pan Havlena. Já do ní musel hučet 14 dní, aby na mne podala žalobu, ale svědky mám z celého baráku. Tak, teď se to projedná soudně, mnul si ruce Havlena. To by v tom musel být čert, abych nebyl odsouzen pro urážku na cti. Já jim to nedaruju, těm vašnostům z ministerstva. Až do dne přelíčení pil pan Havlena jako Holendr, rozechvěný a nedočkavý. Před soudem se choval strašně důstojně, pronesl sám proti sobě břitkou právnickou řeč, dovolával se všech obyvatel domu, že ta urážka byla pohoršlivá a veřejná, a navrhoval nejpřísnější potrestání. Soudce, takový rozšafný starý rada, se podrbal ve vousech a prohlásil, že by chtěl toho papouška slyšet, a odročil jednání s příkazem, aby pan žalovaný donesl příště řečeného ptáka jako předmět doličný, případně jako svědka. K příštímu roku přišel pan Havlena s klecí a papouškem. Ten papoušek vykulil oči na polekanou slečnu zapisovatelku a začal na celé kolo křičet:
2: ty coucho, ty babo hambata.
0: To stačí, povídá pan rada. Z výpovědi papouška Lory je zřejmo, že se jeho výrok nevztahoval přímým a nepochybným způsobem na soukromou žalobkyni. Papoušek se na něho podíval a zařval: ty coucho! Nýbrž je zřejmo, pokračoval pan sudí, že dotyčného výroku užívá vůči všem osobám bez rozdílu pohlaví. Tady chybí urážlivý úmysl, pane Havleno. Havlena vyletěl jako píchnutý. Pane rado, protestoval rozčelině. Ten urážlivý dolus byl v tom, že jsem otvíral okno na paní soukromou žalobkyni za tím účelem, aby jí papoušek poháněl. To je těžká věc, řekl pan rada. V tom otvírání okna je snad jakýsi dolus, ale sám o sobě to není žádný urážlivý skutek. Já vás nemůžu odsoudit proto, že jste občas otvíral okno. Vy nemůžete dokázat, že váš papoušek mínil soukromou žalobkyni, pane Havleno. Ale já jsem jí mínil, bránil se Havlena. Na to tu nemáme žádné svědectví, namítal pan soudce. Od vás nikdo inkriminovaný výrok neslyšel. Nic naplat, pane Havleno, já vás musím osvobodit. Načež si nasadil baret a vynesl osvobozující rozsudek. A já, Hlásím zmateční stížnost a odvolání proti osvobozujícímu rozsudku.

0: vybuchl pan Havlena, popadl klec s ptákem a uháněl od soudu rozlícený, že div neplakal. Potom ho sem tam zahlédli nalitého a desperátního. Řekněte, pane, vzlikal, je tohle nějaká spravedlnost? Je ještě na světě nějaké právo? Ale já to tak nenechám. Já to poženu k nejvyšší instanci. Pane, mně se musí dostat rehabilitace za tohle příkoří. I kdybych se měl do konce života soudit, já nebojuju za svou věc, ale za spravedlnost. Jak to vypadalo u odvolací instance, to mně není blíž známo. Vím jenom, že příslušný soudní dvůr odvolání pana Havleny do osvobozujícího rozsudku prostě zamítl. Od té doby Havlena zmizel, jako by se nad ním zem slehla. Prý ho někteří viděli, jak bloumá po ulicích jako stín a něco si pro sebe brumlá. Taky jsem slyšel, že podnes dochází několikrát za rok na ministerstvo spravedlnosti obsáhlá a plamená stížnost in re. Urážka spáchaná papouškem. Ale případy soudním referentům přestal pan Havlena dodávat na dobro, nejspíš proto, že byla otřesena jeho víra ve spravedlnost a právní řád.
1: Na betlémské náměstí člověk vkročí vždycky trošku znenadání. Každé jiné pražské náměstí cítíte už z dálky. Už z dálky postřehnete jeho rozlohu a oči vám začne oslňovat velká plocha oblohy. Avšak betlémské náměstí je tak nevelké, že vám pár kroků trvá, než si uvědomíte, že už nekráčíte uličkou či ulicí, nýbrž rynečkem, na kterém byly napsány velké listy naší národní kroniky. Betlémské náměstí má tvar trojúhelníku. Na jeho základně stojí betlémská kaple, v níž kázal mistr Jan a která je doslova kolébkou husitského hnutí. Stála zde 4 staletí, než byla zbořena, aby byla po 168 letech znovu vztyčena a vzkříšena. Na jedné odvěsně stojí pak muzeum mimoevropských kultur, jež nese jméno svého zakladatele, jakož i vlastence, mecenáše, politika a lidumila Vojty Náprstka, který dům vlastnil a z vlasteneckého zanícení si počeštěl své původní německé jméno Fingerhut. Na druhé odvěsně betlémského trojúhelníku stojí pak dům na Rybárně. V něm se narodil umělec s podivně hořkým životním údělem. Neboť se nestal za svého života národním malířem své rodné země, nýbrž malířem tehdy porobené Černé hory. Jaroslav Čermák se hned na počátku svých studií vmísil do revolučního víru roku 1848 a musel emigrovat do Paříže, která se stala jeho domovem pro celý život. Poslední šancí vepsat se do srdce českého národa ještě za života byla jeho připravovaná účast v soutěži o výzdobu Národního divadla. Zemřel však krátce poté, co si přečetl soutěžní propozice. Takže chce-li někdo na betlémském náměstí přijít na jiné myšlenky, musí chtě nechtě vejít v tomto domě do vinárny u plebána. Nadmíru se mi líbí slovo plebán, protože je to slovo plecaté, plnokrevné, takové doširoka, slovo ve tvaru korbele, kotlíku a soudku. A líbí se mi, že touto krevnatostí oživuje právě ono nehlučné pietní betlémské náměstí. Ona celá historie je totiž plecatá a plnokrevná a co hlavně, nemůže dojít většího naplnění, než když si na jejich hrncích hrají děti kuličky a jezdí na tříkolce a když si jejich tátové a dědkové mají kde s kamarády sednout a popovídat si, jaký je s dětmi a s každým kříž. Třeba zrovna u plebána. Ostatně u plebána plebán opravdu je a dosvědčí vám to všemi deseti.

0: ale ne.
1: Neměl byste o tom uvažovat.
0: Nemusíte mě přesvědčovat, pane Hastingsi. Věřím vám, že prodej toho naleziště vydělá spoustu peněz.
1: No právě.
0: Ale kdybych se k vám měl přidat, musel bych opustit své zaměstnání. Umíte si představit, kolik úsilí mě stálo, než se mi podařilo tak dobré místo získat?
1: Ale samozřejmě, sleduji vaše úspěchy už několik let, ale ztráty místa se obáváte zbytečně. Když se stanete mým společníkem, nebudete už žádné zaměstnání do konce života potřebovat.
0: Opravdu si vaší nabídky vážím, ale nemohu ji přijmout. Mám svoji práci rád a nedovedu si představit, co bych bez ní celé dny dělal. Musí to být smrtelná nuda žít z konta v bance. Mně k odpočinku stačí konec týdne. V sobotu si jdu zatancovat s nějakým pěkným děvčetem a neděli trávím na plachetnici. Kdybych nemusel pracovat, mohl bych si takhle užívat pořád. Ale nač bych se potom celý týden těšil?
1: A nebojíte se sám na moři?
0: Čeho bych se měl bát? Otec mne naučil ovládat plachetnici, sotva jsem začal chodit do školy. Plavu jako ryba. A potom, nikdy se nepouštím daleko od San Franciské zátoky.
1: To jsou další důvody, proč jsem místo společníka nabídl právě vám. Vaše spolehlivost a hlavně zdravý rozum. No, zdá se, že je zbytečné vás přemlouvat, ale kdybyste své rozhodnutí přece jen změnil, víte, kde mě najdete. Máme před sebou neděli, tak vám přeju šťastnou plavbu.
2: Podívej, tamhle nese vlna trám a na něm... Myslíš, že to je člověk? Skočím pro něj.
3: Uvaž si kolem pasu, ano. Moře je pořád rozbouřený.
2: Pomoz mi. Položíme ho.
3: Zbytečně si riskoval. Ten už to má za sebou.
2: Podívej. Dýchá.
3: To je vážně zázrak. Kde se vzal uprostřed oceánový bůh? Ale jak mohl přežít v tak strašnou bouřku, snad ani on netuší.
2: Kde jsem, kapitán? Ten bude mít radost z dalšího hladového krku na palubě.
4: Kde? Kde to jsem?
2: Na palubě nákladní lodi admirál.
4: Kde je moje plachetnice?
2: Plachetnice? To je dobrý.
3: Do takový buřiny si vyjet na plachetnici, to si dopadl ještě moc dobře, holobrátku.
5: Co je to tady za zábavu? Kde se tu vzal ten člověk? Máme snad na palubě černého pasažéra?
2: Prosečník, pane. Právě jsem ho vytáhl z moře.
4: Cože? Prosečník? Pane bože, už si vzpomínám. Vyplul jsem na moře a sotva jsem se vzdálil na dohled od břehu. Obloha se zatáhla a spustila se taková bouře, že nebylo vidět ani na pár jardů.
2: Ale bouřka začala už včera.
3: Musel jste se toho trámu držet pěknejch pár hodin.
5: Peníze u sebe, hádám, nemáte. Nevadí, cestu si odpracujete. Na nákladní lodi je každá ruka dobrá.
4: Vlny mne asi zanesly daleko od pevniny. Za jak dlouho budeme v San Francisku? Čemu se smějete, pánové? Pochopte, že jsem ztratil pojem o čase.
5: Nejen o čase, mladíku. Od San Franciska se každou hodinu pěkných pár mil vzdalujeme.
4: Tomu nerozumím.
5: Cíl naší cesty je stará, dobrá Anglie.
4: Co bych dělal v Anglii? Musím zpátky do Ameriky. V kanceláři je po mně už jistě scháňka.
5: Zpátky? No to se povedlo. Myslíš, že kvůli tobě otočím loď? A vrátím se s celým nákladem, odkud jsme vypluli? Tak já ti něco řeknu, chlapče. Máš dvě možnosti. Buď si vystoupíš a vrátíš se domů po svých, nebo si odpočineš a ráno se přihlásíš v kotelně. Budeš rád, když tě vezmeme sebou do Anglie.
0: Cesta nákladní lodí byla tím nejkrušnějším obdobím, které jsem kdy prožil. Kapitán byl věčně opilý a já se bál, že znovu ztroskotáme. Jídla jsem dostával málo a mužstvo se skládalo z drsných námořníků, kteří při službě na lodi nebrali žádné ohledy na moji neskušenost. Každý večer jsem usínal tak vyčerpaný, že by mě nevzbudila ani rána z děla. Nejradostnějším okamžikem plavby pro mne byla chvíle, kdy jsme spatřili břehy Anglie. Nedočkavě jsem vyhlížel pevninu a neměl jsem ani tušení, že právě v těch okamžicích probíhá rozhovor, který měl změnit celý můj další osud.
6: Johne! Johne!
7: Ano, co bys rád?
6: Pozoruji tě už pěknou chvíli. Docela si přestal vnímat, co se kolem tebe děje. Na čím ses tak zamyslel?
7: Zaujal mne tady ten článek o milionových bankovkách. Napadlo mne, co by se asi stalo, kdyby se z ničeho nic v ulicích Londýna objevil člověk s jednou z nich a chtěl jí zaplatit v obchodě nebo v restauraci.
6: Co by se mělo stát? Nikde by mu ji nedokázali rozměnit. Musel by použít bankovku menší hodnoty.
7: Nerozumíš mi. Mám na mysli člověka, který by jinou bankovku nevlastnil. Člověka, který by neměl v celé Anglii žádné příbuzné ani přátele. Měl by zkrátka jen tu jednu milionovou bankovku.
6: Takový člověk by musel využít jedinou možnou cestu. Jít do banky a rozměnit ji tam.
7: To by ale nebylo možné, pokud by nemohl prokázat, jak k ní přišel.
6: Myslíš zloděj?
7: A to ne. Mám na mysli zcela seriózního, poctivého člověka, který by pouze nemohl vysvětlit původ oné bankovky.
6: Ten člověk by nejspíš zahynul hlady, pokud by ovšem neskončil ve vězení.
7: Nedoceňuješ sílu peněz, Charlesy. Jsem přesvědčen, že by bankovku ani nemusel vlastnit. Stačilo by ji občas ukázat, a všude by dosáhl svého.
6: Vsadil bych se o co chceš.
7: Proč ten podmiňovací způsob? V novinách stojí, že Národní banka vydala pro jistou transakci v mezinárodním obchodu 3 takové bankovky, ale použity byly jen 2. Zajdeme do banky a kupme tu zbývající. Potom se můžeme vsadit doopravdy. Já tvrdím, že schopný člověk s její pomocí nadělá jmění, aniž by ji rozměnil.
6: Říkám ti, že jediné, co nadělá, je skandál. Zatkne ho policie. O to se s tebou rád vsadím.
0: Ve špinavých cárech, v něž se během cesty po moři proměnily moje šaty, bez jediného centu v kapse, procházel s